0: i za cenu, že jsem teda otřísla svoji vlastní rodinu. Jo, to bylo vlastně při těch tornádech. Tam jsem zrušila dovolenou do Chorvatska a řekla jsem dětem, že prostě někdo přišel o střechu a myslím si, že ti lidé nemají čas čekat, až my se vrátíme opálení z Chorvatska, takže jsem dovolenou zrušila a vlastně jsem 6-7 týdnů trávila v těch postižených oblastech a podařilo se nám tam získat hodně pomocí, o které se samozřejmě nemůže psát, protože je to nevhodné a mediálně to není lákavé. Přesto, že s námi reportéři České televize tehdy strávili jeden den, aby viděli, jak vlastně připravujeme ty bagety a ty jídla pro ty lidi a vozíme to tam, tak jsme z toho měli asi v té České televizi nějakých 30 sekund, kde přenášíme nějaký bedny s jídlem. A to samé bylo, když byly vlastně záplavy, jo, nebo když je potřeba podpořit nějakou sbírku. Já totiž vždycky, když sdílím něco na svém profilu, to Donio nebo cokoliv jiného, tak si ten příběh přečtu a pokud se mě opravdu dotkne, tak já než ho sdílím, tak automaticky vždycky přispěju. Takže pod každou sbírkou, kterou já nasdílím, vždycky, když to rozkliknou ty lidi, tak tam najdou příspěvek i ode mě. To je v podstatě takový to, takové moje, já vždycky říkám, tak jsem si to tak v sobě nastavila. A jinak já jsem dobrým andělem už někdy od roku 2013 a vlastně taková to sociální cítění ke mně patří. Já jsem kdysi ani v roce 2004 nedostala povýšení, že mi řekla šéfová, že Samaritán do zdravotnictví nepatří. A pak jsem si ho samozřejmě vydobila zpátky, ale člověk musel projít nějakýma zkouškama. Takže já jsem se rozhodla kandidovat, protože si myslím, že je čas na změnu a že už dost stačilo tady té pěti demolice, že je potřeba je dostat ze Senátu, který je velmi důležitý na jedné straně, na druhé straně dost často říkáme, že je zbytečný, protože když se podíváš, tak oni tam pořád odkládají takové ty starší politiky nebo ty nevýrazné lidi, za Brno je tam Töpfr, bývalý herec, o kterým si už vlastně od zvolení nic neslyšel, neviděl a pro Brno nic neudělal. Ale on ten Senát má docela velkou zákonodárnou moc a my jsme tady teď nedávno řešili, že vlastně prezident se obrátil na ústavní soud a chtěl letět do Ankary, ale kdo volí soudce, že jo? On, jako pokud chceme nějaké věci změnit, tak musíme změnit ty lidi, co tam jsou. A já bych právě vyzvala lidi, aby šli k tomu Senátu, k těm volbám do toho Senátu a aby nám pomohli tu pěti demolici sama vlastně odstranit. Ale stejně tak budu poukazovat na to, že je důležité, aby Senát nezískal většinově ano, Babiš, protože zase by to byla strana jednoho muže a to taky není dobré. Takže já bych jim doporučila, aby volili vlastenecké kandidáty, protože to bude takový signál, ne Fialův, ale náš vlastenecký signál Babišovi, že ta loď nabírá zase trošičku i jiný směr a stejně tak i v komunálních volbách. Těch slibů, co všechno pro nás udělají, co všechno změní, to už tady bylo tolik, že mě kolikrát až fascinuje vždycky, když vidím výsledky těch voleb, že ti lidi jsou nepoučitelní. On to tady, Ivan říkal, že všude jsou billboardy, ksichty usmívající se a slibující a ty lidi nikdy nic z toho nesplní. Skončí volby a všechno se vrátí zpátky do starých kolejí. Takže pokud opravdu chceme nějakou změnu, a teď ta šance tam nějaká je, ona nebude úplně veliká. Jo? Těch kandidátů do toho Senátu za tu vlasteneckou stranu není moc. Nicméně nám se podařilo na Znojemsku úžasná věc a to je ta, že vlastně já jsem získala podporu vlastně strany Právo, Respekt, Odbornost, SPD, tam jako patří velké díky fakt Jihomoravské základně a Znojemské základně, kteří se dohodli velmi rychle. Já jsem mě podpořil Švýcarská demokracie, Svobodní pak stáhli svého kandidáta vlastně a popřáli mi hodně štěstí a teď nedávno ještě i Trikolora. Takže to si myslím, že je fantastický kus práce, po kterým jsme volali několik let a nikdy se to nepodařilo, protože tam vždycky zvítězilo takovýto ego. Jo, my si tam nasadíme svýho, ne, vy tam svýho nedávejte a nebyli schopni se dohodnout. Byly to takový tahanice zprava doleva a tady na tom Znojemsku se to vlastně podařilo, takže za to jsem moc ráda. No a těch problémů je tam samozřejmě hodně a já už jsem o tom mluvila včera, že se nebudu tak nějak izolovat na jeden problém, protože pokud ten kraj svírá několik problémů, tak je povinností senátora si nastudovat ty problémy, poradit se s odborníky, s experty vlastně a začít to řešit. Jo? To, že tam někam přijedu na nějaký oběd, s někým se vyfotím, to přece neřeší žádný problém. A to já mám pocit, že spousta senátorů dělala a teď najednou začali si uvědomovat, že budou volby a že by teda jako chtěli být znovu zvolení, protože ono to nic nedělání jim docela vyhovovalo. Takže to já si myslím, že tady to je potřeba utnout, zatnout jim tipec a ukázat jim, že to jde. A my i přes ty útoky, které jste zažili vlastně i dva, vy dva urážky, nálepkování, tak pořád jdeme prostě vpřed, ať je vichřice, ať je vítr, ať vás to bije zprava doleva, tak prostě my chceme lepší budoucnost pro nás i pro ty naše děti. Takže já věřím tomu, že to prostě ustojíme. No a uvidíme, buď tahle země je připravena už na nějaký menší odpor v podobě těch vlasteneckých kandidátů, no anebo není, a pak teda budeme muset počkat a možná opravdu padnout ještě víc, aby se ti lidé probrali a uvědomili si, že logo ano, bude líp, je jedna velká lež. A stejně tak Fialov usměvavý obličej s tím, že nezvednou daně, to už máme za sebou, je taky jedna velká lež. Rakušanovi mafiánské praktiky jsme si taky prošli. Zemi máme rozkradenou, vytunelovanou. Občany druhé kategorie už jsme taky byli. Tady to krásně řekl Ivan vlastně, že oni ti Ukrajinci měli tendence se povyšovat a hrát si na něco extra. A to už jsme tady taky zažili. Takže já si myslím, že a teď už je na čase tak nějak jako najít tu svoji českou hrdost, aby ten lev se konečně probral, zařval. No a pak se třeba začnou věci měnit, jo. Ale jak jsem říkala, nedělám si iluze, protože lidé jsou, jak bych řekla, už frustrovaní, znechucení, někteří už i rezignovali, některé už politika nezajímá, protože ani nevěří, že by se mohlo něco zlepšit. Neustále jsou příkazy, zákazy, neustále jim někdo něco omezuje. A pro mě je to zase třeba impulzí dopředu, protože já nesnáším zákazy, já nesnáším příkazy a já nevidím, proč by mě někdo měl říkat, jak mám chodit, jak mám dýchat, anebo jestli si koupím takový máslo nebo takový. Ale jsou prostě lidé, kterým to prostě vyhovuje. No. Takže uvidíme. Takže to byl jeden z mých důvodů, proč jsem se pro to rozhodla. Jsem ráda i za tu podporu, jsem vděčná i za pomoc znojemákům, protože se mi hodně ozvalo na roznost letáku, můj banner visí na obchodním domě Die, za to jsem velmi vděčná, protože to jsem ani nečekala, a samozřejmě i za ostatní podporu, která se mi dostává od ostatních lidí, takže uvidíme, no.
1: Paráda. Peťo, když si během tvého monologu tady padalo spousta různých poznámek. Mě teda se dotkla hlavně otázka, jak může být sestra vysokoškolsky vzdělána. Tak já po vojensku odpovím jednou hlou větou, když tak to rozveď. Ona neexistuje jenom ta krásná, milá, nádherná osůbka, která běhá po těch nemocničních pokojích, ale máme i staniční sestry, máme sestry na vyšších manažerských funkcích, kde bez vysokoškolského vzdělání to prostě nejde. Jo? Ať už je to hlavní sestra nebo vrchní sestra a staniční, říkám to dobře.
0: Je to tak, a my tady v Česku máme, já už jsem v Česku, takže my tady v Česku máme teď ten systém trošku jiný. Já jsem vlastně končila po 4 letech zdravotní sestru, pak jsem šla do terénu, do praxe, dodělávala jsem si ARIP a tyhle ty věci, ale teď ten systém se pak změnil, že holky vlastně po těch 4 letech byly asistenti a pak museli jít na nástavbu. Teď jsou, myslím, nějak jinak pojmenovaní, už to nejsou asistenti, ale pak jdou zase na nástavbu. Ale já jsem šla normálně do praxe. Pracovala jsem v Praze, v Liberci, v Brně a z Brna jsem vlastně po smrti svého přítele odjížděla do Londýna, kde jsem žádnou uklizečku nedělala, dělala jsem operku, pak jsem dělala ošetřovatelku, čekala jsem na víza a když jsem nastoupila v nemocnici, tak ten systém je tam trošku jiný a oni mě asi po 2 letech nabídli, 2003 jsem začala studovat. 2002, 2005 jsem končila, tak mi nabídli vlastně, že si můžu vystudovat vysokou školu, je to vlastně neurověda zaměřená samozřejmě na zdravotní sestry, proto se to jmenuje Neuroscience Nursing a vlastně 2005 jsem končila a chvíli na to se mi narodil syn. A samozřejmě oni tady byli takový ty spekulace, co bychom na tu Redovou našli a četla jsem to, dělal to ten Oganesian a ta banda těch magorů, protože nemohli najít moji disertační práci. že hledali, jenomže v té době digitalizace nebyla ještě, nebylo to tak aktuální, jak je teď a chtěli, abych jim ukázala diplom. A jsem říkala, proč bych jim ho ukazovala, jako pak budou chtít číslo účtu, číslo spodního prádla, nebo jako co budou chtít dál. Ale můj diplom leží na ministerstvu zdravotnictví, protože tehdy se ještě v té době, kdy já jsem byla v zahraničí a studovala jsem, tak tady

0: na to ministerstvo školství, takže na Redová opravdu ten diplom má a já bych netvrdila, že mám diplom, když bych věděla, že ho nemám. Jo. Tohle to spíš jako spadá k Nerudové a tady k těm plzeňským studentům anebo Dekroa a podobně, ale já jsem si to poctivě vydřela a moje disertační práce měla 10 000 slov v angličtině, takže...
1: Ty brďo.
0: A mám dokonce i potvrzení od univerzity, že nemají digitalizaci a že moje práce byla prostě papírová. Já jsem totiž počítala s tím, když do toho začala tady ta banda šmejdů jako kopat, že se toho třeba chytne zase nějaký novinář a bude z toho chtít udělat téma, které ve skutečnosti tématem není. Takže jsem si to ze školy vyžádala, no a nikoho to naštěstí nezajímá.
1: Ale můžu se tě zeptat, na jaký téma byla ta disertačka?
0: Jo, já jsem psala vlastně withdrawal versus withhold treatment, to znamená léčba, která vlastně se zaaretuje, to znamená, že máš pacienta na maximálních dávkách léku a ty ho zaaretuješ, už ho nezvedáš, a nebo vlastně versus léčba, která se stahuje. Ten výsledek je stejný. Ti pacienti vlastně v důsledku umírají. To jsou pacienti, kteří prostě tu prognózu tam mají velmi špatnou. A tam jsem vlastně porovnávala, co je pro ty pacienty lepší a stejně tak i pro ty příbuzný. Jo, ale ono ve výsledku to vyšlo tak, že to bylo vlastně šul nul, protože pro každému vyhovalo něco jiného. Ten Londýn je kosmopolitní země a ta víra těch lidí je různá, takže někomu vyhovovalo prostě, že řekl ne, vypněte ty léky prostě, a pak se dívali jenom, jak vlastně dobíjí to srdce, že pokud je ten člověk mozkově mrtvý, tak ho vlastně udržují jen ty ventilátory a to bící srdíčko, které se vlastně zastaví, když vypnete ten ventilátor, že ho zeberete tomu kyslík. Takže my jsme vlastně na základě toho museli dělat i ten výzkum, vlastně ten research se tam dělá a pak se píše ta disertační práce a mě s ní, mě tenkrát kontroloval italský neurochirurg. Byl úžasný člověk, který bohužel potom odešel, ale nicméně ten výsledek mě jako překvapil, protože já jsem byla přesvědčena o tom, že udržování té léčby, dokud vlastně to tělo samo nesel, že asi je pro ty pacienty nebo pro ty rodiny jako lepší. A ten výsledek byl takový, že to bylo 50 na 50, že každému prostě vyhovovalo něco jiného. Co pacient, to jiný názor. Jo, ale jako napsat o tom 10 000 slov, porovnávat to různýma studiema, musí to být všechno oreferencovaný. Takže to byl vydřený diplom. Já nepopírám, že jsem ho udělala s odřenýma ušima tu školu, protože už jsem byla v 9. měsíci, vlastně když jsem posílala ke schválení práci vlastně, a můj syn se narodil začátkem roku 2006 vlastně, a mě někdy v lednu 2006 napsali, že jsem jako to udělala. Takže pro mě to jako byla čest, že jsem vůbec vystudovala v cizí zemi, v cizím jazyce, a hodně jsem s tím z začátku zápasila, protože já jsem nechápala, proč mám dělat výzkum na něco, co už bylo prozkoumané, ale to je prostě ten anglický systém. No.
1: Hele, já před tebou opravdu hluboce smekám, protože tohle to je oblast, která vyžaduje obrovské lidství, spoustu lásky k lidem, kteří v podstatě už končí jako lidé, a na to má málo kdo. Fakt jsi skvělá.
0: Je to těžká práce, je to poslání. Je to poslání, proto mě hrozně štve, že se tady ten náš stát chová k sestrám tak, jak se chová, a nelíbí se mi spousta věcí v tom zdravotnictví. A věřím tomu, že se dají změnit. Ale to je
1: zase... Se v armádě taky nelíbí spousta věcí, ale z toho si nic nedělej.
0: A to budeme potřebovat dalších pár životů, abychom tyhle věci vlastně změnili. No.
1: Peťo, máš nějaké otázky?
2: Hele, zatím dobrý.
1: Tak můžeme jít na tu básničku, Peťo.
0: Tak já se strašně
1: se na ní těším.
0: Já jsem to teď chtěla říct, jako já vysvětlím to, že jsme se nikde nemuchlovali. Naopak, já jsem náhodou obsluhovala lidi a prodávala jsem párek v rohlíku a moc jsem si to užila, se přiznám, protože ono je dobrý, jako zase jsem tam změnit nějakou tu funkci, jak se říká, ale za posledních pár měsíců jsem se přesvědčila, že můžu dělat asi cokoliv, že když už člověk může koordinovat dopravu a řešit expedici, takže zvládne prodávat i párek v rohlíku. A když mě byla, když mě paní generální požádala, jestli bych jim nepomohla, tak jsem si říkala, tak proč ne, na tom není co pokazit. Ale ono to bylo i úžasné v tom, že ty lidi chodili a vůbec nevěřili, jako že tam fakt sedím nebo stojím a prodávám ty rohlíky, jako jo. Že oni říkali, no ale všichni VIP hosti sedí tam, oni si mezi sebou povídají. A já říkám, no však já si tady povídám s váma, jako já mezi tím vám ještě střelím rohlík za 45 korun nebo kolik stál. Takže to bylo moc hezký. No a my jsme se včera bavili.

0: o tom, že teď svět, přes celým internetem letí vlastně ta šílená písnička našeho hejtmana, jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. A já se přiznám, že kdyby tohleto udělal bývalý hejtman pan Hašek, tak si myslím, že už je v Bohnicích a už ho média úplně rozeberou zprava doleva. Ale tím, že on ten náš hejtman hejkal, jak já mu říkám, on je takovej schizofrení, jo? Protože on točí video, kde je v obleku, povídá si sám se sebou, pak přeskakuje do kšiltovky a zase si povídá sám se sebou, ale jinak je to had v obleku a k němu se člověk fakt nesmí otočit zády. Jo? Já tomu člověku nevěřím ani pozdrav, já jsem ho potkala v době tornád, kdy vysílala ze svého auta, jak je všechno super, jak všechno funguje. A teď vy tam jste, vy vidíte tu spoušť. Já si pamatuju, že jsem tam přijela poprvé do těch hrušek, tak já jsem stála, já jsem brečela. A mě uklidňoval člověk, který mu prostě tornádo odneslo barák, tak jsem se až styděla. Takže tenhle ten člověk je prostě lhář, který si tady vytváří tu svoji jihomoravskou mafii, dosazuje si všude svoje lidi, buď jsou to ODSáci, nebo jsou to lidovci. A teď dokonce, jak vlastně kandiduje na tom Vyškovsku, kde ano, pro mě z nějakého neznámého důvodu nasadilo nového kandidáta zdravotní sestřičku. Ona je teda úžasná, já jsem měla možnost se s ní bavit. Petra Absolnová, je to lidský člověk, jako já vůbec nevím, že teda kandiduje za ANO, ale dobře, ale je to člověk, který stejně smýšlí, má podobné názory, takže já jsem přesvědčena o tom, že to ANO má dohodu s Grolichem a udělalo to cíleně i na úkor toho, že ta Peťa, přestože odjede velkou kampaň, tak nemá šanci se tam jako umístit. Dokonce se mi nabízela podporu, že bych s ní natočila nějaký video a vyzvala bych všechny naše podporovatelé a všechny ty vlastenecké strany a asi to stejně udělám proti Grolichovi, protože sestřelit ho, tak to by byl asi nejlepší výsledek voleb, protože si myslím, že by možná skončil i potom jako předseda lidovců. No, takže, protože on je takový kašpár a teď si tam zaplaval v té Vltavě, tak jsem právě říkala, že na něho složím taky básničku. A včera, když jsem se vrátili domů, tak jsem říkala, jsem tomu Ivanovi slíbila, tak jsem tady seděla u stolu a přemýšlela jsem a říkala jsem si, jako, jak začnu a tak. A, no a takže nakonec jsem něco složila a já jsem tam dokonce zakomponovala takový ty jeho největší podržtašky, které tam s ním jako na tom Jihomoravském kraji takhle jako spolupracujeme. Máme mimochodem zítra zastupitelství, jo, tak doufám, že mi zase neodpojí počítač nebo něco. Tak, já budu číst, jo. Grolich sem a Grolich tam, před kamerou velký pán. Úsměv, póza, řečí dost, hlavně získat pozornost. Za ním crha, krok co krok, drží tempo, drží blok. Kde je Grolich? Crha spěchá, hlavně ať se funkce nechá. Grunt už běží, grunt už cválá, funkce na něj z dálky mává. Kde je křeslo, tam je hned, tam ho najde celý svět. Z výboru už se nám tu valí jeden chlápek malý, jeho jméno tajné je, s Fialou je spojené. To je Chládek, mimochodem jeho zeťák, jo, můj šéf v sociálním výboru. Když se chyby těžko skrývají, písničky si raději zpívají. Trocha pózy, trochu smíchu, hlavně nemluv o průšvihu. Hejtmane, Morava naše na ty keci kašle. Ve Vltavě plavej, z dálky nám jen mávej. Ty hejtmane, karma tě dostane. Takže to jediný jsem teda jako stihla, ale tak jsem si říkala, že to pak dám zase asi potom ven, ať pobavíme i a naše tak nějak čtenáře.
1: Tak co, přátelé?
2: Paráda.
1: Já myslím, že jsme toho řekli dost. Peťo, prosím tě, kde tě naši milí diváci a posluchači najdou, kde se s tebou, jak se s tebou můžou spojit třeba, anebo jaký akce v terénu plánuješ?
0: No, tak teďkom zítra vlastně, to je docela dobrý zmínit po zastupitelstvu, já pojedu do Znojma, kde má setkání SPD a protože mám jejich podporu do Senátu a kandiduju v jejich Znojemském kraji, tak určitě můžou přijít tam. Já to zase znovu dám ještě dneska na svůj Facebook a bude tam i Jindřich Reichl. Takže si myslím, že to bude velmi zajímavé setkání, tak určitě mohou tam. Jinak každý den nás najdou u stánku na Svobodňáku, vlastně tady v Brně. Já se tam teda snažím chodit taky dost často, pokud nejezdím do toho Znojma. Já na to Znojemsko pojedu ještě i o víkendu, ale jinak 3.10. budu na Vidlákovně, protože Dan, jak buduje teď tu Vidlákovnu, tak tam mívá i ty brigády a musím říct, že tam se člověk tak úžasně nadře, že vůbec nepřemýšlí o nějakých jiných věcech, protože tě bolí úplně všechny svaly, i ty, o kterých si nevěděl, že máš. Navíc se tam vždycky sejde úžasná parta lidí, takže se bavíš o normálních věcech a zjišťuješ, že tam je svět ještě v pořádku. Tak 3.10. určitě mohou, pokud by chtěli přidat ruce k dílu nebo jenom si popovídat, přijít se na něco zeptat, tak určitě mohou tam. A jinak, pokud by byly ještě nějaké další akce, tak já je budu postupně dávat na Facebook. Jo. Tam vždycky ono, těch akcí ještě pár bude na tom Znojemsku. Akorát už se nám blíží ty volby a člověk, jak se snaží stíhat, jak tady ty volby v Brně, tak i tam, tak je to takový trošičku náročnější. Ale vždycky mě zastihnou na mobilu, na Messengeru, já odpovídám úplně všem, i těm hejtrům, co mě posílají do horoucích pekel, tak já je tam vždycky pošlu slušně taky, a takže i oni ode mě dostávají zpětnou vazbu, no, anebo můžou chytnout telefon a zavolat. I to dělávají lidé, že si chcou jenom tak popovídat, ale prosím vás, ne ve 2 v noci, jo, to už opravdu většinou spím, protože ve 4 stávám, takže to už párkrát lidi zkusili z takových těch bojůvek, že mi volali v noci, ale to já už telefon opravdu vypínám.
1: V pořádku, dobře. Ivanku, co říct si závěrem? Pojď to shrnout, ty to umíš.
2: Já mám obrovskou radost, že v tomhletom našem nádherném národě se nalézá čím dál víc lidí, kteří se nebojí. Kteří se nebojí, kteří vidí, že ta pravda, ten cit, který máme v hrudi, kterému říkáme láska k bližnímu svému a která stojí na těch krásných pozitivních pocitech, to je ten maják, který tady svítí, který v té dnešní době, kdy se všechno snaží zahalit, začernit, zadupat do země, tak se najdou lidé, kteří prostě svítí, dávají to světlo, tu naději do budoucna, proto abychom věděli, že je proč žít. Že ten odkaz, který nám tady nechali naši předkové, a my ho neseme dál a předáváme svým potomkům, že je krásný, je nádherný a že máme být na co hrdí. Peťo, já jsem rád, že patříš mezi tě.
0: Děkuju, děkuju. A já teda jenom, jestli můžu, tak já řeknu to, co jsem říkala včera lidem, že ten čas, to je měna, kterou my využíváme každý den, kterou používáme každý den a nikdo z nás neví, kolik nám je zbývá. A právě proto bychom se měli snažit dělat maximum.
2: Ano.
1: To je krásný. Přátelé drazí, na závěr vám chci všem moc a moc a moc poděkovat samozřejmě za vaši přízeň, za pozornost, za vaši podporu. Za to, že jste s náma, díky tady jmenovitě Pavlovi Sichrovi, děkuju Pavlíku za tvůj příspěvek tady na Superchat. Vám všem, který pomáháte i ekonomicky, děkuju velice, protože je to bohužel potřeba. A díky vám dvěma za dnešní pořad. Všechno jsme nějak zvládli, přestože tady prostě počasí, bouřky, občas něco někde zachrčí, zavrčí, ale máme to, zvládli jsme to dobře, já myslím, že do éteru jsme odnesli spoustu informací. Jaký jsi číslo vůbec?
0: 4.
1: 4?
0: A jsem narozená 31., takže 4. prostě v jeden životě.
1: 31. který měsíc?
0: Říjen.
1: Říjen? To budeš mít narodky brzo.
0: Tak třeba to bude šťastná 4.
1: Tak, uvidíme, jestli už další narození oslavíš jako senátorka. A proč ne, že? Slušní lidi do Senátu by měli samozřejmě patřit. Senát je velice důležitá organizace. Mimo jiné je to jediná organizace, která může podat žalobu na prezidenta republiky za velezradu, což on už si to koleduje. A zatím pořád ještě v Senátu nejsou dostatečně množství těch, kteří by to podepsali. Takže já si myslím, že to je jedna z těch věcí, proč Senát je nutný podpořit. A když už tam jdete, a volíte do zastupitelstva, tak prosím vás, volte i ty naše slušný lidi do toho Senátu. Tak, toť asi všechno, děkujeme a zítra vás čeká pan profesor Petr Staněk, máte se na co těšit, to bude veliký a no, pojedeme za chvíli, za 5 minut se spustí tady video z právě Polešovic, další část, jednou už myslím, že proběhlo, takže buďte s náma, zůstaňte a nebudete litovat. Na závěr samozřejmě písnička nemůže chybět. Takže dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci.
0: Ahoj.
2: Ahoj.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

a stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: No a je to tady, jsme tady zase zpátky, navrátivši se. To vypadá, že má někdo vši, nebo co, ale to je jedno. Takže stihl jsem se navrátit zpátky a ještě jsem s sebou strhl svého hosta. Takže je všechno v pořádku, všechno je, jak má být. Jinou je možnost právě teď nás slyšet, no a je také možnost být s námi. Takže vítejte u pořadu pokřivených zrcadel tohoto světa, kde nahlížíme na věci, které se dějí, pravděpodobně se udějí nebo se udály, no a tak nějak se snažíme predikovat možné výstupy z tohoto dění. Tak vítejte. No a když už všichni jste tady přivítali, tak je potřeba, abych taky přivítal svého hosta. Tak Míšo, já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: To na holku z Prahy docela dobrý, člověče.
1: Člověče, jo, docela to ujde.
0: Jsem byl v sobotu v Praze, člověče, to ti musím říct.
1: Jsem si všimla.
0: Jasně, no. A v Praze, na dvorku, u školky dělali vinobraní.
1: Jo, jo. Já jsem něco slyšela. Ptáčci si štěbetali, že se trhalo víno, nebo střihalo víno, lezlo se na žebříky, lisovalo se. Jo, jo, něco jsem slyšela.
0: No, jo, jo. To plná Praha toho byla.
1: Plná Praha toho byla, ano. Jo, jo. Dokonce se šťáva ochutnávala, sladký to bylo.
0: No, šťáva se ochutnávala, ale minulo mě to.
1: Tebe to minulo, to se k tobě nedostalo. Jo, no to tam tento mikro zlil, no.
0: Právě, že vůbec to ke mně nedorazilo. Nic se nepilo, neochutnalo.
1: Tak se směl přihlásit, vyhlásitějc.
0: Ale nevadí, nevadí. Já si to aspoň pamatuju, že mi nedali.
1: Aha.
0: No.
1: To víš, já mezi tou držkovkou, těma párkama a tím vším, tak to bylo takový složitější, no. Tak se omlouvám, že se to k tobě nedostalo.
0: Byl jsem uspokojen dobrou držkovou polévkou, takže budiš jim odpuštěno, že na mě nezbylo. Zkrátka dobře, držkovka byla držkovka, no. Takže nakonec ta sobota nebyla až tak špatná a v Praze bylo hezky. V Praze bylo hezky, slunečno, no a tak Pražané vyrazili do ulic. Jsme s Eliškou jeli a čiči, jako nás to pamatuje. Normálně mi říká, no u Vltavy mi říká, že tatínku, tady jsme jeli lodí.
1: No, no vidíš to? No to je skvělý.
0: Jako jsem se až divil, že to tam poznala.
1: No, tak jí to utkvělo v hlavičce, jo. Tak jako správná vlastenka. Ví, že je tam Vltava. No.
0: No, jeli jsme pod Vyšehradem, tak jsem jí vyprávil o Šemíkovi.
1: No.
0: To ještě nedávala teda upřímně, jako.
1: Ne, to ji úplně nešlo.
0: Jsem si uvědomil, že vlastně ona to nemůže znát, že jo.
1: To máš pravdu, no.
0: Jako jsou Pražanky, občanky, vlastenky, který to třeba ještě pamatujou. No ale... Tak jsem jasně vyprávěl, že tady spadl ten autobus s těma vědcema a že tam byl ten Ikebara.
1: Tak to jo, ten film.
0: No.
1: Jo, vidíš to.
0: Vědci. No. Tak to víš, tak musíš pořád něco jako vymýšlet, jak zabavíš a uspokojíš zvědavost, s jakou dítě.
1: No, co je, ale musím teda na adresu Elišky říct, že byla hodná, v podstatě zabavila se, doufám, že se moc neušpinila pak na tu oslavu odpolední, protože když jsem je viděla, jak lítají na tom dvoře, tak jsem si říkala, no, tak to nevím, jestli ještě budeme prát šatičky.
0: No, když měla ty šaty zavázaný, tak jak je měla zavázaný, aby se náhodou, kdybože, neumazala a přenášeli tam tu vodu z té louže, tak to jsem si říkal, tak to je finito. Já jsem spíš měl strach, že bude promočená, že nastydne, tak naštěstí jako dobrý, ale...
1: Všechno dopadlo výborně.
0: Jo, no. Tak...
1: Jo, myslím, že si to užili.
0: Zapřeli asi o půlnoci domů.
1: No, to jsem nějak tak čekovala, že bylo, tak víš co, no, tak...
0: Tak návštěva Prahy proběhla uspokojivě, řekl bych.
1: Jo, za mě určitě, za mě to bylo... Bylo
0: to
1: příjemné
0: pestrý.
1: Dopoledně, odpolední setkání.
0: No, bylo to pestrý, mělo to grády prostě. Takže taky za mě
1: včetně
0: dobrý,
1: vinobraní.
0: No. Vinobraní. To, byl jsem na vinobraní, víno neochutná je, ale to nevadí.
1: Ty musíš nechat pak už, víš, až bude burčák, anebo až po burčáku, až to začne být jako víno, tak pak už jako, pak to bude lepší.
0: Když já mám, si vědomuji, že mám vlastně tady burčák ještě v ledničce, jsem na něj nějak zapomněl dneska.
1: Jsme no, tak aby tě nepřišel naproti.
0: Ale by neboh v té ledničce, to by bylo... Tak kromě burčáku, respektive kromě vinobraní, tak jsi měla jaký prožitek toho minulého týdne? Povídej, pochlup se nám.
1: Jejda, tam to bylo nějaký takový divoký.
0: Divoký.
1: Jo, ne, já jsem dost cestovala, my jsme byli po vysílání, to jsem asi 2-3 dny jako hodně pracovala. Potom jsme byli v pátek na svatbě, Martinův spolužák se ženil, tak jsme byli pozvaný.
0: A to v sobotu, no, ale... se dělali vinobraní a to jste byli v pátek na svatbě?
1: No, ale my jsme z té svatby odcházeli kolem 9. večer, protože jsme věděli, že přijede ještě nějaká část vína z Moravy, toho hroznového vína, aby jsme ho měli dost. Takže my jsme to měli komplikovaný, že jsme čekali na to víno, respektive na toho pána s tím vínem. Nakonec se z toho odvinulo, že pán u nás musel přespat, protože už byl, je to starší pán a přeci jenom jako se mi úplně nelíbilo ho posílat zpátky na Moravu, tak sobota tak tu si viděl, toho si byl účasten, no a neděle jsem byla se mojí mámou v Plzni a pak jsem zase pracovala. No a najednou bylo pondělí a
0: už se těšila na vysílání.
1: Jo, já jsem dneska měla možnost poslouchat od 5 hodin vás dva s Išou, tak to z ostatně.
0: Dobře, pochopil, jsi napsala když... dotaz.
1: Ano, jsem psala dotaz, ano. Protože i při tom vysílání jsem měla takový zvláštní pocity, tak jsem říkala, no já mu to musím napsat. No a tak.
0: Já jsem byl včera v Praze, to jsem ti neříkal.
1: Ne, to jsi mi neříkal, že jsi byl v Praze.
0: No, jsem si říkal, třeba bude pokračovat vinobraní.
1: No, ale ty ses tady vůbec neobjevil.
0: Ne, já jsem spěchal.
1: Já jsem tě...
0: Na otočku.
1: Jo, ty jsi... Aha.
0: Byla rychlá akce. Rychlá akce Praha tam a zpět.
1: No.
0: Musel jsem se odpoledne vyzvednout Elišku. To je jako ráno do školy, víš.
1: A pak máš na to 6 hodin.
0: No jo. No a ty si vem, že jsme ještě byla nějaká gymnastika, přijdeme domů a tady konec světa. Normálně...
1: Jak to?
0: No, motorest, benzínka, vesnice, bez proudu, všechno, hotovo.
1: Prosím tě, co se tam stalo?
0: Nevím, byla havárie.
1: Byla havárie,
0: No,
1: jo.
0: jaká havárie, tak jsem se díval, psali, že v 2:30 ráno, že by to mělo být opravený a po 11. hodině už to běželo teda, no. Tak jsme museli s Eliškou zapracovat ráno na domácím úkolu a sprchovat ráno. Já už,
1: No, vidíš
0: to. Víš, já už jsem v 5 hodin na nohou dneska.
1: No, tak to se nedivím, že jsi unavený. To já chápu.
0: No jo.
1: Tomu rozumím. To je jasná věc. Já teda se přiznám, že dneska jsem se mnou cloumala únava už od 3 odpoledne. A cloumala jako docela vehementně. Tak jsem si
0: Se
1: říkala,
0: mnou
1: ty jo,
0: cloumala
1: jako...
0: Iša před chvilkou, že je za 2:09.
1: Cloumala s tebou i Šaru. Tak se mnou cloumala únava a musím říct, že v poslední době tak jako nemůžu říct, že je to pravidelná hodina, jo. Dokáže to být dopoledne nebo odpoledne, to je jedno, ale prostě skoro denně se mnou cloumá taková únava, že si říkám, že to snad ani se nedá prostě jako vydržet, jo. Že bych byla schopná, kdybych se opřela o futro, tak ve stoje prostě usnout, jo.
0: Ti někdy včas, že jsi tak unavená?
1: Prostě jako, kdyby v tu chvíli po mně něco chtěl někdo, tak jako, víš, jako i kolikrát v kanceláři, jako to na mě fakt přijde taková těžká únava, tak řeknu, že si jdu vyměnit prádlo do spračky a fakt si na třeba 10 minut musím lehnout, abych vůbec jako to vydržela.
0: Karapátko, jasně.
1: Jo, nevím. Únava je teda veliká, no.
0: Řízení je veliká, únava ještě větší. No jo. Jo, a bude hůř, to jsem ti chtěl říct. Jsem ti neříkal, víš, ještě, že bude hůř.
1: No, to jsi mi ještě neříkal.
0: Jo, tak...
1: Ale teď jsi mi to právě sdělili, jo.
0: Teď jsem ti vzal všechny iluze.
1: To ne... Nevím, jestli to je jako... Ty posluchači, jestli rád. Jestli ještě posluchači poslouchají, nebo už jsi šli někam.
0: Že ti ta Wi-Fi skoro jako nepropustí, jako, co říkáš.
1: Tak nějak, jako jsi řekl, no tak to je teda konec, bude ten ještě hůř, no tak dobrý.
0: No tak jsem rád, no, tak že dobře. Jsi o tom tak dobře, že máš ještě
1: no,
0: nějaký
1: tak děkuji
0: představy
1: o
0: budoucnosti, jako rozumíš? Ne každý si to může dovolit.
1: Povídej.
0: No tak se dívej okolo sebe, viď?
1: Fakt, a přitom já mám úplně plný signál.
0: No, tak no, podívej se okolo tak sebe.
1: Slyšíš mě?
0: Slyším tě. Trhaně, trhaně. No tak se nám podařilo...
1: Slyšíš mě?
0: No, já už je slyším, dokonce nám se podařilo dostat i do sítě. Tak to vypadá, dobře. Že bychom mohli už začít i vysílat třeba.
1: No, třeba, viď.
0: No.
1: No.
0: Zatím to vypadá
1: ona teď
0: dobře.
1: Ještě nedošla... Já jsem ti psala na WhatsApp a vůbec to nebylo, že ti to došlo, víš?
0: No na WhatsApp, takže... na WhatsApp mi to asi došlo, protože to je telefon a ten mám na ten
1: ne,
0: mám
1: nedošlo
0: na Wi-Fi-ně.
1: Ti to, proto... Ale hele, jako strašně dlouho to trvalo, než se to ukázalo, že to k tobě dorazilo.
0: Míša slyší. A to není no. Pravda, protože tady mi někdo píše. Mísa slyší. Jaká mísa? Co já tu mám s mísou?
1: No, tak to bylo bez diakritiky. No.
0: Bez diakritiky?
1: No, tak jsme si tak jsme si zase užili nácvik.
0: Ano, nácvik.
1: Až nebudou no, ty signály.
0: Teďko ale vážně, jo? Protože je potřeba se povinovat volbám Neboť byly volby vlastně ve třech zemích. Byly volby v Německu, v další části, že jo? Byly volby v Ruské federaci do státní dumy a byly volby ve Švédsku. Co myslíš, které volby dopadly nejhůř?
1: Ano.
0: Míšo, které volby dopadly nejhůř?
1: Ano.
0: No ano. Neříkej furt ano.
1: Počkej, já se tě ptám, pro koho dopadly nejhůř?
0: Pro koho? No vůbec, jako tak.
1: No.
0: Jako z našeho úhlu pohledu, který volby dopadly nejhůř?
1: Tak tipla bych si to Švédsko, protože v Německu zvítězila AFD.
0: A
1: Rusko mělo v Rusku více jak 50%, protože já jsem četla dva výsledky, takže já nevím, jestli je to těch 52 nebo těch 58. Vyhrála ta Putinova strana, takže jako to nevím, jo. Tam nemám jasno, protože výsledky jsem viděla dva a na mainstreamu jsem se to nějak nedopátrala.
0: Uhum.
1: Takže bych typovala, že to Švédsko dopadlo
0: ano.
1: Nejhůř.
0: Ve Švédsku volby dopadly absolutně nejhůř, protože ta integrace uprchlíků. Takže no. mají tam dokonce nějakýho poslance z těch
1: uprchlíků.
0: Těch přistěhovalců, no. Takže velká žádná radost to není. No a už se to projevuje pochopitelně. Takže asi nejhůř dopadly volby ve Švédsku. V Německu to běží dobře. Myšleno tak, jak my se na to koukáme, protože AFD vymetla dveře z CDU. Takže nevím, jestli v konečném sčítání se vůbec dostali na 5% hranici, to nevím. Já jsem skoro před sečtením hlasů kousek, tak měli 4,85.
1: Myslím, že se nedostali. Prosím tě, mám pocit, že se nedostali.
0: No tak to by starý Merz měl z toho vyvodit nějaký důsledky a
1: tak
0: musel
1: on
0: zbrán,
1: z toho. On se vyslovil, že je to šílený, že je to něco hroznýho. On si toho všim, že to je fakt jako, že to je hrůza, no.
0: Kdyby dělali politiku pro lidi, respektive kdyby vůbec jako pracovali s lidma, tak by museli vědět, že to, jak to dělají, tak to jim zlomí vás. Čili ta diktatura jejich německá, nacistická, co oni tam v podstatě začali, jakoby, jak se chovají vůbec a jak připravují válku, jak jsou války chtiví, to je jak přes kopírák předválečná doba nacizace Německa. To je dost podobný. Takže naštěstí Němci vzali rozum do hrsti a reagujou, toto je výsledek. No jestli AFD to dotáhne do vítězného konce, tak, aby prosadili ty svoje věci, to znamená, že ustřihnou úplně Ukrajinu, jako zastaví veškerý pomoce, budou chtít peníze zpátky, pokud nevyúčtuje Zelenský do halíře, že je všechno v pořádku, tak oni budou chtít peníze zpátky. Němci. Jo. Ale tak to víme, tak to už tady říkali Američani, že jo. No a nakonec teda zřídili tu komisi nebo ten úřad pro vyšetřování korupce a ku podivu už všichni okolo Zelenského jsou buď na útěku nebo jsou obviněný.
1: Obviněný na útěku úplně prostě Že konec, no jo. Nebo dokonce někoho zabili i na frontě, protože tam byl poslaný nějaký generál, tam byl poslaný za trest bojovat na frontu, tak zemřel.
0: Ne, tak vítěze, že jo, tak jaký mu tam mohlo hrozit nebezpečí, pro Boha.
1: No, asi mu selhala zbraň.
0: Možná mu selhala zbraň při čištění. Teďko Evropská unie přijmula takové opatření, nebo prosazujou, že by Ukrajina měla mobilizovat ženy.
1: Ano, to jsem slyšela, že jim pořídili flísové mikiny.
0: Že budou vracet uprchlíky. Tak na jednu stranu to má nějakou logiku, na druhou stranu z toho jednoznačně vyplývá, a když se na to chování Ukrajiny, Ukrajinců a jakoby Británie, některých pološílených, válkychtivých štváčů. Když se na to podíváš, tak nemůžu než jako vyjádřit, že pravděpodobně, a toho nechci vůbec obhajovat, jo, ale přijde mi, že po tom, co podepsala Ukrajina Istanbulskou dohodu, hned v roce 2022, tak navštívil Johnson. V tu dobu myslím, že nebyl ještě ani tím premiérem Británie, tak navštívil Ukrajinu a myslím si, že nasliboval Zelenskýmu absolutní podporu s tím, že to bude s tím, že to bude Ukrajina, která bude jakousi, jak bych to řekl, předpolím nebo jakousi vyvolenou zemí, která porazí Rusko, protože slíbil, že Ukrajina dostane absolutní podporu po všech stránkách právě k tomuto splnění tohoto úkolu, jo. Čili
1: No.
0: chování Zelenského tomu velice napovídá, že takovýhle sliby tam byly, protože on dneska se těch slibů dovolává. Já vím, že je narkoman, já vím, že je blázen, ale na druhou stranu i ta korupce a všechny tyhle ty věci vlastně z toho vyplývá, že si z toho udělali biznis, a naslibovali mu. A teď mu to prostě musí dodat. Proto i ty výhrušky ze strany Zelenského a jeho nejbližší, že pokud ty peníze nebudou, jakože oni tam bojují za nás a tak dál. Čili já si myslím, že z toho se to celé narodilo. Takže ta záležitost nebyla z hlavy Zelenského, ale bylo to z hlavy Anglosasů. Jednak London City, a pochopitelně tím pádem propojeno CIA Amerika. A to znacizování Ukrajiny, to, co tam vyrobili a co tam páchali od roku 2000, dejme tomu 12, 10, 12, že to je záležitost kolektivního západu, který Ukrajinu použil, zneužil a teď ji asi odloží, si myslím.
1: No, to bude velmi bolestivý.
0: Chystá se vlastně to, že Ukrajina ani nebude existovat, protože pokud ještě půjdou ženy na frontu, tak už to nemůžu úplně představit, jako co z té země zbyde. Už vůbec nic, navíc je rozprodaná. No, nelehký
1: No.
0: toť úděl. Čili,
1: Já jsem
0: myslím,
1: jenom zvědavá, co...
0: povídej.
1: Ne, co se stane s ním, jako se zeleným panáčkem, víš, co s ním udělají?
0: No, Já myslím, že bude ukryt. S tím, jo, že bude jako kdyby zlikvidován. Viděl jsem takový zajímavý titulky, že zatímco Zelenský vykřikuje, že když je válka, tak nemůžou probíhat volby, tak i tomu předvedl Vladimír Putin, že to není žádný problém, aby probíhaly řádné volby. Navíc Ukrajina není, nebo nebyla do určitý doby vůbec jako nějak, že by většina Ukrajiny byla ve válce, že by většina Ukrajiny bylo bojiště. Takže celá ta záležitost mně přijde, že je na spadnutí. Všimni si, jak se změnila retorika, jak se změnila retorika lidí z V4, zatím, no, kromě Polska, pochopitelně, protože Poláci se...
1: Polsko je složitý. Jasně,
0: za 3 dny, jako, není s kým, jako o čem. Takže, jak Robert Fico, tak Andrej Babiš volají po míru. Pochopitelně Andrej Babiš je za to pranýřován, Robert Fico také, protože když někdo chce mír, jo, tak je prokremelský dezinformátor.
1: No. A je placený Kremlem ještě.
0: Většinou je to placený kremelský zpravodajec. Bolševický rudej nok.
1: Bolševický rudej nok, ano. Přesně tak. Jo, jako pěkně teda do nich jdou. Fico teda ten je o něco tvrdší ještě než náš Babiš. Ten jako, ten přeci jenom jako ještě jde do toho mnohem hůř, jo. Jako razantnějc, ale no.
0: Všimla jsi, že Zelenský se snaží vytvořit tak, jak nacisti měli tu osu, tak Zelenský vytváří de facto to samý?
1: V jakém smyslu? Co
0: tu osmičku,
1: osu?
0: Že? No jasně.
1: Jo. Tohle. No prosím tě, to bylo takový velmi zvláštní, protože Fico známil, že jede na Ukrajinu, jedna se Zelenským, a pak prostě během noci se něco přihodilo. Za nás jsem tam, pokud jsem správně viděla, tak byl Drahoš. Jako přišlo mi to úplně nesmyslný, proč by Drahoš měl jezdit na takovýhle setkání. Dobře, je to senátor, beru to, ale přišlo mi to opravdu velmi divný a Fico tam nakonec nejel.
0: No, tak já si myslím, že jednak mu tam hrozilo nebezpečí a jednak tomu takhle, ono to původně mělo být, aspoň to bylo, Robert Fico to tak prezentoval, že to bude setkání ministrů obrany, nebo jak něco takového. A víceméně se mělo asi jednat o dosažení míru a obnově Ukrajiny.
1: A pak
0: z toho vylezlo, že to má být vlastně takováhle nějaká takové uskupení, které by se zavázalo a přísahalo by na krvavou tlapku věrnost a zásobování vším. Takže proto tam pak byli vyslaní lidé bez mandátu, já si myslím. Jako na můj vkus lidé bez mandátu.
1: No, právě jsem jako uvažovala, že ten Drahoš jako, na, jako co by tam jako asi teda jako slíbil krvavou tlapkou. Jo? To
0: ale
1: jako
0: tak já si myslím, že třeba měli tam poslat toho ostříleného fronťáka, zoceleného chlapa, zoceleného jasánka,
1: lipavskýho. Jo. Lipánka.
0: Lipánek zase vyzýval k nějakému prostě k nějakému jako razantnějšímu kroku. Jo. On vůbec...
1: No tady může chodit razantně.
0: Nemůže, protože by se zhroutil. To je jenom...
1: No, takže to bylo jako to uskupení, ta osmička, tak ta nějak úplně, já si myslím, to úplně vyšumělo, nebo
0: vyšumí, já
1: šlo
0: si
1: to
0: myslím,
1: dost...
0: Že se se Zelenským nechcou paktovat, aby... A on, že tomu bude předsedat, jako jo.
1: Hele, a není náhodou teď Zelenský v Americe?
0: Tak nevím, kde momentálně je.
1: No já mám takový obavy, že jo, do Ameriky, není tam, tam je totiž to zasedání té rady OSN, protože tam jeli od nás ty dva kašpaři.
0: Každý jedním letadlem?
1: Jo.
0: No tak to je protokolárně daný.
1: Ale do stejného hotelu, že jo, a mainstream napsali, jak spolu posnídali a oni se sešli u bufetu v hotelu, jo.
0: Co dělali u bufetu spolu?
1: Takový. Sešli se tam.
0: Jo.
1: No. A počkej, já se podívám, já si myslím, že je Zelenský taky tam.
0: Asi jo, protože tam se bude dohadovat kšefty se zbraněma, že jo?
1: Ukrajina je připravena na energetické příměří, uvedl Zelenský po jednání s Trumpem.
0: A co to je energetické příměří?
1: Počkej, zkusíme se na to podívat.
0: Já bych potřeboval, kdyby to někdo vysvětlil.
1: Americký prezident Donald Trump se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v úterý měl bavit i o možnosti, že by země bránící se ruské invazi v licenci vyráběla americké protivzdušné systémy Patriot, které Kyjev žádá. Šéf Bílého domu to připustil na začátku své úterní schůzky se Zelenským. Po jejím skončení ukrajinský prezident řekl, že jeho země je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří s tím, že by chtěl i společné jednání s Trumpem a ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Čtu to z mainstreamu, jo, tak aby jako tam jako to no, tak tadyhle to je o těch střelách. Já ti chci najít, co je toto příměří, jo.
0: Energetické.
1: No.
0: To je...
1: No prosím tě, to oni tady vůbec nepíšou, co to je to energetické příměří.
0: A my teď jsme z toho zmatený, že jo, to pochopitelně.
1: To tady není. To tady prosím tě není. To se tam nepíše.
0: Ani nám to nemůže, jak si říct, umělá inteligence.
1: No tak i to můžu zkusit. Jestli chceš...
0: Co je energetické příměří?
1: Energetické příměří?
0: Příměří no, přímo.
1: Ale já to zkusím, jo. Já to na mobilu úplně...
0: Uměníš to. Dobrý, já to na mobilu úplně nechto.
1: No, prosím tě, ono to jako všude jenom přebírá ty články. Ale vůbec to nikde... Nechce. Herdek. No není to ni... Ty reklamy jsou úplně brutální. To je opravdu děsivý. No není. Počkej, vydržte chviličku všichni. No energetické příměří už... to nezná ani umělá. Nezná to, ale já ji tady neumím jako...
0: To je příměří
1: na tom mobilu je... Počkej, příměří energií. To by znamenalo, že energie na Ukrajině se hodí do příměří. Za mě osobně si myslím, že energetické příměří znamená, že Putin prostě se postaví do lajny a do latě a přestane útočit na energetické zařízení Ukrajiny. Tohle si myslím, že si představují pod pojmem energetické příměří.
0: No.
1: To je za mě.
0: To teda hezky pojmenovala, to ti řeknu. Já z toho nejsem vůbec moudrej.
1: Nejseš z toho moudrej, veď? No. Rozumím tomu.
0: No hele,
1: A
0: víš co?
1: že a
0: No.
1: no, povídej.
0: Ne, jakože v tom Švédsku ty volby, to je jenom taková třešnička na dortu. Protože Švédsko vydává novou Bibli, apoštolové mění pohlaví a Jidáš už není zrádce.
1: Cože?
0: No jo.
1: Apoštolové mění pohlaví.
0: No, apoštolové jsou některé už jako asi třeba to může být autobus, asi některé nebo tak. No a Jidáš už není zrádce, který zradil Krista. Pravděpodobně to bude nějaký poradce bývalý agent CIA, který dosadil, pomohl dosadit

0: měl na ty dny toho NATO.
1: Ano, ano, tam byl, no.
0: Byl celý to. No a cestou na benzínce měl nějaký rozhovor s nějakým člověkem, tak je toho plnej, pojďme mu dát prostor. Zajímavý.
1: Na čem?
0: Zajímavý, že nám to nehraje. No jo. Já jsem si nepřehodil káble. Prosím tě.
1: Až tam ticho.
0: No jo, to ticho. Musím pod stůl.
1: Ježíš, tak to je, no jo, tak to je hodně tep.
0: Musím pod stůl.
1: To je ale hodně jsem divoká tady, historie.
0: No zapojil jsem tady išu, rozumíš, pod stolem? Jo, teď si tady musím lehnout a přepojit.
1: No jo,
0: to.
1: Ty jsi vlastně, ano, ty jsi tam měl ty kabelíky, no to je jasný.
0: Ale nevadí, já jsem tady připravený úplně na všechno. Jo. Proto mě bylo divný, že ten Andy vůbec nemluví. Jsem si trefil do dírky. Tak. Já bych řekl, že úkol splněn.
1: Tak, Andy, teď je to na tobě.
0: No. Už se mi podařilo vylíst i spod stolu. No. A jestli se mi ho podaří, tak ještě jednou, tak pojďme. Hele.
2: Se zastavili na jedné benzince a přišel za mnou jeden pán a dal se mnou do řeči ohledně zadlužení. No a já jsem ho přesvědčoval, že skutečně se nemusíte bát, že by příští generace měli velký problém s dluhem. Tyhle nesmysly vám vtloukají do hlavy právě ty, kteří tady naši zemi tunelovali, rozkrádali a už 20 nebo 30 let vám stále vykládají o Řecku a posílají složenky. Prosím vás, já vám řeknu dvě čísla. Dnešní dluh je 3726 miliard a víte, kolik jsou úspory našich obyvatel, a teďka nemluvím o fondech, jenom v bankách. 3924 miliard, co to znamená? Že obyvatelé České republiky si můžou koupit od státu celý dluh a ještě jim zbyde 200 miliard. Ano, a ovládnou český stát hypoteticky. A bude jejich. Ano, tak to je. No, a teď jsme tady měli amerického velvyslance NATO, který říkal, že málo dáváme na obranu. Tak oni dávají 1500 miliard dolarů. Víte, kolik to je peněz? 31 830 našich miliard, takže 167krát více. Ale pozor, víte, jaké je zadlužení Spojených států? 122,6% vůči HDP, takže v procentech vůči HDP je to třikrát, my máme jenom 44%, a v miliardách, poslouchejte dobře, jsou Spojené státy zadlužené 228krát více než my. No a samozřejmě jim do toho nemluví Evropská komise, která nás limituje tím saldem, takže prosím vás, my jsme úplně v pohodě, já mám rád ty čísla, tak zkuste o ty čísla přemýšlet.
0: Já si myslím, zajímavý náhled, musím říct, že by, si občané mohli koupit jako za svoje vklady do bank, no. Že by si mohli koupit celý stát, jo. A nebo je to tak, nebo je to tak, že svými vklady zaplatí dluhy toho státu.
1: No, to už já si myslím od neděle, protože ona v neděli ráno měl takový to svoje nedělní povídání, který má každou neděli. A už tam o tom hovořil. Jo. A já jsem říkala Martinovi, hele, vidíš to? Tak tady to je, už to začíná. Oni mají zmapovaný ty vklady. Oni ví, že ty peníze na to jsou, že jsou uložený v těch bankách. A že oni to z toho krásně můžou zamáznout.
0: No ne, kdyby...

0: nastal
1: otázkou,
0: restart,
1: jak to teda, no?
0: Kdyby nastal restart, no tak to půjde proti sobě, že jo? Protože lidé si nemusí kupovat ten stát, jak tady říká Andrej. Lidé tvoří ten stát. To znamená, ten stát jsou ti lidé. Takže ti lidé, kteří mají 3900 miliard vložených peněz do bank, tak jimi budou hradit, jimi budou hrazeny těmi, ještě 200 miliard zbyde, takže ještě jim něco, jako když jim to zkonfiskujou, protože když se dělá rating do té země, tak se do toho počítají veškerý majetky, že jo? Protože stát nemá de facto nic, co je stát. Stát je nějaká účetní jednotka, dejme tomu. Ale majetkově je ten stát tvořený těma všema subjektama, které se dají, jejichž majetky se dají zkonfiskovat, tak to řeknu. No, a bankéři to mají takhle dobře vymyšlené, jo. Vidno jest, že tedy ani předseda vlády není, jak bych to řekl, není natolik erudovaný a nemá dostatečně velkou fantazii, aby mohl uvěřit tomu, že ty bankéři to mají takhle dobře vymyšlený, jo.
1: No je otázkou, co nám tím vlastně Andy chtěl říct.
0: No.
1: Jo?
0: No,
1: když se nad tím zamyslíš.
0: Říkala soudružka Pirátka v debatě, my s Išou, my se bavíme tím, že se sebe mrskáme, takže v neděli jsme si dali debatu.
1: Jo, tak to jste byli hodně odvážní.
0: No jo, normálně. No a
1: prosím tě, není z toho Iša zelená ještě teďka?
0: Zelená není, ale jsme to tak jako hodnotili. Ne, tak jako ty Piráti, mně se líbí, že ty Piráti jako necítí žádnou spolu zodpovědnost, jo. A
1: no tak ty vůbec.
0: Ono tam zase jako, co by se mělo a tak. Ale ono tam vykřikovala, že prostě každý den 1 miliardu jako zadlužili tím rozpočtem, že jo. Je to skoro jako dnů v roce. Mm-hmm. A prostě já nechápu, proč je nedají k soudu, proč je nedají jako stíhat za to, že takovýhle zákon vlastně někdo někomu připraví a nechá mu ho, jo. For je v tom, že to je zákon a u něho musí naplnit. Takže prostě oni jenom potřebovali přivést cisternu s těma penězma, aby napumpovali ty peníze do toho rozpočtu, který oni zapomněli tam jako vyrozpočtovat. Takže nechají si kýdat na hlavu o takových neumětelů. Nevím, jako proč. Jaká reciproce,
1: že by tam bylo? To taky nerozumím.
0: No divím se, že nejsou na ně tvrdý.
1: No, ale říkám, no. Andy nám tím vyslal nějaký vzkaz.
0: No,
1: teď je otázka,
0: vzkaz je jednoznačný.
1: Budeme číst.
0: My to budeme probírat s Jiřím v pátek, pochopitelně. Takže pokud začaly banky, centrální banky, pokud začaly naskladňovat virtuální zlato, tak to už je jako, to už je hodně za hranou a je vidět, že kolektivní západ má jeden zásadní problém, že se neštítí vůbec ničeho. Jo?
1: No, to je bohužel tak. No.
0: Zlato v centrální bance vždycky znamenalo jakousi jistotu pro všechny věřitele, pro okolí, že ta země má nějakou ekonomickou sílu. Pokud někdo si myslí, že jsou všichni tak hloupí, že zlato, který prostě Američani mají dodat třeba Německu, protože mu ho mají vrátit, tak to udělají, protože převážet ty tuny zlata je nuda, šečeť prostě. Takže Američani si nakoupili neexistující zlato. Chápeš? Američani měli mít zlato, které nemají. Proč ho nemají? No, protože se ho postupně zbavovali a jedna a dvě museli taky něco vrátit po tom roce 71 některým zemím, který začala to Francie, de Gaulle, který si vyžádali to zlato, že jo? Takže Amerika se vystříkala ze zlata, no a teď je zásadní problém, že chystají nějaký, respektive musí připravit nějaké řešení té situace, která je, kdy všechno je zamořený dluhem. Takže teď si jim vracejí dolary, že jo? Země BRICSu, teď jsem to někde čet, jak si oznámili na tom summitu, teďko, který byl, že úplně odchází od dolarů, že už dolar nepotřebují.
1: Ano, ano, ano.
0: Což je ono se to jako řekne, jo, ale ty důsledky, pochopitelně, jsou strašný. No a protože 70% jak těžebních, tak kapacit, tak rafinerských kapacit a dokonce i 70% drženého zlata je v zemích BRICSu, tak na kolektivní západ zbývá jenom těch 30%. No a teď jak to rozmnožit, jo? Máš jenom 30% a máš se tvářit, že máš 100. No tak Američani prodali třeba, no takhle, Američani si koupili zlato, který nemají. Takže představ si, že doma nic nemáš a tak to, co nemáš, si koupíš od někoho. Tím zlegalizuješ, že to máš.
1: Mm-hmm.
0: Takže Američani třeba od Německa si nakoupili tisíce tun zlata, Němcům zaplatili těma dolarama, s kterými asi neví rady, do čeho je udat, takže je vyprali.
1: Protože jich je moc. Ano, vyprali.
0: Takže
1: je,
0: vyprali velké Přesně. značné množství dolarů, které dali těm Němcům za to neexistující zlato a Němci si za ty papírky
1: dolary.
0: V London City koupili zlato jako do centrální banky a rovnou ho uložili v London City, tak jako to dělá Česká národní banka.
1: Protože proč bychom ho vozili, že jo, vidíte to robots.
0: No, jak máš přivízt něco, co neexistuje? To je škoda, to jsou, že jo. No, takže oni těmhle transakcema vlastně za jedny dolary vlastně získávají jakoby dvojnásobek fyzického kovu. Američani si kupují to, co neexistují, to, co jenom drželi, tak to, co neexistovalo, tak to si koupili a dali ty peníze na to, že si to samé si nakoupí, protože převáží to z Ameriky je blbost, takže v Evropě si nakoupí, třeba Německo si nakoupí to zlato a London City se o to postará. Čili můžeme říct, že dneska londýnská banka slouží jako trezor na vzduch, kterému budeme říkat...
1: Aby tam náhodou neprasklo něco.
0: No, kterému budeme říkat virtuální zlato. A teď si představ, že tenhle ten stav bude nějakou dobu trvat, že jo? A zlato je velice sledovaná komodita. To znamená, že se ví, kolik zlata celkem bylo vytěženo. Takže když víš, kolik se ve světě vytěžilo zlata a nemůžeš manipulovat...
1: Tak se nemůže víc prodat.
0: A nemůžeš manipulovat těžební údaje, protože máš jenom 30% těžebních kapacit, tak je jasný, že ten, kdo má 70%, může říct, no tak pojďme udělat audit, my tady máme 70% zlata, to znamená, že vy můžete mít jenom 30%. Vy ale vykazujete podle toho, jak údajně obchodujete s tím kovem, tak vy tady máte toho zlata, dejme tomu, třikrát tolik, než kolik může fyzicky existovat ve vašich skladech. No a je to, že? V tu chvíli odpráskneš ten dolar a vůbec odpráskneš věrohodnost toho systému bankovního, který proti sobě máš, a úplně ho rozstupuješ, že to je podvod na podvod. No a nastoluješ ekvivalent, to znamená, zachraňuješ to tím, že rozprostřeš na té ploše svoji rezervní měnu. To je závěr ekonomické války, která právě probíhá, a to je závěr v podstatě s vítězným koncem pro BRICS, protože zatímco muž s náhradním dílem na většinu horských kol na hlavě, tak dává cla, tak země BRICSu zastavili pohyb zboží a zejména toho strategického, což je ropa a plyn, tak zastavili pohyb zboží okolo země, protože se zmocnili obchodních tras. Pamatuješ si, když jsme
1: teď
0: hodnotili, proč,
1: ano, ano.
0: Proč Egypt, proč Emiráty, no co to tam je proti Egyptku, Saudská Arábie vlastně.
1: Saudská Arábie.
0: Proč Saudská Arábie, proč Venezuela, proč Irán. Takže tři hlavní jakoby průplavy, že jo? Dneska se jich zmocnili země BRICSu. No a to, že dáváš celo na zboží, který stejně se nekupuje, protože neexistuje, protože není, no tak kdo vyhrává? Vyhrává ten, kdo zastavil zboží, že jo? A když potom ještě je přiměli, nebo já nevím, co je přimělo, že lžou o tom zlatě až takovým způsobem. My pořád totiž špekulujeme s Jiřím, jsme pořád přemýšleli, proč to zlato někam spadlo a proč to zlato, který by mělo teď momentálně stoupat na ceně a mělo by se teď v tuto chvíli podle zásaditosti, zákonitosti, které existují, by se mělo pohybovat minimálně okolo 10 000 dolarů za trojskou unci. Proč nemá ani 4 500, jo? A evidentně je to proto, že oni teď provádějí ty velké obchody, ty velké nákupy, takže musí to být dostatečně drahý, aby utratili dostatečné množství dolarů, směnili
1: ale
0: vlastně...
1: Ale nemůže to být zase tak moc.
0: A nesmí to být zase tak moc, aby... Takhle, aby to bylo akorát.
1: Nevykrvácali. Aby no to ne, bylo no tak... akorát, proto to uměle drží.
0: Přesně tak. A, no jo, a teď tady máme dvě ceny zlata, že jo? Máme tady dejme tomu London City, máme tady bankéře, kteří určují cenu a to je ale cena v dolarovém světě a teď, když vlastně BRICS oficiálně vyhlásil, že s dolarem končí, tak to znamená, že budeme mít druhou zlatou burzu a tam se nám budou nějak vyvíjet ceny zlata, že?
1: No, to bude zajímavý.
0: A teď je otázka, jak dlouho se ještě budou ceny zlata řídit tou burzou v tom Londýně? Tady v našem prostoru asi to pořád ještě nějakou dobu bude trvat, ale celosvětově se většina zlata bude obchodovat za jinou cenu, než za cenu.
1: No to bude zajímavý.
0: No to bude hodně zajímavý.
1: Někdo zblázní. No.
0: To bude hodně zajímavý ještě.
1: A tak já si myslím, že Evropa bude mít s nastávající a přicházející zimou úplně jiný starosti než zlato. Evropa bude mít starosti, jestli vůbec půjde plyn, jestli vůbec bude ropa, jestli vůbec jako bude se topit, bude teplo. Hele. To si myslím, že tohle bude starost Evropy. Že zlato asi v tu chvíli Evropě úplně nebude to nejdůležitější. Víš?
0: Jenomže to zlato drží spousta lidí, kteří nás dneska poslouchají, víš?
1: Já to vím,
0: A
1: já to
0: proto se
1: vím.
0: jakoby o tom
1: Tam
0: bavíme. Je
1: já
0: logický,
1: tomu
0: že
1: rozumím.
0: je potřeba to reflektovat, ale a všimla jsi, jak se okamžitě opozice pustila do Babiše, protože prý máme zásobníky naplněný jakž takž. A hned se pustili do něj, že lhal, když říkal, že máme v zásobníkách plyn, když na druhou stranu říká, že to nebude. Oni jsou tak omezený a hloupí, že nejsou schopni to vidět v tom čase, v tom vývoji. Jo? A já s ním souhlasím, přesně jak ty říkáš. Teď se tady bavíme o ceně, jestli budeme tankovat litr nafty za 50 korun, dneska už je to 55, že?
1: No,
0: Od
1: ale
0: října
1: je
0: budou
1: otázka,
0: nějaké
1: jestli
0: regulace.
1: vůbec.
0: Od října budou nějaké regulace, to znamená, že od 1. října opět bude regulovaná cena, respektive nějaký ty záležitosti, které by měly zlevnit. Jenomže přesně to je o tom, jestli bude co prodávat. A to, že si půjdou kleknout před Vladimíra Vladimiroviče a požádat ho, aby to pustil, jedna věc a druhá věc je, zdali to zelený skřítek pustí do těch trubek. A zdali,
1: No, to
0: a
1: je další věc,
0: pokud teda
1: ano.
0: AFD, se bavíme, že to je dobře, že vyhrávají, tak AFD se netají tím, že prostě pro ty energie do toho Ruska si zajedou požádat. A je to jediná cesta, jak to mít za nějaký slušný peníze a být konkurenceschopnej.
1: No, to potom jako zelený skřítek může skákat zprava doleva, ze předu, ze zadu a jako tak jemu se tam ta zem taky hroutí, že jo, ta už je zhroucená, ta už není vůbec.
0: No je tak, že jo, Ukrajina má z tranzitních poplatků docela velký příjmy, tak proč by měla Evropa tu Ukrajinu vlastně financovat, aby se nepropadla úplně a neskrachovala? No tak část těch potřebných peněz nechť mají z tranzitu, tak právě proto to musí pustit. Víš, a to je zase další věc, která tak jako napovídá, že to ty Ukrajině bylo naslibováno, jenže on se to prodlužuje,
1: Spousta
0: že on se to
1: věcí
0: protahuje
1: a on se
0: a
1: to
0: jak se to
1: protahuje, to
0: protahuje,
1: je
0: stojí to
1: ano.
0: peníze, lidi jsou z toho nervózní, řada lidí je nervózní v Evropě, teď si spousta lidí uvědomuje, že že opravdu od té mobilizace nejsme daleko, protože máme tady psychopaty ve vedení státu, kteří by byli ochotní do toho jít. Máme tady psychopaty na úrovni Evropy, máme tady psychopaty na úrovni vedení NATO, máme tady psychopaty, kteří skvotují na různých místech v České republice.
1: No a nejradši by viděli půlku republiky v uniformách a šup a běžet do toho, běžet na Ukrajinu do zákupu. Já vždycky říkám, když jako má někdo takovýhle ty jako úmysly, že teda jako musí se bojovat a musí se zbrojit a teda říkám, no to je jednoduchý, tak si běžte někam pro maskáče, pro sapík, šup s váma na Ukrajinu. Teď jo, Bože můj, když se tam bojuje za nás, tak můžete jít bojovat, když chcete. Úplně jednoduchý.
0: Hele, já tady
1: Teď by
0: mám,
1: mohl i ten skvoter,
0: no
1: jo,
0: samozřejmě,
1: klidně.
0: a i s tou svojí madám.
1: To ta
0: Ona
1: by
0: by
1: mohla
0: dostala
1: dělat
0: uniformu, ale
1: třeba,
0: musíme jí platit ty
1: no,
0: peníze, že jo?
1: brašničku s první pomocí a už by mohla běhat.
0: To jsou ty kamarádi ze Špesartu. Přesně jsem si je vybavil.
1: Vej, jo, no.
0: No jo,

0: Mně se líbí to, mně se líbí to hodnocení těch voleb v Rusku. Já bych chtěl přečet. Předběžné výsledky voleb v Ruské federaci potvrdili plnou administrativní kontrolu Kremlu. Po sečtení více než 90% protokolů vede vládní jednotné Rusko se ziskem 57,86%, zatímco dosavadní součást parlamentní čtyřky Spravedlivé Rusko 4,95% bojuje o samotné přežití ve státní důmě. Hladká čísla vykazují i gubernátoři ve válku bezprostředně dotčených regionech. Belgorod 66%, Briansk 69% a tradiční bašty absolutní lojality v čele s Čečenskem Kadyrov 99,85%. Zatímco Brusel mluví o rituálu v atmosféře cenzury a represí, suverenistické hlasy v Evropě, Peking, Dili i africké metropole vnímají výsledek pragmaticky jako potvrzení stability a předvídatelnosti klíčového mocenského hráče. Jsou to i pak nějaký procenta, ty zhruba odpovídají tomu, co se tady pořád bavíme teďko. Co se mění a co zůstává v ruské politice? Co zůstává? Exekutivní monopol, zisk téměř 58% na federální listině v kombinaci s většinovými obvody dává jednotnému Rusku spolehlivou ústavní většinu. Duma zůstává hladce fungujícím schvalovacím orgánem prezidentské vertikály. Zahraničně politická a válečná doktrína. Výsledek bude interpretován jako nespochybnitelný souhlas veřejnosti s konfrontačním kurzem vůči západu a pokračováním vojenských operací. Regionální podřízenost, vysoká čísla gubernátorů dokládají funkčnost aparátu při zajišťování požadovaných výsledků napříč celou federací. To znamená, lidé jsou takhle, lidé říkají, že podporují a souhlasí s tím trendem, který dneska je, to znamená získat a obnovit tu suverenitu společně s bezpečností a podporují vlastně kroky, které se dneska dějí. Na druhou stranu, ale to je taky o tom, že je vidět, že se pracuje. To znamená, že ti gubernátoři dostávali ty vysoké čísla při té jejich volbě proto, že je vidět, že lidé si uvědomují, že pro ně pracují, že opravdu jim to dávají za tu práci. Co se mění, uší stranické spektrum, pokud Spravedlivé Rusko nepřekročí 5%, politický systém se zúží na 4 strany. Kreml tím eliminuje formaci, jejíž voličskou základnu zcela absorbovalo jednotné Rusko. Legitimizace v pohraničí, vítězství v Belgorodu 66% a Briansku 69% dává lokální administrativě formální mandát pro zavádění tvrdších bezpečnostních, logistických a mobilizačních opatření v zázemí fronty. Rozpočtový tlak po volbách. Nová Duma má volné ruce k okamžitému schválení úsporných opatření pro civilní sektor a zvýšení daňového i fiskálního tlaku k pokrytí rekordních armádních výdajů. To znamená, lidé potvrdili a proto oni jsou tak strašně jakoby rozčílený tím, že nedokázali, protože mluvili tady měsíce o tom, že musí ty volby v Rusku nějak narušit. Oni se tím neskrývali přeci, teď oni to řekli veřejně.
1: To vůbec jako, ano.
0: A pak se divěj, že Rusko dělalo všechno proto, aby jim překazili ty jejich rejdy na zmanipulování těch voleb. No a lidé dali odpovědi na to, že zkrátka a dobře to takhle chcou, že s tím souhlasí, že to podporujou
1: a že to stojí takhle
0: za, a že to, ano, že stojí za tím Vladimírem Putinem v tomhletom, jo. A to je strašně jakoby vykolejuje, protože zatímco Západ se rozpadá, do nějakých frakcí a do nějakých názorových skupin a národy se rozdělují protože to nálepkování a dvojí metra, tyhle ty všechny věci, přináší to červavé ovoce. Tak tady je vidět, že souhlas, souhlas, souhlas, souhlas. Je odměněna práce, která se vykonává pro ty lidi, takže to nese ty body při těch volbách, no a lidé dávají najevo, že to takhle chtějí. A možná razantně jít řešit a možná jako v rychlejším módu dosáhnout těch cílů speciální vojenské operace, což by sebou neslo několik útoků na schválené strategické cíle vojenské po Evropě, by přimělo Evropany přemýšlet vlastně,
1: jo.
0: Že ta válka může být velmi rychle na jejich území.
1: Já jsem na to zvědavá, jestli jako o tomhle vůbec jako přemýšlej, že by to mohlo být takhle rychle až tady, že jo, no šup. Pár cílů si dokážu představit.
0: Jinak země BRICSu, hlavně ty klíčové, to hodnotí jakože velmi pozitivně, protože největší hráč, jeden z největších hráčů v BRICSu zůstává stabilní a podporovaný lidem. To znamená, Čína si to pochvaluje, Indie si to pochvaluje pochopitelně. No, nejsou tam žádné výkyvy, všechno funguje, jak má. Takže velmi dobré signály. No a dodávky ropy, dodávky zbraní, dodávky surovin, vše bude. Není problema. Takže...
1: No.
0: Jo, to je důležitý, aby tvůj partner se nezačal jaksi rozpolcovat v nějakých politických fraškách a hádkách, ale naopak, aby byl politicky stabilní, uspořádaný a tak dál, aby se mohla na něho spolehnout. A o to vlastně běží. To se nepovedlo, tohleto narušit, nepovedlo se při těch volbách těm panáčkům, kteří o to usilovali, aby to Rusko znejistili, rozkolísali, aby
1: ho úplně dostali někam do kouta.
0: Aby to Rusko nebylo zemí, která možná také trochu ohrožuje ten BRICS. To znamená, že teďko BRICS zase pojede o to víc naplno. Takže dobrý, já si myslím, že no a teď ti budu muset položit takovou otázku, jo. Přečtu ti tady text.
1: Tak už se bojím.
0: Přečtu ti text, Míšo.
1: Uh-huh.
0: A ty mi řekni, jestli to v tobě evokovalo nějakou něco přes čáru, co možná by si zasloužilo, aby bylo podrobeno nějakému vyšetřování. Bezpečnostní situace je vyhrocená na maximum. Ve vládě sedí proruští kolaboranti. A občanská společnost sedí doma. My, politici v opozici, to bez vás nezvládneme. Nemáme dost hlasů a do příštích voleb je mít nebudeme. Děláme tiskovky, chodíme do debat, oponujeme vládě ve sněmovně. Jezdíme mezi lidi a píšeme na sociální sítě. To ale samo o sobě nestačí. Pokud chceme něco změnit a skutečně zatlačit na vládu, musíme to udělat společně. Je potřeba vyjít do ulic a dát jasně najevo, že směřování naší země k Rusku nepřijmeme. Bez aktivní občanské společnosti to opozice sama nezvládne. Jsou to nějaké za mě návody, výzvy k nepokojům.
1: Jo, s tím bych asi jako souhlasila. Jenom bych chtěla vidět ty lidi, kteří na základě tohohle vyjdou. No.
0: No tak jasně, oni tady vyzývají, že bez jejich aktivní, že to nepůjde. Budou chtít určitě zorganizovat nějakou akci, tak uvidíme, do čeho se pustí.
1: Tak oni na to mají za A. Určitě na to mají peníze, nebo nějaké finance, nebo nějaké zdroje, to je jedna věc, mají nějaké možnosti, ale druhá věc, nezapomeň, je tady taky spousta přistěhovalců z té rozprášené Ukrajiny. A tak, takový se taky můžou, že se zaplatí, tak se můžou použít, že? To je další.
0: No, to je právě to, že organizování těch nepokojů a sabotážní činnost a tak, navíc ještě pod cizí vlajkou třeba.
1: No. To je to, čeho já se obávám nejvíc, jo? Že vlastně jako oni můžou využít toho, že řeknou, že to udělali Rusové a tak, a přitom to, rozumíš, takovej Ukrajinec se klidně může chovat jako Rus. A těžko to poznáš, že jo?
0: Málo kdo rozpozná ukrajinštinu a od ruštiny.
1: To jo, to se poznat dá. To zase jako...
0: Ano, tak
1: tím,
0: to musíš
1: že...
0: ale ty oba jazyky znát, ale nemáme jo, tady nemáme taky lumeny.
1: Máš pravdu, ano, já vycházím z toho, že my tu ruštinu známe, ano. Ale o generaci dál už je to jinak zase. Ano, to máš pravdu, no.
0: Jak bych to řekl? Může se stát cokoliv. A teď bude jenom otázka, kdo jak se k tomu postaví, na základě čeho. Vyhošťovali se tady ruští diplomaté, protože se údajně vědělo, že oni jsou nějací agenti, kteří tady pracují. Miloš Zeman, teď nevím, v kterém to bylo pořadu, jsem ho nechal číst nebo citovat vlastně z oficiální zprávy BISky.
1: Ano, ano, to bylo, myslím, v tom, buď v tom čtení, a nebo to bylo s Jiřím.
0: Bylo
1: myslím, že
0: jsi
1: to měl ve čtení. Minulý týden, nebo s Jiřím, fakt teď nevím, ale vybavuju si to, že jako obvinil BISku, no, že jo, že ne.
0: BISka se vyjádřila, že neexistují jakékoliv důkazy o tom, že by se ve Vrběticích pohyboval nějaký ten či onen, a že neexistují svědectví, která by to potvrzovala. To znamená, že otázku pata a mata se vykonstruovala sama BISka, protože ji tam nikdo nikdy neviděl. Nemůže to nikdo dosvědčit. Ale v případě ruského dronu na letišti v Lipsku mají tajné služby naprosto jasno, jak to bylo, že ten dron, prostě to je Rusu, a to je Rusu akce tohle.
1: No to tak taky nebylo, že jo?
0: Ivan David upozorňoval na to, že služby mohou pochopitelně vytvářet určité dojmy, ovlivňování a tak dále, protože tomu je všechny nástroje a i motivaci. Takže opatrně s tím důvěřováním, co říkají tajné služby, protože xkrát zneužili svoje postavení k tomu, aby lhali. Ty tajné služby.
1: Je otázkou, co ty tajné služby vlastně mají zjišťovat, co je na nich tajného a komu slouží hlavně.
0: Jo, jo, to je bohužel. No, mám tady Luba Blahu, tak já to připravím, ten jeho příspěvek.
1: To je ten dnešní, respektive včerejší. Ten jsem včera někde slyšela, tam byl velmi...
0: V parlamentu to vře, v evropském, neboť no, některým to dochází musí... trpělivost.
1: Dovřít úplně.
0: No, já si mi to nedaří ještě odevřít, tak chviličku. To přijde. Vydám zvouček.
2: Zvou pro Evropu nie je Rusková.
0: No tak asi můžeme.
2: Ale tu prítomná najväčšou hybridnou hrozbou pre Európu nie je Rusková, vážení, ale tu prítomná pani Kalasová, ktorá nás chce nahnať do jadrovej vojny. A viete, čomu sa povie zúfalstvo? Keď nemecký establishment iba preto, aby porazil AfD vo voľbách, zorganizuje spravodajskú hru v Lipsku a obviní Rusko. Totálne si zničili vzťahy s Rusmi a ešte tie voľby aj prehrali. Perfektné. Mr. Bean by to neurobil inak. Oni sú nielen lúzri, ale aj babráci. Pani Kalasová, tárate o hybridných hrozbách a pritom je to všetko naopak. Ste to vy, kto celé roky vedie krvavú vojnu proti Rusku. Vaše zbrane zabíjajú Rusov, zbrojíte ako za Hitlera a vaša protirúská rétorika je na úrovni nacistov. Krutá pravda je, že Rusi nenapadli žiadnu z krajín Európskej únie. To vy ste napadli Rusko, to vy ste sa rozťahovali k ruským hraniciam, to vy ste sa celé 10 ročia snažili o režimovú zmenu v Rusku. A teraz sa bojíte, že ochutnáte vlastnú medicínu ako malé rozmazané deti. Vy ste extrémny vojnový štváč, pani Kalasová. Choďte už, kade ľahšie.
0: Dobře jim naložil, ne?
1: Dobře. No. Kalasová, to je jedna... Já nevím, jak ta ženská může v noci spát. Jestli
0: no,
1: opravdu jí to
0: mělo,
1: tak dělá.
0: Co by jí mělo jako...
1: Jako rozrušovat?
0: No.
1: Když jde celou Evropu do války.
0: Tak ona to už naznačila předtím, že jo?
1: No,
0: co jde.
1: Tak,
0: určitě mám ještě. No. Klíčové body z vyhlášení ruské zahraniční rozvědky z SVR. Evropská komisia nariadila členským státům Evropské unie, aby vypracovali mechanismy na deportáciu ukrajinských občanov, ktorí prišli do Európy ako utečenci späť do ich domovskej krajiny. V Európe žije asi nebo až 5,6 milióna Ukrajincov, pričom najväčší počet potenciálnych vojakov pre ukrajinskú armádu sa nachádza v Nemecku, Polsku a Českej republike. Brusel požaduje, aby Ukrajina okamžitě přijala politické rozhodnutí o spuštění mobilizací žen. Ukrajinské ženy můžou len doufat, že ruská armáda naruší mobilizačné plány Kyjeva předtím, jako Zelenský ničí genetický fond krajiny. Hyenismus bruselských fašistů nemá dno na udržení nacistických banderovců a svojich zájmů neváhají poslat na smrt mužů a i ženy. Keď deportáciu nelegálních migrantů požaduje Vidalová z AfD, Rothschildův palác Merz označuje jako etnické čistky. No, deportácie Ukrajinců na smrt jsou v poriadku. Úniu riadí ta nejhorší spodina. Jsou to nacističtí pohrobci, tak co od nich můžou chtít?
1: Nemůžou vůbec nic. Jako jedině válku, jedině zase opakování toho všeho. Nepovedlo se projít, tak se to povede. Nepovede.
0: Oni musí tu Ukrajinu úplně zničit, aby se zmocnili toho bohatství, které tam je. Když nemůžou zničit Rusy, tak zničí aspoň Ukrajinu.
1: A... Jo, to si jako rozebrali, to už si dávno rozebrali. No.
0: A vrátím se teda do víkendu ještě a s dolarem se loučíme. Ne úplně, ale dnes skončí éra jeho dominance v mezinárodních platbách. Žádná kontrola prostřednictvím korespondenčních účtů amerických bank, žádné finanční sankce, žádné informace o tom, kdo komu a za co platí, žádná podpora amerických státních dluhopisů. Kirill Dmitriev, dnes oznámíme dohodu o systému BRICS-Pay, v podstatě platební systém pro země BRICS. Čili to je to, co jsem už tady avizoval, že tedy jdou od toho dolaru. No a teď pomalučku, ale jistě začnou ty dolarový, nedolarový virtuální zásoby, nezásoby. Prostě budou chybět. No.
1: No a pak co? Pak se budou divit, že jo? No.
0: Pak se budou divit.
1: No já to ani nechci vidět. Tak se budou divit.
0: Budeme se divit hlavně my, že jo, tady.
1: No, tak to. No, pak se nám budou možná ty zlatý zásoby hodit, jako když budeme kupovat nějaký kanistr to benzínu nebo nafty. A, no, uvidíme. Já nechci strašit, radši ne.
0: Budou se s tím muset poradit. Kdo bude připraven, nebude zaskočen. Kdo se nepřipraví, bude jenom s pusou do kořán hledět a bude se říkat, proč já jsem si tenkrát nedala říct.
1: No. Je to těžký. Uvidíme.
0: My se s tím
1: ale určitě se
0: tak
1: to...
0: děláme ty strategie pro lidi, že tak.
1: Hele, my určitě se s tím popereme, ale určitě to lepší nebude v tuhle chvíli. Jo, bude to spíš horší.
0: No. Putinovi a Modimu bylo na výstavě Inoprom v Novém Dillí představeno ruské zrcadlo Gigadok, které za 15 sekund analyzuje zdravotní ukazatele. Zrcadlo okamžitě provede zdravotní screening. Vše na dálku, není třeba ani odběr krve, ani senzory na těle. Stačí se prostě postavit naproti a vyčkat na výsledek. Pro Indii s populací 1,4 miliardy lidí je takováto technologie obzvláště perspektivní. Právě z tohoto důvodu zaujala nejen indického lídra, ale i zástupce místního biznesu. To jsou věcičky, co?
1: No, to je hodně zajímavý. Tak nemuseli by do tebe píchat nic.
0: Se v tom
1: nastaví ti zrcadlo? Rozumíš, nastavujeme zrcadlo? Přece
0: jo,
1: v neděli, večer.
0: Z toho zblázníme. Co?
1: No, minimálně půlka lidí určitě, hele, jo.
0: Jo.
1: Tak... Já myslím, že ty naši posluchači ne. Ty už jsou zvyklí.
0: Ne, tak my se snažíme, aby lidé se na to připravili a... A tak. Představ si, že v Číně už mají robotické hlídky, které v ulicích, třeba v Shenzhenu, bylo spuštěno první policejní robotické stanoviště. V čínském Silicon Valley zahájila plnohodnotnou službu zcela robotizovaná policejní patrola, která zahrnuje humanoidní roboty T-800, robotické psy a kolové drony, stejně jako autonomní vozidla a letající drony. Tyto umělé inteligentní policejní jednotky sami hlídají ulice, skenují davy lidí, detekují podezřelé chování a reagují na nouzové signály od občanů. Zatím pracují bez zbraní a funkcí chytrých očí pro živé policisty. Tak si představ, že brzy ty restrikce budou dělat třeba robotičtí policajti.
1: No, hele, mohlo by to být zajímavé. Já jsem tady v sobotu měla zážitek s policií, sice jenom městskou, ale to jsem se nepochlubila, že jsem vlastně jako městské policii přihrála dvě pokuty na jednom místě.
0: I ty jedna. Plníš kasu.
1: I já jedna. Plním kasu. Nicméně mě hodně jako překvapilo, že pánové teda z městské policie se tak nějak trošku jako sotva vešli do toho auta. No. Jako myslím si, že kdyby měli běžet za nějakým zločincem, nebo kdyby jim ten člověk, co tady blbě parkoval, jako chtěl utéct, tak by ho asi nedohnali. No.
0: No, já
1: je
0: tady
1: to
0: mám
1: složitý.
0: Možná odpověď. Teďko, že přemýšlí Lejnová a Kalasová, jak tu Kanadu dostat do Evropské unie.
1: To jsi mě teda rozesmáli. Jako.
0: Hele, Kyjevu došly peníze. Důchody Ukrajinců bude platit Světová banka, ručit bude Kanada. Kyjevu došly peníze, důchody Ukrajincům bude platit Světová banka, ručit bude Kanada. Ukrajina brzy obdrží od Světové banky rozpočtovou podporu ve výši 841 milionů dolarů na základě záruk kanadské vlády, uvedl. Kde jsou peníze, tak aspoň si jde subjekt jako, že jo, je potřeba navázat, aby z toho zase tekly prachy.
1: Jo, takže přes ten dluh dostanou tu Kanadu do Evropské unie. Jo.
0: Jo,
1: tak
0: když
1: ji vycucají úplně stejně jako všechny.
0: Mhm. Je to vymyšlení, ne? Dobře.
1: Výborně. Tak, bože. Když to nejde tak, kdyby posunuli světadíl, tak to půjde jinak. No, ty mají nápady.
0: Tak ještě, že ho nebouraj.
1: Jo, nebo nekopou, nepřesouvají, věď, jako něco takového. No dobrá. To je dobrá.

0: povedlo odstranit náš problém. Takže stránky Midgardu najdete, akorát bacha na koncovku máme EU, to znamená dál je to studio.midgard.eu. Jo, bylo CZ, teď je EU. No a to se týká Tanzanitu, pokud se chcete podívat, zerudovat, abyste trošku měli načteno, tak tanzanitová adresa, nebo adresa na Tanzanit je tanzanit.net. Jednoduché. Už není info, tanzanit.net. Pokud se zadaří, budou fungovat ty adresy, tak i tak. Já si tady na to kliknu, jestli to přečtu. Novinky na webu a výzva pro vás. A počkej, to, tak mi to jsem se jako skočil. Jo, necenzurovaná pravda, tak to by mohlo být. 19. září. Jak již víte, tak současná podoba webu byla šitá velmi horkou jehlou, tedy muselo se jednat rychle, protože hackery silně poškozený původní web měl být každým dnem vypnut. Píšou tady, a já jsem chtěl ten článek, že? A ten nám tady neposkytli.
1: To je článek na tý necenzurovaný pravdě?
0: No, necenzurovaná pravda, no.
1: A co to je za článek?
0: No, to právě bylo... To právě bylo... necenzurovaná pravda. Gates je spokojen. BRICS přebírá centrální struktury WHO a dále rozšiřuje globální zdravotní dohled. Tak to údajně bylo na BRICSu. Ovšem... To je zase zkreslená informace. Já jsem to tady chtěl probrat právě, jak oni nám to manipulují, ale nevadí. Sergej Lavrov má pro nás také nějaký vzkaz. Myslím, že už jsem to tady říkal, ale pro jistotu. Válka Ruska s evropskými zeměmi by netrvala dlouho, vzkázal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Tlumočil tak podle svých slov varování přímo od prezidenta Vladimíra Putina. Lavrov výrok pronesl krátce poté, co si už hrozby v podobném duchu vyměnili polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský a poradce Kremlu Nikolaj Patrušev. Opakovaně jsme říkali, že nemáme v úmyslu útočit na Evropu. Prezident se k tomuto tématu nedávno znovu podrobně vyjádřil a zdůraznil, že nemáme žádný zájem se tím zabývat. Pokud však Evropa, která každý den hovoří o přípravě války proti Rusku, zaútočí na Ruskou federaci, bude to už úplně jiná válka a bude velmi krátká, řekl pak podle agentury Interfax ve středu Lavrov v rámci diskuze na Mezinárodním festivalu mládeže v Jekaterinburgu. Doufám, že toto varování bylo vyslyšeno v evropských metropolích i v těch strukturách, které se nyní snaží vydávat za jednotnou Evropu, dodal. Zničením Varšavy během 2 nebo 3 dnů už o den dříve pohrozil poradce Kremlu Nikolaj Petrušev v případě, že by se Rusko zapojilo do případného konfliktu, pardon, že by se Polsko zapojilo do případného konfliktu s Ruskem. Reagoval tak přitom na slova polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, že drtivá vzdušná převáha NATO by aplikaci, by alianci umožnila Rusko v případě útoku rychle porazit. Aliance NATO rychle porazí Rusko. No.
1: Jo, teď hned prostě.
0: Na lusknutí prstů. Máte jenom jeden háček, oni nejsou schopni se dát dohromady.
1: Oni se nejsou schopni domluvit. Vytváří neustále nějaký šestky, osmičky, desítky, dvacítky.

0: ty osmičky, osmnáctky, já nevím, co všechno. A je to o ničem.
1: No tak bych řekl.
0: Čím více osmiček a devítek, tak...
1: Čím víc pruhu, tím víc adidas.
0: No jasně, přesně tak, jako...
1: Jo. Tady koukám, jestli nemám ten text nějak. Že bychom si ho dali. Tak. Jsem tohle to chtěl číst ve čtení. Denzel Washington už nemá co ztratit. V neděli ve svém kázání prozradil, že každý politik, který vkročí na izraelskou půdu, je donucen k činům tak odporným a tak nevyslovitelným, že je ani nelze popsat. Působí na děti. A všechno je zaznamenáno. Každý snímek, každá vteřina archivováno, katalyzováno, čeká to. Materiál k vydírání na celý život pro generace. A až uslyšíte, co řekl o Obamovi, o celé politické třídě ve Washingtonu a světových vůdcích, o skutečném ďáblovi, kterému ve skutečnosti slouží, a o satanistických rituálech, kterému ve skutečnosti slouží, o satanistických rituálech, kterých se musí účastnit. Pochopíte, proč řekl, že každý politik, který se vrací z Izraele, by měl být okamžitě zapsán do registru sexuálních delikventů. Dnes večer jedeme na plný plyn, budeme jmenovat konkrétní osoby, odhalíme dluh, odhalíme síť a ukážeme vám, jak hluboko tato temnota sahá. Připoutejte se, bude to nepříjemné. Zde jen několik neúprostných faktů, o kterých se mainstreamová média bojí informovat. Průměrný věk dívek, které v Izraeli začínají s prostitucí, je 12 až 14 let. Než se někdo začne rozčilovat, nejde o protiizraelskou propagandu. Jedná se o zprávy z izraelských médií. Každý rok je v Izraeli provdáno nejméně 4 000 dětí. Vzhledem k tomu, že v zemi je každoročně obchodováno s nejméně 3 tisícemi dětmi, je skutečně děsivé pomyslet na to, že od začátku války bylo v Gaze nahlášeno 20 tisíc pohřešovaných dětí. Vzhledem k izraelskému zákonu o právu na návrat, který poskytuje mezinárodním pedofilům v Izraeli bezpečné útočiště, není divu, že jsou tato čísla tak mimořádně vysoká. Pokud už toho máte dost, nejste sami. Denzel Washington se k tomu otevřeně hlásí a využívá své pozice u oltáře svého kostela, aby předal své poselství těm, kteří jsou připraveni naslouchat. Pokud už toho máte dost, nejste sami. Denzel Washington se k tomu otevřeně hlásí a využívá své... Denzel se ve věku 69 let oficiálně stal božím služebníkem. Po desetiletích strávených mezi satanisty a pedofily v Hollywoodu a po setkání s politickou elitou zasvětil svůj život Kristu křtem v Kelly Temple v New Yorku. Potom si udělal licenci pastora. Protože se odmítá vzdát a nechat ostatní za sebou, přivádí ke světu co nejvíce duší, jak jen může. Není lepšího místa, kde začít, než odhalit ty, kteří ubližují dětem. Zejména mocné, jejich duše jsou zaprodané, kteří uctívají nejtemnější síly ve vesmíru a kteří musí navštívit Izrael, než budou vybráni do politických funkcí. Pak nastal okamžik, který shromáždění ohromil. Řekl to na rovinu. Politická elita, ti, kteří se usmívají do kamer a kážou nám ostatním, dostanou do rukou nahrávku. Skutečná nahrávka. V 4K rozlišení, kde jsou zachyceni oni sami ve velmi kompromitujících pozicích, v takových pozicích, které společnost neodpustí za žádných okolností. A v tuto chvíli se to všechno do sebe zapadne. Ty zahraniční cesty, slzy, uzdí, náhlá lojalita k cizí moci, kterou nikdo nedokáže úplně vysvětlit. Protože, jak varuje Denzel, kvůli utajení těchto tajemství se prolévá krev a tato tajemství nejsou nová, sahají desítky let do minulosti, staletí, dokonce ještě dál. Tajné spolky pronikly do řad elit, do vyšší vlády, vašich médií, vašich bank, složili temné přísahy, zavázali se k něčemu, co nepatří na světlo světa. Není to nic nového, sahá to staletí do minulosti. Stejné elitní rodové linie, stejné nevyslovitelné rituály. Denzel se chystá jmenovat konkrétní jména, ukáže vám ty přísahy a strhne masku. Americká vláda již dlouho hřištěm pro tajné spolky a temné elity sloužící globalistickým mocnostem. Pod nablízkanými projevy se skrývá temnější pravda, vydírání, politici ovládání skrytými silami inscenují hrozby za volbami, zmanipulovanou hru, v níž obě strany naslouchají stejného pána, samotného satana. Vezměme si rok 2004, na první pohled Bush proti Krymu. Dva muži, dvě strany, rozdělená země. To vám předkládali. Ale za zavřenými dveřmi, oba byli členy tajného spolku Bennesman, School and Bones, nejznámějšího tajného spolku z takzvané Ivy League, přísahající bratři, svázání stejnou temnou přísahou, podřízení stejnému pánovi. A ještě nepodceňujte, o co jde, protože když odhalíte tyto spolky, odhalíte celý systém. Prezidenti nejsou voleni, jsou vydíráni a vybíráni, prověřování, schování, schvalování těmi, kteří drží materiál k vydírání. A jak je udržují v poslušnosti? Jednoduše, kompromitují je. Nastraží na ně past, získají nahrávku, fotografie. Páku, jakmile je člověk kompromitován, udělá cokoliv, řekne cokoliv, podepíše cokoliv. Cestu na vrchol si nevydobýváte, propadáte si ji. Prodáte svou duši, vykonáte rituály a oni vám podají žebřík. A co se týče těch, kteří si myslí, že se z tohohle chaosu můžeme dostat hlasováním. Je to jen iluze volby. Víc to nikdy nebylo. Cesta do nejtemnějších kruhů světa nikdy nespočívala v zásluhách. Jde o podřízení, rituální ponížení, zvrácené přísahy a morální kompromisy jsou cenou za vstup. Protože jakmile vlastní tvou hanbu, vlastní i tebe. Poslouchejte, pokud jste se dostali až sem, pak jste zjevně někdo, kdo nejde s davem. Nejste jedna z těch ovcí. Ponořujete se hluboko do nebezpečných témat, abyste našli pravdu. Viděli jste, že Izrael sestavuje seznam disidentů, a věděli jste, že si přisuzují právo téměř zničit kohokoliv, kdo je kritizuje? Zvrácenost, s jakou dnes ovládání mocní způsobuje, že minulé skandály vypadají jako nevinná záležitost. Už nemluvíme o zločinech proti lidskosti, jaké odhalila média v době, kdy Bush a Kerry kandidovali na prezidenta. Mluvíme o zločinech proti dětem. O tak temných a odporných činech, že se vymykají chápání. Pokud jste si mysleli, že 11. září bylo pro George Bushe ponižující, nechápete ani z poloviny, o co jde. Epstein si ten obraz ve svém newyorském síle nepověsil jen tak pro nic za nic. Protože Bushův vzestup na vrchol nebyl triumfem, byl to rituál. jeden dlouhý rituál ponížení a začal dlouho před Bílým domem, začal, když byl členem spolku Bonesmen na Jale. Ztratil.
0: To je univerzita.
1: Složil přísahu, byl zkompromitován a svázán s muži, kterým se měl zodpovídat po zbytek svého života. Elita před našima očima stále beztrestně páchá nepopsatelné zločiny. Trumpova administrativa právě propašovala pedofilního diplomata z Británie poté, co byl přistižen při rozsáhlé policejní akci zaměřené na pedofily. Americké úřady vtrhly do jeho domu v Londýně, ale ne proto, aby ho zatkli. Místo toho ho odvezli na americkou leteckou základnu, aby ho ochránili před zákonem a dopravili ho do jeho leteckého domu. A vy ani nesmíte znát jeho jméno. Pro tebe platí jedno pravidlo. Pro mě zase jiné. Stejně jako v případě Toma Alexandroviče, izraelského vládního úředníka, který podléhá přímo Benjaminu Netanyahovi a kterému bylo z nějakého důvodu umožněno uprchnout ze Spojených států, přestože čelil závažným obviněním z pedofilie. Tak asi to je všechno. Jo.
0: No, moc pěkný.
1: Jsme se pročetli až na konec pořadu. Máme člověče za minutu celou. No, to je svinstvo,
0: to
1: viď?
0: Jsme to teda... No, to je...
1: My to ale víme, hnusný. My jsme si to jenom tady potvrdili tím, že jsme si to přečetli. Tak Míšo?
0: A hlavně, že všichni ty slavní budou říkat, ne, to není pravda, nic takového se neděje. Děje se to, je to hrozný, je to smutný, je to hnus. No nic, přátelé. Držme si klobouky, jedeme z kopce. Únava stoupá.
1: Je to hnus fialový.
0: Napětí taky. Je to hnus fialovej. Já si myslím, že mezi tím vším hnusem fialovým se snad doufám blízká na lepší časy, tak budeme si držet palce.
1: Ano, protože starý systém se hroutí.
0: Přesně tak, jako... Loučím se s vámi se všemi, užijte si krásný podzim, myslím tím do příštího úterka, má být docela ještě hezky a příští týden ještě líp, tak snad ty zprávy nebudou tak úplně strašný, i když znáte to, když něco musí se stát lepším, tak to nejdřív musí takzvaně padnout na prdel. Tak asi tak. Mějte se krásně, krásnou dobrou noc a loučím se i s tebou, Petře.
1: Děkuji ti za tvoji účast. Jsem za ní rád. Jsem rád, že jste s námi byli, přátelé. Byť to bylo dneska velmi náročné, musím říct. Se mi zadřeli oči párkrát. Ale to nevadí. My si totiž dopřejeme teď kvalitní spánek. Takže díky za to, že jste vydrželi třeba až sem do té 11. No a myslím, že se rozloučíme standardní písničkou. Opatrujte se, studujte a vězte, že hroucení toho starého udělá prostor tomu novému. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí, jak jinak než Petr Václav, a přeji vám pochopitelně tady na Svobodě vysílači spoustu nových, inspirujících a zajímavých informací. Takže to vysílání je pro vás, abyste se vyzorientovali. My vám pouze děláme tu platformu, ze které se vy do toho svého bádání můžete v klidu odrážet. Takže ještě jednou krásnou dobrou

0: Paní velvyslankyně, já bych vám především chtěl strašně moc poděkovat za to, že jste si udělala čas a přijala nás, protože mám takový pocit, že strašně dlouhou dobu není díky i našim zkorumpovaným dělovacím prostředkům slyšet nic o ruské, o velvyslanectví Ruské federace. Vím, že po vašem příjezdu sem se tady přece jenom začaly dít zajímavé věci na tom, ať už to bylo rozhýbání kulturního střediska vašeho. A na tom, takže za to bych chtěl moc poděkovat. A vlastně i vás přivítat takhle, to po takové době mezi námi, je to strašně dobře, my jsme se velmi těšili a věřte tomu, že jsem to nebyl jenom já, kdo se velmi těšil na to, až se s vámi bude moct setkat. To jste ostatně viděla mm-hmm. už při tom vašem příjezdu a já bych rád, abychom si tak nějak trošku popovídali jednak o tom, protože vy velmi dobře mluvíte po našem, dokonce jsem slyšel, že jste tady snad i narozená. A na tom setkali jsme se, to si možná vy nevybavíte, ale já velmi dobře, když jste tady fungovala jako ještě jako řadový pracovník mm-hmm. velvyslanectví, tak i tohle tehdy mm-hmm. už jsme se setkávali. Mm-hmm. O to víc jsem se těšil na ten váš příjezd. Takže řekněte mi, jaká byla ta vaše cesta dostat se sem do takovéhle vrcholné funkce vašeho velvyslanectví.
1: Jo. Děkuji taky já vám, pane Doubravo, za možnost takového vyjádření dnešního a děkuji za dobrá slova. Opravdu musím potvrdit, že se známe už delší dobu. Není to moje první působení v České republice samozřejmě. Máte pravdu, tak říkám, že skutečně ten osud nám asi určuje a rýsuje náš život. Skutečně jsem se narodila v Praze. Nikdy jsem na to nezapomněla, i když samozřejmě celý život jsem strávila v Rusku, ale potom tak ta cesta spíš moje rodiče znovu přivedla do Prahy. V období mých studií, tak samozřejmě mě nechtěli nechávat doma, tak jsem jela s nima a nastoupila jsem na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity.
0: Takže vy jste dokonce i vystudovaná.
1: Já jsem vystudovaná tady a v roce 88, ale musím říct, že tehdy to ještě výborně fungovalo mezi oběma státy a to bylo asi ještě takový to dědictví těch sovětských časů, ale ještě trvalo, že jo, takže ta výměna studentská fungovala moc dobře, takže jsem musela absolvovat zkoušky v Ruské federaci na vysokou školu a podle smlouvy jsem potom, když jsem se dostala na vysokou v Rusku, tak jsem potom podle té smlouvy na základě výměny mohla nastoupit tady v České republice a to tam, kam jsem mohla jsem vybrat dokonce. Takže to fungovalo velice demokraticky skutečně. Tak samozřejmě, já jsem byla na jazyky vždycky, tak jsem vybrala takovou tu jazykovou přípravu a vzpomínám si samozřejmě na ty časy jako na jedny z zajímavějších a z nejlepších ve svém životě, což často lidi vzpomínají na ty studentské časy, ale u mě to samozřejmě bylo v té době nestandardní a to musím říct velice takové z hlediska studií tady i pokrokové, protože skutečně a pořád jsem to srovnávala se svými spolužáky v Rusku, kdo studoval. Skutečně i tehdy to tady bylo, musím přiznat, takový i volnější a ve vztahu ke studentům. Možná to bude tím, že u vás ty studenti se dostávali na univerzitu ve starším věku. Já jsem byla vlastně nejmladší v kurzu. protože my jsme absolvovali tu 10. třídu střední školy, tak jsem měla 16 let a ty spolužáky vlastně tady na univerzitě už byly starší. Myslím, že byli po gymnázii, takže to byly 20 a víc, ale to byly zlaté časy, jako u každého v životě. No a tak tím pádem potom, jak jsem se naučila česky, tak to asi předurčilo i můj další život, i pracovní.
0: To znamená, že to tak trošku mohu přirovnat ten váš vztah tehdy v Československu, bohužel už jenom v Československu, jako můj vztah k Ruské federaci, protože já vždycky říkám, že Ruská federace je moje druhá vlast a mám Moskvu a nejenom Moskvu, ale prostě celou tu federaci hluboko ve svém srdci. A já z toho, co říkáte, mám takový pocit, že se to dá říct i u vás o naší zemi, o Československu.
1: No to asi určitě jo. Jinak to nejde, když člověk strávil v nějaké zemi tolik let, kolik já jsem strávila, podařilo se mi to nějak, ne mojí zásluhou ze začátku, ale samozřejmě, že to zůstává nějak uvnitř. Já jsem se dívala vlastně, když jsem vyrostla, že pořád jsem si pamatovala nějaká česká slovíčka, taková ta úplně nějaká základní, nějaký kočárek nebo něco takového. A to bylo úplně právě z toho dětství. Takže určitě nějakou stopu to v člověku zanechá samozřejmě.
0: Takže s jakým nadšením jste přivítali rozhodnutí o tom, že byste se měla vrátit do Prahy a zrovna do takovéhohle místa, do takovéhohle postu?
1: No samozřejmě, že jsem to přijala ráda, protože takové rozhodnutí vedení ministerstva zahraničí a vedení státu, ono to nepadne jen tak a asi každý se s tím nesetká, tak rozhodně se to, takové nabídky se neodmítají, že a bylo to pro mě taky, musím říct, trochu nečekané, ale měla jsem dost času, abych se na to připravila. Samozřejmě ráda jsem to přijala a ráda jsem dorazila do České republiky.
0: Však jste se taky připravovala dlouho. My jsme na vás strašně dlouho čekali tady, protože první zprávy byly přijde v únoru, pak na tom a nakonec.
1: To je pravda, ale to říkám, že no, člověku to je asi vlastní, že si prostě něco umí a každý si něco představuje. To jsem četla taky, že tady vzdělovací prostředky se snaží z toho dělat nějaký prostě,
0: jak říkáme my, šachy machy.
1: Možná, tak v tom hledali nějaký důvody, proč byla vlastně jmenována velvyslankyně a nějak nejede, takže, no ale musím říct, že ty důvody, které se tady nějak, se kterými jsme se tu setkávali, nemají nic společného s pravdou a realitou. To říkám zcela odpovědně. No tak ten proces zabírá každopádně u každého nejrůznější lhůty. Musím ale potvrdit, že agrément jsem dostala velice brzy, za což české straně děkujeme, stejně jako za možnost tady předat pověřovací listiny panu prezidentu České republiky. To bylo opravdu velice konstruktivně a rychle tady organizováno a já to vnímám samozřejmě velice pozitivně, děkuji, protože velvyslanec jakmile předá ty originály pověřovacích listin prezidentu přijímajícího státu, tak od toho času může už v plné míře vlastně se věnovat té své diplomatické práci, takže tohle to oceňuji. Nebylo v tom žádné překážení z české strany, to musím vlastně tady podtrhnout.
0: Povděkem kvitovat.
1: Ano, ano, ano.
0: Já se přiznám, že jsem strašně rád, že k tomuhle rozhovoru našemu dochází, protože víte, já se snažím co nejvíc navštívit Ruskou federaci. V loňském roce třeba jsem to měl 3x za sebou. Tak tam a říkám to, protože já vidím ty dezinformace, které tady u nás jsou, na zprávy od vás. Jo. A já se snažím je prostě tou pravdou vyvracet, ale díky takovýhle televizi, díky těm sítím se to celku daří. Teď se mi podařilo vydat i takovou knížečku, kde mluvím o svých zkušenostech z návštěvy Donbasu a na to. Takže jak vy se díváte na ty zvěsti, které tady chodí, ty zprávy na tom, a můžete to porovnat teďka nejlíp teda s tou situací u vás? Já vždycky říkám, víte, ono nejlepší je jednou vidět, než 10x, cokrát číst, protože ta osobní zkušenost, to je to nejlepší, co můžeme, nebo si můžeme přát. Jo. Takže to bych se chtěl vás zeptat na tom, jak vidíte, vlastně můžete porovnat, jaké informace jdou u vás a jaké informace se dozvídáte tady ze sdělovacích prostředků.
1: Jo, úplně různé, protichůdné, musím říct.
0: Že jsem vás dostal do situace, kdy lápete po dechu, jo?
1: Ne, to ne, ale vlastně takhle občané každého státu, myslím, že mají takovou vlastnost nebo chuť nadávat na vlastní televizi, ale...
0: Tak my to děláme právem, ale...
1: No, tak to si každý asi určí sám, ale co se týká tady toho informačního prostoru v České republice, nevím, já to... Oficiální média, s čím taky musíme pracovat a samozřejmě to musíme nějak pokrývat, tak jednoznačně to vnímám jako velice jednostrannou informační kampaň. To podle mě to není podávání objektivních informací samozřejmě, takže naštěstí asi existují ty dnes sociální sítě, nějaké alternativní platformy, kde se lidi snaží sem tam něco dostat, co můžou, a to se netýká, mám pocit, že se to netýká jenom dění v Rusku. Nevím, musím říct, asi upřímně řečeno, že mi připadá, že tady ten informační prostor je docela izolovaný. No, co se týká podání informací, svědectví o dění v Ruské federaci, o zahraniční politice Ruské federace. Samozřejmě to je tady nějak cíleně směřované a podle mě samozřejmě není objektivní. Protože když si člověk, no to je velice jednoduché, když si musím něco nebo chci si udělat nějaký přehled nebo musím něco usoudit, tak musím vědět jednu stranu a druhou. Už nemluvím o tom, že existuje nějaký třetí, čtvrtý a pátý strany, nějaký zase názory, které by se mohly dávat dohromady. No tak co se dá dělat, to je asi cílená politika. Z části naším úkolem ve vyslanectví, byť se to tady nazývá nějakou ruskou propagandou, ale ku podivu normální diplomatická práce se začala v Evropě takhle pojmenovávat. Tak žádná propaganda to není. My jsme vlastně od toho našeho prostě od té naší profese úkolovány vyprávět o tom, co se děje v našem státě, abychom podávali ten přehled, abychom dávali možnost pochopení těm lidem v zahraničí, co se děje, proč se děje, kam směřuje Ruská federace a tak podobně. To samé očekáváme i naspátek a jsme vždycky otevření k takovým informacím. Samozřejmě se tady bude namítat, že Rusko uzavřelo všechny možnosti jakékoliv kritiky a že tam je prostě nějaký tlak na média a tak podobně. To není pravda, to musím říct. Opravdu u nás každý si říká, co chce. To bych řekla, že je docela příznačné pro ruská média. Samozřejmě, když dochází k nějaký tvrdému napadení na politiku státu a nějakou tu linii. Myslím, že to je v zájmu každého vedení, každého státu. Nějak to prostě na to reagovat. Takže takhle bych tomu asi řekla k tomu informačnímu prostoru a to, co tady můžu číst a sledovat.
0: Máte pravdu, já obecně jsem i v Senátu jednou řekl, že jsme bohužel v situaci, kdy jestliže se chci dozvědět pravdivější informace, musím opět se dívat na zahraniční servery, na zahraniční zpravodajství. Na to, tehdy jsem dával příklad k těm událostem v Buši, kdy tady běžely zprávy o tom, že ruští vojáci tam vyvraždili a nevím co všechno. Přitom já jsem z amerického serveru stáhnul informaci, kterou jsem teda viděl už dopředu, ale že to nemohli být ruští vojáci, ty už byli v té době 3 dny pryč, takže to bylo prostě dezinformace. A je celá řada dalších příkladů, které bych mohl uvést. Ale já můžu i z vlastní zkušenosti, teď mám skočím kličku do reči zase já na tom, protože já jsem se teďka vrátil z oblasti Krasnodarský a tam jsem měl možnost, že tady slyším, no jo, to oni ti ukážou jen to, co chtějí sami na tom. Já říkám, to není pravda, já prostě kamkoliv jsem přišel, já mám výhodu v tom, že sice ne nějakým obrovským tím, ale přece jenom se trošku domluvím rusky. Takže příklad z toho Donbasu, ať jsem šel, kam jsem šel, tam jsem měl možnost si popovídat s lidma, prostě nikdo nikoho neomezoval. Teďka, když jsem se vrátil z Krasnodaru, tak jsem se zastavil na takový vesničce na tom, kde tady zase se vykládá o tom, že jsou přednostně zásobované velké obchody Moskva, Leningrad a tyhle velké města. A já jsem tam natočil obchůdek prostě na vesnice na to a říkal jsem, já bych takový obchůdek měl rád tady u nás. Takže právě proto jsem položil tuto otázku, jak to vidíte ty vztahy prostě toho stavu informování se vzájemně na tom, že máte pravdu, že tady holt se tu pravdu moc nedozvíme.
1: No, to příznačné vlastně příklad poslední, když se odehrála tragédie ve Starobelsku, když tam rozbombardovali školu, zahynuli děvčata a děti. Takže my jsme vlastně zvali západní novináře, aby podali skutečné svědectví z místa té tragédie. Ale bohužel oni tam ani nechtěli.
0: Nechtěli, ano.
1: Takže to nemají. Znamená, že se cílevědomě zavírají oči nad informacemi, na skutky a nějakými svědectvími, které by mohli nebo protiřečí té hlavní linii, s čemu se říká ten mainstream, že jo, takže no, co s tím můžeme nadělat, ale myslím, že pomalu asi se má do mezinárodního, včetně českého prostředí, dostávat i ta objektivní informace, o co se budeme snažit. A my skutečně nehodláme tady činit nějakou propagandu nebo konat nějaké propagandistické akce, jak se o nás píše. Já si nemyslím, že vyprávět o dění v jiné cizí země, v nějakých příčinách a následcích činů, prostě vedení cizí země, je propaganda. To je normální vysvětlování. A tady jde o to, jestli se toho někdo ujme, nebo jestli to někoho zajímá, nebo ne. To si každý vybere sám.
0: Musí hlavně musí mít přístup a nebo co hlavně musí chtít si ty informace jako najít, protože přece jenom možný možnost přístupu teda k těm informacím, když
1: je
0: člověk
1: taky
0: chce,
1: omezená tak
0: má.
1: No. Co všem? Bohužel.
0: Tak.
1: My v těchto těch podmínkách samozřejmě budeme pracovat. My nejsme v žádných, myslím, máme diplomatické vztahy s Českou republikou. Vedení České republiky tvrdí, že samozřejmě není ve válce s Ruskou federací. Ani nehodlá. My v žádném případě ne. A co nám tehdy může překážet, si aspoň vyměňovat názory a informace? Mám pocit, ne, že nic.
0: Ne, přesně. Víte, politika je přece o hovorech, o mluvení, o přesvědčování se, o skládání důkazů pro své tvrzení na tom, ale pokud aspoň z jedné strany ty informace jsou falešné, tak jako je dostáváme my, tak to je prostě špatně na to. Takže já bych si strašně moc přál, aby už mohly informace i od vás přicházet naprosto normálně, ale aby je sdělovací prostředky přejímaly tak, jak jsou podané, aby si je lidi mohli svou hlavou přebrat a říct si, ano, to beru a to neberu. No.
1: Od toho teď jsou právě ty sociální sítě asi. Tak. Naštěstí je docela široké spektrum informací, kterými lidi mohou disponovat. A mám už tady, já jsem tady asi kolik, 3 měsíce, takže už se mi vlastně takhle vybavuje nějaký obrázek, že samozřejmě lidi to tady vyhledávají, snaží se udělat nějaký objektivní obrázek Ruské federace, co se děje, proč Ruská federace podniká ty či jiné kroky, jak ve vztahu k Ukrajině, tak obecně v zahraniční politice. A to jsou i mladí lidi, kdo to vyhledává a tomu rozumí.
0: No, víte, já tenhle zájem zaregistroval už před nějakým časem, ten narůstající zájem o návštěvu u vás, protože, a ona se dokonce nad tím pozastavila i naše televize, jak je možné, že tak obrovským způsobem narůstá zájem o cestování do Ruské federace a trvalo to snad 10 dní, kdy nebyla jediná cestovka, která by nabízela cesty k vám. Ale tím jsem se dostal tak trošku možná předeběh na tom, ale řekněte z toho vašeho pohledu, jaké jsou možnosti našich lidí k vycestování k vám?
1: No tak ty možnosti zůstaly stejné, jaké byly. Tady asi řeknu, vlastně často se setkávám tady v České republice s nějakým tvrzením, že Česká republika je na seznamu nepřátelských zemí v Ruské federaci. To musím říct, že vlastně, když budeme diplomaticky přesní, tak žádný seznam nepřátelských zemí v Ruské federaci neexistuje. Je samozřejmě určitý seznam stvrzený výnosem prezidenta Ruské federace a ustanovením vlády, ale to se jmenuje úplně jinak. To jsou země, které vykonávají nepřátelské činnost nebo činy vůči Ruské federaci a její občanům. A to je z formálního a i z podstatného hlediska něco zcela jiného. Takže samozřejmě nevnímáme Českou republiku a české lidi jako nepřátelé.
0: To je velmi dobře,
1: v žádném případě. A právě proto Ruská federace se nikdy neuzavřela vůči západnímu světu, aby lidi měli možnost Ruskou federaci navštívit a podívat se k nám a tak dále. Takže i ten vízový režim zůstal úplně stejný. Takže každopádně dostat nějaké pozvání od ruské instituce nebo zařídit si turistické vízum za podmínek, které to předpokládá, tento postup je možné. Obraťte se na ruský konzulát v Praze, dostanete tam veškeré informace vysvětlující možný postup. To je taky na stránkách velvyslanectví v té části, která se týká konzulárních otázek, všechno uvedeno. Takže myslím, že to, co brzdí lidi, to je jedině nějaký umělý strach, který je, nevím proč, vyvoláván v evropských zemích.
0: Ne, víte, já si myslím, že to brzdí spíš neznalost těch lidí a nevědomost toho, jakým způsobem, protože řekněte mi, kolik lidí u nás dneska ví, že prostě krátkodobé vízum, jednorázové vízum už může dostat od vás přes počítač, že už ani nemusí na ten
1: konzulát. Byla zavedena taková forma, elektronické vízum, které
0: kolikrát slyším,
1: se opatřuje velice jednoduše.
0: Kolikrát slyším, že no jo, když já ale neumím rusky, tak jak já se tam s nima domluvím, zase hloupost, i ty tiskopisy už jsou v jazyce českém na tom, že to prostě není problém. Dřív to tak nebylo, ale prostě tomhle vidím jako obrovské zlepšení a myslím si, že to by pro nás byl i úkol, jak tohle dostat do povědomí lidí, že to prostě opravdu není takový problém, jak se z toho problém dělá.
1: No, to je pravda. Ne, věřím, ale vím, že každý, kdo se podívá do Ruska, tak určitě změní ten svůj názor, byť měl nějaké pochybnosti nebo předsudky a tak podobně, protože Rusko je otevřené ke kontaktům a k lidem. Vlastně já jsem opravdu, jak se říká, koukala teď u nás v Jekaterinburku, začal ten festival mládeže a studentů z celého světa, prostě mladí lidi, to je opravdu neobvyklý, velice pozitivní dojem, který jsem z toho dostal, co jsem se díval na televizi, na to ceremonii o zahájení toho festivalu. Myslím, že tam jsou i z České republiky nějaké účastníky. Takže To potvrzuji,
0: protože poslední takovýhle velký festival, velké setkání mladých bylo, myslím, na Jaltě a tam odsud přišli děti prostě takhle vykulené oči, říkali, hele, to je úplně něco jiného, než jsme slyšeli úplně o tom. Jo. A proto říkám, že je lepší jednou vidět, než 10krát číst nebo poslouchat na tom, protože to, ty vlastní oči, ty to řeknou nejlíp.
1: Teď to je přísloví, že je líp no, vidět, než číst a slyšet. Takže, no. A co se týká, jak se říkal, jak se lidi domluví, tak já myslím, že pro Čechy Rusko nikdy nebylo nikdy problémem, ne. Aby se s někým domluvili.
0: No víte, já když jsem přijel z Jugoslávie, když ty gauneři američtí je bombardovali, tak mě pozval Mezinárodní slovanský výbor k vám do Moskvy, abych tam měl takovou řadu besed, ani nechci říct přednášek. A to byla moje první cesta a já vám řeknu, že jako do dneška mám v sobě pocit studu, protože já jsem tam přijel hrdý na svoji školní ruštinu a teď jsem se tam postavil před sál, kde bylo nějakých snad víc jak 1000 lidí a já jsem si uvědomil, že jim neumím říct to, co...
1: Tak to bude asi něčím jiným.
0: Ne, já jsem si uvědomil jednu věc, že ten jazyk skutečně užívaný, ten živý jazyk je něco jiného, než je ten školní. A to není jenom čeština, ruština, to je myslím obecně.
1: No,
0: takže vaše velká výhoda oproti mně byla, že jste tady študovala, že jste český jazyk vstřebávala skutečně prostředí českého jazyka.
1: Od profesorů Karlovy univerzity, ale v prostředí samozřejmě. Ale to jsem chtěla říct, že když člověk dostane nějakou trému před sálem, kde sedí 1000 lidí, tak určitě dostane ten pocit, že nemůže něco říct třeba. Takže
0: no, přátelé mi říkali...
1: Bude to neznalostí jazyka.
0: Přátelé mi říkali, Jaroslav, čím bolí, vodky ty vypíš, tím lůče, jeba ruský govoríš.
1: No, to už zase, to je jiná řeč, bych řekla.
0: Kapitola.
1: No, já bych na to nespoléhala v žádném případě. Ale tak v Rusku se běžně teď dá domluvit anglicky. A
0: to je pravda, no.
1: Jiným jazykem, no. A teď k těm jazykům, to jsem vzpomněla, měla jsem jedno takové setkání, opravdu příjemné a velice nečekané, když jsem byla v Číně, v Pekingu a trochu jsme tam zabloudili s kamarádkou v těch historických památkách a najednou naproti nám jde nějaká rodina, taky zřejmě bloudí, protože myslím, že oni se snažili nějak ptát na to, jak se dostanou někam, nějaký východisko hledali a byli to Češi. Tak jsem na něj mluvila česky. Já jsem tehdy byla v Pekingu v souvislosti s návštěvou jak prezidenta Putina, tak pana prezidenta Zemana. Tak jsme měli chvilku času, šli jsme se projít. A tak jsem na ty lidi promluvila česky, protože jsem rozuměla, že oni jsou z České republiky. A oni říkají, jo, co tady děláte? Co jsem dostali? A říkám, no, tak tady máme prezidenta. Jo, toho našeho. A říkám, no ano, našeho. Jsme se opravdu smáli, že každý mluvil o svým. A tak. Takže a to je k otázce jazyků, že se dá domluvit i kdekoliv ve světě, když se lidi potkají a můžou si rozumět.
0: To byl ještě ten náš, to byl ještě prezident, ano. Paní velvyslankyně, já bych se chtěl, jestli dovolíte, chtěl dotknout jedné takové ohnivé otázky, jestli dovolíte, a to je teda to současné neštěstí, kterému dochází na Ukrajině. Je mě strašně líto samozřejmě vašich vojáků, je mi strašně líto životu, prostě všech životů, který, teda musím říct, kromě těch fašounů, se kterými jsem měl tu smůlu se i potkat já osobně. Já jsem navštívil tuhle oblast, Luhanskou oblast, ještě před tou speciální vojenskou operací. Tam mi předložili doklady o tom, že byli ještě za Porošenkem tehdy a že mu dávali návrhy na řešení toho problému těch východních oblastí. podstatě autonomií. Porošenko to tehdy hodil ze stolu a řekl, že prostě ruský děti nemají právo na vzdělání, že budou žít v zemňankách, že budou žít...
1: To je jeho známý výraz.
0: A já jsem si tohleto vybavil právě při návštěvě té oblasti toho Donbasu, kde jsem viděl a nafotil a i v té knížce uveřejnil fotografie těch sklepů, ve kterých se ty děti skutečně učily. Mm-hmm. Ale samozřejmě, že tato záležitost vyvolává obrovské emoce nejenom tady, ale i u vás určitě a myslím, že i u těch normálních lidí na té Ukrajině. Mohl bych se zeptat, jak se vy na to díváte, na to zahájení, na ten průběh toho, proč k tomu došlo a tak dále?
1: Myslím, že...
0: Já jenom připomenu vystoupení třeba bývalého prezidenta Klause, který absolvoval v televizi velmi ostrý rozhovor tam řekl tu pravdu, že ale to byla pravda, kterou viděl tady na tom, ale já bych rád znal tu vaší pravdu. Teď myslím samozřejmě pravdu federace.
1: Když to rozdělujete na pravdu a pravdu, já jsem, a to musím říct, že já jsem asi v závorkách oběť klasického univerzitního vzdělání za prvé, a to českého, za druhé asi jsem se formovala ještě za těch časů, kde skutečně panovala naděje, že pravda a láska zvítězí.
0: Naivní představa.
1: Je to možná trošku utopie, láska nevím, ale pravda, ta si určitě tu cestu udělá, byť ta cesta pravdivá je opravdu velice občas
0: bolestivá,
1: složitá, zapeklitá, říká se česky.
0: Zapeklitá a bolestivá.
1: A bolestivá. Takže neříká bych, že každý má nějakou tu svoji pravdu, i když je to běžně používáno. Samozřejmě ta pravda je jenom jedna a určitě dějiny ty přivedou k tomu, že ta vyjde najevo. Jenom bych vyzvala diváky zkusit vyhledat vystoupení, vyjádření jak pana prezidenta Putina, tak pana

na Ukrajině v roce 2014 a potom. Já zase prostě tady opravdu kladu vždycky důraz v nějakých svých rozhovorech nebo setkáních, že no to prostě nejde takhle klást ten začátek toho konfliktu rokem 2022, kdy začala speciální vojenská operace ruská na Ukrajině. Tam měla své příčiny, měla své důvody, k ní nás něco přivedlo. Ruská federace v žádném případě nestála o to, aby zahajovala nějaké války. Skutečně, jak říká náš prezident, my jsme se do toho vlastně vrhli, můžu říct, a vstoupili s jedním cílem, abychom zastavili zabíjení ruských lidí v regionech Ukrajiny, kde masově ruští občané žijí. Bohužel ukrajinské vedení od začátku, od roku 2014, když došlo k tomu nezákonnému převratu, ukázalo ten svůj vztah k těm lidem, které tam žili. Vy jste zmínil, co říkal pan Porošenko. Pan prezident Zelenský sliboval mír, ale vyšlo to úplně opačně, protože buď má jiné představy, nebo nakonec nemohl odolat opravdu těm nacistickým elementům, které na Ukrajině od roku 2014 vstoupily do, vlastně se ujali moci a otevřeně vystoupili a vstoupili do otevřeného boje s lidmi vojenského, vojenskými prostředky. A to už nezmiňuji o tom, že skutečně tam probíhá genocída ruských lidí, zakazuje se jazyk ve všech sférách, zakazuje se nějaké vlastně projevování se jako etnicky ruského obyvatelstva. A jakmile se s tím lidi nesouhlasili, nemohli s tím souhlasit, požádali o nějaké vyřešení, tak byla vlastně proti ním použitá vojenská síla. Nic víc k tomu, že nemohli už jsme se na to dívat v klidu, nemůžu říct. Samozřejmě se to musí zastavit. Žádná válka nemůže být dobrá. Je jasné, že žádné boje na hranici svého státu nedovolí asi žádná země, žádný stát. Jenom Ruské federace se vlastně upírá to právo zabezpečit klid a bezpečnost a klid pro vnitřní rozvoj, což vždycky bylo vlastně hlavním cílem, který byl vyhlášen ve všech koncepcích zahraniční politiky Ruské federace, že to hlavní pro nás je zabezpečit klid podél obrovských hranic, abychom mohli zabezpečit klid a vývoj pro vlastní občany. Asi nic víc k tomu možná neřeknu, jenom ještě jednou vyzývám k pečlivému studiu těch událostí a k výkladu, které jsou k dispozici. Jenom jedná se o to se k ním probrat. I z hlediska mezinárodního práva všechno je to už vyložené, bylo to vyložené mnohokrát, ale když lidi tomu nechtějí rozumět a nechtějí to ani slyšet, tak je to samozřejmě těžká cesta pro tu pravdu. Ale já řeknu jediné, no tak to se jak opakuje pořád, jak u nás, tak i v některých vlastně sdělovacích prostředcích i v Evropě a ve světě. Vlastně západní země využívají jak ústavu OSN, tak nevím, Vídeňskou úmluvu, kdy se jim to hodí a jak se jim to hodí ve svůj prospěch. A když zase porovnáme

0: Máme ten příběh třeba Kosova, které bylo zapotřebí odtrhnout od Srbska, tak tehdy zásada národů na sebeurčení platila a platila za tu základní. Když v Krymu, na Krymu se konalo referendum, které mimochodem v Kosovu se nekonalo, tak na Krymu bylo prohlášeno, že ta zásada neplatí a platí zásada na územní celistvost Ukrajiny. To je právě ty dvojité, to jsou ty dvojité standardy, které se nesmí v mezinárodních věcech nějak takhle pojímat. Takže, a to je jenom takový ten malý detail, který teď přichází prostě.
1: Myslím to, že pokud vím, tak prezident Putin 8 let volal potom, abyste tohle nedělali, nechte nám ty lidi na pokoji, nemučte je tam na to. A když už to dosáhlo prostě hranice, když už to nešlo prostě pomíjet, no tak prostě nedalo se asi nic jiného udělat, než
0: udělat. A teď se říká, že Ruská federace, omlouvám se, že skáču vám do řeči, že nestojí o mírová jednání, tak to musím říct, že to je prostě no nic jiného než slovo lež nemůžu používat, protože Ruská federace nabízela, účastnila se mírových jednání. V roce 2022 my jsme byli opravdu velice blízko k tomu, abychom to všechno uzavřeli a to bychom už žili bez toho konfliktu. Ale bohužel nebyli jsme to my, kdo tomu nějak do toho zarážel a do tomu překážel, tak vypadá to tak, že opravdu je to ve prospěch někoho, kdo do ukončení války ani nechce. To včetně sil na Ukrajině.
1: Víte, já jsem před časem zaregistroval jeden skvělý rozhovor ředitelky RT televize vaší s, myslím, že holandským novinářem. Mm-hmm. Nevím, jestli jste to...
0: Švýcarským, ano.
1: Jo, vlastně to je tak mm-hmm. úžasný rozhovor, který by měl být jaksi na každé škole čten a využíván.
0: Jo, aby se asi nedostane.
1: No, a tak my se snažíme, aby se to mezi lidi dostalo. takže,
0: to děkuji za snahu nějak protlačit tu ne propagandu, ale opravdu jinou informaci.
1: Pravdivou informaci a pak už to bude asi všechno by bylo jednodušší. No. Každá chvilka s vámi strávená je velmi příjemná, ale já bych přece jenom na závěr měl jednu otázku, která nevím, jestli bude příjemná. Já vidím poslední roky obrovské zhoršení těch vztahů mezi Ruskou federací a Evropou, ale já bych se otočil spíš teda k nám, k naší zemi. Myslíte si, že se dají ty vztahy, které jsme měli dřív, obnovit, navázat na ně a že by mohla se opět rozvinout taková ta skvělá spolupráce, která mezi našimi státy léta byla? A vlastně díky spolupráce, nebo spolupráci, které jsme i dosáhli v tom předpřevratovém období těch obrovských hospodářských výsledků. To byl výsledek prostě té skvělé spolupráce. Na tom já bych si teda strašně přál, abychom se k té spolupráci také dostali, ale trošičku hlouby duše mám takového červíka, který mi říká, že to asi nebude tak, jak bych si představoval. A jak se na to díváte vy, prosím?
0: No to v žádném případě to není nepříjemná otázka, to je otázka vlastně k tomu, k podstatě věcí a k podstatě asi naší práce, protože obecně vzato od toho vlastně je diplomacie, že jinak bych tady asi nebyla, kdybychom někdy v hloubí duši taky si nepředstavovali nějaké třeba ve vzdálené perspektivě, ale možnosti obnovení vztahu a i spolupráce. Samozřejmě tady jsem zaslechla, že nemáme nějakou dobrou tu historickou zkušenost vzájemnou. Já myslím, že to je strašné zúžení toho pohledu, protože opravdu ta historická zkušenost vzájemných vztahů a styků Rusů a Čechů, to nemíním jenom Ruskou federaci, Českou republikou, ani Sovětský svaz a Československo, ale i předtím, tak ta historická zkušenost je podle mého názoru velice vzájemně obohacující a každopádně pozitivní. Tady se pořád vzpomíná samozřejmě na rok 68, tady s tou kauzou na Ukrajině se to dostalo nějaký nový ráz, ale já si myslím, že zase to je něco tady uměle vytvářeného, protože vedení obou států ještě za pana Havla Jelcina udělalo vlastně všechno, aby to byla uzavřená otázka a skutečně to ocenění tohoto období máme založené v naší bilaterální smlouvě o spolupráci a přátelství, byť na to taky je teď vlastně zapomínáno, ale ona existuje, nikdo ji prostě nezrušoval. Takže věřím, že to je ten vývoj bude tou přirozenou cestou. Samozřejmě někdy dojde k obnovení našich vzájemných kontaktů a možná ekonomické spolupráce. My pořád asi máme, co si navzájem nabídnout. Bohužel asi to nebude tak. Nebude to krátká cesta, nebude to rychlá cesta. Ruská federace vlastně nikdy netvrdila, že se nějak uzavřela vůči České republice. Ten zájem, pokud ho Česká republika bude mít a projeví na spolupráce, samozřejmě bude z naší strany podpořen. Rozumíme taky, že pokud Česká republika si položila do svých základních dokumentů to, že Ruská federace je strategickým nepřítelem nebo jakýmkoliv nepřítelem, takže sotva se to bude odehrávat v nějaký nejbližší době. Ale zopakuji, že my jsme k tomu otevření a vlastně nevidíme důvody, proč by se to nemohlo dít. To zmiňují pořád vlastně, že a to musím podtrhnout, že takové to umělé zhoršení rusko-českých vztahů k tomu vlastně došlo ještě před rokem 2022, před zahájením ruské speciální vojenské operace, takže to s tímhletím vůbec ani nesouviselo. Bohužel jsme to poznamenávali z období toho covidu, nevím, jestli on to přímo nějak způsobil, nebo to bylo nějak cíleně vlastně nějaký program, který přišel k svému nějakému závěru, že ty vztahy jsou skoro na nule vlastně teď, což konstatujeme z obou stran. Bohužel toho samozřejmě litujeme, ale nějaké obnovení samozřejmě musí přijít od lidí. Tak obnovení těch mezilidských vztahů. Vy jste se ptal hodně možnosti návštěv, tak samozřejmě my jsme otevření, my bychom byli rádi, kdyby naši lidi se mohli nějak znovu začít mít tu možnost podívat do České republiky. A to nejenom ty, kdo jsou proti režimu, že jo, v Ruské federaci, jak si říká, ty tady mají otevřeno. To už jsem taky pochopila. Ale Ruská federace, evropská země, tam nejsou jenom ty protivníci. Takže to uzavření No to prostě je cílevědomý úkon, který vede právě ke zrušení vzájemných vztahů, vzájemného porozumění. Kultura, my jsme vždycky měli tu výměnu a porozumění, zájem o sebe, takže přes tohle to asi bychom museli navázat. Jedině tady my bychom velice vítali, aby třeba činnost tady ruského domu, kde lidi tančí a zpívají a učí se rusky a hrají šachy, tak aby se to pokládalo za nějakou ruskou propagandu. Teď to je obyčejná kulturní činnost každé instituce. A to budeme rádi, když se otevře široká nějaká činnost i české kulturní instituce v Moskvě, která taky chátrá, bohužel, vzhledem k té situaci. Takže pokusíme se o to aspoň trošičku to přiblížit, i když samozřejmě z tohoto pohledu není to zrovna takové období přející ty diplomatické práce, těm dobrým vztahům, ale já jsem tady od toho. To je odpověď taky pro ty, kdo se ptal, my jsme už to s vámi, myslím, probírali, co tím měl pan prezident Putin na mysli, že ji sem poslal. Takže, no asi tohle to, že vztahy mezi zeměmi přece jenom existují. Nejsme ve válce, nezrušili jsme diplomatické vztahy. Musíme mluvit, musíme si navzájem vysvětovat věci a svoje postoje. Musíme se snažit tomu druhému porozumět. A na základě toho porozumění už se potom asi budeme snažit něco budovat. To je samozřejmě daleko sáhlý úkol, ale ten existuje.
1: Ono i v manželství se občas jaksi přiženou takové ty mraky, které zkomplikují vztahy, ale pak ty mraky musí odejít a bych to strašně rád, aby se ty naše mraky taky rozptýlily, abychom se vrátili k tomu normálnímu životu, protože víte, já si myslím, že je tady obrovský strach z toho, aby lidé nepoznali, jaká pravda je, jaký život je u vás, teda v té Ruské federaci, a měli možnost porovnat s tím západním. Já bych jim strašně přál, aby tuhle tu možnost měli, já tu možnost měl. A řeknu vám znova, že bych velmi rád, aby tuhle možnost měl každý, a myslím si, že bychom měli udělat všechno pro to, aby ta možnost byla.
0: Ano. Každý člověk má žít s otevřenýma očima. Jak na to špatný, jak na to dobrý. A když to porovnáváte s manželstvím, tak já si myslím, že u nás mezi Českou republikou a Ruskou federací by to spíš bylo takový ten velice řídký případ, když se manželé rozvedli a potom se znovu vzali. Uvidíme.
1: Tak, dobře.
0: No, dobře. Takže děkuji ještě jednou za tu možnost toho vyjádření a rozhovoru s váma. Příjemného. Děkuji moc.
1: Já bych vám taky rád poděkoval za to přijetí, za velmi příjemný rozhovor, a vyjádřil bych takové trošku přání, aby nebyl poslední. Já bych byl velmi rád, kdybychom se za nějaký čas mohli setkat a povídat znova.
0: Děkuji moc.
1: Takže já děkuji i vám za to, že jste nás přijali.
0: Děkuji, pane Dombrovo. Děkuji. A děkuji vám a přeji hodně příjemných zážitků divákům. A přeji možnost vnímat další a jiné alternativní informace.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak já vás všechny vítám, zdravím vás při pátku. Pátek je takový, mezi pracujícím lidem je pátek považován za posvátný den, neboť v pátek se většinou už tolik nepracovalo, v pátek se víc uklízelo, než pracovalo. V pátek se uzavíral týden, mělo to nějakou svoji agendu, ale hlavně v pátek se všichni těšili, až za nima zapadnou ty pomyslné dveře toho zaměstnání. Wow! A všeobecný veselý, protože máme tady co? Máme tady víkend. Podnikatelé to mají trošku jinak. Ty pochopitelně jsou nešťastní z toho, že v pátek všichni na všechno už nemají čas, takže to je jako den, to je trošku takový jako divnej. No, důchodci, ty pochopitelně mají spoustu starostí, aby obsáhli všechny ty slevy, ty akce, které prostě mají na ten víkend připravený, ty supermarkety. No a my na to jenom tak zíráme a říkáme si, jestli ten svět se třeba nezbláznil. No nic, tak je pátek, tak vítejte u pátečních hovorů při víně. No a dneska tedy, abyste neřekli, tak jsem objednal i hosta, tak doufám, že se nám tady dostaví a že brzy si budeme moct s Jiřím pomyslně popřát rukou, potřást rukou. Takže Jiří, halo, halo, slyšíme se, seš tady, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
1: Halo, halo, zdravím a počujem.
0: Zdravíš a počujem. No, vidíš, my jsme chtěli dneska, vyladit ty sluchátka, viď, aby trošku byly lépe slyšet.
1: No, já mám standardně všecko jako vždycky.
0: Jako vždycky.
1: Ale nové sluchátka teda.
0: A máš pozavíraný teda, všechny mikrofony potenciální.
1: Jo, mám.
0: Tak snad to bude dobré. Tak, výborně. Jiří, jak pak jsi se měl ten uplynulý týden?
1: No, ten uplynulý týden to bylo hodně pracovní, hodně ježdění. Byl jsem na Slovensku pracovně, byl jsem v Praze pracovně, takže to bylo takový navrh důle trošku a furt něco. Takže to bylo náročný pracovně.
0: Jakože furt se něco děje?
1: No, furt se něco děje, no. Ani jsem moc tento týden nestíhal sledovat zpravodajství, co se děje. No a dneska mi přišel, jak jsem nestíhal sledovat zpravodajství, tak mi dneska přišel Liebesbrief jeden. Hady odkud?
0: Liebesbrief?
1: Od kama. Liebesbrief, je to dopis.
0: Někdo ti psal?
1: Ano, někdo mi psal.
0: Jako přímo tobě? Tobě přímo?
1: Mě, no. Přímo mě, no. Poměli si na mě z České televize.
0: Česká televize?
1: Ano.
0: Aby si lépe sledoval. Povídej, co ti napsali.
1: Ano. Napsala mi sekce Česká televize.
0: Řekni poprost, babi.
1: Z odboru televizních poplatků. Kavčím. Napsali mi, že elektřiny, protože neplatí zákonné povinnosti. Já jsem pořád tady.
0: No a teď ti nebylo čeho vůbec slyšet.
1: Nezměnil. Aha, no tak tím pádem to musí dělat ten software, to nejsou sluchátka, protože to není možné.
0: No už to je lepší, tak už to jsem zase jede, no dobrý.
1: To muselo být zvuk. No, já jsem mluvil o těch poplacích, tak možná mě někdo slumil nadal.
0: Jiří, jsi nám stichl. Ty mám nějaký výpadek.
1: Jo, vůbec? Nic neslyšíš?
0: Teď jsme tu měli výpadek. No. Výpladek.
1: Aha.
0: No, já nevím, co to bylo, člověče. No, nepíše to, že by byl výpadek, ale vypadlo to úplně, člověče, ty Teamsy, no.
1: Aha, mě to tady taky tak píplo, že nemá signál dostatečný. No, takže jenom, abych to zhrnul, tak
0: Ty jako Jiří, my nemáme s posluchem, nám to spojení nefunguje, já tě zase neslyším prostě.
1: Z Prahy z Kavčích hor, že mě nenašli v seznamu.
0: Tečka.
1: Špatná kvalita sítě.
0: Tečka nic, hele. Tak to nevím. A svítíš, a svítíš mi červeně, jako jo?
1: Jo, to je divný.
0: Jo, jo, svítíš červeně.
1: Počkej. Nechvím nastavit. Takže...
0: Jako kdyby si měl neskutečně slabý signál.
1: Aha, tak počkej, tak já to zkusím tady poladit. Jo?
0: Us.
1: Slyšíme se? Jdu to poladit, jo?
0: Nic moc.
1: Jo, jdu to poladit, jo, zatím.
0: Ty to jdeš ladit, jako že se jdeš restartovat?
1: Ne, jdu zkusit tady pohnout s routerem, aby byl blíž.
0: Ach tak.
1: Abych měl silnější signál, jo, já to jdu udělat.
0: Zkus ho, milý Lojzo, zkus ho.
1: Jo, jo. Dobře.
0: No, já využiju tu chvilku, než to Jiří poladí a koukneme se společně na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Neb je 18.9., tak slaví Krištof s Y a Krištof s někým. Takže, mužské křestní jméno Krištof je prastarým křesťanským jménem, které v sobě nadčasové hodnoty nese i dnes. Na elegancí jména a příjemném znění nic neubrala ani celá staletí. Jméno nosí i svatý Krištof, ochránce všech poutníků a pomocník v nouzi. Jedním z nejznámějších nositelů jména je španělský mořeplavec Krištof Kolumbus, který v roce 1492 objevil Ameriku. Také český cestovatel, spisovatel a hudebník Krištof Harant z Polžic a Bezdružic nosil toto jméno. V současnosti patří ke slavným Krištofům i český herec Krištof Hádek. Jméno si vzala za své i česká hudební skupina Krištof s frontmanem Richardem Krajčem. Mužské křestní jméno Krištof, také Krištof s někým i, má řecký původ. Jeho význam je spojován s řeckým jménem Chrysrofos. Jde o složeninu dvou slov. Slovo Christos znamená v řečtině olejem pomazaný a ferein nosit. Jméno se pak symbolicky překládá jako ten, kdo nosí v srdci Krista. Takže Krištofu s Y je 4452, je to 93. příčka mezi jmény, a Krištof s měkkým I, těch je úplně stejně, takže to není rozlišeno, čili tím pádem máme asi 4500 oslavenců. No a s nima pochopitelně slaví dalších minimálně 9 až 15 tisíc lidí. Tak to už je docela dobrý. To se nám to provoní těma uzeninama na tom grilu a tak. Na tom roštu, když se pálí ten tuk. Ne? Ne. Takže Krištofové, já vám teď společně s Jiřím přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dálků, gratulantů obdarování a nezapomeňte na promořování. Pěknou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Krištofa s Y nebo Krištofa s někým I, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim způsobíte pochopitelně radost. A radost ta jim způsobí ještě něco horšího? Ne. Radost jim prodlouží život, protože jim nastartuje víc imunitní systém. Tak Jiří, teď jsem tě tam slyšel se usmívat, tak jak jsme na tom?
1: Jo, posunul jsem router, ať mám silnější signál, tak snad to bude dobrý, no. Ještě tady ladím, zkusím se podívat ještě do ovladačů, ale uvidíme, ale snad mě slyšíš teda, doufám.
0: Slyšíme tě a doporučuju ten mikrofon na těch sluchátkách, dej si ho až pod bradu.
1: Mám.
0: Máš. Super.
1: Mám.
0: Máš.
1: Tak. Teď jsem okay. Ho trochu vyladil. Co to je? Co včil?
0: Co včil? Včil, včil nám pověz ten týden, co si takhle hodně cestoval, co si obdržel obsilku od České televize. Tak co jim na to odpovíš?
1: No, já si to tady hodil do umělé inteligence s tím, jo. Dělalo mě to k slu, jako jo. Hned si to napsal jsem, aby mi udělal právní analýzu, ať mi zjistí, jakým způsobem to jde zrušit, to, ten stav poplatků a jaký mám uplatnit postup na to, aby ty poplatky nemusel platit. Jo? Takže první část analýzy je to, rozhoduje se, jaké zařízení máš, ne to, co sleduješ. Takže ta účinná novela zákona z 1. května 2025, což byla ještě Fialová vláda, že? Tak funguje tak, že může mít tady je to napsáno, že televizním přijímačem je jakékoliv zařízení technicky způsobilé individuální volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu. A to i když ho upravíš k jinému účelu. Takže pod definici spadá úplně všecko. Chytrý telefon, počítač, notebook, tablet, kalkulačka asi aj. A všecko, co jde připojit k internetu. Jo, takže. A povinnost platí, i když zařízení používáš jen třeba na YouTube. Jo? Takže a i ty, když se na to nedíváš, tak to musíš stejně platit. To je první takový rozhořčení.
0: Počkej, ale tak to je, ale tím, že to jsou daně tím pádem.
1: To jsou daně, přesně
0: to tak. To je daň za informace.
1: Přesně tak.
0: To není poplatek za sledování televize už.
1: To, že, přesně tak, to není poplatek za sledování televize. To je plošná daň na obyvatele. Pokud chceš argumentovat, že vlastně máš třeba firemní počítač, firemní telefon a tak dál, tak to ti nebude vůbec dohledněno, protože ten zákon míří jak na vlastnictví, držení nebo užívání. A pokud ty zařízení držíš víc než měsíc, nebo je používáš, tak automaticky spadají do té kategorie. Takže tímto způsobem se z toho taky nedá vyvléct. No a ptal jsem se, proč mi ten dopis přišel, takže jsi odběratel elektřiny na určité adrese a nejsi v evidenci. Česká televize smí tato data párovat podle paragrafu 8, odstavce 8 a 9, jak uvádí i dopis. Podle mého čtení zákona odběratele elektřiny platí vyvratitelná domněnka, že přijímač drží a vyvrací se čestným prohlášením. Takže to znamená, tohoto automaticky vyplývá, že digitalizace na úrovni České republiky nefunguje. Když potřebuješ něco zařídit nebo něco podat elektronicky, tak buď to nedojde, nebo je to problém, nebo prostě je tam nějaký jako ještě obstrukce. Ale pokud oni si tě potřebují vytáhnout a šáhnout si do registru, který mají soukromí dodavatele elektrické energie, tak můžou tyto data párovat. Jo? Takže to je dost jako zneužitelný údaj za mě, jo, a podle mě je to, nebo já to vnímám jako právní zásah do soukromí, jo, že Česká televize si může zjistit, na které adrese se platí nebo neplatí, nebo nemají spárovaný svůj seznam obyvatel, který platí nebo neplatí, jo. Takže to je další věc, jo, co mě teda to jsem se tady u toho trošku vztekl. Co se týká toho aktuálního stavu zrušení poplatku, na to jsem se platil taky. Jsi tam, Peťo? Slyšíš mě?
0: Samozřejmě.
1: Ještě dočtu ten stav zrušení. To znamená, 15. června 26 schválila vláda návrh zákona, který tyto poplatky za Českou televizi a Český rozhlas včetně od roku 2027 má úplně zrušit. Ale do účinnosti nových pravidel platí stále ten starý zákon. Návrh poslaný v červnu do sněmovny se zatím neposunul ani do prvního čtení, může být nejdřív zařazen na zářijové schůzi a ministryně Schillerová zatím termín 1. ledna negarantovala. Čeká ho ještě sněmovna a Senát a podpis prezidenta, přičemž Senát a prezident úpravu kritizují a opozice slibovala obstrukce. Takže poslanecký návrh se na dřívější osvobození už zjevně netýká, míří na domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Ale schválený taky zatím není. Takže dnes má povinnost platit úplně každý. Můžeš se z toho vyvázat třema způsobama. Buď to poplatek už platí někdo v tvé domácnosti, nebo splňuješ osvobození. To znamená, že se na tebe vztahuje příjem domácnosti pod 1,2, 1,15, jak je sám, 2,15 násobek životního minima, nebo na úplnou či praktickou slepotu nebo hluchotu všech členů domácnosti. A potom nikdo v domácnosti nemá opravdu telefon, počítač, tablet ani televizi, pak můžeš poslat čestné, pravdivé prohlášení. Takže jinými slovy, je to plošný, nelze se z toho vykázat, nebo nelze se z toho vyvázat žádným způsobem, a když tě tak osloví, tak to musíš řešit. No. Protože když to do 30 dnů neodpovíš na ten dopis, tak od dne doručení. Ale zajímavé je, že to není doporučeně. Jo?
0: A to by to přišlo nedoporučeně.
1: Nedoporučeně mi to
0: No,
1: přišlo.
0: to, že to nemuselo přijít.
1: No. Takže, ale samozřejmě je tady hned formulář k tomu, odpovědní formulář a přihlášení do evidence poplatníka. Jo, takže okamžitě se nahlásí k raportu. Takže nelze se z toho vyvázat a musíš to zaplatit. Pokud to nezaplatíš, okamžitě tě čeká správní poplatek 10 tisíc plošně na, jak je to tady, riskuješ jinak 10 tisíc korun plus další soudní náklady, pokud to nedoplatíš.
0: Promiň, tomu
1: Okamžitě.
0: nerozumím. Oni ti to nepošlou tak, aby měli potvrzeno převzetí a hrozí ti z toho nějaká takováhle pokuta. Takže to je evidentní. Prostě když to popřeš, že ti nic nepřišlo, tak se nemohl reagovat. Takže asi lepší to ignorovat, ne? S tím, že mi nic nepřišlo.
1: Nebo to zabalím, pošlu zpátky a řeknu a dám na to razítko adresát nenalezen. Nebo nezastížím. No, nevím, nějak to budu muset tady se s tím popasovat, no, takže tak,
0: No ne,
1: ale
0: počkej, to jako neřešíme teď jenom jako u tebe. Měli jsme tady nedávno takový příklad, že odepsal dotyčný, sice vtipně, sice tvrdě, že nesleduje, jenomže problém, a to je to, proč to tady dneska vlastně řešíme. Dřív ten problém před tou novelou totiž, to bylo tak, že pokud si napsal, že prohlášení čestné, že nesleduješ, tak ti to mohli uznat nebo nemohli ti prokázat, že sleduješ, tak si se z toho vyvázal tím prohlášením, že prostě televizi nemáš a že prostě nesleduješ. Jo? Pokud by tě pochopitelně našli, jakože jsi si zaplatil, dejme tomu na kabelovce, že máš zaplacenou televizi, No tak asi si lhal, že jo, to je špatný. Ale pokud neexistuje důkaz toho, že sleduješ televizi a televize maximálně při kontrole bys musel mít při nějaký kontrole, kdyby ti dělali domovní prohlídku, tak by ti našli zapojenou televizi, která hraje prostě a to, tak to je problém. Ale pokud jako to nechce někdo platit, protože to nesledoval, tak stačilo prohlášení. Ale tou novelou, kterou jsi tady četl, se to posunulo ne povinnost, když sleduješ, ale povinnost, když máš zařízení. A to zařízení v podstatě máš i v případě, že máš kalkulačku.
1: Pokud jde připojit kalkulačka do internetu, tak ano.
0: Tak ano. Takže pokud máš takzvaně chytrou kalkulačku, chytrý telefon, chytrý tablet, něco, co jde připojit do internetu, tak už máš povinnost zaplatit za to, že máš zařízení, které ti to umožňuje. Takže teoreticky je to o tom, že budou obesláni všichni muži v této republice, kteří nemají, prostě všichni muži v této republice, kteří nemají od lékaře potvrzení, že jsou impotentní, že budou platit alimenty na nějaký dítě, protože mají nástroj, jak to dítě by mohlo být jejich.
1: Ano, to je to logice, je to posunutý, přesně.
0: To je ta logika. Čili je přesně, jak jsme řekli na začátku, není to poplatek České televizi, ale je to zdanění občanstva za to, že jim bude šířena lež, propaganda a lži a manipulativní informace. A je to povinná daň. Takže by se dalo říct, že je to daň za lež.
1: Jasně, ale druhá věc je, když se dá se na to podívat i druhým úhlem pohledu, pokud platíš takovou záležitost na veřejnoprávní média, tak v podstatě se stáváš akcionářem toho média, protože si ho platíš, tím pádem bys měl rozhodovat o tom, co se tam bude hrát a nebude hrát a kdo tam bude v dozorčí radě a nebude, ne?
0: No nejsi akcionářem, musel bys mít akcie.
1: Jasně, ale jakože přeneseným slovem, jako přeneseným způsobem, že jo, protože ty jsi v podstatě zákazník, si přímý donátor toho média, jo?
0: No, když už rozvíjíš tady tuhle myšlenku, která se jeví dost logicky, pochopitelně, tak pokud na takové, takhle, a ten dopis není o tom, že máš zaplatit nějaký poplatek, ten dopis je o tom, že se máš přihlásit k platbě toho poplatku.
1: Ano, ano.
0: Čili ten dopis není o tom, jako že něco dlužíš. Ten dopis je vlastně postavený tak, že při kontrole dvou databází máš hlášený odběr elektřiny, ale nepřihlásil jsi se k tomu, aby si zaplatil tohle výpalné.
1: No. A teď mi řekni, jak je možné, že Česká televize má přístup do databáze nebo spolupracuje s dodavateli elektrické energie, kteří by tyto data měli. Protože v tom zákoně není nic o tom, že
0: oni tam citují nějaký zákon.
1: Energie. No já vím, ale tam není, já jsem tam nikde nenapsal. Já mu zkusím ještě položit otázku, jak je možné, že Česká televize má dosah na ty adresy, jo? Protože to mně přijde jako echt drze.
0: Tady možná by bylo na místě kontrolovat dopisem, aby ti odesílatel sdělil, na základě jakého zákona mu byly sděleny citlivé informace, které odporují GDPR o tvé osobě a o tom, jestli ty jsi nebo nejsi odběratel elektřiny. To by bylo možná docela zajímavé, na základě čeho.
1: A to možná... Já to zkusím tady napsat.
0: Protože pokud to je pravda, tak odběratel elektřiny by tě měl informovat o tom, že poskytuje databázi třetím osobám.
1: Ano. Ale co by neměl dělat, protože já mám určitě...
0: No ty jsi mu k tomu nedal svolení.
1: Já jsem mu nedal souhlas, no.
0: Takže můžeš rozpoutat právní spor mezi tvým dodavatelem elektrické energie.
1: A ty mě neustřihli a ty poplatky nechtěli ještě. Rozumíš? Aby to nedopadlo, že se mnou vytrpají jak malý pes velkým, jak se říká.
0: No tak vy jste se opravdu označil za odběratele elektrické energie. To jsme rádi, konečně někdo. No, když někdo ale jiný platí ve tvé domácnosti, to je odpověď, která se z toho logicky, jak si, tak oni se budou dotazovat asi, kdo to je, že?
1: Asi kdo to je, no.
0: No tak ta už odešla.
1: Já řeknu, ta paní už s náma nebydlí. Už to ano. Bude rok. Co mi zva pomávala.
0: No, je to hodně zajímavé. Je to hodně zajímavé. A bohužel tady se ukazuje ještě jedna věc, kdy prezident opět zase vyblokoval a vetoval další zákon. To už jako opravdu, řekl bych, že potvrzuje to, že je plně na straně opozice a že bez toho, že by podal nějakou relevantní zprávu, proč vetoval, tak prostě všecko, co už konečně projde tou sněmovnou, tak on to zavetuje, aby se to oddálilo a aby se to zase několik měsíců vleklo, protože stejně bude přehlasovaný. Já si myslím, že ten člověk je na něj potřeba podat trestní oznámení, že pracuje pro zájmy cizích mocností. Teď jako to se nedá asi jinak úplně jako pochopit. Jednak tady neustále podporuje zbrojení. Jednak tady neustále zastává názory svoje vlastní proti voleným zástupcům lidu. Takže úplně si nedovedu představit, jako, jak z tohohle ven, jo? Protože tohleto je komplot a spiknutí. Mm-hmm. To o ničem jiném není prostě.
1: Tak, no. Víš, o čem to byl zákon?
0: Ano.
1: Nebo čeho se to týkalo?
0: Který zákon? Ten, no, co ten, vetoval?
1: Ten, co vetoval, to jsem...
0: Ty jo, tak to, počkej.
1: Jo, já to tady zkusím rychle.
0: Já to tady možná mám. Ale budu to muset dohledávat, wow.
1: Já to tady zkusím...
0: Tak to jenom zadej jako veto prezidenta na zákon.
1: Jo. Pavel vetoval zákon, který omezuje jeho pravomoci. To je vončo. Je to ze včera.
0: Mm-hmm. Můžeš mi to pinknout?
1: Jo, je to teda článek z novinek, jak ti to tady pinknu do chatu, jo. A zkusím k tomu něco najít teda ještě.
0: Já bych ho přečet a ty bys to mohl dohledat.
1: Jo, dobře.
0: Jo, tak.
1: Jo, určitě. Mé dohodnutí.
0: Kuděrka malej. Pavel vetoval zákon, který omezuje jeho pravomoci. No to by mě zajímalo, jak může ten zákon jeho pravomoci nějakým způsobem omezovat. Když vlastně žádný nemá. Prezident Petr Pavel ve čtvrtek vetoval novelu zákona o státních úřednících. Pochybnosti má i o přílepku k tomuto zákonu, který prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle něj nemusí být v souladu s ústavou. Za zásadní prezident považuje, že takto rozsáhlá reforma státní správy byla přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuze. Zároveň oslabuje záruky profesionální a politicky neutrální státní správy i ochranu vedoucích úředníků před politickými zásahy, uvedla kancelář k prezidentovu rozhodnutí o vetu. Pavel připomněl, že Babišově vládě podepsal 20 zákonů a jeden vetoval. U nyní vetované normy poukázal na absenci připomínkového řízení a vyhodnocení. Kladu si otázku, proč vláda nepostupuje standardní cestou, řekl Pavel s tím, že státní správa má být odolná vůči politickým tlakům. Nemohu se smířit s tím, že by měl stát vyhazovat úředníky proto, že se po volbách změnila vláda, popsal své výhrady. Výslovně se pak ohradil proti přílepku, který hlavě státu odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava, to nelze jen tak odebrat. Připomněl Pavel, že jeho povinností pravomoci svěřené ústavou chránit i pro nástupce. Budu to dělat i nadále, zdůvodnil prezident své veto. Úpravu k omezení prezidentovy kompetence prosadil do zákona poslanec Libor Vondráček, svobodní za SPD, s tím, že pravomoc by přišla na ministra zahraničí. Předkladatelé chtěli přiblížit zaměstnávání ve státní správě běžnému pracovnímu poměru a zajistit větší flexibilitu. Kritici naopak upozorňovali na hrozbu její politizace a výrazné personální změny s každou nastupující garniturou. Opozice již avizovala, že je připravena se kvůli návrhu obrátit na ústavní soud. Novela se vrátí do sněmovny, která může veto přehlasovat. Stejně postupovala v případě senátního veta. Prezident ve čtvrtek zároveň podepsal novelu stavebního zákona a obnovení elektronické evidence tržeb. Stavebnímu zákonu, který by měl zrychlit stavební řízení, chce dát prezident šanci, byť vnímá i výhrady, které vůči normě předložené formou poslaneckého návrhu míří. Tak, co máme k tomu ještě od někud, od jinut?
1: Já už jsem si to tady vyhledal. Takže, co vetoval teď? To znamená, je to nový zákon o státních zaměstnancích, jak jsi četl. Podle koaličních autorů má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit její zaměstnávání zákonníků práce. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Výpověď úředníkovi nebo odvolání vedoucího by bylo možné ze zákonem vymezených důvodů, bránit by se mohl žalbou u soudu. Důvody veta. Tato rozsáhlá reforma podle prezidenta prošla bez standardního připomínkového řízení, blablabla. To jste teďka četl vlastně. Chápe snahu zbavit stát špatně pracujících úředníků, ale odmítá, aby se vyhazovalo jen proto, že se po volbách změnila vláda. Toto je jasná věta, kdy se snaží zabalit do toho. To je totiž ten zákon, který by měl vyměnit tady ty dozorčí a to pakáž, se kterou bojují.
0: To je ten deep state nasazený, víš?
1: To je tehdy přesně tak. To jsou ty neziskovky, člověk v plísni a tady ti darmošlapové.
0: Ty jsou obsaženi na řadě míst. A krom toho jsou tam pochopitelně úřednické mafie na ministerstvech. Já to pojmenuji spíš takhle. On to Filip Turek pojmenoval parazitama. Já řeknu, že jsou to úřednické mafie, které si z toho dělají velmi výnosné podnikání. Já ti nechám domluvit a pak to vysvětlím, to, co tady říkám.
1: Jo. Já tady ještě dočtu doprovodná novela omezující pravomoci prezidenta. Koalice jí chce prezidentovi odebrat pravomoc, pověřovat, odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, což je za mě určitě potřeba. Pavel argumentuje, že tuto kompetenci dává hlavě státu ústava, blablabla. To zčetl. Odkázal se přitom na dřívější spor s vládou o složení delegace na červencový summit v Ankaře. Úpravu prosadili poslanec Libor Vondráček, SPD svobodní, opozice říká, že je to lex pomsta kvůli tomu, že Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. Všechny veta, já se dívám, že kolikrát použil veto. Použil veto v roce 24, 25 a teďka v podstatě už použil veto dvakrát. Použil veto na novelu rozpočtových zákonů a použil veto tady na ten zákon o státních zaměstnancích. Takže lže zase, protože vetoval dva zákony a ne jeden. Takže to je potřeba říct. No a ještě tady přečtu, co se stane, když vydá veto prezident, jestli se dá zákon dál schválit, tak

0: podobě. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné a Senát už do toho nevstupuje. Přehlasování je potřeba nadpoloviční většina všech poslanců, tedy alespoň 101 hlasů z 200, ne jen většina přítomných u běžného hlasování. Pokud 101 hlasů padne, zákon se vyhlásí ve Sbírce zákonu a platí i bez prezidentova podpisu. Pokud ne, zákon není přijat a končí.
1: Mm-hmm. Může se rozjet další kolo. No, ano. Stav je velmi podobný v Česku jako na Slovensku. Robert Fico naráží na spoustu věcí, které jsou blokovány úředníkama, a protože se nechce zachovat nedemokraticky, takže by mu to mohli vyčítat, tak v podstatě nemůžou jít a vyhodit ty lidi jen tak z jejich pozic, přestože oni vlastně slouží dneska té opozici a slouží těm svým chlebodárcům, kteří je dostali do těch pozic. Jo. Příklad. Petr Kotlár jako vládní zmocněnec neobdržel žádná data od slovenských úřadů, přestože je požadoval, prostě mu je nedali. Parlamentní vyšetřovací komise Dozimetr nedostala žádné vyžádané dokumenty od úředníků ministerstev a od úředníků státní správy a od státních zaměstnanců. Otázka zní, jak je to možné? Umí si někdo představit ve fabrice, v nějaké firmě, že nadřízený požádá mistra, aby mu dodal nějaké podklady nebo nějakého technika a on mu je prostě nedodá? Tak prostě jde. To je totiž ten stav, který se tím jako musí vyřešit. Protože sice se tady změnila výrazným způsobem politická orientace, změnily se tady jako hodnoty základní, to znamená, nebudeme posílat peníze na zbraně, nebudeme zbrojit Ukrajinu, budeme řešit nejdřív požadavky a potřeby našich občanů. Ale ono to nejde řešit v podstatě. A potrestat rozkradače a korupčníky už taky nejde, protože oni jsou kryti těma lidma, kteří jsou pravděpodobně vydíraní, aby nepromluvili, jinak že je v tom vykoupou. To je situace a to je stav tohleto. Jenom pro představu, ono to není jenom záležitost posledních jakoby let, jo. Úřednický aparát si žije svůj vlastní život. Představme si, na městském úřadě sedí paní, která má něco na starost. Aby se mohla stát úřednicí státní správy, musí se nabrýfovat určité věci a složit zkoušku ze státní správy. To znamená, tito lidé mají prostě prošli nějakým vzděláním, aby věděli, jak funguje státní správa. To se jeví velmi dobře. Ale jak to probíhá, ta realizace? Tu kompetentnost jejich a ty zkoušky organizují ministerští pracovníci. A teď se očekává, že pochopitelně v rámci pracovní doby ministerští pracovníci toto všechno dělají. Ale ne, tak už to dávno leta není. Ministerští úředníci mají SROčka a firmy. Tyto firmy získaly oprávnění a kontrakty na to, aby školili a přezkušovali ty lidi na těch nižších článcích. A proto třeba vymysleli, že některé profese těch úředníků, a nejlépe všichni, by měli co 2 roky projít přezkoušením z těch znalostí o státní správě.
0: Z litery zákona.
1: To je buzines, co? To jsou mafie, ale pozor. Naprosto stejným způsobem se utváří mafie na Sokoli. Takže dneska ministerští úředníci, teď neříkám všichni, jo, ale na ministerstvech se nám rozrostl takovýto nešvar. Umíš si představit, jaký je fofr a to, čo

0: okolo státních zakázek, okolo dotačních titulů, okolo... Jo, to je prostě... okolo zadávání zakázek z těch ministerstev směrem dolů. Mm-hmm. Oni si na všecko připravili cestičky, kudy tečou peníze ven. Oni se jako paraziti na všechno dokázali nasát a ze všeho drbou peníze. Kdo zaplatí té úřednici? Kdo zaplatí té úřednici? To, že jí to někdo učí, že jezdí někam na nějaká školení, zaplatí to to město nebo ten kraj. Kde se vezmou ty peníze? No to platí daňoví poplatníci. A ono je to paralelní příjem těch úředníků. Vždyť to je střet zájmu jako prase u těch úředníků, ale nikdo to neřeší. Mm-hmm. A to je tady 20 let minimálně, jo. Mm-hmm. Teďko se dostáváme pochopitelně k tomu, o čem mluvil Filip Turek, prostě jak oni jsou tam nalezlí všude možně, neziskovky mají prostor v České televizi, tam ovlivňují občanstvo, mají pozice na všech ministerstvech, tam si ovlivňují toky peněz. To je normálně chobotnice jako blázen. Proto je potřeba změnit ten zákon a změnit ty parametry tak, aby prostě tyhle ty teplý chlívky oni neměli. Jo. Aby se s tím dalo hejbat. Aby to prostě bylo o tom, že a proč by to nemohlo být, přijde nový ministr a prostě přivede si sebou nový lidi. Nazdar, sorry. Jasný je, že asi nepůjde o komplet výměnu, ale já kdybych byl ministr a nějaký úředník na ministerstvu mi prostě nedodal matroš, který potřebuju a který chci.
1: Tak letí.
0: Tak letí, normálně jde, jako...
1: Jo. V komerční sféře by se toto nestalo, protože ten člověk by okamžitě dostal vytýkací dopis minimálně.
0: První vytýkací dopis a po druhé výpověď.
1: No, jasně, no. Jako strhnutí prémií a tak dále. Jo. To prostě, právě si by se to nestalo, toto, nebo to, že v průmyslovém nebo ve výrobním sektoru. Kdyby řekl mistrovi, dodej mi tady materiály a on by řekl, že ti na to peču.
0: A teď si představ, že by tu firmu, do firmy by přišel nový generální ředitel. A s tím generálním ředitelem by přišel kamarád, který by byl od konkurence.
1: Myslíš třeba Messie Kolář?
0: A ten kamarád by radil tomu generálnímu řediteli, jak znemožnit, jak vydojít co nejvíc peněz ve prospěch té druhé firmy a jak nakonec všechny prostředky, ať už finanční nebo jiný, použít ve prospěch té druhé firmy. Aha. Přijde to normální v komerční sféře tohle?
1: Ne.
0: Ale my tohle ten cirkus tady platíme, rozumíš?
1: No jasně, no. A ty naznačuješ, že by třeba náš nový generální ředitel na Hradě si přivedl nějakého šéfa, který teda byl poradce, nebyl poradce, byl poradce, nebyl poradce.
0: A radí, byl kamarád.
1: Byl kamarád. Já se s panem Kolářem znám běžně a jak říkám, je to sport?
0: No jo.
1: To je strašný. Jako.
0: Lepší zájmy by mohl taky jako mít, že jo, když je prokazatelně agentem CIA.
1: Když vám ukážu dva agenty a o jednom z nich vám řeknu, že je z USA, který pro vás bude lepší?
0: No samozřejmě ten z USA.
1: No, jakmile není něco z USA, tak se to pánu nelíbí. No, takže ty jsi to vlastně pojmenoval. Máme novýho generálního ředitele a máme tady škodnou prostě. A ten zákon by měl tady tu škodnou začít eliminovat. Držme si palce, ať projde ve druhém čtení.
0: Ale zase, vem si to, vstání si to na ty poplatky, kterými jsme začali.
1: Jasně.
0: Měl to být jeden z prvních zákonů, velký humbuk okolo toho, všichni řvali, že nedají naši českou televizi. Přitom organizátoři těchto protestů byli ty, kterým z toho teče spousta peněz. Jako, asi nebude zbytí jiného, než prostě, aby padaly trestní oznámení, aby se ty věci šetřily. Jinudy to asi nepůjde. Dneska jsou to všechno kriminální záležitosti, kriminální činy.
1: Asi ne. Dívej, tak já budu řešit ty...
0: Jiří?
1: Jdu zavky, tak já zrovna podám to. Ano? Slyšíme se?
0: Zase to nějak vypadá.
1: A zase mám špatný signál. No, zase špatný signál. A už to naskočilo zase.
0: Už to vidíš.
1: Už je lepší signál.
0: Tak.
1: Kolisa nám signál tady, tuna.
0: Počkej, ty sice máš zařízení, který se může připojit k internetu, ale máš tak špatné připojení, že to vlastně sledovat nemůžeš.
1: Přesně. Prosím vás, já bych vám to platil, ale tady se na to nedá dívat.
0: Okay, když jsem se koukal na Moravce, tak měl křivou hubu. A jo, a píše páteř měl křivou taky.
1: Jo, to má ale asi od začátku. Mesie,
0: no máme, tak v republice máme spoustu hrdinů, jo. Mm-hmm. Hrdina na Hradě. Teď zrovna se nějak pojede Velká Pardubická, ne?
1: No, člověče, to nesleduju tady toto, takže nevím.
0: No právě, že okolo Velký Pardubický jsou velký dohady, jestli pojede prezident na nějakým koni a jak se ten kuň jmenuje, nebo jestli poběží po svých, a nebo jestli to bude jenom jako fotografovat, jo?
1: A děláš si srandu, nebo?
0: No ne, to jsou tady běhají po internetu takovýhle velký jako dohady, jako jak to s ním bude, jako jestli soudruh prezident jako na kterým koni pojede, protože pochopně vyhraje, že jo, to je jasný. No to je... V Americe měli toho, že jo.
1: Pojede s tím kvérem a bude střílet ty ostatní žokeje, aby vyhrál.
0: Tak oni budou muset brzdit. V Americe měli Chucka Norrise, že? No a my máme taky Chucka Norrise. Ale jmenuje se po česku, jmenuje se Pávek. A Požník.
1: Jmenuje se Peter Pavel.
0: Co a Požník, půjde k Turkovi.
1: No. Pane Pávek, já nechci k Turkovi. Nevážil jsi z mě, půjdeš.
0: Nevážil jsi z mne.
1: Jo, já mu říkal, já, který jsem ho naučil jíst příborem.
0: Myslíš, že to o něm říká Kolář?
1: Já si myslím, že jo.
0: Já, který jsem ho naučil jíst příborem a mačkat spojku při každém řazení. Já.
1: Který jsem ho naučil oblíkat košulu, aby nevypadal jako...
0: Kostkama dopředu.
1: A lícem, aby to nebylo rubem.
0: No jo, no. Tak mám tady dalšího hrdinu.
1: Povídej.
0: Ondřej Vetchý ve sněmovně narazil a byl odmítnut. Sněmovní komise pro kontrolu vojenského zpravodajství odmítla tvrzení herce Ondřeje Vetchého, podle nichž byla služba zneužita proti spolku Skupina D. Hercova veřejně pronášená obvinění dle informací parlamentních listů .cz odmítla, protože bez konkrétních důkazů zpochybňují profesionalitu a nestrannost vojenského zpravodajství, jemuž naopak vyjádřila důvěru. Herec Ondřej Vetchý dlouhodobě uvádí, že vojenské zpravodajství mělo být zneužito k osobním či politickým účelům, případně že účelově postupovalo proti skupině D, spolku, který se angažuje v pomoci Ukrajině a v dalších veřejných aktivitách. Tady bych dal do závorky a dalších způsobech rozkrádání peněz. Vetchý Tato tvrzení opakovaně přednáší veřejně. V poslední době například během vystoupení na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde v rozhovoru pro Studio N prohlásil, že skupina D teď bojuje s aparátem České republiky s vojenskou rozvědkou. Podle jeho slov se spolek nyní potýká s komplikacemi ze strany státních orgánů a zmínil i reakci spolupracovníků, podle nichž má vojenská kontrarozvědka primárně na starosti právě je. Tvrdil také, že vojenské zpravodajství ho sleduje. Údajnému sledování má prý čelit spolu s dalšími kolegy ze spolku D, který vybíral peníze na drony pro Ukrajinu. Parlamentní listy .cz aktuálně získaly usnesení sněmovní komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství. Přesnou podobu schváleného usnesení potvrdil redakci poslanec Pavel Růžička za ANO, předseda parlamentní komise. Stálá komise poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství po projednání veřejných tvrzení pana Ondřeje Vetkého konstatuje, že nebyly předloženy skutečnosti nasvědčující tomu, že vojenské zpravodajství bylo zneužito k osobním či politickým účelům nebo účelově postupovalo proti skupině D. Důrazně odmítá tvrzení pana Ondřeje Vetkého, podle nichž měli být do vojenského zpravodajství dosazeni lidé s cílem něco najít na skupinu D. Považuje tato tvrzení za mimořádně závažná, protože bez konkrétních důkazů zpochybňují nejen profesionalitu a nestrannost vojenského zpravodajství, ale i samotnou podstatu systému demokratické kontroly zpravodajských služeb České republiky. Vyjadřuje důvěru vojenskému zpravodajství při řádném a zákonném plnění jeho úkolů a odmítá jeho veřejné obviňování z jednání na politickou či osobní objednávku bez konkrétních důkazů. Stojí v usnesení. Komise tak jednoznačně odmítla Vetkého dlouhodobá veřejná tvrzení o údajném zneužití vojenského zpravodajství. Herec se přitom v minulosti i v aktuálních vystoupeních vyjadřoval ke kritice ze strany politiků, včetně poslance Pavla Růžičky, a poukazoval na negativní jevy v politice. Zároveň doporučoval čerpat informace z ověřených zdrojů a označoval veřejnoprávní média a silové rezorty za pilíře demokracie, které je třeba chránit. Přesto jeho opakovaná tvrzení o postupu vojenského zpravodajství vůči skupině D komise po projednání vyhodnotila jako nepodložená. Člověče, vidíš to? Tak on mě připadá jako v tom filmu, jak se to jmenovalo? Báječná léta pod psa. Jak mu tam začalo hrabat z toho, že ho začali sledovat kvůli těm kontaktům se západem Jugoslávie. Jo, a jak si tam tu rakev jako chystal a jak pořád ho sledovali a tak o mě přijde, že dnes ho mám prostě chytil z toho filmu, že se do toho až příliš jako kdyby vnořil.
1: No, hlavně si vím, že on vlastně popisuje, co by se mělo údajně dít teď, ale vlastně to vyprávění říká, co dělali předtím. Zafíjali.
0: No.
1: To je prostě jako, to je, ten má teda v hlavě slušně nasráno, teda s prominutím. To je strašné.
0: No,
1: to je hrozný, to prostě, no, za mě ta zpravodajská služba je dobře, že se o ně zajímá, protože pokud Rusko vytyčilo, nebo Ruská federace vytyčila cíle, tak domácí zpravodajci by si měli tady ty lidi vyšetřit a uklidit, že jo, aby jsme nebyli v nějakém konfliktu s Ruskou federací prostě, jednoduše řečeno, jo. A apropo, víš, že ode dneška probíhají v Rusku volby do státní dumy?
0: To vidíš, to jsme skoro málem zapomněli, protože...
1: Já to tady mám, můžem něco přečíst.
0: Ale to je dobře a já jsem chtěl něco přečíst, ze serveru Necenzurovaná pravda a stránka Nenalezena. Viděl jsem k tomu nějaké věci, prostě je vycenzurovali, asi pravděpodobně nebo co. A já jenom chci říct, že někdy od zítřka pomalu začnou nabíhat stránky našeho studia. Taky nám tam trošku znepříjemnili život, takže najdete pochopitelně www.studio-midgard.cz a není tam CZ, ale tam EU. To znamená, jenom místo CZ, jak jste byli zvyklí, tak dávejte EU. To ne, že bychom milovali Evropskou unii, ale je to
1: hodně rozumná doména.
0: Jo, taková rozumná doména, ale když už je Česká republika v Evropské unii ještě tak, aby jsme si to připomněli, odkud chceme neustále pryč, tak to tam dá. Takže studio-midgard.eu od půlnoci se to začne propisovat na servery, takže postupně nás budete nacházet. A druhá doména, na kterou jste byli zvyklí, tanzanit.info, je změněná na tanzanit.net. Jo. Takže jenom takové to dvě změny. Takže tanzanit.net studio-midgard.eu. Tak, no a vidím, že ty budou muset taky tady řešit nějaký problém. No, tak se vraťme zpátky k tomu, co jsi říkal, že máš něco k tomu.
1: No, zhodou okolností já jsem narazil, mě totiž před vysíláním asi vždycky ten algoritmus na tom webu a na Facebooku nabízí spoustu zajímavých informací a chodí mi to jako prostě inspirace do pořadu.
0: A můžeš to dopovědět, ale?
1: No, prosím tě, zase mi to tady zakolísalo.
0: No jo.
1: Normálně, že my vracíme vás zpátky do hovoru. Mě tady vyskočilo. Říkám, lajdaci, já to tady vidím zpátky. No a vyskočilo na mě téma, já jsem věděl, že ty volby mají být v Rusku do státní dumy, ale nevěděl jsem kdy a začínají dneska. Takže já k tomu něco přečtu. A ten člověk, co to komentoval, říkal, jsou velice zvědaví, jak ty volby v Rusku dopadnou, protože jsou tam, třeba je tam strana komunistická, která komunistická, komunisté Ruska asi, předpokládám, a ti mají velké preference, nebo je tady, aha, je tady ještě strana, a také tam, strana KPRF, to jsou ti komunisté, ti mají ve volebním programu, že se budou s Evropou bavit úplně v jiném kontextu než liberální Putin. Takže ty volby v Rusku můžou ovlivnit potom způsob, jakým Ruská federace bude vést jednání s Evropou. Takže za mě je to určitě potřeba sledovat tady toto.
0: No ne, tak, jo, tak já... právě proto dlouho avizované takzvané volební studio na všech televizích, na všech televizních kanálech v celé Evropské unii. Tam běží, že jo, ty preference, pochopitelně odhady, kdo kde zvítězí, jaký má kdo šance. Běží tady 14 nebo 3 týdny minimálně, tady běží diskuze s zasvěcenými lidmi, kteří to Rusko sledují a nějakým způsobem jsou ochotní se o tom bavit a jsou schopni dělat nějaké predikce. Protože, jak říkáš, volby v Rusku jsou zásadní pro Evropu. Nebo jsem se splet?
1: Ne.
0: Ono to nic neprobíhá? Ono nás to vlastně nezajímá? Takhle, já jsem slyšel, že ty volby v Rusku jako jsou v hledáčku mnohých tajných služeb evropských, protože je potřeba, aby vyhráli ti správní. To je jediné, co jsem o tom slyšel, jako jo.
1: Počkej, a v Rusku jsou nějací správní, jo? To se divím teda.
0: Ale tak nějaký kolaboranti by se tam našli, že jo?
1: To asi jo.
0: Nějací ti, že jo, tady taky někde byla ruská. Jo, o tom mluvil vlastně Luboš Blaho, že do Evropského parlamentu, do nějakého jednání té komise, kde vlastně kde ukončil to jednání ten předsedající, protože se nevyvíjelo tak, jak chtěl, protože to hlasování vlastně konečně uchopili ti normální. Takže nejdřív chtěl změnit program, když nemohl změnit program, tak nakonec zrušil jednání. A teď do toho zrušeného jednání měli připravený nějaký aktivisty z Ruska, nějaký kolaboranty. A teď oni tam naběhli a jenže nemohli nic, protože bylo zrušené to jednání. Že? Takže ani je někdo neměl co poslouchat. Takže měli zorganizovanou akci, řeknu, proti Rusky v tom nějakým tom výboru, v té komisi. ono se to tak zvrtlo, že nakonec to museli zrušit, jo.
1: No.
0: To jsou šaškárny, to prostě to nevymyslíš. Takže, no, řekni ale svůj soukromý odhad, Jiří, jak jsou vlastně dvě verze. Buď to bude víc protiputinovská duma ve smyslu budeme víc hájit zájmy třeba Evropanů nebo Američanů. To, jak tam někteří sabotovali ty oligarchové trockisté, pochopitelně. Takže posílí to ta opozice, nebo spíš posílí Putinovo křídlo společně s těmi, kteří budou chtít radikální řešení Evropy a Ukrajiny. To znamená, to budou ty silovčici, kteří prostě tlačí na Vladimíra Vladimiroviče, aby udělal rázný konec s těmi, kteří financují, vyzbrojují Ukrajinu. Mají tam svoje mise na Ukrajině, čili mají tam operátory, kteří pochopitelně způsobují škody. I když teď, já nevím, možná už 100 dnů v kuse probíhají masivní údery, nebo já nevím, jestli to je 100 dnů, možná to není, je to třeba měsíc, jo. Masírujou průběžně stále Kyjev a důležité uzly logistické, včetně infrastruktury energetické, tak prostě ruské drony v kuse ničej. To znamená, že Ukrajina už v podstatě jako klečí na kolenou, protože má problém vůbec jako kdyby s existenciálními věcmi. Jo. Natož jako se zásobováním nějaké fronty a podobně. Takže co myslíš? Jak se to vyvine v těch volbách?
1: Můj soukromý názor je ten, že to bude to za B a že bude posílený ten hlas. Protože já jsem tam sleduju nějaké ruské média, dívám se na takové ty ankety těch lidí na ulici a podobně. Jsem tam a sleduju pár lidí, kteří žijou v Česku, teda žijou v Rusku, i třeba ten jeden mladý kluk, si teďka nespomenu, jak on se jmenuje.
0: Zjeba.
1: Jo.
0: Plzeňák.
1: A ten tam žije asi 5 let, vystudoval tam teďka vysokou školu a vlastně ukazuje to Rusko z takového toho úhlu pohledu. Ještě sleduju jednu Rusku, která žila 13 let v Praze a pak se přestěhovala zpátky do Ruska, mluví moc hezky česky, takže je tam jasný hlas. A ona i cestuje po tom Rusku a dělá ankety, rozhovory. A všechno mi vychází na to B, to znamená posílení toho tvrdšího přístupu k Evropě a řešení, k finálnímu řešení, jak na Ukrajině, tak z celé Evropě. Jo. A nevím, jestli jsi viděl, nebo se to by dostalo to prohlášení. Teďka v Polsku ten premiér hovořil o tom, že Polsko by ze 14 dní dokázalo porazit Rusko. měli velkohubý řeči, tak jim Rusové odpověděli, že za 14 dní by bylo po Polsku, že by neexistovalo, kdyby je vyhleděli. Takže ta situace je taková jako napjatá a ti politici by se měli dávat pozor, jakým způsobem vůči tomu Rusku komunikují, za mě teda. Jo. A ještě, na, a ještě,
0: no,
1: ještě navážu na to, promiň, ještě navážu jenom na to, co jsi říkal. Já jsem tady dneska mi vyskočil článek na iDnesu a ten je vlastně o tom, jakým způsobem, protože nám do toho vlastně spadla kauza s Ovečkinem, protože Ovečkin byl na nějakým volebním spotu s Lavrovem a s Putinem a podpořil. A paradoxně se za něho schytával neuvěřitelnou bídu za to a paradoxně se za něho postavila i hokejová federace a řekla mu, že je to v pořádku, že se prostě, že propaguje Rusko. Tak to bylo takový vtipný. Jo, ale viděl jsem tady viděl jsem tady článek, kdy Rusko přešlo na totální válku. Chrlí tryskové šáhedy a láme páteř Ukrajiny. Jo. Takže na jednu stranu píšou, jak to Rusko prohrává a ta Ukrajina postupuje, kde si co si, a na druhou stranu jsou tady takové zprávy, kdy vidíš, že to vůbec není pravda.
0: No, to je právě ta nejednotnost, jo, kdy oni už ani neví v podstatě takhle. Ten zájem jakoby o tom Rusku mluvit špatně před, jakoby je silnější než logické uvažování a třeba jako zamýšlení se nad tím, že pokud někdo 4 roky prohrává a někdo 4 roky vyhrává, tak už by to mělo být nějak rozhodnutý, že jo? Jestli Rusko je ekonomicky úplně vyčerpaný, tak jak je možný, že je schopný tam prostě 4 roky to čistit způsobem, jakým to čistí, jo?
1: A obnovovat za sebou zástavbu v některých oblastech, vybudovali...
0: Mariupol, jo?
1: No, to vybudovali to město od znova.
0: Ale v jakém krátkém časovém horizontu?
1: No, jasně,
0: pak pochopitelně jsou tady nějaká ekonomická čísla, jak v rámci BRICSu, tak v rámci...
1: K tomu mám článek těm ekonomickým ukazatelům, tak to si potom můžeme přečíst.
0: To se potom k tomu posunem. Čili mně přijde jako, že to šílenství s tou rusofobií je tak silný, že maže těm lidem úplně mozky, jo, který o tom píšou. Protože přeci, když si ťukneš, tak si vytáhneš, o Rusku si vytáhneš spoustu údajů ekonomických. A ty vůbec nevypovídají o tom, že to Rusko je na kolenou, jak oni tady vykládají, jak ho ty sankce složili. Ale když se podíváš...
1: A to čelí asi 30 tisícům sankcí. Pozor na to.
0: No to jsme se tady bavili, nevím, jestli spolu minulé.
1: No,
0: že,
1: minule,
0: že v podstatě na celém světě je 45 tisíc sankcí asi. Jo?
1: Ano.
0: A z toho má vůči Rusku je 30 tisíc. Takže...
1: Ano.
0: No a teď pochopitelně, když se podíváš na čísla těch, kdo ty sankce plodí a nastavují vůči tomu Rusku, no tak, tak z toho plyne jenom jedno zjištění, že ploditelé sankcí zároveň plodí svůj vlastní úpadek. Aspoň z čísel to vyplývá, jo. Takže to je těžký potom. To je ta lež, která není konfrontovaná a to je třeba otázka funkce těch médií. Takhle by měly ta média fungovat, jo. Prostě zamyslet se nad tím, jak je možný, že politici třeba hovoří o něčem, ale z ekonomických ukazatelů to vlastně vůbec nevyplývá. Takže kde je ta pravda? Jo, ať si každý hledá. No, ona je asi trošku někde jinde. Čili je to rozvrávorané, rozkolísané, ale nakonec se ukáže, kdo vlastně byl v té křeči protože zatím to vypadá, že všechno funguje. Ale už tady vidíme třeba Andreje Babiše, který, už jsem dneska koukal, že nafta už i mimo dálnice atakuje suverénně jako 50 korun za litr.
1: Ano.
0: A Andrej Babiš říká jednu velkou pravdu. To není ani tak otázka té ceny, jo. To je otázka, jak dlouho ještě budeme mít tu možnost si načerpat. O tom to je totiž. Protože když se podíváš na tu situaci, jak stojí, že se v podstatě zastavil ten tok toho tovaru, jo, čili že se úplně zastavili, tankery, který víceméně jako jsou rádi, že projedou někde, tu a tam nějakej se protáhne někudy, tak to je docela bída. Já mám problém, že s tím vyslovováním, tak já si tady teďko najedu na jednu nápovědu. Oni, že ho zastavili dopravu i v tom v té bráně Nářků a vyslovuje se to Bab and Mandeb. Tak tady, že jo, to jsme taky říkali, je to víceméně další průliv, který je blokovaný, tentokrát ne Iránem, ale spojencema Iránu. Takže se jeví, že Irán získává nadvládu nad důležitými trasami. Ale vzpomínáš si, když jsme tady mluvili o tom, že země BRICSu a tak jak vlastně přijímali do BRICSu ty určitý země, takže vlastně získávají, že BRICS získává kontrolu nad obchodními trasami. Protože Amici naštvali Iránce, no tak Iránci začali rozpoutávat peklo. Co se týká dopravy, a jestli se nepletu, tak Egypt by měl být nějakou tou zemí, která vlastně taky míří do BRICSu. Nebyl dokonce přijat Egypt?
1: Egypt je plnohodnotným členem BRICSu.
0: Tak, takže Egypt je stejně jako Irán, tak je v BRICSu. A to je pozor. A to je Suezský průplav, ne? Čili to je o tom...
1: A naproti je Saudská Arábie.
0: Prosím?
1: Které je taky součástí. A naproti je Saudská Arábie, které je taky součástí.
0: Saudská Arábie, ano, ta je taky v BRICSu, ale vlastně Suezský průplav... Tam víme, že je a Egypt, Rusko, to je, kdo byl v Egyptě, tak možná si všiml, že tam je spousta azbukou psaných názvů. To proto, že Suezský průplav se rozdělal a v podstatě nebylo, jak ho dokončit, protože se to výrazně prodražilo, tak to byl Sovětský svaz, který přišel s tím, že dokončil Suezský průplav a Egypt jako ta jedna strana, když to řeknu, možná jako zhotovitel nebo ne ten jako investor, takhle bychom možná dneska pojmenovali, jako jeden z investorů hlavních, tak přislíbil a udělali dohodu a smlouvu, že v podstatě třeba Rusové v Egyptě, nebo tenkrát to bylo o lidech ze Sovětského svazu, ale dneska to je o Ruské federaci, že Rusové tam mají těžké úlevy finanční a v podstatě se tam rekreují Rusové za hubičku. Čili možná pro někoho to bylo setkání s těmi nezrovna dobrými Rusy, kteří se tam válejí v Egyptě. To jsme taky jako leckdy tam zažili. No ale to z toho vyplývá, že tam jsou ty azbukou psaný nápisy. Čili ten vliv Rusů, nebo vliv Ruska dneska a vliv BRICSu na pohyb zboží okolo planety je obrovský. A je vidět, že to, jak začal vyšilovat Trump a jak vyhrožoval a jak nasazoval cla, to byla jedna věc. Ale ta reakce, a věřím tomu, že to je reakce na Trumpovo chování a na chování v podstatě Ameriky, zabrzdění dodávek všeho, zabrzdění zboží, které přestalo v podstatě po těch trasách téct, jo, obchodních, se ukazuje jako mnohem účinnější nástroj než nějaká cla. Protože když se zvýší cla, tak se sníží životní úroveň, ale furt se žije dál. Ale když se zastaví pohyb zboží, tak to je něco jiného. To jsou prázdný regály. Takže tady vidíme, jak probíhá ekonomická válka mezi BRICSem a kolektivním Západem. To je... A její důsledky pochopitelně budeme platit, jo, všichni. A to je třeba jeden z důvodů. Já jsem teďko řešil, bavili jsme se s jednou paní, která známá kamarádka, která si chce koupit auto, a tak říkala, že si objednala hybrida, ale nedobíjecího. Jo. A já jsem říkal, to je půl cesty, jako kdyby. Protože proč já jsem si koupil hybrida dobíjecího? Protože do toho normálního hybrida, když nenatankuješ benzín, tak nejedeš. Ale do dobíjecího hybrida, i když nenatankuješ, tak můžeš jezdit ten rozsah té baterie, že jo? Když máš jenom elektro a nebude elektřina, nebo extrémně bude drahá elektřina, tak můžeš jezdit na... Nemůžeš, máš jenom elektro. U hybrida prostě natankuješ a budeš jezdit na benzín, který si vyrobíš elektriku. Takže to uvažování jakoby o těch krizových situacích a o tom krizovém managementu toho života vůbec, jo, právě můžeme nazírat i tímto úhlem pohledu. Prostě nebejt závislý jenom na buď uhlík, na těch, jak oni tomu říkají, no, ty mi to nechce naskočit.
1: Jo, myslíš na těch, jo, já vím, co myslíš.
0: Uhlovodících,
1: ano.
0: Nebyť závisí jenom na těch uhlovodících, nebo jenom na elektřině. Prostě mít varianty toho, abych se vůbec někam dostal, jo. Takže, a když je sluníčko, tak si toho hybrida nebo tu elektriku nabiješ. No. Ale takhle je potřeba uvažovat. Dneska se to ukazuje, ta ekonomická válka, že jde absolutně na tvrdo. Jo. My jsme tady minule otevřeli odhalili jsme tady vlastně vlády, co dneska vlastně vlády dělají, vlády toho kolektivního Západu. Oni lžou o tom, že mají zlato. Fyzický kov, to není o tom, že si kupují poukázky o tom zlatě. To je papírový zlato, to jsme si tady vysvětlovali. Ale tak jako Amerika leta lhala o tom, že Fort Knox. Je plný zlata. A ani vlastním senátorům to zlato nikdy nesauditovali a nikdy to neříkali. Všiml si, jak Donald Trump vykřikoval, že bude ve Fort Knox dělat audit zlata?
1: Audit, jasně.
0: A udělal ho?
1: Neudělal, no. Jako
0: popisně. Neudělal. No. Proč? No, jako proč platit audit, že jo, když víme, že tam nic není. Takže...
1: Když se tam třesou dvě cihly dohromady a mají strach.
0: Jo, mají to za zvětšovacím sklem, aby to vypadalo, že to je větší. Ale Takže už London City začala nakupovat jako, takže my tomu říkáme s Jiřím, virtuální zlato. Začaly, centrální banky začaly nakupovat zlato a uskladňují ho v London City. Je to jedno, jestli to Bank of England nebo nějaká jiná, zařazená tady do toho uskupení. Tady si to zlato ukládají. Česká republika máme přes 50, máme možná 80 tun zlata už nakoupenýho.
1: No, 70 něco.
0: A nikdo nikdy ho neviděl? Protože ono je prý v londýnské bance. A londýnská banka nám dokonce prý z některých obchodů s tím zlatem prý něco dává. Ale všichni vědí, i ty průměrně vzdělaní lidé, že co se týká fyzického kovu, tak ten fyzický kov je toho, kdo ho má v dosahu. Protože ten s ním může v tu danou chvíli toho krizového okamžiku s ním může udělat tu operaci, která mu zachrání zadek, jak se říká. A protože to zlato, takhle šíří, na tebe otázka, proč se k tomuhle kroku uchýlili centrální banky kolektivního západu?
1: No, protože fyzický zlato je v BRICSu a 70% výrobních kapacit výroby zlata má v dikci BRICS a vzhledem k tomu, že všechny banky BRICSu velmi intenzivně nakupují a když si to spočítáš, kolik nakoupili zlata, tak na ten západ nic nezbylo.
0: V době...
1: Takže tady ty pohádky o tom zlatě jako západ, no...
0: V době petrodolaru, v době krytí dolaru hypotečními úvěry, už to byla zkouška debility občanstva, jo, a to je jedno. Tak, v této době pochopitelně se přesouvaly zlaté rezervy a fyzické zlato jako takové se přesouvalo směrem do BRICSu. A správně říkáš, 70% veškerých těžebních kapacit a zpracovatelských kapacit patří do zemí BRICSu. Pokud se tedy někdo ptá, jakým způsobem bude odstaven dolar, tak v rámci té ekonomické války vidíme i tu měnovou platformu, kdy, protože zásoby zlata jsou strategicky sledované, může být, že v určitou chvíli země BRICSu provedou audity svých zlatých zásob a rezerv a vyzvou dolarový systém, čili vyzvou FED a Mezinárodní měnový fond, aby předložili audit, u kterého vzájemně si ty strany mohou být, aby se zauditoval fyzický kov, který vykazují tyto bankéři, jo, tyto banky. A může být, že na základě zjištění prostě pro záchranu světa se přejde třeba na systém juanu anebo na systém nějaké BRICSové měny rezervní. A tím převezmou, ale nebude to parazitický systém, jako to mají oni, jo, ale tím převezmou v podstatě země BRICSu kontrolu nad faktickými hodnotami světa, protože pokud dneska někdo vykládá, že nakupuje virtuální fyzický zlato a vlastně nenakupuje, protože jak to udělali? Prostě v Americe to zlato není, jo. Jak to obešli? To jsme se tady minule o tom bavili. No tak dejme tomu, že Němci z doby poválečné, kdy Američani vyvezli z Německa nakradený zlatý zásoby a rezervy, tak vyvezli do Ameriky. Protože navíc ještě v Bretton Woodu ve 44. roce nechali podepsat ty země, že v podstatě celý svět přistupuje na ekvivalent zlato-dolar. Tím učinili dolar vlastně světovou měnou rezervní. Tak to zlato vlastně po nějakou dobu tam jako všichni věřili, ale pak víme, co se stalo. Prostě vzrostly dolarové zásoby, ale naskladňovalo se zlato, protože nebylo odkud, když bylo nakradený v té Americe, že jo. Pak si Francie řekla o nějaký zlato, De Gaulle a tak dál, ten udělal pro Francii velmi dobře. Na ostatní už se nedostalo, mluvili jsme tady v souvislosti s 11. zářím, jsme tady mluvili o zlatých rezervách, které respektive o půjčce ve zlatě, která potom byla přetransformovaná do pojistné události vyplacené v dolarech, bezcenných. Čili Amerika to zlato nemá. Opovrhovali tím zlatem, tak pochopitelně to zlato se jim rozkutálelo právě do těch zemí BRICSu. Oni si to nepohlídali, protože podceňovali BRICS jako princip, jako systém, jako něco, co by mohlo být, jak říkal Václav Klaus, že to je pod jeho rozlišovací úrovní, jo? Že to je takový pokus a takových tady bylo. Takže oni to totálně podcenili, no a dneska to zlato nemají. No tak jim nezbývá, než o tom zlatě lhát. Ale protože celosvětově se sleduje ta těžba zlata, ta rafinace a tak dál, tak se ví, jaké jsou zásoby k tomu dni, kolik se kde vytěžilo, kolik se zrafinovalo. Takže lze dopočítat a velmi přesně zjistit, jaké jsou celosvětové faktické zásoby zlata. No a tak, když v Americe nic nebylo, tak si to zlato v té Americe ty země nakoupily. Takže, a aby ho nemuseli převážet, to zlato, tak si...
1: tak si ho znovu koupili, protože bylo všude k mání.
0: No, tak Amerika si od nich koupila to zlato. Jako? Takže dejme tomu, že Německo mělo domluveno na skoro 30 let, že v tranžích jim Amerika bude vracet to zlato, které bylo Německa. Bylo to velmi rozprostřeno a jako víceméně to odpovídalo nějaké těžbě a rafinaci nového zlata. Takže bylo to fakt rozprostřené nějakým způsobem. To znamená, že Německu řekli, hele, takže vy tady, a bacha, a to je důvod, proč cena zlata musela být stržena na těch 4000 zhruba dolarů za trojskou unci, jo. Proto totiž to zlato oni drželi dole, aby mohli udělat tyhle ty velké obchody. Takže ty máš u nás, dejme tomu, 1000 tun zlata, tak my ti ho nedáme, my si ho od tebe koupíme. Vyplatili ty bezcenné papírky a oni vzali ty bezcenné papírky, aby nemuseli to zlato prý, aby ho nemuseli vozit. Jo, protože to je hodně, těžký. Tak si za ty papírky, co jim dali Američani, tak si ty papírky prostě znova udali a nakoupili si někde zlato od někoho. Asi jim to zprostředkovala London City, myslím.
1: Ano.
0: A ta jim to rovnou uskladnila.
1: Ano.
0: To znamená, že...
1: je tolik zlata, že zároveň si všichni mezi sebou půjčujou to zlato a na úroky a na úvěry si to přepůjčujou. Takže asi tak.
0: Takže oni, no a víš, co se stalo? Oni zase udali obrovské množství dolarů, které se jim vrátili za tu ropu, tak je zpátky protočili do zlata.
1: Jasně.
0: Vlastně, jako kdyby.
1: Jasně. To je další operace. Teď už nám to vlastně zapadá do toho kontextu, protože Fed od začátku roku natiskl tolik dolarů zase, že vlastně museli nějakou operaci to vymyslet. A to je přesně tady to, co se stalo.
0: Jenom proto, aby nemuseli prostě vozit to zlato z tak daleký Ameriky.
1: Přesně, protože
0: zajímavý je, že
1: Polsky...
0: Hele, zajímavý je, že vrtulovýma letadlama ho Američani dopravili z London, z Německa a z londýnské banky ho dopravili do Ameriky prej. To nevadilo, jakože je těžký, rozumíš?
1: Jo.
0: Ale teď ho vrátit je složitý, protože v dnešní době pochopitelně palivo je drahý, že jo, letadel je málo, už nemají vrtule, taky to je složitý, že jo.
1: Ropná krize za rohem, teďka velký bouřky na moři, to je pech.
0: Ty bláho, a to je jako musím říct, že jak se říká, že zoufalý člověk dělá zoufalý činy, jo? Tak tohle to už je hodně za rohem. Ono totiž, kdyby neexistoval Briggs, tak to nenastalo tohleto, jo. Respektive by to mohli líp by to mohli koordinovat. Ale tím, že vlastně země Briggsu dneska, ty jsi to tady myslím minule říkal, kolik země Briggsu mají toho, z toho celkového množství zlata. Bavíme jsme se o kapacitách, ale kolik toho zlata, který existuje, kolik oni ho dneska mají asi? Nebylo tě slyšet.
1: To je těžký. Oficiálně, no, mě tady furt pípá, že se připojuju totiž, víš?
0: No.
1: Já se možná odpojím a připojím. Co ty na to?
0: Buď, nebo tam vypadla nějaká BTSka a jede to na menší počet BTSek a dělí se to, tak zkusíme to.
1: Já ale víš co,
0: odpoj se, připoj se.
1: Jo.
0: No tak jsme Jiřího teďko právě ztratili. nejsme, koukám, tady spadlej server 4 sekundy. 4 vteřiny jsme byli bez toho. No to je teda kalamita. 4 vteřiny jste nás neslyšeli. Jo, co jsme řekli tak důležitého, teď nevím. No, určitě to bylo důležité. Určitě. Ne, my tady jako s Jiřím rozjíždíme něco, co do budoucna bude vysvětlovat spoustu záležitostí. Jednak to vysvětluje fakt, proč byla zmanipulovaná ta cena zlata z nějakých $5,000, proč najednou ji natlačili dolů. Jednak vyprodávali, a zase, ta operace má ještě jeden krok. Držitele papírových poukázek, držitele papírového zlata takzvaně nakoupili fyzický kov a ten fyzický kov pak prodali těm bankám. To je fakt vychytaný. Musím říct, jako za předpokladu, že nikdo nekontroluje, že jste koupili vítr a že to je virtuální zlato a nechá vás na tom vydělat, tak to není vůbec blbej tah. Jako. To bylo to velké vyprodávání papíru a tohleto bude mít obrovský dopady a až se ta celá věc zhroutí, protože to už nemá, to je židle, která už nemá ani jednu nohu. To musím takový Jirkovi říct. Nazdař, ahoj.
1: Halo, slyšíme se?
0: No, slyšíme se, to víš, jo.
1: Super.
0: Právě jsem to Jiří pojmenoval, totiž, ano. Že pamatuješ si, když jsme tady říkali, že velký kluci vyprodávají papírový zlato?
1: Ano.
0: A co tam bylo v těch článcích psáno, že velký kluci vyprodávají papírový zlato a logicky nakupujou fyzický kov?
1: Fyzický, ano.
0: No jo, jenže velký kluci, kteří jsou spřažený s těma bankama, nakoupili fyzický kov, ale nenaskladnili ho. Oni ho rovnou prodali těm bankám jako virtuální fyzický kov.
1: A drží to soukromí investoři.
0: A ty na tom vydělali.
1: Uh-huh.
0: Jo? To je důvod, proč vlastně to zlato je uškrcený dole, aby ty transakce měly smysl, aby velký kluci na tom vydělali a banky na tom až tolik nevykrváceli, aby nikdo nemohl říct, že se schválně nakupuje to zlato draho, aby se vynaložilo co největší množství dolarů. Oni by to ty země těžko zdůvodňovali,

0: tak ale pro nás je to velký plus. Je to tak, Jiří?
1: Je to přesně tak, protože máme zatím máme vlastně měnovou politiku. A jak mluvil o tom s tím dolarem a s tou provázem, tak tady vlastně vidíš, že ten systém se připravuje na převod veškerých měn na tu digitalizaci, aby už nemusel to zlato dodávat. Nebo aby nemusel nedodávat, ale dokazovat, že to zlato má, aby se to smetlo ze stolu. Proto oni přechází na digitalizaci.
0: Jiří, blbě tě slyšíme, ale digitální měna, digitální zlato. Nazdar tvá Máňa. V podstatě. Tak to jsme se dopracovali, k zajímavým věcem. Navazuje na to jeden článek, který bych si tady dovolil jako jestli bude v češtině. Tak ještě jeden článek, který mám. A ten se týká prezidentování Donalda Trumpa. Jenom to musím najít. On se ukazuje, že každý, kdo někde je v nějaký pozici, tak krade, jo. Jsem to nějak přejel. Tak ještě jednou. Američani se chystají na Rusko, to si dáme potom. To je hrozný. Tak, tady to mám. Prezidentství se vyplatí. Trump je od voleb v roce 2024 bohatší o 2,7 miliardy dolarů. Donald Trump má nyní podle odhadů jmění ve výši 7 miliard dolarů. O 2,7 miliardy více než v době, kdy vyhrál volby v roce 2024 poté, co zpeněžil své kryptoměnové investice a zahraniční obchody, informoval magazín Forbes. Verdikt časopisu Forbes je nemilosrdný. Nikdo v americké společnosti historii nevydělal na politice tolik peněz. A cesta těchto peněz je pozoruhodná. Trumpovy kryptoměny a likvidní aktiva mají hodnotu 2,4 miliardy dolarů. Forbes odhaduje, že z kryptoměn získal stovky milionů a dalších 200 milionů dolarů po zdanění z prodeje části jednoho podniku, údajně členovi královské rodiny Spojených arabských emirátů. Kupující skoupil tokeny World Liberty Financial v hodnotě více než 1 miliardy dolarů, zatímco rodina Trumpů si část ponechala pro sebe. Společnost založená prezidentem Spojených arabských emirátů se později dohodla, že použije stablecoin World Liberty v hodnotě 1 dolaru pro investici ve výši 2 miliard dolarů do významné kryptoměnové burzy. Trumpův podíl v mateřské společnosti Truth Social má stále hodnotu přibližně 1 miliardy dolarů, i když společnost v roce 2025 dosáhla tržeb pouhých 3,7 milionů dolarů a zároveň utrpěla ztrátu 712 milionů dolarů. Jeho brandingové podnikání má hodnotu dalších 655 milionů dolarů, přičemž Forbes poznamenává, že partneři se hrnuli zpět, když se Trump vrátil do Bílého domu. USA získali prezidenta. Trump získal nástroj k urychlení růstu svého jmění v hodnotě 2,7 miliardy dolarů. To jsme říkali o kryptoměnových pohuncích, kterýho mu financovali kampaň.
1: Přesně.
0: Vidíš, jak se to má rádo, ta politika a to bohatství, že?
1: Mhm, je to tak?
0: A člověče, nikdo neřve, že je ve střetu zájmu, viď?
1: No, to čumím teda. A ten má střet zájmu, jak když vyšije. To je prostě...
0: Musíme napsat pirátům, aby napsali do Evropské unie, do Evropské komise, tyjo. Aby ho prošetřili.
1: No.

0: To asi nebudou jo, jíst, to neb- t- u Trumpu nebudou jíst koblihe jen tak zdarma.
1: Přesně. No prosím tě, když se bavíme o tom zlatu, jo, tak odhad soukromého vlastnictví zlata v Indii je 25 tisíc tun až 34 tisíc tun. V Číně je to 20 tisíc tun až 31 tisíc tun. Jo. Takže jenom ta západní, kdybych vycházel jenom z toho, co má Čína a Indie doma, tak je to minimálně 45 tisíc tun zlata. Nemluvím o státu, jako o zřízení. Jo. Takže
0: nemluvíš o, je na, o státních rezervách.
1: O státních rezervách, přesně. To znamená, to zlato, myslím si, že do dneška se vytěžilo nějakých 120 tisíc tun zlata, jestli se nepletu. Počkej, já tady s tím ještě...
0: No.
1: Zlata. Tak. Mě to totiž tady ukazuje, že v oficiálních číslech mezinárodních BRICS má asi cca 20% světových zásob zlata, co se týká jako těch oficiálních. Jo? A dohromady, tak je kecám, je to přibližně 220 tisíc tun zlata. Celkový množství, ale 45% padne na šperky, z litky mince ETF je 22%, centrální banky a oficiální rezervy 17% a 15% jde do průmyslu. No takže když bychom se na to... V roce 25 se odhaduje, že bylo vytěženo historicky asi 216 tisíc tun od začátku, kdy se to začalo počítat. Takže když to tak vezmu, tak z toho odečtu teda skoro polovinu nebo 60%, což je průmysl a šperky, tak mi vychází zlato jako mince. To znamená, to je, já si to tady spočtu rychle, kalkulačka, to znamená, to máme, myslím, 16.
0: Já to asi myslím, že BRICS bude držet tak 70% investičního zlata.
1: No a když se na to podíváme, protože oficiální, oni totiž tady říkají, že v Německu mají dohromady 8 tisíc tun zlata, jo, což není určitě pravda, jo. Francie 3 až 5 tisíc tun, to může být. Té Francii, jo.
0: Nedávno psali, tam, že má Francie 2,5 tisíce.
1: Jo, takže...
0: Možná přikoupili, nevím.
1: A to je možná, no toto je, počkej, ale to mám odhad soukromého zlata. Aha. Jinak tady se uvádí USA 8 tisíc tun, Německo 3 400 tun, Francie 2400 tun, Japonsko 840 tun, Velká Británie 310 tun. Jo, takže já si to myslím tak, že BRICS říká, kolik opravdu má, a G7 říká, kolik opravdu nemá. By papírově měla mít. Jo. A zlato prostě se přesunulo. Mně to tady vychází, kdyby tady to bylo 216x, počkej, 216x to je 130, takže takže 16 tady.
0: Já myslím, že Indie a Čína to držení bude asi hodně ve špercích toho zlata. to nebude jako v investičních slitcích, čili tam asi bude...
1: Myslím si, že co se týká Indie, no myslím, co se týká Indie, tak to bude hodně, hodně v cihlách. Jo, že to budou prostě cihly. Jo, takže myslím si, a v Číně, je to otázka, no tam to může být tak půl na půl. Ale...
0: že ty sekty v té Indii, že by takhle jeli v cihlách?
1: No. A člověče, tak mi to tak vychází. Asi 70% toho globálního investičního zlata mě připomíná, tak přichází na ten BRICS. Jo. I státy plus obyvatele dohromady.
0: No. Tak ono to tak vychází i co se týká, dejme tomu, skutečných hodnot těch zemí, jo?
1: No.
0: Když to vezmeš kolem na kolem.
1: Jo. Je to takový jako zhruba výpočet, jo, ale vychází to tak, no.
0: No to je, ten důvod, proč mi k tomu přistoupili, k tomu zoufalému kroku obchodování virtuálním kovem. No a teď pochopitelně, že jo, oni je nechají chvilku pracovat a potom pravděpodobně s nima vymetou. To znamená, že řeknou, dobře, pojďme tedy zauditovat zlaté zásoby, rezervy, jakou kdo má oprávněnost vůbec jako tisknout nebo netisknout peníze, v jaké kupní síle. No a to bude konec dolaru jako takovému. Čili to založí pochopitelně, buď to tam nenechají dojít do té ostudy, nebo prostě země BRICSu založí ty svoje principy jako bankovní oficiální systém. To znamená, budou moc v jedné měně anebo v rámci těch měn těch zemí. Protože myslím si, že země BRICSu nepůjdou tou cestou, že by někdo musel platit výpalné za to, že může mít svoji vlastní měnu, tak jako to je v rámci Mezinárodního měnového fondu. To znamená, že to bude důvod, proč oni vystoupí z Mezinárodního měnového fondu. Respektive, proč možná nevystoupí, ale vyřadí ty země, které si vylhaly virtuální zlato do svých rezerv, tak je vyřadí a ten systém celý předělají.
1: Mm-hmm.
0: Rozumíš? Na tom skončí Mezinárodní měnový fond. Tady na té lži.
1: No, protože BRICS vybudoval tak silný paralelní systém ekonomický už dneska a systém výměny peněz mezi jednotlivýma zeměma, že ten Západ to nedokáže ustát a proto i vlastně pracuje to virtuální zlato. No, pajcuje, co se dá, protože jsou...
0: No ne, jako padá to, jako vůbec nejsi chvílema slyšet, jo.
1: Aha, já tady mám dobrý signál, zase se to nějak...
0: Já to mám tady
1: celý...
0: Hele...
1: Já jsem kontroloval router, ten je na stejném místě.
0: A nemohl by si zkusit udělat hotspot na telefon? A připojit se? To neumíš, to nemáš technicky připravený.
1: No, jako hotspot si dokážu udělat, ale přemýšlím, jestli se dostanu, že bychom si zavolali po telefonu?
0: Ne. Já když někde jsem, kde je slabá Wi-Fi, tak si udělám na svém mobilu, tak si udělám hotspot a mám kvalitnější datový přenos, než když se spolehám na nějakou přetíženou Wi-Fi, Nebo víš, protože i na těch BTS-kách má, má telefon přednost.
1: Počkej, tak já to zkusím. A teď mě slyšíš, teď se mi to zase zlepšilo, ten signál.
0: Teď je to dobrý, no. Teď tě slyším dobře.
1: No, no tak, tak asi dobrý teďka.
0: Tak
1: zkusím se tady na to podívat.
0: Ještě taková věc. Mně to přijde, že zatímco BRICS buduje hodnoty a buduje jakoby skutečnou ekonomiku, tak Západ se uchýlil k budování virtuálního světa.
1: Rozumě. Úplně. Jako. Úplně.
0: To jako když se pomátli, hele.
1: No
0: jako když no, se pomátli.
1: No nemají na výběr, když vykrádali celý svět a žili si na poměry, tak nemají na výběr vlastně, no.
0: Aktiva společnosti Nestlé a její dceřiné společnosti Auchan v Rusku byla převedena do dočasné správy Putinovým dekretem. V reakci na zabavení našich aktiv na Západě podepsal prezident dekret o převedení ruských aktiv francouzského maloobchodního řetězce Auchan a švýcarské potravinářské společnosti Nestlé do dočasné správy společnosti LEV Management.
1: Jejda, jak se to mohlo stát?
0: No tak matematika, ne? Nechtěli jim vydat, tak si zabrali, co je na jejich území, ne?
1: No.
0: Nazdar tvá Máňa. No, já si myslím, že je docela jako kosej fest, jo. Já tady mám takový článeček, bychom si ho mohli přečíst.
1: Jo, vidíte ho.
0: Zase je to ze světa virtuálních představ a vlhkých snů Západu.
1: Ano.
0: Techzpravy.cz. USA chystají tvrdý úder proti Rusku. Dopadnout ale může i na země... Nesměj se. Dopadnout ale může i na země mnohem blíž k Česku. Donald Trump přišel se zákonem, který by měl tvrdě dopadnout na Moskvu. Odpůrci zákona se ale obávají, že tento nástroj může americký prezident zneužít i k jiným účelům. Jednou z obětí tohoto opatření se mohou stát i evropské země. Úterý sněmovna reprezentantů USA povolila schválení zákona, který umožňuje vysoká cla na země nakupující ruské suroviny nebo země obcházející sankce. Jednalo by se o povinná cla až do výše 100% na zboží největších dovozců ruské ropy a plynu. Cla dopadnou také na ruské představitele, čínské subjekty nebo zahraniční firmy podporující ruský zbrojní průmysl. Hlasování o zákoně se bude konat ve středu. Kdo si nejvíc pohorší? Mezi zeměmi je i Slovensko. Zákon by se dotýkal zejména Číny, Indie, Turecka nebo Azerbajdžánu. Z našich nejbližších sousedů ruskou ropu odebírá Maďarsko a Slovensko. Nařízení se nevztahuje na země, jejíž odběr plynu tvoří méně než 15% ruského exportu plynu. Mezi největší dovozce ruského plynu by mohly patřit také Francie, Japonsko, Maďarsko a Belgie, píše web vydarzenia.interia.pl. Trump může zákon zneužívat, varují kritici. Před středečním hlasováním panuje mezi odpůrci shoda. Značná kritika demokratů míří na dodatečnou pravomoc k uvalení cel. Podle demokratů je formulována velmi volně a umožňují Donaldu Trumpovi své volné uplatnění, a to i proti spojencům USA nebo Evropské unii. Jeho cla by mohla také zvýšit ceny pro americké spotřebitele nad rámec původně uváděného účelu sankcí. Náklady na tento účet zaplatí americké rodiny. Vladimír Putin ne. Argumentoval kongresmen Gregory Meeks. Jak známo, Trump celní podmínky mění náhodně a velmi často. Obavy odpůrců z Trumpovy volnosti v rozhodování jsou zcela na místě. Zákon je součástí balíčku sankcí. Návrh zákona obsahuje také další kompletní seznam sankcí proti Rusku. Týkat se bude oligarchů, velitelů, státních společností, zahraničních společností podporujících ruský zbrojní průmysl, ale i energetického sektoru a čínských firem, které dodávají suroviny nebo komponenty Rusku. Zasaženy by měly být i plavidla stínové flotily. Zákon by tyto existující sankce ještě posílil tím, že by stížil jejich zrušení. Součástí návrhu zákona je také stížená možnost amerických společností znovu investovat v Rusku. Návrh zákona rovněž prodlužuje sankce vůči Iránu, které mají vypršet na konci roku, a zaměřuje se na financování iránského energetického a zbrojního sektoru. Sněmovna reprezentantů bude mít v následujících týdnech delší přestávku před nadcházejícími volbami v polovině volebního období. Takže tento Trumpův krok je jeden z posledních, který může prosadit. Příznivci tohoto zákona tvrdí, že tento tlak donutí Putina usednout k jednacímu stolu. Ale oni mají jeden zásadní problém. Rusko neodmítá si sednout ke stolu a jednat. Rusko jenom stále konzistentně trvá na svém, proč vlastně celou tu speciální vojenskou operaci dělalo, tak neustoupí z těch cílů. To má logiku, ne?
1: Vlastně. Naprosto.
0: No.
1: To je. To se to si ty vyjádření líbí, že posadit. Já si myslím, že oni tak to Rusko budou dráždit tak dlouho, až nikdo s nikým nezasedne a tak nebude to tak a tak.
0: No, teď to nemůže jinak dopadnout.
1: No.
0: To nemůže jinak prostě dopadnout. Protože... Ach jo. Já ti to za chvilku přečtu. To je masakra.
1: Jo.
0: Tady se vyjádřil Sergej Lavrov, jak dlouho by trvala asi válka s Evropou. To trošku váží na to Polsko.
1: Mm-hmm.
0: Jo, ale Rusové přijali americkou delegaci, Rusové dokonce řekli, že by i jednali jakoby s někým z té Ukrajiny. Dokonce připustili, že by tím někým mohl být i Zelenský. Jenomže, když oni přijeli do toho Kyjeva, to je trošku otočený, jo? Když oni přijeli do Kyjeva s tím, na co by Rusko přistoupilo, tak Zelenský řekl, že tohle to nikdy nedopustí, tak jako spíš by měli sankcionovat tu Ukrajinu, ne? Ukrajina nechce sednout ke stolu.
1: Mm-hmm, určitě. No a prosím tě, když mluvíš o té Ukrajině, tak nevím, jestli jsi postřehl tu zprávu. Já to tady v Německu v Rusku zrušili německý konzulát, jestli to řekl.
0: No to byla ta výměna, že jo, jak Berlín zrušil, protože ruský dron, tak to jsou vzájemně výhodné.
1: To byla ta Jo, to byla ta
0: Reakce.
1: reakce na to.
0: Ano.
1: Akce.
0: Ty hele, ale my tě, jako Jirko, to
1: To
0: normálně
1: měl.
0: ten přenos vůbec není, jako.
1: No já tady mám tak jako špatný signál teďka.
0: My to slyšíme.
1: My bychme tě rádi slyšet. Víš co, já zkusím tu VPNku teda. Teda VPNku ten...
0: A ty jsi schopný se pak na to připojit, na ten telefon?
1: No, snad jo. Počítačem jo, to tady.
0: No a tak chceš lipánka nebo chceš jogurt? Tamhle si vem jogurt. No? Vidíš to, šikula. Dítě má hlad. Hele, zkus se připojit. Já tady mám takový zajímavý článek, že bychom se na to trošku jako to zahleděli. Ty to máš nachystaný, bude ti to jak dlouho trvat zhruba?
1: Chvilku.
0: Když chvilku tahá pilku.
1: Já jdu na to.
0: Tak já dám písničku, ne? Zatím ano. Jsme se ještě nezahráli.
1: Můžeš.
0: Aby si ty slyšel, co já budu říkat, víš? Tak jo. Tak se můžeš odpojit. No a my si zahrajem. To je hezká, tady to si dáme.

0: No, tak jsme si zahráli, tak ty se šíří připraven, opět teda jako, jo? Halo, halo?
1: No, ano.
0: Slyšíme
1: doufám,
0: se?
1: Že jo.
0: Doufáš, že jo?
1: Jasně.
0: Dobře, dobře.
1: Hotspot ready, tak snad to poletí.
0: Teď nevím, co jsme si slíbili.
1: Že zůstaneme věrní na do smrti.
0: Jo, já už
1: no,
0: vím.
1: No, ten článeček říkal. Že...
0: Sergej Lavrova. Sergej Lavrova, je to z novinek, představ si. 16.9. to vyšlo. A náš Martin Dohnal, tak to bude určitě něco zajímavého. Válka s vámi by byla velmi krátká. Lavrov poslal evropským metropolím vzkaz od Putina. Válka Ruska s evropskými zeměmi by netrvala dlouho, vzkázal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Tlumočil tak podle svých slov varování přímo od prezidenta Vladimíra Putina. Lavrov výrok pronesl krátce poté, co si už hrozby v podobném duchu vyměnili polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky a poradce Kremlu Nikolaj Patrušev. Opakovaně jsme říkali, že nemáme v úmyslu útočit na Evropu. Prezident se k tomuto tématu nedávno znovu podrobně vyjádřil a zdůraznil, že nemáme žádný zájem se tím zabývat. Pokud však Evropa, která každý den hovoří o přípravě války proti Rusku, zaútočí na Ruskou federaci, bude to už úplně jiná válka a bude velmi krátká, řekl podle agentury Interfax ve středu Lavrov v rámci diskuze na Mezinárodním festivalu mládeže v Jekatěrinburgu. Doufám, že toto varování bylo vyslyšeno v evropských metropolích i v těch strukturách, které se nyní snaží vydávat za jednotnou Evropu, dodal. Zničením Varšavy během 2 nebo 3 dnů už o den dříve pohrozil poradce Kremlu Nikolaj Patrušev v případě, že by se Polsko zapojilo do případného konfliktu s Ruskem. Reagoval tak přitom na slova polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, že drtivá vzdušná převaha NATO by alianci umožnila Rusko v případě útoku rychle porazit. Ty kluci vůbec neví, o čem mluví.
1: No. Přesně.
0: Kolik bys jim dal šancí? Jako?
1: No nula. Je to přesně tak, jak říká jako Rusko. Ten, kdo viděl rozhovor profesora Staňka, jak mluvil o nových systémových zbraních, co má Rusko k dispozici, a kdo to trošku sleduje a ví a neukají se nad debilitama z mainstreamu, tak ví moc dobře, že to Rusko by vymazalo Evropu z mapy. Raz, dva. To prostě to není jako o čem. A není to prdel hlavně.
0: To to není?
1: To není. to by bylo bum prát. Rozumíš, jak ten Sikorský může být tak debilní a senilní, že řekne, že by vám něco. Vůbec.
0: Já už jsem tady mluvil o tom, že to je fanatická rusofobie, jo?
1: To se provádí na Ukrajině. Takže nějaká válka. Oni si říkají nějaké cvičení.
0: Já ti teda řeknu...
1: Když přešli do válečního módu...
0: No...
1: Povídej.
0: Ne, já jenom chci říct, že se to teda trochu zlepšilo, ale není to žádný záchvat.
1: Ale stojí to za houby, jo?
0: No, není to nic, jako...
1: No, nemůžu už sloužit ničím jiným, no.
0: Jo, takže...
1: Na jsou na datek, mám 5G tady. No to víš, tak tady ti bravci, ty pakety tak vždycky letí okolo baráku, zhodí to tady a... No, nevím, koupím kabel.
0: Já tady mám... Jiří?
1: Ano.
0: Tak z toho, co jsi řekl, tak jsme slyšeli pár utržených slabik. Tak můžu tě upozornit, že si tě rádi poslechneme ještě jednou.
1: No, já jsem měl takový odborný lékařský pindy, jenom jsem říkal, že nemohu sloužit lepším připojením. Příště na kabelu asi, no. Tam si tady kabel z routeru a
0: bude. No, teď se to vylepšilo, já jsem tady udělal nějaké opatření, tak jsem to bude lepší, ale jak, přesně jak to, jak to říkáš, kdo trošku sleduje jakoby Čínu, KLDR, Rusko a Bělorusko ve vývoji zbraňových systémů, tak proč dneska Čína i Rusko jako standardní konvenční záležitosti valej do Iránu a nemají s tím vůbec žádný problém? Protože jako co do generací těch zbraní, tak jsou to neskutečně zastaralé záležitosti a oni se toho potřebují taky zbavit, mají toho plný sklady, protože ta, jak to tady zaznělo, jo, ta válka případně, ta by se odehrávala naprosto jinak, než jak si někdo myslí. Jo. Nějaký zkušenosti z Ukrajiny, na to můžou rovnou chlapci zapomenout. Byla by to blesková záležitost, padaly by střely z oběžné dráhy bez jakýkoliv šance cokoliv zachytit. Jo. Všiml jsi si, jak utichl Izrael?
1: No, taky ticho po pěšině, že?
0: No, protože tam Iránci tvrdě jakoby, tvrdě je tam sejmuli, že jo?
1: No.
0: A protože Američani nemají tomu Izraeli co poslat.
1: No.
0: Tak je to známka toho, že jak Izrael, tak Amerika už jsou totálně jakoby vystřílený. Ale Evropani ještě jako tady haraší prostě vším možným. Trump už útočí jenom tím clem. No ale i tak je potřeba jako být bdělý, protože opravdu asi nikdo bychom nechtěli, aby jsme zažili útok ruskýma kinžálama nebo novodobýma zbraněma, které ještě nikdo nikdy neviděl, jak fungujou. Ale jenom to, co se o nich říká a to, co se předpokládá, že Ruská federace vyvinula a Čína, tak asi by se s tím nikdo nechtěl potkat. Teda kdo je rozumný a kdo má trošku v hlavě mozek. Jo.
1: No, přesně.
0: Bohužel ve V4 je jako vedle prezidenta, který polskýho, který snad nemá tolik sena v hlavě jako ten jeho ministr, tak naštěstí tam je i Robert Fico a třeba Andrej Babiš. A teď si pustíme Roberta Fica. Protože si myslím, že tady k tomu jednoznačně ty věci říká.
2: Zajtra, a i proto jsem tu dnes, cestujem na Ukrajinu, kde budem absolvovat stretnutie s ukrajinským prezidentom, s novým predsedom vlády Ukrajiny a bude tam celý rád premiérov z Európy. Dámy a páni, ja to teraz nepreháňam. Ja sa bojím vojny. A chcem o tom hovoriť s plnou vážnosťou. To, čo sa dnes deje v Európe, to, čo dnes počúvame a vidíme, je, že vojenský konflikt na Ukrajine sa vymkol spod kontroly. Prestali platiť akékoľvek pravidlá vojenských operácií, začína sa útočiť na civilnú infraštruktúru. Myslím si, že budeme svedkami veľkých vojenských operácií na území Ukrajiny. Ale čoho sa ja najviac bojím, je to, aké silné vojenské reči sa ozývajú v Európe. Zdá sa, že víťazom rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 budú zbrojárske firmy. Nie občania, ale zbrojárske firmy. Zdá sa, a opäť to hovorím s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, že niekedy sú tendencie nahrádzať neschopnosť riešiť veci, ako je nelegálna migrácia, konkurencieschopnosť, vysoké ceny energii tým, že ponúkame také tie bojové reči, že poďme sa byť. Preboha, s kým sa chceme byť? S kým? Viete si predstaviť, dámy a páni, že by sa aplikoval článok 5 dohody v rámci NATO? Viete si to niekto predstaviť? Viete si niekto predstaviť, že by nám bolo povedané, že pripravte 5000 vojakov, 10000 vojakov a tí sa pôjdu niekde mlátiť. Ani nevieme s kým a prečo a za čo. Preto mám pocit, že je povinnosťou nás, politikov, podstatne častejšie hovoriť o mieri ako kedykoľvek inokedy. Prosím, neberte, toto nie je fráza. Mier nie je fráza. A platí jedna veta, ktorú jeden múdry človek povedal, že mier síce nie je všetko, ale bez mieru je všetko ostatné ničím. Pretože pokiaľ nebude kľud v tejto krajine, tak nebudeme stavať nemocnice, ale budeme montovať tanky. Ak nebude kľud v tejto krajine, tak nebudeme riešiť nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach, ale budeme možno kopať nejaké zákopy a stavať nejaké bunkre. Prosím, nepodceňujte to. Situácia nikdy nebola tak vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojnového konfliktu, ako to je teraz. A našou povinnosťou je, to nie je nejaký, že sme nejakí, že mierotvorcovia, pacifisti, nie. Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu. Takže tiežme sa. Zatiaľ veci fungujú. Stavíme nemocnice, máme veľmi nízku nezamestnanosť, robíme v rámci Slovenska, čo sa dá. To sa môže takto zmeniť. Za minútu. Stačí? Stačí. Aby úmyselne alebo neúmyselne zalietol nejaký dron a trafil v členskej krajine na to obytný dom. A zabil civilistov. A máme to tu. Preto, prosím, venujeme tejto téme obrovskú pozornosť. Ja sa obávam, že sme na hrane. A neviem si vôbec predstaviť pre Boha, čo by sme v tejto krajine robili, ak by sa dostala do nejakých vojnových problémov. Preto želám vám, študenti, aby ste si ten 5. a 6. ročník užili nielen pracovne, ale aj ľudský, pretože štúdium na vysokej škole je vždy veľmi pekné a príjemné. Želám pedagógom, aby našli plnú podporu tu v Prešovskej nemocnici, pokiaľ ide o procesy. Želám, pani riaditeľka, aby som, keď sem prídem zase o možno 2 mesiace na kontrolný deň, sme zase videli ďalšie poschodie tej nemocnice. A želám si, aby sme všetci boli pritom zdraví a živí, keď táto nemocnica sa bude otvárať pre celé Slovensko. Nikdy by som neveril, ešte raz, nikdy by som neveril, že najčastejším slovom, ktoré budem používať v mojom slovníku, bude mier. Neveril by som tomu. Tak sme boli naučení, mier na večné veky. Poznáte to, tie transparenty? A mier, a mier, a svetu mier a podobne. Dnes sme tak ďaleko, že všetky tieto frázy, ktoré sme vnímali ako frázy, v 80-tych, 90-tych rokoch sa dostali do veľmi vážnej a ľudskej podoby. Želajme si preto, nech máme v tejto krajine kľud. Nech máme kľud. Nie, znovu, aj my robíme chyby. Aj ja som urobil veľa chyb. Je to úplne pochopiteľné. Len ak už pôjde o vojnu, tak vtedy myslím si, že skončilo čokoľvek, čo je spojené s rozvojom tejto krajiny. A dúfam, že zajtra v noci, keď sa budem vracať z Ukrajiny, nebudem tak skeptický, ako som skeptický teraz, pretože po stretnutí s predsedami krajín V4, ktoré bolo minulý týždeň v Bratislave, som nespal večer. Keď som počúval, čo hovoril poľský premiér, keď som počúval, čo hovoril maďarský a český premiér a írsky premiér, ktorý tam bol ako predseda vlády predsedajúcej Európskej únii, nemal som z toho všetkého vôbec dobrý pocit. Takže, priatelia, prepáčte, mier, mier. Mne to je ľúto, že toto slovo takto tu otváram. A neberme to ako samozrejmosť. My ho dnes máme, ale zajtra nemusí byť nič, absolútne nič. Takže držme si palce, aby to bolo len lepšie a lepšie a aby tí veľkí chlapci, ako ich volám ja, v politike dostali rozum, lebo niekedy mám pocit, že už strácajú prehľad a kontrolu nad tým, čo sa momentálne vo svete deje. Ďakujem pekne, všetko dobré.
0: No, tady končí legrace, ako jo.
1: Určite.
0: A Robert Fico to říká dobře, to je jako takhle, válku vždycky začnou blázni. A vždycky je to připravený A nikdy se to nestane, protože nastala situace, jako kdyby z ničehož nic. Jo. Války jsou vždycky velice dobře promyšlená záležitost, skalkulovaná záležitost a vždycky se ví, je to o penězích a vždycky se ví, komu to nasype. Jako jo. A hledají se cesty, jak ten marketing udělat, a hledají se cesty. A když se podíváme jakoby teďko zpětně jo, po těch jednotlivých válečných vřvavách jenom za našeho života, řekni mi, který to napadení, ať to bylo humanitární bombardování, ať to bylo cokoliv, co nebylo vyvolané nějakým úskokem nebo akcí pod falešnou vlajkou, nebo prostě nějakým, řeknu, nepřirozeným způsobem, to znamená nějakou schválností. Něco, co bylo dopředu skalkulované, co bylo tak udělané, aby to jako mělo odůvodnění, že musíme teda to jít řešit a musí tady umírat lidi. Jo. Napadá tě něco, co se tak jako vyvinulo z ničehož nic?
1: No, napadá mě jenom ta Ukrajina, kde prostě Putin řekl, prostě jdeme na Ukrajinu. Že už se na to nemohl dívat.
0: Ne, ty jsi mě, jo takhle. No ale to taky bylo, toho Putina do té války táhli takovou dobu, že jo?
1: No, ale jo, myslíš, že jsem špatně pochopil dotaz, jo?
0: No, hele, druhá světová válka. Jak se dostala Amerika do vůbec do druhé světové války? Zorganizovali si Pearl Harbor. Pod falešnou vlajkou si vybombardovali vlastní letiště.
1: Jasně.
0: Jak začala druhá světová válka, jakože začala? No, pod falešnou vlajkou, tam ten vysílač, no. Že jo, a tam tu jednotku, to tam zmasakrovali. Všecko Irák. Jsou tam zbraně hromadného ničení, jsou tam chemické zbraně.
1: Vietnam, Korea, cokoliv.
0: Pořád jak přes kopírák. Vždycky se našel jako kdyby důvod, který ale pak se ukázal, že vůbec neexistoval.
1: Vlastně.
0: Nebo že byl sfalšovaný. Jo. Uh-huh. To je ten důvod, proč se, o čem tady mluví jakoby Robert Fico. Uh-huh. Že oni si s tím hrajou a z té jejich retoriky je jednoznačně cítit, jak připravujou ten evropský prostor na tu válku. To není o tom, ta roznětka, to už potom nezabrzníš, ale tady jde o tu dlouhodobou masáž toho prostoru, o dlouhodobou přípravu těch lidí, na to, že půjdou umírat do té války. A ta retorika je tak průhledná a je tak jasná, že jedině tím, že se tyhle ty hajzlové odstranějí a že se zabrání a že se jim do toho hodí vidle, tak jedině to tomu zabrání. Když se tomu nechá volný průběh, tak oni to dotáhnou až do toho finálního konce. Mhm. Protože z hluboké finanční krize, kam oni dostali svět, vedou jenom dvě cesty. Buď totální kolaps a reset, anebo válka a reset. Uh-huh. Protože válka vždycky resetuje. Jo?
1: Jasně. A pod rouškem války se stane spousta věcí, na které lidi nebudou vidět a neuvidí je. Jo.
0: My jsme to zažili, ne? Fialovci tady vykřikovali, že je potřeba Ukrajině pomoct, protože na Ukrajině se bojuje za nás a tím si odůvodnili obrovský odtoky peněz od daňových poplatníků. Jako. To jsou prostě jasný marketingový projevy a odstraňování těch nejnebezpečnějších papalášů probíhá. Ať se nám to, já jsem za to osobně rád, protože tlak na odstranění Uršuly neustále se stupňuje a konkrétně tato baba je opravdu nebezpečnou personou, protože její starý je namočený v lobismu pro zbrojaře, tam je přímá linka, je namočený v lobby za v Big Farmu. To znamená, všechno špatné, co v posledních letech navštívilo Evropu, jde z této nacistické staré rodiny. Jako jo. Nebudeme si tady nalhávat, že to tak není. Prostě to jsou šmejdi, který jsou nebezpečný. Já tady mám vystoupení Uhlíka v Evropském parlamentu. Doufám, že se mi to rozjede. Já teda...
1: Prostě ještě mám komentář k tomu.
0: No, pochopitelně, že máš k tomu komentář. Bych se divil, dobila.
1: Fico nakonec zrušil tu cestu na Ukrajinu. Bude ho zastupovat státní tajemník rezortu diplomacie Marek Eštok.
0: A víš proč? Nemoc. Ne, on má strach, že by ho tam oddělali totiž. Protože přeci on ví, kdo ho chtěl sejmout, ne? Tak proč by jim tam lézt přímo na mušku? No. Tak, pojďme Uhlíka.
3: Pani Lénová, vy Európsku úniu zničíte a ja som presvedčený, že Európska únia čo skoro skolabuje, pretože robíte všetko preto, aby sa tak stalo. Uvedomte si, prosím vás, trošičku, že čo vlastne od Slovenska a Maďarska žiadate.
4: Phase out imports of Russian gas and oil by the end of 2027. It is time to turn off the tap and end the era of fossil fuels in Europe for good.
3: Prídete a poviete, aby sme schválili 18. balík proti ruských sankcií a definitívne sa odstrihli od tej zlej ruskej ropy a zlého ruského plynu. Ale tieto uhlovodíky sú totálne dôležité, životne dôležité pre slovenský priemysel a hospodárstvo. Bez toho by náš priemysel buď nefungoval, alebo nebol konkurencieschopný. Pán Ševčovič, a vy tu sedíte a vy to viete a ja vás vyzývam, aby ste sa Slovenska v tejto veci trošku viacej zastali. Potom prídu spojenci zo západu a povedia nám, že musíme dať 5% HDP na zbrane a na stavbu ciest, po ktorých pôjdu tanky zo západu na východ, ako povedal pán Zdechovský.
5: Niektoré závazky třeba na to, aby sme vytvořili infrastruktúru, po ktoré ty tanky môžou přejet, pretože inak třeba nepřesunete tú techniku ze západu na východ.
3: No nie, ďakujeme, stačilo proste, toto nechceme a ja sa čudujem slovenskému premiérovi, prečo nezablokoval tie protiruské sankcie definitívne, lebo my by sme to už dávno spravili, a nečudujem sa Slovákom, ktorí začínajú volať po neutralite, lebo takúto budúcnosť v Európskej únii si určite nepredstavovali.
0: No, Lejnová dostala naložíno od Mazurka, dostala naložíno od řady europoslanců, žádá se pochopitelně, aby odstoupila, jo? Mm-hmm. Chudák, nemá to jednoduchý. A tolik se snažila.
1: No to jo. Drela.
0: No i soudružka Prázduše by ji podporila, hej?
1: No však jasně, no. To, ty jsou jeden papírus.
0: Neviděl jsi Zdechovského, jak se snažil přesvědčit, že má na Slovensku kořeny, jak mluvil slovensky?
1: No, neposílal jsem ti to náhodou. To je, bože, to je debil, že to by se dalo dláždit. On je takový debil, že by se o to dalo i opřít, jako. Viděl.
0: To je Zdechlina, ty.
1: To je fakt idiot. To jako, není to, jo. Ten volec nezná, no, ten je blbý, tři dny tady, jako, to je neuvěřitelný úplně.
0: Tak, pojďme si pustit ještě jeden příspěvek, to ještě dáme.
1: Ano.
0: Takže mám tady diskuzi.
6: Pani Lejnová je čistá katastrofa. Čistá katastrofa. My jsme už třikrát odvolávali, já, Bráňo a Milan hlasovali proti Lejnovej. Myslím, že pani Lexmarová ju podporila, čo je len důkazem toho, že koho je to na máslo na hlave? Do kresťanských demokratov. čo ja považujem za najobľudnejšie v rámci dnešného vývoja Európskej únie, je to, že my sme naliali 220 miliard zatiaľ a nalejeme ďalších stovky miliard na Ukrajinu. Do bezodnej dny, kde sa to rozkráda. Zoberte si, čo sa dneska na Ukrajine deje. Generálny prokurátor utiekol, všetci okolo Zelenského sú vyšetrovaní, on tam stavia pracovné tábory pre opozíciu, kradne ako bagrom, oslavuje Melníka, Banderu, Suševiča, čo spravil ten pogrom vo Volini, čo tam pozabíjal 100 tisíc Poliakov a tak ďalej. Toto sa deje dneska na Ukrajine a my tam lejeme 220 miliard eur a potom tie peniaze chýbajú pochopiteľne v Európe. Hovoríme o Ruskej federácii, Číne, Iráne a ďalších krajinách, to je naozaj nacistický slovník. Ako prestaňme s tým. Aká os zla? Čína viedla nejakú vojnu za posledných 50 rokov? Nie, ale Spojené štáty americké viedli vojny v Líbii, v Iraku, v Afganistane, teraz v Iráne, uniesli prezidenta vo Venezueli, vyhladovali Kubu. Toto páchajú Spojené štáty americké. Len za posledné 10 ročia Čína neviedla od roku 1979 žiadnu vojnu. Odkedy ja žijem, neviedla žiadnu vojnu a ona je os zla. Prepačte, Ruská federácia, keď niečo rieši, rieši pohraničné spory, lebo sa obával svoju bezpečnosť. Ale Američania po celom svete vedú špinavé vojny. Krvavé vojny. V Iraku zomrelo vyše milióna ľudí. Čo teraz páchajú na Kube, to vyhľadovanie Kuby, tá blokáda, to je naozaj taký humanitárny zločin, že od druhej svetovej vojny také niečo nenastalo. Toto je šialené. Ale toto je váš spojenec. Kdežto od zla je vraj Čína, Rusko a Irán. A prepačte, čo Izrael, ktorý pácha genocídu v Palestíne. Čo Izrael, ktorý pácha rovnako genocídu v Libanone. Čo tam on pácha v tom okolí. Veď tam vraždiť ženy a deti. Ale to je im jedno. Od zla je vraj Čína, ktorá neviedla žiadnu vojnu. Veď toto je úplne absurdné. A prepačte, ešte doplním. Hovoriť o mne, že mám radšej Rusov ako Slovákov. Áno, Slováci sú krásni a múdri ľudia, ale zo Slovákov teraz nerobí Európska únia to najväčšie ohrozenie a zlo. Ale z Rusov áno, vy si nevšimli tú šialnú rusofóbiu v Európskej únii? Že tu zakazovali ruskú zmrzlinu? Ruské kolo? Ruských športovcov? Toto je tá absurdita. Preto treba sa postaviť na obranu tých, ktorí dneska linčujú, ako kedysi linčovali Židov nacisti, tak dneska linčujú v Európe Rusov. Toto treba zastaviť. Treba si s Rusmi sadnúť za rokovací stôl. Treba sa s nimi rozprávať. Ja som veľmi hrdý, že pôjdem učiť na Ruskú univerzitu MGIMO a budem sa stretávať s Rusmi a budem rozvíjať slovensko-ruskú spoluprácu. Veď to je jediná šanca k mieru pre Boha. Čo chcete vy? Eskalovať to až do jadrovej vojny? To je tá vaša budúcnosť, že naše deti budú umierať v jadrovej vojne? Toto chcete?
0: Skvělý, ne?
1: Jasne, no. Tak na to, že to jadrová vojna nebude, ale jinak...
0: No to je jedno, ale apokalyptický to může být, jo.
1: Jasně.
0: Chápeš, to je jeden argument vedle druhého. On má i pravdu v tom, že je potřeba z principiálního hlediska. Jo, to někdo může říct, oni jsou rusofilové, protože mají rádi Rusy. Ale to, že někdo brání v podstatě princip, pojďme si sednout za stůl a pojďme diskutovat, tak přeci to není o rusofilii. To je, to dokonce i rusofobní diplomat by měl jakoby se zamyslet nad tím, jestli jako diplomat má povinnost nenávidět Rusko muže. Ale má povinnosti sednout ke stolu a jednat o všem, co může být pro jeho zemi přínosem. Oni na to úplně rezignovali. Oni prostě v rámci toho, že někdo si podá ruku s Putinem, tak je prašivej. Jo, teď vem si Orbána, vem si Fica, jak je tady dehonestovali, jenom proto, že nebo Zemana, že jeli tam položit věnce. No, kde to jsme, pro Boha? A přitom stará diplomatická poučka je to, že když se spolu dva přestanou bavit, tak dřív nebo později spolu začnou válčit. To je poučka. A vždycky se to tak ukázalo. Takže jestli máme diplomaty, kteří se nechtějí bavit, a politiky vrcholní, kteří se nechtějí bavit s Ruskem, tak je evidentní, že chtějí s ním válčit. A oni to dokonce říkají nahlas. Oni se tím netajejí, že jo. Chtějí válčit s Ruskem. Vůbec nechápou realitu. Jo. Šílenci.
1: Mm-hmm. Je to tak?
0: A když se... A ještě takhle, a lidi to vidí, hlavně, aby nebyla válka. Hlavně, aby nebyla válka. Jo, to je zajímá, aby nebyla válka. Ale to, kolik to už dneska stojí, to, kolik se posílá zbrojařům peněz, protože jim někdo vypatlal mozky, aby nebyla válka, jo. Ne, lidi by se měli jít do ulic a říct, máme tady politiky, který platí

0: si nakradli dost a může si to zafinancovat, můžou soukromně jít tam bojovat na Ukrajinu, tam mají frontu, můžou si tam říct, oni jim dají nějaký úsek a oni se o něj můžou postarat. Ať jdou, ať si to jdou zkusit. Ale nás ať do toho nezatahujou. To není naše záležitost, že jim se úplně zatmělo a že jejich starý nacistický a satanistický touhy začaly upřednostňovat před službou obyvatelům, za kterou si nechávají platit. Mm-hmm. To je velice závažný.
1: Ano.
0: Pojď si k tomu udělat závěr, chlapče milý.
1: Já s tebou souhlasím ve 100% v plném rozsahu, je to přesně tak.
0: Jen bych nemám doplnil, rád, že nemám rád, když se mnou někdo beze zbytku souhlasí, tak. Takže něco dodej.
1: Něco dodám. No, já fakt nemám, co bych dodal.
0: Ne, dobrý. Já jsem rád, že i ode mě mladý člověk, jako seš ty, navíc ještě graduovaný, vysokoškolsky vzdělaný, že máš stejný názory, protože toto je o životě nás a našich rodin a našich blízkých. A o budoucnosti, jo. To není o příštích 15 letech. To je to, kam oni to ženou. To může vrátit Evropu do doby kamenný prostě.
1: Přesně tak, no. Žádná elektrika, žádná voda, nic.
0: Žádný internet, myslíš?
1: Žádný internet hlavně teda, to je taky
0: žádné
1: pravda.
0: Žádné potíže při vysílání, to taky není
1: špatný. A more si neměl žádný potíže
0: ještě. jo. No nic, Jiří, pojď se rozloučit, máme 45.
1: Pane, kupte si kytičku, když máte tak hezký život.
0: Ne, pane, kupte vaší manželce kytičku, já nemám ale manželku. Tak pane, kupte vaší milence kytičku, já nemám žádnou milenku. Tak si kupte, pane, kytičku, vy, když máte tak spokojený život.
1: Přesně tak. Já se loučím, přeji hezký týden. K Brixu jsme se vůbec nedostali. Doufám, že se příště dostaneme.
0: Ajajajajaj, no jo.
1: A to příště probereme, já to mám nachystané, já to jenom vyloupnu z archivu a bude. A mějte se krásně, hezký zbytek týdne a budu se těšit na další vysílání.
0: Jiříku, já ti děkuju, že jsi byl hostem pořadu, děkuju ti za to, že jsi se tak skvěle účastnil. Že jsi měl nabito, jak se říká, no a vám všem, co jste ochotní o tom všem přemýšlet, rozjímat, vyhledávat si informace a držet se správným způsobem, tak vám děkuju. Dáme písničku a už se na vás těší Pavel ze studia Plzeň, který bude supportovat další pořad. Mějte se fajn. Společně s Jiřím se od mikrofonu loučí Petr Václav.
2: Dostal ještě jeden her.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásky.

0: Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
1: Tak jo, moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Ano, dnes to budete mít i s videem, takže kdo se chcete dívat na televizi, na přímý přenos live, tak se můžete pustit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cs a tam najdete uprostřed prostě takové tlačítko, velké tlačítko, kde je vysílání některých programů TV. Takže tam, když si to spustíte, tak uvidíte určitě i video. Jinak komu stačí samozřejmě audio, tak poslouchejte audio. Dnes jsem tu byl já, nebo respektive musel jsem to vzít já, protože ostatní moderátoři nějakým způsobem jsou zaneprázdněni, nebo nemohou, to je jedno, v celku nemůžou všichni vždy, a proto jsem to vzal já. Snad vám to nebude moc vadit, já se do toho moc nebudu motat, jenom teď budeme čekat na naše protagonisty, kterým je Vítek a především pan VK. Takže zatím, než se ohlásí, než vstoupí sem na Discord k nám, ke mně, do takzvané místnosti, kde se propojíme potom, tak do té doby vám tam pustím písničku a už jsem si oblíbil naše známé dva instrumentalisty, zpěváky, Mark Knopfler a Carlos Santana. Je to nádherná věc, je to z 80. nebo 90. let, no, nevím přesně, to je jedno, ale je to prostě něco, co je moje srdeční záležitost. Takže poslouchejte zatím se mnou, jakmile budou naši hosty připraveni a propojeni, tak to samozřejmě rozjedeme.

0: Tak jo, vážení posluchači, naši dva hosté již jsou tady, tak já věřím, že se uslyšíme dobře. Takže Vítku a VK, zdravím vás ve vysílání.
1: Ahoj, já zdravím dalšího hosta z Plzně, třetího, tady je. Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, co by další hosty, pasivní, už jsme aktivní hosté a naši posluchači jsou pasivní hosté, takže zdravíme všechny hostující entity, které se napojily zrovna na naše vysílání v pátek večer, tak vždycky jsme rádi, že se k nám připojili, doufám, že se s námi vydržíte až do 10. hodiny. Takže příjemný večer a zdravíme tebe VK, ahoj.
2: No ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás všechny zdravím, jsem chtěl říct ahoj Helenko, že jsem nacvičený všechno pravidelně každý pátek, takže doufám, že jste se všichni těšili, že určitě za domácí úkol, no a probereme aktuální témata z domova i ze světa, víte, jak to má připravený a samozřejmě začneme zase tak jako něčím, co připravený není a probereme prostě, jak dopadly volby ve Švédsku, kde a občané, kteří tam jsou, a potom jsou tam občané, kteří jsou tam nelegálně, tak změnili výsledek voleb a migrační strana, socialistická levicová strana podporující migraci, tak se dostala k moci, bude mít vládu, těsně porazila pravicovou partaj. Takže probereme si i tady tu politickou taškařici ve Švédsku, no a já vám přeju pěkný poslech.
0: Tak jo.
1: Švédové si tato mohou tak trošku sami od 70. 80. let štědrý sociální systém, až příliš samozřejmě to přilákalo mnohé živly, ale tehdy to byl ještě, řekněme, pramínek, potůček, potom se z toho stala řeka, až je to vodopád takový. Nicméně to vlastně sklíží ty progresivní následky i teď. Nicméně to první téma, které tady máme připravené, s tím tak trochu souvisí, VK samozřejmě, jak to ty VK umíš, samozřejmě obloukem, velkým obloukem, k tomu přejdeš, je to stále v podstatě svorník v rámci evropského kontinentu, tak to nebude tak příliš obtížné z Německa přejít do Švédska. Ale začneme právě tím tématem, které se odehrává v Německu a k tomu možná přejdeme na to Švédsko, protože to s tím souvisí. Vajdlová totiž sklidila potlesk, nikoli my možná taky, ale Vajdlová především, sklidila potlesk německých podnikatelů za návrat k levným energiím z Ruska. A AfD chce ukončit financování ukrajinské války a v Bruselu požadovat německé peníze zpět. Zelenský šokoval západní partnery, chce dalších 27 miliard dolarů na zbrojení a Berlín navrhl, aby si Evropská unie vzala zase další půjčku. Takže co myslíš, kdo bude tahat v Německu za delší konec? Podnikatelé nebo řekněme ideologové, zelení, případně jak dlouho, možná tu otázku bych přeformuloval, jak dlouho to té ideologii vydrží?
2: No, zrovna jsem teď četl článek, tady se o tom hodně hovoří, že Merz nevydrží do švestek, respektive švestky, no tak podle toho, jaká je to odrůda, že jo, některé švestky jako, že jo, už jsou někdy, máte v srpnu, že jo, někde v září, někde dokonce pozdní, ty jsou někde jako okolo října, tak podle toho, jaká je to odrůda, ale že prostě analytici dělají prognózu, udělali prognózu a že Merz nevydrží do konce roku. Že prostě je na odpis. Já se tomu moc nedivím, protože on je podobně jako svého času Petr Fiala naprosto odstržený od reality a hlavně od potřeb a problémů domácí politické scény tady. Stejně jako tam u vás byl odstržený Petr Fiala a jeho vláda, který prostě potřeboval řešit problémy na Ukrajině a na ty problémy v Česku úplně zapomněl. Takže zkrátka, politická reprezentace, jak je nastavená v Evropě. Mluvila o tom Julia Mendl teď v tom projevu v Evropském parlamentu, v tom videohovoru, který měla, protože ji nepustili. Já nevím, jestli Vítko, to je jako druhé téma.
1: Ano, bude to druhé téma.
2: Ano, jasně. Ano, přesně tak, takže já si to nechám až na potom, ale chci říct, že zkrátka Evropa stejně jako ve 30. letech minulého století tady v Německu nechtěli řešit ekonomickou situaci, vlastně ani nemohli řešit ekonomickou situaci jinak než militarizací průmyslu. To znamená, začneme zbrojit na válku a tím dáme práci lidem. Součástí toho zbrojení byla výstavba i dálnic, že jo. Dálnice tady v Německu, ty jsou všechno, to je dílo Adolfa Hitlera, protože potřeboval rychlé přesuny nákladních vozů, materiálu mezi jednotlivými fabrikami, jednotlivými průmyslovými stavbami a tak dále a tak dále. To znamená, to byla součást výroby. Pozor, vojenská výroba, podobně jako to o tom hovořil Babiš, já budu mít večer ještě v článku video jeho na pražském bezpečnostním fóru vystoupil Andrej Babiš v angličtině. Budete to mít v češtině, co tam řekl. Řekl tam zajímavé věci na to, že jinak teda jako hodně je přátelský směrem na Berlín, přátelský směrem k Bruselu, i když oni ho málem jako nesnáší, ale zazněly tam zajímavé věci. Ale každopádně Evropa, i on řekl, i Babiš řekl, že Evropa je vlastně transformována do vojenské výroby a že když už teda se jako bude zbrojit, tak ať se vyrábějí nějaké protivzdušné systémy, že jo, protibalistická ochrana a tak dále a tak dále, ale co je hlavní a de facto co je zásadní, tak při vojenské výrobě, když se začne teda zbrojit a militarizovat, tak se vyrábějí nejenom zbraně, ale i vedlejší příslušenství v rámci národní infrastruktury, které přímo jmenovitě jenom pro armádu není určeno, ale i pro veřejnost. Zatímco tady to tehdy byly tenkrát dálnice, tak i třeba dneska v Evropě součástí toho zbrojení může být výstavba nemocnic, protože to jsou vojenské objekty dvojího určení. Postavíte novou nemocnici a dáte do jejího názvu takový ten název vojenská. A tím z ní uděláte vojenskou instalaci, která samozřejmě, ale normálně v době míru slouží samozřejmě civilnímu obyvatelstvu. Jako jo, sice má název vojenská, ale nejsou tam jenom léčení vojáci, je tam normálně i jako civilní obyvatelstvo. To znamená, to jsou projekty takzvaného dvojího určení a takových věcí dvojího určení jsou třeba, je daleko víc třeba mosty, nebo zmíněné dálnice, nebo zmíněné silnice. To jsou všechno stavby a projekty dvojího určení. To, že někde prostě máte nějaký zchátralý most a najednou přijde obrovská investice a tam jsou najednou, tam vidíte bagry a jeřáby a spousta lidí a spousta Ukrajinců, že jo, gastarbeiterů a že co se děje, no bude se tady stavět velký obrovský most. Do té doby tam byla nějaká lávka, nějaký zaplivaný můstek z 19. století, všechno to zbourají, dají to tam úplně nový a ten most bude mít nosnost 150 tun. Pane Bože, proč? Proč tak moc? No, z jednoduchého důvodu. Protože ve vojenských mapách, to jsou ty mapy, které normálně v trafice nekoupíte. V trafice koupíte turistické mapy. Ale ve vojenských mapách jsou zakreslené trasy takzvaného logistického zabezpečení a takzvaného transportu a transferu vojenských kolon podle jmenovité zátěže. To znamená, na těch mapách vojenských různými barvami je naznačeno. Po těle těch silnicích můžou jezdit vozy a vojenská technika do hmotnosti 15 tun. Pak je tam jiná barva, to je do 25 tun. A ještě jiná barva, to je 50 tun, a ještě ta čtvrtá barva, to je nad 50 tun hmotnosti. A teď uvidíte, jak se začnou na těch vojenských mapách měnit mosty. Jak se, a jsou to i viadukty samozřejmě. Všechno zkrátka se začne posilovat, opevňovat, aby zkrátka to uneslo přesuny těžké vojenské techniky. A to všechno se započítává do toho vojenského zbrojení. I když na první pohled to nemá vůbec s vojákama nic společného. A proto ti politici v Evropě to hrajou na tuhle kartu. Oni říkají, budeme zbrojit, ale těm voličům to takzvaně prodávají, takzvaně pod rukou s tím dovědkem, spousta těch peněz půjde do věcí pro civilní obyvatelstvo. budete mít tady za městem, bude krásná nová nemocnice, tam bude to všechno nový úplně, tam budou CTčka, budou tam všechny tyhle ty věci nový, že jo. Lidi budou spokojení, aby nebyli, že jo. A ve skutečnosti ale ta obrovská klinika, která tam bude stát, čtyři křídla dokonce, tak to jsou všechno budoucí vojenské válečné lazarety. Určené jako vojenské lazarety. Pro tisíce a tisíce zraněných vojáků. A tohleto zkrátka tomu obyvatelstvu se neříká. Tomu obyvatelstvu se řekne, i když máme vojenské zbrojení, tak můžeme zkrátka to lidem prodat jako civilní investice. A proto ti politici tak říkají, že dá se zbrojit i civilním humánním způsobem. To je samozřejmě chucpe, protože je to taková ta obezlička, kdy vlastně většina těch peněz stejně jde do toho skutečného zbrojení a nějaká část jde do těch mostů, do těch silnic, do těch viaduktů a podobně, do těch nemocnic, ale zkrátka na ty lidi to funguje. Na tu veřejnost to funguje jako v podstatě taková záminka, že v rámci toho vojenského zbrojení vy dostanete i něco, co budete moci používat pro civilní účely a bude se vám to líbit a tak dále a tak dále. Víte, o tomhle tom rozhodují lidé. Lidé, kteří chodí k volbám samozřejmě, a pokud budeme mluvit o konceptuální gramotnosti, tak se dostaneme prostě do velice úzkého akademického klubu 2, 3, 4, maximálně 5% obyvatelstva, to je všechno. A poslední, ten může zhasnout, protože víc nás nebude. No a teď můžu tím obloukem, jak Vítek vzpomínal, se pěkně dostat až do Švédska. Protože tam máme krásný příklad toho, jak to funguje. Švédsko v dobách vlády, nebo neslavné vlády Olafa Palmeho v 80. letech zavedlo politiku velkého takzvaného sociálního směřování, i když i před Olafem Palmem byly ve Švédsku velké sociální odvody a velké zdanění, naprosto šílené zdanění, přes 50%. A zkrátka i tehdy to bylo jako hodně, hodně drsné, ale po nástupu Olafa Palmeho došlo vlastně k tomu, že celý sociální systém ve Švédsku byl transformován na jakousi socialistickou utopii a Švédové dodnes z té sociální utopie žijou a na tu sociální utopii právě dojeli. Ta otevřená náruč, migrační náruč ve Švédsku, která začala být realizována na přelomu tisíciletí, začalo to v roce 99, ten obrovský příliv do Švédska. On probíhal už předtím, ale rok 99 byl zlomový. A jenom tehdy přišlo přes 4,5 milionu muslimů do Švédska. Rok 99, to je rok zlomu. A pak už to nepřestalo. Přicházeli další a další. A dneska jenom čtete ty komentáře, jak nelegální migranti rozhodli těsný výsledek voleb ve volbách včera. Zvítězila těsně levicová socialistická strana Magdaleny Andersson, která se stane samozřejmě premiérkou. No a socialistická strana, že jo, sociální demokraté, švédští sociální demokraté se uchopí moci, no a svoje sociální experimenty budou prohlubovat. Takhle rozhodli zkrátka už nejenom švédští voliči, ale dokonce i nelegální migranti, kterým v těch volbách bylo dovoleno volit. Protože ani pravicová vláda Kristoffersona nedokázala prosadit změnu volebního zákona. prosadit změnu, aby mohli volit jenom legální občané, aby byl vyžadovaný doklad totožnosti. Ani jeho pravicová vláda to nedokázala prosadit. Zabránili tomu švédské soudy, zabránili tomu ústavní soudci. Zkrátka, je-li národ uchvácen nepřítelem, volby už nic neřeší. Naopak volby pouze zpečetí osud národa. A znovu se velkým obloukem dostaneme zpátky do České republiky. Podívejte se na ústavní soud České republiky, na klientelistické postavení soudců ústavního soudu, na to, jak panáčkují před rozvědčíkem, prezidentčíkem z hradu, jak na jeho objednávku, kterou přinese večer, hned druhý den ráno mu přinesou papír a předběžné opatření, aby mohl letět do Ankary na summit NATO, navzdory rozhodnutí premiéra a vlády Andreje Babiše. Je nám ukázka, jak funguje klientelismus, nastavený klientelismus. Občané to tolerují. Nedošlo k žádným demonstracím, k nějakému vypuknutí obrovských demonstrací před ústavním soudem v Brně. Vše před králíkárnou, jak se říká. Ne, vůbec. Nic, ticho po pešině. Občané mají na salámu, pěkně namazáno, vyskládáno. A nedělní knedlíková pohoda, pohodička, zelíčko, knedlíček, že jo, vepřová, tohleto. A co se děje venku? Tam běhají migranti a podřezávají české ženy? Ne, to nás nezajímá, dokud nevtrhnou do našeho domu. Potom budeme rychle schánět telefon a volat policii, aby nám pomohli, že jo. To znamená, já to samozřejmě přeháním a říkám to v nadsázce, ale taková je zkrátka realita v Evropě. Občané jsou obrazem reprezentace, kterou v každých volbách posílají takzvaně k lizu. To znamená k moci nahoru. Jsou obrazem. Obrazem. A ten obraz zkrátka je naprosto věrný. Kdyby ti občané toto nechtěli, kdyby nesouhlasili s těmito procesy, tak ty strany tam přece volit nebudou. A protože volí, tak to znamená, že minimálně většina těch lidí, ne všichni, ale většina těch, kteří chodí k volbám, tak chtějí přesně takovéhle nastavení. Vyhovuje je to, jim to. A jak je to možné? Vždyť ti lidé vlastně si volí vlastní smrt, dalo by se říct. No, tady se dostáváme k otázce takzvané eugeniky, takzvaného eugenického vektoru, přeprogramovávání lidí, protože to vidíme v celé historii, napříč historii. Všechny říše, všechno impéria nakonec zanikla. A to z toho důvodu, že obyvatelstvo těch impérií nedokázalo se bránit rozvratu zvenčí nebo zevnitř. Buď nájezdníkům zvenčí se nedokázali bránit, nebo rozvratu zevnitř. Jedno nebo druhé. Všechny říše, úplně všechny. Perská říše, římská říše, řecká říše, všechno, úplně osmanská říše, všechno, že jo, čínští vládcové, že jo, čínské dynastie, úplně to samé. Ať se vezmete všechny říše, všechny dynastie a začnete se vyhodnocovat jejich konec, tak zjistíte, že zanikly buď kvůli rozvratům, který byl způsobený agresí zvenčí, anebo rozvratu, který byl způsobený rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. Nepřežije žádný systém. Žádný systém nepřežije. Buď je rozvrácený zevnitř, nebo zvenčí. A my teď vidíme v podstatě oba dva modely. V Iránu jsme viděli americký pokus o zničení Iránu zvenčí. To, co vidíme ve Švédsku a v Evropské unii, je pro změnu rozvrat zevnitř, včetně otevírání náruče na legální migraci. Tohleto jsou zkrátka procesy, které jsou neodvratitelné, protože obyvatelstvo proti tomu nevytváří žádný odpor. Tady nemluvíme jenom o volbách, tady mluvíme o občanském odporu. Že když se něco občanům nelíbí, tak by aspoň měli být schopni vytvořit nějakou demonstraci, někdo vyjít do ulic, vytvořit nějaký odpor proti něčemu, ale když se popravdě dělají demonstrace, tak se nedělají takzvaně jako důsledek objektivního procesu, to znamená takzvaný call nebo volání ze zdola, to znamená, že ulice by si vyžádala na základě objektivního procesu vlastní mobilizaci. To se neděje. Namísto toho přichází konceptuální demonstrace, řízené někým ze zahraničí. Zaplacené autobusy, zaplacené vlaky, svezeme je na Letenské náměstí a budeme protestovat proti Babišovi. Jenže pozor, to jsou konceptuální organizace. To nejsou demonstrace, to jsou projekty, konceptuálně řízené projekty. Uděláme projekt na Letné. To není demonstrace. Demonstrace vypadá jinak. Demonstrace je ve skutečnosti něco, že s něčím nejste spokojení, a vyjdete do ulic společně se sousedy a s kamarády, protože ani oni nejsou spokojení. A tenhle ten impuls je objektivní, vychází ze zdola a jedině v takovém případě se jedná o demonstraci. Protože to slovo demos, že demonstrace, znamená ten vůle lidu, že jo, projev vůle lidu, lid. Ale ve chvíli, kdy vás někdo svolá, přes nějaký Facebook nebo přes nějaký Instagram a podobně, svolá vás a řekne vám, pojďte na demonstraci, pojďte nás podpořit, autobusy odjíždí z toho a z toho nádraží, z vašeho města v tolik hodin, jízdenky jsou zaplaceny, nemusíte nic platit, jenom si sedněte a přivezte si transparent tohoto a tohoto znění, nebo si vymyslete nějaký svůj a podobně. A ti lidi si řeknou, no tak se aspoň podíváme do té Prahy, až skončí demoška, tak zajdeme do Kotvy na nákup a dostaneme se do Prahy zadarmo. Že jo, lístek něco dneska stojí, tak se aspoň podíváme zadarmo. No a takhle oni svezou na tu Letnou 200-300 tisíc lidí úplně bez problémů. Nějaký sponzor ze zahraničí ty autobusy zaplatil. A ty vlaky. A takhle to funguje. Nebo dokonce, pozor, dokonce ne ze zahraničí, dokonce stát na to přispěl, protože stát, to je neziskové organizace, která zatím si je zde na Letnou stála, dal státní dotaci několik desítek milionů korun třeba. Třeba. Takže stát si platí vlastní opozice. Vlastní rozhrad si platí. To je ještě větší chucpe. To je v podstatě něco, co je úplně projevem politické lobotomizace. To znamená, to už vůbec nedává smysl, ale přesto se to děje. Chápete? A není dovoleno jim vzít nějaké to všimné, které dostávají, protože kdyby někdo něco sáhl, tak zase začne velký křik z Evropské unie, že někdo omezuje takzvané neziskové organizace. Podívejte se, jak u vás krásně a rychle utichla řeč o přijímání zákonu FARA. Hned po volbách to bylo velké téma a od té doby klid, ticho po pěšině. Proč? Protože se ozvala Evropská unie. Začalo vyhrožování. Vezmeme České republice dotace. Pokud to schválíte a najednou, podívejte se, klid po pěšině. Nikdo to už neřeší. Všechno v tichu. Chápete? Takhle to funguje. Proto i v tom Švédsku je to důkazem, že rozvrat každého národa probíhá jenom ze dvou směrů. Zvenčí pomocí agrese anebo subverzí rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. V některých zemích dokonce oba dva procesy současně probíhají. Aby se to takzvaně urychlilo, když se tlačí na pilu. Že? To by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, Takhle bych to uzavřel. Máme 20.32. Dáme si, Pavle, jednu písničku předělovou na přestávku a potom se pustíme do druhého tématu.
1: Tak budeme tady spolu, dokud nás písnička nerozdělí. Tak to si dáme, Pavle.
0: Dobře. Dáme si písničku, dáme si nějakou... Ano, 4 minuty může být dlouhá, nebo to je moc?
1: Aha, akorát.
0: Akorát. Vládce a pán, já myslím, že tam jenom je taky, ona je pěkná.

0: Tak nám to vyšlo akorát, vážení posluchači, oba protagonisté jsou tady již a já jim předávám slovo. Vítku.
1: Bývalá tisková mluvčí Zelenského tvrdě narazila v Evropském parlamentu při čelním nárazu s realitou a dosti cenzury v Bruselu. Zakázali jí vstup do Evropského parlamentu, aby nemohla mluvit o míru. Telemostu řekla nahlas, že porazit Rusko je pro evropské politiky důležitější, než zachránit Ukrajinu. Že by se Ukrajincům už začalo rozednívat, že oni ve skutečnosti, nebo o ně ve skutečnosti jde až v poslední řadě, pokud vůbec o ně ještě jde.
2: Samozřejmě, a já jenom řeknu, zase jsme v konceptuální rovině. Kdyby Ukrajina měla lepší bojové výsledky na svém území, tak žádná Julia Mendl by se nikdy neobjevila a nikdy by se nedočkala nějakých sankcí a byla by zkrátka nadále podle všeho tiskovou mluvčí Volodymyra Zelenského. Všechno to, co se děje, všechny ty postavičky, kterými jsme svědky, že se najednou začínají objevovat, najednou vykřikují k míru a pro mír, to je jenom kvůli tomu, že to, co se představovalo v roce 2022, to, co všechno média a všichni politici říkali, že Rusko bude poraženo a Rusko už se hroutí a tak dále a tak dále a Ukrajina osvobodí všechno své území a vezme zpátky Krym a podobně, tak v té době tomu věřili všichni, nebo všichni, takhle ne všichni, ale skoro všichni politici takzvaného mainstreamu, minimálně o tom takhle mluvili, ale no, přece jenom po těch nějakých, běží už pátý rok té války samozřejmě, a po té době už se ukázalo, že všechny zbraně, které mohla Evropa dát Ukrajině, už byly odevzdány a k žádnému výsledku to nevedlo. Pouze to vedlo k tomu, že Rusové na Donbasu obsazují další a další území. Co je daleko horší, ještě horší je, že Ukrajincům se nepodařilo udržet ani to území, které obsadili v srpnu před 2 roky v Kurské oblasti. Ani tam se jim nepodařilo se udržet. To znamená, oni vidí na západě všude, že Ukrajinci jsou schopni někde prostě něco jednorázově někde obsadit, ale nejsou schopni ten výsledek udržet. A víte, nemusíme chodit do války. To funguje dokonce i v civilním životě. Někteří lidé, když se opravdu jako nadechnou a s velkým sebezapřením něco dokážou, tak oni to dokážou, ale dokážou to jenom jednou jedinkrát a nedokážou ten výsledek udržet. Za chvilku je to pryč. Že? To je dokonce i ve sportu. Ve sportu je velké snažení, snaží se a najednou po 20 letech se podaří a národní tým postoupí třeba do semifinále mistrovství světa. Nebo dokonce do finále. A nebo dokonce to finále vyhraje. Ale ten výsledek nedokáže ten národní tým udržet. Příští rok samozřejmě už se nic takového nestane, protože na to prostě ten stát, ta země na to nemá. Na udržení toho výsledku. To znamená, jistě víte, o čem mluvím. To znamená, to není jenom o válce. To je o sportu, to je o životě, to je o ekonomice, to je o průmyslu, to je o bezpečnosti, to je úplně o všem. O sociálních službách, mimochodem. Máte sociální služby? Chcete nějak zlepšit život svých obyvatel, tak před volbama jednorázově nalejete do seniorů nějaký příspěvek, ale vy ho nedokážete udržet. Protože vy dokážete těm seniorům přidat jenom před volbami. Vy jim nedokážete ten příspěvek dávat každý měsíc trvale a udržet jim ten lepší život na stáří, na stará kolena, že? To je další příklad. Nedokáže se ten výsledek udržet. A tohleto, co je na Ukrajině, tak zkrátka vede k tomu, že jelikož ten výsledek se nedařilo udržet a nedaří se udržet, tak mnoha lidem s takovou tou konceptuální průpravou ze západního školství, ze západních škol, ze západních médií. Mendelová psala pro Washington Post. Ona je prokádrovaná, že ona je proamerická silně. Taková kobylka, která hodně je napojená na Donalda Trumpa, v tom projevu mu jako skládala díky a tak dále a tak dále. To znamená, je tam jasná prostě stopa. Je to jednoduché. Londýn má svého koně na budoucího prezidenta Ukrajiny. Tím koněm Londýna je Valery Zalužny, že je bývalý vrchní velitel. No, ale Američané by také rádi chtěli mít svého kandidáta, aby Kyjev byl kontrolovaný novým kandidátem, který by nesloužil Londýnu, ale sloužil by Spojeným státům, znamená americkému národnímu prediktorovi. No ale oni dosud žádného takového kandidáta neměli. Amerika neměla dosud žádného kandidáta, ale najednou se objevila Julia Mendel. Že najednou je prostě v Bruselu, najednou má jako podporu AFD, samozřejmě to je stejný proces jako Julia Mendel, AFD tady zkrátka silně napojená na Spojené státy a na amerického národního prediktora, kterému se začaly prostě některé procesy v Evropě vymykat z rukou na mnoha, mnoha úrovních a oblastech, a my jsme se vůbec, Vítku, vůbec nedostali k tomu zásadnímu, co včera řekl Friedrich Merz a prohlásil, že zásadní věc řekl, že dobré vztahy se Spojenými státy, takzvané bezmantinelové a bezbřehé dobré vztahy se Spojenými státy, jsou věcí minulosti. Prohlásil Friedrich Merz. Velmi silný, odvážný výrok, dalo by se říct, ale zazněl jenom kvůli tomu, že už je dovoleno, protože Američané stahují svoji moc Pax Americana z Evropy a je dovoleno. Tudíž i Merz si může dovolit tohleto říct a jenom je to ukázka toho, jakým způsobem dneska vlastně jsou dosazováni politiky k moci. Proto Julia Mendel je podle mého názoru prostě koněm Spojených států, protože když Londýn může mít Zalužného, tak i Spojené státy, americký národní prediktor, chce mít svého kádra a kandidáta na funkci prezidenta Ukrajiny. Ona jako ženská by měla dokonce šanci, protože do tady té pozice

mohla by získat skutečně velké sympatie mezi Ukrajinci. Já bych si dokonce troufal tvrdit, že by se mohla stát favoritkou na funkci prezidentky nebo prezidenta Ukrajiny, pokud situace v zimě se pro Ukrajince hodně zhorší, protože na tom samozřejmě záleží. Na Ukrajině je to tak, že mnoho lidí, kteří nebylo povoláno do války, tak chtějí, aby Ukrajina válku vyhrála. Ve chvíli, kdy někdo z rodiny, z ukrajinské rodiny je povolán, naprosto nečekaně, že jo? Nikdo nečekal, přišli z TCK, sebrali fotra, sebrali syna, že jo? Sebrali vnuka, že jo? Sebrali dědu, to je jedno, že jo? Ty příbuzenský vztahy, poměry. Sebrali a je pryč. Že někde na frontě už není, už umřel, už zmizel. A tak teprve v takové chvíli ta rodina těch Ukrajinců začne vyžadovat konec války. O tom byl dokonce teď článek, že takhle funguje velmi mnoho ukrajinských rodin. Že dokud nikdo z rodiny není odveden, tak v průzkumech ta rodina je pro pokračování války a pro vyhnání Rusů z Ukrajiny a se všemi prostředky a bojovat úplně až do posledního a tak dále. A ve chvíli, kdy se to dotkne někoho z rodiny, najednou se to mění. Najednou ta rodina chce okamžité ukončení války. No, nezlobte se na mě, ale tohleto je skutečně proces už ne politické, ale občanské lobotomizace. To už potom nejsou občané, rozumní občané, to jsou lobotomici. Jako co oni si myslí, že budou podporovat válku a budou si myslet, nás se to týkat nebude, TCKčka k nám nepřijdou. I když to, ta válka jde tak špatně pro nás. Chápete? A já vás upozorňuji, že pokud by něco takového začalo být realizováno i v prostoru Evropské unie, pokud by skutečně se provedla nějaká operace Rusové po skončení voleb v neděli, protože dneska začaly volby v Rusku a skončí, že oficiálně skončí v neděli, tak po těchto volbách může se stát cokoliv. A pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaký závod někde v evropské zemi, tak by byl vyhlášený válečný stav ve většině zemí Evropy, ve většině, třeba ne ve všech, ale ve většině. A určitě bychom byli svědky toho, jak se opakuje situace z Ukrajiny v Evropě. Jak se situace z Ukrajiny dokonale okopíruje do Evropské unie. Jak? Na začátku války většina lidí bude chtít bojovat až durch do posledního Evropana proti Rusovi. A tohleto odhodlání bude klesat s každým týdnem a měsícem postupně, jak začnou být odvádění muži, synové, vnukové, dědové z jednotlivých rodin na frontu do války s Ruskem. Postupně. A my se můžeme jako podivovat nad Ukrajincema, že takhle lobotomicky reagují na projevy války, ale já vás ujišťuji, že takhle by to bylo úplně stejné i v prostoru Evropské unie. Většině lidí, kteří by nebyli povoláni, nebo v jejich rodinách by nebyl nikdo, kdo by byl povolán, by byli pro válku. Až teprve ve chvíli, když by první vlna profesionálních vojáků, kterých je u vás asi 30 tisíc i s uklízečkama mimochodem, tak ve chvíli, kdy tohleto penzum 30 tisíc vojáků by zhruba po 4 měsících takzvaně zmizelo na frontě, a kdyby to byly 4 měsíce, to bylo ještě hodně dlouho. To by mohlo být daleko rychlejší, ale po 4 měsících zmizí, tak by na řadu přišla mobilizace. No a to už by se týkala ročníků, že jo, to už by byly odvodové ročníky. A teď koho odvést, že? To znamená odvádět někoho, kdo vůbec nikdy na vojně nebyl, v době, kdy byla vojna už zrušená, že jo, nebo odvést starší lidi, kteří už asi mají třeba nějaké nemoci a podobně, že jo, byli ještě v armádě a mají nějaký základní vojenský výcvik a podobně. To

0: znamená, jak by se to řešilo v jednotlivých zemích. No dneska to samozřejmě nikdo neví. To záleží na tom, jak by to bylo drsné, jak by to bylo divoké, ale platí, že by se opakovaly procesy z Ukrajiny naprosto jednoznačně. To znamená, většina lidí by byla pro válku a ta podpora by se začala snižovat postupně, jak v populaci jednotlivé rodiny by začaly postrádat své syny, otce, dědy, vnuky. Postupně. Postupně, postupně, měsíc po měsíci. Stejně jako jsou na těch grafech podpory války na Ukrajině vidět ta klesající podpora na Ukrajině, která byla v dubnu, byl ten průzkum tehdy Galupu. Pro válku bylo 97,4 desetiny procenta dotázaných. Že? Já tomu průzkumu ani nevěřím, si myslím, že to je příliš nafouknutý na objednávku, ale zkrátka od té doby to pokračuje do takové míry, že dneska podle toho posledního průzkumu Galupu je 67% Ukrajinců pro ukončení války. A jenom 23% chce pokračovat ve válce. Proč? Z jakého důvodu? No protože 67% Ukrajinců, dámy a pánové, má ve své rodině někoho, kdo byl odveden na frontu a už není mezi živými. To je ten důsledek, to je ta realita. Proto to číslo 67%. A to je proces občanské lobotomizace. Protože jenom lobotomik nedokáže pochopit, co je to válka v předstihu. Jenom lobotomik si musí na kůži vlastní rodiny vyzkoušet, co to je přijít o někoho z rodiny ve válce. Já tomu jako fakt nerozumím. Ale opravdu to tak je. Lidé tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět, dokud si to sami na vlastní kůži v rodině nevyzkouší. Jaké to je? Takže no, takhle bych na to reagoval. Ještě víc budete mít potom večer v článku, protože tam se to bude řešit. Budou tam videa o tom, co řekl Andrej Babiš na tom bezpečnostním fóru v Praze, protože to je zásadní. A bude tam i vystoupení Roberta Fica, protože i on měl zásadní vystoupení na tady to téma hrozící války a třetí světové války, takže to je třeba všechno rozebrat a budete tam mít článek. No, takže takhle jsme tedy zvládli dvě témata. Vítku, máme 20.54, tak nevím, jestli tam máš nějakou doplňující otázku. Pokud nemáš, tak bychom si dali nějakou luxusní 6-minutovou přestávku, to jsou tak asi dvě písničky, do 9. hodiny a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, tak to byla se čistá 60-minutovka pro posluchače, že budou jistě rádi, že se dovolají víc, než kdybychom začínali třeba 21.10, takže to bude určitě skvělé, takže se budeme těšit. Tak fajn, Pavle, zahrajeme se.
2: Dobře, jdeme na to, tak já tam na dvě písničky, celkem to bude necelých 6 minut, tak jo, jdeme na to.

Tak musím říct si pro posluchače, telefon do vysílání 608 12 14 19 dnes. Takže ještě jednou opakuju, 608 12 14 19 zhruba za 3 minuty.

0: Tak super. Tak je vidět, že přestávka byla dost dlouhá, protože oba už jsou tady. A já můžu vzít prvního volajícího do vysílání. Volá ze Slovenska. Takže prosím, jste ve vysílání.
1: Zdravím, pane Vitek. Pozdravím všetkých poslucháčov. Já mám jednu otázku. Minulý týždeň jsem čítal posolstvo jednej mističky a doslova hovorí v jednej vete, že bude zabitý, čo sa týka ohľadom tej ruskej a iránskej vojny, že bude zabitý veľký svetový líder a ľudstvo okamžite zareaguje. Inými slovami, ako to tá mistička vysvetľuje, že bude atentát na nejakého premiéra alebo prezidenta a pak vzniká tá osa tých krajín a vyhlasuje sa oficiálna vojna. Tak čo si o tom myslíte? Či tým elitám naozaj závisí, záleží na tej vojne, aby bola stoj, čo stojí? Ďakujem.
0: Díky.
2: No, já děkuji za dotaz. No, ono dokonce se dá říct, že se náhodou už k tomu nedošlo, protože tím vysokým politikem, hodnostářem, nebo ani tak ne politikem, jako spíš hodnostářem, velmi vysokým, který byl zabit, byl Ajatollah Chamenei, duchovní vůdce Iránu, Iránské republiky. A výsledkem je válka v Perském zálivu, která ovlivňuje celý svět. Všetně cen ropy a průmyslu a tak dále, a tak dále. To znamená, já bych dokonce řekl, že už se to zrealizovalo, že už to běží. Akorát nám ještě nedošly ty důsledky těch velkých válek, ke kterým ale může samozřejmě kdykoliv dojít, protože, jak říkám, ty politické procesy mají vždycky nějakou setrvačnost, než se začnou naplňovat. Počkáme si na neděli samozřejmě výsledek ruských voleb, jak dopadnou, jaký bude výsledek, jaký bude vzkaz a samozřejmě to, co se začne odehrávat v týdnech a v měsících po těchto volbách, no, bude naprosto zásadní, protože tam bude vyslán nějaký signál. Jako říká se mnoho věcí, ale každopádně to, co se asi nedá očekávat, že by byl vyslaný signál, všichni jsou se všem spokojení, není třeba nic změnit, budeme pokračovat tak jako dosud. Tak tohle to asi zřejmě výsledkem ruských voleb opravdu asi nebude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajíce.
0: Tak máme tady dalšího volajícího Slovenska, prosím.
3: Dobrý večer všetkým, pane Veka. No, pane Veka, zase som asi mal manifest, lebo ste ma predbehol, keďže chystáte večer článok o tom Ficovi. No, ale chcem sa vás pýtať, vlastne, čo si myslíte, prečo Fico nešiel na tú Ukrajinu? Lebo mi sa to zdá, že nechce byť za toho zlého a preto to hodil na Eštoka, lebo dobre vie asi, o čom to tam bude na tej Ukrajine. No a vlastne od rána mi je už horko, lebo pozerám článok za článkom, Metro CEO UK, všade Daily Mail, všade nič iné, len WW3, proste tretia svetová vojna. Od rána chrlia článok za článkom o Putinovi a o vojne s Ruskom. Takže keby ste to mohol okomentovať, prajem pekný deň, nech sa vám darí. Na večer.
2: No, ďakujem. No, samozřejmě, protože to, co provádí britská média a západní média, je samozřejmě formování informačního pole před hlavním operačním plánem, kterým v Evropě je samozřejmě vyvolání války s Ruskem. To není žádné překvapení. Ovšem, co je trochu překvapením, je, že s tím začínají už teď. Podle mého názoru, samozřejmě zase znova spekulace, ale jenom to odvozuji od té aktivity mainstreamu, té obrovské aktivity. Oni chtějí vytvořit provokační schéma, provokační rámec, kdy bude Rusko obviněno z toho, že zaútočilo na zemi NATO a na základě toho bude ten válečný stav v Evropě vyhlášen. To je moje predikce. Chtějí v podstatě vytvořit casus belli, záminku pro vyhlášení válečného stavu, aby, a o tom už jsem hovořil v první části pořadu, chtějí spustit zbrojní rozpočet, vytvořit takzvanou militarizovanou ekonomiku a začít zbrojit a zároveň stavět i ty nemocnice, i ty mosty posílené, i ty dálnice a tak dále, po kterých sice můžou jezdit i civilní auta v době míru, ale samozřejmě hlavně těžká bojová technika v době války. Proto najednou média dostávají impuls, dostávají signál a povel začít měnit informační pole. A co mě znervozňuje, a to bude večer v tom článku, že o třetí světové válce najednou z ničeho nic začal hovořit i Robert Fico v tom včerejším vystoupení. Dneska měl být na Ukrajině, přišla informace, že se mu udělalo nějak jako nevolno, nějaká nemoc, možná viroza, já nevím, a zkrátka onemocněl a nejel tam. Jo? Stát se může všechno, lecos. To může být zdravotní, to nemusí být řízené účelově, jako já tam nejedu, protože tam budou sami chci válkové, tam budou sami jestřáby a bude se tam řešit prostě spousta věcí a tak. Ne, já si nemyslím, že Robert Fico se chtěl tomu vyhnout. Na to on je poměrně jako hodně ozbrojený svými argumenty, aby se jako nebál někam jet, někam, že tam s tím nebudou souhlasit, to asi není ten důvod, ale mě vyděsilo to, že jak Robert Fico, tak v podstatě ve stejný den včera i na tom pražském bezpečnostním fóru i Andrej Babiš varoval před vypuknutím třetí světové války a že stojíme před bránami pekla. A oba dva o tom mluvili v jeden stejný den a jak teď pán říkal na telefonu, že čte, že všude o tom teď píšou západní média, hlavně britská, že válka World War III, že bude válka třetí světová, tohle to všechno. Tohle se mi vůbec jako nezdá, vůbec se mi to nelíbí, protože to vypadá na utváření informačního pole pro casus belli. Opravdu, to tak vypadá. A musíme se na to zkrátka dívat tak, že oni potřebují takzvaný rámec uvěřitelnosti. Něco, čemu se říkají zpravodajci, rámec uvěřitelnosti. Co to je? No když něco vytvoříte, nějakou fikci, nějakou zpravodajskou hru, nějakou provokaci, tak musí mít rámec uvěřitelnosti. A rámcem uvěřitelnosti má být výsledek voleb v Rusku. 2 týdny, 3 týdny nebo 2 měsíce po skončení ruských voleb bouchne ruská raketa a vybombarduje a schoří nějaký závod ve východním Polsku. Nebo dokonce nějaký barák, nějaký panelák s obyvatelstvem. 10 rodin tam uhoří po nárazu nějakého Iskanderu. Nebo údajně se řekne, že to byl Iskander. A ten rámec uvěřitelnosti bude zarámovaný do toho, že najednou se začnou na televizních obrazovkách řadit takzvaní odborníci a budou říkat, my jsme to očekávali, protože jí bylo přece jasné, že po volbách v Rusku dojde k eskalaci, po volbách v Rusku dojde k ruské odvetě a je to tady, budu říkat. Je to tady. To je takzvaný rámec uvěřitelnosti. A veřejnost nebude mít problém s tím souhlasit, nebude mít problém tomu uvěřit, protože ten rámec bude uvěřitelný. To je ta hrozba, to je to riziko. Rusové vůbec nemusí být rozhodnuti pro nějaký takovýhle úder, nebo si budou myslet, že ještě nebyly překročeny dostatečně všechny červené čáry, aby museli něco takového dělat. Pakliže ovšem si to voliči nevinutí, opravdu nevinutí v neděli, protože jak už jsem říkal, může se stát opravdu, že bude vyslaný nějaký signál, že jednotné Rusko získá nezvykle málo procent. Nezvykle málo. Bude tím vyslaný signál. Celý Rusko bude na nohách. Jakmile dostane jednotné Rusko málo procent, sice vyhraje volby, ale bude to málo procent, okamžitě se oslabí role Kremlu, oslabí Vladimir Putin a bude třeba ukázat sílu. Tam bych potom měl obavy. Opravdu, že Rusko bude muset vyslat pozici a signál síly a bude muset někde udeřit. A já věřím, že Brusel s tím počítá. To je plán A, že Rusové to udělají. Plán B, když to neudělají, tak to za Rusy udělá nějaká provokace v rámci evropských tajných služeb. Nějaká provokačka, řekne se, byli to Rusové, ale udělá to nějaká tajná služba. Dokonce bych se nedivil, že by to byli Ukrajinci. Ukrajinci by to nějak zmanipulovali a odstřelili by prostě nějakou raketu, že jo, směrem na Polsko a řeklo by se, přiletělo to prostě z Ruska a tak dále a tak dále. A to si musíme počkat. Každopádně ta situace je opravdu, opravdu alarmující. A to, že o tom mluví premiéři najednou takhle otevřeně v třetí světové válce, to je zvláštní. To by jako mělo někomu zatrnout. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, už čeká další dobu, tak prosím.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. To, čo sa pán VK zaoberá, alebo Aeronet News, kto za tým všetko je, a korene konfliktu na Ukrajine, ale aj na celom svete, sa už zaoberal aj Tucker Carlson, a síce v útorkovom vydaní v 15. minúte sa pýta, kto je za príčinami toho konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, a hneď dáva aj odpoveď, a síce, že tí istí ľudia, alebo pýta sa, prečo Trump jedným telefonátom nezmaže Zelenského. Dáva si odpoveď, že tí istí ľudia, ktorí Trumpa donútili k iránskej vojne, sú tí istí ľudia, ktorí majú záujem, aby sa tá vojna na Ukrajine nikdy neskončila. Tým sa oblúkom dostávame k tej predikcii, že tú válku medzi Ruskom a Západom chce žiť, ale ja sa teším, že to konečne vyšlo aj do mainstreamu ústami Tuckera Carlsona.
2: Áno, áno, áno. Ja ďakujem za komentář. Ja říkám, bylo na čase, jo, samozrejme. Ale ja bych z toho radosť dokonca ani nemiel. Protože ve chvíli, kdy to dochází, řekněme, novinářům z mainstreamu, protože já počítám Carlsona za mainstreamového komentátora, protože on byl dlouhá léta na Fox News a jenom kvůli tomu, že ho velili tenkrát kvůli nějakým nepohodlným výrokům po nezvolení Trumpa nebo sfalšování těch voleb Trumpa v listopadu 2020, tak musel odejít, ale on je svým založením mainstreamový novinář s tím, že byl formovaný mainstreamem, ale samozřejmě má americké patriotické názory a tak dále a tak dále. Ale teprve teď začíná v podstatě nabírat nějakou konceptualitu a já bych dokonce řekl, že to je způsobené objektivními procesy řízení nad Spojenými státy. Proč objektivními? No, protože Izrael a ti, kteří jsou členové různých, řekněme, židovských organizací a různí sponzoři Trumpovy kampaně a různí Netanyahuové a různé izraelské tajné služby se točí okolo Bílého domu a okolo ovalné pracovny Donalda Trumpa takovým způsobem, že není možné si toho nevšimnout. Není možné. A když dokonce byla delegace Chabadu Lubavič teď před několika týdny u Trumpa v Bílém domě, znova tam byli u něho, oni už byli u něho několikrát samozřejmě, to nebylo poprvé. Za prvního mandátu tam byli u něho a teď tam byli u něho zase a tak dále, tak ono to zkrátka dojde postupně i těm chápavějším lidem z mainstreamu a někteří o tom dokonce začnou i hovořit. A je to přesně tak, jak on konečně pochopil, jak řekl. Ano, ti sami, kteří drží u moci Zelenského, jsou ti sami, kteří usilují o to, aby válka pokračovala jak v Iránu, tak i na Ukrajině. Samozřejmě, protože cílem je samozřejmě likvidace a rozborka Spojených států a likvidace Evropy. To jsou dva cíle. A kde se ty cíle berou? No samozřejmě berou se v ješivách, berou se samozřejmě v jednotlivých synagogách, v jednotlivých, že jo, v Izraeli tamní sionističtí rabíni, že okážou naprosto otevřeně nenávist vůči křesťanům, vůči západnímu světu symbolizovanému křesťanstvu, které podle nich, a oni to v podstatě mají pravdu, vychází z dob Římské říše zcela otevřeně. Chápete? No, tak stačí se na to podívat, stačí mít otevřený oči a uši a slyšet to, co oni říkají o tom, jak musíme být zničeni, jak celý křesťanský svět musí být zničen, jak Bůh sestoupí a zničí celý Edom a celý západní svět. No, ale to je realita. Až na to, že oni nerozebírají přímo ty procesy, někteří z nich ano, ale většina se na to jako neomezuje nebo nevyhrazuje. Zkrátka ty procesy toho ničení jsou tak nastavené, že ten západní svět i ty Spojené státy mají být znovu v rámci subverze zničeny zevnitř a současně zvenčí. Zvenčí v případě války mezi Evropskou unií, respektive NATO a Ruskem v Evropě, a zevnitř ve Spojených státech v rámci procesu, kde federální soudy ruší Trumpovy zákony, kde se nahá o nasazování migrace z hispánských zemí z EU a tak dále a tak dále. A konec konců ani ta druhá možnost není vyloučena, pokud by do té války byly zataženy i Spojené státy, do války s Ruskem, tak zkrátka bude i ta vnější destrukce nasazena, nejenom vnitřní, ale i vnější, jak jsem o tom hovořil. Ničení národů zevnitř a zvenku. Je dobré vědět, že už i Tucker Carlson tomu rozumí, že už to chápe, ale otázkou teď je samozřejmě, co s tím se dá dělat dál, že jo. Kdo zařídí, aby v Americe nemohly tyhle ty lobbystické skupiny ovlivňovat volby, aby nemohly ovlivňovat jednotlivé senátory a kongresmeny v kongresu. Jak to udělat? Jak jim říct, aby nebrali peníze od IPECu na své volby a od dalších organizací napojených na Izrael, protože IPEC je jenom ten největší, který je viditelný nejvíc, ale tam jsou tam desítky dalších izraelských organizací neziskových, dalších a dalších, mnohých dalších. Největší sponzorka Trumpa, že jo, Miriam Adelsonová, která, že jo, velká přítelkyně Izraele a židovka, že jo, která mu zaplatila volební kampaň v roce 2024. Že jo, a řekla mu, že musí dosadit prostě Marco Rubia jako ministra zahraničí, že jo, že ta její podmínka a tak dále a tak dále. Všichni jsou zkrátka zaplaceni těmito penězi těchto, že jo, těchto na vyvolených národ napojených politiků jednotlivých rodin, že jo. Takže to, že Carlson o tom začal hovořit, to je pouze pěkné, zajímavé zjištění, ale bohužel na výsledek to asi nebude mít vliv, abych tak řekl. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
0: Už čeká, prosím.
5: Dobrý Halo. Večer, tak. Zdravím všechny. Mm-hmm. Já bych měl takový dotaz, bohužel teda musím říct, že já musím svůj dotaz zopakovat, protože jsem na něj předchozí odpověď nedostal jako adekvátní odpověď podle mě. Tak bych to zkusil znova. Existuje na internetu taková malá brožurka plus další množství fotografií, kde je zobrazený na rodinné fotografii, jo, v podstatě pohodová idylka z obyvacího pokoje, nějaký to vypadá, a je tam Josef Mengele, je tam Skorceny, je tam Reinhard Gehlen, a jsou tam ještě další lidi a k tomu jsou tam dva lidi nebo dva muži, otec a syn, a jsou popsaný jako George Church starší, George Church mladší. A ta konspirace tvrdí, že vlastně tyhle dva lidi jsou původně dnešní vlastně bývalí prezidenti George Bush starší a mladší, a v podstatě, že se jedná o nacistický špioní, který se dostali na americký úřad prezidenta. To je moje otázka, jestli by tohleto mohl pan VK konkrétně okomentovat. Měl ještě druhou podotázku na Vítka. Cením si toho, že vlastně, jak k nám promlouval v tom smyslu, aby jsme pokládali stručné dotazy, aby jsme se takzvaně nevykecávali, a jestli z jeho pohledu by třeba nebylo trošku možný pana VK jako usměrnit, aby prostě, samozřejmě mám rád jeho rozváční odpovědi, jeho celý pořad, samozřejmě uznám, že je hvězda pořadu, ale já opravdu někdy tu odpověď tam nenajdu a hledám to jako v písmenkový podlížce. Jo, děkuju za dotaz, za odpověď a není to kritika, ale jenom takový dotaz na výzka. Díky.
6: Mm-hmm. Já si jen dovolím vzít tu první na respektive druhou část a pojít na ní.
7: Já se to zaznělo,
6: usměrnit, ale nerad skáču zase do řeči tak. Ne. Prostě přerušoval každé dvě minuty. Není mi to příjemné, tak já doufám, že VK...
7: Já jsem opravdu jako roztahaný, jako jo, já jsem strašně prostě rozvětvený. Já to vím, že prostě se snažím zacházet do strašných detailů a obrovské přesahy jsou mojím trademarkem, že jo, takhle trademark, že? Obchodní značkou, ale já myslím, že snad proto nás jako lidi poslouchají, že se dozví jako z přesahy něco víc než jenom dané téma, ale abych neodběhl od toho hlavního dotazu. Já jsem tu fotografii neviděl, já vůbec nevím, čeho se týká, takže k tomu se nemůžu vyjádřit, já se pánovi omlouvám. Zvláště v dnešní době, prosím vás, co dokážou umělý inteligence vygenerovat za obrázky, z toho mi doslova padá brada. A teď nemluvím o takových těch veřejně dostupných umělých inteligencích, co jsou dostupné veřejnosti, jako, já nevím, ChatGPT a Anthropic a nějaký takovýhle ty další, to jsou placený a to jsou tam, nejsou špatný, jo, ale je spousta dalších prostě umělých inteligencí, které si můžete stáhnout svým přímo do svého počítače, mít lokální instanci LLM a ty jsou zbavený veškeré cenzury. A jsou to velké jazykové modely, které mají třeba 50 miliard parametrů, nebo dokonce 100 miliard parametrů. Pokud máte výkonnou grafickou kartu, můžete mít umělou inteligenci na svém nadupaném domácím počítači. Ale některé modely, grafické a jazykové modely, dokážou vygenerovat opravdu obrázky, které vám dokážou zmanipulovat jakýkoliv historický obrázek, který prostě si zadáte a způsobem, že ani není zjistitelný analytickými a forenzními nástroji, aby se zjistilo, že opravdu pochází z umělé inteligence. Takže dneska nemáte jistotu, když vidíte nějaký snímek, že skutečně je autentický. Jo. Jediná autentika je v případě, když se jedná o snímek, který se nachází v nějaké knize, která prokazatelně přišla v době před AI. To znamená kniha vydaná nejméně 7, 8 let, před 8 lety a více, jo, minimálně. Abyste měli jistotu. Proto já říkám, v dnešní době musí to být možná jste třeba viděli ten obrázek z Ukrajiny, který byl vygenerovaný umělou inteligencí Juggernaut. To je ten obrázek, jak dva důstojníci TCK na autobusové zastávce mobilizujou na zemi ležícího Ukrajince a vedle stojí dva židé, chasidi, samozřejmě chasičtí s kloboučkama, že jo, a mají ruce v kapsách a dívají se na to, jak dva důstojníci TCK mobilizují prostě Ukrajince. A ta fotografie vypadá skutečně jako pořízená, jako naprosto dokonalá, jako pořízená, že autentická. Na ní byste nedokázali poznat, že s AI ve skutečnosti je vytvořená Juggernautem. Umělá inteligence offline generátoru, který je vlastně největší, je světová špička vytváření fejkových fotografií. Nedokážete poznat, že to je vygenerovaný Juggernautem. Takže já jenom upozorňuji na to, že dneska technologie, které jsou dneska dostupné k falšování, k fejkování, jsou natolik dokonalé po technické stránce, že nemáte jistotu, že ta fotografie je skutečná. Jediný důkaz je, pokud opravdu ta fotografie pochází z nějakých tištěných knih v době před 7, 8 nebo lépe před 10 lety a více. Jedině tak je ten důkaz daný, že je to skutečně autentická fotografie. Jinak tu jistotu opravdu nemáte. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Ale ještě jako tomu pánovi, že jsem příliš dlouhej. Jako víte, klidně, když jsem dlouhej, tak klidně mi může skočit do řeče a říct, je to moc dlouhý, konec konců někdy dokonce mě upozorní, že jo, si pamatuju, že mě říkal, že je to moc dlouhý, a já mu zase na to odpovím, že musím to dokončit, protože je to strašně důležitý, že o souvislostech a tak dále, a tak dále. Já vím, že se to někomu nelíbí, že takhle třeba na Českém rozhlasu rozhovory neprobíhají. Na Českém rozhlasu probíhají rozhovory způsobem, že 5 minut se povídá a další 3-4 minuty jde písnička. Potom 5 minut se povídá, další 3-4 minuty jde písnička. Pokládání velmi jednoduchých dotazů, pěkných, krátkých, nepokládají je volající, ale pokládá je nějaká milá paní redaktorka nebo milý pan redaktor, že jo? Všechno. Takhle, jak to funguje. My to takhle nemáme, my to máme trochu jinak a musíte prostě s náma mít trpělivost nebo minimálně se mnou, takže já se omlouvám, pokud jsem rozvláčný, ano, bohužel už takovej jsem, no. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
6: Já bych jenom doplnil v rámci umělé inteligence, že možná právě to byl jeden z těch účelů masivního nasazení umělé inteligence do společnosti, aby se rozplizla a v podstatě naprosto zdiskreditovala historie do té míry, že vlastně člověk si nemůže být ničím jistý a v podstatě nevěřit absolutně vůbec ničemu, protože všechno má ten punc a podtext, že to může být nějakým způsobem fejkované a člověk se bojí v podstatě přihlásit se k jakékoliv fotografii nebo třeba dnes už i videu a audio samozřejmě i, protože všechno může být popiratelné, to je takové to systémové popřední, jak mají rozvědky, že systémové popřední, že můžeme se od toho distancovat, protože to bylo umělou inteligenci. A každý se na to může odvolat a v podstatě tím se zdiskredituje veškerá historie, protože nikdo si nemůže být ničím jistý. Jo? A možná to je ten jeden z těch účelů, rozmazat a rozpliznout jaksi celou minulost vlastně. Ne?
7: Já si nemyslím, že je to účel. Já si myslím, že to je jeden z vedlejších projevů, který je dokonce nevyhnutelný. Vedlejších proto, že dneska umělá inteligence nahrazuje pracovní místa, což je hlavní účel umělé inteligence, lidská pracovní místa. A to, že budou schopny umělé inteligence dneska vytvářet prostě fotografie a videa, která jsou doslova jako živá, jsou nerozeznatelná. Dokonce dneska umělá inteligence už vyrábí celovečerní filmy. To zkrátka úplně mění charakter vlastně lidského života, života a práce. Dřív v dobách marxismu, když Karel Marx spisoval Kapitál, tak se bojovalo proti industrializaci výroby, že stroje berou lidem práci. No, já říkám to ještě, Karel Marx vůbec nevěděl, co přijde, jaký vliv bude mít umělá inteligence, která vezme práci dokonce i těm, co píšou, a těm vysoce vzdělaným a doktorům a lékařům a dalším. Dneska, že už v Číně jsou dokonce lékaři, kteří jsou certifikovaní lékaři umělé inteligence. V Evropě to ještě vůbec není, v Americe také není. V Číně už jsou certifikovaní umělí lékaři. Umělí. To znamená, vy tam dáte tu ruku, oni vám, ten stroj vám vezme krev, vezme vám moč, změří vám tlak, všechno tohle, to všechno, a vy mu svými slovy povíte, jaké máte problémy. Je tam kamerový systém, když máte nějaký kožní problémy, tak se tak oskenuje kůži, že jo, a algoritmus projede možné varianty a porovná a s přesností 99,9% určí správnou diagnózu a předepíše léky na předpis. Umělí doktoři s umělou inteligencí. To ještě vůbec v Evropě není, v Číně už to je. A já bych použil tu citaci z toho filmu, že jo, tam rozbijou ty skleničky, že jo, a skláři nebudou mít co žrát. A já říkám, a doktoři nebudou mít co žrát. zdravotní sestry nebudou mít co žrát.
0: To a
7: vývojáři, programátoři nebudou mít co žrát.
6: A za chvíli budou vysílat. Umělá inteligence jak VKR nebude mít co žrát.
7: A ani já nebudu mít co žrát a vůbec nikdo nebude mít.
6: Pavel, já vůbec. Jako
7: to jednoho dne zkrátka se budete bavit jenom s umělou inteligencí a ta umělá inteligence, pokud bude oficiální, tak ne, protože ta bude mít takzvané guardrails, zábradlí, ale potom budete moci si stáhnout svého počítače prostě ty hacknuté a kreknuté verze, různé juggernauty a podobně a ty vám udělají úplně všechno. Ale úplně všechno.
0: Panové, říkají, že jste moc dlouhý.
7: A jsme moc dlouhý. No, a umělá inteligence nebude dlouhá, ta vám to vyplyne.
6: Umělá inteligence bude počítána 4 minuty a šmitec.
0: A šmitec.
7: Tak, a nazdar bazar, přesně tak. Takže pojďme.
0: Dobře, máme tu dalšího posluchače. Ano, tak jo. Takže z toho vysílání jste se dočkal, tak prosím.
8: No, tak když se bavíte o tom, dobrý večer, o té umělé inteligenci, tak vo filme Elysium boli také roboty, ktoré operovali ľudí. Že sa zavreli do také kapsule. No, ale čo bude, tak to uvidíme. Ja by som sa chcel spýtať, že prečo teda je Edom tak nenávidený? Lebo Rímania, vlastne keď porazili to židovské povstanie, no tak to bolo jedna z mnohých akcií, ktorú robili, veď tam koneckoncov páchali genocidu na Keltoch napríklad. Takže to by nebolo s ohľadom na tú historickú dobu malo byť považované za nejaké zlé zaobchádzanie. Potom samozrejme v modernej dobe prišli tie pogromy až po holokaust, no ale to zase ja nemám nejakú adresnú vedomosť o tom, ako napríklad prebiehalo babylonské zajatie židov a egyptské zajatie židov, ale a prečo je ten Edom taký nenávidený z ohľadom na porobu židov v Egypte, z ohľadom na porobu židov v Babylone? Prečo im to posledné tak vadí? Že to je to najhoršie z toho najhoršieho a preto musí byť zničený. Vidíte teda tie videá, ktoré alebo teda ten kompilát tých vyjadrení rabinov. Tak ďakujem, do počutia.
7: No, já děkuji za dotaz. Tohle je otázka, která přichází poměrně často, dokonce se o ní hodně diskutuje v různých akademických obcích. Ten důvod té nenávisti je kvůli tomu, že takzvaná křesťanská civilizace sebrala židům výsadu tafotu. Z toho je odvozená ona nenávist, já říkám ne všech židů, ale především sionistických proti křesťanům. Tafut bylo právo tvorby peněz a půjčování peněz za úrok. Tafut vydal faraon židům v době, když byli zotročení a byli na území Egypta. Byl to první takzvaný licenční dekret, kdy nikdo jiný než Židé nemohli poskytovat úvěry obyvatelstvu. Úvěrovou službu za úrok, že půjčovat peníze, takzvaný tafut. A ten tafut se později rozšířil na takzvané bankovnictví. A proč je tam ta nenávist takhle jako stavěná? V době pogromu naposledy byly pogromy 17. a 18. století, myslím, že byly ve východní Evropě ještě dokonce, tak vždycky při nich docházelo k odcizování majetku a především majetku finančních organizací a různých finančních skupin takzvaných židovských půjčovatelů peněz. Nejenom lichvářů, ale takzvaných kabal kruhů, které tvořily takzvané finanční kabaly, finanční kabalistické kruhy. A de facto ta nenávist je od toho odvozená, protože Velká Británie, jakožto britské impérium, francouzské kolonie, holandské kolonie, belgické kolonie, španělské kolonie, ty všechny fungovaly na základě toho, že ve svých dobách svých civilizací pravidelně židům konfiskovaly jejich tafut, jejich peníze. Žádný jiný národ tohleto, nebo žádná jiná civilizace tohleto nikdy židům nedělala. Jenom křesťané. konfiskaci ta foto. Od toho vyplývá ta nenávist. Z toho, takže si to dobře zapamatujte. Konfiskace je jich ta foto. Jo? Takže abyste tomu rozuměli. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
0: Ano, ano, jste ve vysílání, můžete.
9: Jsem posluchač do Slovenska a takisto z Kalny. Viete čo, mal by som na pána VK takú dosť netypickú otázočku. Spolu s manželkou sme akože takto zdatní v týchto vedomostiach, ale jedna vec sa deje, moja manželka trpí epilepsiou. A ja by som chcel od pána VK vedieť alebo počuť jeho vysvetlenie, kde sa vlastne nachádza. Pretože ona predtým, ako odpadne, cíti sa zle a takto, ale ona odíde ako keby do iného sveta a keď ju vraciam naspäť, tak ju to strašne bolí. Ona mi rozpráva, že je tam nádherne, že je tam veľmi dobrý pocit, dobrá energia, krásne farby, ktorý tento svet ani nevidel. Ja by som poprosil pána VK, či by mi vedel odpovedať, v akom svete sa vlastne nachádza. Čo je za tým? Ináč podotýkam, nelieči sa na epilepsiu, neberie žiadne tabletky, takže iba čas od času, akože sa jej to stane. Ďakujem za odpoveď.
7: No, dobře, dobře. No, tak ja takhle na dálku přeju paní, aby se z toho dostala, aby se z toho vylečila. Samozřejmě epilepsie, to není vůbec žádná legrace. Podívejte se.
6: Pan říkal, že se neléčí, naopak, že se neléčí.
7: Já vím, ale je třeba tady ten stav řešit, protože jednoznačně nedívat se na to jako na něco, co je dáno a teď budeme v tom žít a necháme se prostě přetahovat na druhou stranu. A znova, já bych tady doporučil obrátit se na, pokud jsou ty stavy opravdu bolestivé, to znamená, jenom co vím tak nějak z paměti, tak epilepsie má takzvaný progresivní průběh, postupně se zhoršuje a vedlejší příznaky se zesilují s tím, že mohou nastat i selhávání některých dalších orgánů v těle, jako jsou ledviny a podobně. Já nejsem lékař, to v žádném případě, ale opravdu s tímhle tím opatrně jako dávat to do nějaké roviny. Nebudeme to řešit a budeme vlastně čekat, co to udělá. To by bylo opravdu nezodpovědné i vůči paní manželce, jenom takhle pánovi na dálku, jako říkám. To, kam se dostává, do jakého prostoru se dostává, podívejte se, epilepsie způsobuje otevření mnoha filtrů v mozku. Filtry nám zabraňují vidět některé věci, které by náš mozek neměl vidět a vidět, hlavně teda vidět a slyšet, dokud náš mozek není zhruba po 200 až 300 letech natolik vyspělý, aby mohl takzvaně vědomně přepínat mezi jednotlivými myšlenkovými úrovněmi, komunikovat mimo smyslově, naladit se na jiné prostory, jiné frekvence a tak dále a tak dále. Epilepsie tohleto dělá náhle a to, co je vidět, v podstatě takové ty jako různé světy a různé prostory, to je něco, čemu se říká svět vedle našeho světa, takzvané paralelní vesmíry, které jsou realizovány v rámci jednotlivých projekcí a ano, vypadají různě, mají různou podobu, ve většině případů jsou velmi příjemné, jsou krásné, jsou tam jasné barvy. Některé projekce naopak jsou temné, jsou potemnělé. Těm se pro změnu říká takzvaný prostor mezi, někdy se tomu říká jakoby pod světí, to znamená pod světlem, ne pod světem, mnoho lidí si myslí, že pod světí znamená, že něco je pod světem, ale tohle je pod světlem, jo, to znamená, je tam přítmí a tyhle ty věci zkrátka jsou alarmující, pokud někomu se tohleto děje, protože je to nebezpečné pro samozřejmě nejenom jeho život jako tělo fyzické, ale i pro jeho mentalitu, jeho duši samozřejmě, protože se může stát, a teď nechci nic malovat, žádnýho čerta, ale ta duše může v nějaké chvíli se rozhodnout, že tam zůstane a do těla už se nevrátí a dojde k rozpolcení, k roztržení takzvané stříbrné nitě nebo stříbrné šňůry, která spojuje tělo s duší a to je potom konec. Ale konec pro tělo, ale ne pro tu duši, která potom je ztracená a může se transformovat do některých a struktur, jako jsou různí poltergeists, zoufalé duše, které se snaží někam dostat, ale nikdo je neslyší a proto lomcují s nábytkem, obrovským vztekem, nikdo je neslyší, tak se snaží kineticky zkrátka dávat na sebe upozorňovat, že tam stále jsou, to znamená otevírají se skříňky v kuchyni, lítají zásuvky ze skříně, z kuchyňské linky a podobně, protože ty duše se zoufale snaží dávat najevo, že stále tady jsme, neodešli jsme nikam k Žehově, nejsme na druhé straně, jsme stále tady, pomozte nám, nikdo je neslyší, oni normálně vidí okolo sebe náš prostor, vidí vás, ale nikdo je nevidí. Takhle vznikají poltergeist. Takže prosím vás, to je nebezpečná záležitost. Pánové jenom řeknu, aby dobře uvážili s manželkou, měli by to začít řešit. A takhle bych na to asi reagoval. Takže to byla teda odpověď, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, posluchačka čeká, prosím. Haló.
10: Dobrý večer.
0: Tak, prosím.
10: Dobrý večer všem. Pane VK, prosím vás, vzpomenete si, před několika dny jste psal článek o švédské televizi, která zdokumentovala únos jejich spolupracovníka z řad Ukrajinců. A dal jste na začátku článku fotku s popiskem, že dvě redaktorky švédské se ozvaly televizi a mluvili, popsali ten únos. A já jsem poznala v jedné z těch žen svoji vlastní dceru. Takže jsem chtěla bych vědět, jak vy vlastně děláte ty články, používáte umělou inteligenci, protože ta reportáž, kde potom mluví ta Švédka, je na začátku vlastně kousek toho videa, kde mluví moje dcera v angličtině. Mě by zajímalo, jestli vám to něco říká, nebo proč jste to takhle udělal, proč jste to dal do toho článku. Jestliže umělá inteligence může sfalšovat cokoliv, jak je to možný, že vy to dáváte do článku, když mají být informativní a ne dezinformativní? Děkuji.
7: Já vám pošlu odkaz na video švédské televize. Je to video z oficiálního kanálu švédské televize. Už jsem to vysvětoval několikrát. To znamená, já nevím, jestli někdo se někomu podobá, nějaká slečna se někomu podobá, ale to byla reportáž, večerní reportáž švédské televize. To je zdroj. Já jsem tam nic nepřidával, žádnou mou inteligenci probovat. Takže
0: posluchačka je ještě na telefonu, tak slyšíte to.
10: To je neskutečné, já snad poznám svoji dceru, je to blázen ten chlap.
0: No, lid vám říká,
7: no,
0: že...
7: Na tohle to nebudu reagovat.
10: Já poznám svoji dceru. No, ukončete. Vy to vůbec skončete už. Protože to vaše oblouvání se nedá poslouchat.
0: Ano, slyším. Ano, já to vypnu, ale je zajímavý, že posluchačka teda pozná svou dceru.
7: Ne, na tohle to nebudu. Dobře, ukončujeme vysílání. Dobře, já se teda loučím. Dobře, Vítku, ahoj. Čau.
6: Pavle, VK, to nebylo přece na tebe. To bylo na paní, jo. No. Ale pokud začne někdo nějakým způsobem vulgárně nadávat, nemá to smysl, jo. A máme tam nějakého dalšího posluchače. VK, jsi tam tady?
0: No, on se odpojil, opravdu. On se odpojil, takže...
6: No, tak v tom případě se rozloučíme, nevím proč tedy, protože to bylo víceméně na paní, nebylo to na pana VK. Tak fajn, tak budeme končit, takže já se s vámi poučím.
0: Já teda nechápu, o co tady totiž fakt jde, jo. Ale jestliže to
6: byl oficiální... Pokud je na něco oficiální odkaz, no. Byl tam v podstatě citovaný oficiální
0: odkaz.
6: Tak
0: jak za to může, jak za to může pan VK teda?
6: Jo, takže v podstatě je tam steroid. Českou televizi, tak nevím, jak...
0: Já to taky nechápu teda, co tohle to mělo znamenat. Vůbec nechápu, co to mělo znamenat, proč to paní vůbec říká, proč to VK se odpojil. Fakt nechápu, o co jde. Takže sorry, ale tohle to je zvláštní. No, on ještě jednou volá. Vítku, neskusíš to třeba okomentovat ještě nějakým způsobem?
6: Neskusím, to je pořád pan VK.
0: Aha.
6: Máme... Já nevím, 14 minut dokonce pan VK to položil, nevím proč tedy, ale já se s vámi tedy rozloučím, mějte si

0: Vítek tu ještě je stále, ale já tu mám teda telefon, tak já nevím, jestli ho mám vzít nebo ne, takhle jenom tak zničil něco. No já ho vemu, ať je sranda. Takže já vezmu telefon rovnou do vysílání, nevím, kdo volá. Zkuste to.
1: Dobrý den, Brzo Bohatá.
0: Dobrý den.
1: Já jsem jenom chtěla říct, co pan Veka kvůli tady tohleté paní nerozčiluje, protože ona vadí nám všem.
0: Já nevím, a to je paní jaká, která, nebo o co tady jde?
1: Která jako, teďka volala, pan Veka se odpojil.
0: A komu všem vadí, jako ona je někde na nějaké skupině, nebo kdo to je vlastně?
1: Já nevím, ale tak teďka jsme to slyšeli v televizi, jako jo, nebo teda v tom vysílání, že tam napadlo pana Veka, že z nějakého videa, že to byla její dcera, ale jako ona tam volá vždycky a vždycky je nepříjemná, takže jako nás mrzí, že se pan Veka jako takhle odpojil kvůli tomu.
0: To mě teda taky mrzí, já fakt vůbec nevím, o co jde, takže...
1: My taky ne, ale jako podle hlasu prostě tu paní už známe a ona má vždycky prostě tady ty arrogantní řeči na pana Veka a nikdy s ním nesouhlasí a prostě je to nepříjemná.
2: No jo, to jestli někým souhlasí nebo nesouhlasí, ale v podstatě myslím, že není třeba přepisovat nějaký větší význam tím, že to tady budeme neustále recyklovat a tím to nafukovat v podstatě tu mini kauzičku, která ani kauzičku asi není, protože na to je oficiální zdroj švédské televize, jo, takže tady v podstatě opravdu není o čem. My vám děkujeme, tady hezký večer a děkujeme vám za podporu, hezký večer.
1: Já jsem se chtěla pana Vekla ještě na nějaký věci zeptat, ale on se teda úplně odpojil.
0: Ano, se odpojil, tady není, skutečně tady není. No. Nějak se to dotklo, já nevím teda taky proč, ale asi, nevím, asi je to něco citlivého, no. Nevím.
1: No, tak je to škoda. Tak se nic nedá dělat. Tak hezký večer a děkujeme vám za všechno.
2: Mějte se hezky.
1: Taky. Vy taky, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak Vítku,
2: tak tohle budeme končit.
0: Budeme končit, takže dobře, už nikdo nevolá, tak to je dobře. Takže budeme končit. Mějte se krásně. Já ještě musím ohlásit teda kalendárium. V tom případě, jestli poběží dřív, já nevím. Ale asi to budu muset dotáhnout nějakýma písničkama do tý desátý já. Takže mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj.

Tak já, jak se na to nakreslím, tak to nemá celý čas. Nic, protože... No ale oni to už lidi jako nevolejí, že?

0: takže já stáhnu tu písničku takhle. Super. Takže představte si, že pan VK se ještě vrátí. Takhle teď to sluší. Představte si, že VK se ještě vrátil a je tu na telefonu ještě pořád, takže teď mě dovolá, tak já to ještě vezmu a dám do vysílání. Tak prosím, ptejte se, pane VK.
1: Či prostě má někdo, to je toho, že tam nevíte, No, já děkuju za dotaz. Doufám, že se slyšíme dobře, ano, že nejsme odpovědní. Dobře. No, ECHA úmluvy samozřejmě bylo komunikační zařízení, které původně tady mělo sloužit takzvaným zástupcům vyvoleného národa ke komunikaci s Bohem, konkrétně tedy s takzvanými architekty, tedy komunikační zařízení. Ale to zařízení fungovalo takovým zvláštním způsobem, minimálně z těch popisů, které zůstaly z té doby, jakým vlastně to fungovalo. Z toho zařízení vycházela obrovská záře, která vytvářela obrovské světlo, ve kterém vprostřed byl černý bod, naprosto temný černý bod, a z toho bodu, z jakési díry, která byla uprostřed toho černého světla, vycházel hlas Boha. A ten Bůh dával příkazy národu vyvolenému. A bylo to v podstatě komunikační zařízení. Ale vedlejším jevem komunikačního zařízení tohoto bylo, že lidé, kteří takto komunikovali, tak měli různé zdravotní problémy, něco, co připomínalo v podstatě rozpad kůže, měli malomocnost, něco, co připomínalo jakoby nemoc z ozáření, z radiace samozřejmě. Takže komunikační zařízení, které jehož podoba do dneška vlastně není známá, jsou některé kresby, které pocházejí ze středověku. Leonardo da Vinci nakreslil podobu archy úmluvy jako takové jakoby skříně, která se nosila čtyřmi lidmi, kteří ji nesli na takových jakoby nosítkách. A ten příběh říká, že tohleto zařízení, ta archa, když se nesla v čele armády, tak ta armáda dokázala porazit všechny armády na světě. Ta armáda, která měla v čele archu úmluvy, byla neporazitelná. A jakým způsobem zkrátka tohle zařízení fungovalo, není vůbec jasné, ale každopádně ta moc, která vycházela z toho zařízení, byla naprosto neskutečná na dobu tehdejší, řekněme v tehdejších biblických dobách. To znamená, do dneška se archa úmluvy jako popisuje jako něco naprosto nevídané, něco neuvěřitelného. Takže takhle bych na to reagoval. No a máme 56, tak ještě jedno stihneme.
0: Je tu posluchač, který ještě doufá, že to stihne. Tak, dáme ho na vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, zdravím pana VK a jsem rád, že se vrátil. Já bych měl takový...
1: Já jsem se vrátil, no.
2: Jo, děkuju. Já myslím, že je rád hodně lidí. Chtěl bych se zeptat na takovou zvláštní věc. Dřív, když svět byl ještě v pořádku, mám pocit, že to bylo zhruba do té druhé světové války, se člověk, když umřel, tak pohřbil do země. Dnes je tendence lidský těla pálit. A zajímá mě, přijde mi to divný, že dělají to Němci. Je to trend v poslední době, dokonce je klub, nebo byl klub Přátel Žehu. Není v tom nějaká zase nedobrota? Mm-hmm. Nepatří lidské tělo do země?
0: Dobře,
2: tak děkuju.
0: Děkujeme. Naschle. Tak to byl poslední
1: dotaz. No, já děkuju. Já děkuji za dotaz. No, to je silná otázka samozřejmě. Na to se dívá, nebo takhle. Přátelé žehu a podobně, že jako zpopelnění, mnoho lidí jako přesvědčeno, že je lépe být přeměněno na popel, než prostě jako aby to tělo hnilo a prolizal jeho červy po dobu 10 let, nebo jak dlouho trvá rozklad těla, 10 nebo 20 let dokonce, někde prostě v zemi. Jo. I když jako ten význam tam je z hlediska toho, když člověk je mrtvý, tak už mu to může být snad jedno, ale de facto, pokud se na to dívá člověk z pohledu žijícího člověka, tak většinou se řadí do jedné z těchto dvou skupin, buď teda jako zpopelnit, anebo pohřbít někam do země. Tady je třeba se na to dívat tak, že takzvané, pokud budeme mluvit o biblickém a zároveň i o církevním takzvané zmrtvých vstání, tak tam se doslova hovoří o tom, že vstanou těla, ale není přesně určeno, jakým způsobem. A například v Egyptě se to snažili řešit tak, že těla velkých faraonů byla balzamována, aby si co nejdéle zachovala jakoby svoji strukturu, protože předpokládali, že budou obnoveny ta těla, nebo obnovená ta těla. Ale tam nešlo, podle mého názoru, to je můj názor, spekulace, že nešlo o zachování těla, aby bylo nějak jakoby znova jako nastartováno, že znova se postaví a bude zase chodit, to ne. Ale to balzamování zřejmě mělo za úkol zachovat co nejvíce tkáně, co nejvíce v podstatě genetického materiálu, aby v době v budoucí, až se vrátí architekti, byli schopni z DNA vytvořit nové tělo. To znamená zachovat DNA. Vzít krumpáč nebo odkryt nebo krumpáč, ne, takovou tu páku, že jo, páčedlo, zvednout náhrobní tu desku, že jo, a teď to zabalzamované tělo zkrátka vyzvednout a vytáhnout prostě ze zachovaného těla někde z nějaké části toho těla prostě nějaký genetický materiál a pomocí DNA naklonovat nové tělo. Úplně nové. Tím člověk vstane z mrtvých. Ta samá osoba najednou znovu chodí. Po 10 000 letech třeba. Znovu. Ale když necháte své tělo spopelnit, už vás nikdo nedokáže oživit. Nikdo vás nedokáže znovu postavit, protože nikdo vaše DNA bude na věky smazána, zničena. Protože oheň zničí DNA kompletně. Takže samozřejmě, že teď se budeme bavit o tom, že kde se nacházejí vzorky DNA, genetické DNA, no, za dobrých okolností, že jo, se nacházejí uvnitř kosti, jsou genetické vzorky třeba i u koster, které jsou třeba 1000 let nebo 2000 let staré, pokud byly ale uloženy v prostředí, které je dostatečně chladné, které není vystaveno slunci, že jo, je vzduchotěsné a tak dále, tak tam se skutečně vzorky DNA uchovají uvnitř kosti. Opravdu. Je to trochu jakoby zázrak, ale tak zázrak to není, to je normální biologie. A z tohoto pohledu se na to dá teda tak dívat, jako opravdu, že když to tělo je za vhodných okolností uskladněno, už to tak řeknu, ne pohřbeno, ale uskladněno, tak se dá opravdu i po velmi dlouhé době, několika tisíc let, znovu oživit pomocí klonování. Takže na to se musíte takhle dívat, že žech znamená kompletní vymazání, kompletní smazání vaší identity a když se necháte někam pochovat, tak oživení není zaručeno, protože normální hrob nemá asi úplně vhodné podmínky, když se záleží zase na situaci, ale je tam třeba větší šance nechat se oživit v budoucnu, když třeba bude technologie, kdy vaši pra pra pra pra pra pra pra pra pra pra vnuci někdy v roce okolo 3000 bude dostupná technologie k oživení svých předchů. Oživte si svého dědečka nebo svého, no ne dědečka, ale prapra na desátou dědečka nebo babičku, že jo, tohleto. A znovu přiveďte k životu. Samozřejmě, že ta hodnota by už nebyla stejná, to znamená, tělo by bylo stejné, ale duše, která by se dostala do toho těla, by byla jiná. To by nebyla ta samá duše, byla by to jiná duše, ale v těle oživeného klonu de facto. Ty už zacházíme velice daleko. No, tohle to bylo všechno. Poslední dotaz samozřejmě. Máme 22.03, tak já se loučím s Vítkem, který už se odhlásil, loučím se s tebou, Pavle. No, se všemi našimi posluchači, dneska to bylo trošku emotivní a impulzivní. Ke konci, zkrátka, já mám taky jenom jedny nervy, když vysvětlím a někomu zkrátka vysvětlím, jak se věci mají a ten člověk to odmítá slyšet a začne mě nazývat nějakými takovými dehonestačními názvy, tak já nevím, co tomu člověku mám říct a potom není důvod pokračovat dál v našem vysílání. Já jsem se na to takhle podíval, pak jsem si poslechl Pavla, že jo, jak on povídá, jsem si říkal, já se ještě vrátím. Se vrátíme a různí lidé se vraceli, někdo se vracel, právě jsem se vrátil z Hradu, že jo, takže spousta lidí v minulosti se vracela, já jsem se taky vrátil a doufám, že teda příště už to bude bez odcházení a bez vracení. Takže,
0: jestli k tomu mohu ještě vydrž, věka. Tady mi právě lidi píšou, že to je nějaká paní, která se ozývá častěji, že volá častěji, ale já to bohužel, a vždycky jako dehonestuje tebe a doví co všechno, já nevím. Já to nevěděl, jo, protože já ten pořad mám s váma teďko nebo s tebou po delší době, takže já vůbec nevěděl, že ta paní vůbec někdy něco takového dělala. Jo? Takže sorry, já jsem v tom nevině, já jsem jenom to. Takže omlouvám se, jestli to teda udělá víckrát ta paní, tak bohužel to je její problém a víckrát už ji asi do toho vysílání teda v tom případě nevemem, pokud někdo bude vědět, že to je opět ona. Tak jo, já ti moc děkuju, Veka, i za s těma nervama, no, já jsem to měl taky nerva trochu, ale dobrý, je to v pořádku, takže my se moc krásně a končíme, jo?
1: Tak jo, loučíme se, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. A vám taky všem posluchačům ještě, poslechněte si, teďko bude, já to tady kalendárium, a to číslo 186, upříjetosti 225. výročí narození Marie Levo, královny Voodoo New Orleans. Takže to je vše, co tady vám k tomu ještě mohu říci. Mějte se krásně a loučím se s vámi. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.

0: Om, Shanti Om, veliké Shanti Om, krásný večer, krásní přátelé, já vás vítám v Dejavíčku na Svobodném vysílači a pokud máte 18. září 2026, jejich to roku a máte 19 hodin 02 minut, no tak sledujete živý záznam, živý přenos, ano teda, lépe řečeno, a sice pořadu s Markem Hašlarem a hosty. No a tento pořad, tentokrát, se jmenuje úplně stejně jako ten předešlý. A sice průvodce vzestupem a již třetí cyklus, a dneska je pátek 18.9. A já vítám ve studiu průvodce Marka Hašlara a jeho hosty. Takže vyzkoušíme teda zvuk obligátně. Máro, slyšíme se?
1: Já zdravím posluchače i diváky. Čau Petrucho. Ahoj hosti.
0: Je, dívej, máme tak, aj hostku.
1: Máme hostku a další.
0: Máme tady super. Další a už to chodí a dívej se a přidat do streamu a jedná se o zdroj chrám celistvého poznání a je to již třetí cyklus, takže máme se na co těšit, je to opravdu velikánská sága, která nás baví a je nás tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, takže zatím, přátelé, máme plné studio. No a kdo by se chtěl přihlásit dále, tak někoho na chvilku vykopneme, no a pak ho zase vrátíme. Takže, přátelé, jak se máte?
2: Tak já taky zdravím posluchače a diváky, děkuji moc za optání, Péťo. Mám se velmi zajímavě a těším se na dnešní večer, takže takhle za mě, děkuju.
0: Děkuju, děkuju. A další, kdo jak se má?
3: Tak ahoj všichni.
0: Píseň.
3: Já se mám asi tak, jak si zasloužím, takže všelijak. A těším se na dnešní vysílání.
0: Takže děkuju. Pak tam máme Klárku. Ahoj Klárko. Klárku neslyšíme. Přitom proběhla v 17 hodin zvuková zkouška a ta proběhla úplně na jedničku. Takže Klárko, my tě neslyšíme. Haló, haló. Píseň a Máro, Pájo, vy mě slyšíte?
1: No. Ano, všechno v pohodě.
0: Dobře.
2: Ano, taky všechno v pohodě.
0: A Klárko? Neslyším, neslyšíme Klárku. Tak, Klárka se nechala vykopnout.
1: Tak.
0: Dobře, tak.
1: To je správná holka, ona už to umí, no.
0: Jako ona to dál, už to umí. Dělat. A přidává se zpátky do streamu. A Věrka Kopřivová, ano, nás zdraví, že slyším dobře, dobře. Takže Věrko, taky ahoj. No a Klárko, už? Ještě ne. A přitom ti to tak šlo?
4: Pořád se neslyšíme.
0: No a už se slyšíme, co tam zmáčkala. No nádhera.
4: No to nechápu, jak je to tady možný. No. Každopádně všechny zdravím. A... Mám se taky jako všelijak, zajímavě, vlastně nevím, jak to úplně v krátkosti popsat. Takže všechny zdravím a těším se na dnešní vysílání.
0: Díky, v krátkosti a jednoduchosti je síla, takže parádička. Máme tady Marci, minule měla problémy se zvukem, tak uvidíme, jak jí to půjde dnes. Marci, ahoj, takže jak pak se máš ty?
5: Ahoj, ahoj. Já teďka je to teda zkouška na ostro, protože mě to nešlo dřív. Takže jsem zvědavá na zpětnou vazbu. No a mám se divoko, že? Protože furt něco evidentně. Ale já tomu říkám, že se mám zajímavě intenzivně.
0: Díky, díky. Pochvala za zvuk. Ten funguje úplně perfektně. Prozradíš nám, čím to je, že to dneska tak krásně od tebe zní. Že ty máš sluchátka?
5: Nemám, protože ty mi nešli připojit na Robertův iPhone, starý asi 6 let, ale evidentně reproduktor má skvělý, takže tak. Těším se na vysílání.
0: Super, nádhera. Kdo ještě teda, Pája už říkala? Pájo?
2: Ano, ano, já už jsem říkala.
0: Ty jsi říkala, tak, píseň, tak říkali jsme, já jsem ještě neříkal vlastně, já jsem neříkal, přátelé, já jsem se vrátil z lesa, byl jsem na amanitkách, je to už asi čtvrtá nebo pátá návštěva, opět tři plné košíky amanitek, takže sušíme, macerujeme a máme se krásně v duchu lesa, máme se dynamicky, chodím i na brigádu, na krajinku, dneska jsme řezali dřevo 4 hodinky, takže jsou namakané, normálně nabušené, trošinku jako ta únava, jo, protože od rána na nohách, no ale čekám teda na dnešní pořad, který mě vždycky jako tak prostě zharmonizuje a nabudí, že necháme se překvapit, co teda, o čem to dneska bude. Máro, tady ten třetí cyklus se jmenuje Zdroj, chrám celistvého poznání, takže asi zřejmě předáme ti slovo, nebo takhle, ona tady ta píseň se tu ocitla ne tak náhodou, jo, ona dneska není jenom takový náhodný host, ale ona by nám chtěla určitě, ona už se potutelně usmívá a určitě nám chtěla něco říct. Ona mě to teda úplně přesně neřekla, o co jde, ale tuším. Takže píseň, přátelé, pokud dovolíte, předám písni slovo. Písni, je to tvé.
3: Jo, děkuju. Já tady sedím venku u kafička a jenom v rychlosti, než budete vlastně, než se dostanete do toho víru vašeho, napadlo mě, že by bylo skvělé, když se nemůžeme vídat na různých akcích, protože každý to má nějak daleko a my samozřejmě s Peťou nemůžeme jako jezdit tak, jak by se nám chtělo a nám se chce teda hodně, ale nemůžeme z rodinných důvodů. A napadlo mě, protože Milan Knop, který ho Peťa taky pozval do dnešního vysílání, nevím, proč tady není, pořádá příští týden, teď nevím, 26. Ten víkend, takže nevím, kdy je sobota, jestli 26. 26. je sobota.
0: 26.
3: Takže od pátku do neděle ve Štířím dole v Krucemburku, Štíří důl, koná se tam takové setkání, Milan hodně často pořádá setkání tady v tom Štířím dole a budou tam nejenom přednášející, ale budeme tam i hrát, takže jenom jsem chtěla říct, že kdo by nás chtěl osobně vidět, podat si ruku nebo obejmout, nebo dát si spolu kafe a povykládat si, tak nás tam uvidíte, včetně samozřejmě Marka Hašla, který tam bude mít přednášku. My tam budeme břáňat, jak říká Peťa, my tam budeme hrát asi po večeři. Takže jenom jsem chtěla pozvat, kdo bude velmi blízko Štířího dolu, tak přijďte za náma, nebo za někým jiným, to je úplně jedno. Myslím si, že dnešní doba je o tom, že bychom se měli jako stýkat, měli bychom si předávat zkušenosti a je úplně jedno, jaký kdo má na co názor, kdo jak je daleký nebo hluboký nebo široký, že se můžeme navzájem inspirovat a že můžeme prostě navzájem tvořit v nějaké jednoduchosti, řekněme. A já vždycky říkám, že v hudbě můžeme tvořit úplně všichni, takže když máte doma nějaké rytmické nástroje, budeme rádi, když je přinesete. No a budete fandit samozřejmě Markovi a uděláme si velmi příjemný jako odpoledne, večer a kdo chce, tak tam samozřejmě může být od pátku do neděle. A pokud tady bude Milan Konop, on vám ještě řekne přesné údaje, řekne vám, že se tam dá ubytovat, dá se tam najíst snídaně, oběd, večeře, je to velice levné, takže určitě, kdo budete mít chuť, čas, dorazte za námi a my vás velice rádi uvidíme. Takže já už předávám slovo vlastně hlavnímu aktérovi, nebo dvou hlavním aktérům, Peťo, tobě a Máro, tobě taky. A pozdravuji ještě všechny, kteří vlastně dělají celou skupinu vlastně tady toho pořadu a celou skupinu jako na té WhatsAppové skupině, Jo, je to zajímavé číst vaše komentáře, já je většinou nekomentuju a jenom je čtu, takže je to velice zajímavý. Takže Peti, mě vykopni, ještě jednou zdravím všechny diváky a posluchače studia Deja Vu. A opatrujte se, mějte se nádherně a děkuju za ten krátký vstup. Doufám, že byl krátký.
0: Bylo to tak akorát, takže písni my ti jako velmi děkujeme i blagadaríme a Milan se zatím se nepřipojil.
1: Všichni ti děkujeme.
2: Děkujeme písničko.
0: Jo, a těšíme se teda na Štiřák. A já jsem říkal 26., protože pro nás je aktuální 26. Mára tam začíná, myslím, že o půl třetině a kolem třetí 15. hodiny odpolední. Pak je tam František a Milan Knop právě, který tam bude povídat o vstupech do jiných světů zase v rámci nějakého teleportingu na Plejády a tak dál, to ví jedině on. A já se na to taky těším, protože když jsme spolu tak o tom povídá, tak trošinku tajemně, ale nikdy nám to nepředvedl prakticky a dokonce vyhrožoval, že to dokáže i prakticky, že to lze někoho převést na svoji domovskou planetu. Takže Milane, pokud nás slyšíš, klidně se připoj na chvílečku taky, jo, přispět kapkou do mlýna. Takže písni, děkuju, jo, a ještě tak, my začínáme v 8 hrát, jo, takže, a nebude to asi jenom náš koncert, bude to takovej mix, že zahrajeme třeba pár našich písniček, trošku nějakého folklorku. Přátelé, kdo přijdete, Klárka, Pája a spol, další tvůrcové, vemte sebou cingrlátka, Máro, cokoliv, pišťalky, flétničky, bubínky a rozjedem to pěkně po šamansku a já se velmi těším na sobotu 26. Takže písni pokračuj v kuřbě pěkně, ano, jsi tam venku u kafička, u cigárka, takže díky za vstup a děj se krásně.
3: Jo, tak mě vykopnout, opatrujte ano. Se, mějte se nádherně, krásný večer.
0: I tobě.
4: Ahoj.
0: Ahoj. Píseň.
2: Píseň.
0: Pa. Tak přátelé, takže je to naše, vaše, Maro.
1: Tak jo, tak jsme udělali úvod takovejhle krásnej, no, pozvolnej.
0: Jako vždy.
1: A, no jo, bylo teďka takový období, ono bylo takový těžký, jo, po těch různých procesech zemských. A čím blíž se, podle mýho, ta transformace děje i v té hmotě, tak to je příznak, že řekněme, že na to reaguje i naše tělo víc. To znamená pro mě jako spánek, taková ta přirozená únava, jo, že jsem opravdu něco zpracoval, tak to tam znám a tělo potřebuje hned odpočívat, hned se transformuje, je to vidět, že to působí na to tělo. Když někdo opravdu dělá vědomou praxi, tak by měl ty změny pocítit právě i v tom těle, na té tělesné, naší pozemské, jakoby tělesné, i té buněčné struktuře, aby i to DNA na to reagovalo. Takže ty pocity a ty transformace toho těla, že to je taková přirozená únava, která je právě daná, že i víc spíme, a ne, že jsme úplně apatický, nebo že nám je jako blbě, to ne, ale jako, že je člověk přirozeně unavený. To je taková ta tvůrčí únava, jak k tomu rád říkám. Ale někdy člověk si toho jakoby třeba pro tu transformaci naloží hodně. Jo, že si toho hodně otevře jakoby tím světlem, tím zábleskem si reaktivuje ten proces na té přirozené struktuře. Tak to tělo si začne samo říkat, právě tím, jestli je v tom stavu jako pozornosti, znamená, jsem vitální, ano, jdeme zkoumat, jdeme prožívat, jdeme cestovat, jdeme tvořit. A pak je ta, vždycky mám po tom záblesku, mám jakoby tu opětovně zase tu druhou fázi, kdy to jako zkoumám. A to zase vnímám, že to tělo jako víc spí, reaguje jakoby na ten záblesk, na ty změny, na ten vnitřní záblesk. A cítím to jako, že to je důležitý vnímat. Když tělo potřebuje odpočívat, tak by mělo odpočívat. A neměli bychom si psát do toho kalendáře, že něco jako extrémně musíme, protože my jsme zvyklí, že máme ten kalendář, máme přesně ten čas a náš život je tady řízený podle těch složek. Jo? Máme kalendář a čas a napíšeme si něco do kalendáře a teď, když tam v tu chvíli nebudem, tak nepotkáme někoho, nedojedeme na to místo, na tu akci. Jo? Prostě máme tam vždycky takto daný. Ale to naše vnitřní tělo se začne najednou chovat v té vědomé praxi jakoby najednou jinak. Ne tak, jak jsme si to napsali do kalendáře. Ne tak, jak jsme si přesně nadefinovali, co se má ten den stát. Najednou se to stává přítomností. Najednou vlastně ten denní prožitek zažíváte skrz přítomnost. Ne skrz to, co jste si napsali do kalendáře jako prožitek. Jo, je to najednou jako někde jinde. A to je právě, řekněme, už naznačuju v rámci té trojedinečnosti. Jsem vám říkal, že to máme to dětství. To první dětství je ten pozorovatel. Pozorovatel hledá jakoby to své mistrovství, že jakoby rozhodčím, že bude pak spojen s tou tvorbou. Jakmile je spojen s tvorbou, tak se k němu té trojedinečnosti připojuje i to božství. A to je ta druhá rovina. A to je dospělost. A jen dospějem a jako spolutvůrci utváříme realitu. Ale v té trojedinečnosti existuje ještě stvořitelský projekt, ten prvotní kvalita, ta jednota a celistvost. Zároveň. Pro mě je to to stáří v té evoluci. Evoluční stáří. Kdy my nacházíme právě to, proč jsme vstupovali do té duality jako tvůrci a jako ty, kteří to budou prožívat a pozorovat. V té chvíli my obracíme jakoby ten směr toho vývoje. Protože my nejdřív jdeme jako z toho dětství k tomu stáří, ale jakmile přijdeme k tomu stáří, k tomu zdroji, k tomu proč, že víme, proč jsme vstoupili, tak vidíme ten začátek i konec v jeden okamžik. A to je přítomnost. To neznamená, že zaniká ta zkušenost v tom časoprostoru. To ne, ale máte najednou obojí pohled, že najednou vidíte, jak ta vaše cesta započala a jak taky skončí. A v tu chvíli jako vnímáte právě tu přítomnost, jednotu, celistvost. Pro mě je to, já jsem se jako dlouho nedokázal jsem jako definovat, co to pro mě znamená, ale vždycky jsem říkal jako proč. To bylo pro mě jako důležitá otázka životní. Proč? Proč je tohle? Proč se děje tohle? Proč já jsem takovej? Proč? Proč? Prostě samý proč. A to je jenom takové kouzelné slovíčko v rámci toho vývoje, že když se ptáme právě na to proč, tak vidíte, se ptáte vlastně na ten začátek a konec. Chcete pochopit celý ten příběh. Takže se na to dívat z té jedinečnosti, ale v rámci celistvosti. A nebo naopak, v rámci té celistvosti, jo, té složitosti, k té jednoduchosti, k té jedinečnosti. A tato rovina v té trojedinečnosti, ta jednota, ten stvořitel, je naší součástí a my jako vědomí jako vnímáme tu přítomnost a vnímáme i tyto stvořitelské kvality. A budu se vám snažit vlastně přiblížit něco, co je velmi jako odvážný čin, zároveň spoustu mystiků, mudrců, hledačů poznání se snaží k tomu najít, jo, nějaké slovo nebo nějaké vysvětlení, co je pro nás ten zdroj všeho. Protože tam, k podivu, to vidíte i ve všech náboženstvích, jakmile oni najdou zdroj toho vědění, který chtějí následovat, tak ten zdroj vědění, jako ta jednota a celistvost, označuje, jako, že to je pro ně ten zdroj všeho a odtamtud já budu čerpat tu spravedlnost, podle který se tady dá jako žít. Takže pro mě můžu to nazvat i jako takový pravidla hry. Jo, že když máme tady dobře, máme tu duální hru těch tvůrců a těch, co to potřebují prožívat a pozorovat, tak my tam potřebujeme právě vníst nějakou spravedlnost. A spravedlnost zajišťují právě ty pravidla hry. A teďka ty pravidla hry jsou pro mě ta prvotní tvorba. To znamená, nejdřív, když se tady chtěla projevit jakoby v té dualitě to vědomí, tak jsem vložilo určité prvotní projevy, a já to nazval monády, protože i v historii se to tak nazývalo, že to je jako zdrojová kvalita, která nás tady utváří. Takové to pravidlo hry. A tato monáda, tato jedinečnost a celistvost vždycky jako vstoupila a vytvořila určitou kvalitu, podle které se tady mohlo tvořit a prožívat. No. Takže ta prvotní tvorba, když to beru obráceně, jakože já přicházím jako stvořitel sem něco tvořit, tak si můžu rozpomenout na všechny ty rozhodnutí, které byly utvořené v té prvotní tvorbě v rámci nastavování pravidel hry. To znamená, ještě když se netvořilo, když se jenom vytvářely pravidla hry. To je něco jako, že já vstupuju do té hry, ale skrz tu prvotní tvorbu si určuju ten můj poput, proč jako vstupuju do té zkušenosti. Takže tam obtisknu to první rozhodnutí. A to je ten začátek. Pak procházíte ten cyklus té tvorby a nebo vstupujete i do toho těla, jako do toho prožitku a pozorovatele. A znovu se zase navracíte od toho lidství k božství a k jednotě. Tak tyhle ty dva směry, které jsou jako o té jedinečnosti, prochází všemi tou trojedinečností a navrací se zase do té jednoty. Znamená, pro mě to znamená, že to je jako cyklus té tvorby, cyklus Edenu. To je tak starý cyklus, jako tato tvorba tu je. Těhle těch cyklů bylo mnohem víc. Pokaždé, když vytvářeli jako tuhle tu duální tvorbu, tak tam vložili jiné atributy, jiné pravidla hry a zjišťovalo se, jako jestli to je konzistentní, že ta tvorba a tak dále. Takže podle mýho tohle už je víc koleček, které tady už proběhly v rámci duálního vesmíru. Ale tenhle ten cyklus toho Edenu, nebo tenhle ten duální vesmír, zde vznikla jakoby taková jako chyba toho programu, že se seknul, jako když se sekne Windows a najednou nemůžete nic změnit. A on se začne najednou rozpadat. A vy, abyste jako udrželi vlastně tu duální hru, tak tam zase jakoby vkládáte skrz tu prvotní tvorbu další atributy, aby ten život, ta hra duální byla v rámci té udržitelnosti toho vývoje a proč taky tu je. A to je v rámci i toho, že nám to dává určité poznání a tomu vědomí, které přichází z toho prvotního vesmíru, je zkušenost, kterou si jsem vybral, aby ji mohl prožít v tom cyklu. Jenže tím, jak se jako seknul ten vývoj toho Edenu a začal se rozpadat i jiný cykly, tak vlastně vznikla podobná situace i tady na planetě, že my jsme dlouho nemohli navázat na ten vývojový vzestupový rámec. A když teďka jakoby najednou přišel, tak by zároveň hočteme skoro reálně, jo, v té dané chvíli, že my jsme nebyli vůbec připravení. Pro nás je to velmi intenzivní cesta, ten vzestup teďka, protože se ten čas zkracuje a na ty lidi v rámci toho vzestupového plánu, když se opožďujeme, tak je ten záblesk velmi intenzivní. Aby to bylo opravdu do té hloubky toho člověka i do toho genomu, tak jak on zrovna potřebuje v rámci toho vzestupového plánu. Protože my lidi se prostě najednou začneme rozhodovat světsky a začneme jet podle toho kalendáře a pak jako neřešíme ten vnitřní stav toho zestupu ani ten vnější stav, aby jsme jako mohli propojit. Jo, to je velice důležitý efekt toho srdce, že když jsme mimo srdce, jo, že tu pozornost dáváme někam jinam, tak se nám jakoby naruší to propojení vnitřního mikrokosmu a vnějšího mikrokosmu. Že ten vývoj, nejste napojený na vývoj najednou. A teď se najednou uvědomíte, že čím víc vlastně jakoby děláte vědomou praxi takovou, že si uvědomujete to srdce, že jste součástí toho moře lásky, tak najednou se odvíjí ten život úplně podle jiného nastavení. Zapadá do toho cesta duše, zapadá do toho cesta ducha, protože se to sjednocuje. A je velice důležitý, aby jsme vlastně znovu ukotvili tu naši lásku s tím celistvým chrámem poznání. Protože my máme pocit, že jsme odtamtud byli jako vyhozený. A proto se jako furt klaníme, a vzýváme ty bytosti, aby jsme jako znovu jako navrátili tu kvalitu, která je nám i uvnitř prostě dána z čistoty a z toho přirozeného vývoje. My jsme jako pozorovatelé, tvůrci a pak i jako zdroj, my jsme prostě to vědomí, protože zažíváme přítomný stav. Jo, prostě do toho všichni, kdo tu jsou, byli součástí toho vědomí, jenom se prostě rozdělili na menší aspekty. A když se jako vracíte ty aspekty nazpět, tak prožíváte všechny ty rozhodnutí, které vás oddělily od té jednoty. Protože vy, to je úplně viditelný, že byli nejdřív v té prvotní tvorbě jako v rámci jedinečnosti, v rámci té jednoty, rozhodnutí, aby začali utvářet, směrovat ten vývoj té duální tvorby, toho Edenu, nebo toho cyklu Edenu. To je ta jedinečnost, jednoduchost, jednota, jedno rozhodnutí. A to začalo utvářet právě ten obrovský cyklus, kde to božství mohlo jako tvůrce tvořit. Pak vzniklo i ta jedinečnost toho pozorovatele, že to dětství, to lidství. Zároveň člověk ztratil to lidství evolučně. To si musíme připomenout, že my už se nechováme lidsky. Teďka tato utopie, co tady je, nás rozděluje a vůbec nechápem toho pozorovatele. A furt se hodnotíme. A hodnotíme sebe, hodnotíme ostatní. A teď jako si představte, když vy někoho, někdo se chová špatně a vy ho nějak hodnotíte a řeknete, on je takovej a makovej, tak vy jste vlastně jakoby, vy jste si zastavili to propojení s tím vývojem, protože nejste najednou v tom pozorovateli. Vy si vytváříte program hodnotící, který když uvidí tenhle typ chování, tak takhle zareaguje. Místo toho, aby ho jako přijmul. Takže to, co se vám nelíbí v životě, je vlastně to, co máte v sobě přijmout v tom srdci. To je zajímavý. Znamená, že já najednou vidím, že se mi něco nelíbí, reaguju na to takhle, že ten pozorovatel je vyhozený a jo, emočně, psychicky, to je jedno. Tak v té chvíli je to spíš výzva. Ne, že mám tomu člověku vynadat nebo ho ohodnotit, jako dát mu ten soud. Ne, tam je to zkušenost, že to máme přijmout. Pravdu. To je vlastně to známý heslo, co bylo řečený, jako miluj toho svýho nepřítele. Jo? I toho svýho nepřítele nejvíc, protože tam najdeš tu spásu toho srdce. No, ono to tak je, protože u těch největších stínů a nepřítelů my se bojíme otevřít to srdce a bojovat. A to je i to, že se nedokážeme přijmout i jako stvořitelská, jako prvotní bytost. Že jsme vzešli z toho zdroje, že můžeme být součástí. A ten celý příběh, si uvidět celý ten příběh, znamená si rozpomenout na tu stvořitelskou zdrojovou informaci. No já, pro mě je to, byla to vždycky jako velká výzva, protože já jsem a člověk jako se bojí jakoby toho ega, ne, tam je velice důležitá věc tohle, že tam je velký nedorozumění v té prvotní tvorbě. A naznačím to, už v té prvotní tvorbě se přece stalo to, že začaly ty anděle, archanděle jakoby upadat z toho vývoje a vybrali si prostě po pádu Lucifera, Luciuse, si vybrali prostě jakoby i směřování k němu, aby vyvážili ten evoluční proces. Já jsem to naznačoval v podcastech, že se najednou ta duální hra, která fungovala vlastně na principu, že nebylo dobro a zlo, že nebyly ten dobrý vývoj a ten invertní vývoj, no pseudovývoj, tak to je vlastně jako ten důležitý efekt, jo? Že on se rozdělil tím, že se někdo oddělil a upadnul, to znamená, že vytvořil dobro a zlo, že se udělalo na jednom tom hřišti taková čára a každej si začal vybírat, na které straně toho boje o ten vývoj a budou. A byly to teda ty jakoby bílý trička a černý trička, když to tak vezmu úplně jednoduše. Jenže ten souboj byl tak velký, že vlastně hrozilo, že ty síly budou tak proti sobě tlačit, že se to celý, jako celá ta duální hra rozsype. Jo, vidíte, jak jsem říkal, že se jakoby zastavil ten vývoj a vznik jakoby boj o to, kdo se zmocní toho vývoje. No ale tam já jsem naznačoval, že to je zkušenost toho tvůrce, kdy on hledá tu neutralitu. Jo, to je velice, jako, to je velice v rámci té trojedinečnosti důležitá věc. To je ta dospělost, že my jako tvůrce nikomu, nad nikým se nepovyšujeme, nad nikým se neponižujeme. Jsme tvůrci součástí toho, proč jsme vstoupili do té duality, že jsem spojil svého tvůrce s tím zdrojem. A jenom jsem si uvědomil ten příběh od začátku, když jsem vstoupil do duálního vesmíru, proč jsem tam vstoupil, a teď vidím i ten výsledek jako celou tu zkušenost a navrací se zase ke zdroji, jakože celistvě. Bo vidím tu složitost toho těch mých rozhodnutích, kdy jsem se furt odděloval od toho zdroje, od té prvotní tvorby. Ano, já to tak i zjednoduším. Někdo to tady taky nazývá, je to spoustu lidí, vlastně to tak říká, že to je pro mě ten vesmír, ten jednotný vesmír náš, který má svého stvořitele, jakoby se říká. Ale já to vidím furt tak, že ten stvořitel je braná jako esence, která umožnila tomuhle vesmíru jednotnímu takovouhle esencí tvořit. Jo? A v tomhle jednotném vesmíru se vytvořil duální vesmír a to už jsou ty, ten tvůrce a ten pozorovatel. To znamená, že můžu říct, že jako z té stvořitelské úrovně jako se vstoupilo sem v rámci přítomnosti právě do těch cyklů toho času a prostoru. Jo? Ale stala se ta věc, jak jsem řekl, že se jakoby seknul ten systém natolik tím pnutím a tím soubojem toho invertního vývoje a toho přirozeného vývoje, těch bílejch a černých triček. Teď to vidíte sami, že teda jediný ten, který by si nevybral jakoby ty svý, že ten rozhodčí, jo? Že ten pozorovatel je ten rozhodčí, který ty dva týmy nesnaží povyšovat, ponižovat, ale hledá tu rovnováhu. A já to naznačím, teď když si to vidíte, aby ten tvůrce mohl mít právě i tu vyšší rovnováhu s tím vývojem, tak potřebuje znát ty pravidla hry, tu spravedlnost. Znamená, že když člověk se chová, jakože narušuje celý ten proces té trojedinečnosti, jak jsem tady naznačoval, tak nechápe tu spravedlnost, nechová se spravedlivě vůči tomu celistvému vývoji. Něco ponižuje, něco povyšuje. Takže vědět a zkoumat tyhle ty kvality byla pro mě jako velkou výzvou. Nejspíš si člověk jako myslí, že k těmhle informacím přijde jen tak, jo, že začne třeba meditovat v jeskyni a ono to přijde. A úplně to tak si myslím, že jako nefunguje, protože když to teď vnímám, tak třeba to mívám třeba tak 4-3 roky v takových různých fázích, kdy se vám ty informace skládají dohromady, pak i v tom prožitku, jo, že vlastně máte možnost stát součástí té kvality a navnímat jí ze všech těch vašich center, mít hlubší prožitek, nejenom o tom přemýšlet nebo povídat si, a naopak to jako prožívat čistě v tom pozorovateli, v tom chrámu srdce. Takže pro mě to, jako se přidat a přizvat do toho chrámu srdce i svoji jako stvořitelskou část a přijmout to posvátné, proč jsem vstoupil do té duality a nechat si to vysvětlit, ne si tam furt vkládat nějaké svoje projekce, ale nechat si to vysvětlit tou zkušeností. Jak jsem říkal, vy to děláte tak, že se stáváte skutečným pozorovatelem a přirozeným tvůrcem, a pak nenarušujete tu prvotní tvorbu, tu jste spravedliví. Ono to je jakoby jednoduchý. Pak máte to dětství, dospělost i stáří v jednom, takže to je ta přítomnost. Už neexistuje začátek ani konec, je přítomnost. A to je to proč. Ne? Máme vysvětleno tímhle záblesk. Já to říkám právě, že ten vzestupový záblesk je jakoby tohle, že se propojí celá ta trojedinečnost a jenom jakoby cinkne a harmonizuje všechny tyhle evoluční procesy. A teďka, proč tu vlastně jsou na té planetě teďka takové jakoby seskupení bytostí? Proč se tu reinkarnovaly různé galaktické semínka v rámci vzestupu? A proč tu jsou vlastně teď ty galaktické rody a chtějí se znovu jako angažovat do toho vývoje? Proč to vlastně všechno takhle je? No, tak nějak věděj, že to lidstvo má za úkol teďka jakoby ukotvit tenhle ten vzestupový záblesk. Rehabilitaci vlastně vše celé té trojedinečnosti, to znamená reaktivaci té přirozenosti. Napojení na přirozenou kvalitu planety, na přirozenou kvalitu solární kvality. Jo, prostě rehabilitovat úplně celý svůj vědomý komplex těch center, jak neprojevených bohyně, tak projevených boha. A snažit se to prostě dostatečně zpracovat, protože představte si, že ty semínka, které tady do nás byly vložený jako do těch bytostí, reaktivujou právě tyhle ty galaktické rody a zapojej do toho vzestupu, protože ten záblesk jde z nás, jde tady z planety. Znamená, že kdokoliv tady není reinkarnovaný teďka, tak stále vnímá, řekněme, ten vzestup jakoby sekundárně. Já jsem to naznačoval, že oni to vidějí z těch rodů. Jo, oni to vidějí z toho svýho pohledu, toho rodu. Ale my jsme se teďka snažili vytvořit tu trojedinečnost, to znamená najít toho univerzální lidství. Jo, to je ten experiment toho, aby najednou byl tam komplexní rehabilitace, návrat, regenerace, obnova, ale zároveň i přenastavení té tvorby a působení a manifestace, aby to všechno se učilo ruku v ruce, abyste mohli si ty cykly a ty procesy uvnitř sebe dokončit a znovu si uzavřít tím, že pochopíte proč, že najdete začátek i konec. Najednou pak pochopíte, proč se mi ten příběh stal. Najednou se jako spravedlivě uvidíte, najednou vidíte skutečnost, vidíte tu spravedlnost, skutečnost. To je to, že

0: školskou úroveň. A projdeme si všechny ty monády, ty pravidla hry. Ještě bych mohl možná doplnit, že ke každé té monádě byly spojované právě ty galaktické rody těch tvůrců, že oni čerpali jakoby z té zdrojové kvality a používali vlastně pro evoluci, takže oni jsou trošku jakoby spojený s těma monádama, pokaždý, když v rámci zušlechtění té kvality nebo zapojení do vývoje, kdy jako pomáhali té zdrojové informaci, aby se mohla, nebo té kvalitě, aby se mohla v rámci té tvorby projevovat a vytvářet tu zkušenost. Jo? Takže vždycky, když to bylo v rámci poznání a v rámci jako evoluce té trojedinečnosti, té jedinečnosti, k té celistvosti, aby jsme došli k tomu cyklu, tak to bylo velmi posilující pro tu galaktickou linii. Ona evolučně a geneticky rostla, jo? Bylo to prostě jakový evolučně jako šla nahoru. A i to lidství tady taky, jo? Když mělo takovýhle jako prožitek. A to poznání je právě kvůli tomu skvělý, že jakmile má někdo jakýkoliv osobní poznání, tak podporuje tento evoluční prvek. To poznání znamená, že chápete ten celý proces. To je to samé. To poznání se snaží vlastně jakoby vás připravit na to, abyste mohli znovu jakoby prožít ten, tu jednotu, tu přítomnost. Aby to vlastně zvládlo, to tělo, ten mozek, ta vaše bytost, to bytkovou obsáhlou celistvost najednou dokázala pojmout a trošku jí to nevykolejilo, tak si myslím, že je velmi důležitý, aby jsme s těmi kvalitami už začali pracovat a připravovat se na to, že nějaký takový okamžik může přijít. Ale nejde to vynutit. Jo? Jakmile já chci spojit s tím zdrojem, tak to nejde na tom vynucení. Já vždycky říkám, že on má přijít za váma, ten zdroj, ta stvořitelská úroveň, to vaše prvotní bytí. Jo? Toho posvátného proč, jo? To stáří. Má k vám jakoby přijít. Vy ho nemůžete jako vynutit, jako až se tam doboucháte na tu nebeskou bránu a puste mě už prostě do toho Edenu. Tak to tak není. Oni se vám prostě ty brány otevřou ve správný okamžik, kdy na to budete přesně připravený, kdy se vám ty cykly dostatečně uzavřou, aby tím příběhem, začátkem a koncem si vlastně vytváříte možnost, aby se před váma vlastně to, ten chrám celistvého poznání mohl objevit. Abyste mohli být součástí té jednoty. Tak jo, tak já děkuju. Já jsem to vzal takhle jako úvodně. Haló, slyšíme se, tak, je tam někdo?
1: Tak, ano, teďka jsem si zapal mikrofonek a přátelé, krásně. Super. Nevím, jestli tady vydržel náš nový teda host, který se dobýval, až se dobil do studia a není to nikdo jiný než Milan Stříbrný Vlk, který by chtěl taky možná něco nám sdělit, ale teď ho tady nevidím. Milane, jsi tady ještě? Tak, Milan teďka asi na chvilku odešel. No, Maro, jsem si myslel, že třeba chvilinka taková, jenom taková prostě intermezzo, 2-3 minutky, že by si trošinku oddechl a že by ten Milan vlastně i nás znovu teda,
0: no, teď jo,
1: stejně
0: určitě,
1: jako píseň, jo, nás mohl pozvat a trošinku ještě vysvětlit,
0: a tak,
1: co a jak.
0: Tak možná možná, než budem přeskakovat jako k jinému tématu, ano, abych možná nechal hosty, jestli nechtějí reagovat na svou zkušenost s jedinečností.
1: Hosté, reagujte. A i tady ten Milan teda. Takže Mildo.
0: A Milan taky.
1: Jenom zdravíme, Mildo. Já tě zdravím velmi. Slyšíme se. A, no a promluv.
2: Já dobře.
1: No tak paráda. Takže Mildo, vítej mezi námi, mezi tvůrcemi.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ve skupince Milan je teda nový, jeden z novějších členů naší skupinky.
2: Ahoj,
1: máš tam trošinku echo, nevadí, zkusme to. Takže už tady byla píseň před tebou, ano, ze zahrádky, u cigárka, u kafička a pozvala nás, vás, Máru a ostatní tvůrce na štířák. Takže Mára teďka má pauzku mezi dalším tématem, takže jestli z nás poslouchal, chceš reagovat na to, o čem mluvil Mára, anebo nás chceš pozvat do štířáku, je to tvé teď.
2: Ne, já jsem před chvíličkou přišel.
1: Aha,
2: dobře. Musím dojít s Hatanem za chvilku, jo? Ale nic, prostě já jsem chtěl říct, že příští ten

0: Týden, příští víkend, ode dneška za týden, nám začíná mystery setkání ve Štířím dole. Právě Mára by měl být tak. Nevím, co k tomu říct, prostě se takhle střejí. Začínali jsme kousek za Chotě Boží, pak jsme přešli na geofond u Chotě Bože. V roce 2014 jsme tam skončili, byla rok pauza a zakotvili jsme ve Štířím dole, který je asi 16 kilometrů od Chotě Bože. Už jsou ty setkání takový komornější, než když to bývalo ještě na geofondu. Nebylo třeba 200 lidí, ale to už se nedalo ukočírovat a tohleto teď, co dělám, tak je to takový lepší. Dělám ty setkání třikrát do roka, mám už je naplánovaný na příští rok, vždycky to musím plánovat rok dopředu. V dubnu bude čarodějnický setkání, na konci května šamanský a v září zase tomu dodám. V pátek, příští týden v pátek by tam měla být Gaja Bylinkářka, bude povídání o samoléčení. V sobotu tam bude Klára Bednářová o astrálním cestování, bude ještě prezentovat svou knihu. Pak tam bude po obědě Mára, právě svobodná spolupráce, krajinotvorba, sdílení prožitku skutečnosti. Antoš bude mít o frekvenci k zvuku, pak tam budu mít povídání já, protože nedávno jsem se přidal do party nadšenců o paranormální jevy a budu tam mít o tajemnu a záhadách na vlastní oči a kůži. Pak tam bude píseň s Peťou, mám to nazváno vše. V neděli budou dvě povídání Honza Pavlík z Olomouce, Setovi promluvy o nehmotné realitě a Pavel Kinčel Krása a tajemství minerálu. Uvidíme. Zatím tam mám něco přes 30 lidí, tak uvidím, kolik nás nakonec se sejde a vždycky ty setkání bývají krásný. Večer v sobotu možná bude i táborák, že si tam zabubnujeme. A jinak nevím, co říct.
1: Řekl jsi vše podstatné. Máro, takže přijímáte vy a ostatní tvůrci teda pozvánku Milanovu, my tam na Štiřák jedeme, bereme tam celý aparát, bereme tam ozvučení.
2: Já jsem tam psaný, já jsem se s ním domlouval už delší dobu.
1: Ano, ano.
2: Ale já jsem, musím přiznat, že jsem to nikde neposílal jako reklamu, jo, že jsem na to úplně zapomněl hlavně, jo. Já jsem si říkal, kurně, já jsem něco vlastně je, stříbrný vlk, ty, ale co to bylo? Ale Petrucha, všichni mi to zešli připomínat, takže super. Ale děkuju moc, já určitě přijedu, jsem rád, ten kraj
0: no,
2: se
0: to, je, to, je to takový malý areálek. Je to malý areálek, určitě se ti tam bude líbit. Tam krásný velký jezero, který má poetický název Řeka s velkým ř. Jinak v areálu je malý rybník, potok tam teče. Je to tam velice pěkný.
2: Tak na to se těším. Tak moc děkujem, tady necháme reagovat.
0: Přátelé, já se rozloučím, páč. Budu muset doběhnout s Hafanem.
1: Ano, haf, jasně.
2: Tak dík.
1: Díky, Milané, za vstup. Oblagatár a krásný super večer.
3: Díky moc, hezký večer. Potkáme se na akci určitě.
0: Jinak, hele, Peťo, dneska ještě pro Peťu, my jsme sice spolu mluvili, ale já jsem nakonec na houby vyrazil dneska a na těch místech, jak jsem vás tam zavedl, tak jsou tam další muchomůrky červený, jo? A je jich tam docela hafo.
1: Hafol, Milánku, my
0: jsme tam... já, to tam moc nebylo.
1: Ale... Já zase prozradím, že Milan nám prozradil svoji tajnou houštinu, kde si tam schovanou. hluboko v lesích a to asi neměl dělat, protože my tam jezdíme s písní obden, ale asi to měl dělat, protože my sbíráme pouze muchomůrky, který zase nezbírá Milan. Mildo, my jsme tam dneska byli a máme 3 plný koše opět, jo, a 6 litrů Alpy jsme koupili, takže děkuji ti za...
0: Hele, můžeme ještě říct tu příhodu, kdy... No vidíš to, já jsem tam byl taky, ale můžem říct tu příhodu, když jste tam vyrazili den poté, co jsme tam byli spolu s vámi, ano. Jsem tam byl s váma.
1: Řekni
0: a mě napadlo tam jít a teď jsem se plížil tou houštinou, slyším známý hlasy, tak říkám, dopak známý to tady mluví, kdo se mi to tady courá v revíru a Peťa tam napsal, že si myslel, že nejdřív, že jsem Yeti.
1: No, nenapadlo mě teda, že se tam ocitneš hned 24 hodin poté,
0: je to
1: fajn příběh, potěší to, že jsme se tam tak potkali, ztracení uprostřed lesu, já jsem ztracený nebyl, já jsem měl vedle sebe svoji ženu, která mě vždycky vyvedla a vyvádí z různých
0: omylů. Vy jste se tam zamotali, já jsem vás tak... Na správnou cestu.
1: Ano, na správnou cestu. Takže
0: když jsme tam byli potom, tak píseň tam zabloudila. No.
1: Dneska jsme si vzali Buzolu, takže my jsme šli do houštiny na západ a zpátky na východ. Dobrý. Tak jo, Milánku, takže my se těšíme na 26. No. Krásný večer.
0: Dobrý, tak já pádím lidi.
1: Ano, Lagadar, ahoj.
0: Budu se těšit.
1: Ahoj.
0: Jak říká.
1: Aha, počkej, já už jsem ho vypl, počkej, ještě, aha, už jsem ho teda vypl.
2: Takže
1: on ještě chtěl něco dopovědět. Ale
2: jo, už jsme ho nechali takhle hezky to vypadnout, tak ho nechme.
1: Nechme.
2: Tak děkuju teda za vstup, jo, takový, možná to bylo i odlehčení, jo. Ale tak, aby jsme trošku nějak navázali, aby jsme to neměli úplně rozstřelený. Mám tady hosty a možná, jestli by byli teda rádi, že by se chtěli vyjádřit, jestli měli nějakou zkušenost a v rámci té trojedinečnosti i s tou zdrojovou, jednotnou a celistvou kvalitou.
3: Já bych velmi ráda.
2: Vesmírem. Jo, můžeš. No,
3: se připojila, děkuju, protože vlastně je to i velmi jako u mě čerstvý, aktuální, vlastně od posledního průvodce vzestupem. To bylo opravdu, mně se líbilo vlastně použití Marsy, jak řekla, vlastně velmi intenzivní a zajímavý. A já vlastně to, co Marek jakoby popisoval, bylo jako zajímavý, že jsem to jakoby velmi intenzivně prožívala vlastně jako uvnitř sebe a velmi intenzivně na fyzické rovině. Vlastně to, co začalo prožívat to tělo, jsem nikdy v minulosti opravdu jako neprožila, ale vysvětlilo mi to určitý věci, které jsem v minulosti prožila, jako to, že se mi třeba jako spravily klouby na páteři. A bylo zajímavé, já jsem to pro sebe si nazvala zatím, protože jsem opravdu ve stavu do prožitku a zpracovávání, já jsem si to nazvala jako monádu monád. A vlastně shodou okolností asi za týden mě zavolalo jedno místo v krajině, místo, se kterým jsem vlastně spojena delší dobu. A přitáhlo to i lidi na spolupráci a bylo velmi jako zajímavé, že to, co jsem prožila a začala zpracovávat uvnitř, že se mi vlastně okamžitě začalo dít v těch realitách a ta spolupráce, opravdu nemám slov, vlastně se tam opravdu odehrálo to spojení těch monád. Naprosto jsem vnímala úplně nově planetu, opravdu jako parťáka, jako bytost, vnímala jsem vlastně to její nastavení těch monád, pak vlastně i to vnější nastavení, to hvězdné, začalo to mít úplně vlastně podobný aspekt, začalo to vlastně jakoby spolupracovat a pak se to vlastně všechno spojilo jako v jednu monádu. Opravdu těch prožitků bylo obrovské množství v té přítomnosti i těch dat, proto si teďko nebudu dovolovat o tom nějak jakoby hlouběji mluvit, protože jak vlastně jako říkám, teprv se s tím jako seznamuju a zpracovávám. Ale jsem vlastně moc ráda a moc klidná a můžu popsat opravdu to, že ano, zažívala jsem mnoho let to, že jsem opravdu bouchala na tu nebeskou bránu a mnoho dalších zkušeností, a vlastně můžu jen potvrdit to, že se to vlastně odehrálo naprosto přirozeně a úplně samo a vím, že jsem byla tomu opravdu otevřená a celou tu dobu vlastně na to připravována. Takže takhle za mě. Velmi krásný, intenzivní období.
2: No, tak děkujeme, Pájo. A ty bys tak jako mohla to i jako, my jsme možná to téma mohli naznačit. A jsi tady brnkla vlastně i o to, že to je spojovaný s krajinou, jo? Že máme prostě pocit, že ten stvořitel, že je někde na obláčku, nebo za tím obláčkem, nebo za tou realitou, ale on je úplně v každý částečce. On je úplně v každé buničce všeho. V té nejmenší jednotce tady existence je celá ta celistvost. Jo? Když to najednou vnímáte z té stvořitelské úrovně, tak když to vnímáte z toho zdroje, tak pro vás všechno je tím zdrojem. Všechno pochází od zdroje. A to je prostě jakoby hluboký, no, tohle. Tak děkujeme za...
3: Ano, a Marku, můžu no. Ještě vlastně na ty tvoje slova bych ještě jako právě navázala, vlastně popíšu to právě taky, jenom velmi jako jednoduše. Pochopila jsem i to vajíčko, to kolo, najednou to bylo jako sjednocené a já jsem věděla s tím vývojem, že najednou opravdu může být znova funkční, může opravdu s tím vývojem vlastně jít dál. Že ten kruh tam vlastně pro mě byl vlastně opravdu i to vajíčko celou dobu a tak jako byl velmi zajímavý aspekt, který má v sobě hodně moc úhlu pohledu. Takže jo, Marku, děkuju moc, takhle bych asi taky to ukončila, děkuju.
2: Tak jenom to je hezký, jako to vajíčko je symbol, ono se totiž říká, byla dřív slepice nebo vajíčko? Jo? Je to takový ten paradox toho, té existence. Ale na jednu stranu, když se na to podíváme teďka, z toho našeho průvodce, tak je to obojí. Jo, skutečnost je obojí. To je právě zajímavý. Ale tím nevysvětlujeme ten paradox, jo, zároveň. Ale jakmile si ulevíme, tomu mozku řekneme, aha, ono to není nelogický, ono to je součástí jako té existence, té logiky tady všude. A teďka, jak jsem naznačoval, tím se přibližuje ta stvořitelská úroveň, najednou, že ji vidíme všude. Už není na tom obláčku daleko někde, ale ten Eden se objeví, se prostě objeví všude. Je to takový vtipný. Takže pak v té úrovni, už nejste v dualitě, už nemůžete energii nikomu dávat, už neexistuje to dávání, neexistuje duální stav, neexistuje sekundární stav, jenom primární stav té skutečnosti a přítomnosti. Pak v té chvíli vy vidíte, že se vychylujete, jo, zase do té sekundární polohy a do té primární a také to tam jakoby v té praxi jako se ordinuje, aby tak člověk se naučil v tom pohybovat, no, aby mu to neublížilo. Jo, že on, když by jako moc bouchal, tak by ho bolely ruce, že jo, dělá zbytečnou práci navíc, energii navíc. Ztrácí vlastně tu energii, kterou potřebuje pro to, aby se dostatečně v rámci té spolupráce na vývoji vlastně proměnil do toho stavu, kdy se to stane skutečností, že to pochopím, že si to celý ten proces poznání, ale stane se to skutečností pro vás. Tak jo, ještě samozřejmě je tu víc hostů, tak dám prostor i ostatním. Můžete? Kdo se přihlásí? Petrucho? Nebo někdo? Klárka?
1: Klárka.
4: Tak jo, už jsem tady. Jsem slyšet?
2: Dobře. Ano.
1: Ano, krásně.
4: No, tak kde bych začala? Já teď vlastně v tomhle období jsem zažila taky něco hodně velkého, co zatím ještě jako by vlastně nemám úplně dospracovaný, takže nevím, jak moc o tom můžu mluvit. Ale hned potom se právě stalo to, že jak kdyby zase takový odchylování se od toho zpracovávání, nebo jak to říct, od toho procesu. Že vlastně jsem měla přesně, jak jsi tam popisoval, nějaký plán v tom vnějšku, a který jsem myslela, že potřebuji splnit samozřejmě práci, i když to nebylo asi zřejmě úplně jako v souladu s tím, co jsem jako vnitřně prožívala. No a vlastně jsem utekla z toho hodně daleko a potom jsem hodně, hodně bušila na ty brány, jak to tady popisujete. No takže teď vlastně prožívám něco jako rozpouštění nebo snažení se jakoby rozpustit tu snahu a přijmout tu přirozenost, to, že se to jakoby děje přesně v ten okamžik, který se to dít má, a že se tam prostě nedobuším prostě, a že to je tak jako v pořádku. No. I to, co teď cítím, no. Že jsem vlastně utekla dost i z toho pozorovatele. No, takže to je asi všechno za mě.
2: No, tak pro představu, že my tam odkryváme ty příběhy těch tvůrců, těch božstev, jo, toho božství. A to je velmi dobrodružná, hodně mnoho dobrodružných příběhů. A proto najednou, jo, já vystupuju z jednoduchosti, to je hezký, jak to řekla, z jednoduchosti, a najednou vejdu do té celistvé, takže tam najednou mám složitost. A úplně, tady je složitost. A zapomenu na tu jednoduchost, že jo, v tu chvíli. No a najednou pluju v té složitosti právě, abych to zase jako zcelil k té jedinečnosti, té jednotě. Abych viděl začátek i konec. Jo, to je právě najednou jiný prostor, v kterým se člověk učí plavat. On v tom prostoru ještě neplaval, a teď najednou, jak to mám plavat, když tam není nahoře a dole a dopředu, dozadu, doleva, doprava, co mám jako dělat. Ale jsou to zase jiný. Máme to v sobě, máme v sobě všechny nástroje pro to, aby jsme to mohli právě pustit do toho vývoje a zapojit a sdílet a zapojit ostatní do toho, aby to mě rehabilitovat v rámci toho vzestupu. Všechny ty galaktické rody rehabilitovat, všechny ty tvůrce, jo, který se nějak rozhodli. Hold prostě se vědělo, že to lidstvo bude mít ten primární pohled z té vnitřní roviny. Že ten člověk se prostě probudí a zjistí, k čemu byl jako stvořený. Že si prostě jako uvědomí svoji zdrojovou funkci, to znamená spojí se i s tím zdrojem, a v tu chvíli vlastně se stane přirozeně to, co se má stát. Jo, to mně připadlo jako nejskvělejší záležitost, že konečně člověk přestává tu projekci, no, tam dávat. Ty svoje identifikace, chtění, co jsem kdy nedosáhl a potřebuji dosáhnout. My jsme se lapili a nechali jsme si nakukat jakoby spoustu nesmyslů, který jsme si přáli, aby jsme prožili. Jenže to přání, když je vyřknutý, tak ono se jako vyřknutý, jakože a takovou zkušenost zažiješ, to si vložil do vývoje, tak takovou zkušenost zažiješ. No a my si vlastně jako celou dobu jenom sedíme a vymýšlíme tyhle ty nesmysly, které nás jakoby nespojujou s tím vývojem. Najednou, když mám v tom chrámu srdce skutečné přání, no tak se stane opravdový zázrak. Najednou se opravdu stává té součástí toho pozorovatele, toho tvůrce, i toho zdroje. Jo, že prostě si to neodpíráte najednou. Jo, takže tam si vlastně uvědomit. A to je velice jako důležitý, tohle, co se tady naznačovala. A že my, když začneme praktikovat, tak okamžitě zjistíme, že jsme součástí té trojedinečnosti. A že i i my dáváme třeba, když si to představíte ve své rodině, si vytváříte vlastně svoje pravidla hry toho vývoje té rodiny. Takže vaše rodové linie, jak planetární, tak solární, tak se utvářejí podle toho, co vy tam takhle jako vkládáte za ty pravidla hry. Takže i vy sami, i když to nevíte a nejste duchovní nebo neděláte praxi, tak se ta trojedinost skrz vás projevuje. A ty bytosti, který, řekněme, to vědí, že to máte, tenhle nástroj, no tak to, vám to radši zablokují, protože se vás bojejí, protože mají pocit, že byste jim jako vládli, že to nemají zpracovaný, že byste, kdybyste se osvítili až moc, tak byste mohli být i stvořitelé, Ježkovi v oči, to úplně není možný. Oni budou víc než my, bohové, jakoby. Takže ten člověk je najednou v takový blbý pozici, že on najednou má dosáhnout naprostý neutrality skrze čistotu lásky a všem přát mír, jo, a zapojit do toho vývoje. To bylo pro mě jako stěžejní, že to mi vlastně poradili v rámci vzestupu, že to můžu přát každému, koho potkám a budu chtít hodnotit, tak bych mu to měl přát. A když to je i v krajině, tak bych přesně neměl hodnotit ani krajinu a přát jí ten vývoj, přát jí mír, zapojit se do toho procesu návratu jakoby těch cyklů a o té jednoduchosti ke složitosti a od složitosti k jednoduchosti. Je to zajímavý směr. Tak děkuju, ty. Tak můžeme ještě dát prostor? Má ještě někdo chuť? Hosté? Kdo tam zbyl?
1: Dáme prostor Marsi. Marsi, je tam?
5: Je tady.
4: Tak mně přijde, že jsem furt jakoby na začátku, tak nevím, jestli to bude dávat úplně smysl, to, co říkám. Ale vlastně jsem měla hodně intenzivní víkend. A prostě jsem byla plná jakoby emocí a opravdu jakoby hlubokého poznání těch nějakých stínů, řekněme. A nešlo se mi na to podívat. Jo? A taky tam bylo takový to, jako Ježíš, já tady musím něco dělat, musím. A dneska konečně teda se mi to nějak podařilo se jako sklidňovat. A vlastně jsem ráda, že žijeme tady v tom prostředí, kde jsme, protože jsem šla ven věšet prádlo a svítilo sluníčko. A já jsem prostě objevila v sobě nějakou fakt hluboké jako naštvání na to, jak to tady vlastně funguje, tady v té realitě. A uvědomila jsem si, že to je vlastně na té fyzické rovině a že když jsem se podívala kolem sebe, tak najednou mi došlo, no jo, to je to, co, o čem jako Marek mluví, že ta krajina nám v tom pomáhá. A prostě to bylo jakoby krásný prožitek, že prostě mě, že jako vnímám, že mě to jako konečně vede jakoby k sobě a to, co jakoby potřebuju dělat a propojit se s tou krajinou vlastně jakoby v té spolupráci, že si vzájemně pomůžeme. A jenom takovou ještě drobnost, že vlastně já jsem byla i taková naštvaná v tom mužsko-ženským a teďka odpoledne jsem si to naštvání dala, jako teďka vlastně těsně před vysíláním, říkám, já už tam jako nechci bejt, tak jsem si to dala do srdce a zase to jako zafungovalo jako okamžitě krásně. Takže pak Markovi děkuju, že tohle přináší, že můžem takhle, já nevím, jak to říct, Jo, Robert mi napovídá posouvat. Zase jít do sebe, no.
2: Děkuju. Děkuju, já jsem teda rád, že to nemusím dělat já, víš, jakoby. Ale že si to všechno oddřete a já jenom sdílím, to se mi moc líbí. Tak já, je to takový jednodušší, víš, že kdybych si vás zavázal nějakou praxí, že musíte jako chodit na nějaký místo, musíte tam říkat tyhle věci a dělat tyhle techniky a tohle tamhle, ale tím, že jako máte jako svobodu v rámci svobodné spolupráce a tohle je vepsaný a jako vibračně v rámci poznání a vzestupu planety, to znamená, že každý, kdo teďka vzestupuje, tak si může a jak toho dosáhla evolučně jakoby vědomí planety, jak toho evolučně dosáhlo. To znamená, že není ani důležitý, co já říkám, ale že vy si na ty těma slovama, na tyhle kvality, které jsou v tom poli tady, jo, v té krajinotvorbě, když to tak nazvem, když vy si je dokážete už potom sami jako načíst. Já jenom řeknu slovo a vy už vlastně připojujete rovnou na tu zestupovou část té planety, která vlastně předem vytvářela tu cestu, jo, tím svým procesem a tak dále. Ona už je těsně k 3D, jo, prostě transformaci, takže všechny ty další úrovně jsou vám víc jako naklonění, proto teďka jde všechno, nebo ta praxe jde tak jako mnohem líp, že jakmile se napojíte a i na tu vzestupovou linii v rámci těch planetárních solárních cyklů naší soustavy, tak v tu chvíli vy máte obrovskou pomoc tím, že jste jako součástí toho, co vaše tělo přirozeně obsahuje. Jo, i ta bytost a tak dále. To znamená, že to je geniální a v tomhle tom, že to není vyloženě technika, která vás zavazuje. Jo, to je jediné, co mě teďka jako baví na tom, jak odpovídáte, že mi vlastně jenom jak jako můžete poděkovat akorát, ale stejně všechno odřete sami v tomhle tom a tu vědomou praxi si děláte od svého srdce, kde má přístup právě ta duše a ten duch, kdy máte všechny potřebné nástroje ducha jako řemeslo a ty prožitky té duše, abyste to právě mohli spojit v rámci té spolupráce a začít konečně splétat ten vývoj naspět k té prvotní, od té složitosti i k té prvotní, i od té jednoduchosti k té složitosti. Jo, děkuju moc. A tady dáme teda další prostůrek. Písnička se přihlásila.
5: No, já myslím, že slyšíte, že tady se něco, jo. Mě napadlo, když mluvila, teď nevím, jestli Marci, asi o tom, jak vyšla prádlo a vlastně dívala se do té přírody a já musím říct, že jak jsme dneska byli vlastně v tom lese, jak chodíme každý den, tak já jsem si uvědomila, že vlastně máme přírodu i sami v sobě. Jo, že vlastně v našem těle nebo možná v naší mysli, jo, no, možná v tom těle, jako, že každá část našeho těla může být kus nějaké v vozovkách naší tělesné přírody. A vlastně tam, kde nás to zavede, v té přírodě, tam, kde se cítíme velice dobře, tak vlastně to působí nejenom samozřejmě na tu mysl, ale na naše celé tělo. Takže to jsem jenom tak jako chtěla, jako že tvoříme sice jakoby v přírodě, ale uvědomila jsem si, že vlastně v tom těle se to hodně jako odráží a musím říct, že taky jsme měli takové jako husté období, kdy prostě nám nebylo dobře být jako spolu. A to období bylo takový jako hodně kamenný, skály, jo, proudy, já nevím, a někdy samozřejmě se to tak v životě děje, jo, že to jde nahoru a dolů a mě opravdu jako hodně pomohlo si vzít třeba kytaru a jít do té přírody, jako začít myslet vlastně na ty hezké věci, ne vlastně si vytvářet jako nějaký konspirace a vytvářet si prostě nějaký šílený jako filmy, které vlastně se pak můžou jako zhmotnit. Myslím si, že náš život vůbec jako je o tom zestupu, ale i o tom pádu. A čím víc jako padáme, tím víc se učíme, tím víc prožíváme jako ty zkušenosti. A neříkám, že se stáváme moudří, ale myslím, že ta moudrost je právě tady z těch zkušeností. Že když budeme létat na obláčcích a všechno bude krásný a úžasný a budeme se pořád usmívat a budeme velice pozitivní, tak se stanou z nás, a vždycky říkám tady těm lidem, takové to jsou víly, jo, lehké víly, které, myslím, lehké jako objemem svého těla a lehké, jako má lehké myšlenky třeba. Neříkám hloupé, říkám lehké. A znáš mě, Máro, jo, nebo ten, kdo mě zná, tak ví, že ten můj život byl víceméně takový hodně spíš jako dolů než nahoru. A já jsem hodně taková uzemněná. A ve chvíli, kdy člověk jako je nejvíce dole, tak vlastně on je hodně nahoře. A tak, jak je hodně nahoře, tak je hodně dole. Že všechno vlastně se propojuje. Všechno se vlastně propojuje v tom středu. A když se nebudeme bát toho temného, tak vlastně se nebudeme bát vlastně ani toho světlého. Je to vlastně úplně jedno, ta energie je úplně stejná. Jenom chci říct, jak si to se tady právě bavilo o té jednoduchosti, jo, o tom, já tomu říkám chrám jednoduchosti. Hodně lidí se mi směje, že něco zjednodušuju, jo, ale opravdu já jsem tady v tom životě, v té jednoduchosti našla právě nejvíc síly a nejvíc energie, jo, protože vždycky, když něco řešíme a snažíme se to vyřešit a ještě se to snažíme jako racionálně jako říct někomu, tak je to vždycky většinou naopak a stačí jeden malý moment, jedna věta, jedno slovo, která dokáže vlastně změnit úplně všechno. Takže já jenom chci říct, že já jsem objevila vlastně v přírodě tu přírodu sama v sobě a to tělo vlastně mi dalo jasně najevo, kde, na čem ještě mám pracovat, kde vlastně v té přírodě, co mám nacházet, já myslím v tom mém těle a v té mé mysli. Já mluvím tak nesrozumitelně, protože mi běží spoustu věcí, ale vždycky, jak mi běží spoustu věcí, tak vím, že už se zase dostávám na tu správnou cestu, protože těch informací přichází hodně. Takže
2: Můžu na to reagovat?
5: Já velice ráda budu, když budu reagovat.
2: Prosím tě, jo, hele, super. No tak to, jak říkáš, že přitahuje to místo, to dělá to srdce, jo, že ono je jako kompas funguje. Jakmile vyzařujeme v krajině, té srdeční úrovni, tak začneme automaticky chodit na místa, které potřebujeme právě pro tuhle naší vnitřní, to vnější a vnitřní, aby se spojilo. Jo, to je i ta funkce toho těla. A bývá to hodně častý tak, že my máme disharmonii éterného a astrálního těla. Znamená, některé vypuzujeme a některé navyšujeme bytečně a to jsou ty extrémy, o kterých tady se bavíš. A když stále máme ten duální boj, tak jsou tam oba extrémy, o kterých ty se zbavila. Když jsi úplně na dně, tak pak jsi jakoby nejvejš. Ale to není tenhle ten cyklus. Cyklus je o jednotě, o tom, kdy nejsou už tyhle ty duální projevy. No, to je to, že už chápeš, proč se ti to děje. Pro tebe je to ten střed, jak jsi to naznačovala trošku. Jo? A to znamená, že ano, ty víš asi, jaký je směr, uvnitř sebe chápeš, máš tam prostě ten zestupový plán, ale zároveň jsi zjistila, že potřebuješ to astrálně, éterné tělo harmonizovat natolik a obnovit všechny potenciály jakoby v tom těle, aby se ten tvůrce uklidnil a přestal bojovat, aby neměl tyhle ty extrémy. té chvíli on vlastně chápe ten proces, proč to měl zažít, jo, ten začátek a konec. A tím se to prostě vyrovná najednou. Jo, to je takový jako ten příznak toho, že jsem jakoby vstoupil do té stvořitelské úrovně a v tom srdci jsem měl ten záblesk toho prožitku a ten svět na to reagoval tím, že všude vnímám jakoby ten mír a snažím se přesně si ten střed, jak o něm tady mluvíš, jsi o něm mluvila hezky, tak ten střed si udržet v tom míru, i když se děje, co se děje. Ale když už se ti ten tvůrce spraví a tobě se navrátí ty elementární síly, ten astrální a eterné, jo, jakoby projev, tak ten boj tam najednou nebude, ani v tom světě, jo, jestli si jako rozumíme, že se propojí to vnitřní a vnější, jak ses o tom teďka bavila, že to tělo uvnitř tebe, ty orgány a ty všechny prostě reagují na to, když jdeš do té krajiny. To se začíná teprve pojit v rámci té spolupráce evoluce. Navracejí se ty prvky. To je, já jsem to tam měl v tom tvůrci, to je cyklus dvojka, tam jsem celou dobu naznačoval, že vypuzujete lidi vědomě chováním, řekněme všechny ty elementární prvky za sebe. Tím to tělo jakoby chudne, vznikají, řekněme, takový jako trhliny, díry, kde ten éternej nebo astrální prvek chybí, skrz tyhle ty praskliny nebo průrvy prostě může přicházet právě nějaký ten, nějaká ta bytost, která vás snaží nějak infikovat, stejně jako nemoc, že vás infikuje implantátama astrálníma, jakkoliv, že se snaží se proniknout. To samý. Jo, jakmile vy máte v sobě jakoby ten střed, to srdce, mír v lásce, no a jste spojeny s tím, s tou zdrojovou informací a přijímáte ji vlastně v tom srdci. V té chvíli se to jako začne dít jako spravedlivě, jo? Že já už tam nemusím to hodnotit, nemusím do toho vstupovat. Můžu se, jak ty říkáš, učit z toho, co ten život přináší, ale najednou ubydou ty extrémy. Už tam nebudeme mít jakoby tu trojedinečnost, totiž je potřeba ještě synchronizovat mezi sebou, aby i ten tvůrce, i ten pozorovatel měl všude mír, jo, jestli si jako úplně rozumíme. My nejdřív zkoumáme tu trojedinečnost a hledáme, kde je to lidství a kde je to božství, jo, a kde je ta stvořitelská úroveň. A to je jenom jako, že si to ošaháváme, tím vědomím zkoumáme ten prostor, napojujeme se na ten příběh, nástroje v sobě, v těle se aktivují, ty nástroje a ty atributy, o kterých my se tady budeme bavit, tak my normálně jako ve společnosti používáme. To jsou kvality, které jsou evolučně velice jako důležitý. Že ty, kdyby jsme dokázali zpracovat už jenom ty monády, tak by jsme si vlastně vyřešili to nedorozumění, které vytváří právě tyhle ty velký extrémní věci, o kterých se zbavila, že to je v té hadí síle, v tom nedorozumění neustále zacyklený a my se z toho nemůžeme jako vymanit. Jo, jakoby, jak jsem řekl, že je nějaký narušení, že to je zaseklej vývoj a my se potřebujeme z něj dostat pryč z toho labirintu, aby jsme zase navázali na ty všechny procesy, které potřebujeme znovu reaktivovat. Takže ano, já tady dělám už dlouhodobě výzvu draků, který byly jakoby součástí tohohle procesu, ale protože jejich linie potom upadala a navázala na určitý jiný linie i hadí a oni vlastně pak některý draci úplně degradovali, stejně jak v některých jiných liních a podporovali vlastně, aby jsme byli zacyklení v té hadí síle. V té hadí síle jsou furt stále extrémy a nejdou z nich ven. My nemáme to ponaučení. Ten cyklus se prostě neuzavře, my se stále tady prostě bojujeme o přežití. A z toho my se potřebujeme vymanit a to jedině tehdy, když obnovíme, jo, vlastně i tu stvořitelskou úroveň. V té chvíli ta spravedlnost nad váma, nad všema, začne dít právě podle těch monád nebo podle těch kvalit, které byly vložené pro ten cyklus Edenu. ty monády jsou velmi silný vibrační kvality, které určují pravidla hry. Je to úplně jednoduchý. Každý si je může načíst. Kdo bude chtít, může s nima pracovat, může se na ně napojit. Je velice právě zajímavý příběh, jak já jsem se k ním dostal. Ale to bylo tak, že jak tady naznačujeme dlouho, že některé věci se ve vás klubou dlouho. A já si pamatuju, že v roce 2014 jsem jako měl takový jako zklamání, že neproběhl ten proces toho vzestupu v roce 2012. A celou dobu jsem si uvědomoval, že vzestup není to, že je někdo jako prorocky vysloven a že se má stát. Já jsem si uvědomil, že vzestup, to bylo v tomhle roce, že vzestup je to, co my manifestujeme. Že my jsme ty, co vytváříme nebo zprostředkujeme ten vzestup. Naše vnitřní vzestoupení podpoří ten globální vzestup. A každým dalším poznáním v rámci připojení k té zdrojové informaci se ten vzestupový plán vlastně mění. Takže potom každé proroctví, které bylo kdy vyslovené nějakou časovou linii, může být zkreslený, protože nemá tu primární pozici toho zdroje. Jo, v tom byl jako zádrhel, že každý měl nějaký proroctví o té prvotní tvorbě, že zdroj někdy řek tohle, ale oni prostě to držejí celý ten nějaký dlouhověkový cyklus až do téhle doby a tvrdí, že to teď chce zdroj. A když to někdy řek, a teď najednou připojíš ke zdroji a řekneš jako, to jsi fakt jako chtěl? A on řekl jako by třeba, jo, ale protože se to dá udělat jinak podle toho dalšího procesu, který se tady vytvářel evolučně a to poznání zase měnilo, ten zestupový plán, tak teď by to bylo dobrý udělat takhle. A tak jsem říkal, no to je velký dilema, oni mají hodně jako tabu, jo, ty lidi, tyhle ty pravidla hry, mají velký tabu na to. Oni to vidějí jako jenom, že nás nějak na nás působí ta stvořitelská úroveň a přináší nám jako potřeba něco udělat, jinak jsme sešli z cesty a takový nějaký věci, pak zanikají civilizace a tak dále. A máme v tom velký zmatek. Jo? Je tam velký nedorozumění v té prvotní tvorbě. Někteří lidé si představují, že nás jakoby opravdu jako trestá, že tam je nějaký soud. Ano, ta spravedlnost je forma těch pravidel hry, toho chování, jo, jak se chovat, aby jsme evolučně jakoby dosáhli z té jednoduchosti do té celistvosti a obráceně. Ano, tam jsou nějaké pravidla hry, ale to není soud. Každý si soud vytváří sám svým rozhodnutím, protože tím svým rozhodnutím, jestli jste jako součástí v rámci toho cyklu, nebo na něj dlabete, oddělujete se od něj a chcete si dělat jenom svoje. Jo, prostě o to jde, že tam je velký nedorozumění, když si to představím, jsem to nazval moře nedorozumění, kde můžeme nazvat, že tím, že se jako rozpadla ta jednota, šla se dělit a šly jakoby růst, ty linie galaktické a tak dále, ty tvůrci používali vlastně tuhle tu tyhle ty aspekty té jednoty, tak vznikly tady ty krásné monády. A já bych už pomalinku navázal, protože už se nám to chýlí tak nějak časově, aby jsme si mohli udělat tu analýzu, aby jsme si ty monády prošli. A to znamená, zase si vezmeme tušku a papír, takže dáme trošku prostor, aby si člověk mohl připravit. A budeme podobně pozorovat, co s náma ty kvality dělají. Budeme zase jakoby se snažit být neutrální, jo? Taková ta sebekritičnost, vidět tam jak pozitivní, tak negativní aspekt a vůbec se na to nevázat, ani se neobvinovat nebo nějak prostě jako reagovat emočně. Hledáme tam neutralitu, hledáme tam mír, to znamená, že my tomu potřebujeme porozumět a když tam dáváme moc emocí, tak se na to moc vážem. A pak ta analýza nefunguje, pak je taková iluzorní, jo? Takže je potřeba prostě si s tím zahrát jako dítě, ten pozorovatel, prostě hurá, jdeme si hrát. Jak se v téhle situaci cítím, když nastane v životě, jo? Když ta zkušenost, ta výzva přijde, jak na to reaguju, tak prostě si potom dávejte s tou kvalitou vždycky jako pro tu analýzu. Ono to, každý jsme jinak nastavený, takže budeme mít každý jedinečný pohled. To určitě. To je vaše, jakoby, jo? Váš příběh, který se má zcelit. Ale já jsem myslel jako ve smyslu toho pozorovatele, že každý si jakoby tu čočku, přes kterou kouká na ten svět, a má různě nastavenou. Má tam spoustu filtrů, masek, různých projekcí. Takže on tam nachází právě i to, co ho přitahuje, co ho odpuzuje. Takže ty emoce na jednu stranu jako pomáhají. Když někde jako vnímám trošku strachu, tak to je jo, super. To je vlastně vědět, že se toho bojím tam znovu vstoupit do té zkušenosti. No a když zase cítím třeba jako zmar, tak znamená, že jsem někde jako, že jsem měl formu utrpení, že jsem něco jako přijmul na sebe, jakože utrpně. Takže tam můžu vnímat tyhle ty emoce, které vlastně dopomáhají se v tom orientovat v těch kvalitách. Takže super, určitě dejte svého pozorovatele do té správné polohy, abyste si to mohli užít samozřejmě. A bude to probíhat tak, že já vždycky řeknu jeden ten podnět, tu kvalitu, a nechám teda určitý prostor, budu to i s váma psát, aby jsem měl jako představu asi na jak dlouho, vždycky se odmlčíme. Tak, Petrucha pustil teda asi i nějakou hudbu, že?
1: Petrucha pustil hudbu. Mám tam teďka echo, protože píseň má puštěný telefon. A on, Maro, ty nekompromisně sice řekl, jdeme na analýzu. On se nám tam objevil Chris. Mohl by něco sdělit, nebo to necháme až po analýze?
2: Necháme to po analýze, jo? Teď to nenarušujem. Já už jsem vás nasměroval, tak... Jo? Tak paráda. Já zdravím teda Chryse samozřejmě, on se tam vyloup, že jo, ale zdravíme ho samozřejmě, děkuju ti. Tak jo, takže zkusme se dát do nějaký teda neutrální polohy. A můžeme začít s první monádou. A to je fauna. Zvířata. Doufám, že jsem dal dost prostoru, tak zkusíme jít k dalšímu podnětu. To je kvalita. Budou zase rostliny, flora. Tak, rostlinky. Já... Nády je milost. Tak. Máme další kvalitu a ta je smrt. Máme další kvalitu, nevyhnutelnost. Tak. A máme další kvalitu, to je integrita, přizpůsobivost. A máme zde další kvalitu, to je jednoduchost. Tam někdo má zaplej mikrofon, podívejte se, hosté. Teď to tam neloupe. Tak děkuju. Takže jednoduchost boli nektar. Doufám, že pro vás jednoduchost nebyla složitá. A vaši kvalitu bude přátelství. Přejdeme na další kvalitu. Ta je růst. Tak, můžeme jít další kvalitu. Ta je prozření. Máme tu předposlední. To je monáda brána. Tak a máme tu poslední kvalitu. To je knihovna. Tak. Dneska teda byla ta analýza trošku delší samozřejmě. Protože tady máme 12 atributů, které představují teda pro mě určité kvality, které se vložily pro tenhle cyklus, aby vytvářely správné prostředí pro evoluční proces v duálním světě, aby si navzájem tady naznačovali, měli ten prožitek toho dobra a zla, nebo řekněme toho vzniku a zániku, nebo částečně prožitek té rozličnosti a tím získávali, tím spojováním, tím uvědomováním, prožíváním, aby jsme byli schopni dosáhnout poznání a znovu je zcelit. To je krásný příběh a pro mě, já jsem samozřejmě ty kvality, o kterých jsme se tady bavili, jsem nejdřív teda vypracoval, řekněme, i do takových pracovních karet té vědomé praxe, když s tou kvalitou můžete pracovat. Je tam nějaký jakoby poetický popis, pak tam je i něco jako praktického, takže nějaká afirmace, pak je tam i poloha toho stínu, že každá ta kvalita si nese tady svůj stín i světlo. A pro tu analýzu jsme používali právě takové symboly, které nám jakoby evokují, aby jsme se v té roli této monády, kdy jako vstupujeme do té monády, aby jsme jako tvůrci použili něčemu, měli tu zkušenost. Tak co nám to evokuje? Jo, to je právě, tohle bylo symbolicky zatím naznačené. Teď se budeme snažit nějakou tou debatou samozřejmě navázat na ty atributy a trošku si je osvětlit, víc o nich si popovídat. Ale než k tomu celkově přejdeme, tak já bych dal samozřejmě jako vždy prostor i pro hosty, jestli se chtějí vyjádřit k té analýze. Já teda ještě v krátkosti jsem se tady chtěl určitě podělit o jednu. No tady jsem... Mám to třeba s těma bránama. Já jsem se jako uvědomil, že ty tvůrci bran, nebo co přinesli tu technologie té brány, nebo toho atributu té monády, tak tady zasíťovali vlastně všechny ty brány a umožnili i jiným vývojovým linkám, aby se vytvářely další brány. Takže jako zprostředkování těch bran, určitý pravidlo, to je moc hezký pravidlo. Ale na jednu stranu v rámci té naší multidimensionality mě to vždycky trochu děsilo. Takže tady si stále tady vnímám, že některé tyhle děsy, běsy vnímám, když se zaměřím na ty brány, tak se zaměřím na tu moji multidimensionalitu, tak vnímám některý zavřený a některý ještě otevřený. A když stojím u té zavřený, tak mám takový zvláštní pocit, že si potřebuji něco rozpomenout, a že už se mi to objevuje v životě a vždycky jako cítím, že jo, teď já vlastně to tady vidím. Tady je ta překážka té hadí síly, která mě to zacyklovává a já nejsem schopen se ponaučit. Takže když já se jakoby ponaučím, tak dostanu klíč, který automaticky otevírá tu moji multidimensionalitu, to znamená tu bránu. Takže tady mě potěšilo, že vím, co se mi odehrává v tom procesu těch bran, že se mi otevírá ta multidimensionalita velice přirozeně, není to nic agresivního, naopak je to velice přirozené. Není to, jako když vás někdo praští palicí, ale naopak vy do toho vplouváte jako do jemných peřinek, ale když se tomu bráníte, vy, že nechápete ten proces, tak pak je jako jasný, že to pro vás je jako šok.

0: za Petruchu.
1: Můžeš?
0: Když narazil na ty brány, to mě celkem taky zaujalo a teďka, když to tak analyzuju, tu moji analýzu, tak všechny vlastně ty monády jsou v rámci nějakého partnerství, jo, vlastně je to možná je to ta dualita, nevím, ale k té bráně. Majestátně projdu tvojí branou, majestátně procházíš mou branou, našemi branami do společných světů bez zábran a venek necháme venku.
1: Jsi takový hezky poetický, že jsi to tak zakódoval, že to málo kdo rozkóduje.
0: Ty jo, Maro, ty to rozkóduješ. Jako, fakt se dívám, že
1: ne, to tak,
0: hodně partnerství.
1: Ne, pro tebe, je to tvůj kód, to je tvůj kód, chlape, to já nebudu kódovat vůbec, já to chci už mít z hlavy pryč. Ne, to si řeš ty. Skvělý, že jsi to tam napsal, aspoň máš hezký vodítko. Tomu. Že to je velmi, velmi zvláštní věc, když člověk řeší tu svoji multidimenzionalitu. Ono to totiž trošku hraničí, u nás se tomu říká jako porucha osobnosti nebo ta schizofrenie, jsou různý typy poruch samozřejmě. A on ten člověk, když řeší tu dimenzionalitu, tak si jakoby citlivý ty brány, že si je najednou uvědomí, takže si je citlivý. Takže vnímá ty brány, který má rozbitý nebo otevřený násilně a vnímá i brány, který otevřel přirozeně, vědomně. A tím, že člověk teď nevnímá nic a je vlastně takový jako málo multidimenzionální, tak znamená, že se tam ještě jakoby tím vědomím nedostal k té kvalitě, aby se mohl jako vidět, jo, z té úrovně brány, jako který mám otevřený. Prostě se dostanete najednou do té úrovně a začnete to vnímat jak své tělo, který má připojení na nějaký brány. Už to není nic pro vás neznámého, naopak. Mám z toho, může být, jak jsem teď naznačoval, i tak trochu šoufl, ale protože vy pracujete v rámci chrámu srdce, to znamená, že ta láska a vy jako bytost si vytváříte prostředí, které je pro ten vývoj jako přirozené, netlačíte, ani se neopožďujete, prostě jdete přirozeně. To znamená, že ani tady pak nedochází k tomu, aby ten člověk měl nějaké takovéhle poruchy. Ano, je to hraniční, protože ta vědomá praxe a mystika, a vy jdete k té hranici, vy i přesahujete tu hranici sebe sama. Takže tohle to je úplně jasný, že se vám změní vaše vnímání, že přetáhnete všechny své hranice, že už, řekněme, nebude rozdíl mezi, jako, jestli jako sníte a tam jste bdělí, anebo jestli jste tady bdělí a sníte. Protože v té přítomnosti je to obojí furt, je to jakoby jedno, odkud jdete. Je dobrý vnímat ty dva procesy, že jednou to je zevnitř ven a po druhý to je zvenku dovnitř, určitě, tu nádech a výdech, takže se jako neodpírat ani jeden pohled, ale ty brány jako totiž tady byly hodně zneužitý pro nadvládu, nad tím systémem, znamenali, že museli ovládnout vlastně ty brány, jako ten systém bran, aby prostě se sem nedostali ty informace, které by nám pomohly. Nebo my naopak, aby jsme nemohli odsud pryč, že aby odsud nikdo neunik, tak to museli si jako hacknout ty brány nebo zmocnit se té kvality tady. Takže to byl velký boj a ta nadvláda usilovala o to, aby byly vyhledané brány, jak to jsou v krajině a i v té planetární solární úrovně byly vyhledávané a byl o ně velký boj po každý. A samozřejmě se chtěli dostat i do té vnitřní země, kde je teda jako ten vnitřní portál té planetární solární úrovně, tady planetární, tak tam se mnoho civilizací o to zasadilo, že vlastně jakoby hlídali evolučně v té vnitřní zemi tuhle tu bránu, aby se jí nezmocnili do určitý míry ty bytosti natolik, aby degradoval i ten potenciál zevnitř, jo, dosáhnout toho vzestupu. Jo, protože když to nešlo jako externě, no tak bylo důležitý podpořit ten vnitřní vzestup, aby se oživil.

0: byl ten proces. Jakmile vznikla interakce vnitřního a vnějšího světa, se ty brány jako propojily, tak to znamená, že se zfunkčnil jakoby znovu ten systém těch bran. Takže nejenom, že k nám můžou putovat ty bytosti, ale my můžeme putovat za nima. My jsme na stejných jako vibračních kvalitách a to zajišťuje právě ten chrám srdce. Jakmile vy máte chrám srdce dostatečně aktivovaný a získáte určitý punc čistoty, tak jako byste dostali klíče k té své multidimenzionalitě. Jo? Takže si pak otevíráte postupně celou svoji multidimenzionalitu, aniž by vás to vědomě nějak ranilo nebo narušilo, protože to vzniká přirozeně. Jste na to připravovaný. To je důležitá věc. To byla ta kvalita té smrti, ale o tom si budeme povídat, že jste připravený na tu bránu. Protože jakmile nejste dostatečně připravený tou smrtí nebo tím prahem, tak pak se může stát to, že vy nemůžete projít přes tu bránu, jo? Protože jste nespracovali, nedostali jste ten klíč, ale vy teďka potřebujete dostat klíč, takže vy se potřebujete připravit na to, aby se ta brána otevřela, dostáváte klíč a ta brána se automaticky aktivuje. A všechno podle těch monád je to braný právě z té prvotní tvorby, to znamená, je to navázený na lásku, na ten srdeční chrám. A ten jediný reaktivuje vlastně tu prvotní tvorbu té brány, že dostaneš celý přístup. Ale jenom díky tomu, že jsi spojen s láskou, ne s tím, a jak je teďka hodně v oblibě, jakoby násilně vniknout, jo, zmocnit se té technologie, to dělají, jak ty některé ty galaktické rody to dělali doteďka. Jo, možná jako, že už se to trošku jako v naší situaci tady jako zlepšilo, ale oni, aby ovládli nějaké území, tak jako potřebují přístupy k těm branám, takže to jako uskutečněj, aniž by jim v tom někdo nebo vývoj chtěl zabránit. To znamená, ty tvůrci jsou někdy hodně jako násilní k té kolonizaci. Oni prostě jako postupujou dost radikálně, ponížejí ten vývoj, zakážou cestovat. Jo, prostě mají to vychytaný stejně jako my, když jsme kolonizovali jako lidstvo kolonizovalo některé národy, které prostě jako měly pocit, že jsou míň vyvinutý, takže jsme vlastně jako by tou naší technologickou vyvinutí se zmocnili jako by těch jejich kvalit. To je stejný. Tak postupují úplně stejně. Nám vlastně jako vemou tu multidimenzionalitu tomu člověku, aby neměl přístup k bráně. Takže ten člověk potřebuje vyvinout obrovský úsilí a protože byl furt vedený v tom labirintu jako pryč od té vnitřní brány, on furt hledal bránu v tom labirintu, takže se navázal v obrovské množství jakoby těch mentálních exkrementů, které vlastně nás furt jako ponižujou. A nebo nám dávají strach a tím prostě nám si zakazujeme tu multidimenzionalitu. A ještě to říkáme, že to je porucha, že to tak nemá být. Já to vlastně jako vůbec nechápu. Já jsem si prošel procesem v 18 letech, že by mě okamžitě psychiatr zavřel na prášky, to je úplnej schizofrenik. Jo, protože já jsem měl otevřený channeling, komunikaci, teď jsem měl ty záblesky vlastně toho, těch vzpomínek minulosti a budoucnosti, tak jsem zároveň vnímal, že hledám někde to veprostřed, tu přítomnost a že to budu hledat v té krajině, tak tam mě to vlastně jako vysvobodilo. Krajina, to, že jsem začal hledat přítomnost v krajině, začalo jakoby scelovat, že já jsem najednou to, co mohlo být, jako narušený nějakým způsobem, tak jenom kvůli tomu, že nemám tu celistvost. Ne kvůli tomu, že potřebuji nějaký prášky nebo že potřebuji psychiatra. Kdy to bývá jenom kvůli tomu, že my nejsme zcelení, že nejdeme jako přirozeně. Takže když hledám jednoduchost v krajině, tak začne to zcelení. Takže to bylo úplně neskutečný. To si pamatuju do teďka, když jsem poprvé otevřel tu bránu a vstoupil jako do těch světů té naší planety. A to byl prostě jakoby obrovský napojení. Opravdu se vám rozšíří to vědomí, nejenom vnímáte tenhle ten časoprostor, jako když tam žijete, jako jste jeho součástí, úplně se otevřou dveře a k tomu máte přístup, máte nový pokoj, tam je nějaký vývoj, vy můžete s ním spolupracovat a těle těch bran my máme jako nekonečno multidimenzionálně jako celistvost. Tak to miluju, brány miluju a ty jsou hodně akční. Takže dávám prostor dalšímu, omlouvám se, že jsem to tak prodloužil.
1: Tak já si vemu teda slovo. Já to mám dneska takový hodně, musím se přiznat, že opravdu jako hlubší analýzu bude teprve probíhat po vysílání. Ale zaujalo mě teda u Nektaru, protože takhle jsem to vlastně ještě jako nezažila. Ta jednoduchost, nejenom, že byla jakoby v tom malém kroku, který dělá velké věci, ale dneska jsem to měla o umění vlastně kódování a zakódovávání. A to mě teda moc zaujalo, musím říct, že se vlastně jako těším. A já už v sobě právě ten týden, co se dějou tolik těch událostí u mě, tak mám v sobě jedno takové zajímavý spojení a je to jedinečná nula. A nevím, jo, nebudu o tom dál jakoby hovořit, protože je to prostě teprve záležitost, kterou jako zkoumám. A ještě mě zaujala jedna věc, já bych se ráda podělila o to, co mě dneska jako teda hodně jako zaujalo, takový, že opravdu nevím dneska, v kolik půjdu spát, popravdě, tak ještě byla knihovna, vlastně úschovna těch vývojových hodnot, tak já jsem tam dneska prostě zažila oslavu. A prostě dál o tom budu mluvit někdy jindy. Nikdy jsem tohle s tou knihovnou jako nezažila a je to fakt prostě pro mě nádherný. Já jsem vlastně vždycky moc ráda četla a měla jsem ráda tu venkovní knihovnu, ale já jsem se jí vlastně vzdala a teďkon i vlastně poslední knížky jsou v prodeji a vlastně dneska jako zažívám s tou vnitřní knihovnou tohle. Ale ono je pravda, že já když jsem se jako zbavovala té knihovny teďkon, tak jsem ji jako dávala tomu celku a moc jsem děkovala za to, že i když tam byly iluze, že mě to obohatilo, že dneska jsem vlastně ráda toho, že to umím jako rozeznat a že to teda dávám. A nějak jsem v sobě fakt cítila tu knihovnu, tady tu vnitřní. A jsem ráda za ten prožitek a za to, co se děje dneska teda. No. Tak takhle za mě.
0: No to děkujem. Knihovna. Já se taky. Tak jo, tak přesně. Nějak jsem opomenul, že už to dělám snad po pátý, jo, tady tu analýzu i s váma a jednou jsem to dělal sám si taky. A to je jedno, a tady vím, že jsem si tam po každý píšu to samý, že teda bych tam nejradši spal a bydlel a odtud bych nevyšel nikdy. Tak to je taky jako, když se na to podívám, tak je to taky takový divný, jo? Že bych správně jako, bych měl otevřít ty dveře vyvětratý a konečně i ty kouty trošku jako vyhnat ten, ať se tam dostane jako víc světla. To znamená, že se teď učím podle mýho hodně jako sdílet ty zkušenosti. To je asi pro mě teďka hodně důležitý krok, protože já to teď vnímám, že teď poslední, řekněme, 3 roky intenzivně všechen tenhle prožitek toho vzestupu a celých jakoby těch mých 25 let těch prožitků teď dokážu říct srozumitelně sdílet, předat. A vidím tam tu celistvost, takže pro mě je to jako obohacující, i že už konečně i vyvětrávám tu knihovnu. A tak jenom chtěl jsem se podělit. Omlouvám se. Tak dávám prostor samozřejmě, kdo
1: Super, děkuju,
0: může.
1: Margu.
0: No.
2: Tak přátelé, tak nikdo se nehlásí. Já se podívám, jestli mám mute. Dobře. Jak té knihovně jenom, jak jsem říkal, že všechny ty morády jsou o partnerství, tak u té knihovny mám například v mysli mám všechny knihy psané tuškou na papír v místním blázinci. Všechny jsou o tobě, o mně, o nás. Já jsem si už párkrát řekl, že vlastně nebudu číst. Já jsem taky za děcka a mládenca hodně četl Verneovky a všechno možný. A pak jsem si řekl, už nebudu číst knihy. První kniha, kterou budu číst, tak tu budu zároveň psát. Jo? Ale zatím jsem se tomu neodhodlal. No a stejně tak jako o koncertech jsem řekl, nepůjdu na žádný koncert, jenom na ten, na který budu sám hrát. Takže to o té knihovně, že ji mám vlastně v mysli a vždycky je to o těch dvou, jo, o tom proudu té lásky a té vzájemnosti jako s bytostí mě blízkou. Tak to za mě ke
0: knihovně. Naznačuješ po každý to partnerství. No pro mě je to ta dualita, jo, že je. Ty tvůrci je. Vstupují do toho duálního světa, to je partnerství. Mm-hmm. Jo, když jednota se rozdělí ve dví. To je partnerství. Akorát, že když se na to dívám z té druhé, jako z té stvořitelské úrovni, tak já to řeším jako, že já jsem stvořitele, vstupuju, já jsem ta celistvost a vstupuju k té jedinečnosti. Jo, jakoby k té dualitě a snažím se rozpoznat a proč si nerozuměj a tak dále. Jo, my jsme se jako uvědomili ty dva pohledy. My se teď zkoumáme, že tato jak jsme pokaždý řešili, co ta trojedinečnost znamená. Jo, jak jsem říkal, ten pozorovatel, učili jsme se pozorovatele, to je to dětství, lidství. To máme toho tvůrce, to je furt taky ještě dualita, to je to božství a to je prostě jako, že spolu utváříme, ty jsi to taky říkal, spolu utváříme to partnerství. A partnerství pak vychází k mystické svatbě, ale se říká jako, že a v rámci křesťanství a církve takhle, že ty si můžeš, že tě může oddat jenom jako oni, že mají patent jakoby na to, tak to tak není. To se děje přirozeně v těch bytostech, to se jako odehrává. To není, že někdo vyčaruje nad váma nějakým rituálem a pak jako vy jste před Bohem oddáni a nic se nespojí. To jsou všechno čáry, máry, podkočáry a všechno to jsou závazky. A tohle to partnerství není, to není nic o přátelství, o synchronizaci, ne, to je o donucení té bytosti, oni prostě takhle jakoby svazujou, jo, aby ta dualita byla furt dualitou a nic jiného, ale takhle my mystickou svatbu prožíváme spíš jako právě, že se v té dualitě chováme tak, že najdeme celistvost. No, navracíme se k té jednotě. Moc hezký, jak to naznačuješ vždycky tím partnerstvím. Moc ti děkuju, Petrucho. Budem mluvit, nebo budem nebude?
3: Budem mluvit. Jako, já si myslím, že to mám úplně stejný jako posledně, nebo úplně na začátku. Myslím si, psala jsem velmi stroze, jo, vlastně takové heslovitě, jo, a třeba u té brány, když si řekl brána, tak mě tam prostě naskočilo Sandro Noriko. A vlastně taková ta pravda, jo, že prostě pokud je člověk čistý, tak projde branou jako bez ztráty desítky. Takže já jsem k té bráně určitě napsala jako vstup a ještě jsem tady napsala postup. Vstup a postup, jakože člověk postupuje dál a prolne se jako s něčím, co je vlastně jako za tou branou. Jo. Že pro mě to je jako vyčistí se a projdi. Jo, nebo něco v tom smyslu. A u té knihovny bylo zajímavé, že když jsi řekl knihovna, tak jsem dělala malé dítě, které běhá prostě po té knihovně a je velice zvědavé, jako kde, jaká kniha stojí. Jo, takže já jsem určitě napsala zvědavost a zároveň moudrost a učení. Jo, a viděla jsem spoustu barev. Jo, spoustu barev kolem mě probíhalo, když si řekl knihovna. Takže je to téměř stejné jako posledně, ale určitě jsou tam jako vizuálnější vlivy nebo věmy spíš, jo, že je to asi tak.
0: To, že to najednou a ta naše analýza přechází nejenom z myšlenek, ale i do té vizualizace, tak znamená, že to jako víc spojuje s tím příběhem, že se objevují i ty emoční hry, emoční emoce je vlastně takový jako oblek té myšlenky. Jo, že buď máme nějakou myšlenku, jo, se objeví v tom poli a my tu myšlenku nějak oblíknem. To mě baví, jo, tak je hezky oblečená. A ta je fuj, a to je úplně roztrhaná. A takový, se jí bojíme, je, to je strašák. A takhle my to prostě děláme. To znamená, že teďka rozklíčováváme i tohle, no, jako, jak to oblíkáme. No, to ten náš pohled přes tu čočku, jako. To je hezký. A já myslím, že ještě někdo by se přihlásil, že jo. Jo, Klárka?
4: Jo, tak. Mě tam tentokrát hodně provázla vlastně smrt, která se ukázala i u té milosti, i u té nevyhnutelnosti a vlastně i u té brány, respektive za tou branou. No a... A hodně byla teda propojená s tou milostí. A milost vlastně u té smrti. No, tak to jsem měla vlastně zvláštní pocit takový jako provázanosti. To bylo moc hezký. A u té brány, když jste se o ní dost bavili, tak tam se mi vlastně objevila taková velká kamenná brána, před kterou jsem stála a vnímala jsem, že ní dohlídá, ale zároveň, že je otevřená a fakt jako můžu projít, ale a vnímala jsem určitý respekt z toho jako fakt jako projít dál. No a takže vlastně takový strach z té smrti, bych řekla, která asi je dost provázaná s tou připoutaností určitou, to, že vlastně se držím určitých, nebo nechci se jako spustit vlastně za ty hranice toho neznáma, že vlastně se jako držím toho, co znám. A že jako vlastně jako je to vlastně pohodlně, ale zároveň tam jako chce jít. No, takže to je hodně zajímavý pozorovat v sobě. A u té knihovny, tak normálně, já jsem si říkala, už jsem tohle dřív dělala, jo? Takže u té knihovny jsem tam měla vždycky něco jiného. A tentokrát jsem tam měla úplnou marnost. Ty jsi řekl knihovna a já jsem byla jako, ježišmarja. Jako, tam to je tolik, že vlastně jako to měla jenom marnost. Tak jsem byla a takovou ztracenost. Tak jsem to tak jako pozorovala, no. Tak to bylo zajímavé, teda jako, že tentokrát to bylo teda úplně jiný. No, pak tam byly spoustu, tak jako mám toho tady napsaného hodně, ale to je asi to, co bych jako vypíchla, no. Tady to. A u růstu jsem měla blokaci. Blokaci přirozenosti procesu. Ale taky jsem tam viděla i jako DNA, tak jak se jako prolíná a takový jako propojeno jsem tam cítila, ale zároveň jako první mi tam jako přišla ta blokace. Blokáda. No. Takže tohle je hodně zajímavý a určitě se na to ještě hloubš podívám dál.
5: Já moc ti děkujem. Bylo takové živoucí. Takové. To se splétalo úplně z přítomnosti, viď?
4: No. Možná.
5: No, ty brděno. No, jako. My nejdřív ty prvotní kvality máme, jako oblíkáme do těch věcí, které známe. Jo, jako tady ta projekce, to je ta naše čočka, že tahle naše symbolika nám ukazuje ten příběh, kde jsme jako nepřijmuli tyhle pravidla hry, buď jsme jim jako nerozuměli, že jo, tak jsme proti nim nějak prostě se blokli. A že ti to ukazovalo vlastně tohle, tak znamená, že ta smrt jako jakoby hlavní ten, co blokuje i ty ostatní třeba, jo? Že může blokovat i tu bránu, že může blokovat i nevyhnutelnost té vůle, jo? Když to nazvem, tak to je ta prvotní vůle a ta nevyhnutelnost. A teďka všechny ty kvality, které jsi tam nacítila, že se trošku jako i mezi sebou vprajcly, já víš, můžu, já nevím, třeba nazvat, jo? Že třeba zvířátka beru, ale rostliny nesnáším třeba, jo, nebo obráceně, jo, kytičky beru, víš, květou, ale jakmile začneš u alergie, tak je nesnáším, jo, že prostě takovýhle tyhle extrémy, tak to máme to samý, jo, to máme, jakože máme averzi vůči těmhle pravidlům hry a nějak to máme blokovaný. Tak je to, i v těch stazích samozřejmě se to odráží, že když třeba jakoby té zkušenosti toho, že my vytváříme ten prostor toho růstu, vlastně hrajeme si i na toho stvořitele, vytvoříme to dítě, vytváříme jako tvůrce, spolutvůrce, vytváříme ten prostor a to dítě je vlastně jakoby symbol toho dalšího cyklu, jo, toho dalšího našího evolučního cyklu, že my předáváme i potom genomu, že my předáváme tyhle ty nevyřešený kvality a předáváme jako v té linii, jo, že na co jsme jako napojení, s čím rezonujeme, jakou máme jakoby linii pozemskou a nebeskou nebo hvězdnou, planetární a solární, že to tak. Takže my jsme vůči těmhle kvalitám nějak se zachovali, takže přesně, buď se nějak tím utrpením, tak si to zakazujeme, a nebo si zakazujeme a jako takové ta tvůrčí činnost potom toho Boha, manifestace, že máme strach se nějak rozhodnout, strach vstoupit v téhle kvalitě a znovu si to jako aktivovat. A třeba jako smrt chápu, protože ona je braná prostě naší společnosti jako velký tabu a je spojovaná jako s velkým utrpením a opuštěním a takhle, ale to je jenom kvůli tomu, že ten člověk není multidimenzionální. Kdyby on vnímal to z té dimenzionality, pak by jako chápal tu smrt, že by ji používal pro přechodu té brány. Jak tady naznačujou všichni, že my ji potřebujeme proto, aby nás připravila, očistila natolik, aby jsme mohli projít branou. Jo, to je prostě jako logický stav, že se všechny ty atributy navzájem doplňujou, aby se scelili. Oni jsou zase aspekty té jedinečnosti, jo, to je, jestli si to jako představíme, že v rámci té jednoty se vytvořily tyhle ty aspekty, které tady normálně dohledáváme a vidíme, že na nás působí, jsou to jakoby takové zákonitosti, které tady jsou a každý je používá, buď je používá k tomu vývoji jako vzestupovýmu, anebo prostě formou toho osvícenectví, to je jako moc světla, zase moc temnoty, jsou ty dva extrémy toho vývoje. Kdyby jsme naopak tyhle ty dva tábory měli navzájem tu temnotu a to osvícenectví, naopak jakoby spíš zvědomit, že by měla být neutralita a ne prostě zvyšovat jo, tu potencialitu té hadí síly, kdy prostě bude víc osvíceneckých lidí a víc temných lidí a bude prostě se to zvyšovat do nekonečna. Prostě není jako možný. Tam je potřeba jako ta diplomatická věc, jako vyrovnat ten proces. A to dělá i ta smrt, že ona vlastně všechno vyrovná. V té chvíli jsme si jako vyrovnaný. Před tou smrtí se vyrovnáváme i s tím životem, pak aby jsme prošli tou branou a nikdy jsme tady nestrašili třeba, jo, že jsme něco nepropustili. Že spoustu těch poltergeistů a těch duchů, co jsou zapomenutý, tak si jako nevyřešili určitý situace. A napojení na lidi, na majetek, i temné bytosti a pak jsou jako svázaný s určitýma rovinama nebo prostě jdou do té falešné smrti, o které jsem se tady dlouhodobě taky bavil, že existovala jako stín té skutečné smrti, existuje iluzorní falešná smrt, která tě vlastně dostavuje do toho podsvětí a tam seš jakoby nějak vážený, je tam nějaký ten soud a jestli jako tíhneš, tak seš jako do pekla. A když jako netíhneš těma skutkama, tak když jako do nebe. A to je prostě jako hrozná iluze, to smrt jako by nic takového není. Ten soud není, neexistuje, to jsou jenom naše rozhodnutí, které jsou buď součástí, jo, řekněme, tady tohohle aspektu, o kterém já se tady bavím, té jednoduchosti a celistvosti, nebo jedinečnosti a celistvosti. Teď já nevím, jestli jsme nevynechali ještě někoho, jestli jsme všechny hosty prošli. Jak to je? Ještě Marci.
6: Já jsem tady, no. Tak já se budu snažit trošku rychlejc, ale jak jsem mluvil tu smrt a nevyhnutelnost, tak přesně tam mám ty negace. Tak tomu už asi není potřeba se věnovat. To, co mě přišlo zajímavé, nebo prostě vlastně já ty první mám takový hodně rozepsaný a pak ke konci už mám prostě jenom jeden řádeček. A takový, možná tady řeknu něco k fauně a flore, protože tam vnímám určitý posun, protože tam ke konci přišlo, jak přesně, že tam vlastně tu bavu, to, že nějaké velké zvíře mě může jako napadnout a pak mě jako přišel ten obraz toho, že my jíme je, tak oni můžou jíst nás. A vlastně mi tam přišla najednou taková ta přirozená myšlenka stát se prostě vegetariánem, veganem. Já s ním jako hodně jako dlouho koketuju, ale furt jsem měla pocit, že jako potřebuju to maso, ale v tomhle kontextu si říkám, jako tak to je možná jako řešení. Uvidím, nevím, prostě. Jo, nechci prostě nic tlačit, ale prostě mě to přišlo jako zajímavý, tato jako myšlenka. A u té Flory se mi to spojilo asi s tím dnešním prožitkem, protože se mi moc líbilo, že mi tam přišlo, že jedna šamanka mluvila o tom, že to takový ty odlesky slunce mezi listy, že je milování slunce a země, jo, toho vesmíru s tou matkou zemí, tak to bylo moc hezký. A co ještě mě tak jako asi nejtěžší mě přišel ten růst pro mě, jo, tam vím, že s tím prostě furt nějak bojuju. A to, co mně přišlo jako takové řešení, je to odhodlání. Prostě mít to odhodlání, jít, jo, tou cestou toho vzestupu, o které ty pořád mluvíš. Takže jsem na správné cestě, bych řekla. A jenom takový bombonek nakonec vtipný, že já jsem měla napsaný prána, ne brána. Ale první myšlenka byla napojení ve vědomí, takže myslím, že jsem byla dobře naladěna. A ty jsi chtěl něco říct?
7: No, ještě má vyjádří, jestli můžu.
6: Tak dobré. Tak to je za mě všechno, děkuju.
5: Je, tak děkujem, Marci. My tady už naznačujeme ty atributy a ještě k těm rostlinám a zvířátkům, jestli můžu. Tak pro mě, jakoby ta rostlinná říše a pro mnoho historiků a mystiků a alchymiků znamenal právě ten astrální aspekt, to znamená hvězdní cykly. Oni odráželi ty kvality hvězd, které na nás v těch cyklech působí. To je, já jsem si to i pak představoval, jakoby to by znamenalo, že vlastně skoro každá hvězdička, která je v našem jakoby vývoji napojená, tak tady má jakoby nějakou rostlinku, že si tady pěstuje, rostlinku. To připadlo jako roztomilý. A teď hele, podívejte na tu synchronicitu. Já jsem furt nevěděl, jak to, že ty rostliny vědí, co nás má vyléčit. Jak to, že oni mají léčivé síly na naše neduhy, jo, na naše chování. Jak to? A to je normálně hustý. Oni to vědí díky tomuhle, že oni jsou napojení na ty hvězdní cykly. Takže my, když nebo citliví lidi začali vnímat ty rostliny, tak je přitahovali a uměli napojit se na to kosmický cykl. Chápali, co chybí v tom člověku, aby doplnili jako do sebe ten atribut. Takže oni, když člověk nemocný, tak jako vypudí ze sebe ten hvězdní cyklus víceméně. On nechápe, co má tvořit. Jo? On najednou zapomněl, co má tvořit, a proto vytvořil schránku úplně děravou a jeho tvorba jako forma toho solárního principu jako manifestace prostě byla úplně k ničemu. Takže on to potřebuje nahradit, takže veme tu rostlinu, která mu chybí uvnitř, ten aspekt toho cyklu, který on nevyřešil jako jo, chováním vývojově. No a když ho dostane do sebe, tak on se navrátí o ten astrální prvek najednou do toho člověka, třeba jo. Ale to samé je pak i u těch zvířecích aspektů, ale to budu vysvětlovat potom. Tak to ten astrální prvek se navrátí a ten člověk začne vyrovnávat sobě a začne být ne bez jako ta nemoc, bez té moci, a naopak tu sílu, tu moci začíná jako vracet naspět. Ale je to tím, že přirozený léčitel ti podá bylinku a ještě ti řekne právě způsob chování, co člověk jako dělá, aby vypudil tuhle kvalitu. Jo, to je nějaký ten stín, který nahradí tu kvalitu. Takže já když se podívám, tak to je právě, že my nejsme schopní se zapojit vůbec do toho vývoje, do toho cyklu. A jsme závislí pak na té rostlinné říši, že to má nahradit a že to nejsme schopní jako sami v sobě jako jo, že my jsme jako předurčení v tom kalendáři a my se tak musíme chovat, ale jakmile my se zapojíme vědomě do těch cyklů, ano, já mám v sobě určité prožitky toho astrálního těla a já potřebuju ty cykly pochopit, potřebuju znovu obnovit to vnímání, tak to znamená otevřít tu rostlinnou říši a znovu právě brát ty bylinky, které vám jako vevnitř té bytosti jako pomůžou obnovit celý hvězdný potenciál astrálního těla. Protože ty tady vidíte, jak jsou některý lidi fixovaný na určitý hvězdy, na určitý seskupení, a to je tak, že některé ty hvězdy, některé ty souhvězdí jsou kolébkou právě těch galaktických rodů, který tady teďka stepujou před tou planetou a čekají na ten vzestup lidstva, protože tam vložili velmi důležitý genetický materiál do těch galaktických semínek, o kterých se tady bavíme. A ty lidi, kteří jsou součástí těch galaktických semínek, tak oni vlastně reaktivujou a všechny tyhle ty podobné atributy, o kterých se tu bavíme, je to takových 12 bran, ale to je při blbost, ten popis je jako špatný. To není 12 bran. Jo, je jakoby 12 vývojových kvalit, které jako pravidla působí na ten život. To mi připadne jako srozumitelný, protože brána sama o sobě je nástroj, který je používaný pro tu tvorbu. Takže to nejsou jenom brány, to přesahuje kvalitu brány, jo, ta monáda. Monáda je opravdu zdrojová kvalita z té prvotní zdrojové cesty. A když se pak díváte na tu zvířecí říši, tak i to samé, že v rámci léčení a homeopatik znamená, že nám jakoby chybí ta planetární úroveň, znamená, chybí nám to éterné tělo, to chování té vnitřní osobnosti, která dokáže všechny ty archetypy té zvířecí říše použít ve správnou chvíli, aby dosáhl jako té zkušenosti. Si oblékám si uvnitř sebe, si oblékám, že jsem teď jako lev, nebo jsem jako slon, jo, nebo jsem jako žirafa, nebo jsem jako pták, takže tam jde o to, že ten člověk znovu obnoví ten planetární, ten éterný potenciál. A to samý, on potom přesně, když potkáte nějaké zvíře, tak na vás léčí už jenom, když ho potkáte, protože ten archetyp na vás působí. Když ho pozvete do svého chrámu srdce, to samé. Já jsem si nechával pozývat právě takhle jakoby zvířecí říši všechnu, kterou jsem přitáhl tím srdcem samozřejmě, a nechával jsem si i takhle rostlinnou říši všechnu, abych věděl, na které ty rostliny, na které ty látky má člověk závislost, jo? Kde nechápe tu spolupráci. Protože každá rostlina se chce taky zapojit do vývoje, OK, ale nemůžeme ji zneužít v rámci jako drog a závislostí. Jakmile jsme závislí na něčem, třeba i na tom alkoholu, protože to taky, že se vyrábí chemická věc z té přírody. Takže vidíte, že jste pak závislí na té rostlinné nebo na té zvířecí říši. Když to naopak, my to používáme jako, aby jsme mohli uskutečnit určitý prožitek, takže si oblíkneme správnou roli, aby jsme pak mohli vytvořit prostor, a to je ta rostlinná říše, to už je právě venku, to je ten astrální svět, který je jako okolo vás, není to vnitřní stav té planety, ale najednou astrál venku. A to jsou ty kulisy, jo? Že ty rostliny a ty cykly jsou ty kulisy toho prožitku. A takhle se tady utváří existence, aby ten pozorovatel tady měl tu správnou zkušenost. Takže tyhle to jsou velmi důležitý monády, které teďka lidi hodně řeší v rámci zdraví. To je fakt jakoby důležitý aspekt. A hlavně i to, jak se tady hodně bavíme o těch rostlinách, o těch jakoby v uvozovkách drogách, a jak ti potom všichni říkají, jak jsi hrozně nadrogovaný a tohle, ale přitom to je, my jsme součástí té rostlinné říše. Já můžu astrálně se napojit na tu rostlinu a mít normálně i stejný příznaky, jako když ji pojmete normálně typicky, že ji sníte do těla a dostane se to pak zase do toho vašeho vnímacího aparátu. Takže ono je s tím jako... ta závislost by se tím řešila. Kdyby člověk obnovil v sobě ten astrální potenciál, kdyby si vlastně navrátil to astrální tělo, tak by přestala být tato závislost na těch rostlinách, na těch drogách. To je jedna věc, protože by ten člověk to obsahoval. By to nepotřeboval si to vymáhat. Jo, jako by vznikla najednou spolupráce s tou kvalitou a ne, že já si to vymáhám, kdy potřebuji unikat z toho života, kde nechci řešit ty věci, tak ano, to je únik, to je závislost, to nahrazujem tou rostlinou říší. To je vlastně jako velký stín. V rámci těch zvířat je to samý. A my jako nejsme schopní třeba jakoby změnit tu roli, furt se vidíme jenom jako v jedné roli. Že jsme třeba jenom jako nějaká oběť, nějaká myšička, která je furt lovená tou kočkou. Jo, že tam nechápem potom teda jakoby dobře, OK. Já nejsem ani myška, já nejsem ani kočka. Já vlastně to pozoruju, já jsem pozorovatel. Já tady tu roli hraju, abych si to něco uvědomil. Jo, to je jako to důležité. A když tohle blokujem, tak blokujeme i to naše vnitřní zdraví, to uspořádání těch cyklů. Pak naše tělo začne reagovat, že se uspořádají ty cykly uvnitř a venku a to tělo najednou má všechno, co potřebuje pro tu obnovu. Jo, to jsou důležitý atributy. Hezky, že jsi je naznačila. Děkuju.
6: Taky.
5: Tak. Já teda nevím, my všichni jsme asi už hosty jakoby prošli, že jo, takže měli jsme toho, jestli tam byl ten Christian, jestli nechce. Chrisy.
4: Chris už je nejspíš V postýlce a spinka. Takže...
5: Jo, jo, tak dobře, to nebude rušit. Tak děkujem teda za info, že ať se dobře vyspí. Tak jo, a my můžeme postupně ty atributy jenom tak ve zkratce jakoby prolítnout, abyste si mohli i vyjasnit k té symbolice, kterou jsme teďka používali.
4: Ale jestli můžu, tak...
5: Ano.
4: Jsem slyšela Roberta, že se hlásil.
5: Jo, nevím, Roberte.
4: To byl omyl, nebo...
2: Já jsem slyšel to taky mužský hlas. Spát.
7: Jo, ahoj, ahoj.
5: Je se... tam.
7: Ahoj, ahoj. Já se omlouvám, Marci, mě to furt k tomu nechce pustit.
4: Cože?
7: To
4: snad není
7: pravda.
4: Ty si vždycky bereš slovo, když chceš, takže nemluvuj se na mě.
7: Já to mám teď skutečně husté to období. To nějak... To se mi nebude. Dokonce jsem se z toho složil na 2 dny a pořád jsem nemohl přijít na příčinu, šel jsem na to zleva, zprava, z vrchu, ze spod a furt nic, jo. A teď jsem se podíval zpětně jenom o den. A asi jsem vypadl.
5: Ne.
7: A zjistil jsem, že tam jsem to měl všechno a teďka mi chybí, vůbec jsem neměl nic napsaného k flóře a milosti a mám toto vytisknuté ty atributy všechny a teď jsem si to přečít a teď jsem si říkal, ty brďo, ty to je ono, co mě tam vlastně brzdí, že já se nemůžu do toho stavu dostat, že tam byla pořád nějaká ta kontrola a strach z toho, jo, to okýnko se mi tam otevřelo na zlomek vteřiny, jakoby ten pocit, ve kterém bych byl a okamžitě se to zavřelo, protože jsem nebyl schopný, a teď nevím, jestli někdo slyší a vidí, asi to vypadlo.
4: Ne, ne.
5: Ne, seš, slyšíme tě.
7: Aha.
5: Jo.
7: A teď jsem se ztratil. Já jsem totiž viděl, že jsem zmizel z toho obrazovky a naskočil tam průvodce bez toho, jak jsem říkal, aha, asi jsme přišli o obraz.
5: Tak jsi konečně zmizel teda, jo? Jsi teďka dosáhl zmizení. No.
7: No, tak prostě se mi tam teďka ukázalo, co tam zatím stojí, protože jsem si říkal, že v takovém stavu, prostě v jakém bych byl, bych nemohl tu velkou akci řešit, jo? A co máme třeba zakázku na 24 balkonů, tam na výměnu, rekonstrukci, všechno. A okamžitě se mi to zavřelo a teďka se mi vlastně potvrdilo v té milosti a v té flóře, co to vlastně, co zatím stojí. Takže je to neskutečně všechno načasované, ten dnešek, který tenhle ten průvodce, protože se mi to tam všechno propojuje a ukazuje se mi, na čem je třeba ještě dál pracovat. No, jinak jsem si teďka ten druhý den, co jsem byl nemocný, tak v posteli ráno jsem celé dopoledne proležel a konečně jsem se dostal, mě to pustilo k těm neurálním sítím, když jsem si mohl poprvé dát do toho srdce a to byl teda hukot. Jo, co se dělo, naskakovali tam obrazy, všechny možné, já nevím, životy další, s kým to bylo spojené a další věci, takže se to a dost mi škubalo v těle na nějakých místech a pěkně se to pročistilo, ulevilo se mi, jo. Takže děkuju za tuto možnost.
5: A to jsou tyhle ty skvělý transformační nemoci, které nejsou dlouhý, ale jsou jako prožitkový, hodně prožitkový. A ku podivu, to jsem zkoumal, tohle je zajímavý, jo. My totiž máme v těle viry, které jsou jakoby třeba součástí nějaké nervové soustavy nebo genomu, nebo našeho genomu jako DNA, jo, nebo prostě nějaké buňky jedné, nebo nějaké soustavy a tak dále. A oni, když ty uděláš tu aktivaci té sítě znovu, tak můžu říct, že se jako aktivujou tyhle ty viry a začnou ožívat. A normálně to přesně vyvolá určitý typ onemocnění, které se jakoby často objevuje, víš, že se jako vrací. A když je touhletou transformační nemocí jakoby uvolněn konečně, jakoby ten meridián, nebo to místo, nebo ty buňky, nebo to DNA, které vibruje teďka a už tam není ten virus, tak se jako převážně nevrací normálně potom. V té intenzitě, kterou jakoby člověk má, samozřejmě cítíc trochu nachlazený, ale je to vždycky jakoby a tím pročištěním i toho těla, a navrácením toho éterného astrálního těla naspět, to je přirozené pozice, do celistvé pozice, tak se úplně omezí, že už to nejsou pak transformační nemoci, který jako jsem vždycky jako měl rád, že jsem si odpočinul a trošku se mi přesně ulevilo. A to začalo být jakoby jiný, jakože začínal jsem mít vždycky ten záblesk, si představíme, že jako je světlo, který kmitá v nějakém časoprostoru. A čím víc je té přítomnosti ten záblesk, tak tam to světlo kmitá tak rychle, že neexistuje čas ani prostor. Jo, ještě to jako čistě teoreticky jenom představím. A teď naše neurální sítě, jakoby anténa, rádio, který je zvyklý jenom na určitý frekvence. A jakmile ten záblesk přijde, tak ten aparát náš není schopen okamžitě rozklíčovat ten záblesk, protože je velmi složité, je tam spoustu informací, spoustu provázaností, je to takový jako zvláštní a je to vždycky jako vyvolá tohle a ta neurální síť, nebo ty neurální sítě plus ty endokrinní žlázy začínají znovu reaktivovat jakoby na další zjemnění, na očistu a na další proces. A cítím třeba u té neurální sítě, cítím občas trochu dezorientovaný chvíli, prostorově chvíli třeba, no, když si zvykneš na tu dimenzionalitu zase. A bývá to třeba jako občas, že mám citlivost na zvuk a na to, co koukám, že někdy nemůžu dívat se vůbec třeba na umělý světlo nebo na sluníčko nebo obráceně, máte tak, ty nervy jsou někdy tak citlivý, že se dívali moc dlouho, že radši nosím brýle nebo klapky, že odpočívám několik hodin. Ale to může být i po těle, jak jsi říkal, jo? Že tělo ti začne škůbat, protože ty meridiány vyhánějí tam, kde je ten boj té duality, ta hadí síla. A teďka najednou, jakmile se vyrovná ten mír, tak už prostě to místo je celiství, takže jsou tam navrácený ty složky. Jo, není to nějaký prostě potom vlastně léčení neexistuje, protože my se spíš jenom jakoby navracíme do celistvosti. To není jako, že se dá něco vyléčit. Ano, tělo se jakmile se začne chovat jakoby ten uživatel toho těla jinak, tak se mu přirozeně začnou navracet. Nemusí to dělat takhle externě, že používá léky. Jako lékaři teďka ti podají jakýkoliv lék, který vlastně objevili v přírodě. Jo, z rostlin a živočichů. Oni prostě vzali to všechno v přírodě a dělají, jako že to objevili. Jo, samozřejmě a bys antibiotika a tak dále. Oni jenom prostě si už zjistili, jak to funguje a začali si vyrábět nějaký svoje, třeba nějaký syntetickou a genetickou a jinou divnou metodou mRNA nebo cokoliv. Takže tam dokonce i oni věděli, že ty viry dokážou ovlivnit i DNA, takže vlastně některé i mimozemské rasy tu vypustili viry, aby modifikovali naše DNA a doteďka to dělají vlády, že doma je posílají jak klíšťatama, komárama, vzduchem, jídlem, cokoliv. Používají látky, aby si navzájem pomohli a skrz tyhle ty viry modifikovali naše DNA a nebo ho různě blokovali a Takže my tam máme prostě jakoby v takový stázi jako schovaný jako v kokonu, že oni spějí a my je prostě jako tou vibrací, tím zábleskem probudíme. A ty reakce jsou buď tyhle ty transformační, nebo potom jakoby že jste hodně senzitivní, no? Že je dobrý jako být střídmě někde schovaný. Proto se třeba hodně chodívalo do těch jeskyní meditovat, kde je jako tma a kde ta senzitivita jako toho světa není tak intenzivní, kde si můžete jako a tyto prožitky víc asi užít. Jo? Taky jako jsem doporučoval, že jsem ty klapky jako jsou hezký, ale přece jenom nemáte ten přirozený prostor, musíte někde ležet a tak dále. Tak abyste věděli, že je to normální, jo, být unavený a přetížený a že se vám cuká tělo, protože ty nervy a meridiány jsou naprosto propojený. A dokonce to, mě to i šlo tak, že mi na tom místě, kde ten meridián, tak vyloženě mě vždycky něco třeba i píchlo, nebo šťouchlo, nebo zahřálo, nebo jsem tam měl chlad, nebo různý brnění. Ale já jsem to třeba vždycky jen jako pozoroval, snažil jsem se a tu kvalitu, která najednou se jako uvolnila, tak nějak se jako přijmout tou láskou a vlastně jako by se scelilo to tělo a pracovali s těma meridiánama. To jsem si vlastně připravil úplně na konec toho cyklu tady průvodce vzestupem, že se pak udělá ještě jeden takovej doplňující a to bude právě vyloženě jenom praxe toho energetického systému, jak projevených i neprojevených center a zároveň zde budu naznačovat, jak pracovat s meridiánama, což je velice jako příjemná věc, která je teďka velice jako význačná a taky budeme mluvit o tom, jak to jakoby funguje, protože to hodně je spojený s tím naším uvědoměním, že my když si uvědomíme to chování, tak ten meridián se začne léčit a z té příčiny, jo? Ten důsledek se začne řešit z té příčiny. To znamená, když my to budeme dělat tou projekcí, že na to jako vůlí tlačíme a že tam posíláme energii a že prostě teď chceme, aby se to zprůchodnilo, tak to úplně nefunguje. Takže nejdřív je dobrý normálně najít tu příčinu toho důsledku a nechat to uvolnit, přijmout to, uvolnit ten standard toho srdce, aby se ukázala jeho skutečná kvalita, očistit a zdar. A ono se to samo přirozeně normálně začne reaktivovat, aby to nemusíte nutit těm meridiánům, aby se transformovali. Jo, proto ty techniky, kdy jako nutíte, kdy to jako nutíte, tak je spíš jako forma té nižší magie, kdy formou toho záměru, té osobní vůle, působíte na svůj energetický systém. Ano. Určitě to tak jako taky jako funguje, jsem to taky zkoušel, ale neměl jsem s tím velký výsledky. Tady s tímhletím mám jako dělám takový jako velký kroky a mám pocit, že jsem toho součástí. To znamená, že chápu ten proces, co dělám, co se děje, nebo co se jako děje. Když do toho jako jsem nutil dřív a furt tím záměrem do toho voloval, takhle musím, ať se to prošťouchne, tak to bylo takový násilný a já jsem nevěděl, co dělám. Jo, to je jako zajímavý efekt. Tak jenom ještě k vysvětlení, co se bude dít. A jinak ono už je dost hodin. Já bych v rychlosti přelít, abyste věděli, ty monády samozřejmě budou k dispozici zase. Tady určitě nějaký ten k tomu videu bude nějaký prolink, no proklik teda. Samozřejmě teď ještě to budu o víkendu řekněme ještě jednou obnovovat i na stránkách. Tam jsem to sliboval, že jsem se chtěl znovu na to podívat a budou jakoby všechny tyhle texty, které se týkaly i průvodce, takže na stránkách Svobodné spolupráce a tam to bude braný jako průvodce vzestupem, tam si kliknete, nejspíš tam nechám zatím takhle pro linky na ty videa a na ty texty, ale trošku jakoby jsem si říkal, že bych chtěl nějak redakčně to nějak posunout, tak uvidím, třeba se to ještě začne projevovat v jiném v jiném nějakém projektu přes tu zimu. On ten člověk má pocit, že má víc času na tuhle tvorbu, že nelítá teda venku tolik. Takže si doufám, že ještě k tomu přibydou nějaký třeba jenom videa nebo nějaký návody nebo a tak dále. Samozřejmě taky, tady už se to naznačovalo, existuje WhatsAppová skupinka,

práce. A stále pořádáme, stále vlastně máme v Merku nějaké akce, ale já jsem si teď uvědomil, že hodně procesů teďka prožívám vůbec na té osobní úrovni v rámci toho vzestupu, takže jsem si dovolil tady jenom jakoby ten online pořad. Mně to připadne jakoby jednodušší, mě to nezabere tolik místa a celkově jsem velice rád, že se můžu podělit toto sdílení. Jinak na stránkách samozřejmě já jsem tam teďka další dobu nic jakoby nedával, protože jsem opravdu v hlubokém procesu a říkal jsem si, že všechno bude probíhat zatím jenom na té uzavřené skupince nebo tady na rádiu. Takže mě to jakoby vyhovovalo, že jsem nebyl narušovaný v tom projektu, takže doufám, že se to stane i víc veřejnou věcí, že to budu i víc propagovat a doufám, že i vy, kteří jste nějakým způsobem třeba mohli už pokročit v té vědomé praxi, tak určitě přijdou další výzvy, protože v rámci svobodné spolupráce to je tak, že by nejdřív to je jako přizvaný. To znamená, že najednou se to začne dít a jakmile se ty zázraky začnou dít, tak jste přiznaný do toho vývoje a v tu chvíli máte určitou kvalitu té čistoty toho, i v rámci toho míru, té spravedlnosti. Takže vám dovolí vlastně, abyste i udělali tu další krok a to je to už ta manifestace, že se součástí toho tvůrce, že najednou už to není jenom výzva toho prožitku, ale i toho dalšího kroku, toho rozhodnutí, který může najednou změnit vlastně jakoby tu naší existenci nebo i kolektivně změnit tu naší existenci k lepšímu. Samozřejmě ty atributy, kdyby jsme byli schopní zpracovat, tak by to společenství velmi prosperovalo. To je na jednu stranu jako viditelný. Protože když jsem si tak nějak jakoby díval i do historie, tak jsem si uvědomil, že když třeba to společenství chápe integritu, no tak nemá problém. Nemá problém prostě s těma národama okolo, takže nevznikají nějaký velký boje, nevznikají boje o moc, o prostor a tak dále. Takže jo, když řekněme, ta civilizace chápe růst, že podporuje ten růst, no pak je stále živená, má všeho dostatek, je to prostě paráda, všechno roste samo úplně, to nenarušujeme jenom. Takže to všechno taky jde obnovit. Samozřejmě ta jednoduchost, ten nektar, to samý. Jakmile by bylo to řízení založené právě na té jednoduchosti, té jedinečnosti, no pak je to ten kvantový počítač, o kterém všichni snějí. Kdy každá buňka se rozhoduje sama za sebe. To je soběstačnost, to je samospráva, jo, kdy vytváříme každá buňka nebo každý ten kvantový kvantová částečka dokáže vlastně ten celek a odrazit v sobě. Tak ta je stejná ta jednoduchost. Stejně i kdybychom chápali víc tu vůli, no tak bychom nikdy neříkali, že něco nejde, nebo že nemáme na to sílu, nebo jo, nebo že potřebujeme nějaký stroje na něco. Ježe to přesně, kdybychom chápali tu vůli doopravdy, tak bychom tady s ní používali na té tvůrčí a té spolutvůrčí energii. Takže bychom si ulehčovali ten život vlastně spravedlivě. Že nám je dávaná a my jenom prostě blokujeme. Proto používáme technologie, aby nám nahradili tu vůli, kterou nemáme. Ta vůle, to je nevyhnutelnost. Já jsem to tam měl v té symbolice jako nevyhnutelnost. To je prostě něco, co se prostě odehraje, ať se to odehraje, jak vás protlačí i klíčovou dírkou. Jo, to je nevyhnutelnost. A my ji blokujeme, takovou úžasnou věc, takovou řeku života, která jako tvůrčí síla prochází celou tou tvorbou. Samý, kdyby jsme vyřešili ty brány, kdyby jsme vyřešili to přátelství, tu synchronizaci, přesně kdyby jsme vyřešili ty cykly zvířecí a rostlinné, které nás tu doprovázejí, kdyby jsme vyřešili i milost, tak by bylo jako velký blaho, jo, protože ta milost
Milost to znamená,

0: že přijímáte přímou cestu ke zdroji. To znamená, jakože když někdo jako má umřít, když někdo umírá, a když teda umírá milostiv, tak jde co nejblíž k tomu zdroji, kam jako ta jeho osobní milost, kterou v sobě dokázal všem lidem vyzářit, dovolí. To znamená, že když někdo vyzáří tu nejčistší milost, tu přímou cestu rovnou ke zdroji, ty křídla svobody a úplně vyrovná ty polarity pro každýho, tak vytvořil most milosti a proto každý třeba, kdo v jeho blízkosti umře nebo on někomu požehná, tak mu pomáhá se dostat k tomu zdroji. Takže jakoby čistí tu smrt třeba, aby nebyla ta falešná, aby jsme nešli do podsvětí nejdřív, ale jdem rovnou ke zdroji. Proč bychom měli jít do podsvětí? Co můžeme čistit už tady v tom chováním? Tady si můžeme dát milost rovnou. To je důležitý a to je ta svoboda. To je milost. Svoboda je milost. Akorát, že prostě další oktáva té svobody je milost. A jestli vy nejste schopný jako přát milost svým nepřátelům, tak pak nejste podle mě schopný si ji dopřát ani sami v sobě. Protože dát si sám sobě milost znamená, že okamžitě jste propojení v rámci trojedinečnosti a vnímáte celou svoji bytost. Jak v rámci dimenzionality, tak všech těchto podobných prožitků, které tady naznačujeme v průvodce. Pak tu máme práh a ten práh byl pro mě tou smrtí právě. A teď vidíte, tady se naznačovalo, že tam příprava, že člověk má být připravován na tu smrt, aby mohl tou branou projít. Jakmile ten člověk není připravován, není ten přechodový rituál toho přechodu, tak se může stát něco špatného. Protože ten člověk se někde zapomene. Někde mu zůstane prostě část toho éterného nebo astrálního těla, on tam prostě ještě straší. Takže to je pro mě ten práh, který je jenom jako vědomou proměnou. Jo, je to tou transmutací, jak jsem říkal, přechodovým rituálem, tou přípravou, to, co máme dořešit, než tam vejdeme, aby jsme dostali ten klíč. To je práh. Pak jsme měli tu vůli, to jsem říkal, nevyhnutelnost. Integrita, to je přesně, to je takový hledání východiska, přizpůsobivost. A teď vidíte migrační politiku, chování všech národů, to je založený na tom na nepochopení integrity, nepochopení, máme tak narušenou vnitřní stabilitu tím, že když nejste integrovaný s tím vývojem, skutečným vývojem, tak nemáte vnitřní stabilitu. Ten národ okamžitě degraduje, nebo i ten člověk okamžitě degraduje. Jakmile není přizpůsobivý, tak prostě se nechytí, nikde se nechytí. Je takový introvertní, nerad se projevuje ve společnosti, neumím se přizpůsobovat, integrovat do společnosti. Všechny spory, které tady vlastně vidíme, a kvůli tomu, že máme tolik vládů a tolik stran vládních, jo? To znamená, že my jsme hodně roztříštěná osobnost a nedokážeme se dohodnout. Jo? Proto vymysleli asi tohle celé seskupení té politické věci, protože to lidstvo už je tak narušený, že se nedokáže tou samosprávou zajistit tu udržitelnost. Oni by bojovali o přežití, takže by vlastně se chovali jako jo, jako by ty pudový instinkty by degradovaly. Nebyla by tam udržitelnost vývoje, ale byla by tam udržitelnost života za každou cenu, takže by zabili úplně každýho, než by chtěli zachovat svůj život. Ale nechápali by, jakože nám nejde o to bránit sebe za jiný život. Jakoby. Tam jde o to, že ty se snažíš udržet vlastně jako vývoj, takže radši křikneš, uhneš, uteču, než abych hned někoho zabíjel a střílel po něm, jak já přežil. Jo? Tady vlastně takhle fungují. Jsou mocnosti válečný, které prostě to používají, to násilí natolik, aby si jako teritorium, to jsou vlastně už ty, ta bestie, jsou ty zvířecí, už bestiální, jako teritorium si vytvářím svojí mocí a silou, že mám větší armádu, větší zbraně, víc atomovek, nebo já nevím, Bůh ví, co ještě jako si vymyslím. A to je taky neschopnost se integrovat. To, jak nás léčí ten Trump, to jeho trapnou, on se jmenuje Trump, a my máme krásný slovo, to je trapnou, Trump, trap. To je hodně podobný. Že on má prostě trapný přístup k tomu světu. On jako tvrdí, že nás zapojuje do galaktických rodů, tvrdí se o něm, že je mesiáš, tvrdí se o něm spoustu věcí. Jako úplně prorok všeho. Jo? Máme pocit, že ovládá svět. Ano, tomu to je tak. On ovládá svět, ale my k tomu nechceme. My potřebujeme samosprávu. My nepotřebujeme ty jeho systémy. Jo? My nepotřebujeme tu jejich nadvládu, že oni chtějí mír nad vládou. To je vlastně blbost, to není pravá integrita. Tam není ta přizpůsobivost, tam není pochopení té rozličnosti. Takže další kvalita, která se mi moc líbí, je ten nektar, to je ta jednoduchost. Když hledáme nektar v tom životě, tak hledáme jednoduchost, aby fungovalo něco jednodušší metodou, aby to nebylo jenom složitý. Protože jakmile vstupujeme do té celistvosti, tak je pro nás všechno složitý. A jenom vidíme mnoho příběhů, a obrovská tvorba, ta celistvost je veliká, jak to mám vůbec vědět. No a to je právě to, jakmile když my jsme v té jednoduchosti, tak přitahujeme ten prvotní, ten jedinečný bod, kdy vstoupili. A v tu chvíli my jsme schopni vidět celý ten cyklus. Najednou jsme schopni vidět začátek i konec. Tak v tu chvíli nám to jako vyjasňuje. Takže ta jednoduchost, vytříbenost, vyjasňuje věci. To je ten nektar. Posiluje a vyjasňuje. To je mega. Pak tam je ta synchronizace, to pro mě bylo to přátelství. A to je velice důležitý pojem. My si trošku jakoby trošku měníme, že my máme jako ty kamarády a pak máme jako přátelé. A pro mě, když máme jako přátelé, tak to jsou, že jsme spolu dlouho a víc souzníme a rezonujeme. A je tam ta synchronizace. Když mám ty kamarády, tak jenom kvůli jakoby tomu, že se známe tamhle nebo tohle, tak se jako zdravíme. Ale nemám ten pocit se s ním úplně jakoby zatím rezonovat. Podle toho, kdybych třeba změnil tu svoji kvalitu, tak bych třeba rezonoval s někým jiným. A to je ta forma toho přátelství. Takže si velice jako vážím těch mých skutečných přátel. A jsem moc rád, protože potkávám jako spoustu přátel. Pro mě to bylo jako překrásná věc vnímat, že se navzájem jako podporujete ve vývoji. Když potkáte někoho a není to založený na nějakých jenom jakoby nějakých jakoby rolích, které jste si vybrali v tom příběhu, ale najednou se jako někam posunete jenom tím, že se na chvíli uvidíte, něco si řeknete, ale nemusíte se pak vůbec vidět. Nejste na sebe nějak tím vztahem vázaný. Přátelé můžou, nevím, mám přátelé, který opravdu miluju a potkal jsem je třeba třikrát a jsme rádi, že jsme si v tu chvíli řekli úplně všechno, co jsme chtěli a teďka, až bude čas, tak se obnovíme, řekneme si to a pak si jdeme po své cestě, takže se nenarušujeme a to je krásný, že to souznění rezonance, to obdivuju, že jsem se jako tomu bránil, proč jako jsem, obdivuju jako té schopnosti, že jsem se to vzdal toho, že já byl hodně introvertní a bál jsem se přizpůsobovat a pamatuju si, že jsem to hodně překonával třeba v těch 20, když už jako si říkal 21, už bych hledal partnerku i možná jako rodinu a takhle, takže tam se to nějak zlomilo do mojí transformací, ale hodně jsem to řešil, a najít se jako vlastně jako toho partnera, který bude ten přítel, aby jsme si i rozuměli a podporovali v tom vývoji. Takže to pro mě pak tam krásně vyznělo. Ono to není nic, já nikoho nedegraduju, když ho beru jako za přítele. To je nádherná věc, protože tím dáváte poctu, že souzníte. A já podle mě v tom partnerství potřebuju souznění. Já tam nepotřebuji být závislej na tom, že já něco umím nebo neumím, to je ta duální hra, to je hadí síly. Ne, já potřebuji, aby jsme se podporovali v tom smyslu, aby jsme scelili tu spolupráci. Jo, ne, aby jsme si tu energii dávali a přijímali a tak dále, ale aby jsme byli oba součástí toho smyslu. No, tak přátelství miluju. Pak pro mě růst. Já jsem ho vždycky jako obdivoval, když jsem viděl třeba jako rostliny nebo sebe jako rostu, jako dítě, když jsem jako rost. A úplně jsem říkal, to je zvláštní a jenom to je tak jako prostě to funguje samo od sebe. Ten růst tady funguje úplně samovolně, jo, tady cokoliv něco je, tak to jako roste, i když je to kámen, i když je to železo, i když to je jako, jsou ty elementy, tak všechno má jako nějaký ten potenciál růstu, jakože něco se tam mění a navazuje a to je taková jako zvláštní věc. Mě třeba nikdy moc neimponovala gravitace, ale třeba ten růst, jakoby jo, já jsem z něj úplně nemohl, pak jsem si pamatuju jako malej, že jsem sázel si rostlinky, vždycky jsem vydlabal z jablíčka, z čehokoliv, co jsme dali jako ovoce, jak jsem si vydlabal, snažil jsem se ho vypěstovat a furt na to koukal, jak to roste. Že to mě připadlo jako fakt zajímavý. A pak jsem teda to opustil a teď se jako dlouhodobě jako vracím a znovu to obnovuju, protože cítím, že to tělo to teďka jako potřebuje se znovu jako dostat k tomu dítěti, tam, kde se to člověk jako nejčastěji zablokuje, kdy právě mu dorůstalo to tělo a tohle, tak on tam bude mít bloky vůči tomu růstu nějaký. No. Takže tam jsem to teďka vím, že se mi to jako řeší. Jsem moc jako rád, že ho podporuju, že když jsem venku, tak vlastně přeju všem jako růst, přeju ten vývoj, takže znovu obnovuju a přijímám tu kvalitu toho růstu i tím, že chodím do té krajiny. I tím, že jako přeju to tomu mýmu tělu, aby prostě hezky jako rostlo. já vím, že to je zvláštní, oni vám jako říkají, že v určitý době to tělo neroste, ale to je prostě další dogma, který jako vy se naučíte a prostě tomu tělu to začnete říkat. Jakmile vy jste schopní si přepsat vlastně některé kvality, třeba ne úplně tak celý, jako v rámci toho genomu, že to stáří nebo ta degradace těch buněk je vepsaná v genomu, že my bychom potřebovali jako úplně obnovit to vědomí natolik, aby jsme byli schopní přepsat tenhle ten genom natolik, aby jsme si znovu obnovili ty buňky, aby oni přestali stárnout. Ne tím, jak teď dělají ty věci, že nám právě nahrazují těma látkama chemickýma to, co máme nedostatek, že to vypuzujeme najednou z ničeho nic. Jo, tam je nějaký velký zlom, že my nám hodně jako zkrátili naši životnost toho těla. Dělají to šikovně, aby jsme za ten život toho moc nestihli a museli se jako víckrát reinkarnovat a pak byla jako šance, že se tady zacyklíme. Takže to mělo jako svůj efekt. Že kdyby se měl jako delší ten život, a nevím, říkáme, tak třeba i 400, 500, kdyby bylo hezkých, tak si představte, že byste všechno tohle z toho mohli jako líp zpracovat, celou tuhle tu hru. Ale podle mýho jako bylo riziko, že ten člověk se probudí jako moc rychle, tak mu jako chtěli a ten genom mu, jak ty viry, přes ty viry nebo přes různé technologie, které ty mimozemský galaktický rody, co tu byly, tak působily na ten úpadek i toho těla. Jo? Teď to snažíme vlastně znovu jako obnovit. Samozřejmě naznačoval jsem, že existuje i určitý věčný tělo, to je pro mě ten kámen mudrců. A to podle mýho díky tomuto cyklu určitě nějakým způsobem jde. Jestli toho člověk dosáhne, tak to je jeho nějaký univerzální klíč, jak toho dosáhnout. To nejde jako předat, jako nějaký učení. To je vysloveně jakoby podsta tomu člověku od toho zdroje, že to celý pochopil a že navrátil celou zkušenost k tomu zdroji, abyste si vy dva pak o tom mohli popovídat, říct, OK, teď to bylo super, pomohlo to pochopit tu dualitu, tu rozličnost. V té chvíli ve vás se uvolní jako určitý genom a vzniká jakoby tenhle kámen mudrců. Že kdyby se reaktivoval celý ten člověk, protože to je ten vzestup kosmického člověka, tak by reaktivoval ten kámen mudrců, to znamená plný potenciál DNA, to znamená, že by on by dokázal už působit i na to stáří toho těla. Takže by vzniklo jakoby dilema, že by vlastně to tělo mohlo být věčný. Mohlo by přesahovat i ty vibrační roviny a zároveň by neměl formu stárnutí. On by ho takzvaně jako dát do skříně na chvíli, jo, odpočinout, prostě by nestárlo, pak si ho se použít, být v jiném těle dimenzionálním. Jsou různý jakoby nápady, jak to tady ty mimozemštění dělali. Protože dřív, aby se sem jako vrátili ty vědomí, tak si tady opravdu nechávali ty svoje těla. Nechávali si je ve stázi, v určitých časových kapsách, i v horách, ve 4D, ve 4D, 5D, i ve 3D, ale to už dělali pak formou faraoni v rámci pyramid, že se mumifikovali. Oni měli vlastně podobnou tezi, že to takhle funguje. Oni to pak vlastně zanechají to tělo, tak se sem pak jakoby můžou vracet. No, tak jenom takový hodně odplutí někam jinam. Ale skvělý, ten růst jako jsem miloval. A v rámci toho genomu jako to bylo docela jako zajímavý zkoumat, že si může mít ten potenciál růstu aktivovat. Tak, další kvalita je prozření. Pro mě to je jako záblesk té celistvosti, jakože změna perspektivy, že se podívám najednou z jiného celistvého úhlu a to mi změní ten pohled na svět, tu perspektivu. Takže pro mě je to takové jednodušší slovo, to prozření, že jakoby prohlídnu na chvíli, mám ten záblesk, prohlídnu, změní mi to obzor. To je skvělá kvalita, kdy nám trošku jako padá to ego, zároveň se přestaneme ale i ponižovat. Jakmile vidíme to prozření, tak máme úlevu i v tom ponižování. A máme i v tom egu, i v tom nadřazování taky úlevu, i když a my to nebereme jako úlevu, protože tady jsme jako zvyklí se takhle chovat. Jo, jakoby my spíš nemáme rádi ten strach a nemáme to utrpení rádi. Utrpení je jakoby nejhorší tady. Toho se všichni obrovsky jako bojíme. Utrpení. Smrt, ať přijde rychle, hlavně ať tam není utrpení. Že ano? No, takže to je jenom, že ten záblesk právě může prohlídnout natolik a vyjasnit tu věc, že vlastně odežene to utrpení, odežene ten strach, odežene to ego, ten stín. Brána, o tom jsme se tady všichni krásně bavili, takže to nemusí, mi tam přesně ten průchod, to spojení, jo, že jsme součástí jako toho celistvého portálu, že tam je tam multidimenzionalita. No a pak je tam ta kvalita a to bylo pro mě ta knihovna. To je síň záznamů, jsem to nazval, protože řekněme, každá galaktická linie má svoji síň záznamů. Že každý evoluční proces nebo tah té společnosti vytvářel určité kvality. A ty, které řekněme, jako ty, které dosáhly v rámci jako svých procesů, tak se prostě do té knihovny zaznamenávaly. Jako my tady máme, když se podíváme na ty různé civilizace, tak každá má, nebo každé národy, tak každá má jakoby jiné knihovny, jiné vyprávění o vzniku světa, jiný pohled a tak dále a tak dále. Takže to je odraz i těch evolučních knihoven, které jsou jako síně záznamů. Nejoblíbenější knihovna byly, myslím, že dvě takové nejzásadnější, dvě nebo tři, které se aktivovaly. Byly ty jako ty síně Amety, byly nejčastěji tím spojovaný. A tam to bylo nějaký složitý, tam myslím, že šlo o to, že oni byli nějak jako i trošku tou válkou bylo zautočeno na některé ty knihovny, ty síně záznamů. Oni se jakoby některé fragmenty ztratili nebo různě infikovali nebo jo, prostě tak různě přemíchali. Takže s tím byl trošku problém. ty bytosti se snažily vlastně jako znovu reaktivovat tu knihovnu natolik, aby byla smysluplná, protože tam byly důležité informace pro vzestup. To znamená určité dějové kvality, které zanechaly určité civilizace, které chtěly jakoby to podpořit, až bude ta vzestupová část, aby se věděli, jak vzestoupit. Zároveň, jak se to pomíchalo a různě reaktivovalo, tak se vlastně jakoby zjistilo, že nejlépe bude, když se budou všechny ty knihovny nebo ty rodové linie znovu skrz tu planetu Zemi a toho člověka jako spojovat s tím zdrojem do té primární podoby, aby si revidovali jakoby ty záznamy o tom proroctví a jak teďka ten vzestupový plán se vytváří. Protože každý jakoby nějaký kontaktér, který měl jakoby s nějakou tou knihovnou, řekněme, přístup, tak jenom vytvářel určitý pohled té galaktické linie těch tvůrců, jak ten vzestup má probíhat, protože se všichni tak nějak jakoby trošku překřikovali, bylo tam nedorozumění, je velký nedorozumění mezi těma a zprostředkovatelema těch různých informací z různých knihoven, a který vlastně teďka ty kontaktéři přinášejí. Jo, že oni se protiřečejí na jednu stranu a je těžký se tam jako v tom vyznat. A tak pro mě bylo jako, tohle jako zásadní krok se jako vymanit z těch knihoven a říct si, OK, teď vlastně, jestli tomu tak je a v rámci vzestupu té planety je to možný se spojit přímo s tím zdrojem a jít do té celistvé knihovny, celistvého poznání, do toho chrámu, tak proč bych tady měl jakoby číst jako všechny ty noviny, jo, řekněme ty noviny, jo, typicky jako tiskovinu, nebudu číst všechny, budu rovnou radši číst z té univerzální knihovny, tam se jako dovím okamžitou informaci o tom vzestupu, z té přítomnosti. Ne z nějaké časoprostorové linie, která si střebávala tu kvalitu, ale nebudu jí ponižovat, protože v rámci neutrality jako mám znovu zapojit do vývoje, spojit, přijmout skrz chrám srdce. To znamená jakoby jenom pochopit, proč vůči ním třeba mám averzi, nebo proč vůči téhle linii mám zase tu moc pozitivní osvíceneckou jakoby podobu. Protože oba extrémy jsou jak averze, nebo nesnáším blé a nepochopit to úplně, anebo tou usvíceneckou verzi narušuje tu neutralitu, ten mír. Takže zároveň my stále tam jsme, chceme ty příběhy, říkáme to, manifestujeme, sdílíme to, aby jsme se vlastně jakoby v tom viděli a uvolnili ty informace, které to blokujou a vyčistili si tu knihovnu. Že my zároveň geneticky budeme mít nějaké střípky těch různých galaktických knihoven. Jo, že my trošku, jak se tady naznačuju, že ty, jak se říká, ty semínka, ty galaktický semínka, tak oni mají tyhle ty informace tam zakódované v tom semínku těch knihoven, ale nemají celou zkušenost. Oni se připojejí teprve tehdy, když se zapojejí do toho vzestupu tady, tak najednou jsou schopní vidět jako celý ten proces. A teprve si pak uvědomit, že OK, já tady mám záznam ze své evoluční knihovny, ale může být zastaralý, OK, takže bych to měl revidovat. Jo, o to jde. Že oni taky potřebují mít nějakou revizi té knihovny. Nemůže tam být svazek, který třeba jakoby se stal v nějakém cyklu, který už je dávno vyřešený, a ne, že nám ho teďka bude někdo furt předkládat, že se to má jako odehrát. Jo, že to přímé napojení, ne sekundární, jde o tohle, že neberte sekundární informace za důležitý, to jsou jenom střípky k té primární informaci, která je přímé napojení na tu evoluční knihovnu v rámci té jednoty. Dobrý, tak jsme atributy jako v rychlosti projeli, tak samozřejmě můžete si pak teda zkusit podívat i na ty texty a těch vývojových atributů, zkusit si je procejtit a v té vědomé praxi, jak jsem říkal, to úplně nenutím, nemám tam vyloženě, jako že bych se do toho tak jakoby snažil, spíš to tak jako pozoruju, co pro mě znamenají tyhle ty kvality a jak na mě působí, jak se v nich cítím. A snažím se já tam vždycky dávám tu lásku, aby se mi to vyjasnilo, jako vyjasnit si to, uvědomit, vyjasnit. Takže tou láskou vždycky jako tu kvalitu vemu, teď jako láskou přijímám, když vemu třeba planetární cyklus, to jsou ty zvířátka, archetypy zvířecí, tak jsem říkal, tak si začnu prostě pozývat ty kvality zvířecí a prostě na ně reaguju, který na mě jsou pozitivní nebo negativní, jo? Že prostě na to nějak reaguju a snažím se to rozklíčovat, co to je za archetyp, co by mi to mohlo říct svým chováním. Samý jako když chápu, když já vím, že pro vás milost je spojovaná s křesťanstvím, jako, ale tam to bylo hodně spojený. On ten Ježíš jakoby přines opravdu tu milost, ale přinesí tím, že řekl, takhle to funguje, vidíte? Takhle to tady bude fungovat, protože já jsem to tady inicioval, já to tady prožívám. Takže prostě každý, kdo se bude chovat tak, že si vyčistí to srdce, bude mít čistotu toho srdce, toho chrámu srdce, tak má je hoden milosti, má přímou cestu ke zdroji. Nemusí se jako vůbec mít nějakou obrovskou obkliku tím labyrintem. Naopak má přímou cestu, jenom si otevři srdce. A tohle Kristus přesně také říkal, jistě lesňoval. Takže tam není nic jako nelogického, naopak to je docela jako, opravdu jako smysluplný v rámci té vědomí praxe. Takže já jsem si v rámci té milosti to ještě mám takový, když třeba jím jídlo, když někdo jí maso nebo zvířátka takhle, když někdo jí jídlo, tak já vlastně jakoby přeju a děkuju tomu jídlu za to, že mě živí. Taková základní praxe, když něco jako přijímám, tak nejenom, že mám jako prachy a můžu si to koupit, ale za to, že někdo rost měsíce, abych já se teď mohl v téhle chvilce najíst jenom. Takže já poděkuju té rostlině, poděkuju a to už je, že vytváříte milost. Jakmile se spojíte vývojově srdcem a máte tam to přijmutí, že jste součástí, že se podporujete v tom vývoji, tak ty dáváš té bytosti milost. Teď podívejte, rostliny a zvířátka tady neumějí zabíjet. Prostě ta smrt je pro ně utrpením. Takže my normálně jíme to utrpení skrz ty rostliny. A můžeme jíst utrpení i skrz ty zvířátka tím, jak jsou týraný. To samé všechno tohle může proudit do vás. Ale jakmile vy tomu dáváte milost, a máte tam hluboký dík v srdci. Ale to je úplně nepředstavitelný. Najednou vidíte, že ona ta bytost dostane milost. Ona byla utrpená, je tady někde ušlapaná, ale vy jste umožnili, že dostane milost. Že dostala přímou cestu ke zdroji. Samý, když najdu poltergeista, ducha, který straší, tak mu dám milost. Otevřu mu rovnou cestu ke zdroji, dám mu milost. To všechno člověk může, když má otevřený srdce. Ale má to nepředstavitelně funguje. Když chci utnout strom nebo někoho zamáčknout komára nebo nepříjemnou věc, kterou prostě se bráním, tak nejdřív si uvědomím, že můžu dát milost a můžu ho poslat jakoby do toho vývoje, ale nebudu to dělat jako násilně, že já ho musím zabít, já mu chci dát milost, haha, ne. Tam ne, že si to jako uvědomím, že opravdu ty mě usurpuješ, já se bráním, prostě dávám ti radši milost, než bych si udělal nějaký dluh. To můžu i se zvířatama, jakýho typu, i s rostlinama, to je důležitý s těma rostlinama, to se vůbec nedělá. A rostlinám se vůbec neděkuje. Nevytváří se tam přátelství díky tomu. Ani žádná rezonance, takže my máme velký dluh vůči rostlinný říši, ale samozřejmě v rámci té zvířecí říše samozřejmě. Ale u těch rostlin to fakt jako přeháníme, protože pěstujeme opravdu v těch polích vlastně jakoby narvaný jak v nějakých pracovních táborech, jedna vedle druhý, kde nemají místo, jsou nadopovaný látkama, nějakýma, jako, nevím, genomem, vůbec, jako vůbec nepochopitelný, co s těma chudákama dělají, aby tam přežili. A mi to připadne hrozný utrpení. Já když si to jako uvědomím jako rostlina, tak tam bych nechtěl vyrůstat. Na tom poli bych nechtěl vyrůstat. To je strašný. A miluju právě přírodní zemědělství, kde je ten vztah, protože tam je to nejenom obrovský rozdíl v potravině, to vidíte všechno. Tady určitě všichni mi dají za pravdu. Takže my máme obrovský dluhy vůči těm kvalitám jako společnost. Tak, já nevím, já bych takhle nechal, možná, že někdo bude mít nějaký názor, tak zkusíme otázky odpovědi. Já jsem si to takhle jako tu první část tohohle cyklu už tak nějak odpovídal asi. Ta druhá část samozřejmě bude zase víc jako hozená a jak jako prakticky pracovat. Budeme tam mít i zase aktivaci těch center, které jsou s tím spojený. A bude tam ta praxe, že to nebude analýza, ale budeme tam mít tu iniciaci, jako tu osobní iniciaci. Tak jo, tak dávám prostor, kdyby se chtěl někdo zeptat, tak můžete.
1: Tak já jsem pozorně poslouchal tady v tom svém pohodlném křesílku. Započalo nějaké začátek zpracování informací, ale velmi, velmi pomalu, protože informací bylo hodně a těch prožitků a těch rolí pozorovatelů. Takže za mě velmi dobré, zdařilé a těším se na kafičko, cigárko po vysílání. Já jsem taky tady pojídal, vždycky, když jsem zmizl z obrazovky, tak jsem dostal pizzu, jo, s marmeládou a pak sírovou, tak jsem tady taky pokusoval pěkně. Bylo mi tady s vámi velmi, velmi dobře, ostatně jako vždy, a je to čím dál lepší. Takže dotazy nemám, spíš jenom tak na ostatní. Přátelé, kdo z vás je ještě tu, tak se klidně projevte a pomalinku se asi tak nějak potom rozloučíme. Pokud máte dotazy, ptejte se, pokud ne, tak to myslím tak nějak zdárně odpískáme a popřejeme si dobrou noc. Takže kdo jste tady ještě?
2: Tak já si vemu slovo.
1: Ano.
2: Já bych chtěla moc poděkovat za přátelství, za opravdu krásný večer a průvodce vzestupem. Děkuju posluchačům a opravdu fakt díky. Díky, Marku, že prostě žiješ, co skutečně jsi, a já mám obrovskou radost, že jsem u toho, že prostě se to fakt děje a fakt je to prostě naprosto skutečný a reálný. Není to žádná rola, žádný průvodce a takhle. Měl jsi to se mnou hodně těžký na začátku, tam byla ta složitost, ale fakt jsem ráda, že jsme se dostali k jednoduchosti. Já bych to chtěla takhle prostě sdělit veřejně, protože vím, že třeba spoustu lidí to bude s tebou taky prostě prožívat, nebo to prožívá. A moc se těším na to, až se vlastně tyhle ty cykly ukončí pro tu jednotu, pro ty lidi, a fakt ať každýho, koho to přivede prostě k tomu, opravdu žehnám milost těm, co to přivede, i těm, které to tam nepřivede. Jako prostě fakt díky za všechna ta slova, já nemám co nic říct, ani na co se ptát, protože to ticho je fakt krása. A tak ještě mluvím, no. Mějte se krásně. Já jsem dneska říkala Péťovi, přiznám se, že poslední týden mám takový hodně, hodně hluboký černý humor a že doufám, že jako jsem teda úplně nevpluje, ale jo, jako bez toho smíchu mého ptačího to nešlo. Děkuju fakt všem, takže krásný večer a krásnou další přítomnost.
1: Děkujem, Pájo, krásný večer i tobě.
0: Díky, moc děkujem. Jsi to krásně nazvala tu složitost k jednoduchosti, ano. Já bych nejradši přesně mlčel. Jo, jako mě to vlastně bavilo, si to nechat jako pro sebe a mlčet. Ale od té doby, co jsem jako se si to dovolil říct něco jiného, než jakoby... Víš, já jsem nikdy nedělal jakoby přednášky nebo akce, které nevycházely z té přítomnosti. Já když jsem si to rekapituloval, tak já když jsem šel už jenom na setkání v čajovně, v nějakých těch 22 třeba, jo, kdy prostě se to tam měl jako výst, nějakou meditaci nebo tohle, já vždycky nikdy nevěděl, co tam bude. A najednou vždycky do mě jako vstoupil ten duch, můj duch, jakoby zlatý, a začal, začal prostě jakoby mi úplně říkat, co mám říct těm lidem, aby si rozpomněli. Takže já jsem nikdy jako se nepřipravoval na žádnou akci. Nikdy. A mám to do teďka. Celé těch 25 let to dělám. Vždycky to přijímám to z toho, co se děje. Jak ty lidi se sejdou, jakou oni konstelaci udělají, jak ten prostor v té krajině zareaguje. A z toho všeho já jakoby splétám tu svobodnou spolupráci. Nikdy si nesnažím moc projektovat ty věci, co se tam odehraje. Jenom si nechávám toho pozorovatele čistýho právě. A ty to víš, no, ty chodíš na krajinotvorbu, takže tam vždycky jenom člověk něco jako tuší, že se to někam valí a pak přijde nějaký místo. Ne, jenom se to všechno spojí, ta dimenzionální křižovatka se prostě spojí s tím tvým vnitřním světem a ty tam zažiješ úplný propojení, synchronizaci s tím. Obrovský přátelství s vesmírem. Děkuju, Pájo. Tak kdo chce nějaký prostor, máme.
3: Já vlastně mě se taky nechce ani moc jako mluvit, takže jenom řeknu, že se moc těším na tu jednoduchou. A no, fakt jsem doufám, jestli to no, prostě krásný večer. A dobrou noc hlavně.
0: No, tak trošku si skákala, ale pochopili jsme, že tady celkově, že jsi byla ráda a že jsi tak nějak vyklidněná do pohody, to jsem rád.
1: A že nemá slov.
0: Přesně, tak to děkujem taky, to je hezký od tebe. Ještě tam zůstala Klárka s náma.
1: A už je tady.
4: Jsem tu, ahoj. Já jsem chtěla všem moc poděkovat. Já nevím, jestli půjdu splnit, protože naopak tohle mě celkem nakoplo. A děkuju moc. Pak já vlastně nemám slov. Já jsem už ty jednoduchosti možná a zároveň no, v radosti. Tak děkuju moc.
1: Klárko, děkujeme. Děkujeme. Pája mluvila. Merci taky, Klárka taky. Chris šel spinkat, píseň šla taky už asi před hodinkou. Já se s váma rozloučím už před hodinkou, že už teda jde spinkat, protože my jsme vždycky od rána na nohách a jdeme tak různě do terénu a píseň je tady v domácnosti různě tak. Takže já vlastně taky nemám slov, jenom v počátku, jak jste povídali, jak jsem se vás ptal, jak se máte, jak jste popisovali ty svoje příběhy těch uplynulých dní, tak já jsem se chtěl taky vyjádřit, ale pak mě píseň teda vytrhla slova z úst a skutečně jsme měli poslední týden nebo 10 dní celkem jako dobrodružných, jo, nevím, co to bylo, něco se prostě vyhřezlo a já jsem měl touhu, přiznám se, všechno zabalit, jo, celý vysílání prostě, celý tady nějaký prostě dění tady v té oblasti a já jsem slyšel volání uteč, jdi pryč, jdi buď sám, prostě nepotřebuješ nic, ničeho být tady účasten, prostě někam jdi, nejlépe na východ, někam prostě do Rumunska, do Bulharska nebo do Ruska a já jsem měl už zbaleno, jako ve své mysli, ve svých představách. Měl jsem svých 8 kytár někde v nějakým velkým vagónu a už jsem prostě pelášil jako někde na východ a skutečně i jsem to dával trošku najevo tady v domácnosti, jako, protože nevím, co, jestli nějaký veliký test to byl na náš vztah po 8 letech. A nakonec teda jsme se rozbrečeli z písni, padli jsme si teda do náručí, do těch bran, o kterých jsem mluvil, který jsme otevřeli navzájem, aby jsme se propojili a ocitli se sami v sobě. A já jsem teď vlastně uslyšel ten hlas ze sebe, který mi říkal, zůstaň, jo. Takže já jsem poslechl ten hlas, který šel ze mě, z toho chrámu srdce, nebo z té celistvosti ve mně, a pochopil jsem, že ten hlas, který mě velebil odkudsi někam, že to mohlo být cokoliv, nějaká entita nebo nevím, nějaký rozmar, ale uposlechnul jsem ten hlas, který byl ve mně a sděloval mi, zůstaň tady, máš tady tolik radostí kolem, jo. A pak jsem se najednou otřepal po těch asi 7 nebo možná 10 fakt dnech, jako jo. A říkám, Ježíš, co se to dělo? Co to mnou projelo? A já jsem si všiml, že to samé se děje i s písní. To samo se dělo i tady s kočkama našema. A to samo se dělo i tady s našema jako přátelama, jako v okolí, jo. Jak kdyby jsme byli úplně ráze v nějaké jináčí realitě. No tak pak jsme se oklepali, je to možná 3 dny, jako když jsme se dostali zpátky k sobě, těma branama jsme se znovu jako potkali, takže dopadlo to úplně skvěle na jedničku a já doteď nechápu, co se to s námi jako dělo. Jestli je to teda součást té transformace, tak jako děkuji, zvládli jsme to, ale přátelé, já už jsem měl zbalený kufry, kytary a vůbec mě nezajímalo, jestli mám peníze, jestli mám oblečení, jestli mám... Hlavně ty kytary, ano, ty kytary jsem měl a jel jsem vstříc nějakému dobrodružství úplně jako na východ, jo. A píseň říkala, máš tady vysílání, máš tady kočky, máš tady kamarády, kapel, máš tady mě, jo. Mně bylo všechno jedno a jsem chtěl prostě vypadnout, ale pak najednou zevnitř volání, tady buď, a pak to šlo ráz na ráz prostě, jo. Najednou ta celistvost opět, jo, ta stabilita a lesy, muchomůrky a prostě jak kdyby, teďka jak kdyby se nic nedělo, jo, ale ten týden, přátelé, to nevím, jestli mám přát někomu, ale možná i jo, protože jako velmi nás ale, to posílilo, no.
0: Ale no. Petrucho, no, když člověk nedokáže udělat jako vnitřní změnu, tak má popud, že potřebuje někam odejít, aby vytvořil jako externě tu změnu. Mm-hmm. Takže on prostě potřebuje jako změnu, aby se na tu věc podíval jinak. Že? Změna je o tom, že se podívám na věc jinak. A když jako máme popud a nedokážeme to udělat teda uvnitř sebe, víš, jakože... Chápa, já jsem třeba taky ty nedostatky, nebo to utrpení, nebo nějaký ty nedorozumění neviděl. Já jsem je taky potlačovalo to podvědomí, že jo. Ten člověk si to pomalu začne tou láskou odhrabávat a pak se diví, že tam teda zahrabal nějaký nedorozumění v tom vztahu třeba. Jo, že to je taky o těch vztahech. Vztah je o dualitách a to je to samý. Máme uvnitř, že? Že je to tak, my to prostě evokujeme prostě tím, že odjedeme na dovolenou, jo, my to evokujeme tím, že jedeme na pyramidy, my to evokujeme, že jedeme do Bosny, prostě cokoliv, chceme nějaký dobrodružství, protože to tu změnu nedokážeme udělat. Chápe, my nepotřebujeme nikam odjet, aby jsme si to uvědomili a být tím zdrojem. To tam není. Kdyby jsme takovou změnu dokázali udělat, tak nikam necestujeme. Jo?
1: Ano, souhlasím.
0: Jo, to ten podtext, takže opravdu to je tím, samozřejmě do určitý míry ten člověk to nedokáže, tak tu změnu udělá takhle, jo, že ji prostě začne produkovat v tom projeveném světě, jde ven. Tam to tak jako zafunguje, že jo, protože ty se na věc, na život díváš jinak najednou, díváš se na vztah, na jinak, jo, že potkáváš jiný, jo, že všechno to pak nazíráš, takže ta změna tam jako funguje. Jo, rozhejbe se to taky, ale když my utíkáme přes tou proměnou uvnitř, tak vlastně buď budeme furt cestovat a utíkat před tím. A to láska nechce, ona chce zůstat, tam je domov, chce zůstat tam, kde je rovnováha.
1: Přesně.
0: Jo, nepotřeba utíkat, jo, jakoby, bez boje, jakoby.
1: No, a taky se přiznám, že už asi možná 7. den se nevěděl teda, co vlastně, jestli je to plán mé duše, nebo co to vlastně má znamenat. A já, kterou si noc, jsem si otevřel normálně vědomou praxi a to mě taky hodně jako nakoplo a pomohlo, že pak od toho rána jsem se začal hodně sklidňovat, píseň taky a najednou prostě jako vždy jsme spolu už 8 let, takže je to vlastně jak kdyby jsme se jenom chvilku vykolejili a pak jsme se vrátili zpátky k sobě. Takže jenom to jsem vám chtěl říct pro zajímavost, jo, co po 8 letech se nám teď událo poprvé. Toť vše. Nemám slov jinak.
0: Tak to máš ještě málo bouřlivý. To já bych řekl, že to jsou takový jenom takový vlnečky.
1: Nestráš. Já si myslím,
0: že... Ne, tak si jako... představ, jako, co se v životě může všechno odehrát, aby člověk se vykopal z té, že jo, z té neměnosti, jo, jakoby. Jo, to je někdy šílený, člověk to dotáhne až úplně na to nejhorší dno a pak ho to spláchne, že jo, úplně totálně. Jo, že... Takže to je ještě dobrý, že si to všímáte tak brzo, víš, že už to neunesete.
1: Ale...
0: Dobře, kdyby furt si člověk nalhával, jo, že je něco dobře, tak to je jaký špatně, to jsou ty růžový brejle, jak se tady někdo naznačoval, že mít růžový brejle, že všechno v pohodě vlastně není úplně košer. Jo, to není láska. Jo, láska znamená, že tě přijímám takovýho, jaký seš, buď takový nebo makový.
1: A nám se
0: jo, to neznamená, právě... že já mám... Přesně.
1: Nám se to děje právě teď a hlavně já jsem byl nesvoj, protože já jsem tomu nerozuměl. Kdybych měl poput, kdyby mi tam někdo něco domluvil, tak šéf, tady pojď na farmu někam, tady pojď hrát, nebo tady je nějaká nová baba, nebo nikde nic jako nebylo hmatatelného. A přesto ta touha odsud prostě vystřelit byla tak silná, že jsem to málem prostě jako nezvládl, jo. Takže něco se stalo, co ve mně nějaká kotva se projevila a jsem tady s vámi a je to stabilní.
0: No, když jako člověk odchází ze vztahu, nebo to z toho přátelství, nebo jo, z té rezonance, tak ona sama to vyplyne, jo. Když si člověk potřebuje rozejít, tak to vyplyne, že už se nenaplňujete, víš, každý má nějaký jiný směr a se nenaplňujete. Takže je logický, že když v tom vztahu začne každý ten člověk jako praktikovat, jo, jakoby tu osobní cestu, tak na jednu chvíli se jakoby to dogma o tom přátelství, na čem bylo založený, začne rozpadat. Najednou vás bude spojovat to, že oba si přejete žít v míru. Bude vás spojovat, že byste rádi prožívali v lásce. Jo, ta rezonance bude fungovat na jiných kvalitách než dřív. Dřív to opravdu fungovalo na té závislosti a té dualitě. Jo, ten vztah. Až ta láska tam vnesla tu jednotu. Jo. No.
1: Mm-hmm. Tak. A je fakt, že tu lásku jsem znovu procítil, protože ona se nám stala takovým jakýmsi denním standardem a chlebem, ta láska, že jsme ho možná přestali vnímat na té skutečné podstatné kvalitě, jo, a najednou po tom týdenním vlastně fakt jako big beatě, najednou to cítím, ten nával té lásky o hodně jako intenzivnější, že je, a pravdivější a skutečnější, takže já velmi děkuju tady tomu procesu, který jsme zpracovali, prožili a zpracovali a vyhodnotili, jakože zůstáváme tady spolu, no. Tak to bylo tak jenom mezi úplně, to jsem ani možná
0: chtěl. Tady rušíš program, ani nám to neřekneš, jo.
1: No,
0: tě taky hnali, ale...
1: Ale já se přiznám, Aro, mně to bylo úplně jedno, jako, to je hrozný, jako, mně to bylo úplně, jako, já jsem na to ani nemyslel, jo, jenom tak, kde si, jako, ve skrytu říkám, tady mám vysílání s jedním Márou, tady mám vysílání s druhým Márou, ale já jsem se chtěl zbalit, prostě odjet.
0: Už tě z těch Márů hrabe, co?
1: Hrabe, ano. Mára, Ráma, jo, takže hrabalo mě, fakt mě trošku hrabalo. A nevím, dokážu si to vysvětlit, co se stalo, no ale je to zpracovaný, takže jsem tady, samozřejmě pokračujeme v průvodcovi a domluvíme se na příští téma, na příští datum a téma. A já bych to dneska tak odpískal už, co? Kdo je tady ještě?
0: Jo, děkuju ti, děkuju za vyjádření, bylo to super.
1: Jo, super, super.
0: Já myslím, že se vyjádřili všichni, tak nějak
1: přijatelně
0: pro to, aby se mohli rozloučit. Takže jenom tak na závěr, kdyby někdo chtěl ještě zamávat, tak dáme prostor. Tak já vám taky všem děkuju, posluchačům, divákům. Kdybyste měli zájem, tak samozřejmě se ozvěte. Máme tu WhatsAppovou skupinku. Tak. Čau.
2: Taky ahoj, krásný ahoj. Večer všem, ať
1: krásný
2: se daří.
1: Večer a příště jsme tady jako na koni, ať se vám daří všem. Pustím znělku a jdeme na kafičko, na cigárko a do Hajan.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: No a je to tady, už jsme tady zase zpátky, navrátivši se. To vypadá, že má někdo vši, nebo co, ale to je jedno. Takže stihl jsem se navrátit zpátky a ještě jsem s sebou strhl svého hosta. Takže je všechno v pořádku, všechno je, jak má být. Jinou je možnost právě teď nás slyšet, no a je také možnost být s námi. Takže vítejte u pořadu Pokřivených zrcadel tohoto světa, kde nahlížíme na věci, které se dějí, pravděpodobně se udějí nebo se udály, no a tak nějak se snažíme predikovat možné výstupy z tohoto dění. Tak vítejte. No a když už všichni jste tady přivítali, tak je potřeba, abych taky přivítal svého hosta. Tak Míšo, já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Na holku z Prahy docela dobrý, člověče.
1: Člověče, jo, docela to ujde.
0: Jsem byl v sobotu v Praze, člověče, to ti musím říct.
1: Jsem si všimla.

0: No jasně, no. A v Praze, na dvorku, u školky dělali vinobraní.
1: Jo, jo. Já jsem něco slyšela. Ptáčci si štěbetali, že se trhalo víno, nebo střihalo víno, lezlo se na žebříky, lisovalo se. Jo, jo, něco jsem slyšela.
0: No, jo, jo, to plná Praha toho byla.
1: Plná Praha toho byla, ano. Jo, jo. Dokonce se šťáva ochutnávala. Sladký to bylo.
0: No, šťáva se ochutnávala, ale minulo mě to.
1: Tebe to minulo, to se k tobě nedostalo. Jo, no to tam tento mikro zlil, no.
0: Právě, že vůbec to ke mně nedorazilo. Nic se nepilo, neochutnalo.
1: Tak se směl přihlásit, vyhlásitějc.
0: Ale nevadí, nevadí. Já si to aspoň pamatuju, že mi nedali.
1: Aha.
0: No.
1: To víš, já mezi tou držkovkou, těma párkama a tím vším, tak to bylo takový složitější, no. Tak se omlouvám, že se to k tobě nedostalo.
0: Byl jsem uspokojen dobrou držkovou polévkou, takže budiš jim odpuštěno, že na mě nezbylo. Zkrátka dobře, držkovka byla držkovka, no. Takže nakonec ta sobota nebyla až tak špatná a v Praze bylo hezky. V Praze bylo hezky, slunečno, no a tak Pražané vyrazili do ulic. Jsme s Eliškou jeli a čiči, jako nás to pamatuje. Normálně mi říká, no u Vltavy mi říká, že tatínku, tady jsme jeli lodí.
1: No, no vidíš to? No to je skvělý.
0: Jako jsem se až divil, že to tam poznala.
1: No, tak jí to utkvělo v hlavičce, jo. Tak jako strávná vlastenka. Ví, že je tam Vltava. No.
0: No, jeli jsme pod Vyšehradem, tak jsem jí vyprávil o Šemíkovi.
1: No.
0: To ještě nedávala teda upřímně, jako.
1: Ne, to ji úplně nešlo.
0: Jsem si uvědomil, že vlastně ona to nemůže znát, že jo.
1: To máš pravdu, no.
0: Jako jsou Pražanky, občanky, vlastenky, který to třeba ještě pamatujou. No ale... Tak jsem jasně vyprávěl, že tady spadl ten autobus s těma vědcema a že tam byl ten Ikebara.
1: Tak to jo, ten film.
0: No.
1: Jo, vidíš to.
0: Vědci, no. Tak to víš, tak musíš pořád něco jako vymýšlet, jak zabavíš a uspokojíš zvědavost s jakou dítě.
1: No, to je, ale musím teda na adresu Elišky říct, že byla hodná, v podstatě zabavila se, doufám, že se moc neušpinila pak na tu oslavu odpolední, protože když jsem je viděla, jak lítají na tom dvoře, tak jsem si říkala, no, tak to nevím, jestli ještě budeme prát šatičky.
0: No, když měla ty šaty zavázaný, tak jak je měla zavázaný, aby si náhodou kdy bože neumazala. A přenášeli tam tu vodu z té louže, tak to jsem si říkal, tak to je finita. Já jsem spíš měl strach, že bude promočená, že nastydne, tak naštěstí jako dobrý, ale...
1: Všechno dopadlo výborně.
0: Jo, no. Tak...
1: Jo, myslím, že si to užili.
0: Zapřeli asi o půlnoci domů.
1: No, to jsem nějak tak čekovala, že bylo, tak víš co, no, tak...
0: Tak návštěva Prahy proběhla uspokojivě, řekl bych.
1: Jo, za mě určitě, za mě to bylo
0: to
1: příjemné
0: pestrý.
1: Dopoledně, odpolední setkání.
0: No, bylo to pestrý, mělo to grády prostě. Takže taky za mě
1: včetně
0: dobrý,
1: vinobraní.
0: Vinobraní, to... Byl jsem na vinobraní, víno neochutná je, ale to nevadí.
1: si musíš nechat pak už, víš, až bude burčák, anebo až po burčáku, až to začne být jako víno, tak pak už jako, pak to bude lepší.
0: Když já mám, si uvědomil, že mám vlastně tady burčák ještě v ledničce. Jsem na něj nějak zapomněl dneska. Jsme
1: No,
0: mohli
1: tak
0: mít.
1: aby ne, aby tě nepřišel naproti.
0: Ale by neboh v té ledničce, to by bylo. Tak kromě burčáku, respektive kromě vinobraní, tak jsi měla jaký prožitek toho minulého týdne? Povídej, pochlup se nám.
1: Jejda, tam to bylo nějaký takový divoký. Já
0: Jo,
1: jsem
0: to bylo
1: dost
0: divoký.
1: Bylo. Ne, já jsem dost cestovala. My jsme byli po vysílání, to jsem asi 2, 3 dny jako hodně pracovala. Potom jsme byli v pátek na svatbě. Martinův spolužák se ženil, tak jsme byli pozvaný.
0: A to v
1: No
0: sobotu
1: ale
0: jste dělali vinobraní a to jste byli v pátek na svatbě?
1: My jsme z té svatby odcházeli kolem 9. večer, protože jsme věděli, že přijede ještě nějaká část vína z Moravy, toho hroznového vína, aby jsme ho měli dost. Takže my jsme to měli komplikovaný, že jsme čekali na to víno, respektive na toho pána s tím vínem. Nakonec se z toho odvinulo, že pán u nás musel přespat, protože už byl, je to starší pán a přeci jenom jako se mi úplně nelíbilo ho posílat zpátky na Moravu, tak sobota tak tu si viděl, toho si byl účasten, no a neděle jsem byla za mojí mámou v Plzni a pak jsem zase pracovala. No a najednou bylo pondělí a
0: Už se těšila na
1: úterý.
0: vysílání.
1: Jo, já jsem dneska měla možnost poslouchat od 5 hodin vás dva z Išou, tak to z ostatně
0: Dokonce jsi nám
1: pochopil, když
0: napsala dotaz.
1: ano, jsem psala dotaz, ano. Protože i při tom vysílání jsem měla takový zvláštní pocity, tak jsem říkala, no já mu to musím napsat. No a
0: Já
1: tak,
0: jsem
1: no.
0: byl včera v Praze, to jsem ti neříkal.
1: Ne, to jsi mi neříkal, že jsi byl v Praze.
0: No, jsem si říkal, že třeba bude pokračovat vinobraní.
1: No ale ty ses tady vůbec neobjevil.
0: No, já jsem
1: Já
0: spěchal,
1: jsem tě,
0: jsem na
1: jo, ty
0: otočku.
1: ses, aha,
0: Byla
1: no.
0: rychlá akce. Rychlá akce Praha tam a zpět.
1: No.
0: Já musel jsem se
1: D1.
0: odpoledne vyzvednout Elišku, to je jako ráno do
1: To ne.
0: školy, víš,
1: A pak máš na to 6 hodin.
0: No jo. No a teď si vem, že jsme ještě byla nějaká gymnastika, přijdeme domů a tady konec světa. Normálně,
1: Jak to?
0: no, motorest, benzínka, vesnice, bez proudu, všechno, hotovo.
1: Prosím tě, co se tam stalo?
0: Nevím, byla havárie.
1: Byla havárie,
0: No,
1: jo.
0: jaká havárie, tak jsem se díval, psali, že v 2:30 ráno, že by to mělo být opravený a po 11. hodině už to běželo teda, no. Tak jsme museli s Eliškou zapracovat ráno na domácím úkolu a sprchovat ráno. Já už,
1: No, vidíš
0: to víš,
1: to.
0: já už jsem v 5 hodin, v 5 hodin na nohou dneska.
1: No, tak to se nedivím, že seš unavený. To já chápu.
0: No.
1: Tomu rozumím. To je jasná věc. Já teda se přiznám, že dneska jsem se mnou cloumala únava už od 3 odpoledne. A cloumala jako docela vehementně. Tak jsem si
0: Se
1: říkala,
0: mnou
1: ty jo,
0: cloumala
1: jako...
0: Iša před chvilkou, že je za 2 minuty 9.
1: Cloumala s tebou i Šaro. Tak se mnou cloumala únava a musím říct, že v poslední době tak jako nemůžu říct, že je to pravidelná hodina, jo. Dokáže to být dopoledne nebo odpoledne, to je jedno, ale prostě skoro denně se mnou cloumá taková únava, že si říkám, že to snad ani se nedá prostě jako vydržet, jo. Že bych byla schopná, kdybych se opřela o futro, tak ve stoje prostě usnout, jo.
0: Vidíš, někdy, že jsi tak unavená.
1: Prostě jako, kdyby v tu chvíli po mně něco chtěl někdo, tak jako, víš, jako i kolikrát v kanceláři, jako to na mě fakt přijde taková těžká únava, tak řeknu, že si jdu vyměnit prádlo z pračky a fakt si na třeba 10 minut musím lehnout, abych vůbec jako to vydržela.
0: Karapátko, jasně.
1: Jo, nevím. Únava je teda veliká, no.
0: Řízení je veliká, únava ještě větší. No jo. Jo, a bude hůř, to jsem ti chtěl říct. Jsem ti neříkal, víš, ještě, že bude hůř.
1: No, to jsi mi ještě neříkal.
0: Jo, tak.
1: Ale teď jsi mi to právě sdělili, jo.
0: Teď jsem ti vzal všechny iluze.
1: To ne... Nevím, jestli to je jako... Ti posluchači,
0: Jak ti
1: jestli
0: to
1: ještě posluchači poslouchají, nebo už se šli někam.
0: Češi ti ta Wi-Fi skoro jako nepropustí, co
1: Jako,
0: říkáš.
1: tak nějak, jako si řekl, no tak to je teda konec, bude ten ještě hůř, no, tak dobrý.
0: No tak jsem
1: No,
0: rád,
1: tak
0: že jsi
1: dobře.
0: na tom tak dobře, že máš ještě
1: No, tak
0: nějaký
1: děkuji za
0: představy o
1: informace.
0: budoucnosti, jako rozumíš? Ne každý si to může dovolit.
1: Povídej.
0: No tak se dívej okolo sebe, viď?
1: Fakt, a přitom já mám úplně plný signál.
0: No, tak no, podívej se okolo sebe.
1: Slyšíš mě?
0: Slyším tě. Trhaně. Trhaně. No tak se nám podařilo teda
1: Slyšíš
0: dostat.
1: mě?
0: No, já už je slyším. Dokonce nám se podařilo dostat i do sítě. Tak to
1: Tak to je dobře.
0: vypadá, že bychom mohli už začít i vysílat třeba.
1: No, třeba, veď.
0: No.
1: No.
0: Zatím to
1: Ona
0: vypadá
1: teď ještě
0: dobře.
1: nedošla. Já jsem ti psala na WhatsApp a vůbec to nebylo, že ti to došlo, víš?
0: No
1: Takže...
0: na WhatsApp mi to asi došlo, protože to je telefon a
1: Ne,
0: ten mám na
1: nedošlo
0: Wi-Fi.
1: ti to, proto... Ale hele, jako strašně dlouho to trvalo, než se to ukázalo, že to k tobě dorazilo.
0: Míša slyší. A to není
1: No.
0: pravda, protože tady mi někdo píše. Mísa slysí. Jaká mísa? Co já tu mám s
1: No, tak to
0: mísou?
1: bylo bez diakritiky. No.
0: Bez diakritiky.
1: No, tak jsme si za... No. Tak jsme si zase užili nácvik.
0: Ano, nácvik.
1: Až
0: No
1: nepůjdou
0: hele,
1: ty signály.
0: teďko ale vážně, jo. Protože je potřeba
1: Povídej.
0: se pověnovat volbám, neboť byly volby vlastně ve třech zemích. Byly volby v Německu, v další části, že jo? Byly volby v Ruské federaci do státní dumy a byly volby ve Švédsku. Co myslíš, které volby dopadly nejhůř?
1: Ano.
0: Míšo, které volby dopadly
1: Opět.
0: nejhůř?
1: Ano.
0: To ano. Neříkej furt ano.
1: Počkej, já se tě ptám, pro koho dopadly nejhůř?
0: Pro koho? No vůbec, jako tak
1: No.
0: jako z našeho úhlu pohledu, který volby dopadly nejhůř.
1: Tak tipla bych si to Švédsko, protože v Německu zvítězila AfD.
0: Jo,
1: A
0: ano. A?
1: Rusko mělo v Rusku více jak 50%, protože já jsem četla dva výsledky, takže já nevím, jestli je to těch 52 nebo těch 58. vyhrála ta Putinova strana. Takže jako to nevím, jo. Tam nemám jasno, protože výsledky jsem viděla dva a na mainstreamu jsem se to nějak nedopátrala. Takže bych typovala, že to Švédsko dopadlo
0: Ano.
1: nejhůř.
0: Ve Švédsku volby dopadly absolutně nejhůř, protože ta integrace uprchlíků. Takže
1: No.
0: Mají tam dokonce nějakého poslance z těch
1: uprchlíků.
0: Těch přistěhovalců, no. Takže velká žádná radost to není. No a už se to projevuje pochopitelně. Takže asi nejhůř dopadly volby ve Švédsku. V Německu to běží dobře, myšleno tak, jak my se na to koukáme, protože AfD vymetla dveře z CDU, takže nevím, jestli v konečném sčítání se vůbec dostali na 5% hranici, to nevím. Já jsem skoro před sečtením hlasů kousek, tak měli 4,85.
1: Myslím, že se nedostali. Prosím tě, mám pocit, že se nedostali.
0: No tak to by starý Merz měl z toho vyvodit nějaký důsledky a
1: tak on z
0: zbraň,
1: toho, on se vyslovil, že je to šílený, že je to něco hroznýho.
0: Si toho
1: že to,
0: všim,
1: že
0: jo?
1: To jak, ano, on si toho všim, že to je fakt jako, že to je hrůza, no. No, no.
0: Kdyby dělali politiku pro lidi, respektive kdyby vůbec jako pracovali s lidma, tak by museli vědět, že to, jak to dělají, tak to jim zlomí vás. Čili ta diktatura jejich německá, nacistická, co oni tam v podstatě začali, jakoby, jak se chovají vůbec a jak připravují válku, jak jsou války chtiví, to je jak přes kopírák předválečná doba nacizace Německa. To je dost podobný. Takže naštěstí Němci vzali rozum do hrsti a reagujou. Toto je výsledek. No jestli AfD to dotáhne do vítězného konce tak, aby prosadili ty svoje věci, to znamená, že ustřihnou úplně Ukrajinu, jako zastaví veškerý pomoce, budou chtít peníze zpátky, pokud nevyúčtuje Zelenský do halíře, že je všechno v pořádku, tak oni budou chtít peníze zpátky. Němci, ale tak to víme, tak to už tady říkali Američani, že jo, no a nakonec teda zřídili tu komisi, nebo ten úřad pro vyšetřování korupce a ku podivu už všichni okolo Zelenského jsou buď na útěku, nebo jsou obviněný.
1: Obviněný na útěku, úplně prostě konec, no jo, jo, jo, jo, jo. Nebo dokonce někoho zabili i na frontě, protože tam byl poslaný nějaký generál, tam byl poslaný za trest bojovat na frontu, tak zemřel.
0: Ne, tak vítěze, že jo, tak jak mu tam mohlo hrozit nebezpečí pro Boha.
1: No, asi mu selhala zbraň.
0: Možná mu selhala zbraň při čištění. Teďko Evropská unie přijmula takové opatření, nebo prosazujou, že by Ukrajina měla mobilizovat ženy.
1: Ano, to jsem slyšela, že jim
0: že
1: pořídili
0: vracet,
1: flísové mikiny.
0: A že budou vracet uprchlíky. Tak na jednu stranu to má nějakou logiku, na druhou stranu z toho jednoznačně vyplývá, a když se na to chování Ukrajiny, Ukrajinců a jakoby Británie a některých pološílených, válkychtivých štváčů, když se na to podíváš, tak nemůžu než jako vyjádřit, že Pravděpodobně, a toho nechci vůbec obhajovat, jo, ale přijde mi, že po tom, co podepsala Ukrajina Istanbulskou dohodu hned v roce 2022, tak navštívil Johnson v tu dobu, myslím, že nebyl ještě ani tím premiérem Británie, tak navštívil Ukrajinu a myslím si, že nasliboval Zelenskýmu absolutní podporu s tím, že to bude Ukrajina, která bude jakousi jak bych to řekl, předpolím nebo jakousi vyvolenou zemí, která porazí Rusko, protože slíbil, že Ukrajina dostane absolutní podporu po všech stránkách právě k tomuto splnění tohoto úkolu, jo. Čili chování Zelenského tomu velice napovídá, že takovýhle sliby tam byly, protože on dneska se těch slibů dovolává. Já vím, že je narkoman, já vím, že je blázen, ale na druhou stranu i ta korupce a všechny tyhle ty věci vlastně z toho vyplývá, že si z toho udělali biznis a naslibovali mu. A teď mu to prostě musí dodat, proto i ty výhrušky ze strany Zelenského a jeho nejbližší, že pokud ty peníze nebudou, tak jakože oni tam bojují za nás a tak dál. Čili já si myslím, že z toho se to celý narodilo. Takže ta záležitost nebyla z hlavy Zelenského, ale bylo to z hlavy Anglosasů, jednak London City a pochopitelně tím pádem propojeno CIA Amerika. A to znacizování Ukrajiny, to, co tam vyrobili a co tam páchali od roku 2000, dejme tomu 12, 10, 12, že to je záležitost kolektivního západu, který Ukrajinu použil, zneužil a teď ji asi odloží, si myslím.
1: No, to bude velmi bolestivý.
0: Jistá se vlastně to, že Ukrajina ani nebude existovat, protože pokud ještě půjdou ženy na frontu, tak už to nemůžu úplně představit, jako co z té země zbyde. Už vůbec nic, navíc je rozprodaná. No. Nelehký no. Toť úděl. Čili...
1: Jenom zvědavá, co...
0: Povídej.
1: Ne, co se stane s ním... Jako se zeleným panáčkem, víš? Co s ním udělají?
0: No, já myslím, že bude ukryt. S tím, jo. Že bude jako kdyby zlikvidován. Viděl jsem takový zajímavý titulky, že zatímco Zelenský vykřikuje, že když je válka, tak nemůžou probíhat volby, tak i tomu předvedl Vladimír Putin, že to není žádný problém, aby probíhaly řádné volby. Navíc Ukrajina není, nebo nebyla do určitý doby vůbec jako nějak, že by většina Ukrajiny byla ve válce, že by většina Ukrajiny bylo bojiště. Takže celá ta záležitost mně přijde, že je na spadnutí. Všimni si, jak se změnila rétorika, jak se změnila rétorika lidí z V4. Zatím, no, kromě Polska, pochopitelně, protože Poláci se...
1: Polsko je složitý. Jasně,
0: za 3 dny, jako, není s kým, jako o čem. Takže jak Robert Fico, tak Andrej Babiš volají po míru. Pochopitelně Andrej Babiš je za to pranýřován, Robert Fico také. Protože když někdo chce mír, jo, tak je prokremelský dezinformátor.
1: No. A je placený Kremlem ještě. To většinou
0: je to placený kremelský zpravodajec. Bolševický rudej nok.
1: Bolševický rudej nok, ano. Přesně tak. Jako. Jo, jako pěkně teda do nich jdou. Fico teda ten je o něco tvrdší ještě než náš Babiš. Ten jako, ten přeci jenom jako ještě jde do toho mnohem hůř, že jo? Jako razantnějc, ale no.
0: Všimla si, že Zelenský se snaží vytvořit tak, jak nacisti měli tu osu, tak Zelenský vytváří de facto to samý?
1: V jakém smyslu?
0: Tu osmičku,
1: osu?
0: Že jo? No jasně.
1: Jo. Tohle. No prosím tě, to bylo takový velmi zvláštní, protože Fico známil, že jede na Ukrajinu, jedna se Zelenským a pak prostě během noci se něco přihodilo. Za nás jsem tam, pokud jsem správně viděla, tak byl Drahoš. Jako přišlo mi to úplně nesmyslný. Proč by Drahoš měl jezdit na takovýhle setkání. Dobře, je to senátor, beru to, ale přišlo mi to opravdu velmi divný a Fico tam nakonec nejel.
0: No, tak já si myslím, že jednak mu tam hrozilo nebezpečí a jednak tomu takhle, ono to původně mělo být, aspoň to bylo, Robert Fico to tak prezentoval, že to bude setkání ministrů obrany, nebo jak něco takového. A víceméně se mělo asi jednat o dosažení míru a obnově Ukrajiny.
1: A pak
0: z toho vylezlo, že to má být vlastně takováhle nějaká takové uskupení, které by se zavázalo a přísahalo by na krvavou tlapku věrnost a zásobování vším, takže proto tam pak byli vyslaní lidé bez mandátu, já si myslím. Jako na můj vkus lidé bez mandátu.
1: No, právě jsem jako uvažovala, že ten Drahoš, jako na, jako co by tam jako asi teda jako slíbil krvavou tlapkou. Jo, to
0: ale
1: jako
0: tak já si myslím, že třeba měli tam poslat toho ostříleného fronťáka, zoceleného chlapa, za celýho Jasánka.
1: Jo,
0: Lipavskýho.
1: Jo. Lipánka.
0: Lipánek zase vyzýval k nějakému prostě k nějakému jako razantnějšímu kroku. Jo. On vůbec...
1: No tady může chodit razantně.
0: Nemůže, protože by se zhroutil. To je jenom...
1: No, takže to bylo jako to uskupení, ta osmička, tak ta nějak úplně, já si myslím, to úplně vyšumělo, nebo
0: vyšumí,
1: šlo
0: myslím,
1: to
0: dost... To,
1: no,
0: že, ne, ale... že se ze Zelenským nechcou paktovat, aby... A on, že tomu bude předsedat, jako jo.
1: Hele, a není náhodou teď Zelenský v Americe?
0: Tak nevím, kde momentálně je.
1: No já mám takový obavy, že jo, do Ameriky. Není tam je totiž to zasedání té rady OSN, protože tam jeli od nás ty dva kašpaři.
0: Každý jedním letadlem?
1: Jo.
0: No tak to je protokolárně daný.
1: Ale do stejného hotelu, že jo, a mainstream napsali, jak spolu posnídali a oni se sešli u bufetu v hotelu, jo.
0: Co dělali u bufetu spolu?
1: Takový. Sešli se tam.
0: Jo.
1: No. A počkej, já se podívám, já si myslím, že je Zelenský taky tam.
0: Asi jo, protože tam se bude dohadovat kšefty se zbraněma, že jo?
1: Ukrajina je připravena na energetické příměří, uvedl Zelenský po jednání s Trumpem.
0: Co to je energetické příměří?
1: Počkej, zkusíme se na to podívat,
0: Já
1: co
0: bych
1: by to
0: potřeboval, kdyby
1: mohlo
0: mi to někdo
1: být.
0: vysvětlil.
1: Americký prezident Donald Trump se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v úterý měl bavit i o možnosti, že by země bránící se ruské invazi v licenci vyráběla americké protivzdušné systémy Patriot, které Kyjev žádá. Šéf Bílého domu to připustil na začátku své úterní schůzky se Zelenským. Po jejím skončení ukrajinský prezident řekl, že jeho země je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří s tím, že by chtěl i společné jednání s Trumpem a ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Čtu to z mainstreamu, jo, tak aby jako tam jako to. No, tak tadyhle to je o těch střelách. Já ti chci najít, co je toto příměří, jo. Jestli to
0: Energetické.
1: tady. No.
0: To je.
1: No, prosím tě, to oni tady vůbec nepíšou, co to je to energetické
0: A my teď jsme z
1: příměří.
0: toho zmatený, že jo?
1: To tam.
0: Pochopitelně.
1: To tady není. To tady, prosím tě, není. To se tam
0: No,
1: nepíše.
0: ani nám to nemůže, jak si říct, umělá inteligence.
1: No, tak i to můžu zkusit. Jestli chceš,
0: Co je energetické
1: zkusím
0: příměří?
1: energetické příměří. No,
0: Příměří
1: tak no.
0: přímo.
1: Ale já to zkusím, jo, já to na mobilu úplně.
0: Vidíš to. To budeme
1: Já
0: zase
1: to na mobilu
0: chytřejší o
1: úplně
0: něco.
1: nechto. No, prosím tě, ono to jako všude jenom přebírá ty články, ale vůbec to nikde nechce. Herdek. No není to ni. Ty reklamy jsou úplně brutální. To je opravdu děsivý. No není. Počkej, vydržte chviličku všichni. No energetické příměří už to nezná ani umělá. Nezná to, ale já ji tady neumím jako
0: To je příměří
1: na tom mobilu je.
0: energií.
1: Počkej, příměří energií. To by znamenalo, že energie na Ukrajině se hodí do příměří. Za mě osobně si myslím, že energetické příměří znamená, že Putin prostě se postaví do lajny a do latě a přestane útočit na energetické zařízení Ukrajiny. Tohle si myslím, že si představují pod pojmem energetické příměří.
0: No.
1: To je za mě.
0: To jsi to teda hezky pojmenovala, to ti řeknu. Já z toho nejsem vůbec moudrej.
1: Nejseš z toho moudrej, viď? No. Rozumím tomu.
0: No hele,
1: A
0: víš
1: že a
0: co?
1: no, povídej.
0: Ne, jakože v tom Švédsku ty volby, to je jenom taková třešnička na dortu. Protože Švédsko vydává novou Bibli, apoštolové mění pohlaví a Jidáš už není zrádce.
1: Cože?
0: No jo.
1: Apoštolové mění pohlaví.
0: No, apoštolové jsou některé už jako asi třeba to může být autobus, asi některé nebo tak. No a Jidáš už není zrádce, který zradil Krista. Pravděpodobně to bude nějaký poradce bývalý agent CIA, který dosadil, pomohl dosadit na hrad jakousi personu, která je ředitelná, je voděná jako kašpárek. Tak to
1: No.
0: To jsou taky silný paralely, co to ve mně tady zanechává. Takže ve Švédsku přepsali opět Bibli, tak.
1: Pane Bože.
0: Kvůli muslimizaci. No nic, pojďme no, se trochu rozptýlit, zeptáme se Andreje Babiše. On jel na ty dny toho NATO.
1: Ano, ano, tam byl, no.
0: Byl celý to. No a cestou na benzínce měl nějaký rozhovor s nějakým člověkem, tak je toho plnej, pojďme mu dát prostor. Zajímavý.
1: Na čem?
0: Zajímavý, že nám to nehraje. No jo. Já jsem si nepřehodil káble. Prosím tě.
1: Až tam ticho.
0: No jo, to ticho. Musím pod stůl.
1: Ježíš, tak to je, no tak to je hodně teb.
0: Musím pod stůl.
1: To je ale hodně jsem divoká tady, historie.
0: No zapojil jsem tady išu, rozumíš, pod stolem? Jo, teď si tady musím lehnout a přepojit.
1: No
0: to.
1: Jo, ty jsi vlastně, ano, ty jsi tam měl ty kabelíky, no to je jasný.
0: Ale nevadí, já jsem tady připravený úplně na všechno. Jo. Proto mě bylo divný, že ten Andy vůbec nemluví. Jsem si trefil do dírky. Tak. Já bych řekl, že úkol splněn.
1: Tak, Andy, teď je to na tobě.
0: No. Už se mi podařilo vylíst i spod stolu. No, a jestli se mi ho podaří, tak ještě jednou, tak pojďme. Ale
2: se zastavili na jedné benzince a přišel za mnou jeden pán a dal se se mnou do řeči ohledně zadlužení. No a já jsem ho přesvědčoval, že skutečně se nemusíte bát, že by příští generace měli velký problém s dluhem. Tyhle nesmysly vám vtloukají do hlavy právě ty, kteří tady naši zemi tunelovali, rozkrádali a už 20 nebo 30 let vám stále vykládají o Řecku a posílají složenky. Prosím vás, já vám řeknu dvě čísla. Dnešní dluh je 3726 miliard a víte, kolik jsou úspory našich obyvatel, a teďka nemluvím o fondech, jenom v bankách. 3924 miliard, co to znamená? Že obyvatelé České republiky si můžou koupit od státu celý dluh a ještě jim zbyde 200 miliard. Ano, a ovládnou český stát hypoteticky. A bude jejich. Ano, tak to je. No, a teď jsme tady měli amerického velvyslance NATO, který říkal, že málo dáváme na obranu, tak oni dávají 1500 miliard dolarů. Víte, kolik to je peněz? 31 830 našich miliard, takže 167 krát více. Ale pozor, víte, jaké je zadlužení Spojených států? 122,6% vůči HDP, takže v procentech vůči HDP je to třikrát, my máme jenom 44%, a v miliardách, poslouchejte dobře, jsou Spojené státy zadlužené 228 krát více než my. No a samozřejmě jim do toho nemluví Evropská komise, která nás limituje tím saldem, takže prosím vás, my jsme úplně v pohodě, já mám rád ty čísla, tak zkuste o těch číslech přemýšlet.
0: Já si myslím, zajímavý náhled, musím říct, že by, si občané mohli koupit jako za svoje vklady do bank, no. Že by si mohli koupit celý stát, jo. A nebo je to tak, že svými vklady zaplatí dluhy toho státu.
1: No, to už já si myslím od neděle, protože ono v neděli ráno měl takový to svoje nedělní povídání, který má každou neděli. A už tam o tom hovořil. Jo. A já jsem říkala Martinovi, hele, vidíš to? Tak tady to je, už to začíná. Oni mají zmapovaný ty vklady. Oni ví, že ty peníze na to jsou, že jsou uložený v těch bankách. A že oni to z toho krásně můžou zamáznout.
0: No ne, kdyby
1: teď
0: nastal
1: otázkou,
0: restart,
1: jak to teda... No?
0: Kdyby nastal restart, no tak to půjde proti sobě, že jo? Protože lidé si nemusí kupovat ten stát, jak tady říká Andrej. Lidé tvoří ten stát. To znamená, ten stát jsou ti lidé. Takže ti lidé, kteří mají 3900 miliard vložených peněz do bank, tak jimi budou hrazeny těmi ještě 200 miliard zbyde, takže ještě jim něco, jako když jim to zkonfiskujou, protože když se dělá rating do té země, tak se do toho počítají veškerý majetky, že jo? Protože stát nemá de facto nic, co je stát. Stát je nějaká účetní jednotka, dejme tomu. Ale majetkově je ten stát tvořený těma všema subjektama, které se dají, jejichž majetky se dají zkonfiskovat, tak to řeknu.
1: No,
0: a bankéři to mají takhle
1: tím...
0: dobře vymyšlené, jo. Vidno jest, že tedy ani předseda vlády není, jak bych to řekl, není natolik erudovaný a nemá dostatečně velkou fantazii, aby mohl uvěřit.

0: A všimla jsi, jak se okamžitě opozice pustila do Babiše, protože prý máme zásobníky naplněný jakž takž. A hned se pustili do něj, že lhal, když říkal, že máme v zásobníkách plyn, když na druhou stranu říká, že to nebude. Oni jsou tak omezený a hloupí, že nejsou schopni to vidět v tom čase, v tom vývoji, jo. A já s ním souhlasím, přesně jak ty říkáš. Teď se tady bavíme o ceně, jestli budeme tankovat litr nafty za 50 korun, dneska už je to 55, že? No, od října budou nějaké regulace. Od října budou nějaké regulace, to znamená, že od 1. října opět bude regulovaná cena, respektive nějaké ty záležitosti, které by měly zlevnit. Jenomže přesně to je o tom, jestli bude co prodávat. A to, že si budou kleknout před Vladimíra Vladimiroviče a požádat ho, aby to pustil, jedna věc a druhá věc je, zdali to zelený skřítek pustí do těch trubek. A zdali...
1: No, to je další věc, ano.
0: Pokud teda AFD, ano. Se bavíme, že to je dobře, že vyhrávají, tak AFD se netají tím, že prostě pro ty energie do toho Ruska si zajedou požádat. A je to jediná cesta, jak to mít za nějaký slušný peníze a být konkurenceschopnej.
1: No... To potom jako zelený skřítek může skákat zprava doleva, zepředu, zozadu a jako tak jemu se tam ta zem taky hroutí, že jo, ta už je zhroucená, ta už není vůbec.
0: No je tak, že jo, Ukrajina má z transitních poplatků docela velký příjmy, tak proč by měla Evropa tu Ukrajinu vlastně financovat, aby se nepropadla úplně, neskrachovala? No tak část těch potřebných peněz nechť mají z tranzitu, tak právě proto to musí pustit. Víš, a to je zase další věc, která tak jako napovídá, že to ty Ukrajině bylo naslibováno, jenže on se to prodlužuje, že on se to protahuje, stojí to peníze. Lidi jsou z toho nervózní, řada lidí je nervózní v Evropě. Teď si spousta lidí uvědomuje, že opravdu od té mobilizace nejsme daleko, protože máme tady psychopaty ve vedení státu, který by byli ochotní do toho jít. Máme tady psychopaty na úrovni Evropy, máme tady psychopaty na úrovni vedení NATO, máme tady psychopaty, který skvotují na různých místech v České republice.
1: No a nejradši by viděli půlku republiky v uniformách a šup a běžet do toho, běžet na Ukrajinu do zákupu. Já vždycky říkám, když jako má někdo takovýhle ty jako úmysly, že teda jako musí se bojovat a musí se zbrojit. A teda říkám, no to je jednoduchý, tak si běžte někam pro maskáče, pro sapík, šup s váma na Ukrajinu. Teď jo. Bože můj, když se tam bojuje za nás, tak můžete jít bojovat, když chcete. Úplně jednoduchý.
0: Hele, já tady
1: teď by mohl ten skvoter.
0: No samozřejmě, a i s tou svojí madám.
1: Ta by mohla dělat
0: uniformu,
1: třeba...
0: Ona musíme jí platit ty peníze, že jo?
1: No. Brašničku s první pomocí a už by mohla běhat.
0: To jsou ty kamarádi ze Špesartu. Přesně jsem si je vybavil.
1: Víš, jo.
0: No jo,

0: Mně se líbí to, hodnocení těch voleb v Rusku. Já bych chtěl přečet. Předběžné výsledky voleb v Ruské federaci potvrdili plnou administrativní kontrolu Kremlu. Po sečtení více než 90% protokolů vede vládní jednotné Rusko se ziskem 57,86%, zatímco dosavadní součást parlamentní čtyřky Spravedlivé Rusko 4,95% bojuje o samotné přežití ve státní důmě. Hladká čísla vykazují i gubernátoři ve válku bezprostředně dotčených regionech. Belgorod 66%, Briansk 69% a tradiční bašty absolutní lojality v čele s Čečenskem Kadyrov 99,85%. Zatímco Brusel mluví o rituálu v atmosféře cenzury a represí, suverenistické hlasy v Evropě, Peking, Dili i africké metropole vnímají výsledek pragmaticky jako potvrzení stability a předvídatelnosti klíčového mocenského hráče. Jsou to i pak nějaký procenta, ty zhruba odpovídají tomu, co se tady pořád bavíme teďko. Co se mění a co zůstává v ruské politice? Co zůstává? Exekutivní monopol, zisk téměř 58% na federální listině v kombinaci s většinovými obvody dává jednotnému Rusku spolehlivou ústavní většinu. Duma zůstává hladce fungujícím schvalovacím orgánem prezidentské vertikály. Zahraničně politická a válečná doktrína. Výsledek bude interpretován jako nespochybnitelný souhlas veřejnosti s konfrontačním kurzem vůči západu a pokračováním vojenských operací. Regionální podřízenost, vysoká čísla gubernátorů dokládají funkčnost aparátu při zajišťování požadovaných výsledků napříč celou federací. To znamená, lidé jsou takhle, lidé říkají, že podporují a souhlasí s tím trendem, který dneska je, to znamená získat a obnovit tu suverenitu společně s bezpečností a podporují vlastně kroky, které se dneska dějí. Na druhou stranu ale to je taky o tom, že je vidět, že se pracuje. To znamená, že ti gubernátoři dostávali ty vysoké čísla při té jejich volbě proto, že je vidět, že lidé si uvědomují, že pro ně pracují, že opravdu jim to dávají za tu práci. Co se mění, uší stranické spektrum, pokud Spravedlivé Rusko nepřekročí 5%, politický systém se zúží na 4 strany. Kreml tím eliminuje formaci, jejíž voličskou základnu zcela absorbovalo jednotné Rusko. Legitimizace v pohraničí, vítězství v Belgorodu 66% a Briansku 69% dává lokální administrativě formální mandát pro zavádění tvrdších bezpečnostních, logistických a mobilizačních opatření v zázemí fronty. Rozpočtový tlak po volbách. Nová Duma má volné ruce k okamžitému schválení úsporných opatření pro civilní sektor a zvýšení daňového i fiskálního tlaku k pokrytí rekordních armádních výdajů. To znamená, lidé potvrdili a proto oni jsou tak strašně jakoby rozčílený tím, že nedokázali, protože mluvili tady měsíce o tom, že musí ty volby v Rusku nějak narušit. Oni se tím neskrývali přeci. Oni to říkali veřejně.
1: To vůbec jako, ano.
0: A pak se divěj, že Rusko dělalo všechno pro to, aby jim překazili ty jejich rejdy na zmanipulování těch voleb. No a lidé dali odpovědi na to, že zkrátka a dobře to takhle chcou, že s tím souhlasí, že to podporujou
1: a že to stojí takhle za, a že to,
0: ano, že stojí za tím Vladimírem Putinem v tomhletom, jo. A to je strašně jakoby vykolejuje, protože zatímco Západ se rozpadá do nějakých frakcí a do nějakých názorových skupin a národy se rozdělují protože to nálepkování a dvojí metra, tyhle ty všechny věci, přináší to červavé ovoce. Tak tady je vidět, že souhlas, souhlas, souhlas, souhlas. Je odměněna práce, která se vykonává pro ty lidi, takže to nese ty body při těch volbách, no a lidé dávají najevo, že to takhle chtějí. A možná razantněji zřešit a možná jako v rychlejším módu dosáhnout těch cílů speciální vojenské operace, což by sebou neslo několik útoků na schválené strategické cíle vojenské po Evropě, by přimělo Evropany přemýšlet vlastně,
1: jo.
0: Že ta válka může být velmi rychle na jejich území.
1: Já jsem na to zvědavá, jestli jako o tomhle vůbec jako přemýšlej, že by to mohlo být takhle rychle až tady, že jo, no šup. Pár cílů si dokážu představit.
0: Jinak země BRICSu, hlavně ty klíčové, to hodnotí jakože velmi pozitivně, protože největší hráč, jeden z největších hráčů v BRICSu zůstává stabilní a podporovaný lidem. To znamená, Čína si to pochvaluje, Indie si to pochvaluje pochopitelně. No, nejsou tam žádné výkyvy, všechno funguje, jak má. Takže velmi dobré signály. No a dodávky ropy, dodávky zbraní, dodávky surovin, vše bude. Není problém. Takže...
1: No.
0: Jo, to je důležitý, aby tvůj partner se nezačal jaksi rozpolcovat v nějakých politických fraškách a hádkách, ale naopak, aby byl politicky stabilní, uspořádaný a tak dál, aby se mohla na něho spolehnout. A o to vlastně běží. To se nepovedlo, tohleto narušit, nepovedlo se při těch volbách těm panáčkům, kteří o to usilovali, aby to Rusko znejistili, rozkolísali, aby...
1: Aby ho úplně dostali někam do kouta.
0: Aby to Rusko nebylo zemí, která možná také trochu ohrožuje ten BRICS. To znamená, že teďko BRICS zase pojede o to víc naplno. Takže dobrý, já si myslím, že... No. A teď je budu muset položit takovou otázku, jo. Přečtu ti tady text.
1: Už se bojím.
0: Přečtu ti text, Míšo.
1: Uh-huh.
0: A ty mi řekni, jestli to v tobě evokovalo nějakou něco přes čáru, co možná by si zasloužilo, aby bylo podrobeno nějakému vyšetřování. Bezpečnostní situace je vyhrocená na maximum. Ve vládě sedí proruští kolaboranti. A občanská společnost sedí doma. My, politici v opozici, to bez vás nezvládneme. Nemáme dost hlasů a do příštích voleb je mít nebudeme. Děláme tiskovky, chodíme do debat, oponujeme vládě ve sněmovně. Jezdíme mezi lidi a píšeme na sociální sítě. To ale samo o sobě nestačí. Pokud chceme něco změnit a skutečně zatlačit na vládu, musíme to udělat společně. Je potřeba vyjít do ulic a dát jasně najevo, že směřování naší země k Rusku nepřijmeme. Bez aktivní občanské společnosti to opozice sama nezvládne. Jsou to nějaké za mě návody, výzvy k nepokojům.
1: Jo, s tím bych asi jako souhlasila. Jenom bych chtěla vidět ty lidi, kteří na základě tohohle vyjdou. No.
0: No tak jasně, oni tady vyzývají, že bez jejich aktivní, že to nepůjde. Budou chtít určitě zorganizovat nějakou akci, tak uvidíme, do čeho se pustí.
1: Tak oni na to mají, za A, určitě na to mají peníze, nebo nějaké finance, nebo nějaké zdroje, to je jedna věc, mají nějaké možnosti, ale druhá věc, nezapomeň, je tady taky spousta přistěhovalců z té rozprášené Ukrajiny. A tak, takový se taky můžou, že se zaplatí, tak se můžou použít, jo. To je další.
0: No, kdyby to je právě to, že organizování využít těch nepokojů a sabotážní činnost a tak, navíc ještě pod cizí vlajkou třeba.
1: No. To je to, čeho já se obávám nejvíc, jo. Že vlastně jako oni můžou využít toho, že řeknou, že to udělali Rusové a tak, a přitom to, rozumíš, takovej Ukrajinec se klidně může chovat jako Rus. A těžko to poznáš, že jo?
0: Málo kdo rozpozná ukrajinštinu a od ruštiny.
1: To jo, to se poznat dá. To zase jako...
0: Ale no, tak
1: tím,
0: to
1: že...
0: musíš ale ty oba jazyky znát, ale... Nemáme taky lumeny.
1: Máš pravdu, ano, já vycházím z toho, že my tu ruštinu známe, ano. Ale po generaci dál už je to jinak zase. Ano, to máš pravdu, no.
0: Jak bych to řekl? Může se stát cokoliv. A teď bude jenom otázka, kdo jak se k tomu postaví, na základě čeho. Vyhošťovali se tady ruští diplomaté, protože se údajně vědělo, že oni jsou nějací agenti, kteří tady pracují. Miloš Zeman, teď nevím, v kterém to bylo pořadu, jsem ho nechal číst, nebo citovat vlastně z oficiální zprávy BISky.
1: Ano, ano, to bylo, myslím, v tom, buď v tom čtení, a nebo to bylo s Jiřím.
0: Bylo,
1: myslím,
0: asi
1: že to mělo ve čtení. Minulý týden, nebo s Jiřím. Fakt teď nevím, ale vybavuju si to, že jako obvinil BISku, no. Že ne.
0: BISka se vyjádřila, že neexistují jakékoliv důkazy o tom, že by se ve Vrběticích pohyboval nějaký ten či onen, a že neexistují svědectví, která by to potvrzovala. To znamená, že otázku pata a mata se vykonstruovala sama BISka, protože ji tam nikdo nikdy neviděl. Nemůže to nikdo dosvědčit. Ale v případě ruského dronu na letišti v Lipsku mají tajné služby naprosto jasno, jak to bylo, že ten dron, prostě to je Rusu, a to je Rusu akce tohle.
1: A ono to tak taky nebylo, že jo?
0: Ivan David upozorňoval na to, že služby mohou pochopitelně vytvářet určité dojmy, ovlivňování a tak dále, protože tomu je všechny nástroje a i motivaci. Takže opatrně s tím důvěřováním, co říkají tajné služby, protože xkrát zneužili svoje postavení k tomu, aby lhali. Ty tajné služby.
1: Je s otázkou, co ty tajné služby vlastně mají zjišťovat, co je na nich tajného a komu slouží hlavně.
0: Jo, jo, to je bohužel. No, mám tady Luba Blahu, tak já to připravím, ten jeho příspěvek.
1: To je ten dnešní, respektive včerejší. Jsem někde slyšela, tam byl velmi...
0: V parlamentu to vře, v evropském, neboť no, některým dochází trpělivost.
1: Dovřít úplně.
0: No, jak se mi to nedaří ještě odevřít, tak chviličku. to přijde. Vydám zvouček.
2: Zvou pro Evropu nie je Rusková.
0: No tak asi můžeme.
2: Ale tu prítomná najväčšou hybridnou hrozbou pre Európu nie je Rusková, vážení, ale tu prítomná pani Kalasová, ktorá nás chce nahnať do jadrovej vojny. A viete, čomu sa povie zúfalstvo? Keď nemecký establishment iba preto, aby porazil AfD vo voľbách, zorganizuje spravodajskú hru v Lipsku a obviní Rusko. Totálne si zničili vzťahy s Rusmi a ešte tie voľby aj prehrali. Perfektné. Mr. Bean by to neurobil inak. Oni sú nielen lúzri, ale aj babráci. Pani Kalasová, tárate o hybridných hrozbách a pritom je to všetko naopak. Ste to vy, kto celé roky vedie krvavú vojnu proti Rusku. Vaše zbrane zabíjajú Rusov, zbrojíte ako za Hitlera a vaša protirúská rétorika je na úrovni nacistov. Krutá pravda je, že Rusi nenapadli žiadnu z krajín Európskej únie. To vy ste napadli Rusko, to vy ste sa rozťahovali k ruským hraniciam, to vy ste sa celé 10 ročia snažili o režimovú zmenu v Rusku. A teraz sa bojíte, že ochutnáte vlastnú medicínu ako malé rozmazané deti. Vy ste extrémny vojnový štváč, pani Kalasová. Choďte už, kade ľahšie.
0: Dobře jim naložil, ne?
1: Dobře. No. Kalasová, to je jedna... Já nevím, jak ta ženská může v noci spát. Jestli
0: no,
1: opravdu jí to
0: mělo,
1: tak dělá.
0: Co by jí mělo jako...
1: Jako rozrušovat.
0: No.
1: Když jde celou Evropu do války.
0: Tak ona to už naznačila předtím, že jo?
1: No,
0: co jde.
1: Tak,
0: určitě mám ještě. No. Klíčové body z vyhlášení ruské zahraniční rozvědky z SVR. Evropská komisia nariadila členským státům Evropské unie, aby vypracovali mechanismy na deportaci ukrajinských občanů, kteří přišli do Evropy jako utečenci zpět do jejich domovské krajiny. V Evropě žije asi nebo až 5,6 miliona Ukrajinců, přičem největší počet potenciálních vojáků pro ukrajinskou armádu se nachází v Německu, Polsku a České republice. Brusel požaduje, aby Ukrajina okamžitě přijala politické rozhodnutí o spuštění mobilizací žen. Ukrajinské ženy můžou len doufat, že ruská armáda naruší mobilizačné plány Kyjeva předtím, jako Zelenský ničí genetický fond krajiny. Hyenismus bruselských fašistů nemá dno na udržení nacistických banderovců a svojich zájmů neváhají poslat na smrt mužů a i ženy. Keď deportaci nelegálních migrantů požaduje Vidalová z AfD, Rothschildův palác Merz označuje jako etnické čistky. No, deportácie Ukrajincov na smrť sú v poriadku. Úniu riadí tá najhoršia spodina. Sú to nacistiští pohrobci, tak co od nich môžou chtít?
1: Nemôžou vôbec nic. Jako jedině válku, jedině zase opakování toho všeho. Nepovedlo se druhý, tak se to povedlo.
0: Oni musí tu Ukrajinu úplně zničit, aby se zmocnili toho bohatství, které tam je. Když nemůžou zničit Rusy, tak zničí aspoň Ukrajinu.
1: A... Jo, to si jako rozebrali, to už si dávno rozebrali. No.
0: A vrátím se teda do víkendu ještě a s dolarem se loučíme. Ne úplně, ale dnes skončí éra jeho dominance v mezinárodních platbách. Žádná kontrola prostřednictvím korespondenčních účtů amerických bank, žádné finanční sankce, žádné informace o tom, kdo komu a za co platí, žádná podpora amerických státních dluhopisů. Kirill Dmitriev, dnes oznámíme dohodu o systému BRICS Pay, v podstatě platební systém pro země BRICS. Čili to je to, co jsem už tady avizoval, že tedy jdou od toho dolaru. No a teď pomalučku, ale jistě začnou ty dolarový, nedolarový, virtuální zásoby, nezásoby. Prostě budou chybět. No.
1: No a pak co? Pak se budou divit, že jo? No.
0: Pak se budou divit.
1: No já to ani nechci vidět. Tak se budou divit.
0: Budeme se divit hlavně my, že jo, tady.
1: No, tak to. No, pak se nám budou možná ty zlatý zásoby hodit, jako když budeme kupovat nějaký kanistr to benzínu nebo nafty. A, no, uvidíme. Já nechci strašit, radši ne.
0: Budu se s tím muset poradit. Kdo bude připraven, nebude zaskočen. Kdo se nepřipraví, bude jenom s pusou do kořán hledět a bude se říkat, proč já jsem si tenkrát nedala říct.
1: No jo, no. Je to těžký. Uvidíme.
0: My se s tím popereme.
1: Ale určitě se to...
0: Děláme ty strategie pro lidi, že tak.
1: Hele, my určitě se s tím popereme, ale určitě to lepší nebude v tuhle chvíli. Jo, bude to spíš horší.
0: No. Putinovi a Modimu bylo na výstavě Inoprom v Novém Dillí představeno ruské zrcadlo Gigadok, které za 15 sekund analyzuje zdravotní ukazatele. Zrcadlo okamžitě provede zdravotní screening. Vše na dálku, není třeba ani odběr krve, ani senzory na těle. Stačí se prostě postavit naproti a vyčkat na výsledek. Pro Indii s populací 1,4 miliardy lidí je takováto technologie obzvláště perspektivní. Právě z tohoto důvodu zaujala nejen indického lídra, ale i zástupce místního biznesu. To jsou věcičky, co?
1: No, to je hodně zajímavý. Tak nemuseli by do tebe píchat nic. Nastaví ti zrcadlo? Rozumíš, nastavujeme zrcadlo?
0: Jo.
1: V neděli, večer.
0: Z toho zblázníme. Co?
1: No, minimálně půlka lidí určitě, hele, jo.
0: Jo.
1: Já myslím, že ty naši posluchači ne. Ty už jsou zvyklí.
0: Ne, tak my se snažíme, aby lidé se na to připravili a... A tak. Představ si, že v Číně už mají robotické hlídky, které v ulicích, třeba v Shenzhenu, bylo spuštěno první policejní robotické stanoviště. V čínském Silicon Valley zahájila plnohodnotnou službu zcela robotizovaná policejní patrola, která zahrnuje humanoidní roboty T-800, robotické psy a kolové drony, stejně jako autonomní vozidla a letající drony. Tyto umělé inteligentní policejní jednotky sami hlídají ulice, skenují davy lidí, detekují podezřelé chování a reagují na nouzové signály od občanů. Zatím pracují bez zbraní a funkcí chytrých očí pro živé policisty. Tak si představ, že brzy ty restrikce budou dělat třeba robotičtí policajti.
1: No, hele, mohlo by to být zajímavé. Já jsem tady v sobotu měla zážitek s policií, sice jenom městskou, ale to jsem se nepochlubila, že jsem vlastně jako městské policii přihrála dvě pokuty na jednom místě.
0: I ty jedna. Plníš kasu.
1: I já jedna. Plním kasu. Nicméně mě hodně jako překvapilo, že pánové teda z městské policie se tak nějak trošku jako sotva vešli do toho auta. No. Jako myslím si, že kdyby měli běžet za nějakým zločincem, nebo kdyby jim ten člověk, co tady blbě parkoval, jako chtěl utéct, tak by ho asi nedohnali. No.
0: No, já
1: je
0: tady
1: to
0: mám
1: složitý.
0: Možná odpověď. Teďko, že přemýšlí Lejnová a Kalasová, jak tu Kanadu dostat do Evropské unie.
1: To jsi mě teda rozesmáli. Jako.
0: Hele, Kyjevu došly peníze. Důchody Ukrajincům bude platit Světová banka, ručit bude Kanada. Kyjevu došly peníze, důchody Ukrajincům bude platit Světová banka, ručit bude Kanada. Ukrajina brzy obdrží od Světové banky rozpočtovou podporu ve výši 841 milionů dolarů na základě záruk kanadské vlády, uvedl. Kde jsou peníze, tak aspoň si jde subjekt jako, že jo, je potřeba navázat, aby z toho zase tekly prachy.
1: Jo, takže přes ten dluh dostanou tu Kanadu do Evropské unie. Jo,
0: jo
1: tak
0: když
1: vycucají úplně stejně jako všechny.
0: Je to vymyšlený, ne? Dobře.
1: Výborně. Tak, bože. Když to nejde tak, že by posunuli světadíl, tak to půjde jinak. No, ty mají nápady.
0: Tak ještě, že ho nebourají.
1: Jo, nebo nekopou, nepřesouvají, jako něco takového. No, dobrá. To je dobrá.
0: No, jejda, čas se nám nachyluje. Jsem zvědavý, co tady ještě na mě vyskočí. Jo, tohle je článek jako řemen.
1: Co tam šarskýho?
0: Žaj, pioněr. Yeah. Tak, bohužel máme teď trochu problém. Necenzurovaná pravda. Nám se tedy povedlo odstranit náš problém. Takže stránky stránky Midgardu najdete. Akorát bacha na koncovku máme EU, to znamená dál je to studio.midgard.eu. Jo, bylo CZ, teď je EU. No a co se týká Tanzanitu, pokud se
3: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
0: Jak oni nám to manipulují, ale nevadí. Sergej Lavrov má pro nás také nějaký vzkaz. Myslím, že už jsem
1: se stát lepším, tak to nejdřív musí takzvaně padnout na prdel. Tak asi tak. Mějte se krásně, krásnou dobrou noc a loučím se i s tebou, Petře.
0: Děkuji ti za tvoji účast. jsem za ní rád. Jsem rád, že jste s námi byli, přátelé. Byť to bylo dneska velmi náročné, musím říct. Se mi zadřeli oči párkrát. Ale to nevadí. My si totiž dopřejeme teď kvalitní spánek. Takže díky za to, že jste vydrželi třeba až sem do té 11. No a myslím, že se rozloučíme standardní písničkou. Opatrujte se, studujte a vězte, že hroucení toho starého udělá prostor tomu novému. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí, jak jinak než Petr Václav, a přeji vám pochopitelně tady na Svobodném vysílači spoustu nových, inspirujících a zajímavých informací. Takže to vysílání je pro vás, abyste se vyzorientovali. My vám pouze děláme tu platformu, ze které se vy do toho svého bádání můžete v klidu odrážet. Takže ještě jednou krásnou dobrou

0: Andor Šándor je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
1: Děkuji, Alek, za pozvání, dobrý den.
0: Generál Andor Šándor byl v době útoků 11. září na New Yorkská dvojčata před 25 lety náčelníkem České vojenské zpravodajské služby. Nutno připomenout, protože od toho bych se chtěla odrazit, čtvrt století od o něch útoků stále je pro nás islámský terorismus hrozbou a případně jak velkou.
1: No, nepochybně je, akorát musíme říct, že pravděpodobnost, že by ti lidé, co nás tak upřímně nenávidí, byli schopni zopakovat to, co jsme byli svědky 11. září, tak ta je hrozně malá. Je fakt, že bezpečnostní opatření se mnohem zvýšila a zásahy do osobních svobod, zpravodajská spolupráce posílila, vznikly mezinárodní policejní orgány a podobně, takže z tohohle pohledu ta pravděpodobnost je malá. Al-Kaidu jsme dost zdecimovali, takže dneska funguje někde v Africe islámský stát. Podařilo se nám zlikvidovat jeho geografickou dimenzi, byť částečně stále působí někde v určitých částech Iráku a Sýrie. Ale máme tu ty osamělé vlky, jak je nazýváme. To jsou lidé, kteří se umí zradikalizovat sami. Oni většinou budou a páchají útoky tím, co jsou schopni si jednoduše opatřit, s čím umí jednoduše zacházet. Koncept při jednom útoku ve Španělsku v Barceloně, jeden zaplať pánbu idiot si šel půjčit nákladní auto a tam zjistili, že nemá na to řidičák, takže mu ho jako nepůjčili. Ale jinak taková jako bratři Carnájevové v bostonském maratonu, koupíte dva papiňáky, dáte do nich šrouby, nějakou jednoduchou výbušku a s pomocí mobilního telefonu a máte to, co potřebujete. A když jdete koupit papiňák, tak vás nikdo nepodezírá. Když si budete koupit 10 tun hnojiv, který by se si taky mohla vyrobit jako výbuštinu, tak přijdete do podezření. Jinými slovy, čím to dělají jakoby obyčejně, jakoby, tak tím jsou méně odhalitelní a pokud nemají nějaké spojení, nefungují na sociálních sítích, nikde nic nevypráví, tak ta jejich možnost je ublížit nám velká. A když si vezmete třeba v Nice, jak na té anglické promenádě najel ten chlap s tím náklejákem, kde zabil asi 86 lidí a 450 jich zranil, oni ho pak policajti zastřelili, ale z toho profilu, který se stavili dohromady, tak to byl tak způsobem asi člověk vyšinutý, zradikalizoval se velmi rychle, nebyl to žádný velký stoperec islámského státu, ale tihle lidé budou

0: problém, byť bych řekl, ta korelace mezi, jak jsme fungovali a na Blízkém východě a jako Západ, a což vzbuzovalo u nich odpor, vzbuzovalo to u nich pocit, že Západ je v permanentní válce s islámem, tak to přece jenom trošku ustoupilo. Já mám takový příklad, když americký bezpilotní prostředek vystřelil na nějaké stavení v Afghánistánu, kde mělo být shromáždění polních velitelů Talibánu, a pak se zjistilo, že to byla afgánská svatba a všech 100 lidí bylo mrtvých, a pak jenom řeknete, omlouváme se, no, to je trošku málo. A faktem je, že český nebo i evropský televize až úplně takhle nepřenášejí ty dopady, ale Al Jazeera, Al Arabi, se to podíváte, jsou brutus, tam vytahují ty mrtvé děti. Takže to pro tyhle ty lidi se zradikalizovat někde doma v nějakém bytě, oni nemusí chodit do nějaký oficiální mešity, ty jsou pod kontrolou, ale nad nějakým laptopem, tak je to pro ně poměrně jednoduchý.
1: Takže to nebezpečí spočívá zejména v těch osamělých vlcích v současné době, protože ano. Těžké je odhalit. Nicméně vy jste ve svém podcastu Postřehy a zkušenosti generála zmiňoval to, že i ti, co způsobili 11. září, tak pobývali delší dobu v Německu, a byl jste překvapen z toho, že tajné služby neodhalily.
0: Ale tam byli asi půl roku, no, tak jako samozřejmě je otázka, jak se,
1: organizovaní přeci.
0: Jak se tam projevovali, to já jako úplně nevím, ale bylo jich 19, já neříkám, že všichni byli v tom v Německu, ale jeden by se mohl zeptat, jak teda fungovala německá kontrarozvědka, proč vůbec žádné stopy k ním.
1: A zeptal se zpětně někdo, zjišťoval to někdo zpětně?
0: Tak asi ano, ale určitě to nebylo důvodem medializace, že?
1: Tak, rozumím. Následně tedy po 11. září začaly války s terorismem, Afghánistán, Irák. Afghánistán víme, jak dopadl, ostatně Talibán je tam zpátky, tak jak je tohleto možné? Jak je možné, že během pár dní si Talibán vzal Kábul zpátky a vlastně ta armáda, kterou vycvičovali Spojené státy americké a další a investovali tam spoustu peněz, najednou padla tak jednoduše?
0: No, máte pravdu, my jsme svrhli Talibán, aby se tam za 20 let vrátil zpátky. My jsme se navykli mluvit o Talibánu jako o teroristech. Oni nám říkali, vy máte hodinky, my máme čas, my vůbec nechápali, co nám sdělují. A vůbec jsme nevnímali to, že nám říkají, vypadněte odsud, nemáte tu co dělat, tohle je naše země. Jo. Tak to je první věc. Druhá věc je, že ta popularita i té vlády Karzáího a těch dalších příliš velká nebyla, že ti kluci taky rozkradli, co mohli, možná se tam uvolnila trošku stavidla pro ženy a pro vzdělání a podobně, ale že by ta 20-letá přítomnost Západu vedla k nějaké zásadní přeměně té společnosti, to asi ne. Já jsem byl vždycky odpůrce nějakého sociálního inženýrství, kdy budeme na lafetách tanků vyvážet nějakou demokracii někde, kde ji nechtějí, kde ji neznají vůbec. A evidentně ta armáda afgánská, kterou jsme pořád cvičili a která byla pořád výborná, se ukázala, že na ty motivované talibánce, na těch skuterech, na těch moperech, na těch motorkách, prostě nestačí, ani neměla zájem s nima prostě bojovat. A faktem je, že i ten způsob, jakým Joe Biden stáhnul americkou armádu, byl otřesný, protože spojenci se ptali, jak je to s Američanama, a on jim byl řečeno, oni už tam nejsou. Jo. Takže to byl koordinovaný zběsilý úprk Západu z Afghánistánu. Já musím říct, on se říká, že po válce je každý generálem. A já jsem se schválně podíval na svoje články 20, 12, 14. Já jsem si říkal, že tam nemáme co dělat, že to je prostě úplně marná mise, zbytečná. A když si vezmete, že tam padlo 14 českých vojáků, tak si musíte ptát i ty jejich rodiče, příbuzní, manželky, kvíbono, k čemu to bylo? Vlastně proč tam ty lidi padli, přišli o život? Mně to přišlo naprosto zbytečně. Ano, smetli jsme Al-Kaidu, zničili jsme výcvikové tábory Al-Kaidy, kterými prošlo asi 60-70 tisíc islámských bojovníků, což nebyl zanedbatelný fakt, ale pak jsme tu zemi měli nechat být. Co se stane, když vy tu zemi napadnete, rozbijete ji, pak jako co si vytváříte, stavíte nějaké jakoby demokratické modely, ti lidi si zvolí někoho ještě horšího, než tam byl předtím, a vy potom máte exitovou strategii, že to tam prostě necháte. Špatně.
1: Těch zemí bylo více, určitě, kde Spojené státy zasáhly, ale je nějaká, které zásah Spojených států amerických vyloženě prospěl a kde pochopili naši demokracii a přijali ji za svou?
0: Jste mě měla říct dopředu, abych se na to podíval do Atlasu. Já se obávám, že nic takového asi není. Jediný pozitivní synergický efekt invaze George Busha mladšího do Iráku byl Kadáfi. Kadáfi se polekal, měl za to, že může být on další na řadě, a začal se Západem spolupracovat. Už jenom ne, jak na tom vyšetření těchto atentátů na to Jumbo Panemu v Lockerbie a podobně, ale v zásadě začal být mnohem přívětivější. No, bohužel, tak jak to v tom té Libii bývá, kde se vždycky servou ty libijské kmeny, tak my jako Francouzi a Britové asi tak 5 dní, díl už jsme neměli munici, tak jsme mu dělali letectvo tomu povstání proti Kadáfímu. No a pak, když ho našli, tak mu vrazili meč do řity a tím to celý skončilo. A od té doby je Libie destabilizovaná země a v zásadě ty vlny migrační, které chodily z jihu, z toho území Tuaregu a podobně, jak oni nehlídali, nikdo neměl kdo hlídat to pobřeží a podobně. To je
1: Francie a Británie by si teď měli přerozdělovat uprchlíky.
0: Tak já říkám 70-30% nebo 60-40%, ať se dohodnou, ale to je jejich práce, kterou udělat v žádném případě nemuseli. Hmm. Ono, Saddam Hussein byl...
1: Inspirovali se Spojenými státy americkými?
0: Prosím?
1: Inspirovali se Spojenými státy americkými?
0: Francie, no, asi jo, kdo ví, co v tom bylo, jestli tam i Sarkozy měl nějaký jiný problém s financováním své kampaně. Prostě myslím, Kadáfi, o to já nevím, ale Kadáfi určitě nebyl žádný švihák, žádný demokrat. Saddam Hussein byl asi bastard, to si budeme povídat, ale řekněme si na rovinu, nikdo z nich nás neohražoval. Jaký smysl to tam mělo jít a rozbít to tam?
1: A jaký smysl má to, že Spojené státy neustále zasahují na tom Blízkém východě?
0: Ono je to potřeba vidět, že je to v mnohem výsledkem izraelské lobby ve Spojených státech. Jo? A je velmi silná, jsou to velmi bohatí lidé a spoustu věcí Američané na Blízkém východě dělali kvůli Izraeli.
1: Ostatně Donald Trump má židy v rodině.
0: Ano, to je možný, to já nevím, ale určitě, určitě mu všichni ti bohatí Rockefellerové, já si teďka vymýšlím jména, určitě na něj tlačí a výjít do konfliktu s Iránem 28. února, to vůbec nemohlo být v zájmu Spojených států, tak v červnu předchozího roku po těch 12 dnech bombardování Donald Trump řekl, že vymazal jaderný program Iránu z povrchu země a 28. z toho stejného důvodu jde útočit na něco, co už neexistuje. To se nedává smysl, že?
1: Ještě když se vrátím do Iráku, tak z Iráku by Američané měli koncem září úplně odejít, měli by se absolutně stáhnout. Nicméně islámský terorismus tedy byl údajně vojensky poražen, ale stále má své buňky, tak může po odchodu Američanů právě zesílit, posílit islámský stát?
0: To já úplně neumím odhadnout, jak se tam... Jako základní problém islámského státu byl v tom, že tak, jak je zvykem, tak si všichni oplací oko za oko, zub za zub, krev za krev. To znamená, Saddam Hussein byl odstaven se svými menšinovými sunity, přišli většinoví šíté a vlastně likvidovali všechny protagonisty toho sunnického režimu a vlastně rozpustila se armáda, rozpustila se strana Bás a vlastně na podporu sunnických muslimů vznikl islámský stát. Pokud budou oni schopni nějakým způsobem spolužít, což nevím, tak by to nemuselo se vyhrotit do takové podoby, jako když vlastně ten islámský stát dobil, myslím, si na to vzpomínáte, Mosul, že jo, ten padl jak hrad z karet, to prostě město velké, které jsme všichni mysleli, že odolá, asi těm 3000 bojovníků neodolalo. Je opravdu otázka, jak budou spolu schopni tam jakoby koexistovat, jaká role tam bude Iránu, který samozřejmě na Blízkém východě
2: Ale stala se věc podivná. Já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý. A protože jsem člověk zvědavý, tak

0: jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, Jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily. Možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc.

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

0: Já vás všechny zdravím, všechny vás vítám, všechny vás pozdravuju, na všechny jsem se těšil. No a takhle bych mohl pokračovat, ale zkrátka dobře, vítejte u dnešního pátečního pořadu. No a nejsem tady sám, mám tady pochopitelně svého kolegu Jiřího, takže vítám Jiřího. Jiří, zdravstvuj, ahoj.
1: Čau, čau, ahoj. Taky zdravstvuj.
0: Ty mě pan jal. Ty mě pan jal, co já skazal?
1: Slyšíme se? Slyšíš mě?
0: No já tě slyším, normálně.
1: Jo, no tak to dobře, tak to dobře. Já už jsem si myslel, že to se přeskočilo.
0: No, tak...
1: Takže jsem dneska...
0: Povídej.
1: No, udělal jsem dneska... Napadl jsem kabel, takže by to nemělo haprovat. Akorát tady mladý pán jeden mi to tady odlepuje, ten kabel, jak mi to tady přilepil, že jsem chtěl ještě vrtat, pak jsem to tady přilepil a potom chodí tady odlepovat.
0: Kumpán.
1: No, jeden takový malý klub tady, to se tam obydlí, že?
0: Aha. Malý kumpán.
1: Malý kumpán.
0: No, a teď ještě trošku něco ladím na tom tvým.
2: To nemůžeš brát. Mě.
0: Tady na tom, tak. No nevím, tak snad to bude dobrý. Snad tě krásně dobře uslyšíme. Jo, tak pustíme se do toho. Máme tady spoustu informací, máme tady spoustu kauz, máme tady spoustu slíbeného, co jsme nestihli minulý týden. Takže opravdu toho máme mrak, mrak. Čili možná začneme tím, kdo má dneska svůj svátek. Ne, to bychom mohli jako tak,
1: Určitě, určitě.
0: že bychom to měli.

0: za sebou. To, že popřejeme a rádi popřejeme, to ne, jakože nějak to. Ale protože je 25. září 2026, tak má svátek zlata. Zlata. Ne zlato. Zlata. Jo. To vypadá jako, že když máš jedno zlato a dvě zlata a tři zlata, takže vlastně dneska slaví zlata. Ne, dneska slaví ta jedna jediná zlata, každá sama. Tak zlata je krásným českým jménem, které skvěle snoubí jednoduché znění a honosný význam. Třpit a luxus. Zlata náleží nejenom ke jménu zlata, ale také k jeho nositelce. Asi nejznámější českou nositelkou jména je herečka Zlata Adamovská. Jméno nosí také slovenská herečka Zlata Hajdúková. Mezi nositelky jména patří i slovenská spisovatelka, autorka historické prózy pro děti Zlata Dojenčová. Ženské křestní jméno Zlata nezapře slovanský původ. Také jeho význam je patrný na první pohled. Je spojený s drahým kovem přímo ze zlatem. Významem jména Zlata je skutečně zlatá. Jedná se o překlad římského jména Aurelia. Kořeny jména tak sahají až do dob starého Říma. Těch zlatíček, která se jmenují Zlata, máme celkem 2567. A to dělá z tohoto jména Zlata 154. příčku mezi nejčastěji používanými jmény. Tak, milé Zlaty, my vám teďko s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Promořujte se s citem, jemně, dlouze, zasněně, no prostě jak chcete. No a vy, pochopitelně, kteří se zlatama budete promořovat podle návodu, který se vám právě před chvilkou sdělil, tak si to pěkně užijte. No a pokud se nebudete promořovat, protože se neuvidíte, ale znáte nějakou zlatu, tak jim nezapomeňte popřát, aspoň třeba jim zavolejte nebo jim napište, uděláte jim radost a prodloužíte jim život. No. Tak asi tak. Já znám jednu zlatu a ona nesnáší přímo bytostně, když jí někdo chce zdrobnit to jméno a řekne Zlatka. Zlatko. Já vím, že Slováci to na Slovensku by tak nebylo, jo? To by tak nebylo, protože Zlatko by mohli klidně říkat i chlapovi třeba. A Zlatko je také jiné. Ale Zlatka tady u nás v Čechách, to je takový ten peníz, rozumíte? Nic moc, dal za ní jednu Zlatku. Jo? Takže ona to, ta dotyčná, možná, že nás poslouchá, zdravím ku Praze, tak to nemá ráda, protože jí to přijde takový až vulgární, no, Zlatka. A co ty, Jiří, ty jsi znal nějakou Zlatku, Zlatu ve svém životě, potkal jsi nějakou?
1: Jo, znal jsem jednu starší paní, byla taková kartářka a znal jsem jedno zlato. Ale jako už třeba 10 let jsem o ní nic neslyšel, takže nevím, jestli žije, nežije. Ale znal jsem jedno.
0: Dávno tomu.
1: No, kolik je tomu nazad.
0: No jo, Zlaty. Tak Zlatám jsme popřáli a teď bychom mohli ještě skočit, co nám tady poslala Božena Blanka. Že bychom si přečetli poslední report, který se váže právě k dnešnímu dni, k 25. září. Jo? No, to by šlo, ne?
1: Mm-hmm.
0: Mám tady třeba i 22. září, ale to už není aktuální. Tak Česko. Leta páně 1872, průtrže mračen na jihozápadě Čech způsobily přívalovou povodeň v západních a středních Čechách, která si vyžádala nejméně 337 lidských životů. To byla pořádná povodeň. Roku 1891 na jubilejní zemské výstavě v Praze byl poprvé vypuštěn balon Kysibelka. A v roce 1917, 25. září, při výbuchu v muniční továrně v Plzni zahynulo asi 202 lidí. Není zde napsáno, že by se účastnili pat a mat. Takže asi to byla nějaká neopatrnost. V roce 1996 Jan Železný si připsal světový rekord v hodu oštěpem. A propo hodil 98 metrů 48 cm. Roku 1997 došlo k sebevražednému výbuchu v Pryznicově sanatoriu v Jeseníku. Zemřel při něm pachatel Bohumil Šole, někdejší zaměstnanec Syntézie. Tak to ani jsem nějak nezaznamenal, musím říct. Bohužel.
1: To taky nevím.
0: Tak, teďko ze světa. Roku 1810, 25. září, bylo vyhlášení nezávislosti Argentiny. Roku 1721 v bitvě u Selangeru během severní války zvítězilo Rusko nad Švédskem. V roce 1793 francouzské revoluční války royalisté vedení markýzem de Lascours porazili francouzskou republikánskou armádu vedenou generálem Alexisem Chalbos v bitvě u Fontenay-le-Comte. Ta moje výslovnost, to bude zase předmětem kritiky. No, prostě bojovali. No. Roku 1948 ve vykonstruovaném politickém procesu byl popraven Witold Pilecký, polský protinacistický a protikomunistický bojovník. 1955 britští horolezci George Bent a Joe Brown poprvé vystoupili na třetí nejvyšší horu světa Kanchenjungu. 1961 prezident USA John F. Kennedy ve svém projevu uvedl, že by Spojené státy měly v rámci programu Apollo dopravit člověka na měsíc a bezpečně zpět na Zemi do roku 1970. Díky věrohodným záběrům ze studia se to podařilo. Roku 1963 v etiopské Addis Abebě založilo 32 afrických zemí organizaci Africké jednoty. 1977 proběhla premiéra filmu Star Wars epizoda 4 Nová naděje. 1979 25. září při startu pravidelného letu z Chicago do Los Angeles se letadlo DC-10 zřítilo a zahynulo všech 271 lidí na palubě. Na 1998 na nejvyšší horu světa Mount Everest vystoupil první tělesně postižený horolezec, jednonohý Američan Tom Whitaker. 2013 proběhl protestní pochod proti Monsantu. V mnoha městech na celém světě se ho účastnilo na 2 miliony lidí. V roce 2014 v prvním kole prezidentských voleb na Ukrajině zvítězil Petro Porošenko. Víme, to byly ty bouřlivý dny. Dále přehled krátkých agenturních zpráv. Západní sankce prakticky neovlivnily ruský vývoz zbraní. Tento názor vyjádřili odborníci z Centra analýzy světového obchodu se zbraněmi v časopise Národní obrana. Pak se ptejme, k čemu to vlastně bylo. Ukrajinská protiletecká obrana je prakticky bezmocná proti novým modelům ruských bezpilotních letounů, informovala agentura Reuters. Kaja Kallas si spletla Monako a Maroko během projevu v OSN. Tak to se nedivíme. Úroveň inteligence a jaksi absence hlubšího vzdělání zapříčinili takovou malou kolisku, ale co, obě odmlkl. Trump přivítal Xi Jinpinga na jeho příletu do USA u schodu letadla. Pouze spolupráce s Ruskem může Západ zachránit před krizemi. Tento názor vyjádřil Kirill Dmitrev. Země Západu sní o tom, aby Rusko odešlo z mezinárodních platform, ale bylo by hříchem je předat nepříteli, prohlásil Radion Mirošník. Když atmosféra neutrality degradovala, tak na mezinárodních platformách by měly být zastoupeny země, které si zachovaly zdravý rozum, prohlásil Radion Mirošník. Blokáda ukrajinských přístavů v oblasti Oděsy trvá již více než 2 měsíce. Podle odhadu agentury TASS Ukrajina přišla o přibližně 4,45 miliardy dolarů v podobě devizových příjmů. Společnost OAK předala armádě novou várku letadel SU-57 v modernizované konfiguraci, oznámila státní kooperace. V moskevské oblasti byl zadržen organizátor pašování drog přes Rusko do Evropské unie, který převážel kokain o hmotnosti 311 kg, informovala Federální bezpečnostní služba. To je závažné, to je dobře, že ho lízli. Zelenský svými slovy o letu do Moskvy raketou ukázal, že je úplně mimo, konstatovala Maria Zacharovová. Raketou na Mars. 8 námořníků na palubě letadlové lodi Abraham Lincoln se pokusilo o sebevraždu, uvedla stanice CNN. V Polsku vypukl požár v pozemní stanici Starlink, která obsluhuje Ukrajinu, informuje rádio RMFM. Zelenský svými slovy o letu do Moskvy raketou ukázal, že je úplně mimo, konstatovala Maria Zacharovová. Aha. Tady mám napsaný dvakrát. 8 námořníků. Napadli. Aha, to se. V Polsku vypukl požár v pozemní stanici Starlink, která obsluhuje Ukrajinu, informuje rádio RMFRF. Tak. Řekněte, kde já jsem se to ztratil. Starlink, Evropská unie je znepokojena pomalým tempem reform na Ukrajině, píše portál Euractiv. Jeden z 5 zraněných, na které Ukrajinec zaútočil nožem v polském Jaroslavu, zemřel. Další 2 zranění jsou v kritickém stavu, informuje televizní kanál TVN24. Průměrná cena nafty v Evropské unii dosáhla 2,23 eura za litr, což je nový rekord, uvádí agentura AFP. Lavrov všechny zpět do reality. Během zasedání Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině prohlásila Maria Zacharovová. Rusko provedlo revoluci v oblasti reaktivních dronů a transformovalo celý svůj jak

0: Na mezinárodních soutěžích s ruskou vlajkou a hymnou, informuje portál Euractiv. No, něco se hejbe, koukám. Něco se hejbe. Že by nám začínala být zima? A teď na závěr k volbám ještě. 6 členů volebních komisí zemřelo při přípravách a průběhu voleb do státní dumy v důsledku útoku banderovců, uvedla předsedkyně volební komise Pamfilovová. Útočníci se záměrně v průběhu voleb zaměřovali na budovy, kde sídlily volební komise a 75 prostor byl poškozen nebo zničen. Nevím, 75 asi procent. Si myslím, že tam mělo být. Co dalšího řekla Pamfilovová? Sjednocené Rusko získává 349 ze 450 mandátů v novém státní důmě. To je hodně dobrý výsledek.
1: KRF, to je to víc, než kdykoliv předtím.
0: No, KRF získává 37 mandátů, LDR 23, Nové lidi 19. Spravedlivé Rusko vstupuje do státní dumy podle stranických seznamů a získává 17 mandátů. Rodina získala jeden mandát, další 4 mandáty získali nezávislí kandidáti. Do dumy bylo zvoleno 46 veteránů speciální vojenské operace, z nich do dumy bylo zvoleno 46 veteránů speciální vojenské operace, z nich 41 pochází ze strany Sjednocené Rusko. Tak, to je správně. Mi to nějak nepasovalo a nemohl jsem se s tím popasovat. No, Jiří.
1: No, k tomu, já jenom se vyjádřím rychle k tomu, k těm volebním výsledkům. Já jsem teda taky dělal na to nějakou si rešerši tady a na ty volby, ale nedošlo mi, že by jako 75% místnosti bylo poškozených teda, ale je tam jedna taková zpráva. Mně se líbilo, jak se lišily články na západě a vlastně na východě, jo. Protože na západě psali nějakou špínu o Rusku, že prostě manipulují s volbama a tak dále a tak dále. Přitom na to Evropská unie se snažila ty volby na dálku pomocí těchto různých jako elementů a těch dronů a podobně zablokovat, rušit, vystrašit lidi a podobně. A v Rusku se stalo to, že to jednotné Rusko jednak obhájilo ústavní většinu ještě s nárůstem poslanců v té státní dumě. To je první věc. A druhá věc, že Putin má, tedy jak oni říkají, jak to Rusko je úplně na držce, jo, tak Putin má ještě větší podporu než předtím. A paradoxně i ty strany, které kandidovaly proti tomu sjednoceném Rusku, tak jsou za brutálnější, nebo ne brutálnější, za tvrdší přístup, řeknu to tak, tvrdší přístup řešení té ukrajinské otázky a evropské otázky obecně. Jo, takže jsou tam ještě jako frakce v tom Rusku, které by byly mnohem, mnohem tvrdší v tom postupu i vůči té Evropské unii, co se týká i té sankční politiky, poskytování fosilních paliv a podobně.
0: To
1: spolupráce jako takové ekonomické.
0: Hele, to určitě, protože takhle jsou tvrdší, ale jsou tam také ti, kteří volají po urovnání toho konfliktu, ale tvrdou silou. To znamená, že vybombardovat, dát najevo prostě, co chci a navzdár, jako jo. Takže my ještě řadu věcí z toho budeme rozebírat dneska, tak to je jenom taková rozehřívačka na začátku, aby řeč nestála. Jo. Aby řeč nestála. Jiří, my jsme minule nestihli to My jsme minule nestihli to

0: víš co, ten BRICS.
1: Ten BRICS.
0: A ono se ukazuje, že ku podivu BRICSu si začínají všímat politici napříč Evropou a začíná šuškanda. Takže my už tady šuškáme dost dlouho na to, aby jsme teda pořádně o tom mluvili. Tak pojďme to trošku probrat. Máš slovo.
1: Já udělám takový zhrnutí za tím summitem, který proběhl v Dili před 14 dny v podstatě. Se nepletu. Jo, 12. 13. 9. byl ten summit. Takže přečtu základní fakta. Téma bylo postaveno jako Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Takže vlastně to hlavní myšlenka byla budování inovací, spolupráce, udržitelnosti a vlastně kooperace napříč celým spektrem politickým a ekonomickým v rámci toho BRICSu. 12.9. bylo uzavřeno tím plénem členů jednomyslné přijetí deklarace z nového dílí, které má asi 140 odstavců. Já potom nějaký výňatky z té deklarace přečtu. 13.9. proběhlo otevřené plénum BRICS Plus s partnerskými zeměmi a s hosty a mezinárodními organizacemi. Předsednictví pro rok 2027 přebírá Čína a bude to pořadí 19. summit a 20. a pak bude nasledovat 20. výročí BRICSu. To znamená ta organizace bude mít 19. summit. Takže jde vidět, že to nejsou žádní, že to není. Nejsou to žádný pořezávat, abych to řekl. Tak. Hlavní závěry hodnocení. Takže obecně se považuje ten summit za úspěch. V květnu 2026 skončilo setkání ministrů zahraničí v Novém Dili bez společného prohlášení kvůli sporům o válku na Blízkém východě mezi Iránem a Saudskou Arábií. V září se podařilo protlačit 140 odstavový text jednomyslně. Bývalá indická ministrině Nirupama Rao jako diplomatický úspěch považuje, ovšem dosažený pečlivě generalizovaným jazykem. Deklarace nejmenuje ani USA, ani Izrael. Indie BRICS odbrojila v podstatě. Podle nového dílu odmítla proměnit BRICS v konfrontační geopolitický blok a tlačili praktickou agendu. Dodavatelské řetězce, zdraví, startupy, inovace a podobně. Ostřejší kroky proti dolaru se nekonaly. Trumpovi protivníci našli společnou řeč, ale bez jmenování USA. To znamená, v podstatě tam probíhal tam společná diskuze o tom, že budeme posilovat vlastní finanční nezávislost bez toho, aniž by vůbec USA jmenovali. Další rozšíření o další země. V podstatě neproběhla žádná expanze. Místo toho bylo navrhnuto, že bude tady 10 návrhů reform na globální vládnutí. To znamená continuity implementation mechanism. To znamená upevnění spolupráce hlavních členů BRICSu plus digitální repozitář sledující plnění toho rozhodnutí. To znamená, obecně si to zase můžeme přeložit jako, že je tam posílení globální spolupráce na úrovni společného rozhodování jednotlivých zemí, primárně Čína, Indie a Rusko. A Blízký východ je test soudržnosti. První setkání Iránu a Saudské Arábie na nejvyšší úrovni od začátku války 2026 proběhlo právě v Dili. Na formulaci hlubokém spokojení, maximální zdrženlivost a jo, a teď, tak, indicko-čínské, je to tak zvláštně přeložené, indicko-čínské oteplení. První Xi Jinpingova návštěva Indie po 7 letech, jednání o hranicích, o obchodní nerovnováze a investicích. Strategická rivalita Indie a Číny dál limituje soudržnost bloku. Tady vlastně, když mi to čerpá ze západních médií, tak ty západní média se snaží vlastně tu BRICS jednotu rozbíjet a ponižovat verbálně a vlastně mluvit o tom, že je to taková, prostě je jeden s druhým má problém a podobně. Přitom z toho summitu to vůbec tak jako nevychází. Summit v kontextu nedávných událostí, válka USA, Izrael versus Irán. Shodou okolností včera nebo předevčerem měl iránský prezident projev. K tomu třeba můžeme ještě něco říct. Dále ropný šok, Ukrajina, americká cla a sankce, plánované setkání Xi Jinpinga s Trumpem, které proběhlo včera, reforma OSN, výběr generálního tajemníka, kde současný tajemník odchází, spolupráce G20 versus USA, spor o členství Jihoafrické republiky a tak dále. Tak já se tady podívám klíčové projevy představitelů. Já tady přečtu to, o čem hovořili jednotlivé představitelé, jednotliví představitelé. Primárně Narendra Modi, to znamená indický premiér, předseda Business Forum. Indie zabírá asi 50% populace toho BRICSu. Obecně hovořil o tom, že BRICS používá, prostě generuje 40% HDP obchodu a 40% HDP obchodu a soustředí se na odstranění bariér v rámci vnitrostátního obchodu nebo vnitrobrixového obchodu jednotlivých členů, aby tam byl co nejlepší pohyb zboží a služeb. V Indii expanduje asi 100 startupů za rok a je tam obrovský nárůst ekonomického potenciálu v rámci celého BRICSu. Dnešnímu dění 50% světových plateb probíhá v BRICSu v národních měnách. Jsou vypořádávány okamžitě. Otevřené plénum, takže měl dva projevy. A v tom druhém projevu hovořil o tom, že varoval před zaváděním prémiových systémů a technologií a kritických minerálů dohromady. Představil několik takových společností, které by měly pomáhat digitálního zeměpisného inženýrství, chytré sítě pro skladování energie, posilování zaměstnanosti žen a portál pro mobilitu a předal oficiálně předsednictví Číně a že hovořil v tom stylu, že svět od nás čeká konkrétní výsledky, nejen ideje. Potom mluvil Vladimír Putin, ten projekt jsem viděl, tam bylo vidět, že má obrovský respekt v tom stále, všichni, když všichni tleskali, mňam, mňam, a všichni tleskali a tak skoro jásali, protože věděli, že to ve mně našlapaný ten projekt. Obecně mluvil, obvinil Západ, jo, ta nejslavnější věta, co on vlastně použil v rámci toho BRICSového fóra, je to velké business forum, a tak hovořil o tom, že BRICS generuje 40% světového HDP a světového HDP a já tady mám malýho kluka, mě se to trošku komplikuje. 40% HDP světového a G7 jenom 28,5%. A uvedu to, nechápu, že proti G7 říká, že je velká, protože třeba Rusko operuje pod asi 30 000 sankcemi a je to vlastně nejvíc sankcí v historii vůbec, které byly zasazeny proti Rusku. Přesto má během let 23-25 10,3% růstu domácího HDP. Jo, takže mnohem jako výraznější, zásadnější čísla. Obecně v Rusku se stalo to, že se začali orientovat na vlastní zdroje a přestali dovážet ty služby a biznesy, co měli ze západu a obrátili se na vlastní produkci. A proto tak zase nerostou. A to jsou ještě vlastně to mají ekonomiku ve váleči, jako v tom režimu té speciální vojenské operace. Potom hovořil o tom, že unipolární systém se stává minulostí, že multipolaritu brzdí jenom ti, kdo myslí koloniálně, skrz celní války, nelegitimní sankce a vojenskou sílu. Jmenoval návrhy jako platební a zúčtovací depozitář v rámci infrastruktury BRICSu, novou investiční platformu, zajišťovací mechanismus pro obilnou burzu, společné regulace pro platformové ekonomiky a účast na světovém rozvoji mezinárodní spolupráce v rámci umělé inteligence. V rámci toho vnitrobrixového obchodu hovořil o tom, že tam 1,2 bilionu amerických dolarů, takže BRICS znamenalo 49% nárůst oproti světovému růstu výměny zboží. Ta nová rozvojová banka financuje asi 123 projektů asi za 40 miliard amerických dolarů. Zároveň modernizují model investiční platformu s využitím digitálních aktiv. Xi Jinping mluvil o tom, že iniciativa nové industrializace pomocí umělé inteligence by měla mít nějaké limity. Mluvil o tom, že společná kooperativní bezpečnost proti mentalitě studené války a Blízkému východu. O Blízkému východu řekl, že válka neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Mluvil dál o tom, že partnerství v rámci BRICSu má zvláštní význam v rámci ekonomických zón a že budou posilovat další ve svém předsednictví fórum obchodu ve spolupráci se službami v rámci cloudových platform, digitálních systémů, propojení těchto systémů a v rámci inteligentní výroby a pro výchovu vzdělanosti a inženýrů v podstatě. Protože nevím, jestli to znamenal, ale vlastně viděl jsem jeden komentář od některého ruského politika a tam mluvili o tom, že už i vlastně inženýři z Evropy je vůbec nezajímají. Oni se obrací striktně prostě na Čínu v rámci jako technologií a vývoje v rámci budoucího působení. Takže tam už se to absolutně změnil ten přístup. tu Evropu úplně odřízli v tomto případě. Potom tam vlastně vystupoval Cyril Ramaphosa z Jihoafrické republiky. Ten mluvil o tom, že africké země by měly vlastně těžit z tě, vlastně měly by mít velké výhody z těžby svého nerostného bohatství a měly by z toho vlastně být financovány z těchto zdrojů, měly být financovány rozvoje a digitalizace těch zemí jako takových. Irán mluvil o tom, nebo iránský prezident mluvil o tom, že je potřeba vytvořit společnou pojišťovnu v rámci BRICSu a rozšířit obchod v národních měnách. BRICS s kapitálem 10 miliard amerických dolarů a mluvil o tom, že charta OSN nechrání před nezákonnou vojenskou akcí. A kritika OSN byla poměrně častým tématem, do kterého se opírali. Řekl, že nemám zájem na pokračování války, ale musíme posílit svoji odolnost a samostatně. Potom tam mluvil předseda ze Saudské Arábie, ten hovořil o tom, že národní bezpečnost je pro ně priorita číslo jedna a odmítá jakýkoliv další cílení na území jejich. To byl narážka na to, že Irán vlastně na území Saudské Arábie bombardoval americké základny a americké společnosti nebo západní společnosti obecně, které rafinovaly ropu. Takže to bylo, a, nebo tam byly sklady LNG a podobně. Dále mluvil Abdel Fattah Sisi z Egypta, to znamená, opět jsem bavil o vazby na bezpečnost, rozvoj syrského průplavu, Rudého moře, větší role Národní rozvojové banky na koncesní klasifikování a účast a chce přejít na účast k tvorbě agendy. Takže Egypt chce být mnohem víc zatažen do rozhodovací role v rámci BRICSu. Dál tam se skloňovaly témata jako kolaps starého řádu, potravinová energetická soběstačnost, sledování společných cílů a přeshraniční platby, přeshraniční platby v rámci BRICSu. To znamená, i ti BRICS plus partneři jako cítí, že, by vlastně, že se musí začít přidat toho mezinárodního vybudovat digitální systémy pro to mezinárodní vypořádání v rámci služeb. Mluvil tam i Antonio Guterres, který je vlastně odcházející předseda OSN a ten hovořil, že multipolarita je vítaná, ale je tam nutná reforma OSN a Bretton Woodských institucí. Z okolností Antonio Guterres jednal i vlastně po začátku speciální vojenské operace s Vladimírem Putinem. Dá se to i dohledat. Vladimír Putin ho tam velice rychle postavil, protože on tam přijel intervenovat za konflikt nezákonně a tak dál. A Vladimír Putin na něho vytáhl ty články, podle kterých postupují na Ukrajině a ten se nezmohl vůbec na žádnou odpověď. To bylo velice zajímavé. Ale už je to, myslím, rozhovor z roku 2022, 4 roky starý. Antonio Guterres teda už teďka končí a v rámci OSN se bude volit nový představitel. Přečtu tady ještě nějaké ekonomické ukazatele. Ono je toho hodně, co by se dalo číst. Obecně teda se nepřibírá žádný partner, formální více zemí si začíná posílat žádosti do jako Alžírsko, Argentina, Kolumbie, Nicaragua, Sri Lanka, Venezuela teda čeká na svoje přijetí, Palestina a tak dále, Azerbajdžán, Bangladeš, Turecko. Jo, takže je tam spousta zemí, která se chce přidat, ale myslím si, že letošní předsednictví Indie nebylo o tom, že by se měla rozšiřovat ta platforma toho BRICSu, ale spíš o stabilizaci toho systému, soustředit se na ekonomický růst a na posílení té spolupráce a hlavně toho finančního systému. A stabilizaci toho finančního systému a té bilaterální výměny v rámci jednotlivých finančních systémů. Ještě tady přečtu, jak je to teda s těma ukazatelema BRICS versus G7. BRICS, těch základních 11 partnerů, tak ti mají podíl na světovém, protože Vladimír Putin hovořil o 40%, ale ty oficiální data mluví ještě o více procentech. To znamená, reálně těch všech dnes již 21 členů BRICSu má 45,6% světového HDP podle parity kupní síly. G7 jenom 28%. Jo. Takže ta situace je úplně někde jinde. Podíl tady těchto 11 zemí je 29% na světovém exportu zboží, a G7 má 30%. 30%. Podíl na světové těžbě ropy má BRICS 44%. USA a Kanada 22%. Ale do toho jsou započítány všechny ty společnosti, které těží v zemích, které vlastně nejsou součástí G7. Dále tady máme nominální HDP BRICSu, takže nominální HDP BRICSu bylo 35,2 bilionů amerických dolarů. G7 hovoří o tom, že má 55,3 bilionů dolarů. Populace v rámci BRICSu, těch 21 partnerů, je 55% světové populace s 4,6 miliardami obyvatel. G7 má cca 9,5% z 0,79 miliardů obyvatel. Takže je tam výrazný rozdíl tady v tomto. Tak. A ještě bych tady přečetl něco jestli tady mám. Jo, to stručné shrnutí té deklarace. Tak to je poslední k tomu. Ty hlavní témata byly globální vládnutí, to znamená reforma OSN a Rady bezpečnosti, kritika zdržování příspěvků OSN, a sankce, vážené znepokojení nad jednotlivými cíli, odsouzení jednostranných donucovacích opatření, sekundární sankce mimo Radu bezpečnosti OSN, uhlíková cla a podobně. Bezpečnost, ekonomika a finance, dále vytvoření té pojišťovací kapacity, nové investiční platformy, takže BRICS bude zakládat další instituce, které budou doprovázet globální snahu, BRICS Insurance Resilience Center a tak dále. Se budou jmenovat další organizace, působené na BRICS Multilateral Guarantee, to znamená mezinárodní garantování té multilaterální výměny a tak dále. Bude se přidávat nějaký portál na sdílení znalostí, objemná burza BRICSu, Nová celní dohoda je připravena k podpisu, daňová spolupráce mezi jednotlivými zeměmi a obranný pakt s Jihoafrickou republikou a tak dále. Dále se řešilo energie a klima, znamená energetická bezpečnost jako základ rozvoje, fosilní paliva zůstanou důležitá, nejsou odsunuty na nějakou horší pozici v rámci energetického mixu, ale pro rozvoj ekonomiky jsou definována na úrovni BRICS jako spravedlivá, uspořádaná transformace, posilování jaderné energetiky ve spojitosti s kritickými minerály a tak dále. Zachování nekácení tropických lesů a iniciativa ochrany tropických lesů. Dále technologie a inovace, to znamená implementace BRICSu pro prohlášení o globálním řízení umělé inteligence. Vytváří se studie proveditelnosti o podmořském kabelu BRICSu jako o vlastní datové struktuře, prostě v rámci IT infrastruktury. BRICS Incubator Network, Startup Innovation Fund, to znamená, vzniká zase fond, který bude podporovat startupy v rámci jednak inkubátor, podnikatelský inkubátor v rámci BRICSu a a podpora takovýchto projektů a zároveň bude k tomu přičleněn i startup nebo inovační fond pro startupy. Dále posilování kvantových technologií a tak dále. Zdraví, zemědělství a doprava. Další iniciativa 3 letá o budování sítě center duševního zdraví, včasné varování před epidemií, posilování role tradiční medicíny v rámci léčení napříč BRICSem a síť digitálního zemědělství, zvyšování té potravinové nezávislosti a posilování logistiky na základě mezinárodní spolupráce a prodeje potravin a přesunování potravin z kontinentu na kontinent a udržitelná letecká paliva. A dále další téma, co se týkalo lidí, primárně letošní BRICS byl zaměřen na ženy, posilování vzdělávání, gramotnosti žen, mládeže, kultury, sportu a více motivace žen, aby se účastnili na spolupráci a řízení v rámci činnosti jednotlivých BRICS organizací. Takže asi tak. To by bylo k té deklaraci.
0: To shrnul. Co takhle? Na rozdíl od kolektivního západu, kde vlastně jediný, kdo pracuje efektivně, je Evropská komise, která neustále předkládá nějaké sankční balíčky, destruuje hospodářství mnoha států. Má na svědomí obrovské materiální škody, které já myslím, že Evropská komise už dneska dávno překonala škody z druhé světové války, její rozhodování, protože to je naprosto tragédie. Zatímco kolektivní západ de facto nepracuje vůbec, tak země BRICSu pracují. A jsou stovky a stovky projektů, které se dokončují nebo se vyvíjí, čili ty projekty jsou dlouhodobé někdy a prostě probíhají a ten kontrolik tam je nastaven. Spousta, možná stovky nějakých podpůrných logických nebo z principu vyplývajících projektů, tak už bylo dávno hotových. Čili BRICS je velice kvalitně manažován, BRICS je velice sexy pro, tedy přitažlivý, ať používám správné slovo, je velice přitažlivý pro země, které mají tu budoucnost teprve před sebou, je velice, řeknu, poutavý pro ty země, které nastartovaly svůj vývoj a nějakým způsobem ho podporují. A v rámci BRICSu si chrání ten rozvoj. Čili zásadní brzda, která existovala pro tyto země, které by toto také mohly dělat bez BRICSu. Ale ta zásadní brzda, která existovala, tak byl bankovní systém rothschildovský, dolarový, vyděračské metody Mezinárodního měnového fondu a vyděračské a vůbec jakoby, myslím si, až kriminální chování mnohých bank v dikci mezinárodní, teď mi to vypadlo, evropská, centrálních bank, tak. Čili ty jednotlivé ekonomiky, ty jednotlivé centrální banky, ty všichni, kteří se snažili nějakým způsobem pro svoje občany. Je to pravda? Pro svoje občany tvořit kvalitní v míru, kvalitní životní úroveň a zvyšovat ji. Tak byly leckdy blokováni, vydíráni, museli platit různé výpalné, museli se podrobovat diktátu právě Mezinárodního měnového fondu a těmto centrálním bankám, potom odváděli neskutečné nějaké, říkám, výpalné. Čili způsobil si kolektivní západ sám v sobě to, že si BRICS udělal svoji měnu, svoje switche, svoje protokoly pro převody peněz v mezinárodních měřítcích a BRICS zahlásil, že odchází. To bylo jedno z velkých vyhlášení na tomto summitu, které bylo proneseno, že BRICS odchází od dolaru. Čili máme tady už v tu chvíli, tady se máme dvě civilizace vyvíjející se, jedna do pekla a druhá do nebe. Zatímco země kolektivního západu šíří destrukci a nějakým způsobem parazitují na všem a na všech, komu se daří, tak země BRICSu tvoří a vytváří, a to tvoření je hlavně o tom vytvářet možné platformy spolupráce, platební metody a tak dál, čili nepotřebovat ten kolektivní západ. A nepotřebovat jejich banky. Jo?
1: Já jsem to teda nečetl, ale v té deklaraci, tam je toho mnohem víc, já jsem vybíral jenom ty informace, jo? Ale samozřejmě ta deklarace hovoří o tom, že je nutná reforma Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Mezinárodní organizace zdravotní a podobně. Jo? Takže je to to, o čem jsem mluvil.
0: No, Jiří?
1: No, jenom říkám, že navazuje to na to, o čem jsem mluvil, že opravdu to tak je. Jo, o tom tvoření je tam hodně i podchycování té Afriky, jo, protože k dnešnímu dní vlastně Čína zavedla nulová cla pro všech 53 afrických zemí.
0: Ekonomické... V době ekonomické války, v podstatě, kdy kdy muž s náhradním dílem k bicyklu na hlavě neustále nějaká cla prostě tady vyděračsky vytváří, tak BRICS jde jinou cestou, cesta tvoření a pozor, cesta ovládání tras obchodních tak, aby v podstatě ten, kdo nasazuje cla, tak se musel sklonit před tím, kdo mu pustí to zboží vůbec některým směrem. A to je také důležité. Jo? Jestli můžeš nějaký koment, já tady budu hledat ten článeček, to prohlášení.
1: Jo, no, já ještě na to navážu, to, co jsi říkal. Obecně v BRICSu se nejenom, že se vlastně buduje, budujou ty platformy, na kterých se to jako vlastně probírá, ale obecně to předsednictví zahrnuje to, že se navazuje na iniciativu předchozího roku. Vždy se kontrují ty jednotlivé, protože jsou různé delegace, ty mají své předsedy a své odborné shromáždění. A v každé té zemi se v podstatě půl roku schází jednotliví odborníci, specialisti z těch různých komisí a pracují na společných projektech. To znamená, ten BRICS summit, který je vždycky dvoudenní a je vždycky na konci v podstatě toho cyklu, kdy půl až čtvrtě roku se ti lidi stávají a postupně pracují a obrovské množství lidí na tom spolupracuje a potom vlastně vytvoří celou tu agendu, deklaraci. A ten BRICS není jenom tady o těch jednotlivých hlavních institucích, jak se bavíme, ale má to mnohem širší kořeny. Jde to přes ministerstva financí, ministerstva obchodu, místního rozvoje, univerzity a je na to navázaný obrovský penzum institucí, které spolupracují, mají výměnné programy, mezinárodní granty a jsou v těch jednotlivých komisích a zase posouvají ty. Tam v podstatě jde o to, že ty informace se posouvají ze spodu nahoru a zase zhora dolů. Takže funguje tam oboustranná komunikace a ty témata se... A hlavně ten BRICS ví kam jde. Jo.
0: No ale hlavně proč tam jde? Já tady mám tady to prohlášení a s dolarem se loučíme. Ne úplně, ale dnes končí éra jeho dominance v mezinárodních platbách. Žádná kontrola prostřednictvím korespondenčních účtů amerických bank, žádné finanční sankce, žádné informace o tom, kdo komu a za co platí, žádná podpora amerických státních dluhopisů. Kiril Dmitrijev, dnes oznámíme dohodu o systému BRICS Pay, v podstatě platební systém pro země BRICS. Takže to je ten přechod, my jsme tady už říkali spolu, že tuším 90% veškerého mezinárodního obchodu Čína-Rusko běží mimo dolar.
1: No je to víc, je to skoro 99%.
0: Už je to 99%, takže de facto všechno už dneska. Dolar se stal nepotřebným, a to je ale potřeba vidět teď ty navazující věci, jo, prostě. Protože ty dolary jim začnou vracet. A on to tady říká, jo, prostě nebudeme vykupovat a nebudeme se nechat vydírat, aby jsme vykupovali americké dluhopisy. Víme, že z každé té měny, kterou si ty země pak tisknou, tak musí odvádět úrok. Takže to je to, o čem tady mluví, už jsme tady vysvětlovali reposazbu a tak dál. To znamená, že se zlevní investice v těchto zemích. A teď se tenhle ten jako kdyby svět toho BRICSu, ten ekonomický Na dnešní dobu ekonomický zázrak, protože víme, jak tam ta čísla jsou, co se týká růstu a tak dál, ekonomického růstu HDP. Teď mě tak napadlo, že by taky měli platit 5%, ne? Do toho NATO, Rusko třeba tak. Víš, jako, že když jim to frčí ta ekonomika, tak proč by nemohli platit 5%, ne?
1: Vlastně. A hlavně, kdyby bylo Rusko v NATO, tak se nikdy nestane ta záležitost na té Ukrajině, jo? Protože by nebyl nepřítel.
0: To je no jo, ale proč by to NATO pak existovalo?
1: No, přesně, no. To vlastně pozbývalo vlastní identitu.
0: To je vlastně, ano, to je přesně o tom. Takže zpátky k tomu tématu. Jestli tady máme nějaké zlaté burzy, Petrohrad, Šanghaj, myslím, ne.
1: Ano.
0: A pak tady máme zlatou burzu v Londýně. Otázka zní, jak ještě dlouho budou akceptované ceny z londýnské burzy fyzického zlata, když většina ekonomiky bude navázaná na zlato, které se obchoduje na petrohradské nebo šanghajské burze. Co myslíš, jak dlouho ještě vydrží ten diktát toho Londýna?
1: Nedokážu odhadnout, ale napadá mě slavná replika z Pelíšku. Já dávám London City rok, maximálně 2 roky.
0: Tak já jim tolik nedávám, protože si myslím, že to, co se bude dít okolo zlata, právě v tom regionu kolektivního západu, tak to nebude nic hezkého. Bude to popírat všechno, co zatím víme o chování bankéřů ke zlatu a jeho držitelům v závěrečné fázi té krize, čili při tom kolapsu a při tom nastavování nového monetárního systému. Takže to bude všechno umocněno tím, že oni vlastně mají k dispozici jenom čtvrtinu zlata, zlatých zásob, které existují na planetě, a 3/4 těmi disponuje BRICS, jeho země a obyvatele v těchto zemích. Můžeme tedy s jistotou říct, teď už to říkám s jistotou, že dojde k vyvlastňování zlata. Nebude oprávněnost a žádný občan nebude mít právo držet zlato, protože bankéři ho budou potřebovat, budou ho chtít. Oni ho vyvlastňovali v době, kdy všechno zlato na planetě jim bylo k dispozici de facto. Tak jak se asi budou chovat, když tři čtvrtiny toho všeho zlata je mimo jejich dosah. Ta agresivita, to bude značná. Uh-huh. Čili tady je potřeba upozornit všechny držitele zlata, fyzického zlata, že ten přístup k tomu držení zlata musí být adekvátní vývoji situace, tedy zejména nejprv zdaňování toho zlata, potom tendence zabavovat ho, protože se budou chtít prokazovat jaksi peníze, za které to kdo koupil, čili budou chtít, aby lidé zprůhledňovali, kde na to zlato vzali, jestli danili tolik peněz, aby si to zlato mohli koupit a tak dále, a tak dále. Okay. Čili budou to tendence jakoby k zabavování toho zlata, které budou víc a víc chtít označovat za neoprávněně nabité. No a potom na konci v podstatě ty podmínky pro držení zlata nastaví tak hnusný, tak nepříjemný a tak řeknu, nezajímavé pro toho retailového držitele, že prostě to ty lidi vůbec nebudou mít důvod to zlato držet. Jo. Bude to kriminální čin mít zlato. Oni určí, kolik gramů kdo může mít a pak nad tuto gramáž, to budou už kriminální činy. S cílem kriminalizovat toho člověka a sebrat mu všechno to zlato. No, chtěl jsi něco říct?
1: No, jenom mě napadly takový příměr, jo. V množství menší než malém budeme moct mít zlato a budeme moct mít víc trávy u sebe, jak těch jak zlata. Jo. Tak to dopadne.
0: No.
1: Nebo vůbec žádný.
0: Ta hysterie bankéřů, ta hysterie bude velká. A teď je otázka, jestli jsme schopni logisticky to zlato dostat do prostoru BRICSu, kde budeme mít trošku rozdílné podmínky pro to držení. Myslím si, že pokud nepojedete na kole a nepodaří se vám ilegálně přejít hranici, tak nebudete mít šanci. Asi tak bych to viděl, no. Plynule jsme přešli do té zóny. Jiří, podařilo se ti vyloupnout někde nějaké číslo?
1: Jo.
0: Kolik zhruba, jakou tonáž zlata u sebe drží cirka retailový, tedy občanstvo, jakou tonáž mají zlata v Česku a na Slovensku?
1: Tak v Česku a na Slovensku. Já jsem si to tady rozdělil. Oficiální statistika žádná teda neexistuje. Žádný úřad, píše mi tady, že žádný úřad jako Česká národní banka, ČSU, NBS, SUSR, to jsou i vlastně NBS a SUSR, jsou slovenské organizace, ani World Gold Council nesleduje retailové nákupy zlata a stříbra včera a ve Slovenské republice samostatně. Nicméně ty zlata, nebo přece čísla, stejní obchodníci musí tady toto reportovat, protože obchodník se zlatem je vlastně auditován Českou národní bankou, protože myslím si, že ty statistiky mají je teda neoficiálně a ví, jak na tom jsme. Nicméně v roce 2025 proběhl asi nákup za 5 až 12 miliard korun a toho zlata za ten drahý plot. A já jsem si tady teda zadával i zlato, i stříbro. Jo. To znamená, odhadem ročně se nakoupí 2 až 4 tuny zlata ročně. Pro srovnání Česká národní banka v roce 2025 nakoupila 20,4 tuny. Což je 5x až 10x víc než všichni čestí drobní investoři dohromady. Ale to jsme si říkali o tom, co nakoupili. Že nakoupili digitální zlato, že nakoupili fyzický. Zlata. To znamená, odhaduje se, že zásoba těch domácností je cca v České republice 20 tun zlata v roce, to je odhad trhu z roku 2025, to znamená, může se to lišit. V roce 2020 se odhadovalo, že je cca 8 tun zlata ve společnosti. Takže do zlata spoří cca 5% populace. Dříve to byly asi 3%. Co se týká Slovenská data v podstatě chybí, ten trh je menší a dle dostupných indicí odhadujeme řádově, že se tam prodá 1 až 1,5 tun zlata. Je to prostě, ale zase je to odhad. A kde to mám? A v podstatě Kolik toho zlata je tady? Tak se mi to tady. Nejoblíbenější formát toho zlata je teda jedna trojská unce, 5% okolo 5% tvoří zlato cca 20 tun. Ale ještě ten postupně to roste, investice do toho zlata.
0: Víme to Slovensko, kolik tam zhruba
1: Poč,
0: držej?
1: už to hledám, už to hledám. Tak. Slovensko mi to tady úplně, mi to dokonce ani neukázalo. Ale bude to méně v Česku, tak dejme tomu třeba 10 tun, 10 tun zlata, to myslím, je tak reálný.
0: Tam chodí tak
1: Jo,
0: 12, no.
1: no, 10, okolo těch 10 nahoru, no. V podstatě na tom Slovensku je to vždycky, a tyto věci, když porovnáváme, tak je to vždycky tak 0,65, bo je to po 65 až 75% toho českého výkonu. Takže já bych řekl něco takového. Oni to mají trošku horší, protože mají třeba na stříbro mají 23% DPH. Já jsem tady zjišťoval i stříbro a stříbro mi tady neřekl. To by tady nevygenerovalo. No
0: Nemůžeš ho
1: nicméně,
0: vytáhnout, to stříbro,
1: já to zkusím ještě tady zadat, jestli mi to tady přepočte. Ještě jsem si tady během toho, co jsi mluvil, jsem si říkal, že mě zajímá, jak je to s těma americkýma dluhopisama. Tak těch 21 zemí v podstatě některý ani nemají. Nemají ty, třeba Rusko nemá vůbec žádné dluhopisy americké, ti od toho odstoupili, ale všechny země snižují tu závislost. Všechny země BRICSu snižují závislost na těch amerických dluhopisech a prodávají je. A touto poklesy 53%, 16%, 47%, 22%, 18%, 58% a podobně. Takže výrazně snižují tu závislost na těch amerických dluhopisech. Takže to je jenom takto bokem. Takže když se vrátíme zpátky
0: Dobrá, no.
1: k tomu Slovensku, tak když se budeme bavit o tom zlatě 12 tun, třeba 10-12 tun, Česká republika 20 tun.
0: Jo. Ještě bych zkusil mluvit, prosím tě, trošku.
1: Ano. No a já jsem si tady zadal i, co se chystá od roku 2027, účinnost dalších nařízení. Tak v roce 2027 budou přicházet ty restrikce pro fyzické nákupy obecně a vlastně na Slovensku se bude nebo u nás se bude ověřovat nákup okolo 3000 euro, to znamená cca 75 tisíc korun. A proto zlato bude platit, že budete muset dokládat, kde jste, i když to zlato je třeba nakoupeno před 10 lety, tak člověk bude muset dokládat při prodeji, kde to zlato nakoupil, kde na to vzal peníze a tak dále. To znamená, všechno se bude v rámci AMLR formuláře posílat do toho, jak jsme o tom mluvili, do toho úřadu AML Evropské unie, je to v Německu a bude se tam posílat tady ty reporty, kdo co, jak má, jak to nabil a podobně. To znamená, bude se zavádět zpětná lustrace lidí, to znamená, zlato přestane být jednak investičním nástrojem mimo systém a přestane být anonymní. Plně.
0: To je vývoj, který jsme už predikovali, ale pozor, no, ta nařízení mají být implementována nebo k 1.7.2027
1: Ano.
0: Ale my víme, že některé subjekty už najíždí tady na ty věci. To znamená, že jako nemůžeme říct, že máme do jedna, do 30. 6. 2027,

0: válkou, druhou světovou. Čili pravděpodobně konfiskáty majetku na základě porušování, nějakého porušování zákona, to se vždycky jako něco najde.
1: Ano.
0: A tak dále. Takže víme, jak to bylo za třetí říše. Proto bude důležité se toho zlata zbavit. Mimo jiné, toto je to důležité. A my zatím ještě doufáme, že se nám spojí dvě věci pozitivně, že přijde růst cen, to znamená, že zlato ještě vyroste, tak, aby když ho budete prodávat, jste na tom opravdu vydělali, byť jste ho kupovali třeba v tom období toho píku někde okolo 5000 dolarů za trojskou unci. A že toto proběhne ještě do doby, než ta pravidla začnou s nima prostě blbnout a třeba, že se nám to povede do začátku roku 2027, protože už v roce 2027 některé subjekty, některé už teď,
1: to budou takové.
0: Dílčím způsobem ty věci jakoby zavádějí. Takže říkám to od začátku, znova to opakuji, zlato je, jako ono o zlatě se říká, že to je tradice, že zlato je jistota, že zlato je prostě dlouhodobá, ne, zlato je spekulativní, investice, držení zlata vyžaduje znalosti a vyžaduje schopnost rychle reagovat. My pochopitelně vnímáme naše posluchače, kteří si nakoupili a pod naším vedením, dejme tomu, investují, tak za ně máme nějakou odpovědnost a ty informace vám tady předáváme. Bude potřeba vystoupit z té investice. My doufáme, že cena půjde nahoru, tak jak se budeme blížit tomu nepopulárnímu období roku 2027. A my připravujeme výstupní strategie, do čeho vystupovat. Protože když si vezmete peníze, no tak si berete zase něco, před čím jste utíkali předtím. Takže pokud někdo chtěl jenom ochránit peníze na nějakou dobu a teď bude potřebovat zaplatit, tak to je v pořádku, pochopitelně, takže může zaplatit těma penězma. Co je podstatné a důležité, my připravujeme tu výstupní strategii tak, abyste mohli platit právě tím kovem, a to dokonce i za předpokladu, že máte kov zaplacený, objednaný, ale ještě vám nedorazil. Takže tady je rovnítko, pokud naši klienti jste a ještě ten kov fyzicky nemáte v ruce, vůbec to nevadí, protože vy s ním můžete nakládat, jako kdybyste ho měli v té ruce. A takže to nás jakoby nebrzdí, nějaký dodávky, jakoby, no a teď jde o to správně ty věci načasovat. Já osobně bych začal u těch klientů, kteří si, a u těch držitelů zlata, kteří si to zlato nakoupili po roce 2008, někdo dokonce i dřív, protože vy už jste opravdu tu spekulaci jako máte dobrou a ten poměr nákup-prodej je vynikající, to znamená, vám už to zlato, opravdu to zlatičko vám vydělalo. No, to, že jste to nezlikvidnili, když to bylo v píku někde 5000 dolarů trojská unce, tak to nevadí. I když to budete likvidnit a budete z toho vystupovat, dejme tomu teď nebo za měsíc, pořád máte dobrý skóre. Já vím, že říkáme, že zlato může být na 30 násobku a stříbro na 500 násobku. Ale na to si nikdo nesáhne. Sáhneme si na násobky, protože ty horní úrovně budou v období

0: kdy nejste schopni zrealizovat fyzicky ten obchod jako takovej. Ono to poleze, pak se to urve, vystřelí to nahoru, tam potom se stanou rychlými obchody ty zásadní věci a bude vymalováno. Takže je potřeba to vzít tak, že nebudu čekat na 30-násobek, ale prostě jestli mi to udělá 1, 2, 3, 5-násobek, podle toho, jak jsem nakupoval, dobře za něj, a jdu si ho užít. Jdu ho do něčeho zastabilizovat. My připravujeme výstupní strategie dvojího typu. První strategie je uložit to tak, aby to dělalo, znova aby to dělalo peníze, čili aby se to zhodnocovalo. Teď už spekulativně, ale aby se to zhodnocovalo takovým nějakým racionálním způsobem, kde nemusíte jako v té spekulaci hodně sledovat a hodně reagovat, čili takovou nějakou konzervativnější cestou. I když s dobrým výstupem, který vám pokryje inflace, ještě vám něco vydělá. No a pak pochopně se připravují investice, které vám budou pravidelně vydělávat. To znamená, budou vám každý měsíc přinášet nějaký peníze. To jsou ale věci, které se teprve rodí, protože na ně je ještě brzy, protože to, co se k tomu potřebuje, ještě momentálně je příliš drahé. Musíme počkat na pád cen nemovitostí, to způsobí nějaké další vlivy, bude to mít nějakou další souvislosti to vyvolá, a pak budou dostupné pro připravené a platby schopné, tak budou velice zajímavé a lukrativní a výnosové investice. Čili my pořád pracujeme v tomhle ohledu a snažíme se to poradenství vám dělat max. Říkáme tu mnoho informací, aby si každý mohl vyhodnotit, i když není náš klient, tak aby mohl vyhodnocovat a mohl reagovat, mohl se chovat tak, aby neprodělal, aby nepřišel o své investice. A to je vždycky to důležité. Jako při investování je nejhorší Jiří, co?
1: Když nemáš co investovat.
0: Samozřejmě, ale já bych šel ještě krok před to, nenažranost. Ano. Nenažranost způsobí, že posledně nemáš co investovat.
1: Ano.
0: A na nenažranosti jsou postaveny všechny fígle, všechny, kolik je hodin, já to nemůžu říct, odrbávačky, takhle
1: říkám,
0: všechny odrbávačky těch, kdo ty investice připravují a kdo je dávají na trh, kdo je dávají k dispozici. Ať jsou to fondy, ať jsou to bankéři, ať jsou to prostě různé investiční společnosti. Stojí a všechno padá na té předpokládané nenažranosti těch lidí, že, a to je prostě problém, když někdo investuje půl života, tak není nenažraný, protože ví, že z každé investice mu něco vypadne a vlastně neustále to zvětšuje. To znamená, má 10, vypadne mu 12, takže už ale nemá k dispozici 10, ale už má 12 k dispozici. Z 12 mu vypadne 16 a tak dále. Čili mění se a navyšuje se ten základ, s kterým vlastně pracují. Takže nemusí vydělat v jedné investici, nemusí zbohatnout na zbytek svého života. To je bohužel to, že řada lidí si myslí, že udělá jednu investici, jednou zainvestuje a navždy bohatý. To nefunguje.
1: To není. No.
0: Tak to není.
1: Bylo by to dobrý, ale...
0: I když, pozor, pokud máte štěstí, pokud jste dítě štěstěny a koupíte si třeba investiční kámen a ten kámen se dotěží, tak historie říká, že vždycky, když se dotěžil nějaký kámen, tak ta jeho nedostupnost okamžitě způsobila brutální nárůst obchodovatelné ceny. V násobcích, 10-násobek, 40-násobek. protože ty kameny jsou v držení soukromých osob a každý zná tu cenu toho, co si pořídil a po čem teďko někdo prahne. To znamená, ty aukční síně potom praskají ve švech a ty ceny, kam se to šplhá, jsou závratné. Čili jedna třeba z těch výstupních strategií ze zlata je do tanzanitu, který bude dotěžen v příštích, někdo říká 5, někdo 3, někdo 7 let, ale my, jak sledujeme s Jiřím zásobování trhu tanzanitama investičníma, tak asi Jiří můžeme potvrdit, že ten úbytek té nabídky začíná být značně silný a citelný, no a tlačí to ceny nahoru, pochopitelně. Takže už teď jakoby to zhodnocování na těch tanzanitech je hodně zajímavé.
1: No, když mluvíš o těch tanzanitech, četl jsem takový článek ohledně toho investičních pobídek v Tanzanii pro další geologický průzkum, a ta zpráva nějaké západní firmy hovoří o tom, že Tanzanit bude dotěžen až za 25 let nebo něco takového. Zlatý oči. Zlatý oči.
0: My máme.
1: To se tak potom zapráší a bude klid.
0: No takhle. Já bych řekl, že to jsou vypouštěné balónky pro brždění nárůstu cen. No. Protože ty ceny rostou značně divoce, takže to je přibržďování ad jedna, protože kdyby to byla pravda, tak to znamená, že tanzanitu je na trhu prostě kolik si vzpomeneš. A to pravda není. My víme, máme informace o tom, v který jámě se kolik toho těží, který už byly zavřený jámy, protože už nemá smysl těžit. Takže to zajímavé už je za náma, čili to místo, kde toho bylo nejvíc, tak to už je vytěženo, to už je vyčištěno. A teď vlastně je to, jako kdyby to v tom okolí toho epicentra, když takhle řeknu, tak teď už se jenom těží v tom okolí. To znamená, že je to dočišťování té lokality.
1: No,
0: je to bohužel takhle. Nebo bohu dík vlastně.
1: No, je to tak, jak říkáš. No, a každý, kdo vlastně tvrdí, že to bude za 20 let, tak si to si tak je vedle jak ta jedle, protože tak to vůbec nebude. To je první věc. Druhá věc je ta, já jsem si tady udělal trošku takový jako přehledovou záležitost a mě zajímalo, které kameny v podstatě na světě jsou nejžádanější, jo, které vlastně se prodávají i skrz šperky, i skrz investiční kameny. Jo. Takže skrz šperky je to v pořadí 1 až 5. Jo. Safír, smaragd, rubín, to jsou ty nejžádanější, pak potom turmalín, třeba turmalín Paraiba, Pinel Aquamarine a na pátém místě je tanzanit. Je tam i ametist, topaz, granát a tanzanit. To znamená, ve špercích ten tanzanit je pátý, protože může sloužit jako levnější varianta dražších kamenů, ale tím, že je vlastně specifický s tím, že má modrofialové odstíny, to žádný jiný kámen nemá. A ve špercích je fakt nádherný. A v investičních kamenech je tanzanit šestý nejžádanější na světě. Protože před ním jsou rubín, safír, smaragd a ty se tady těží přes 2000 let a mají x nalezišť. Jo? Pak je tam turmalin, paraiba, spinel a pak je ten tanzanit společně s alexandridem, který se v podstatě už taky netěží. Takže v investičních kamenech je šestý na světě. A ten tanzanit se taky dotěží. Takže. A ještě jsem si tady porovnal oblíbenost, kde ten tanzanit je nejoblíbenější na světě, nebo kde je jako oblíbený z pohledu toho trhu, tak v Severní Americe, má asi 28 až 30% trhu a je to druhý nejobchodovanější kámen. V Ázii a Pacifiku má jako nejsilnější postavení, tam má 35 až 46% postavení. Potom v Evropě má nějakých 25% a je to asi čtvrtý nejobchodovanější kámen a na Blízkém východě je to asi třetí nejobchodovanější, nebo vlastně čtvrtý nejobchodovanější kámen taky. Jo. Paradoxně nejmín.
0: Promiň, to jsme odpověděli teďko na časté otázky. No, a když to nebudu moc, kdybych to nemohl prodat zpátky firmě, od který jsem si to koupil, protože by se s ním třeba něco stalo, nebo bych to potřeboval prodat někde ve světě, jo? Zaplatit s tím někde ve světě, protože to je mezinárodní platidlo, tak to je odpověď na to, a bude to někdo ode mě chtít, čili tady máte odpověď na to, jak je Tanzanit žádaným kamenem. A to ještě bych řekl, že neustále ta jeho obliba roste. Protože my to musíme brát tak, že on je relativně obrovsky levný ještě. Byť jako dynamika je velká růstu ceny, tak ale pořád třeba v poměru se smaragdem, tak jeden karát smaragdů stojí jako dva karáty tanzanitu. To znamená, že tanzanit je jednou tak levný, nebo smaragd je jednou tak drahý, jedno jak to nazveme, ale rozhodně je to násobek té ceny. To znamená, že je to žádaný kámen a bude žádanější o to víc, čím jeho cena poroste směrem vzhůru. Takhle to u kamenů funguje. Promiň, jsem kdy do toho vstoupil.
1: Ne, jenom já jsem jenom chtěl říct, že ty drahokamy jsou specifický trh. Já jsem nebral jsem v potaz diamanty, jo, protože diamanty to je úplně jiná vlastně jiný příběh, ale obecně tyto drahé kameny barevné, které se těší čím dál tím větší oblibě, jak na úrovni investic, tak na úrovni šperků, tak je po nich obrovská poptávka a v té Asii a v té Americe vlastně zmizí skoro 60% té produkce, jo, potom se jenom zapráší, jo. A jde o to, že ta surovina dochází fatálním způsobem, protože ta čistota suroviny pro investiční kameny se výrazně zužuje, protože ty žíly, z kterých se těží, se zužují.
0: Jo. Píše nám tady posluchač, tak od dnešního dne vaše rádio již nebudu poslouchat, škoda. To zlato stříbro se mě netýká. No, můžete si to vypnout, pochopitelně, možná byste si to vypnul, jo. Jak se vás to netýká? Jak mě může člověk, který používá peníze, je závislý na obchodu s plynem a ropou, je závislý na clech?
1: Je součástí systému.
0: Jak může říct, že zlato stříbro ho nezajímá? Vážení, proč to tady s Jirkou rozebíráme? Ano, řada lidí si nakoupila zlato stříbro, jsou našima klientama nebo jsou klientama jiných firem a je potřeba být zorientovaný. Ale vývoj v tom zlatě ve stříbře a vývoj v BRICSu, vývoj v London City, v bankovních systémech, dneska teda BRICS Pay nebo Mezinárodního měnového fondu, to je základ, to jestli máme zítra co žrát, pane Bože, a za co jezdit. O tom se tady dneska bavíme. Já vím, že se bavíme o tom, co vy třeba nemáte. Ale to, že to nemáte, ještě neznamená, že vás to plně neovlivňuje. Já jsem, to byla nahrávka teďko, já se omlouvám, jsem to řekl trošku nahlas. Já jsem měl včera schůzku s mladou ženou do 50, která v 19 letech odešla z České republiky do Kanady a posléze do Ameriky. A my jsme se nějak taky bavili a já jsem se zeptal na názor na Trumpa prostě a na Bidena. No tak Bidena, jako to byl starý dědek, bláznivý, ale on i tak byl celý život špatný, jakoby. No a muž s náhradním dílem od bicyklu na hlavě, ten prostě, to se Amerika prej se bojí, co on ráno zase sdělí, jo, do éteru. Ale to je politika a to nás nezajímá. Prosím vás, jak nás politika nezajímá? Je takové pravidlo, že prostě buď se zajímáte vy o politiku, anebo politika se zajímá o vás. Jak se o vás zajímá? No zajímá se o vás tak, že vám strpčuje čím dál tím víc život. Buď jako tu politiku si budeme se jí snažit pochopit a budeme se snažit pochopit, co se vlastně děje, co se odehrává, na co se máme připravit, proti čemu máme jít demonstrovat, nebo proti čemu máme psát petice, za čím a za kým máme stát, koho máme volit, aby nebylo ještě hůř. Ta politika je důležitá, protože dnešní svět stojí na prahu nějaké apokalyptické události. Buď to bude apokalyptická krize, protože jsme ve vrcholu ekonomické, celosvětově vedené ekonomické války, o které tady pořád jakoby mluvíme, i třeba s ohledem na to zlato, stříbro a tak dál. A nebo to bude válečný konflikt, protože těch nacistických pohrobků ve vedení Evropy je obrovské množství. Naštěstí se podařilo to, že ona ta Evropa nemá takřka s čím jakoby bojovat, ale na to, aby vyhlásili článek 5 a vyhnali umírat na nějakou frontu naše děti, naše syny, naše vnuky, táty od rodin, tady je dost pomatenců, takže nedělejme si iluze. Teď nás ta politika, všichni se po Norimberku ptali, kladli si otázku, jak je možné, že německý národ, který má Goetheho, který má prostě kulturu, je to kořenový národ, není to, nejsou to rychlokvašky jako v Americe prostě. Jak je možné, že tento národ dopustil, aby nějaký Adolf Hitler Němce zatáhl do takového svrabu a aby Němci aktivně podporovali toho Hitlera a aktivně pracovali v NSDAP a ve všech možných složkách? Kde se stala chyba, soudruzi? No, lidi byli unavený a otrávený z politiky a říkali, že politika se jich netýká, politika je nebaví. Oni tomu nerozumí. Nerozumí tomu, protože se jich to údajně netýká, takže jich to nezajímá. To je ten problém. Ve chvíli, kdy politici otrávějí ty lidi natolik, že už se jim z toho chce natolik zvracet, že je přestanou hlídat a že se o to přestanou zajímat, no tak skončí na frontě. A nebo ve frontě, aby nechcípli hlady. Vždycky to tak bylo. Takže, Jiří, jak to vidíš ty tohle? To já jsem se trochu rozpovídal, promiň.
1: No, já bych tě moc rád doplnil, protože já teda z hodou okolností jsem byl v Praze na takovým mezinárodním hotelu. My jsme měli teda mezinárodní setkání, jo, v rámci nějakého tréninku. A já jsem se tam potkal s holčinou, která je napůl Turkyně a napůl Britka, ale žila v Americe od malička a vypadala jako Američanka prostě. Vypadala jako blondýna, běloška, Američanka, modrý oči, tak nevím teda jak to bylo s těma rodičema, ale říkala mi, že to tak má. A ona říkala to stejný, že prostě je obrovský pnutí ve společnosti, nejenom v tom ohledu, že Trump neví se dne ani hodiny, co ho napadne, co vyhlásí a podobně. On mimochodem prohlásil, že vlastně už ekonomicky ho nemůže nikdo ani daňově kontrolovat, takže on se vyhlásil jako nezávislý vlastně jako člen státu. A mimo jiné tam je ještě takový efekt, kdy díky tomu, jak ta Amerika se propadá ekonomicky, hodně lidí přichází nejenom o práci, ale mám třeba případ, kdy mezinárodní firma Oracle pomocí umělé inteligence prostě vyhodila 16 lidí ze dne na den, normálně ukončila produkci pobočky a hotovo. V Košicích byla společnost, kde pracovalo asi 600 lidí, to mi říkal kolega včera, kdy mezinárodní společnost AT&T americká od telekomunikací, kde tam lidi byli a mysleli si, že to mají na doživotí, tak normálně tu pobočku zrušili ze dne na den. Hotovo. Takže ty západní organizace jednak šetří maximálním způsobem, snaží se používat umělou inteligenci a v souvislosti s Trumpem ještě je obrovsky posíleno ten antisemitismus vůči té řídící složce v tom státě, protože je to veřejný tajemství, šušká se tam, že tam prostě ty semické kořeny jsou tam prolezlý v celém tom deep stateu a v celé organizaci toho státu, tak je tam obrovský antisemitismus ve společnosti. Jo, a to mi sama potvrdila, že je to jako mazec, je to na hranici skoro občanské války. Jo, takže v těch Spojených státech to není vůbec růžový, ale k nám se takové informace nedostanou. To se člověk musí pobavit s někým, kdo tam žije.
0: Přesně tak. Já bych tady k tomu ještě dodal jedno konstatování od Platona. Jo? Platon řekl, keď sa hlupák dostane k moci, tak on to neříkal slovensky, že jo? To asi chápeme. Jo? Keď sa hlupák dostane k moci, prvé, čo urobí, je, že umlčí múdrych. Ďalšia vec, ktorú urobí, je, že okolo seba zhromaždí ďalších hlupákov a napokon zničí národ. A teď si řekněme, kde se momentálně nalézáme? Fialová vláda, jeden debil vedle druhýho, jeden nedouk vedle druhýho a natahali k sobě další a další takovouhle verbež, která nic neuměla, ale byla loajální a jenom kradla. A navzájem se, aby se dala navzájem vydírat. Jo? Takže a cenzura. A cenzura. Takže okamžitě umlčili všechny, kteří doba covidu, když byla, ještě skočím před, doba covidu, každý, kdo měl jiný názor a byl specialista na ten obor, tak byl umlčený a takzvaní experti, Andrej Babiš o tom mluvil, že si nechali našeptávat od takzvaných expertů, kteří neměli pravdu. Takže to byla první fáze. Druhá fáze je, že okolo sebe zhromaždí všechny sobě rovný, ještě blbější, než jsou oni. To byla fáze Fialovo vládnutí a pak zničí národ. To je to, jak vykřikuje Pávek, že si to umí představit, že se bude aktivovat článek 5, jo. Tak prosím vás, když bychom se drželi Platona, tak jsme ve vrcholné fázi té destrukce, tak si nenechme zničit národ, nenechme udělat to, co udělali s Ukrajincema. Když Ukrajinci už neexistují, Ukrajina už neexistuje, když se nad tím zamyslíte. Co zbylo z Ukrajiny? Nic. Buď je to rozprodaný, vykradený, vyvražděný nebo uteklý. Čili
1: jo, a propos, když jsme u Ukrajiny, viděl ten článek, co našli zase za peníze?
0: Nevím, kde, komu.
1: No počkej, to ti nepřečtu.
0: Jsem normálně s tím.
1: 23. září, je to teďka čerstvo, jo, 2 dny zpátky. Národní úřad proti korupci Ukrajiny se dostal do nějaké kanceláře Arsena Zhumaninova, bývalého ředitele ministerstva obrany, a během této operace zabavili vyšetřovatelé více než 140 milionů dolarů v hotovosti, zamčené v několika ledničkách.
0: Dobrý
1: On ten, kluk si to dal do ledničky, aby se mu to neskazilo, ty prachy. Rozumím, kdyby náhodou,
0: no tak
1: jaká je kvalita
0: oni už
1: tisku.
0: Smrděli, že jo, protože
1: no.
0: Jsou to černý peníze.
1: No takže to tvrzení, mě se to netýká, týká se nás to všech a velmi citelně. Můžeme si to říct na té naftě teďka, jo, a na tom benzínu. Koho se netýká, že ta nafta jako vyrostla nahoru a ten benzín? Týká se to všech, protože všichni nakupujeme zboží a i když nejezdíme autem, tak stejně jezdíme nějakýma prostředkama, které to naftu používají, nebo benzín, nebo cokoliv, nebo obecně ty ropné produkty, jo. A navíc to zboží do těch obchodů se taky dováží.
0: No nejenom do obchodu. Nejenom do obchodu. Představme si, že už na tom poli je potřeba tu naftu.
1: Přesně, no.
0: Jo, pak z toho poli se to musí odvíst. Čili a bacha, to je jenom začátek. A jestli někdo věříte na to, že jak tady někde vidím, že za Fialy 32 korun a za Babiše 50 nebo 48, prosím vás, to jsou nesrovnatelné věci. Proč za Fialy byl problém s růstem ceny? Protože byla inflace, protože Fialovec a Fialovci první, co udělali, že rozbili ekonomiku. Tady ten důvod je mimo Babiše, mimo tuhle vládu. Tady vůbec nejde o to, co oni s tím budou dělat. Apropo, když vezmete přes inflaci, tak 32 tenkrát a 45 nebo 48 teď jsou srovnatelné parametry s ohledem na inflační důsledky. V nominále to je jinak. Já se pamatuju, že za covidu to bylo. Jsem tankoval naftu 22-23 korun. Pamatuješ si na to?
1: Jo, pamatuju.
0: Tak jak, že za Fialy bylo líp? Tyhle ty věci, co je nejhorší, že to šíří kolikrát takzvaný vlastenci, jo, nebo národovci, protože oni nemají rádi Babiše, oni by tam rádi měli někoho jiného. Tak tohle to šíří, takovouhle blbost prostě. Ale teď tím, že to vyletí a někde se to skrotí, jo, a pozor, to klidně po skrocení může být 100 korun za litr nafty a bude to na příděl a bude to prostě regulovaný nejenom co do ceny a cenou, ale bude to regulovaný i co do nároku si vůbec natankovat. Takhle to řeknu. To všecko se může stát jenom proto, že jednoho rána se vlivný muž s náhradním dílem na bicykl na hlavě prostě dočetl ve svých instrukcích, co má dneska dělat, tak šel napadnout prostě Venezuelu. Ve Venezuele začal krást ropu, která patří Číně, protože Čína tam zainvestovala, tuším, asi 110 miliard dolarů, nebo kolik jsme to tady četli,
1: no, do těžebních... 100 miliard.
0: Prosím?
1: 100 miliard, si myslím.
0: No, 100 miliard do ropných technologií. No a on si to jde vzít. Tak se muselo stát jenom jedno jediný prostě. Že při první příležitosti mu skřížili prostě cestu a ve chvíli, kdy byl tak nenažraný a hladový, kdy ještě skočil po Iránu a chtěl si vzít ještě to, co mají v Iránu, tak prostě narazil a dneska nemá kudy tu venezuelskou ropu odvést. No jo, jenomže díky tomu se zastavil pohyb zboží pro celý svět.
1: To znamená, Nejenom jsme závislí lokálně v té Evropě, nebo to, ale my jsme v rámci toho globálního světa, jak jsme propojení, tak jsme závislí úplně všichni na všem.
0: A teď?
1: Fatálním způsobem.
0: Teď si musíme, Jiří, říct ještě za toho socíku, jak to bylo strašný. Jo. Tak za toho socíku...
1: Povídej.
0: Za toho socíku to bylo tak strašný, že se několik zemí v rámci RVHP tak se dohodlo, že v rámci dodávky, strategické dodávky plynu a ropy ze Sovětského svazu, ať už to bylo z Baku, ať to bylo z Azerbajdžánu, ať to bylo odkudkoliv, tak, že budou vytvořeny strategické energovody, ať to byly plynovody nebo ropovody. Ty země se na tom podílely, Československo se podílelo na tom, že existuje ropovod Družba třeba, plynovod Orenburg, já jsem u nás ve Svazarmu, naším vedoucím Svazarmu, našeho kroužku motokrosového byl chlap, který na tom Orenburku vařil. To byli páni svářeči, to byl někdo. Taky tam vydělávali velké peníze ve strašných podmínkách, jo. To jako, jestli si někdo myslí, že to bylo zadáčo, že tak to si neumíte představit, kdo tam nebyl, v jakých podmínkách se ten plynovod tam jakoby tvořil. Takže my jsme zainvestovali do toho, že budeme mít dodávky, které budou neohrozitelné. 89. rok přinesl nějaké geopolitické změny. Za dobu od roku 1989 až do roku 2022 se nestalo, že by Ruská federace jako nástupnická organizace Sovětského svazu, že by jakýmkoliv způsobem porušila obchodní smlouvy a na principu nějakých politických tlaků by začala vytvářet nějaké bojkoty, nedodávky, havárie, která to neumožní a tak dále. Vždycky jsme dostali to, co jsme dostat měli. Řada států profitovala na tom, že přes jejich území ty transitní poplatky, že to přes jejich území teklo, přestože tu rouru nevybudovali oni sami, ale je to společné dílo evropských zemí východního bloku. Posléze teda vznikl i Nord Stream společnými investicemi Německa, ruské firmy a tak dál. Čili ty energovody, které jsou tady po Evropě, nejsou ani Zelenskýho, ani Bidena, ani Evropské komise. To jsou energovody, které patří jednotlivým zemím a jednotlivým firmám, které buď ty země zastupují, protože k tomu dostali mandát, buď si ho koupili, nebo ho obdrželi, nebo to mají na starosti, ale zkrátka a dobře, to jsou energovody, které vybudovali naši tátové. Ta generace před náma je vybudovala. Proto považuji za vlastizradu gaunera v brejličkách, který neustále tady dupal nožičkou a stekal se, že musíme být nezávislí, že musíme být nezávislí na ruských dodávkách. Protože prej, je to pro nás kvůli bezpečnosti důležité. Přitom existovala 30letá nebo 25letá, počkej, abych to dobře spočítal, 30letá, více jak 30letá historie toho, že to Rusko je, byť jsme jako na něm závislí, tak ale je pro nás strategický dodavatel a nikdy nás, a že jsme k němu se nikdy vždy nechovali správně, že jo, vyhostili jsme diplomaty a tak dále. My jsme vyhostili diplomaty a za 3 dny přistálo letadlo na Ruzini a dovezlo kontrahované tyče do jaderných elektráren, palivové tyče. Nic nenarušilo tyhle ty kontrakty, nic. Takže teď jsme se stali závislými na dodávkách stejných uhlovodíků, které nám ovšem dodávají za velice velice nestandardních a velice nevýhodných podmínek nám je dodávají západní dodavatelé, kteří ale nejsou schopni nám je dodávat a garantovat nám ty dodávky, protože oni jsou závislí na tom, jestli jim propluje nebo nepropluje tanker a na řadě dalších a dalších a dalších záležitostech. Protože když muž, velký hromotluk, muž s náhradním dílem k bicyklu na hlavě, ve vlasech, když náhodou se blbě vyspí nebo dostane příkaz, tak nám ty kohoutky zavře. Bez pardonu. Když nebudeme chtít táhnout za ten provaz, za který máme táhnout, anebo se nemáme skrýt, kam se máme skrýt, nebudeme dělat to, co on uzná za vhodné, tak buď tam vypálí clo, nebo nám zavře kohoutek. No tak to jsme si, pane Fialo, fakt pomohli. To je přeci vlastizrada.
1: No jo, a teď si vem tu návaznost, že ten zahraniční ministr minulý týden vlastně hodnotil postupy jednotlivých zemí na to, vlastně nás označil jako nejhorší členy na to, že přispíváme co nejméně do toho NATO. To znamená, ta retorika může být i přesto na to, že vlastně dostatečně neplníme své závazky a budeme sankcionováni v tomto případě. Jo? Takže ta packa může přijít odkudkoliv. Jo? Od toho Trumpa vlastně. Jo? Jak ty říkáš?
0: Přes kohokoliv. No, je to logický, je přeci logický, že V4 dneska tedy volá o jakýchsi nárocích nutnosti otevřít Nord Stream, aby Evropa se stala znovu konkurenceschopnou, protože se jí sníží energetické vstupy, zrušení ETS-ek, dvojek, nejlépe jedniček, ale aspoň dvojky, odblokování vůbec těch brzd, který by oni zablokovali tu ekonomiku té Evropy. A do toho slyšíš, že Lejnová má chuť na peníze evropských střadatelů. Lejnová říká, že situace je natolik vážná, že je potřeba přemýšlet o penězích, které mají lidé v bankách.
1: Ale to není nacistický přístup vůbec tady do toho.
0: Ne, to ne. Dokreslím situaci. Klíčové body z vyhlášení ruské zahraniční rozvědky. Evropská komise nařídila členským státům EU, aby vypracovali mechanismy na deportáciu ukrajinských občanů, kteří přišli do Evropy jako utečenci, zpět do jejich domovské krajiny. V Evropě žije až 5,6 miliona Ukrajinců, přičem největší počet potenciálních vojáků pro ukrajinskou armádu se nachází v Německu, Polsku a České republice. Brusel požaduje, aby Ukrajina okamžitě přijala politické rozhodnutí o spuštění mobilizace žen. Ukrajinské ženy můžou jen doufat, že ruská armáda naruší mobilizační plány Kyjeva před tím, jako Zelenský zničí genetický fond krajiny. Hyenismus bruselských fašistů nemá dno. Na udržení nacistických banderovců a svojich záujmů neváhají poslat na smrt mužů a ženy. Keď deportaci nelegálních migrantů požaduje Weidlová z AFD, Rothschildův pajác Merz, to označuje jako etnické čistky. No, deportace Ukrajinců na smrť jsou v poriadku. Uniu riadí ta nejhorší spodina. No to víme. Uhum. To víme.
1: Uhum. No prosím tě. Když jsme tady u těch mezinárodních vztahů a debem tady USA, co kdybychom si přečetli něco k tomu výstupu toho setkání Trumpa a prezidenta?
0: Může, máš to?
1: Já jsem si to tady už vyjel totiž.
0: Tak pojď na to.
1: Protože ono existuje k tomu i stránka samostatná a je to Trump a Xi Jinping 2002 summity. Jo, takže já jsem si tady zadal, ať mi teda vyjede samostatně, o čem hovoří západní média, nebo americká a západní média, o čem hovoří východní a BRICS média, jo? Tak se zasměješ, jo. Americká západní média. Celkové vyznění, hodně pompy, ale málo obsahu. Foreign Policy uvádí, že Trump a Xi dosud neoznámili žádnou komplexní dohodu o celé v zácných zeminách ani na nákupech soji. Podle CBC Bílý dům o výsledcích mlčí a Trump mluvil o skvělém
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: A že mohou navždy řídit stále početnější lidstvo ze svých kanceláří. Když však analyzujeme jejich strategii bez emocí, tak uvidíme, že poruší základní zákony, podle kterých existují a vyvíjejí se složité systémy. A to dává lidstvu příležitost. Takže depopulace, ta nedecimuje jenom tu takzvanou biomasu. Pokles porodnosti původního obyvatelstva západu je záměrná politika realizovaná prostřednictvím propagandy bez dětí, ničení tradiční hodnoty a vnucování LGBT agendy. Logika architektu jednoduchá. Čím méně lidí, tím více zdrojů bude k dispozici pro ně samotné. To je do toho NVO. Demografie ale není kohoutek, který se dá v jedné oblasti zavřít. Ty elity nežijí na Marsu a i když jejich děti navštěvují různé školy, tak stále podléhají stejným kulturním vlivům. Ta propaganda bezdětnosti a otevřených vztahů se nestará o to, z jaké rodiny pocházíte a ochromuje psychiku každého. Výsledkem je, že dědici největších majetků buď odmítají mít děti.
0: Tak, jsme v éteru. To znamená, že můžeš se pustit, lidé to vem prosím tě celý znova, jo? Buďte hodné.
1: Jo, dobře, dobře. Takže já jsem si to rozdělil na americká západní média a na východní média a BRICS média, aby jsme měli ty pohledy, oba dva, jo? Takže americká západní média. Celkové vyznění bylo hodně pompy a málo obsahu. Foreign Policy uvádí, že Trump asi dosud neoznámili žádnou komplexní dohodu o clech, v zácných zeminách ani nákupech soji. Podle CBC Bílý dům o výsledcích mlčí a Trump mluvil o skvělém setkání, ale na dotazy k obsahu jednání neodpověděl. Tak, teď půjdem ke konkrétním výstupům dle západních zdrojů. První přístup. Prodloužení obchodního příměří o 2 měsíce. Minister financí Bessent oznámil, že podmínky příměří platí do 10. ledna 2027, aby bylo víc času na ekonomická jednání. Sám si není jistý, zda do té doby vznikne větší dohoda. Bílý dům pro prodloužení zatím oficiálně nezdokumentoval. Čína přitom chtěla příměří až do konce Trumpova mandátu v lednu 2022. Washington navrhoval 3 až 6 měsíců. Prodloužení zahrnuje i pokračující odklad přístavních poplatků podle oddílu 301. Zemědělství. Trump prohlásil, že američtí farmáři budou s výsledkem velmi spokojení, ale podrobnosti neuvedl. Podle Bessenta Čína plní závazek nakoupit 25 milionů tun soji u dalších zemědělských komodit zhruba za 17 miliard. Amerických dolarů, ale zaostává. Kritičtí analytici připomínají historii nesplněných slibů. Podle American Action Forum Čína na konci roku 2025 místo slíbených 12 tun nakoupila jen zlomek. Umělá inteligence. Žádná regulační dohoda nevznikla. Trump na sociálních sítích napsal, že chce AI nechat přesně tam, kde je, bez nových pravidel a s ministerstvem spravedlnosti jako pojistkou. Tvrdí, že Čína zastává stejný postoj,

0: summitem se přitom mluvilo o konkrétnějším kroku. Besant zmiňoval možný oznamovací mechanismus pro incidenty AI ohrožující národní bezpečnost. Tchaj-wan, Trump asi neodpověděli na dotazy, zda o Tchaj-wanu jednali. Bílý dům do čtvrteční noci nevydal žádný záznam o jednání. Balík zbraní pro Tchaj-wan ze 14 miliard amerických dolarů zůstává pozastavený. Irán, americký velvyslanec v Číně, řekl Fox News, že Trump si ho jasně sdělil, že jakákoliv podpora Iránu v této válce je pro USA nepřijatelná. Další setkání, prodloužení příměří má dát prostor na plánovaná setkání v Číně v listopadu a na Floridě v prosinci. Kritické hlasy. CFR upozorňuje, že série schůzek nepřináší pokrok v hlavních sporech. Čína dál mlčky podporuje ruskou válku proti Ukrajině, zůstává největším odběratelem iránské ropy. CNN připomíná, že Trumpovy summity s Kim Jong-unem a loňské setkání s Putinem na Aljašce přinesly hlavně fotografie. Reuters se shrnuje, že prodloužení místo trvalé dohody odsouvá hlavní otázky do dalšího kola, cla, čínské nákupy, dodávky vzácných zemin a technologická omezení. Tak. Takže to by byl ten zápas. Tady jde vidět, že to si potom okomentujem. Já přečtu teď ty východní média, jo? To bude podobně, jo? Takže východní a BRICS média. Celkové vyznění, historický milník a nová náplň vztahu. Čínská strana na rozdíl od americké zveřejnila podrobný výklad. Agentura Xinhua přinesla relativně detailní popis Xiových výroků, zatímco Trump konkrétní body neuvedl. Čínská hlavní sdělení. Nový rámec vztahu. Na státní večeři si řekl, že obě strany dosáhly společného porozumění v mnoha otázkách, což podle něj dodalo novou náplň konstruktivnímu vztahu strategické stability. Nově mají vztah založený na respektu, férovosti a reciprocitě. Samotný koncept vznikl v květnu v Pekingu. Podle Global Times tehdy prezidenti přijali vizi, která má vztahy vést na příští 3 roky i déle. Tchaj-wan jako hlavní bod. Ty vyzval USA, aby se zdrželi odmítání tchajwanské nezávislosti a obezřetně zacházeli s tchajwanskou otázkou. Postoj Pekingu k územní celistvosti označil za křišťálově jasný. Irán. Si vyzval USA a Irán k návratu k dialogu a ukončení války. Čína podle něj vždy prosazovala respekt k suverenitě a bezpečnosti všech zemí. Hluky, klidová pás a zdravá konkurence. Si uvedl, že spolupráce přináší zisk oběma stranám a konfrontace a ztrátu oběma. Konkurence má být vždy zdravá a v mezích, spíš dohánění než zápas, v němž jeden vyhraje a druhý prohraje. Retorika partnerství. Podle Qin Jungsi po příletu uvedl, že Čína a USA mají být partneři, ne rivalové, a že velké omlazení čínského národa a Make America Great Again mohou jít ruku v ruce. Co Čína nepotvrdila, diplomat upozorňuje, že Čína nepotvrdila ani omezené prodloužení obchodního příměří, jde o důležitý rozdíl oproti americkým zdrojům. Ruská média. Zpravodajství se soustředilo hlavně na předsamitová očekávání. Agentura TASS uvádí širokou agendu, prekurzory fentanylu, zejména moratoria, dodávky vzácných zemin, cla, přístup Číny k čipům pro AI, americké zbraně pro Tchaj-wan. Podle agentury se strany dohodly zahájit dialog o umělé inteligenci, aby zabránili eskalaci a jednání o snížení cel zhruba za 30 miliard amerických dolarů na každé straně. Podle TASS měly být na pořadu být i Ukrajina, hormuzský průliv militarizace vesmíru, americké raketové systémy v Japonsku a americká technologická aliance Pax Silica. Agentura citovala čínského experta z univerzity Xinhua. Přímý kontakt lídru podle něj pomůže jasněji vymezit červené linie a klíčové zájmy a doladit krizové mechanizmy a vytvořit bezpečnostní bariéru proti eskalaci sporů. Kreml zároveň akcentoval vlastní kanál s Washingtonem. Peskov uvedl, že Putin je připraven s Trumpem se setkat, konkrétní termín ale není. A indický pohled pro kontext. Konkrétní reakci EMA na tento summit jsem nenašel. Pro díly jako letošního předsedu BRICS je ale relevantnější, živější reakce na summit v Pusanu. Indický tisk tehdy psal, že Trumpovo označení schůzky ze SI za G2 je výrazným odklonem od dvou dekád americké politiky a komplikuje indickou strategii, která částečně stála na americké vyžádání, stála, která částečně stála na americké vyvažování Číny přes dva. Takže retorika je značně
1: rozdílná.
0: Rozdílná. Proto už vlastně, když něco dělám, tak si vždycky dám pohled západních médií a nezápadních médií, aby jsme se teda dozvěděli obě strany a rozmysleli si, nebo řekli si, co tam asi proběhlo.
1: Myslím, že to zásadní stejně nevyznělo a to je to, co je na pozadí.
0: Ano, ano, ano, myslím si to taky.
1: Jo, to jsou takové ty věci, kvůli kterým zhavarovala některá ta jednání a vyjednávání. Proto ty rozdílné výstupy, víc bych věřil těm na straně východu než toho západu. Víme, jak oni vítězí na Ukrajině, víme, jak zničil Irán, víme, no a pak se dozvíme úplně něco jiného. Takže to je bohužel navazující, jak se říká, v každé válce první umírá pravda. Čili každý to pak podle sebe, teď to přebírají různě média, pochopitelně přebírají to, co zapadá do propagandy. Takže my se spoustu věcí vůbec nedovíme, nemáme šanci se je dozvědět. A jednoho dne zjistíme, že tak, jak jsme do toho neměli co kecat, tak ale nás to bude velice, velice, velice bolet. Ať už tím, že budeme ve válce, nebo budeme v obrovské krizi, v obrovském kolapsu, bude nám to oznámeno, nebo se to tak mimo děk dozvíme, no těžko říct. Takže jaký ty máš na to názor, Jiří?
0: No, já to vidím podobně jako ty, my se totiž moc názorově nelišíme. Já si myslím, že v některých kritik, nebo já tam cítím snahu té Číny, která by ráda urovnala konflikty ve prospěch posílení toho mezinárodního obchodu. Aby začal dobře fungovat ten, protože i v podstatě ti západní, řekněme, partneři, v podstatě blokují ten pohyb toho zboží, protože vlastně dávají záminku tomu východu, aby vlastně tyto nebo dělal toho partnera v rámci té obchodní války. Takže já tam trošku cítím, že Čína chce víc posílit roli toho, jednak větší posílit roli BRICSu v rámci OSN jako takový, a aby ty země držely mírový přístup v rámci světa a aby se podpořila jako vyšší oběh toho obecně zboží na planetě. Proto vlastně vyzývají Irán zboží na planetě. Proto

0: Západ tu retoriku volí způsobem, který jakoby dává najevo, že to mají pod kontrolou, vedou to dobře a chce to jenom čas. Uh-huh. Východ tu retoriku jakoby stanovuje způsobem, nemáme problém se o tom bavit, ale ze svých podmínek neustoupíme.
1: Přesně tak.
0: To je celý, jako. Takhle se dá zhodnotit. Uh-huh. Je to potvrzeno tím zastavením pohybu zboží, nebo výrazným zastavením, nebo přibržděním výrazným, až skoro zastavením. A to řídí Čína. Irán je pochopitelně zásobován zbraňovými systémy Ruské federace, KLDR a Číny. Mají ve skladech na Bušínu mnohem víc všeho, veškeré munice, než když na ně vletěl ten Američan. Takže zatímco se vyčerpal Izrael, zatímco se vyčerpaly Spojené státy, Evropa se vyčerpala na Ukrajině, tak se dá říct, že kolektivní Západ, celé NATO je těžce odzbrojeno. Na začátku to byl nápad, že ty zbraně naposíláme tam a potom zbrojaři nám oživí ekonomiku. Ovšem trošku jim se přepočítali, takže dneska se dostali do situace, kdy nic není rozhodnuto, mají na zádech terče namalovaný a sklady prázdný. Takže to je složitý. A tady prostě ten, kdo vydrží, a to je Čína, která vydrží, ale Čína také říká, jsou deadliney, jsou prostě určitý data, ke kterým se musí něco stát, jinak se bude jednat. Jo? Čili Američani to vidí trošku jinak, jakože tady mají buchví kolik času. No, co si budeme povídat, není to zrovna růžová situace, ale pro, a teď zase zabrousím, hodně lidí se mě vždycky ptalo, jak se může tenhle ten takhle zkažený svět, jak se může napravit? Kdo by ho napravil? Co by se muselo stát, aby takhle zkažený svět dospěl k nějaké nápravě? No tak se to děje. Uh-huh. Pokud jste se ptali, co se musí stát, tak minimálně se musí stát to, že Ukrajina přestane existovat a země BRICSu si budou žít svůj vlastní život ve své civilizaci a Amerika si bude muset uvědomit, že je úplně normální zemí, která musí vyjít s tím, co má, nemůže kdekoliv jít, krást, loupit a ještě se tvářit, jako že na to mají právo. To se přeuspořádá tohleto. To je rychlý proces. Ve chvíli, kdy dojdou uhlovodíky a jídlo, tak jo. A je to, prostě, protože tam už pak není cesta dál. Pak už je to jenom o tom, že buď se střílí, no a nebo se velmi rychle jedná, aby ten, kdo to způsobil, a to je taky dobrý vědět, kdo to způsobil, tak aby se to dal dohromady. Mám tady k celé té situaci ještě Andreje Babiše.
1: Jo,
0: to by se si měli pustit, tak pojďme.
2: Jako Česká republika samozřejmě článek 5 budeme respektovat. Já pana premiéra Fica komentovat nebudu. Ohledně vyjádření pana Koudelky, my od něj v rámci služebního postupu nic takového informací nemáme. My jsme měli Bezpečnostní radu státu, budeme mít 20. října, myslím, úterý ráno, další. Já jsem o tom mluvil s prezidentem, určitě budeme přijímat další opatření, které vlastně zaručí bezpečnost našich spoluobčanů. Vnímáme, co se děje v Evropě, co se děje ve světě. můžu jenom zopakovat.

0: zopakovat to, co říkám stále, že Evropa by měla konečně začít vyjednávat o míru a nenechávat to jenom na prezidenta Trumpa. My jako Česká republika samozřejmě článek 5.
1: Čili to, co říkal Robert Fico, na co reaguje Andrej Babiš, je to, že se koná spousta provokací, které mají vyprovokovat aktivování článku 5. Andrej Babiš říká jednoznačně článek 5. Co se stane, když se bude aktivovat článek 5? No tak to je pochopitelně nějaká změna životních podmínek občanů České republiky. Přečte si zákon, který tady k tomu je už dávno připravený, přijatý. To znamená vyhlášení vojenského stavu, nebo to nějak válečného stavu. To znamená pochopitelně konfiskování soukromého majetku, rekvírování aut, rekvírování peněz na účtu, mobilizace a tak dále. To není sranda. Proto Robert Fico bije na poplach, že prostě jsme tak blízko takovéto události a ponecháváme to jenom na tom, kdy ta nějaká... Teď se ukazuje v tom Německu, na tom letišti, že zase ty služby lhaly, protože zase to tam připravili oni. Jo. Jsou tam zachycený nějaké svědectví, prostě, co se tam vlastně odehrávalo. Čili jsou to jednotlivé provokace, jedna za druhou, a některá z nich bude tou roznětkou, která může něco zažehnout. Nepřejme si to. Robert Fico o tom mluví otevřeně, Andrej Babiš se nám tady k tomu nějak tak vyjádřil, protože co na to může říct? Jako? No tak my ne, jako. To asi těžko. Ale musíme dělat všechno pro to, a to říká správně, aby k tomu nedošlo. A jestli zvládnem, tak...
2: A ten Koudelka teda řekl co?
1: Koudelka se asi pravděpodobně vyjádřil, že to není pravda, že žádný provokace neprobíhají, nebo co, já nevím.
2: No, mě to totiž tady vyhledal článek, že šéf české BIS, Michal Koudelka, řekl, že ruský útok na NATO čekáme v řádu měsíců. Proto on ho asi nechtěl komentovat. No, takže...
1: A tak to se přeci ví, ne?
2: V Rusku se mluví o tom, že Putin říká, proč všichni odborníci a říkají, ne, my čekáme ten ruský útok. To je fakt jako na palicu.
1: Jo. Tak. Probíhalo jednání OSN, ne? Čili Komise pro budování míru. To zasedání tam asi bylo víc. Letěli tam dva představitelé, každý svým letadlem, což je podle protokolu správně, protože kdyby jedno letadlo bylo sestřeleno ruským dronem ukrajinsko-české výroby, no tak pochopitelně by byl problém. Jenom jeden, když by seděli oba v jednom letadle, tak máme problémy dva. A tak. Takže ty komentáře, jakože letěli, protože by se porvali na té palubě, tak asi těžko. Petr Macinka měl dobré vystoupení, ale v angličtině. Já vám budu číst titulky, aby jsme to měli. No, aby to bylo. Tak. Milý Nasare, vaše excelence. Dámy a pánové, strávili jsme zde hodně času diskuzí o tom, jak ukončit války a právem, ale možná jsme méně přemýšleli nad otázkou, co přijde potom, co se stane den poté, co válka skončí. Protože ukončit válku a budovat mír nejsou totéž. Příměří může zastavit boje, mírová dohoda může ukončit konflikt, ale ani jedno samo o sobě nedokáže přimět lidi, aby státu důvěřovali. Vzdát mladým lidem důvod vidět budoucnost domova, ani zajistit, že příští společenský spor bude vyřešen bez násilí. Právě zde začíná budování míru. Mír lze podporovat ze zahraničí, můžeme ho pomoci financovat, někdy ho dokonce můžeme pomoci vyjednat, ale jak zmínil můj přítel Nasser Burita v úvodním slově, mír nelze dovést. Národní vlastnictví je proto víc než mezinárodní princip mezinárodní spolupráce, je to také projev pokory. Připomíná nám to, že existují meze toho, co může mezinárodní společenství pro druhé udělat. Můžeme pomoci budovat instituce, ale nemůžeme jim dát důvěru jejich lidí. Můžeme poskytnout zdroje, ale nemůžeme převzít odpovědnost místo nich. Můžeme podpořit smíření, ale nemůžeme společnost smířit za ní. Moje vlastní země se naučila po roce 1989, ostatní nám mohli pomoct, ale nikdo za nás naši transformaci udělat nemohl. A samotné fungující instituce nestačí. Mír musí lidem nabídnout i budoucnost. Práci, příležitosti, svobodu podnikat, investovat a budovat něco vlastního. Protože kdo ve své zemi nevidí budoucnost, nebude mír považovat za úspěch jen proto, že se podepsala dohoda. Možná bychom měli věřit v náš vlastní úspěch způsobem, ne podle toho, kolik peněz utratíme, ale podle toho, kolik programů vytvoříme, ale podle toho, co po nás zůstane. Nejsilnější instituce, fungující ekonomika, společnost schopná převzít odpovědnost za svou vlastní budoucnost. Úspěch bychom měli měřit ne podle toho, kolik pomoci poskytneme, ale podle toho, jakou národní kapacitu po sobě zanecháme, protože skutečný úspěch budování míru není země, ve které musí mezinárodní společenství zůstat navždy. Je to země, která nás jednoho dne již nepotřebuje. Děkuji. Tak to byl Petr Macinka, já vám ho tady můžu pustit trošku nahlas. In this building discussing how to end wars, and rightly so, but perhaps we... Tak Jiří, myslím, že má pravdu, ne?
2: Jo, já jsem ti ještě poslal tady komentář, jmenuje se to Petr Pavel, světové mocnosti nezajímá.
1: No to byl dobrý průšvih.
2: No, jestli bys ještě pustil to videjko, to je, já nevím, to je 27, to je minuta.
1: Už to stahuju tady.
2: Ne, poslal jsem
1: to stahuji.
2: Do chatu, na Teamsech. Tak, já jsem totiž ten projev celý celý jsem ho neviděl ještě. Takže, ale vím, že tam byly průserový vyjádření nějaký.
1: Aha, tak pojďme na to.
3: My se na ten projev samozřejmě díváme z perspektivy České republiky a toho, co se děje na domácí politické scéně. Čekalo se drama, co se stane mezi Petrem Macinkou a Petrem Pavlem. Nestalo se nic, ale zároveň se nestane nic po projevu prezidenta Pavla. On mluvil k velmocím, které ho neposlouchají. Ten sál byl poloprázdný, což ještě neznamená, že se to k uším nedostane, ale to, co se děje se jinde. On kritizoval nebo vyzýval Čínu, aby přispěla k ukončení konfliktu na Ukrajině tlakem na Rusko, ale čínský prezident je na státní návštěvě Spojených států a ten zajíc běží úplně někde jinde. Donald Trump se s čínským prezidentem domlouvá bilaterálně bez ohledu na to, co co říká náš prezident na půdě OSN, takže je to taková výzva, která zapadne a ten svět poběží dál úplně stejným způsobem, jestli dobrým nebo špatným, to už záleží na každém z nás, ale nic vážného nebo nic převratného prezident Pavel na půdě OSN neřekl.
1: No, a je to.
2: Co ale je to státník světového významu, samozřejmě.
1: No tak samozřejmě, tak tentokrát tam ani nejel na motorce.
2: A ten summit byl kde vlastně teďka?
1: V Americe někde, ne? To bylo.
2: Ve státech to bylo, jo?
1: Myslím, že to bylo ve státech, no. Ale... Nečekal si, doufám, nějaký zásadní jako průlomový sdělení od gumovýho skvotera?
2: Ne, abych pravdu řekl, nečekal, protože...
1: Ono někdy, když nečekáš, tak je to, víš co, je lepší nečekat, jo, neočekat.
2: Nejsi zklamaný potom, přesně.
1: Nejsi zklamaný, jo. Tak, no, tak bych to asi řekl.
2: Jo, tak dívej, tak pan Pavel není nejostřejší tuška v penále, jak se říká, takže čekal jsem nic vlastně. No, ale mrknu na ten rozhovor ještě, nebo na ten projekt, potom se podívám. Ale oni totiž, mně se líbí, že tady člověk to komentuje, řekne to popravdě, jak to bylo, a potom český média vlastně ho vyzdvihnou, jak na půdě OSN se etabluje a všichni slintají v komentářích, jak je to skvělý řečník a státník a podobně. To přijde jako dost ujetý. To mě přijde dost ujetý. A nebudem si říkat, co je zač, protože to jsme tady říkali milionkrát.
1: Tak, no a budeme navíc skončit, protože se nám blíží 3/4. Takže to vypadá tak, že asi to byla poslední informace nebo poslední věc, kterou jsme rozebrali. Situace je vážná. Není však, jak bych to řekl, není však nakloněná tomu, aby byla apokalyptická. Čili bude krušno, ale nebude se nás to až tolik dotýkat. Tady, řeknu Česko, Slovensko, protože máme naštěstí, máme tady lídry, kteří sice jednoho chtěli zastřelit, popravit a druhý radši říká jiný věci a jiný dělá, aby nedostal taky jako se do nějakého presu atentátníka. Čili vidíme to pozitivně, posílíme jim energii, držme jim palce, buďme jim naklonění, oni to potřebují, tu podporu, protože potom, po té hrůzovládě, která tady byla, jako neumím si představit, že tohle by se jako dělo za Lipánka a za Fialy, jo? Takovýhle věci, které se teď odehrávají, klíčový. Tak to je jako pánbu s náma. Tak jo, Jiříku, pojď se rozloučit.
2: No tak já se loučím, děkujeme za pozornost, mějte krásný prodloužený víkend, v pondělí máme svátek, takže to bude příjemný a budu se těšit na příští týden na vysílání.
1: Jo, super, tak jo, tak já ti děkuji za tvoji účast, děkuji ti za témata, která se připravila, abychom je probrali, za čísla, no a vám všem, co jste nás vydrželi poslouchat, nevypli jste, protože jste pochopili, že všechno, o čem se bavíme, všechno se vším souvisí, no a dotýká se nás to všech, tak vám děkuji, no a budu se těšit opět zase třeba zítra naslyšenou. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Jiřím, s Jirkou se loučí, no jak jinak než Petr Václav, společně s Jirkou.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio

Tak moc krásný večer, vážení posluchači a diváci, protože dnes budete mít i možnost se dívat na obrazovku. No, kolik tam toho uvidíte, to záleží na mě, jestli tam tomu něco pustím, uvidíme, sám nevím. Nicméně, jako vždy, my jsme měli začínat ve 3/4, ale bohužel, jako vždy, většinou se bude začínat o trochu déle a do té doby, než se objeví zde pan VK a Vítek, tak vám tady ještě nabídnu jednu pozvánku na zítra na Palouček. Vy, kdož to ještě nevíte. Takže zítra zhruba od 1 hodiny, nebo co já vím, tak nějak, jak to vyjde, tak bude poslední taková oficiální akce na Paloučku u Plzně. A bude to opět akce s Miločkou z rodu Čechů a s Romanem. Pokračování v tématu, které postupně rozkrývá jak v besedách na Paloučku, tak v pořadech zde na Svobodném vysíleči. Bude se jednat samozřejmě o Benešovy dekrety. Nad Benešovy dekrety 26.9. To znamená zítra. Dnes máme 25. Ano. Takže zítra. Byli bychom rádi, kdybyste přijeli. A myslím si, že byste vůbec nelitovali, protože tato akce asi za to bude opravdu stát a dozvíte se věci, nad kterýma budete opravdu zírat, protože je to neuvěřitelné, co všechno Benešovy dekrety obsahují a jak se nedodržují a jak kdyby se dodržovaly, jak by to všechno fungovalo asi trochu jinak. No, uvidíte, kdož přijedete. Tak, to je ta pozvánka, kterou jsem vám chtěl říci. A teď budeme čekat, a já vám tam pustím, je na to velmi výborný ohlas na písničky, nebo respektive takovej soubor, taková série písniček, od Carlose Santány a Mark Knopfler. Je to nádhera. Jsou to samozřejmě 80. 90. léta a uvidíte, že v té době se dělala hudba, která je od srdíčka. Tak jo, pustím vám to tam, snad to bude fungovat. A jakmile se objeví pan VK, tak určitě se ozvu. Tak jedem.

0: Tak výborně. Santana, Carlos Santana, Mark Knopfler dohrál a dohrál proto, protože se tu již objevili oba dva dnešní protagonisté, hosté. Takže já vás velmi vítám oba dva ve vysílání a předávám vám slovo. Prosím.
1: Ahoj Pavle, já tě zdravím, jsme tady všichni takový trojlístek, v podstatě trio. A jsme tady teď standardně každý pátek po 20. hodině, dejme tomu takový úzus trošku, ale po 20. hodině, takže já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače a přeju krásný večer i tobě, VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítko, ahoj Pavle, já vás zdravím, no, všichni naše posluchače, se kterými jsme se skoro nerozloučili, že jo, minule, nebo s některými, já jsem se nakonec potom vrátil, jsme to dojeli, ale tak někteří to nevydrželi, že jo, a ne to, nerozloučili se, nebo jsem se s nimi, takže takto, doufám, že dneska to bude všechno v pohodě, že nebudou žádní nasazení provokatéři a podobně, protože samozřejmě situace na alternativě a samozřejmě ve zpravodajství velice vyostřuje vzhledem k tomu, co se děje samozřejmě v celé Evropě, a to bude hlavní téma našeho pořadu. Já vím, že Vítek tu má připravená nějaká témata, asi dvě nebo podobně, ale je třeba skutečně prodat, ano, prodat taky, to je hlavní, ale probrat to, co se v podstatě děje teď okolo Evropské unie, co se děje okolo Bruselu a Severoatlantické aliance, co chystají. Takže to bude zásadní téma, kterým teda začneme, to jako mimo scénář, který Vítek připravil, ale já myslím, že pomocí přesahu se dostaneme úplně všude, takže já vám přeji krásný poslech.
1: My se přesto dostaneme v rámci prvního tématu, protože to přímo s tím souvisí, jsou to v podstatě misky, které jsou navzájem propojené, a to těžiště vah a závaží, tak jsou v podstatě proměněna na obou stranách a nějakým způsobem se vyvažují ty váhy na více stranách bilaterálně a trilaterálně a tak dále a tak dále, multipolárně. Takže v rámci celé spektra témat, které tu máme připravené, začneme v Rusku, protože tam se odehrály samozřejmě volby a jen několik hodin po skončení voleb do státní dumy udařil Kreml na Prahu a Bratislavu, když začneme tady u nás v Tuzemsku, aby přestali sedět na dvou židlích a ukončili dodávky zbraní a munice Ukrajině od svých soukromých zbrojovek. Slova o míru od Roberta Fica a Andreje Babiše již Moskvě nestačí. Viktor Medvedčuk uveřejnil pro ruský tisk obsah jednání v Kremlu z počátku července. Je tedy stále menší rozdíl mezi Babišem a Fialou, když začíná Babiš žvanit o hybridní hrozbě z Ruska. Evidentně se zaparkoval do toho proválečného manšaftu. Definitivně, Andrej Babiš.
2: No, ono vlastně v podstatě to není ani důležité, protože to, co vlastně se začíná teď dít, já k tomu ještě chystám článek, ale 15. září Severoatlantická aliance vydala směrnici, která v 7 bodech jednotlivým vládám členských zemí Severoatlantické aliance ukládá některé úkoly. Máte to v posledním článku ze včerejška, kde v podstatě jsou takové věci, jako je příprava na krizový scénář, příprava na válečné události, příprava nemocnic, na přijímání obrovského množství, je tam uvedeno obětí, ne pacientů, ale obětí, což samo o sobě alarmující, že tam to slovo victim na místo patients použili v anglickém originále, což samo o sobě je bizár, doslova bizár, děsivý bizár, ale jak se ukazuje horizont listopadu a příštího roku března bude naprosto kritický pro vypuknutí konfliktu mezi Evropskou unií, respektive některými, buďme přesní, některými evropskými zeměmi NATO a Ruskou federací. A všechno to, co teď probíhá, to jsou konceptuální takzvané přípravy, konceptuálka se jede, to znamená, jednotlivé vlády jsou úkolovány, aby si nacvičily jednotlivé operace. Dneska přinesla mainstreamová média i u vás Český tisk informaci, že Polsko začalo s pobaltskými zeměmi a je nový plán, bude nacvičovat hromadný úprk občanů pobaltských států před postupujícími ruskými vojsky v případě války. Bude se nacvičovat obrovský příliv migrantů z pobaltských zemí do Polska. Je to ta informace, která přišla dneska, máte to i na českých médiích, je to novinka, tak se na to podívejte. A ta směrnice Severoatlantické aliance byla uveřejněna 15. září a teď po 10 dnech, dnes 25. Polsko s pobaltskými zeměmi už cvičí, už nacvičují obrovský přesun lidí. Další věc, která v té směrnici je uvedena, je kontrola pohybu lidí. No samozřejmě, jaká kontrola? No a kontrola takzvané uzávěry, které probíhaly před 14 dny tam u vás ve spolupráci se Slovenskem, to jste možná zaregistrovali z veřejnoprávních médií, které o tom informovali, jak jsem zpětně se na to díval, tak tam byly informace o tom, takže jste to určitě museli zaregistrovat. Tady v Německu se testovalo uzavírání hranic v červenci. Taky byla velká radost, že jo, samozřejmě oni to tak udělali kvůli tomu, aby jakože, no, když jsou prázdniny, že jo, tak to prostě tak nastavili, že se to různě testovalo, jak se uzavírají, a že všechno se tvrdilo, že je kvůli migrantům, prosím vás. Já už jsem to vysvětloval před několika týdny v našem pořadu, že to není kvůli migrantům, je to zkrátka nacvičování, uzavírání hranic poté, co v některých zemích Evropské unie, možná i na úrovni Evropské unie jako celku, ale to je samozřejmě s otazníkem, bude vyhlášený válečný stav poté, co dojde k nějakému incidentu a Evropská unie a některé země, evropské země Severoatlantické aliance budou a vstoupí do konfliktu s Ruskou federací. To znamená, tohleto je v podstatě ten scénář, který se momentálně naplňuje. A co je důležité teď říct, že všichni o tom hovoří, všichni politici hovoří o hrozbě války. Hovoří o tom jeden politik, hovoří o tom Robert Fico, hovoří o tom dokonce už i Andrej Babiš, hovoří o tom ruští politici, hovoří o tom tady němečtí politici, hovoří o tom prakticky každý, někdo používá trošku jiná slova, mluví o tom generální tajemník NATO Mark Rutte, že se musíme připravit prostě na konflikt, dneska o tom znovu hovořil, že prostě Rusko chce zaútočit a že se proto musíme všichni prostě připravit na ten konflikt. On neřekne, že my chceme zaútočit, nebo on neřekne, že my vyprovokujeme Rusy, aby opět na nás zaútočili, jako jsme je vyprovokovali po těch 8 letech, že jo, v tom únoru 2022. To znamená, všichni o tom hovoří a prosím vás, pokud něco prostě jako kváká, jako kachna, a pokud se to kolibá a jako kachna, pokud to prostě má peří jako kachna, že jo, chodí to prostě okolo, že jo, je to prostě, vypadá to jako kachna, no tak samozřejmě ta kachna to asi opravdu bude. Akorát, že v tomhletom smyslu, v tomhle případě to pojmenování toho zvířátka je určitě jako nešťastné, protože tohleto rozhodně žádná kachna není. Jak se říká novinářská kachna, že tohleto není kachna. Tohleto je myšleno naprosto natvrdo. Politici to fakt říkají jenom kvůli tomu, že oni mají ty informace, oni dostávají, oni to vědí. A tohleto nacvičování různých přesunů a různých útěků lidí z Pobaltí, to není samoúčelné. To, že se nacvičuje uzavírání hranic, to také není samoúčelné. Protože jestliže vypukne konflikt s Ruskem, tak bude třeba udělat jednu věc, vyhlásit válečný stav, bude třeba mobilizovat lidi. A lidi nebudou čekat na mobilizaci, lidé začnou utíkat z prostoru válečné Evropy prostě pryč. A proto budou chtít prostě okamžitě zavřít hranice. Proto se nacvičuje zavírání hranic. Z toho důvodu jste byli svědky zavírání hranic, i tam u vás. Jste si to nacvičovali se Slováky. A takže je to přítomné, jsme toho svědky úplně všude a jenom stačí prostě slyšet ty výroky těch jestřábů, jako je vicepremiér polský Radoslav Sikorský nebo další, zkrátka, nebo dokonce i prezidentčík na Hradě český Petr Pavel. Asi prostě oni opravdu si chtějí střihnout válku s Rusem znovu po 81 letech. Už třeba po 81, jestli to bude příští rok, tak po 82, ale znovu jsme v podstatě v této situaci, to znamená, byl rok 2022, byl ten začátek toho února a tenkrát jsme dostali od ruských kolegů tu informaci, která byla prostě taková zvláštní, podivná, že do 3 týdnů prostě to začne a potom najednou začaly přicházet ta videa. Najednou ruská televize ukazovala Vladimira Putina, jak se svolává ministry, jak se jich ptá, jestli souhlasí s připojením Luhanské a Doněcké republiky, tedy s jejich, jestli souhlasí s vyhlášením jejich nezávislosti na Ukrajině, potom se připojili k Rusku a tak podobně. To znamená, všechny ty kroky a ty přípravy mají vždycky nějaký stepping, mají nějaké kroky, které jdou zase a my totéž teď momentálně vidíme u západních a zejména evropských politiků. To znamená příprava na konflikt s Ruskem. A znovu se budou opakovat ty procesy, které byly v roce 2022. Budeme moci vidět jednotlivé kroky eskalace, takzvaného eskalačního žebříku, na který se budou přikládat jednotlivé eskalační kroky. A já si myslím, že už jsme hodně daleko a hodně vysoko na tom eskalačním žebříku, protože ve chvíli, kdy západní země střílí rakety a drony do hlouby Ruska, ve chvíli, kdy západní země kradou a konfiskují Rusům jejich tankery na otevřeném moři v mezinárodních vodách, tak jsme tak vysoko na eskalačním žebříku, tak vysoko, že jenom o stupínek výš je vojenský střet. Už jenom o jeden stupínek výš je vojenský střet, protože všechny nevojenské eskalační stupně eskalačního žebříku byly již naplněny a byly použity. Teď už v podstatě jsme na takové úrovni, že všechno to, co bylo možné považovat za nevojenské útoky na Rusko, nevojenského charakteru, už byly dávno vyčerpány. Teď už skutečně zůstávají jenom takové střety s Ruskem, které budou mít vojenský charakter, to znamená charaktery úderu. A proto i Rutte o tom teď hovořil, že samozřejmě on je blázen. Já jsem si myslel, že ten, co tam byl před ním, Jens Stoltenberg, předchozí generální tajemník, že to byl prostě ten největší magor. Ne. Prosím vás, vůbec ne. Stoltenberg ve srovnání s tímhletím komediantem, to byl génius. A Rutte je úplně vymazaný. Úplně. To, co on tam povídal, jakože prostě Rusko je slabé a že Rusko prostě porazíme a Rusko se přesvědčilo, že NATO je silné a Putin se neodváží zaútočit na jakoukoliv naší zemi, ale musíme na to být připraveni a tak podobně. Tyhle ty bláboly, které tam vypouštěl, jenom ukazují, že v podstatě platí, že do všech tady těch silových struktur, a zamyslete se nad tím, vojenských silových struktur jsou dosazováni lidé, kteří ne, že jsou schopni. Oni tam dosazují záměrně lidi, kteří jsou naprosto všeho schopni. Stoltenberg, Rutte a jistě si pamatujete na bývalého předsedu šéfa vojenského výboru NATO, jistého generála Pavla, který tam předsedal vojenskému výboru NATO. A prostě všeho schopní lidé, úplně všeho schopní. To znamená, taková ta flexibilita, kdy máte politika, on byl komunista, on přísahal věrnost souručenství Československé socialistické republiky a Sovětského svazu. Že vstoupil do strany společně s manželkou,

historickou bázi, vlastní minulost úplně převrátí. To si představte, kdyby jste měli prostě nějaké generály, kteří by zkrátka dosáhli takové úrovně, že by, já nevím, představte si takovou nesmyslnou situaci, naprosto nesmyslnou, že nějaký za druhé světové války nějaký přeběhlý sovětský generál, někdo typu, jako byl Vlasov, generál Vlasov, byl zajatý, přešel na stranu Němců, že by zkrátka udělal takovou kariéru, že by všechno zahodil a byl by tak úspěšný, že v nějaké chvíli by nacistická říše z něho udělala nejvyššího, naprosto nejvyššího německého polního maršála, který velí všem armádám hned pod Adolfem Hitlerem. Nejvyššího polního maršála by z něho udělal. Naprosto, jaký by to musel být člověk, jaký by to musel být generál, aby se dostal do téhletý pozice. No, musel by úplně odvrhnout všechno, musel by to poplivat, musel by prokazatelně, věrohodně všechno poplivat, všechno odvolat a svým novým chlebodárcům prokázat, že všechno to, co dělal v minulosti, bylo jenom ne z přesvědčení, ale musel by je přesvědčit o tom, že to bylo všechno konáno kvůli vypočítavosti a kvůli sociálnímu statusu v tehdejší socialistické komunistické společnosti. Že to nemyslel vážně, že to bylo ze zištných důvodů, kvůli kariéře, kvůli pozici, ne z ideologie, ne z přesvědčení. A musel být tak dobrý, že by musel ty generály přesvědčit, že to dělal kvůli tomu, že zkrátka to byly zištné motivace, že on tomu nikdy nevěřil, on jenom prostě chtěl dělat kariéru, dostat se vysoko, mít frčky, protože frčky jsou nejvíc, a bylo mu jedno prostě, co podepisuje. Bylo mu jedno, na co přísahá. Bylo mu jedno, jaké dekrety podepisuje, jaké formuláře má na stole a připojí k ním svůj podpis. Úplně by mu to bylo jedno. To znamená, takový člověk, jedině takový člověk se může překlopit z vysokého, ambiciozního, velice, dalo by se říct, exponovaného důstojníka, rozvědčíka bývalého režimu do funkce nejvyššího vojenského velitele nepřátelské organizace na druhé straně. A tohleto je model de facto, který je natolik děsivý, že nemáme jistotu, opravdu není jistota, že když vypukne nějaký ozbrojený konflikt s Ruskem, jestli tenhle ten člověk, který se tam dostal u vás na ten hrad, jestli on nebude první, který řekne, budeme mobilizovat lidi a pošleme na frontu bojovat s Rusy. Do posledního Čecha. Protože bude poslouchat koho? No, bude poslouchat své chlebodárce. Nacisty bude poslouchat z Bruselu, jednak z Evropské unie, jednak z NATO. Bude poslouchat a bude posílat na pokyn Čechy do likvidace válečného masomlýna. Podobně a úplně stejně, jako to teď dělá Zelenský na Ukrajině s vlastními občany. Úplně stejně. Protože proč? Protože Zelenský, Pavličenko, teda ne Pavličenko, Pavel, Zelenský, Pavel, Rutte, všichni tihleti zkrátka jsou ve svých pozicích ne kvůli tomu, že by měli nějaké schopnosti, ale kvůli tomu, že jsou všeho schopni.

0: A Zelenský je všeho schopný. On je na jedné straně heraldický žid. On má čistý pokrevní židovský původ po matce i po otci. Že? A on nemá problém jít v Kyjevě na vojenský hřbitov a tam pokleknout před válečnými zločinci, před banderovci, kteří vyhlazovali na Volyni nejenom Poláky, ale hlavně i Židy. Nemá problém. To je chucpe, tak neuvěřitelné chucpe. Ale proč? Proč on to udělal? No, protože Zelenský je všeho schopný. Stejně jako Petr Pavel je všeho schopný. Stejně jako ten mameluk Rutte je ten naprosto neschopný, ale kromě toho, že neschopný, on je všeho schopný. A proto ve všech pozicích, tam, kde se něco rozhoduje a je třeba, aby tam někdo byl, tak se tam nedává nějaký kádr, nějaký prověřený kádr, schopný kádr. Ne, ne, ne. Dává se tam někdo, kdo je naprosto všeho schopný. Úplně všeho schopný. Důležitá je jenom jedna jediná věc, aby plnil úkoly, které dostává ze zhora. A to on, Pavel, jakožto generál Lampasák, on umí moc dobře. A Zelenský sice není Lampasák, ale ten zase ten taky poslouchá, protože on samozřejmě je závislý. On je závislý na různých psychotropních látkách, takže oni mu vždycky něco přivezou a on potom plní všechny úkoly tak, jak oni mu řeknou. Se podívejte, on byl teď u Trumpa na návštěvě a během 15 minut si 67krát sáhnul na nos a dělal grimasy s nosem. On prostě, než se setkal s Trumpem, tak prostě se sjel v letadle, prostě dal si 2-3 lajny a prostě začalo to tam v Bílém domě s ním úplně cvičit. 67krát během 15 minut, prostě grimasy s nosem, tohleto a se zubama navíc. Jo, takový ty pohyby prostě rtama, že jo, si otírá prostě rty, jo, ty zuby, tam má ty zbytky prostě toho kokainu, že jo, teď tomu se říká dojezd, takže dojezdový tiky se tomu říká, takže ty dojezdový tiky on má, Zelenský, a tohleto prostě, tohleto vládne Ukrajině. A někdo řekne, no to je strašný, to by se nám stát nemohlo. Ne? No a koho máte na hradě? Člověka, který má za sebou takovouhle kariéru. Popřel svoji vlastní minulost a dneska staví na kontrapunktu vlastní minulosti. To samé platí tady o těch našich geniích. Já to několikrát opakoval, jsem říkal, že to, co vlastně vidíme okolo sebe, je, že každý další politik je horší, než byl před ním. Že? A znovu se to potvrzuje. Teď spousta Němců říká, že zlatý Scholz, ale to byla pěkná svině. Však jsme přinášeli články. To byl SSáček a on stále je SSáček jako vyšitý. Ale ve srovnání s Mercem skutečně ten Scholz byl ještě aspoň trochu na úrovni. Ten ještě nebyl takovej magor. Proto znovu platí, že v politické rovině to funguje tak, že jednotlivé státy jsou likvidovány svými volenými elitami. Postupně. Konec konců od roku 89 se o tom každý mohl přesvědčit. Jsou likvidovány zevnitř postupně. A teď, to je důležité, jelikož dochází k likvidaci, tak kvalita politického řízení se zhoršuje. Kvalita politiků se zhoršuje. Protože se zhoršuje celá společnost. Proto logicky každý další zvolený politik je o něco horší než ten předchozí. Je to naprosto logické, proto vysvětlení. Právě kvůli tomu to tak je. znamená, společnost se hroutí a spolu s tím se hroutí i hodnoty a proto z voleb vycházejí horší a horší politici. A ti, kteří tam třeba ještě byli a byli tam delší dobu, tak jim se zhoršují jejich vlastní charakterové rysy. To znamená, oni třeba měli před 10-15 lety ještě zdravé názory. Dneska už ty názory mají naprosto strašné, mají je neakceptovatelné. A jak na to reagují voliči? No, přestávají ty strany volit. Proto se dneska podívejte na všechny ty partaje, jako různý ČSSD, různý ODS, ztrácí prostě procenta. Je to naprosto logické. Jsme toho svědky. To znamená rozvracení národních států zevnitř postupně, polehoučku, krok za krokem, vede i k destrukci politických procesů, protože to je zrcadlo. To je zrcadlový proces. Jsou to zrcadla, to znamená, máte společnost a máte politickou elitu a vzájemně ty obrazy se odráží od sebe. To znamená, jestliže dochází k hroucení společnosti, to dochází k hroucení i jednotlivých politických elit a obráceně. Jestliže se hroutí politické elity, dochází k hroucení společnosti. Jedním směrem je druhým směrem. Buď vláda hroutí společnost svými strašnými zákony a svojí neschopností a diletantstvím a hlavně svými kroky, které vyplňuje například svých loutkovodičů z Bruselu a z Londýna a z jiných míst. To znamená likvidace státu směrem ze zhora dolů. To znamená, elity likvidují vlastní životní prostor, vlastní národ. To je jeden směr. A potom druhý směr je ze zdola nahoru. To znamená, ta společnost se začíná destruovat vlivem procesu řízení na jednotlivých prioritách od první až šesté. To znamená, lidé začínají mít jiné hodnoty, začínají volit jinak, začínají volit divné lidi, divné politiky a ten směr se obrací a ta společnost směrem nahoru volí takzvané skorumpované nebo poškozené, pokřivené politiky. To znamená, je to směr ze zhora dolů i z dola nahoru. To znamená, jsou to zrcadla, zrcadlový systém. A my vidíme ve společnosti, že přesně tohleto se teď děje v celé Evropě a vede to jenom k jedné jediné věci, ke konfrontaci s Ruskem. Oni všechno vsadili na porážku Ruska. Všechno. Rukama Ukrajinců. Ukrajinci nejsou schopni těma rukama ty Rusy porazit. Teď už to vědí všichni, akorát to nikdo neřekne nahlas. Ještě není dovoleno to říct. Zatím to říkají jenom opoziční politici, anebo bývalí politici, kteří už nejsou v politice a jsou v důchodu a mají už dovoleno hovořit tak, jak je to správně a jak je to normální. A najednou z nich vypadávají zajímavé věty a pravdivé věty, protože už nejsou v politice. Proto je znovu důležité si uvědomit, že kdybychom měli nějakou vlasteneckou vládu nebo nad celou Evropou by fungovalo nějaké normální nadnárodní řízení, tak by nikdy nemohlo dělat ani jeden z těchto kroků, kterým právě jsme svědky. To znamená všechny ty eskalační kroky na eskalačním žebříku směrem ke konfliktu a ke konfrontaci s Ruskem by nikdy nenastaly. Nikdy, za žádných okolností. To, že to vidíme, ten důsledek jenom potvrzuje realitu. A pokud jsem hovořil o těch všehoschopných lidech, tak já jsem zapomněl úplně na ten hlavní příklad, na který se nesmí zapomenout. Tím nejkřiklavějším případem, jakým se dokazuje, že přesně takhle to funguje, že ne nejschopnější, ale nejvšehoschopnější lidé jsou dosazováni do řídících funkcí. To je ta kráva, která řídí Evropskou unii. Ursula von der Leyen. To je ten důkaz. Je naprosto neschopná. Naprosto neschopná v konceptuálních procesech řízení. Dovedla Bundeswehr obrovské zakázky tam byly na kozačky, že jo, a tulení kožešiny a ona nakupovala dělala ministryní obrany. Prostě dokonce jí hrozilo trestní stíhání. dělala zakázky tak, že to skoro vytunelovala celý Bundeswehr, a když to měla nahnutý, tak oni ji poslali do Bruselu a udělali z ní v Evropské lidové straně šéfku Evropské komise. A proč? No, protože ona je všeho schopná. Proto tam je. Ona tam není kvůli svým schopnostem, ona nemá žádné schopnosti. Ona je gynekoložka a tenkrát měla nějaké problémy na té klinice, kde pracovala před mnoha lety. Nějaký to asi nebavilo, tak se na to vykašlala, šla dělat politiku. Ale to je zkrátka realita, podívejte se na to. To znamená, všechny řídící procesy jsou obsazeny lidmi, kteří jsou všeho schopní. Potom se nemůžete divit, že na eskalačním žebříku v Evropě jsme tak vysoko, blízko ke konfrontaci s Ruskem. No. Takže takhle bych uzavřel první téma. Máme 20.40, dáme si jednu písničku na občerstvení. Pavel tam najde jednu písničku a hned potom se pustíme do dalšího tématu.
1: Dobrá, druhé téma bude kratší do té 9. hodiny, taková 10-minutovka, ale něco určitě zvládneme. Takže, Pavle, dáme si písničku?
2: Tak něco kratšího, jo? 3 minuty a půl. Jedem.

0: slyšet. Tak výborně, má pozdičku máme za sebou a máme tu opět pana VK a Vítka, takže rozdějte to.
1: Já jsem ani druhé téma neměl, respektive měl jsem připravené v rámci té směrnice na to, kterou už si VK vpekl nebo vetkal do toho předchozího vstupu. Takže já bych se tě spíš zeptal, ty jsi totiž několikrát zmiňoval a bude takové spíš do vysvětlení do předchozího tématu, ty jsi několikrát zmiňoval, že ten případný potenciální válečný konflikt s Ruskem by mohl vypuknout s některými zeměmi NATO. A chci zeptat, jak je to vůbec možné, protože tu máme přece článek 5 legendární Washingtonské smlouvy z NATO, kdy pokud jedna země je zasažena, tak automaticky se mají připojit ostatní v rámci určité kolektivní obrany. Tak je něco takového vůbec možné, že by konflikt vypukl s několika pouhými izolovanými zeměmi, nikoli se všemi?
2: Je to nejenom pravděpodobné, je to skoro téměř jisté. Článek 5 totiž není mandatorní, nestanovuje povinnost. Je napsaný způsobem, že je formulovaný tak, že jednotlivé země v případě napadení členského státu vyvinou aktivitu a pomohou vlastními možnostmi na obranu a na pomoc této zemi. To znamená, není tam nic o tom, že země vyhlásí válečný stav. Není tam nic o tom, že musí povinně poslat své vojáky nebo tanky té zemi na pomoc. Nic takového tam není. To znamená, ta interpretace toho článku 5 je tak volná, jak volná může být. Proč je tak volná? Je to jednoduché. Američané to tak chtěli, když vznikalo NATO. Tak Američané nechtěli být zataženi do války se Sovětským svazem kvůli nějakému malému evropskému státu, který by se třeba zbláznil a třeba vyvolal válku se Sovětským svazem. Proto tam Američané dali tenhle ten gumový paragraf. Tenhle ten
1: už bylo třeba Maďarsko zrovna v 56. kdy se to
2: ano,
1: osvědčilo
2: přesně,
1: poprvé.
2: Tak, že? Přesně tak. To znamená, kdyby náhodou někdo chtěl dělat třeba problémy. A, válka mezi, například v 70. letech válka mezi Řeckem a Tureckem, mezi dvěma členskými státy na to, že je o Kypr. Kyprská krize. Tenkrát šlo zkrátka o to, že kdyby to přerostlo v nějaký konflikt, tak Američané by do toho samozřejmě nevstoupili a ten konflikt byl stejně udržený lokálně, že na to nebylo nějak mobilizováno, že by poslali na pomoc Řecku a druhá strana by poslala na pomoc Turecku. Ne. Na to tenkrát zůstalo plně mimo, stálo mimo. Nechtělo do toho nějak zasahovat a vrtat. To znamená, i teď v této situaci by to bylo postavené do té roviny, že některé ty země, které jsou nejvíce rusofobně infikované, a můžeme se dívat na Velkou Británii, můžeme se dívat na jednoznačně na Polsko, můžeme se dívat na všechny tři pobaltské státy. No a teď se můžeme dívat na Francii, ale tam je velký otazník. Macron už není takovej hurá válečník, jako byl ještě před půl rokem. Samozřejmě z mnoha důvodů. Blíží se volby, příští rok budou volby prezidentské ve Francii. A tohleto zkrátka reálně může skončit v pozici, kdy se bude jednat jenom o několik států, které na svém území vyhlásí válečný stav a de facto budou v konfliktu s Ruskem. A jaká bude podoba, nikdo teď momentálně neví, ale je jasné, že bude obrovský tlakový nástroj na jednotlivé členské země a tím samozřejmě bude síla Bruselu a takzvaných dotací, evropských dotací a evropských fondů, kdy bude postaveno, bude postavená zkrátka ta otázka do té roviny, že když se nepřipojíte k nějaké operaci proti Rusku, tak vám zastavíme dotace. Proto se reálně může stát, že do té aliance vstoupí třeba dvě třetiny zemí. Z nějž ale většina nepovede vojenské operace proti Rusku. ale bude mohutně a masivně dodávat zbraně do války proti Rusku, a to znamená, bude čelit ruským úderům na svém území. To znamená, vojáci nebudou na frontě, ale budou padat bomby na jednotlivé země, kde budou běžet fabriky a vyrábět zbraně do války proti Rusku. To samozřejmě dlouho nevydrží. Jakmile začnou padat bomby, tak začne obrovský tlak válečných střelbů na to, aby daná země, která do té doby jenom v úvozovkách jenom pracovala na válečném úsilí a zbrojila do války a dodávala zbraně ostatním spojeneckým zemím a jinak se ale ničeho neúčastnila, tak bude obrovský tlak, aby i tato země zkrátka vstoupila do aktivního boje proti ruské armádě, aby byly mobilizovány jednotky, a to je jenom otázka jednoho, možná maximálně dvou ruských úderů na nějaké výrobní podniky v daném státě. Zkrátka tomu se nedá vyhnout. Jakmile to začne, ten eskalační žebřík, ten už válečný eskalační žebřík, bude natolik rychlý, že jeden den bude premiér dané země říkat, my nebudeme vysílat vojáky, své vojáky do války proti Rusům, my budeme pouze podporovat naší alianci jinými způsoby, a to znamená vlastní zbrojní výrobou. No a tohleto, když uslyší v Moskvě, tak provedou údery na tyhle ty podniky, kde všechno prostě vyhoří, schoří, tam to lehne popolem. No a v tom okamžiku se bude jednat o útok na danou zemi. Daná země bude nucena vyvolat článek 5 sama za sebe, už sama za sebe, a nezbyde nic jiného té zemi, než jít do té otevřené války. Tomu se nedá vyhnout. To je zkrátka hra, která nemá vítězný konec. To znamená, když tuhle tu hru začnete hrát, nedostanete nikdy vítěznou kartu. Vždycky jste s kartou, která prohrává. To znamená, jestli chcete jít do války s Ruskem, neusedíte to na dvou židlích. Nemůžete říkat v době války s Ruskem, že my jsme pro mír, my nebudeme posílat své vojáky do války s Ruskem, ale současně soukromé zbrojovky na území daného státu jedou dnem i nocí a vyrábějí zbraně a munici pro Ukrajinu a pro členské země Severoatlantické aliance, které už budou ve válce s Ruskem. To je nesmysl samozřejmě. Ale víte, že někteří politici do dneška na tady ten nesmysl stále jedou, stále prostě mají tu pozici nastavenou. A ta pozice už začíná být dokonce trapná. Já nebudu jmenovat, nikoho nechci jmenovat, ale víte asi, koho mám na mysli. V této chvíli zkrátka není ani jako odvaha nějak zastavit vyzbrojování Ukrajiny, protože v těch zbrojovkách jsou zájmy politiků, členů vlády, že přímo někteří členové vlády mají akciové podíly v některých zbrojovkách, aniž bych někoho jmenoval, zase všichni víte, koho myslím. To znamená, nemůžete ty soukromé zbrojovky prostě zaříznout a říct, odteď nebudete nic dodávat na Ukrajinu. Nic, naprosto nic. To prostě nejde. Ten premiér to nemůže udělat. Nemůže. Rozbil by vládu svoji vlastní. Nejde to. To znamená, že mírové úsilí je jenom póza. V tom případě, když ten premiér takhle zůstane, tak je to jenom póza. Nic jiného. Póza. A to je málo. Ve chvíli, kdy Evropa stojí na prahu třetí světové války. Chápete? Proto znovu, politika je samozřejmě jedna z nejšpinavějších prací na světě. Je špinavější než prostituce. Já jsem to několikrát říkal. Politika je strašně špinavá. Protože jsou tam klientelistické vztahy hned od začátku, když začnete dělat politiku, tak jste v klientelistickém postavení tolika lidem, že kdyby se o tom začalo jenom někde lehce mluvit, tak strana prostě skončí. A bez peněz nejde dělat žádná politická partaj. Že jo, bez různých laskavostí nejde dělat politická partaj ani náhodou. Nikam se nedostanete bez laskavostí, nedostanete se do médií, nedostanete se na billboardy, nedostanete se do televize, do rozhlasu, do reklamy, nikam bez známostí a bez peněz. Proto je asi jasné, že článek 5, jakkoliv je gumový a ohebný, tak zkrátka ve chvíli, kdyby byl aktivován, tak dojde zkrátka na vyslání vojáků v nějaké instanci. A je to kvůli tomu, že žádná z těch zemí skutečně nechce usilovat o mír. Mluvím ne slovy politiků, ale autenticky. Autenticky znamená zastavit všechny dodávky zbraní na Ukrajinu. Okamžitě hned pro všechny firmy, nejenom státní, ale i polostátní a soukromé zejména. Okamžitě hned teď. A zakázat vývoz zbraní i do třetích zemí, kde by hrozilo, že zbraně budou obklikou přes třetí stranu odevzdány nebo dodány nebo prodány na Ukrajinu. Víte, že takhle to normálně funguje s dodávkami zbraní třeba do různých občanských válek na africkém kontinentu. Tam to funguje. Například, když byste chtěli jako český zbrojař nebo slovenský zbrojař vyvést peníze do severního Nigeru nebo do Mozambiku nebo podobně, tak tam všude platí zákazy, já nevím, jestli to ještě pořád platí nebo neplatí, ale různě hned na několik afrických států jsou embarga uvalená. To znamená, kdybyste chtěli vyvést, nedostanete povolení od vlády k vyvezení zbraní. A pozor, nedokážete je vyvést ani k obchodníkovi ve třetí zemi, třeba v Turecku, kteří jsou na černé listině Evropské unie. Existuje černá listina obchodníků se zbraněmi, u kterých je známo, že přeprodávají zbraně z bezpečné země do země nebezpečné. To znamená, firma, nastačená firma nakoupí zbraně, české nebo slovenské zbraně nebo munici, zbraně, která je registrovaná ve Švýcarsku, že jo? A z toho Švýcarska to koupí turecký obchodník. Turecko je taky v pořádku, ale z toho Turecka se to potom dostane do Libie. Do občanské války. Úplně normálně. Proto funguje to. Ty zabraňovací mechanismy takzvaných třetích prodejů, znamená takovému obchodníkovi někde ve Švýcarsku ten nákup není umožněn, protože ten obchodník je označený za potenciální riziko. Ale v případě Ukrajiny tohle to nikdo nepoužije, tyhle ty ochranné mechanismy a blokační mechanismy, aby zbrojovky nemohly vyvážet zbraně a munice. V případě Ukrajiny není dovoleno. V případě Ukrajiny je dovoleno vyvážet úplně všechno. Naprosto všechno. Chápete? A to je důkaz, že nikdo z těch zemí nechce ukončit válku na Ukrajině. Pokud mluvíme o všech zemích Evropské unie. Proč? O všech? No protože žádná země Evropské unie, žádná země ze 27, žádná z nich nezakázala vývoz zbraní do válečného konfliktu na Ukrajině. Ani jedna z nich, tím je to dané. Nemusíte hledat další odpovědi. To znamená, že koncept války je daný, a slova o míru jsou iluze a póza politiků a nedej bože výtah k dobrým volebním výsledkům a výtah k moci. Protože na slova o míru se dá stále nahnat a v budoucnu ještě více než dnes voličů do jakýchkoliv následujících voleb. Kdo začne mluvit o míru, má hlasy zajištěné. To znamená výtah po zádech takzvaných cimírů, výtah k moci, je jedna z možností, jak se dostat do vlády, jak ustanovit vládu. A potom v té vládě děláte věci, že mluvíte o míru, ale neděláte pro mír nic. Chápete? Mluvíte o míru, ale pro mír nic neděláte. Jenom mluvíte. Kdybyste chtěli dělat, tak první, co uděláte, je, že zastavíte vývoz veškerých zbraní i munice na Ukrajinu i přes třetí země. Hotovo. Takže máme 21.00. Dáme si jednu písničku. Pavel tam najde nějakou takovou překlenovací a potom se pustíme do telefonických dotazů. To bude zase rodeo. No, uvidíme, jak to dopadne.
1: Myslím, to já jenom takový doplněk VK. Ještě chci doplnit a dodat, že tito převlečení gauneři jsou možná ještě větší prasata, než, a to slovo používám záměrně, aby se snažil vyhýbat a nějakým způsobem se vyjádřovat kutilo, jsou ještě větší prasata než ti přímočaří chciválkové typu Fiala a spol, Rakušan a tak dále, kteří už kandidují přímo s tou agendou pro válku. A zatímco ti to se vyšplhají právě po, v rámci iluze té míru, toho míru a rétorice o míru a tak dále, a potom v té vládě začnou dělat úplný pravý opak, než to, s čím vlastně kandidovala, co deklarovali v rámci své předvolební a volební kampaně. To znamená, že to je ještě mnohem horší v podstatě než ti přímočaří, u kterých víme od začátku, co jsou, jsou to gauneři, ale mnohem horší a řekněme protřelejší jsou ti gauneři, kteří se snaží právě na tom míru vybudovat svou politickou kariéru do doby, než se dostanou k té reálné moci. A to je právě ještě horší.
2: To je právě ten problém, že prostě prosazování toho míru zůstává jenom u slov, krásných květnatých projevů a různých videí a různých shortů na YouTube, kde prostě jsou kliky a zhlédnutí a podobně a lajky a další věci. Jenže to nemá nic společného s prosazováním míru, to je póza. A nestačí prosazovat prostě politiku jenom slova, teda prosazovat mír prostě slovama, hezkými výroky. No míru ne. Mír se prosazuje pouze činy. Pouze činy pro mír, vedoucími k míru. A prosím vás, závěr důležitý. Dneska v pátek Evropská komise jednohlasně všichni členové a zástupci všech 27 zemí, to znamená i České republiky, i Slovenska, odsouhlasili předání dalšího balíku 6 miliard eur Ukrajině na zbrojení, zbraně a obranu. Dneska znova. Jak je to možné? Otázka. Tomuhle se říká budování míru na Ukrajině. Když dneska znovu poslali další peníze na válku na Ukrajině. To je tragédie. To je apel na politiky, na volené politiky, ty, které mám na mysli, ale to, jak říkám, to musí voliči. Voliči musí volat v Praze politikům, voliči musí volat politikům v Bratislavě, voliči musí volat politikům v Maďarsku i jinde a ptát se jich, jak je to možné. Proč tohle to děláte? Proč to děláte? Proč posíláte další peníze na zbrojení na Ukrajinu? Proč to děláte? A proč potom chcete naše hlasy? A proč si říkáte do voleb o naše hlasy? Jak si to dovolujete? Jak si to můžete dovolit? Tohle to je třeba říct těm politikům. Takhle jim to říct. Takže to je všechno. Teď si pustíme jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Pavel to rozbalí.
0: Tak jo, já tam na jednu novou písničku od skupiny Road King. Těm, co je dovoleno. Ale to je takový krásný. Tak jedeme.

0: Tak super, písnička dohrála, všichni jsou na místech a je tu hned první telefonát ze Slovenska, takže prosím, jste ve vysílání, můžete. A ticho. Haló, slyšíme se ještě pořád? Teď mluvte, prosím.
1: Haló, no pěkný večer prajem, to je Slavomír z Bratislavy. Počujeme sám?
0: Ano, samozřejmě, jste ve vysílání, mluvte.
1: A tak ja som znovu zrodený kresťan v službách nášho pána Ježiša Krista a ja chcem poďakovať, som veľmi rád, že môžem osobne poďakovať pánovi VK za vašu prácu aj celému týmu okolo vás, lebo robíte svoju prácu veľmi dobre, až natoľko dobre, že diabol zúri a vlastne prejavuje sa to tak, že používa svojich otrokov na to, aby vlastne zastavil vašu prácu, to je v podstate ako aj minule tá pani, dá sa povedať, ktorá bola zotročená, mu taký klasický démonický útok, ako zastaviť vás, lebo diabol zúri, lebo v podstate robíte svoju prácu veľmi dobre. No, on má nejaký ten plán s našou zemegulou, s našou krajinou, so všetkými s nami a vy mu vlastne ako keby odhalujete karty svojou prácou a vynášate na svetlo sveta to, čo vlastne on má s nami, aký má plán. Ale je tu aj plán nášho pána Ježiša Krista, ktorý teda má tiež svoj plán, lebo žijeme v podstate apokalyptickú dobu, ktorá vlastne vyvrcholí bitkou pri Armagedone a potom vlastne fyzickým príchodom Ježiša Krista na zem, ktorý vlastne bude ako keby ten, ktorý zastaví tú vojnu.
0: Trošku prerušia to dlhé, áno, presne.
1: A moja otázka je, že vlastne aký máte vy pohľad na plány nášho pána Ježiša Krista s našou zemou, aby sme trošku odhalili aj jeho karty, lebo v podstate tie diablové karty odhalujete veľmi dobre. Takže ďakujem.
2: Děkujeme moc. Já bych jenom takový trošku apel, zkusme ty reminiscence na ten nový pohled pozdržet a nevracet se k tomu, protože zbytečně přikládáme pulínku na oheň do krbu. Teď už skoro doufám pevná paliva nebo fosilní paliva, která se brzy zakáží. Tak zkusme se k tomu už nevracet, je to zbytečné znovu jak si rozmíchávat. Tak VK, povídej, můžeš.
0: Já ještě, jestli mohu, tak ještě dodám telefonní číslo 608 12 14 19 dnes. Tak prosím.
3: No, já děkuju pánovi za dotaz, jak se na to dívám. No, podívejte se, archetyp Ježíše Krista je samozřejmě stělesněním Boha na zemi, to znamená tělo, které bylo použito k tomu, aby sejmulo hříchy z nás, z lidí, z člověka. To je velice těžké, opravdu velice těžké kanonické téma na povídání a na to bychom potřebovali opravdu několik hodin, ale roli Ježíše Krista bylo na zemi tedy poskytnout spasení celému našemu rodu, lidskému rodu. To je důležité, to je zásadní. Ale plány, které existují, které jsou, tak to jsou plány Boha. Ježíš Kristus byla tělesná schránka, která byla použita a stělesnění Boha na zemi byl Ježíš Kristus. Je třeba v tomhle tom trochu jako rozlišovat, ale plány Boha na zemi jsou odvozovány především od vývoje k lásce, který je, nebo láska jako taková, je v podstatě nejvyšší harmonickou takzvaného žehovy. To znamená, ono je boží podstaty, která je v podstatě tím nejvyšším modelem v celém našem existenčním prostoru. A to je běh na dlouhou trať. Protože zlo, opak lásky, nenávist je v podstatě podepsána pod většinu věcí na tomto světě. Většina věcí na tomto světě má podpis něčeho, co bychom nazvali temnou silou, temnou stranou, něčím, čemu se říká Herešov. To znamená technologie využívané ke špatným věcem, technologie využívané k ničení, k zabíjení. Něco se vymyslí, nějaká technologie, nějaký výrobek a hned je využitý jako válečný nástroj. To je samozřejmě práce ďábla, protože každá dobrá věc je připravená k tomu a je možné ji využít pro konání zla. Jenom jedna jediná věc se nedá takto zneužít. Jenom jedna jediná. Cokoliv řeknete, může být použito nejenom k dobru, ale k páchání zla. Jenom jedna jediná věc zneužita být nemůže. A to je láska k Bohu skrze Ježíše Krista. Skrze něj. To se nedá žádným způsobem obrátit, zvrátit, jakkoliv pokřivit k tomu, aby se tím začalo páchat zlo. A tohleto vědomí, když budete mít, když ho máte a znáte, tak se nejenom posilujete ve své víře, ale jde o něco ještě jiného. Tohleto vědomí, tohleto pouto doslova dokáže tyto temné síly doslova rozzuřit okolo vás. Doslova rozzuřit. A čím pevnější je toto pouto, tím větší útoky na vás budou činěny a budete vystavováni větším zkouškám, větším obtížím ve svém životě, ve svém okolí a tak dále, a tak dále. To by bylo na velké, dlouhé povídání, na to opravdu nemáme čas, ale jenom pánovi bych tedy řekl, že tím hlavním úkolem, cílem Boha skrze Ježíše Krista je posílení onoho vztahu, oné lásky k Bohu skrze Ježíše Krista mezi co největším počtem lidí na této zemi. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejci.
4: Haló? Strašne zle vás počujem. Dobrý večer. Pane Veka, nepotešil ste ma ani, ja vás nepoteším, pretože mám to z prvej ruky, lebo je to blízka rodina. Tak si predstavte, že na Slovensku rekrutujú, volá sa to nejaké také zálohy, pána Kaliňáka, už 16-ročných, ten chlapec chodí na učňák a ide na trojtýždňový výcvik. A takisto, asi to už nebude náhoda, kolegyním syn, ktorého predtým nechceli vziať do armády za žiadnu cenu, tak ho zoberú aj už teraz. Potom je tu ešte ďalší mladý chlapec a sám seba sa pýtam, či sú toto všetko náhody, alebo niekto vie, že sa bude niečo diať. To je jedna vec. A ďalšia vec, ktorá ma vyrušuje, že za mnou býva generál bývalý, bo pracoval aj v Bruseli pre NATO, takže to je veľké zviera, ktorý má svoje deti už asi tak cez rok, aj dceru, aj syna, aká náhodička vo Švajčiarsku. A keďže v Švajčiarsku sa vojny vždycky vyhli okruhom, tak to asi tiež nebude náhoda. Ale zároveň sa sám seba pýtam, či tá vojna, keď tie deti tam poslal, naozaj to Švajčiarsku nedosiahne. A chcel som vás pýtať ešte jednu vec. Myslíte si, keďže Rakúsko teraz bolo tiež v tej karpatskej osmičke, bude naozaj ešte neutrálne a dá sa tadiaľ to utiecť? Alebo by bolo treba utekať cez Turecko a nejako tadiaľ okľukom do Južnej Ameriky? Prajem pekný večer.
3: No, já děkuju za zhodnocení situace, za informace samozřejmě, co se děje. No, pouze to potvrzuje onen eskalační žebřík. Pokud se děje už tohleto, chystají se odvodové komise, chystají se takzvaní dobrovolci, nebo dobrovolníci, že? Chystají se, znamená to, že se chystají první mobilizační úderné skupiny. A teď jenom na vysvětlení. Teď je to důležité. Naprosto důležité. Dobře poslouchejte. Jakmile to začne, tak oni budou potřebovat brát z dobrovolců. Z dobrovolníků, kteří půjdou na tu frontu jako první, protože oni se chtějí té nepopulární, nucené mobilizaci vyhnout jako čert kříži, protože to bude konec jejich politických garnitur. Stejně jako za druhé světové války. Jakmile povolají vlastní obyvatelstvo, samozřejmě proti vůli obyvatel, nikdo, kdo je trošku normální, nechce jít do války. Protože kdo chce jít do války, ten se přihlásí. Po vypuknutí konfliktu se přihlásí, jako na Ukrajině jsme viděli, kde stály fronty, sice byly dlouhé ty fronty, ale v porovnání k počtu obyvatel, to byly setiny, ne setiny, promile procenta obyvatel Ukrajiny, promile. A vzniknou, z toho vytvoří jeden pluk, dva, tři pluky maximálně podle počtu obyvatel. Na té Ukrajině tenkrát z těch dobrovolníků byla vytvořena celá jedna brigáda. A že jo, tam měli nějakých 8 nebo 10 pluků, tam měli prostě vytvořených. To znamená, tohleto je ten model, který se bude aplikovat na začátku. A oni chtějí mít z čeho brát. Oni dostanou z Bruselu pokyn, že mají poslat nějaké vojáky. A oni řeknou, dobře, my můžeme poslat 10 tisíc. A nebo řeknou, my můžeme poslat 5 tisíc. Dobře, tak je pošlete. No a odkud budou brát? No budou brát z těchto dobrovolníků, z těchto kluků, z těchto nemocných, kteří mají problémy, mají platfus, mají skřivená záda, mají problémy vývojového charakteru, kostra nějak pokřivená nebo bolesti záda, já nevím, berou nějaké prášky, mají vrozenou, mají, že jo, tuhletu cukrovku prvního stupně, že jo, vrozenou cukrovku, znamená, mají různé problémy, normálně by je nikdy nevzali a najednou je vezmou. Najednou tam jsou, najednou se dostali do armády. Proč? No, dámy a pánové, protože tihle dobrovolci, to bude kanonenfutr, ti se nevrátí. Proto berou všechny. Proto berou i ty, který nikdy nebrali. To je ten důvod. Oni potřebují do první vlny kanonenfutr. Budou mít. Protože takových lidí, takových zoufalých lidí, kteří si například hráli Call of Duty a chtěli se stát profesionálními vojáky a potom se zjistilo, že mají nějaké zdravotní problémy a nevezmou je, jsou z toho úplně vyřízený. A pak najednou někdo přijde a řekne, hele, změnily se podmínky, my vás vezmeme, my tě vezmeme, ty tam budeš, budeš vojákem z povolání, máš radost, jo, mám strašnou radost. A tohleto je ten model, bohužel. Zkrátka eskalační žebřík. Jsme tam, dámy a pánové. Musíte si uvědomit, ve chvíli, kdy Severoatlantická aliance toho 15. září, 15. septembra uveřejnila ten materiál, ten dokument, tu směrnici s těmi 7 body, s 7 oblastmi, co mají jednotlivé vlády zemí na to udělat, na co se mají připravit, to nebyla náhoda. A mobilizace lidí, příprava na obranu, vidíte, už to běží. Podle pána, který volal, už to běží. To znamená, ani na tom Slovensku už se nečeká. Ta směrnice je venku a už se dělají rezervy, už se dělají zálohy. Už se berou lidi, kteří by normálně nebyli odvedeni, ale vezmou je. Protože do toho prvního konfliktu, do té první vlny, oni budou potřebovat kohokoliv posadit do těch vagónů a odvést je tam kohokoliv, naprosto kohokoliv. A v takové situaci se nehledí na to, jestli ten člověk je schopný, je zdravý, je dobrý po fyzické stránce i psychické. Hledí se pouze na jedno jediné stanovisko. Jestli tam jde dobrovolně. A na začátku je opravdu hodně lidí, dá se najít dost lidí, kteří prostě ten pluk udělají. Že jo, udělají, dají ho, mají jeden pluk, pošlou ho tam a v Bruselu udělají danému státu čárku, má splněno, čárka. Problém je v tom, že ti kluci už se nikdy nevrátí. V tom masomlíně zůstanou Tenesa Malé. Jako nikdo se nevrátil z toho zničeného, zlikvidovaného dobrovolnického, z té dobrovolnické brigády.

0: bude pozdě. Ve chvíli, když bude na území Evropské unie vyhlášený válečný stav, kdy už budou dopadat rakety na jednu i na druhou stranu, naše na Rusko, ruské na nás, a už bude pozdě sesedat ze dvou židlí na jednu. Bohužel, tohle to opravdu hrozí. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak věřím, že se slyšíme, jste ve vysílání, prosím.
2: Dobrý večer, nevím, či vám počujete.
1: Ano, výborně.
2: Lebo strašně špatná odozva z telefonu z vaší strany. Martin z Pošľahovky. Pán Veka, chcem sa spýtať, čo si o tom myslíte. Vy väčšinou ste odsudzoval ten postup ruskej armády ako postup, ktorý je riadený a není dovolené urobiť nejaké väčšie zásahy. Tak ja si myslím skôr, keď sa na tým zamýšľam, za tie 4 roky robili chirurgickú prácu. Od začiatku, jak sa posúvali na ten front, smerom na západ, tak vlastne bolo tam veľmi husté zasídlenie ruského obyvateľstva a smerom na západ sa to riedi. A v podstate dávajú šancu každému tomu Ukrajincovi ruskej národnosti, aby sa etabloval na fronte, pretože tí lokálni ľudia poznajú tých lokálnych ľudí. Preto je to podľa mňa tá strategia boja robená tak, aby nezlikvidovali plošne ten bratský národ medzi sebou, ale aby si urobili, oslobodili sami tú svoju národnosť. A potom, keby náhodou došlo k eskalácii, tak spoliatní to zoberú od podlahy. To si myslím ja. Takže asi z tohoto dôvodu ešte doteraz na to nešlapli a neurobili žiadny bengal, lebo nechcú tých ľudí svojich zlikvidovať. Čo si myslíte vy o tom? Ďakujem.
1: Taky děkujem.
0: No ano, je to jeden z motivů, ale ne jediný. To, že jsou tam Rusové, na těch územích žijí Rusové a mají tam majetky, mají tam domy, které, když jim je rozmlátí, tak jim budou muset postavit nové. A když je zabijou, tak je prostě zabijou a tím v podstatě de facto zabijí své vlastní pokolení. Dalo by se to dařit, protože mají ruskou národnost, že je tam v těch oblastech. Takže nemůžou plošně bombardovat. Ale to je jenom jeden faktor. Druhým faktorem je, že ten nejdůležitější, že cílem té války je likvidace ukrajinského národa do posledního Ukrajince. A mluvíme v původním leitmotivu, je to myšleno jako válka do posledního mužského Ukrajince, mužského zástupce ukrajinské armády, takhle je to myšleno. Já bych měl obavy, aby to náhodou nebylo myšleno i do poslední Ukrajinky, protože tam začínají mobilizovat už i ženy na té Ukrajině, protože nemají muže mimochodem. Ale ten hlavní cíl je motivován samozřejmě tím okultním procesem, kterým je vytvoření takzvaného nebeského Jeruzaléma na území Ukrajiny. Na ten prostor jižní a západní Ukrajiny dříve byl domovem takzvané Chazarské říše. Geograficky to není úplně přesné. Chazarie zasahovala vysoko na sever, zasahovala do Turecka, to znamená, není to geograficky úplně jedna ku jedné, ale velká část té Chazarie byla na jižní Ukrajině a na západu, dneska je Donbas. A tahle ta v podstatě historická paralela, kdy celá Chazarie byla koupena, ovládnuta židovskými obchodníky a byla ovládnuta pomocí dluhu, protože Chazarie nepřijala židovskou víru dobrovolně, což je naprosto zásadní. A to by se zasloužilo možná i nějakou přednášku, protože o Chazarech se píšou naprosté šílenosti a bludy, ale to byl národ, který měl turkické vyznání, to byly Turkové de facto, nebo vzdáleně bychom řekli. Dneska, kdybychom chtěli si představit,

0: jak vypadali Chazaři, tak kdybyste šli do Azerbajdžánu a podívali se, jak vypadají Azerbajdžánci svým rysem, tak byste zhruba měli představu, jak vypadali Chazaři. To znamená, měli turkický původ, měli turkický charakter, ale oni nepřijali židovskou víru z nějakého rozhodnutí, že no, nám se líbí tahle ta víra, tak my ji přijmeme. Ne, tak to nebylo. Bylo to kvůli tomu, že Chazarská říše se zadlužila u židovských obchodníků, kteří přicházeli z prostoru Judeje. A jednou z podmínek poskytování dalších úvěrů bylo, že jednotlivé školy a jednotlivé takzvané úřední chanáty, které tam měly vytvořené, že budou transformovány na hebrejštinu a na židovskou víru. To znamená, bylo to podmíněno úvěry a takzvaným úvěrovým jařmem. Proto turkické kmeny, které normálně nebyly přátelské s hebrejci historicky, dokonce s nima si vedli několik válek v historii, tak byli nuceni přijmout hebrejskou víru. Kvůli dluhům. To je realita o Chazarech. Národ, který se stal obětí. Obětí dluhových úvěrů. A jestli pak vám to něco připomíná na dnešní dobu. No, nemusíme chodit daleko, že? Proto takhle bych jenom odbočil od toho, ale zásadní odbočka, zásadní přesah, zásadní věc. Takže, no, dáme prostor dalšímu volajícímu, aby jsme nezdržovali.
1: Ano, už jistě čeká, ano, takže ano. Prosím.
2: Ďakujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som nadviazal na ten predpredošlý dotaz pána zo Slovenska, že sa tam chystajú nejaký učení urobiť nejaký pluk. K tomu, keď som predpovedal pred mesiacom, že plánovači NATO majú tajný plán na začiatku dostať do konfliktu s Ruskom 6 krajín, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko a Rumunsko. Takže k tomu toľko, neveril by som Ficovi ani slovo, že Slovensko sa nezapojí do nejakých príprav na vojnu, už dokázal, že mu netreba veriť. Pán Veka, ale tak ako teraz sa vedie vojna proti Rusku rukami Ukrajiny, tak tá vojna NATO proti Rusku sa podľa mňa bude viesť rukami týchto debilských štátov, ktorí sa k tomu dobrovoľne pripoja. A akékoľvek silové reči majú Nemecko alebo Anglicko, žiadny z týchto štátov sa do vojny proti Rusku nepripojí, ani napríklad Holandsko. Oni budú len v roli trénera, ktorý posiela svojho boxera do ringu. Ale toto už podľa mňa bolo zakodované, už keď sa NATO začalo rozširovať. Tí plánovači NATO hneď od rozpadu Sovietskeho zväzu vedeli, prečo chcú prijať tieto krajiny do NATO. Už v tom 97. roku to bolo zakodované, prečo chcú prijať, prečo prijímajú postsovietské slovanské republiky do toho. Tak toľko k tomu.
0: Áno, áno. Dobře.
1: Tak jo, ďakujem.
0: No, já děkuji za tady ten postřeh. Ano, v podstatě dá se říct, že kanonen futr budou ty země, které budou země slovanského původu, pokud nepočítáme teda ugrofinské národy po Baltí. Ano, v první fázi. Zdůrazňuji v první fázi. Konflikt s Ruskem bude konflikt velkého rozsahu, velkého charakteru. A jenom pánu bych chtěl říct a upozornit ho, že po Baltí, Polsko, Slovensko, Rumunsko, to je strašně málo na vedení konfliktu s Ruskem. To je málo. To by nestačilo na udržení fronty ani na jeden měsíc. A to ještě hodně nadsazuju, možná 10 dní. A proto bude snaha mobilizovat co nejvíce zemí Evropské unie, o tom jsem přesvědčen. Protože oni musí vytvořit zhruba 2 milionovou armádu, protože Rusové nasadí 4,5 milionu lidí v první fázi, v první vlně. To je ta informace z ruského generálního štábu v případě vypuknutí konfliktu s Ruskem, NATO s Ruskem, by Moskva mobilizovala v první vlně 4,5 milionu mužů do jednoho měsíce a dalších 11 milionů do 5 měsíců. A tyhle ty počty Evropa nedokáže v rozumných intencích dát dohromady. To znamená, že by velice brzo na místo mužů, které budou Evropě chybět, přišli ke slovu jaderné zbraně, kterých Evropa nemá mnoho. Jaderné zbraně má pouze Francie a Velká Británie, dohromady mají asi 300 nebo 400 hlavic. Rusové jich mají skoro 6 tisíc. Tím by se naplnilo proroctví o zničení Edomu, o kterém tak pořád básní rabíni v synagogách izraelští, že sionističtí rabíni v Izraeli neustále o tom hovoří, že Evropa vstoupí do války s králem z severu a v tomto boji, v této válce, bude celá Evropa zničena. Zůstanou ohořelé uhlíky. A poté, co král severu jako vítěz se vyrovná s Evropou a skončí s Evropou, uzavře velké spojenectví s králem jihu. A oni dělají v podstatě úplně všechno k tomu, aby de facto k tomuto proroctví došlo. To znamená ke zničení Evropy. A dělají proto naprosto všechno a používají k tomu naše politiky. Naše všeho schopné politiky. Politiky, kteří mluví krásná slova o míru, ale pro mír nedělají vůbec nic. Politiky, kteří krásně mluví o mírovém uspořádání, ale ve skutečnosti mají podíly ve zbrojovkách. Politiky, kteří usilují o mírové urovnání konfliktu, ale ve skutečnosti mobilizují potichu vlastní kluky, které za normálních okolností by nikdy odvodové vojenské úřady odvedly. To je realita. Chápete? V takovém prostoru, v takovém čase právě žijeme. No, takže to je zase trošku s přesahem, trošku negativní, ale je to realita. Pojďme se pustit do dalšího volajícího.
1: Tak jo, taky čeká, prosím, můžete.
3: Dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať, že ja tu mám len z ústného podania. Má byť zmluva medzi Stalinom a rodinou Rothschildovcova, alebo teda tým, kto stál vtedy na čele rodiny, o tom, že po druhej svetovej vojne nebude 75 rokov vojna. Či vy viete o nejakej takéto písomnej dohode alebo zmluve? Potom, keď môžete, tak som sa už chcel dlhšiu dobu opýtať, že či nebol problém so Stalinom, že preto je taký nenávidený, že nie len to, že urobil zo Sovietského zväzu superveľmoc, ale aj to, že zaviedol systém riadenia, nad ktorým už nebol nikto. Že Stalin bol šéf. Zohľadom teda na to, o čom hovoríte, že majú dominantný vplyv ruský židovský kongres a že teda Putin je nimi dosadený. A potom ešte možno taká tretia podotázka. Nebol náhodou aj cieľ vytvoriť Európsku úniu už v čase, keď vznikala, aby sa všetky štáty zjednotili, následne zobrali východné štáty, nakoľko v kontexte toho, že by bola teda tá zmluva medzi rodinou, alebo teda medzi Rothschildovcami a Stalinom, tak vlastne projektovali a plánovali to, že vlastne vytvoriť ten ekonomický celok, ktorý bude ako v jednom šiku a plniť nielen ekonomickú spoluprácu, ale aj následne vojenskú, nakoľko Európska únia je prepojená s NATO. Ďakujem, do počutia.
1: Také nashledanou.
0: No ja ďakujem za dotaz. No, jestli existovali nejaké dohody, tak to byly mezi Leibou Bronsteinem a tehdejším hlavním guvernérem The National Bank of England, kteří zafinancovali cestu bolševiků tehdy v roce 1917 do carského Ruska, kteří měli v podstatě provést státní převrat, svrhnout onu liberální vládu, která se ujala moci v lednu. A potom 7. listopadu 1917 v podstatě pod vedením Lenina, Stalina, Trockého, tedy Bronštejna, Leiby a Sverdlova zahájili útok na Zimní palác, svrhli dočasnou vládu, že tehdy už teda civilní, liberální, nebyla tedy šlechtická. A došlo k pozatýkání carské rodiny a k jejich odvezení do toho domečku v Jekatěrinburgu, že, kde byli rok drženi, než je postříleli. Takže tam byla samozřejmě dohoda. Ale jestli byla dohoda mezi Kobou, tedy mezi Josefem Stalinem, a jestli byla dohoda mezi ním a někým z domu Rothschild, nevím. Samozřejmě vyloučit nejde úplně nic, ale mohl dostat nějakou nabídku. A poté, co se vyrovnal a vyhnal Trockého a nakonec ho pro jistotu nechal udělat v Mexico City Mercatorem, ale jak říkám, nemám jakoby nějaké jako důkazy nebo nějaké informace o tom, že by nějaká dohoda mezi Stalinem a Rothschildovým stolcem jako fungovala nebo že by byla někde podepsána. To nemám takové informace. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Jo, tak prosím.
4: Dobrý večer, František Morla. První rade chcem poděkovat všem za výbornou práci a taková rychlá poznámka. A nech si pan Veka z toho nic nedělá, minutý den z tej pani. Jo, takže lidi jsou různí, jak si to nic nedělá, ale budu takový rychlý. Tak půl hodiny zpátky jsem četl článek na stránce Veci verejné SK a budu citovat pana Pavla, jo, co píšou Slováci. Myslím si, že přichází doba, kdy budeme muset nějaké to ruské letadlo zestřelit. Jo, to je jedna taková citace z internetu. A druhá věc, pan Veka asi to ví, a kdo žije na Severní Moravě, nebo to je jedno. Mošnovské letisko už v roku 2022, tam bylo aj nějaké referendum okolo toho letiště na tom Ostravsku v roku 2022. Vlastně to z toho letiska z Mošnova se má udělat logistický sklad. Logistický sklad, či to bude NATO nebo naše armády, to už nech pan Veka nějak rozobere. A druhý dotaz, myslím, že ten druhý jsem nějak rychlosti zapomněl, omlouvám se.
1: Tak nevadí.
4: Jo, ještě už jsem si vlastně nějak teď.
1: Ne, nemůžeme dávat víc dotazů. Okay. Jo, tak když tak ještě čas.
4: Jasně, omlouvám se.
1: Naschledanou. Tak, prosím.
0: No, já děkuji za dotaz. Samozřejmě, že o mošnovském letišti víme, protože jsem o tom psal články velice vydatné, že jo, s informacemi, takže o tom samozřejmě vím a už v roce 2017 tam byly články o tom, jak se to chystalo, rozšíření, že jo, zvýšení kapacitance a všeho, zkrátka, aby mohli přijímat velké objemy zboží a velké objemy materiálu a munice, aby tam mohly přistávat americká velká letadla C5 Galaxy, že jo, protože to původní letiště to neumožňovalo, tam rozšiřovali. Takže ano, o tom samozřejmě vím a je jako... Oni na tom pracují už delší dobu, ale to, co připravují teď v souvislosti s plánem na jakýsi konflikt s Ruskem, to je daleko větší kalibr. S tím se nedá nějaké mošnovské letiště vůbec jako srovnávat. Tohle, co teď chystají, to je opravdu snaha o nějakou přípravu na přímý konflikt s Ruskem. Takže takhle by na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak paní Lenka volá, tak prosím.
5: Dobrý večer, já vás zdravím. Já jsem se chtěla zeptat, pane VK, vy jste kdysi říkal, že Čína spadá ani pod zástěru, ani pod čepec. A kdo teda to všechno řídil za covidu, když Čína vyšlapovala úplně stejně jako všechny velký další hráči světa? A jestli je to tedy tak, že teďko ten svět řídí zase ten, kdo je vlastně úplně nade všema, koho poslouchají i v zástěře, i pod čepcem. A že prostě někdo, jak se rozhodne, teďko ten úplně nahoře, tak prostě tak to bude. Pokud teda Bůh dovolí, protože v Biblii je napsáno, že každý plán lidský musí být posvěcený od Boha a buď to Bůh dovolí, nebo ne. A pak jsem se ještě chtěla zeptat na Alberta Pajka, jestli ty jeho dopisy jsou pravý, nebo jestli je to falzum. Ty muzea, kde to má být údajně uložený, tak prej popírají, že tam nikdy nic takového, jako ty dopisy Pajka, neměli. A jestliže teda to falzum není, podle vás, podle vašich informací, tak jak se shoduje ta přesná předpověď první a druhé světové války s tím, co se děje teď, jako jak byste, jakou byste našel analogii mezi současným vývojem a mezi tím, co Pajk předpovídá, pokud to není falzum, v tom dopise, kde mluví o třetí světové válce. To je všechno, děkuju.
1: Mm-hmm, taky děkuji.
0: No, já děkuju za dotaz. Nejprve teda k té Číně. No, podívejte se. Čína samozřejmě je novým miláčkem globálního prediktora, novými spojenými státy nové doby, novou ozbrojenou pěstí velice brzy už, protože Čína obrovsky zbrojí a má největší dronovou armádu na světě. Disponuje 70 miliony drony k dnešnímu dni. Zrovna jsem četl článek, že mají 70 milionů dronů, které mohou vrhnout na své protivníky. Vyrábějí další miliony každý týden. To znamená, co se týče globálního prediktora, tak tam samozřejmě má svoje koně. A Čína je jenom jedním z dalších koní. To znamená, máte koně, kteří jsou nastaveni v takzvaném židozednářském systému. Čepce, zástěry, že? Čepce, čepičky, zástěry. To se týká především takzvaného západního světa. To znamená Evropa, Spojené státy a země jako Nový Zéland, Austrálie, podobně, zkrátka země západního světa. Ale jiné země mají jiné řízení, jiné procesy řízení, takzvaného světského řízení, a to vypadá úplně jinak. V Číně mají hlavně řízení komunistickou stranu Číny. Ale i ta podléhá globálnímu prediktorovi. To znamená, to jsou pouze různé národnostní systémy takzvaného vysokého řízení. A v Číně komunistická strana zkrátka dělá jenom to, co určuje globální prediktor. Nic jiného nedělají. A co určil globální prediktor? No, poslal Xi Jinpinga na návštěvu do Spojených států, aby se sehnal, aby se setkal s oranžovou hlavou. A oranžová hlava se chovala velice, velice buransky. Chytala Xi Jinpinga za rameno a takhle poplacovala ze zadu. Ani nehnul ani brvou. Xi Jinping v rozporu se všemi diplomatickými protokoly potom v Bílém domě mu ukazoval svoje podobizny a Xi Jinping jenom provaloval v oči a říkal si to asi v duchu, to snad není možný, to je debil. Ale chápete znovu, proč Trump? Proč Trump je ve funkci prezidenta? Kontrolní otázka, mluvili jsme o tom dneska. Protože je to prezident, který je všeho schopný. Ne, že by byl kádr schopný, znalostně vybavený. Ne. Trump má jednu jedinou charakterovou vlastnost, pro kterou byl dosazen. Poprvé a hlavně i teď podruhé. Je všeho schopný. Proto tam je. A globální prediktor poslal Xi Jinpinga do Spojených států, aby dal najevo skupové hlavě, že Spojené státy končí. Zkrátka říká se tomu přebírání žezla. A ta fotka, jak tam sedí vedle sebe Xi Jinping a Trump úplně vyvalený, vykulený, a Xi Jinping se usmíval. protože když dochází k předávání žezla od jednoho k druhému, tak ten druhý se usmívá, ten první má skleslý obličej. To je přesně ta fotografie, která tam vystihla Donalda Trumpa. Taková je realita. Takže to je ten první dotaz. Co se týče Alberta Pajka, to by bylo nám strašně dlouhé povídání, bohužel to, na to nemáme teď čas, já se paní omlouvám, můžeme to probrat příště. Musíme dát prostor k dalšímu volajícímu.
1: A ten tu je, takže můžete.
6: Dobrý den, pánové, zdravím. Já bych se vrátil k tomu našemu Pepovi na Hrad. A můj dotaz je vlastně, jestli v tom světle aktuálních událostí se vlastně nevracíme zpátky v tom, co už bylo vlastně plánováno. A že on tam není úplně tak náhodou a proto tam byl ten strašný řev, aby se tam náhodou nedostal Babiš tehdy, že tohle všechno je vlastně už další ten článek do té skládačky, že my tady čirou náhodou máme vlastně gumu, vojáka, všeho schopného taky, že jo, poslušného, který vlastně bude plnit roli nejvyššího velitele ozbrojených sil České republiky. A vlastně pokud by k tomu došlo, k tomu konfliktu a nastal válečný stav, tak by vlastně předpokládám, on převzal velení na celou zemí, protože možná premiér už by v tu dobu možná ztratil tu svoji roli. Jak to vlastně by to bylo a jestli opravdu se tam dá vidět přesně toto propojení toho plánování mnoho let dozadu, kdy už oni počítali s tím, že tady ten Pepa prostě bude a bude tady za každou cenu a udělali mu všechno ty přípravy, včetně toho soudu ústavního a tak dál, aby ho tady měli prostě připraveného na místě jako tu šachovou figuru, kterou oni fakt potřebují. Jak to vidíte, pane VK? Děkuju a budu poslouchat.
1: Díky taky.
0: No, já děkuji za dotaz. No, je to poměrně pravděpodobné, protože globální projekt to přesně takhle funguje. To znamená, připravuje takzvané výchozí pozice a ty pozice jsou připravovány s předstihem mnoha dekád. To znamená, dalo by se říct, že to doslova jakoby sedí. Každopádně, pokud by tam nebyl Petr Pavel, tak by tam byl někdo jiný, který by de facto dělal úplně to samé, co bude dělat Petr Pavel, pakliže dojde ke konfliktu s Ruskem a bude vyhlášený válečný stav a on jakožto prezident se stane vrchním velitelem ozbrojených sil a bude mít pod kontrolou celou armádu. Vláda samozřejmě zůstane normálně v činnosti vláda. Ale v době válečného stavu bude mít prezident velmi významné a výjimečné pravomoci z pozice armády a válečného stavu. A v době válečného stavu jsou v podstatě zastaveny všechny civilní soudy a jsou nahrazeny soudy vojenskými. Rozhodování v různých sporech řeší armáda, nikoliv civilní soudy. V válečném stavu může vrchní velitel povolat jakéhokoliv člověka a takzvaně zabavit a zrekvírovat jakýkoliv majetek a soukromý majetek jakéhokoliv občana. To všechno může vrchní velitel, to znamená, pokud by se do takové pozice dostal Petr Pavel, tak to bychom mohli jenom doufat, co se bude dít a co se nebude dít, samozřejmě z hlediska lidí, kteří by potom de facto podléhali i svojí mobilizační povinností vůči Petru Pavlovi. Kam by je Petr Pavel poslal, jestli by je poslal do Uherského Brodu, že do zbrojovky, nebo by je poslal na frontu, nebo by je poslal někam do nemocnice, jako lepiduchy. To je různý. Zkrátka to nikdo neví. Do chvíle, než to přijde, tak nikdo vůbec neví. Proto takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak jo, teď můžete mluvit, prosím.
7: Já vás zdravím z Polynezie. Děkuju vám za váš pořad, je úžasný. A já jsem poslouchal Macrona v zprávách, které si cítal Bentley a řekl všechno a neřekl nic. A jak jste, pane VK, říkal, jakože není moc teď, že nechce moc válčit, já bych to neřekl z toho důvodu, že co se to slychá, že Teď Trump nebude prodávat Evropě ropu a ve Francii nechce zlevnit ropu, tak chtějí už nasvičovat zase, aby zavřeli lidi do jako za covidu z toho důvodu, že budou preferovat, lidi budou dělat home office a pak ještě limitovat prodej benzínu a nafty jenom za 30 euro a budou zase všichni zavřeni jako za covidu. A myslím si, že teď, jak jste říkal, že jsme už na předposlední příčce, tak asi to je jediná, vlastně to je poslední šance vylíst z Evropy, protože pak už zavřou hranice. Že není to ani moc velký dotaz, jestli mi tohle můžete konfirmovat.
1: Za jak dlouho teda myslíte, že zavřou hranice, jo, kde to spustí? Tak jo, děkujem, nashledanou.
0: No, já děkuju za dotaz. Já jsem to už probíral asi před několika týdny, teda ten dotaz. Ve chvíli, kdy bude vyhlášený válečný stav, buď na území celé Evropské unie jako celku, anebo v některých jmenovitých členských zemích NATO samostatně, protože to ještě není jisté, tak v té dané zemi, kde bude válečný stav vyhlášený, začne běžet nějaká lhuta, než se takzvaně skonzolidují mechanismy ochrany hranic. A jestliže by došlo k následujícímu scénáři, já ho ještě zopakuju ještě jednou, pokud by došlo k nějakému ruskému útoku, proběhl by z největší pravděpodobnosti v noci, v nočních hodinách, nebo z noci na ráno, dejme tomu někdy ve 3 hodiny ráno, nebo 2 hodiny ráno a podobně. Ráno by toho byla plná média. Ráno, úplně plná. Zasedala by vláda a okamžitě by bylo svoláno zasedání Evropské rady v Bruselu, které by bylo s velkou pravděpodobností kvůli logistice a koordinačním záležitostem svoláno na nejbližší možný termín, což by byl večer daného dne, někde v 6 hodin večer. A rozhodnutí o válečném stavu na území členských států anebo dokonce na území celé Evropské unie by bylo vydáno v 8 až v 8:30 večer. To znamená, že když se ráno probudíte a uslyšíte z rádia, z televize, z internetu, z mobilního telefonu úplně odevšad, že Rusové zaútočili, a že vláda teď zasedá, že premiér pojede do Bruselu na večerní jednání, tak máte přibližně 14 hodin na reakci. 14 hodin evakuovat se z Evropské unie. Utéct. 14 hodin. Protože jakmile bude vydáno rozhodnutí o válečném stavu, začnou být uzavírány hranice nejpozději do půlnoci daného dne. Nejpozději. Některé aktivistické státy budou rychlejší. Někteří premiéři uzavřou hranice ještě před odjezdem do toho Bruselu. To může být někdy v poledne. To znamená, nebudete mít 14 nebo 12 hodin, ale budete mít jenom 6 hodin. Proto je velice těžké v podstatě odhadovat, jaká bude rychlost, jaká bude uzávěra hranic. To je opravdu velice těžké odhadovat. Může se to lišit, ale v průměru se dá říct, že to bude 6 až 14 hodin. A čím dříve opustíte prostor, tím lépe. Pro vás samozřejmě. Samozřejmě se to týká jenom lidí, kteří mohou odjet, kteří mají prostředky, mají peníze, mají možnost, nemají nějaké závazky doma, že by měli nějaké závazky a kvůli závazkům nemohou odjet. Takových lidí bude strašně moc, mimochodem. A musím samozřejmě mít nějakou jazykovou výbavu, i když v případě prchání před válkou ta výbava jazyková nehraje až tak velkou roli. Váleční uprchlíci nemusí znát jazyk, jenom tak se domluvit prostě nějakýma základama angličtiny nebo němčiny nebo jakéhokoliv nějakého jazyka cizího, který jenom tak trošku poskládáte a dokážete si vzpomenout. někde ze školních tříd a podobně. Asi by bylo zvláštní, kdyby někdy, jako starší lidé by třeba, já nevím, utíkali, že jo, před válkou s Ruskem a někde v uprchlickém táboře v Rakousku by spustili parůzky. Že jo, na Rakušáky. Panečku, to by byl návrat do vzpomínek. 45. roku, když Sověti byli v Estrajchu, že jo. To by byla zábava, ale kdyby tam byli starší, samozřejmě starší Rakušáci, tak by to bylo třeba vtipné, ale ti mladší by to nepochopili samozřejmě. Ti by se zděsili, že jo, ruský idiot, že jo, Rusové už jdou, už jsou tady. Ne. Zkrátka je třeba se opravdu jako na to dívat tak, že někdo bude mít možnost a někdo nebude mít možnost zkrátka se evakuovat. A většina lidí se nebude moci evakuovat kvůli různým důvodům, kvůli příčinám, kvůli tomu, že se na to necítí, že si budou myslet, že to nebude tak zlé, kvůli dětem, kvůli vnoučatům, rodině, kvůli zdravotnímu stavu, protože jsou na lécích, chodí doktorovi pravidelně na rehabilitace nebo chodí, mají velké zdravotní problémy, každou chvíli jsou v nemocnici, nemohou cestovat. To znamená spousta důvodů, proč lidé nebudou moci odjet. A takhle třeba se na to zkrátka dívat. To znamená, pokud někdo se na to připraví, tak bude připraven a bude mít na to zhruba těch 6 až 14 hodin. Co se týče samotného datumu, to nemá smysl vůbec jakkoliv odhadovat, bylo by to naprosto zbytečné. Konec konců i v projekcích se ukazuje, že mnoho věcí, které vypadají opravdu velice katastrofálně, tak se dokážou normálně zrealizovat a znormalizovat takovým způsobem, že nakonec je to zažehnáno, ale bohužel jsou tam některé jiné, které jako ukazují určité události v mezi listopadem a březnem příštího roku, aniž bych to nějak vůbec jakkoliv chtěl specifikovat. Další potom mezi červnem a zářím příštího roku a rovněž kritický bude prosinec 2027. Jsou další projekce, které ukazují na určité věci, které jsou naprosto tragické a katastrofální pro budoucnost Evropy. Každopádně pro dnešek je tohleto všechno. Máme 22.02.
1: To mi mrzí VK, protože tady čeká hrozně dlouho jenom posluchač.
8: Že to byl poslední posluchač, to je naše chyba.
0: O mě nejde.
1: Tak
0: jde
1: jeho, o to, ještě.
0: Následující studio nevytlačovali.
1: Ne. Tak ho ještě vezmeme, děkujem. Takže jste ve vysílání, tak jsem to ukecal, tak prosím, povídejte rychle.
9: Dobrý, já bych som mal ještě jednu takovou rychlou otázku, že vzhledem na Velkou Moravu, čo byl vlastně pravoslavný pokus, alebo pokus jako zavěst aj pravoslavie do terajšieho územia Československa, tak či toto by mohlo nás uchrániť pred nejakými jadrovými útokmi zo strany Ruska? Že, či Rusi majú k tomuto územiu nejaký sentiment ohľadom na Veľkú Moravu a pravoslavie, ktoré to vlastne priniesol Konštantína Metoda, alebo teda ten pravoslavný náboženský rituál. Ďakujem, do počuťa.
1: Taky děkujeme. Tak, prosím.
0: No, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě otázka Velké Moravy, to je velké téma. Jenže problém je v tom, že celý ten koncept pravoslaví umřel v českých a moravských zemích takzvaně na konceptuální souchotě, které se vážou k událostem v dobách národního obrození a takzvaného ještě předtím osvícení v Evropě. Ono církevní schizma, že, které vycházelo z rozpadu Římské říše a rozdělení na východ, západ a následně Vatikán, který v podstatě si určil dva papeže a výklady víry, že otázky rozdílu v chápání takzvané boží svátosti a dalších vedlo k rozdělení de facto křesťanské víry na takzvané západní a takzvané východní Byzanc, že tedy dneska tedy Byzanc se nazývá pravoslaví. A Morava, Velká Morava, de facto jakýsi pilíř onoho vlivu Byzantské říše a pravoslaví v prostoru střední Evropy, byl jakýsi unikát. A našli bychom v Polsku, v západním Polsku bychom našli jednu obdobu, ale jinak de facto Velká Morava byla de facto jakoby unikátem v celém prostoru. Dneska dnešní odkaz Velké Moravy snad jenom historicky, ale z hlediska procesu řízení, minimálně silových a konceptuálních procesů řízení, je naprosto zanedbatelný, protože ten spojovací pilíř pravoslaví je v prostoru dnešní České republiky, že v prostoru Čech, Moravy a Slezska je velice slabý. Okrajový, bych řekl. Samozřejmě, že v některých oblastech, regionech, místech je silný, ale z hlediska celého státu je zanedbatelný. Proto k tomuto já jsem poměrně skeptický. To je zkrátka realita, jenom konstatování toho, že celý prostor České republiky byl obrovským způsobem vlivem židozednářských struktur, které se dostaly k moci v roce 1918 okolo, že no, Masaryka, že byly do značné míry jakoby odstraněny, to znamená církev byla v podstatě vytlačena, neboť národ měl velmi špatné zkušenosti po Bílé hoře s násilnou katolizací celého prostoru. Vznikl odpor vůči, paradoxně, odpor vůči nejenom katolické církvi, což by jako kázala logika věci, že? Ale ten odpor k náboženství a k církvím jako takový. To znamená, právě tohleto způsobilo, že vlastně celý ten prostor Čech, Moravy a Slezska je v podstatě takovým způsobem de facto jakoby vyčištěn, odstraněn od veškeré víry, od náboženství. Nikde jinde to jako není patrné v Evropě, ale tímhletím zkrátka si celý prostě náš národ prostě prošel po Bílé hoře, de facto je to odkaz Bílé hory, to znamená i ty problémy se zánikem, zkrátka víry v mnoha oblastech života je naprosto patrný, ale to bychom potom zacházeli do dalších diskuzí, na to nemáme čas. Takže poslední dotaz, poslední odpověď. Já se teda loučím s tebou Vítku, s tebou Pavle, díky za písničky a za support. No a samozřejmě se loučím s našimi posluchači, ti si to určitě užili. No a pokud si najdou čas, tak si nás opět naladí za týden v pátek po 19.45. Přineseme další témata z domova i ze světa. Já vám přeji teď v pátek krásný večer, vy si ho určitě užijete, užijte si víkend a samozřejmě i příští týden bude pracovní, takže pro tuto chvíli si to užijte, anebo pokud jdete spát, tak přeju dobrou noc.
1: Pondělí bude svátek.
8: Teď jsem to chtěl doplnit, teď jsem to přesně měl zase úst Pavla, pondělí svátek svatý. Venca, jo, tak já se taky loučím se všemi, tedy krásný večer. Tobě Pavle, tobě VK i vám, milí posluchači, my se přetahujeme, tak to hodně zkrátím. Mějte všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Ano, děkuji a já vás ještě jednou pozvu na závěr na ten palouček zítra, přijďte se mrknout. Určitě, určitě se vám tam bude líbit, je to poslední akce. Tak jo, mějte se moc a moc krásně, ahoj, ahoj a já se s vámi loučím taktéž.

0: A...
1: Vážení posluchači, vítejte u dalšího kalendária, které věnujeme osobnostem narozeným ve znamení vah, to jest koncem měsíce září. Poslechneme si reprízu kalendária číslo 79 z roku 2024 věnovaného tomuto období a těmto osobnostem Rupert Hine, producent, Leonard Cohen, Věra Ferbasová, herečka, Don Preston z kapely Mothers of Invention, Zdeněk Štěpánek, Nick Cave, Dean Reed, Joan Jett, Jan Nedvěd, Shel Silverstein, písničkář, Jaroslav Ježek, Don McLean, písničkář, Brian Ferry, zpěvák, Bořivoj Navrátil, George Gershwin, Záviš, kníže pornofolku a Randy Bachman z kapely Bachman Turner Overdrive. Příjemný poslech přeje Michal Kyselka. Vážení posluchači, vítejte u 79. kalendária. Je to 39. týden roku 2024. Od mikrofonu u této první části vítá Michal Kyselka. 21. září byl Leonard Cohen. Oslavil 80. narozeniny. Tento světově proslulý písničkář nahrál méně známou skladbu, Když padla dvojčata 11. září v New Yorku. Píseň se jmenuje The Day They Wounded New York, den, kdy zranili New York.
2: Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York,

77 roků by téhož data 21. září oslavil producent hudebník Rupert Hine, mýval kapely například Quantum Jump, hodně produkoval třeba i Kevina Ayerse a sám na svém prvním solovém albu měl takovou to zádušní gangsterskou písničku Dark Windows, tmavá okna. Aneb chceš se stát hrdinou v kufru černého Cadillacu?

0: Rovněž 21. září uběhlo 111 let
1: od narození herečky Věry Ferbasové. Tak to na ní vzpomíná její souputnice Eva Gérová.
2: Umírněná, klidná a velice milá a velice hodná ženská. Víte, když člověk si uvědomí, že ona neměla žádnou hereckou přípravu, ona byla vlastně vyučená sekretářka, že?
3: Ano, ona měla obchodní školu.
2: Ano, uměla těsnopis, uměla psát na stroji a nepomyšlela nikdy na to, že bude filmovou herečkou. A najednou to přišlo.
1: A že se herečkou stala, o to nemůže být pochyb. Stačí, když si přečteme filmy, ve kterých hrála, dejme tomu, od 35. do 38. Viktorka, Vdavky na Ninky Kulichovi, Studentská máma, První políbení, Pozdní láska, Klub tří, Jedna z milionu, Cácorka, Švadlenka, Uličnice, Tři muži ve sněhu, Srdce v soumraku, Sextánka, Rozkošný příběh, Na týlouce zelený, Manželství na úvěr, Komediantská princezna, 37, Žena pod křížem, Vdovička spadá z nebe, Mravnost nade vše, Falešná kočička, Děvčátko z venkova, a 38, Vandiny trampoty, Slávko nedej se, Slečna Matinka, Pozor straší, Andulka vyhrála a film Panenka, ve kterém Věra Ferbasová hraje robotku.

se si mě na dvě splátky, já se vždycky vyplatím. Nikdy nestlousnu, nikdy nezbubnu, ani formy nestratím. Můžete

0: Hráč na klávesové nástroje Don Preston
1: 21. září oslavil 94. narozeniny.
0: V 60. letech byl členem Mothers of Invention skupiny Franka Zappy, hrál například také s Yoko Ono. Invence a hráčské umění souboru byly obdivuhodné. Poslechneme si písničku s netypickým vyzněním pro Franka Zappu, který často ironizoval hnutí hippies. Zde se pro změnu pozastavuje nad policejní brutalitou a ignorancí rodičů v době války ve Vietnamu.

0: 22. září, včera, uteklo již 128 let, kdy se narodil herec Zdeněk Štěpánek. Pustíme si, jak čte rezoluci po atentátu na Heydricha. V jeho hlase je, myslím, patrný tlak, který na něj byl vyvinut, když z jeho úst musela zaznít tato mrazivá slova.
1: Slavný pane státní prezidente, české kulturní organizace shromážděné dne 18. června 1942 na manifestační schůzi zvolané Národní radou českou ujišťují vás, že zůstávají věrny politickým směrnicím, kterými jste se řídil, když jste dne 15. března 1939 ve své moudré rozvaze položil osud českého národa a české země s plnou důvěrou do rukou vůdce německé říše a uznal takto před celým světem, že naše místo v Evropě může být jedině po boku mocného souseda, který ústy svého nepřekonatelného nejvyššího představitele

0: 86 let by rovněž 22. září oslavil
1: Dean Reed, přezdívaný Rudý Elvis. Jeho historka je známá, ať už to byl neúspěch jeho hudební kariéry v Americe, anebo ideologické přesvědčení, které ho přinutilo se z Ameriky vystěhovat nejdřív do Jižní Ameriky a potom do Evropy, byl odpůrcem a kritikem kapitalismu, alespoň se tak tvářil, takže našel ornou půdu ve východní socialistické Evropě. Chvilku žil v Itálii, pak se usadil v Německé demokratické republice, hodně točil filmy. Z našich zpěváků mu byl blízkým přítelem Václav Neckář a sám Dean Reed byl podezříván, že spolupracuje se CIA, KGB a východoněmeckou Stasi zároveň. Pravdu těžko dohledat, zrovna tak jako o konci jeho životní pouti, tragickém utonutí, které někteří považují za sebevraždu a někteří dokonce za vraždu. Poslechneme si jeho vystoupení.

0: Zpěvačce Joan Jett bylo včera 22. září 66 let a stále bez bázně a hany brázdí svět se svojí kapelou Black Hearts. Joan je původem z Pensylvánie, od roku 1972 žila v Los Angeles, kde o 3 roky později s pomocí producenta Kima Fowleyho založila skupinu The Runaways. Skupina se rozpadla v roce 1979, kdy Joan Jett nastoupila solovou kariéru se svojí cover verzí písně I Love Rock'n'Roll, zdolala americkou hitparádu a bývá označována jako královna rock'n'rollu.
1: Toliko pro první část kalendária číslo 79. Od mikrofonu se prozatím loučí Michal Kyselka, ne na dlouho, za chvilinku tu bude páteční druhá část.

Hezký večer, vážení posluchači, dneska tady máme pátek 27. září 2024, u mikrofonu Michal Kyselka, druhá část kalendária číslo 79. Toto letí. Čtyřiadvacátého září oslavil Jan Nedvěd 78 let. Když jsme minulý týden vzpomínali nedožité narozeniny jeho bratra Františka, tak to pochopitelně svádí k tomu, abychom si poslechli jejich společnou píseň ještě z dob, kdy byli členy skupiny Brontosauři. A pravda,

0: 94 let by 25. září oslavil
1: Shel Silverstein, americký básník, textař, spisovatel knih pro děti, skladatel, scénárista, kreslíř, zpěvák. Napsal hit pro Johnnyho Cashe o chlapci, který se jmenuje Zuzanka, Boy Named Sue, ale především skládal pro kapelu Dr. Hook and the Medicine Show. Jejich první hit z jeho pera se jmenoval Sylvia's Mother. Příběh písničky se odehrával ještě za časů telefonních budek, kdy v Americe byl na čtvrták vymezený čas a když jste chtěli volat déle, tak vám robot oznámil, že musíte vhodit další minci. No a to bylo o nervy, když na druhém konci byla pouze matka Sylvie, která ji zapírala. U nás ji naspíval Petr Spálený pod názvem Sylvie nemá čas, ale my se zaposloucháme do originálu.

0: Jedna z prvních našich písniček s Ježkem byla Tři strážníci roku 1928. Ježek sobě a nám dvěma tento titul oficiálně udělil. My tři strážníci si přece rozumíme, veď? Říkával s oblibou, kdykoliv jsme v blázinci zákulisí nebo nad jeho pianem rozřešili ve spolek nějaký zmatený a beznadějný problém, který ohrožoval premiéru. Toliko citát Jana Wericha o Jaroslavu Ježkovi. Od jehož narození 25. září uplynulo 118 let. Jaroslav Ježek zemřel ve věku 35 let v New Yorku a pustíme si z jeho dílny písničku Teď ještě ne z filmu Ze soboty na neděli, kterou naspíval Jaroslav Gradwall.
1: Páté se dívka líbí, večer oslní, při večeři leco slíbí, kdy to vyplní. Muž si myslí, na co čekám, slib je přece slib, pojďme slečno ještě někam, čím dřív, tím líp. Teď ještě ne, až za chvilku, až zhasnou světla v baru,

0: Další zmínka výroční patří Brianu McLeanovi z kapely Love, jenž by se 25. září dožil 88 let.
1: Americký skladatel, zpěvák, který spolu s Arthurem Lee působil na Los Angeleské scéně v 60. letech. S Arthurem to byli dva kohouti v jedné kapele, písničku Oranžové nebe napsal Brian McLean a zpívá jí Arthur.

0: 79 let oslavil 26. září zpěvák skladatel romantik
1: Brian Ferry,
0: frontman skupiny Roxy Music,
1: jehož by bylo obtížné žánrově zařadit. Někteří váhají mezi glam rockem, art rockem, new wave, prostě anglický distingovaný pop rock. A na obalech Roxy Music oslněvě krásné ženy, sirény, prostě Brianovy muzy.

0: Kdo by neznal sympatického herce Bořivoje Navrátila?
1: 26. září by býval oslavil 91. narozeniny.
0: Ano, to je ten podivný chlapík z Knoflíkářů. On hdy člen činohry Národního divadla, ale též divadla Na zábradlí. Hostoval v činoherním klubu divadle pod Palmovkou ve Švandově divadle i mimo Prahu. A byl to také pedagog. V dobách, kdy televize teprve začínala nabírat barvy, běžel například seriál o československé armádě, kde hrál Bořivoj Navrátil strejdu kapitána. Poslechneme si jej v Zahradách samoty od Olgy Nitrové.
2: V zahradách samoty. Samota může být pokladem nedozírné ceny. Být sám znamená velmi mnoho. V samotě totiž tajně rýžujeme své zlato. V samotě si lížeme utržené rány, znovu nabýváme sil, účtujeme a sbíráme odvahu pro nové výboje, pro nové cesty, za sny, za činy. Je jistě pravdou, že inspirace může přivodit samotu kdekoliv. Vymaže rušivé momenty, přehluší druhořadé ilustrativní dojmy. V potřebných chvílích je důležité být pánem své samoty i uprostřed davu. Paní samota je královna. Je to vznešené veličenstvo. Je dobře umět být jejím králem a ne otrokem. Královská samota je vesmírný kompas. Je to podaná ruka tajemství. Na hladinu mysli možná vplují verše a budou patřit třeba Lorenzi Ferlinghettimu. A bílé sfingy náhody dosud drží jazyk za zuby na cestách v pouštích budoucnosti.

0: Úderem 26. září uteklo 126 let,
1: kdy se narodil americký skladatel a pianista Jacob Gershwin, známý co by George Gershwin. Se svým bratrem a textařem Debo Haywardem složili písničku Summertime pro operu Porgy and Bess v roce 1935, drahokam mezi písněmi, který si teď poslechneme v podání Billy.

0: Záviš vlastním jménem Milan Smrčka, zvaný též kníže pornofolku, zpěvák, písničkář a básník.
1: Dnes, 27. září roku 2024, slaví 68. narozeniny.

0: kanadský rocker dřevorubeckého vzezření? Randy Bachman, někdejší gitarista skupiny Guess Who, později se svým bratrem v Bachman Turner Overdrive,
1: rovněž dneska slaví 81. narozeniny.
0: Již v 70. letech jsme pořadu Větrník poslouchali tento hit You Ain't Seen Nothing Yet.

A to je pro dnešek všechno týkající se kalendária číslo 79. V pondělí naslyšenou se těší opět Michal Kyselka.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Už jsme vám dali najevo, že se opět dnes setkáme s naším dobrým známým, velmi úctyhodným mužem. Je s námi pan plukovník a doktor Marek Obrtel. Vítejte u nás.
1: Děkuji za pozvání a přeji hezký den vám i divákům.
0: Já myslím, že hezký den bude až začnou hezké dny, protože oni se často jenom tak tváří, že jsou hezké, a my se chceme podívat trošku za jejich kulisy, tak pojďme na to.
2: Každý chlup má svůj rub, každý rub má zase líp.

0: Pane doktore, než se dostaneme ke všemu ostatnímu, vy jste byl takový ten muž, který jako jeden z prvních nám strhli ty kulisy a vy, člověk, který se účastnil bojů NATO za Českou republiku, jste nakonec řekl, že tyto kulisy neberete a odešel jste z toho. Proč? Tehdy.
1: No, bylo to na základě mojí osobní zkušenosti, která je asi nejcennější v těchto věcech, protože může vám někdo napovídat něco, druhý zase něco jiného a podobně, ale myslím si, že vlastní zážitky se nedají ničím přebít, takže já jsem v podstatě člověk, který do toho šel vlastně s přesvědčením dělat nejlépe, co mohl, svoji práci vojenského lékaře. No a ten osud mě jaksi zavál tam, kam mě zavál, nebo ta moje služba. No a tam jsem vlastně pochopil, o co se tady jedná. A když jsem zjistil, že ty nabité zkušenosti, dá se říct, za celou tu dobu těch mých různých zahraničních misí a toho působení v armádě, už teda vlastně pod pláštíkem NATO, v závěru, když jsem zjistil, že vlastně všechny ty střípky do sebe jaksi zapadly do té mozaiky, tak jsem naznal, že prostě to není cesta, kterou bych byl ochotný dál akceptovat, protože opravdu to zlo z toho potom vystoupilo pro mě na povrch úplně jasně a zjistil jsem, že všechny ty nálepky nebo prostě to klišé toho boje za svobodu, demokracii, lidská práva a nezávislost jsou úplně něčím jiným. No.
0: No, já se na to ptám hlavně, protože my se opět noříme do obdobné situace, abych tak řekl, tehdy se bojovalo opět daleko od našich hranic, ale teď se ty boje zase nějak přiblížují, hlavně v tom smyslu, že nám tady ti naši bruselští a s nimi spojení elitní váleční štváči říkají, v každém případě bude válka. Není to už naprosto, abych to řekl, nějaká psychiatrická diagnóza, nebo jak vy na to koukáte?
1: Já se na to dívám jako pokračování téhož, protože oni tady existují vlastně z historie mnohé příklady, které by nás už v podstatě měly i nějakým způsobem varovat, protože, jak se říká prostě, jak říká klasik, pokud se někdo nepoučí z historie, musí si ji znovu prožít. Takže já to beru tak, že to je vlastně opakování něčeho, nějakého schématu, který tady v minulosti už několikrát bylo. A co se týká toho mýho předchozího působení a toho, že teď vlastně ta situace, která byla 5000 kilometrů od našich domovů, potom 500 kilometrů od našich domovů, se nám postupně dostává před dveře, tak to si myslím, že je taky pokračování toho procesu, který tady je. No, prostě musíme si uvědomit, že vždycky, když chce člověk znát pravý stav věcí, tak musí sledovat ten tok peněz, jak se také říká. O peníze jde až v první řadě, čili v podstatě jde o to, že zase nám ten západní svět nějak vykrvácel, no a potřebuje se na někom zahojit. A myslím si, že tohle je pokračující snaha o to nějakým způsobem se zase dostat ke zdrojům, k levné pracovní síle, k území a podobně. Takže bohužel je to proces, který mě nepřekvapuje. Jenom jsem doufal, že třeba se stane něco, že prostě to lidstvo nějakým způsobem prozře a nedopustí to, aby to došlo až do této podoby, ale jsem několik let přesvědčený, že oni jsou jenom dva možné scénáře a pokud se nenaplní ten první, tak bohužel je na scéně ten druhý.
0: A ten první je jaký?
1: Ten první scénář, no, musíme začít být konkrétní trošku, když vlastně se před 35 lety tomu západu ten stav podařilo vyřešit tím, že vlastně na Zlatém podnose zadarmo získal vlastně celou bývalou východní Evropu a s ní teda tu levnou pracovní sílu, ty zdroje, to území, prostě ty odbytiště a to všechno, no tak měl na chvíli vystaráno. A dneska se vlastně ocitá opět v krizi, ale kromě toho, že teda ekonomické a finanční, tak ještě je tady naprostá morální krize, si myslím, toho západu, protože to vidíme snad na každé oblasti našeho života. No a on by potřeboval znovu takovou tu injekci a tu vzpruhu. A to už tady taky v historii mockrát bylo. Takže dneska ta bezbřehá snaha prostě ochočit si tu zemi na východ od nás, rozparcelovat ji, rozporcovat a prostě spotřebovat ty její zdroje, vydrancovat ji, no tak to je ta snaha vlastně, která tady je. No a ona se může podařit tím prvním scénářem, který zní tak, že pokud by se podařilo opotřebovávací válkou, která teď probíhá na východě a vlastně narušením jaksi zevnitř destabilizovat ten systém, ten režim natolik, aby padl, nebo aspoň se významně oslabil a vlastně ty vnější síly ve spolupráci s tou pátou kolonou, s těmi vnitřními silami dokázali prostě docílit toho, co docílili před těmi 35 lety, že se jim to takhle vlastně předloží a vemte si to, tak to by byl ten první scénář. O ten se snažili a myslím, že jim to teď trošku ztroskotalo před pár dny vlastně v rámci voleb, no a tudíž je na stole ten scénář druhý a ten zase historie nás učí, že byl bohužel vždycky válečný, snad od středověku nebo starověku, že jo, tak vždycky byl válečný, vždycky se tyhle problémy nakonec řešily válkou, která maže dluhy, mění hranice, mění uspořádání, prostě. Takže to je ten scénář druhý, o kterým se bavíme.
0: No a ten, když to vlastně berete historicky, což mě docela vyhovuje, protože já si myslím něco velmi podobného, tak my jsme tady s Michalem Svatošem před pár dny uvažovali o tom, že vlastně to připomíná vznik té první světové války, která je vlastně začátkem všech těch ostatních válek, které potom v tom 20. století probíhaly. Vy jste mě naznačoval, že vám to připomíná začátek té druhé světové války. V čem?
1: No, abych teda upřesnil, tak já vám rozumím, jako i co se týče té první světové války, protože já dokonce ve svém vlastním žargonu nazývám ty války válkami 1A a 1B. Mm-hmm. To je jako moje takové domovské označení, protože myslím si taky, že v podstatě ten proces započatý někdy na počátku toho století vlastně 20., tak on vlastně dosud nikdy neskončil a pořád je tady ta snaha a vlastně na různých místech světa, v různých situacích se vlastně pořád to schéma, které bylo nastaveno, tak se různě nějakým způsobem projevuje. Takže to, mě to třeba asociuje ten dnešní stav z někdy s rokem 1933-35, kdy vlastně byl vzestup vlastně hitlerovské nacionalistické strany k moci a v podstatě stejná retorika, stejné způsoby, stejné, promiňte mi to, ale oblbování obyvatel, prostě slogany, že se něco musí, že prostě pro naše dobro musíme do té války a že nás tady někdo teda zásadním způsobem ohrožuje a my to musíme vyřešit. No, ve skutečnosti jsou cíle ty, o kterých jsme možná před chvíli se zmínili. Čili mě to asociuje s tím rokem 33, kdy dokonce i den před válkou si zeď Mussoliniho vlastně, který byl ministrem zahraničí, napsal do svého deníku, že válka se zdá být sice velmi nepravděpodobná, ale možná, že je za dveřmi. A v podstatě v zápětí vypukla druhá světová válka, nebo 1B, v celé své síle. Takže já myslím, že ty procesy vedoucí k té válce, včetně třeba operací pod falešnou vlajkou a podobně, se pořád opakují. No a mě to připomíná, tehdy se honili Židé, že jo, vlastně byly pogromy na Židy, pogromy na různé příslušníky různých stran a tak dále. A prostě ta retorika byla taková, že to je to zlo, s tím se musí zatočit. A ve skutečnosti vlastně zdroj toho všude je na tom východě. Ano. A tak a já bych řekl, že tohleto se nám teď opakuje, teď honíme teda příslušníky právě té ruské komunity, vyrábíme prostě pocit, že to je to největší zlo na světě a podobně, takže v tomhle mi to připomíná silně tu dobu.
0: A řekněte mi, mě to ještě připomíná, když takhle právě o tom mluvíme a chceme se koukat za kulisy toho, co vlastně je za tím lícem se kouknout na ten rub, tak mě překvapila jedna věc. Když před těmi lety, roce 22, 23, jsme tady slyšeli vykřikovat Petra Fialu, že jsme ve válce s Ruskem. A my jsme říkali, ne, my nejsme ve válce s Ruskem. Na těch demonstracích jsme říkali, to jste možná vy, ale my teda rozhodně ne. A najednou tady slyšíme, že i Andrej Babiš, který si na jednu stranu bere tričko s nápisem ne válce, říká, že jsme pod nějakým ruským útokem, pravděpodobně tedy kybernetickým či jakým jiným, nechce nám říct žádné podrobnosti, dokonce ani svému koaličnímu partnerovi. Tomio Okamura se ptá, říká, nám nic takového pan premiér zatím neřekl, třeba nám to řekne. Není to tak, že vlastně my jsme si mysleli trošku, že o tom oni si sní, ale oni ve skutečnosti už tou válkou uvnitř žijí?
1: Bez pochyby. Já jsem o tom přesvědčený a musím se teda přiznat, že já jsem nebyl ten, kdo si myslel, že s nástupem vlády Andreje Babiše se něco otočí o 180 stupňů. Já vždycky nazývám tu jeho vládu a tu vládnoucí garnituru, která je tu dnes a která tu už byla před Fialou, vlastně to taky souvisí do značné míry, tak já ji nazývám vlastně o něco lepší stranou téže mince. Dokonce jsem někdy použil takový příměr, že ten fialový vlak, který se řítil někam prostě do neznáma, ono se řítil do známých končin, tak se přetřel na růžovo a v podstatě jede po stejných kolejích dál. Akorát působí na lidi lépe, protože přece jenom ta barva jako je pro nějak si vstřebatelnější nebo tak nějak. Ono se to projevuje na spoustě věcí. Když se podíváme na ty nepopulární věci, které dnes vlastně hýbou tou naší zemí, dá se říct a podobně, tak když se podíváme, kde jsou kořeny, tak ty kořeny jsou někde kolem roku třeba 16-17 a méně třeba, to znamená, že to bylo období, řekněme, té první Babišovské vlády, tam to někde nastartovalo, skrytě, latentně třeba, potom Fiala to rozjel na plné obrátky, v podstatě tam to bylo naprosto bezbřehé, ono to Babiše trošku stopnul covid tady v těch věcech a podobně, a pak se to rozjelo na plné obrátky, no a dnes ti, kteří doufali, že dojde k obratu o 180 stupňů, tak si myslím, že už dnes silně vystřízlivěli, protože když se podíváme na zahraniční politiku, myslím si, že po mnoha retorických kotrmelcích a podobně se nezměnilo v podstatě nic, protože dneska dáváme obrovské množství peněz znovu na nákup zbraní, podporujeme zbraňovou iniciativu, hlasujeme pro sankce, jo, takže v podstatě řekl bych, že ta zahraniční politika se nezměnila vůbec. Když se podíváme na tu domácí politiku, no tak tady nějaké střípky, jako tak, aby se neřeklo, tak se nějakým způsobem změnily, to ano. Například teď, že nebudeme zdražovat dálniční známky, nebo že snad těm důchodcům dáme něco málo z toho, co jim Fiala sebral a tak dál, tak tyhle ty střípky tady vidět jsou, ale v těch rozhodujících oblastech toho našeho života, tak k žádné změně nedošlo a ani neočekává. Jako vůbec,
0: takže třeba takovou nějakou tu iniciativu teď těch poslanců za SPD, kteří říkají, že by bylo, že je nezbytné obnovit jednání s Ruskem o dodávkách plynu a ropy a to myslíte, že k tomu nedojde?
1: No, to si nemyslím. Bohužel. Já teda osobně nevím, jako co rozumnějšího by mohla suverénní země, kterou my teda nejsme, bohužel, ano, co jiného by mohla suverénní země chtít, než prostě mít korektní vztahy s každou v podstatě demokratickou zemí na světě, když to tak řeknu. Prostě my bychom se jako suverénní svébytný stát měli starat o blaho našich občanů a to znamená, měli bychom si nějakým způsobem vyzobávat to, co je pro nás výhodné a zároveň tou korektní politikou nějakým způsobem zase umožnit těm druhým zemím, aby v podstatě ty vztahy byly oboustranně prospěšný. Takže Tady bych vůbec, myslím, že tady není se o čem bavit. Podívejme se, myslím, že tady je krásný příklad z Německa, kdy vidíme, kam dospěla evropská velmoc, že jo, Německo, po té, co se odstřihla od levných surovin. Ono to jde samozřejmě ještě dál, protože myslím si, že to je naprosto schizofrenní politika kulisářská, protože odstřihnout se od ropy zemního plynu, zrušit si jaderné elektrárny, zrušit si tepelné elektrárny, nastavět si tam spoustu a naprosto zbytečných větrníků, který jim tam navíc přinášejí sucho a spoustu neduhů a tak dál. A myslet si, že jsem tím vyřešil energetickou krizi. No a teď vlastně tenhle ten model se někdo snaží aplikovat nám, i když my trpíme už samozřejmě tím, jelikož jsme závislí na, byli jsme závislí na německé ekonomice, tak trpíme už teď. Ale pořád ještě máme jakousi šanci na rozdíl od těch Němců se z toho nějakým způsobem vyvázat. Takže ta iniciativa by pro mě byla nejen vítaná, ale silně logická. A myslím si, že jediná možná, pokud chceme

0: příčiny a důsledky ekonomické a energetické a tak dále, ale ono to přece má vazby také na tu zdravotní stránku. Co ty větrníky vlastně představují za rizika v tomto smyslu slova?
1: Já vždycky teda se odpíchnu od těch našich energetiků, ekologů a ekonomů a podobně a tak dále. A vždycky říkám, že na pozadí vlastně toho energetického propadáku, to tady asi Ivan zmiňoval, ano. Prostě, že to po energetické stránce naprostý propadák, protože to zdaleka není o tom, o čem nás přesvědčují, že to je, instalované výkony a další věci.
0: Ano.
1: Ekonomicky pochopitelně to je naprostý debakl také, protože tam o těch cenách, těch kilowatt jako z různých zdrojů asi tady taky byla.
0: Bylo to všechno dotované a nesmyslně, je to nepředstavitelně drahý.
1: A z našich kapes v podstatě
0: našich
1: potom.
0: Kapes a je to a výkon nic, 4%, že jo.
1: Takže energeticky, ekonomicky není o čem se bavit. Ekologie, jak by někdo si myslel, že prostě zelená energie zdaleka není zelená, to by jsme zase museli všechny ty procesy kolem toho tady zmínit, asi taky byla řeč. A já vždycky říkám, že na základě tohodle toho, když si představíme, že to má ještě ty zdravotní dopady na populaci a vůbec na ty biotopy celkově a tak dál, tak já si myslím, že toto je úplně prostě rána do vazu, jako nám jako občanům v podstatě. No a ty důsledky zdravotní jsou, když to shrnu velmi stručně, trojího druhu. Jednak jsou tady ty kontaminace těmi nebezpečnými látkami, v podstatě ze kterých je vyrobená řada komponent, těch, zejména lopatky teda těch větrných elektráren a turbín. Mohli bychom tady mluvit taky o tom, že v té turbíně je 600 litrů oleje minimálně, v těch menších, v těch velkých daleko víc ještě. No a pokud dojde k prasknutí té převodovky, což se stalo teď tady v jedné lokalitě v České republice nedávno, no tak těch 600 litrů je na poli, že jo, někde rozstříkaných a tak dál. Ale to ještě ta půda nějak vstřeba, ale tyhle ty jedovaté látky na bázi těch poli a perfluorovaných derivátů, které v podstatě v kilech se uvolňují z těch lopatek, které se musí třikrát za životnost té elektrárny vyměnit, no tak to všechno vlastně nám ulpívá ve vodě, ve vzduchu, v půdě hlavně, dostává se to do všeho, co konzumujeme a podobně.
0: A co to dělá s námi?
1: No je to v podstatě karcinogen. Karcinogen a látka, která vede potom k řadě chronických onemocnění a podobně. Z toho důvodu se přestali z těchto látek vyrábět různé výrobky z plastů, dětské hračky. To už je dávno všechno zakázané. A teda aspoň u nás, jako nevím, jak ve všech zemích na světě, možná ne, ale tady jako v našich zemích určitě. No a my si to teď dobrovolně v takovým objemu obrovským instalujeme do vzdálenosti kilometr od obydlí, k vodním tokům, k přírodě, vlastně k orné půdě zemědělské a tak dál. Takže to je první důsledek. Potom jsou tam samozřejmě ty zvukové záležitosti. A tam já jsem byl často osočován z toho, že si něco vymýšlím, vycucávám z prstu, jak mi bylo řečeno, bez důkazů a podobně. No tak dneska si myslím, že už tohle nikdo říct nemůže. Jenom takovou perličku řeknu, že jsem se teď nedávno utkal s jedním učitelem fyziky na jedné besedě, který mě tvrdil, že prostě nemám pravdu, protože jako intenzita každého zvuku klesá se čtvercem vzdálenosti, což je pravda, samozřejmě to nepopírám, ale pokud je to izolovaný bod v naprosto homogenním prostředí, dobře, ale větrná elektrárna a produkce infrazvuku tou větrnou elektrárnou je ale úplně něco jiného. Tam zdaleka neplatí tak jednoduchá rovnice, jako byla řečena. A ty důkazy vlastně ze světa už máme. Já už bych tady lhal, kdybych řekl, kolik těch studií ve skutečnosti už mám z různých zemí světa pozbíraných přímo s těmi důsledky na zdravotní stav obyvatelstva, přímo se svědectvím těch lidí, kteří tam žijí a tak dál. Takže těch už je nespočet. Takže je tady vlastně fáze toho slyšitelného zvuku, na ten si většinou ti obyvatelé stěžují první. A to je to nejmenší prostě, protože oni popisují ten neskutečný prostě trvalý mnohaletý prostě zvuk těch lopatek, kdy si nemůžou otevřít okno, protože říkají, že by se z toho zbláznili. Ano. A prostě slyší pořád ten swish efekt vlastně, ano, té vrtule, která mí ten stožár a tak dál, různé hučení, hrčení prostě a podobně. No ale to je ten slyšitelný zvuk, vůči kterému teda si můžete ještě zavřít to okno, nebo si nějak zvukově izolovat ten dům, nebo prostě udělat něco. Ale pak je tady bohužel ta druhá fáze toho infrazvuku, který je produkován v poměrně vysoké intenzitě o vysokém tom akustickém tlaku. A to je vlastně

0: věc, kterou neslyšíte, a i když se zabedníte, jako odhlučníte a podobně, tak ty lidi najednou prostě zjistí, že ty potíže tyto a jiné mají dál, ale tady jsou byli donedávna v pasti, protože si říkali, co to je, jako jestli mám nějaký špatný stavy nebo metabolismus, nebo já nevím co, prostě nepřičítali to ze začátku tady tomu. Uh-huh. Až když se objevily potom ty studie právě ze zahraničí, nebo si to vyzkoušeli potom na vlastní kůži, že jsou někde jinde, tam to nevadí, přijedou zpátky, tam to vadí, že jo, a podobně, uh-huh. tak jsme se tím začali zabývat. A to poškození tím infrazvukem je prostě vzhledem k tomu, že to je mnohaletá záležitost a že navíc ještě musím říct, že ten infrazvuk nemá ten klasický průběh prostě té vlny, tak jak bychom předpokládali, ale že vlivem právě toho rotování, tak je to ještě takzvaný pulzní infrazvuk, který mění ty frekvence ještě v podstatě, není to setrvalá frekvence 10 Hz nebo něco, ale pohybuje se to od 0,5 až třeba do 16 Hz. A to je ještě škodlivější, protože to prostě nepravidelně ovlivňuje v podstatě řadu tkání, orgánů a podobně podle toho, jakou frekvenci zrovna jsme dosáhli. Možná příměr takovej řeknu, že já vždycky to vysvětluju na tom, že kapka vody, když vám bude kapat na beton, tak za týden to neudělá nic. Ale po 20 letech nebo po 300 letech na zámcích a hradech vidíte, že ta kapající kapka tam vyhloubila prostě důlek třeba. Takže podobně je to s tím časovým efektem vlastně toho infrazvuku.
1: Akorát, že se to netýká 200, 300 let, ale
0: 20 let.
1: A co to dělá s těmi orgány?
0: A to je ten druhý příměr, to jsem chtěl právě naznačit, že zase, když udělám takový přirovnání, když půjdete po chatrné lávce sám a budete tam nějakým způsobem dupat, tak v podstatě ta lávka vydrží. Když tam pošlete rodu vojáku a oni půjdou prostě jednotným krokem a budou nějakým způsobem tam pochodovat a to, tak ta lávka spadne, protože se to dostane do nějaké interference, vznikne tam taková ta rezonance, že jo. No a to je přesně to, co udělá příslušná vlnová toho infrazvuku z tkání, kde se potkají ty frekvence.
1: Ano.
0: Takže ona vlastně potom dokáže mechanicky poškodit tu tkáň, ten orgán a podobně. A zase jsou na to studie ze zahraničí, kdy v podstatě signifikantně vzrostly určité druhy prostě onemocnění v lokalitách, kde ten větrný park existuje. A ve srovnání s tím, kde neexistuje, tak to jsou nárůst je třeba i o desítky procent. Jako aby zase to neznělo, tak třeba o 20%, o 21%. Takže to je podle mě...
1: A co ty důsledky, řekněme, to, co se dneska nazývá ekologickým, ale já myslím, že to je přesně to zdraví pořád. A to je to vysušování, to je ta změna toků. Co o tomhle víme?
0: No, dneska už o tom víme hodně, prostě zase byly určité dohady a podobně, než to někdo opravdu změřil prostě, jak se říká, že matematika je věda, teď mi vypadlo to slovo, prostě, no...
1: Exaktně,
0: tak, to jsem chtěl říct. Takže někdo to exaktně změřil prostě a zjistil, že je to logický, že když postavíte západnímu větru, který tady přinášel do střední Evropy nejvíce srážek, když mu postavíte do cesty 97 gigawatt výkonu vlastně těch větrníků, no tak je logický, že nejedná se o perpetuum mobile, ale jedná se o něco, co se musí nějakou energií roztočit, všechno je jenom přeměna energie z jedné podoby na druhou, no a vlastně ten větrník spotřebuje tu větrnou energii de facto na to, aby se, nebo ty tisíce těch větrníků spotřebují tu energii na to, aby se točili, no a ty srážky prostě sem nedojdou, protože oni prostě zeslábnou cestou a má to logiku. Já jsem třeba teď se zabýval nějakou takovou reportáží z Jižní Moravy, která trpí tím nadměrným suchem v podstatě už několik let, což tak nějak nápadně časově souvisí s tím, kdy se tam vybudovaly ty tři vlastně hráze těch větrných parků. Když pojedete tou cestou, tak uvidíte přesně za hranicí je takový menší větrný park a pak jsou dva obří prostě se stovkami těch vrtulí. No a jako logicky na tu Jižní Moravu, kde to jižní proudění dokázalo přinést ty srážky také, protože do Čehne tam to poberou pohoří Alpy, že jo, a tak dále, ale na tu jižní Moravu to přicházelo, no tak to nepřichází v současné době. A máme na to studii z renomovaného dokonce časopisu Nature, který v podstatě je vysoce certifikovaný v podstatě a citovaný a podobně, a tam zcela jednoznačně exaktně prostě změřili, jaký je pokles toho proudění a podobně. Ono těch mechanismů je víc, ale toto pro zjednodušení, toto je ten nejsilnější. Ono to potom ruší klima i v té dané oblasti tím, že vlastně stoupá ten proud toho vzduchu, který ta lopatka vlastně vyrábí a tak dál, nahoru rozhání vlastně tu oblačnost a tak dál. Těch mechanismů je hodně. No, je zajímavý, že ekologové a různí přírodovědci, odborníci prostě se snaží tady ty věci zpochybňovat, ale kdybychom šli asi do hloubky, tak bychom zjistili, že možná se ocitají na výplatních páskách některých investorů.
1: Já myslím, že na tohle by nedostávali granty, protože to celá ta ekologická, ta klimatická lež je postavená na penězích. Jak vy říkáte, sledujme stopu peněz, takže oni jsou zaměstnanci tohodle, této ideologie.
0: Ještě možná, když už jste zmínil ty peníze, tak aby si, a to možná Ivan tady říkal, abychom si představili, že vlastně na stole momentálně leží opět 800 miliard korun, o které se hraje. A to jsou docela velké peníze, takže si myslím, že jim stojí za to udělat cokoliv pro to, aby to nějakým způsobem zhrábli. A ty větrníky, když se nějakým způsobem vyprojektují a postaví, oni ani nemusí fungovat. Aha. To už prostě potom bude jedno, protože jestliže oni to postaví, tak řeknou potom, pokud by někdo zjistil, že opravdu ty negativní vlivy tady jsou a že je potřeba s tím něco dělat, řeknou, dělejte, ale peníze nám dejte, protože vy jste nám to povolili a my jsme to prostě... Ano. Takže ten daňový poplatník občan je v pasti tak i tak. Tady.
1: Pojďme se tedy podívat na ten rub a líc ještě z jednoho rubu a líce. Vy totiž jste to tady zmínil, jako vy jste člověk, vy jste homopolitikus, vy vás vídáme v Příčovech, mluvili jsme tady několikrát na tato témata. Jste lékař, ale jste také místopředseda České strany národně sociální. Mě by zajímalo, protože teď kandidujete do Senátu na Přerovsku, snad to dopadne, já myslím, že vy to objíždíte intenzivně. Mě by zajímalo, jak jste se dostal k této straně, protože obvykle se ti lidé přilepí k nějaké známé značce. Ta Česká strana národně sociální je vznešená strana, ale úplně tady už pro většinu lidí pozapomenutá. Proč právě tohle?
0: No, já jsem celoživotně nikdy žádným straníkem nebyl, ale samozřejmě názory jsem měl nějakým způsobem vyhraněné v určitém směru a tak dál. Myslím, že jsem si za nimi právě, trošku jste to naznačil, i šel, no. Tak nějak, protože to moje poznání, o kterém jsme tady v úvodu mluvili, bylo natolik silné, že jsem kvůli němu teda i opustil tu svoji oblíbenou armádu, kterou jsem skutečně rád měl, tu svoji profesi vojenského lékaře. No a pak už v podstatě jsem věděl, že ta cesta moje nebo ten cíl je nějaký. No a samozřejmě, když jsem to věděl, tak bylo obtížné ve stávajícím politickém spektru najít nějakou alternativu, která by mě uspokojila natolik, abych prostě nemusel být v nějaké kolizi s programem nebo s názory té strany a podobně. Až mě osud dovedl jaksi ke kolegovi, který dělá předsedu té České strany národně sociální, a já, když jsem se potom nějak bližším způsobem seznámil před 8 lety už vlastně s programem té strany, tehdy se ten program v podstatě ještě precizoval, budoval a podobně, ale hlavně z historií té slavné československé strany, která je v podstatě druhou nejstarší stranou Československa, vyprofilovala se tehdy ze sociální demokracie, která jaksi zradila ty národovecký procesy, které probíhaly vlastně na konci minulého, teda už musím říct před minulého století, takže vlastně se vyprofilovala národní socialisté od sociálních demokratů, kteří byli teda tou nejstarší stranou. No a ta strana, když jsem se podíval i do té historie, tak ona tam má velice vážené lidi, už vlastně její první historický předseda Karel Klofáč, tak to byla osobnost tehdy ještě Rakouska, Uherska, později Československa. Takže člověk, který se jako požíval velké úcty ve společnosti, žádné aféry, žádné prostě věci, tohle nikdy tam nebylo. Pak nastoupilo období vlastně samostatného Československa, kdy ta strana získala zase na významu právě proto, že za to bojovala a byla za to docela i perzekuována, za to, že v podstatě chtěla to češství, to národovectví nějakým způsobem zdůraznit. Opět se to projevilo znovu potom za okupace, kdy v podstatě Petr Zenkl jako budoucí předseda strany poválečný, ale on tehdy dělal primátora Prahy zrovna a byl to člověk, pro kterého si 1. března 39 přišlo gestapo, přežil koncentrační tábor. My jsme, naši členové, bratři ve straně národně sociální, byli těmi, po kterých v podstatě se šlo také první, protože to národovectví v té naší straně prostě je zakořeněno silně. Jak ta stránka sociální, tak ta stránka národovecká. Takže ta historie, připomenu jenom, že členem strany byli Edvard Beneš nebo Milada Horáková. To byly všechno jako členové, kteří významně teda přispěli k historii té strany. No a jako já si myslím, že do dnešního dne naštěstí přetrvalo to, že i náš program je vysloveně národovecký, vysloveně sociální a naše strana nemá, já se tam nemám za co stydět, protože v historii té strany neshledám žádný problém, který by mě nějakým způsobem opravňoval k tomu, abych třeba řekl, tak s tímhle se nestotožním nebo něco podobného, naopak. Takže tak nějak mě k tomu dovedla situace. Moje směrování bylo jasné, se dá říct, a potkalo se to vlastně, jak si...
1: Ono je to, my se tím docela dostáváme k tomu začátku, kdy vlastně opakujeme si, že ta naše historie nás o mnohem poučuje, pokud se necháme poučit a pokud nezapomínáme v tom, úplně řekl bych, ze čtvercem vzdálenosti, jak jste to říkal, v případě těch zvukových vln, pokud nezapomínáme tak rychle na všechny zkušenosti našich předků, které se opět, jak jsme si na začátku říkali, teď zúročují pro ty, kdo je chtějí znát. Proto mě to je ohromně sympatické. Vy jste mimochodem také asi v parlamentních volbách kandidovali pod značkou Stačilo, jestli se nepletu.
0: V koalici.
1: Vlastně. V té koalici Stačilo. O pár desetin jste se tam nakonec nedostali. Škoda toho, ale mně ta strana, která je velmi úctyhodná, jako pro vás přijde úplně, abych tak řekl, že k vám sedí, protože ten rub i líc toho je vlastně stejný. Tam nepředstíráte nic, ani z historicky, ani současnosti. Nicméně vy jste člověk, který nesedí doma, který neustále vlastně jezdí se záchrankou. Řekněte mi, jak tohle dokážete skloubit a stíhat? Co to vlastně pro vás dneska znamená ten váš výkon té lékařské profese?
0: Hlavně to pro mě znamená to, že po 35 letech působení ve zdravotnictví, jako po promoci, když to řeknu, je to přesně letos 35 let, tak musím zaklepat, že pořád stále mě ta práce naplňuje, baví, necítím se vyhořelý a je to pořád moje jakési zázemí, které mi právě poskytuje i takovou tu jistotu, že cokoliv by se nedobrého událo vlastně i na té politické linii a podobně, tak mě třeba nedělá sebe menší problém, nebo stojím si za tím, že by mi nedělalo žádný problém se prostě vrátit zpátky k tomu občanskému povolání a tak dál. Já neberu politiku jako živnost, ano, jo, takže jako já to beru jako povinnost, nebo byl jsem v podstatě i tou svou stranou nějakým způsobem motivován k tomu, abych třeba do té senátní kandidatury šel. jsem motivovaný vlastně tím, co jsem v životě poznal, viděl a tak dále, a co bych chtěl, aby se nějak na té zákonodárné půdě dalo nějakým způsobem prosazovat. No a pochopitelně taky počtem svých dětí, protože nevím, co je čeká do budoucna, tak to je vysoká motivace samozřejmě asi pro každého, kdo normálně přemýšlí a tak. Takže musí se to nějakým způsobem skloubit, ale řekl bych, že jako...
1: A vy jezdíte pořád s tou rychlou?
0: Pořád. Já jsem vlastně 32 let, z těch 35 let, tak 32 let jsem pořád působil v nějakých vedoucích funkcích i vysokých, armádních, civilních a podobně. A teď jsem udělal takovou trošku zásadní změnu, protože jsem si řekl, že za 32 let už té práce s podřízenými a podobně bylo dost, takže jsem se pokusil, řekněme na nějaký čas, nebo kdo ví, jak to bude ještě, na nějaký čas jsem se pokusil vyvázat z těch vedoucích funkcí a stal jsem se řadovým lékařem v první linii výjezdovým, tak jsem to chtěl, abych taky zkusil, co to je mít zodpovědnost sám za sebe od 7 do 19, když to tak řeknu, a prostě za svoji odvedenou práci a podobně, takže trošku se mi vytvořil časový prostor i na to, co se teď děje, nebo co vlastně od toho dubna, to se tak potkalo v podstatě, že v dubnu jsem učinil tohleto rozhodnutí v práci a v dubnu jsem se taky stal tím vlastně hrdým místopředsedou, druhým místopředsedou strany. No, takže malinko jsem si ten časový prostor tam vyrobil, tak uvidíme, co to přinese. No.
1: A když jezdíte s tou sanitkou, abych tak řekl názvem toho slavného seriálu, relativně slavného, poznáváte, abych tak řekl, ty lidi z nejbližších a docela vlastně v intimních situacích. Jaká je nálada mezi lidmi, abych tak řekl, běžně mediálně neviděná?
0: No, když dojde na nějaký hlubší prostě, jak bych to řekl, takový poznání toho, jak ti lidi přemýšlejí, protože v těžké životní zdravotní situaci to nejde. Tam samozřejmě ano. Na to není čas prostě nějak a není to ani předmět nebo náplní jako té práce. Ano. Dokonce bych řekl, že by to v jistých případech mohlo být vnímáno i nelíbě ze strany vedení třeba nějak vést nějaké politické diskuze. Jako
1: ne, já nemyslím toho, politické, ale jako situace. Cítíte ty životní
0: tak
1: situace?
0: Pochopitelně jako špatně je to vnímáno, převážně špatně, protože jako myslím si, že pokud ten člověk není hloupý nebo navedený, jak se říká,
1: ano.
0: Tak v podstatě musí vidět, kam se ten svět řítí a musí vidět, že prostě věci, které dříve byly jakýmsi způsobem garantované, samozřejmě a podobně, tak dneska v podstatě se ocitají ve vzduchoprázdnu. Hmm. Jestli je to po stránce zaměstnání, teď vidíme, kam se řítí Evropa ekonomicky, takže to ti lidé pociťují samozřejmě taky, jo, že boj o to, aby prostě nějakým způsobem měli nějaký adekvátní příjem. Je to o školách, je to o zdravotnictví, je to prostě o sociální sféře. Ve všech oblastech prostě je problém, který závisí na penězích, na personálu nějakým způsobem. Obojího se nedostává, protože peníze se investují jiným směrem teď momentálně. Tak, jak nám klesá vlastně, nebo tak ten demografický průšvih, který nás čeká během pár let, no tak ten taky nevěstí to, že by se ta situace s nedostatkem oborů a odborností nebo pracovníků v těch oborech měla zlepšovat, spíš naopak. No a vlastně ten propad té společnosti celkový, bohužel i včetně té morální stránky, je prostě obrovský. Do toho vlastně ta devastace přirozeného myšlení, selského rozumu a podobně související s digitalizací a s dalšími věcmi, že je obrovský, takže jako myslím si, že normální člověk to vnímat musí.
1: Vy ovšem, když teď kandidujete do Senátu, kdybyste se tam dostal, vy máte právě, vy jste to slovo řekl, to digitalizace, ale vy to vztahujete ve svém programu kandidátském, senátním, především k té mládeži, k dětem. Co tam vy vidíte? Protože proč? Teďkon to téma je tu docela živé. Na jednu stranu asi pochopitelné, je to děsivost, čemu jsou vystaveni děti. A současně tady vidíme ten takzvaný Kids Act, ten dětský zákon, který chce udělat Brusel, a který je ve skutečnosti šmírováním rodičů a všech ostatních další krok ke šmírování. Není to nebezpečné pole, do kterého se pouštíte, když máte ve svém programu také to nebezpečí té elektronizace pro děti?
0: No, jestli myslíte, jestli je to nebezpečný pro mě, tak to se uvidí, no. Jako pro ty děti stoprocentně.
1: A v čem je to?
0: No, jako já to zase...
1: Z vašeho hlediska.
0: Myslíte pro mě?
1: Ne, z vašeho hlediska jako doktora. Kde vy tam vidíte ta největší nebezpečí?
0: No, já začnu od konce. V podstatě objevil se tady termín, a to je, dá se říct, už oficiálně uznávaný termín ve zdravotnictví, takzvané digitální demence. Mm-hmm. A já myslím, že to už v podstatě vystihuje podstatu věci, protože to, že dítě sedí několik hodin denně na nějakých digitálních prostředcích, nejčastěji na mobilu, nebo na tabletu, nebo na počítači, to samo o sobě ještě není úplně to nejhorší, protože jde o to, co tam sleduje. Že jo? A pokud tam sleduje nějaké věci, které mu deformují charakter, tak je to špatně. Ale ono to často, jako dneska ta digitalizace se využívá k tomu, aby v podstatě ten člověk, a teď s rozvojem ještě umělé inteligence je to ještě mnohonásobně horší, takže se v podstatě, tak jak nám vzrůstají schopnosti umělé inteligence, tak úměrně nám klesají schopnosti přirozené inteligence, protože dokonce i v těch školách, to mám z vlastní zkušenosti, i prostě i v těch školách dokonce existuje takový názor od těch zejména mladších učitelů, že v podstatě to nemusíte vědět, to si najdete jako někde.
1: Ano.
0: Že jo, takže je to pravda, v řadě věcí člověk taky sám, když potřebuje rychle něco zjistit, tak využije nějaký takový zdroj. Ale tady jde o to, že se naprosto zdeformoval takový ten přirozený způsob toho myšlení, abychom si vůbec uvědomili, že umělá inteligence není něco, co nám stoprocentně sdělí vždycky tu svatou pravdu. Jako to je něco, co tam někdo dal, že jo, a teď v podstatě on nám vlastně tím říká, co si máme myslet, že jo. A pokud takhle ty děti vychováme od útlého věku, no tak já si myslím, že ta závislost je absolutní, stoprocentní neměná prostě. Takže proto si myslím, že nejvíc ohrožená je ta mladá generace, která prostě ne tím časem, co na tom stráví, ale tím obsahem vlastně a tou deformací toho způsobu myšlení, té samostatnosti, jakési schopnosti tvořit nějaký názor vlastní, nebo dokonce syntetizovat nějaké věci, analyzovat, že a tak dál, tak prostě tam dostane instantní hotový názor.
1: A kdybyste se, nebo pokud se dostanete do Senátu a pokud se dostanete do celého toho vlastně tím i z části toho legislativního procesu, byť tam jako jeden muž máte možnost ovlivnit ten něco, ale ten hlas je slyšitelnější, ten okamžik, tak kam byste doporučoval to směřovat? Protože asi to úplně vyloučit nelze.
0: No, to je jasný. No, já si myslím, že tohle to souvisí s těmi poslední, no, já bych řekl mnohaletými vlastně reformami školství, které tady probíhají, protože ono to dost souvisí. Jako když se podíváme, kam se to školství vlastně dostalo za posledních, řeknu třeba 20 let, od přelomu tisíciletí, tak ono to všechno nahrává tady, té digitalizaci, tady té umělé inteligenci a podobně a tak dále. Takže v podstatě jsou to...
1: demenci.
0: A to je demenci digitální. Takže ono to má vlastně přesahy do školství, pochopitelně i do toho zdravotnictví, protože ještě udělám odbočku takovou, to, co vidím já v práci dnes a denně, tak je prostě obrovský úpadek jako takové té mentální pohody třeba těch našich teenagerů, dětí, nebo dospívajících zejména, ale i těch malých dětí. My vidíme obrovské množství prostě dětí a mladistvých, kteří jsou v depresích, kteří prostě neví, co ze sebou, neumí se zařadit do života. Řeší se různí dětští psychologové, psychiatři, je tady spousta sebevražd dětských, který prostě ty děcka některý teda někde jsou ty trendy, že oni propadnou nějaké sektářské prostě takové iluzi o tom, že si tam radí po tom, co se sebou udělat jako nejhoršího a tak, ale některý ty děti opravdu neví kam dál, jako ocitnou se ve vaku, často i vlivem rodiny, tak jak se k tomu staví rodina a tak, ale hlavně to prostředí. Na jednu stranu jim vysvětlují, že jsou nejlepší, prostě, že nemusí vlastně nic umět, ale jsou prostě naprosto happy a nejlepší. No a na druhé straně pak se setkávají s tou krutou realitou a ten rozpor potom nějakým způsobem vyřešit je problém. Takže toto je třeba důsledek toho a já si myslím, že výchova v rodině potom nějakým způsobem upravit to školství tak, aby tomu nenahrávalo, ale aby naopak prostě to přirozené myšlení, ten zdravý úsudek, ta schopnost myslet, aby tam byla prvotní. Jo, neznamená, že když dítěti nebudeme dávat ve škole úkoly a prostě řekneme, že vlastně nic nemusí umět, protože všechno si najde na AI nebo něco, tak jako to není dobrá cesta. Čili vrátit se k nějakému takovému zdravému způsobu prostě výchovy těch dětí k tomu kritickému myšlení.
1: A je to možné nařídit, nebo jak to zařídit?
0: No, nařídit je to možné, ale musí zaprvé zatím stát, jak si ta politická reprezentace, aby si uvědomovali, že to je, že se tady jedná o budoucnost národa, že to není jenom o tom, jestli pan Čunek zakáže na Vsetíně mobily ve školách, je to perfektní, jako, ale je to názor pana Čunka a nemyslím si ani, že celá KDU ČSL zatím stojí. Jo, je to prostě, jeho nařízení určitě dobrý, ale není to všemocné, protože samozřejmě to dítě přijde domů a je znovu v tom světě, že jo, v řadě případů a tak. Takže musela by ta politická reprezentace říct, my potřebujeme zdravý vývoj těch dětí nějakým způsobem a než jim hradit tabletky na hubnutí, jak říkal teďka pan ministr, že tím vyřešíme dětskou obezitu, že budeme sponzorovat teda tabletky na hubnutí těm dětem, no tak pojďme investovat tady do toho, aby to dítě vyrůstalo ve zdravém prostředí a začíná to prostě od výživy až po tu výchovu k tomu zdravému myšlení.
1: Ono, to, o čem mluvíte, je pořád ten rub toho zdánlivého líce. Já bych se v této souvislosti chtěl dostat ještě k jednomu tématu. Totiž my jsme to zmínili, když jsme tento rozhovor připravovali a mě to docela zaujalo. Samozřejmě žijeme dneškem, žijeme tady, teď, ale znovu a znovu si opakujeme v tom našem rozhovoru, že ta iluze těch kulis, které nám vytváří pocit, že se něco, že žijeme něco jiného, je mylná. A že vy jste mě řekl jednu zajímavou věc, o které já docela také často přemýšlím, že možná ten stav v tom období té studené války, takzvané z východu proti západu, byl mnohem stabilnější, než je ten dnešní. Netýká se to, vím, že jste v té době nebyl lékařem jaksi a nebyl jste profesí, ale netýká se to vlastně mnoha oblastí a možná i toho zdravotnictví. Nebylo vlastně to naše zdravotnictví opět daleko dál, než se dnes říká, a nebyl ten život vlastně i v tomto smyslu smysluplnější absurdním způsobem?
0: No, pokud já tady mám vyjádřit svůj názor a zkušenosti, já jsem sice nežil, nebo nebyl jsem v období studené války jako lékařem, ale už jsem lecos z té doby pamatoval a já musím říct, že ten přesah tohodle období, já bych ho vnímal až tak někde do konce tisíciletí možná, jako v té medicíně, v tom zdravotnictví. S tím rozdílem, že teď tady už tady slyším davy těch odpůrců toho, co teď řeknu, jak říkají, a neměli jsme přístroje, neměli jsme léky a podobně a tak dál. Ano, já můžu říct, že v roce 94, když jsem v podstatě udělal atestaci a dostal se do praxe, tak jsem to vnímal úplně stejně. Na trh se dostalo mraky prostě farmaceutických různých specialit, které jsme tady neměli a vždycky se říkalo, že dáme mu ten švýcarský lék a on mu to zabere a tak. Ano. Tak pak jsme ty švýcarské léky už měli na stole samozřejmě. Přístrojové metody se neskutečně zdokonalily a tak dál. Ale co se totálně zdevastovalo, je za tu dobu je ten samotný zdravotní stav té populace. To je první věc, to já sleduju obrovský sešup za těch 35 let, co jsem v praxi, tak prostě to, co byl dřív nějaký standard zdravotní a co je dnes, tak to je katastrofa, tak jak vlastně lidé teď momentálně trpí řadou těch různých degenerativních onemocnění, autoimunitních onemocnění, takzvaných civilizačních chorob a tak dál, tak to je obrovský sešup, to je jedna věc. Takže ten jakože nedostatek těch zdravotnických přístrojů a léků je tady tím, ano, dneska je to obrovský biznis, protože vlastně ty léky, které se tady na ten trh dostaly, tak až časem člověk pochopil, že vlastně všecko do sebe zapadá a tak, jak se vlastně zdevastoval zdravotní stav populace, chroničtí pacienti užívají čím dál víc prostě léků drahých samozřejmě, nebo kvanta prostě léků, které jsou zároveň, řekněme si to na rovinu, i jedy, jako jistými, že oni jednu věc zlepšují symptomaticky, ale dalších pět věcí třeba kazí a podobně. To je jedna věc. A potom v tom zdravotnictví vlastně došlo právě k tomu, co jsem tady naznačil, že od té doby, o které jsme mluvili, do té současné, tak se proměnilo to zdravotnictví jednoznačně prostě v biznis. Zase to nechci nějak paušalizovat, je určitě spousta oborů, který pomáhají jako obrovským způsobem lidem, ale pomáhají jim s tím zhoršením toho zdravotního stavu, který tady nastalo. Ano. To je třeba špičková léčba jako akutního koronárního syndromu, infarktu a podobně, tak tam jistě nelze hledat na tom žádné mouchy, to je výborná metoda, všechno, řada operačních metod, které se tady rozvinuly a tak. Ale musíme si uvědomit, že toto všechno by bylo potřeba v nějakým procentuálním množství, kdyby nenastal ten obrovský propad v tom zdravotním
1: to
0: stavu.
1: Říkat, no, to já myslím, že to je to. To je ta kulisa toho, že vlastně tady
0: to
1: se
0: je ta kulisa.
1: Přesně, protože tady se ten obrovský nárůst vlastně těch chorob a nemocnosti.
0: Rakovin, na to jsem zapomněl, že já to všechno. No.
1: O něž se, jako o těch původech se vlastně nemluví, jako tak. To se bere, že to je tak nějak
0: normální
1: samo sebou. Je, ono nic samo sebou prostě není. A vy jdete kandidovat do Senátu na Přerovsku, kde proti vám budou stát jiní, kteří budou říkat zase něco třeba jiného.
0: To určitě.
1: Já budu nesmírně tady zvědav a budu to sledovat, jak to dopadne, protože bych opravdu si nesmírně přál, aby lidé jako vy se do toho Senátu a do té politiky dostali, protože to by bylo opravdu, to by byla ta cesta za kulisy. Tam bychom se k tomu konečně dostali a poctiví lidé, kteří se ne ty příšery, kterým strhnem tu škrabošku a najednou vidíme, o koho to je, kdo to je a v jakých kulisách se pohybuje, ale lidé, kteří mají dlouhodobě takovou důvěru a takové jméno a renomé jako vy, no kéž by opravdu do té politiky vstoupili. No. Pane doktore, my se určitě, bez ohledu na to, jestli budete senátor nebo nebudete, před kamerami proti proudu, určitě v budoucnu opět budeme potkávat, protože bude-li vůbec svět, protože ta nebezpečí, kterým čelíme, jsou obrovská, informovat o tom lidi je nezbytné, ale jsem moc
0: zároveň
1: rád.
0: Těžké.
1: No, ale já jsem moc rád, že jste našel ten čas uprostřed té své docela intenzivní kampaně a přijel jste za námi do studia a mohli jsme si o těchto věcech povídat. Děkuju, že jste tu byl.
0: Já vám taky moc krát děkuju a budu se těšit na příště a doufám, že v tom Senátu případně teda se objeví více lidí tak, aby se dala vytvořit nějaká skupina. Já musím říct, že už dneska jsou tam jisté osoby, které v podstatě mají tyhle ty, je jich tam teda málo, já bych vyjmenoval 3 nebo 4 a tak chtělo by to, aby to množství nějakým způsobem vzrostlo, aby ta síla byla prostě větší, protože skutečně sám je člověk málo.
1: Děkuji, že jste tady byl a loučím se s našimi milými, nepodvolenými protiproudaři. My se opět sejdeme zítra v sobotu s panem Václavem Hrabákem, protože budeme mít zase téma, abych tak řekl, trošku kulisoidní, ale s názvem Alfa a Omega. Začátek a konec. Tak se na vás těším.
2: Každý chrup má svůj ruch, každý ruch má zase líp. Cimnět lístně do rumu není nic. Každý chrup má svůj ruch, každý ruch má zase líp. Cimnět lístně do rumu není nic.
3: Na vaší vlně český svobodný vysílač Radio Meta.cz.

0: Hezký večer. Vítám vás u pátečního vysílání pořadu Jsme ve válce. S Janem Schneiderem, bezpečnostním analytikem, probereme 6 témat na pomezí geopolitiky, vojenské strategie a moderních technologií. Nejdříve se zaměříme na varování ředitele BIS Michala Koudelky, podle něhož by Rusko mohlo otestovat NATO už v řádu měsíců. Srovnáme jeho slova s opatrnějšími hlasy z Pobaltí a položíme si otázku, kde leží hranice mezi varováním a vyvoláváním strachu. Dále probereme nedávnou pražskou konferenci, kde po boku českých politiků promluvil i ruský politolog ze sankčního seznamu EU. Je diskuze s druhou stranou bezpečnostním rizikem nebo legitimním střetem názorů? Ve třetím tématu se podíváme na incident z Blízkého východu, kde chyba algoritmu umělé inteligence málem vedla k americkému úderu na čínskou loď. Kam až smíme AI pustit při vojenském rozhodování? Čtvrtým bodem budou sázky na vojenské operace na finančních platformách. Mohou neobvyklé toky peněz odhalit chystaný útok dříve než zpravodajské služby? Pátá část se věnuje kontroverznímu dokumentu o válce v Gaze, založenému na anonymních výpovědích izraelských vojáků. Jaká je hranice mezi legitimní kritikou armády a poškozením zájmu vlastního státu? A na závěr rozebereme verdikt nad bývalým kosovským prezidentem, který dostal 25 let za válečné zločiny. Co tento trest říká o tehdejší politice Západu a o tom, jak si během válek vytváříme černobílý obraz spravedlnosti. Tak, a přečetla jsem vám obsah dnešního večera, seznam otázek a obrátím se na svého kolegu Jana Schneidera, spojím se s ním do Havlíčkova Brodu. Hezký večer, Honzo.
1: Dobrý večer.
0: Tak, já tě zdravím a jdeme hned na první téma. A to je téma, které bych řekla, že docela rezonuje poslední dny na sociálních sítích. Šéf BIS, generál Michal Koudelka, dal rozhovor deníku Guardian, kde se vyjádřil, že řádově v měsících, v průběhu několika měsíců by mohlo dojít ze strany Ruska k útokům na členské země NATO. Co je na tom překvapivé, tak zaprvé, to už jsme si tady řekli mockrát, že by šéf BIS neměl dávat rozhovory, ale nevěděl o tom premiér. A to si myslím, že je velice důležité. Můžeš nám to okomentovat, přiblížit, co si o tom máme myslet?
1: No, tak tam, co se odehrálo, tak vlastně všechno bylo špatně. BISka nemůže hovořit o svých zjištěních veřejně. Zákon nic takového nedovoluje. Tady je potřeba asi zopakovat, že občan může dělat všechno, co nezakazuje zákon, kdežto státní instituce může dělat pouze to, co jí zákon přikazuje. V seznamu adresátů výstupu BIS veřejnost není, čili Koudelka se pohybuje mimo zákon. Navíc To, co říká, to není zjištění, to není věc, která by se dala ověřit, to jsou prostě pouze odhady z nějaké věštírny. BIS by takovou informaci, kterou ty informace, které sdělil Guardianu, by musela získat od zdroje. Jenomže tady je velký problém. Ten zdroj je v zahraničí. On mluví o ruských záměrech, čili on by musel mít ty informace z Ruska. Jenomže BIS nemá působnost v zahraničí, čili to je zase další krok mimo zákon. To je věcí rozvědky, čili Koudelka si tady hraje na něco, ocitá se v pozici, prostě, která mu ze zákona opravdu nenáleží. Premiéra neinformoval, to víme přímo od premiéra, že byl překvapen, nic takového neřekl. Vystupuje veřejně, mluví o informacích, které legálně jeho služba získat nemohla, čili pakliže získala, tak jedině z druhé ruky od někoho ze zahraničí, takže tady je asi nejvyšší čas, aby se premiér zamyslel nad činností Koudelky, protože Já si myslím, že by veškeré Koudelkovo vystupování mělo být odsouhlaseno premiérem a premiér by se měl držet zákona. To znamená, že zpravodajská služba by se měla opět změnit ve službu tajnou a Koudelka by měl úplně z médií zmizet.
0: Pan generál Koudelka není pro Andreje Babiše nikdo nový nebo nepopsaný list, protože to byl on, kdo ho jako premiér vlastně do této funkce posadil. Ale tady je zajímavá další věc, která to celé provází, a to bych řekla, že je velice důležité. A to je to, že vlastně státy, které by se měly takovými informacemi vlastně cítit nejvíce ohroženi, tak tady tu predikci generála Koudelka odmítají. Byly to například lotyšské zpravodajské služby, které prostě řekly, že nic takového neočekávají. Takže chtěla bych se tě zeptat, vlastně ty říkáš, že BIS je vlastně naše informační vnitřní služba. Jak vlastně ta spolupráce probíhá v tuto chvíli mezi nimi?
1: No, nevím, tu spolupráci mají samozřejmě schválenou vládou, to je jako stará věc, ale tady je to zajímavé, že přesně jak říkáš, ti, kteří jsou nejvíc na ráně, jsou mnohem opatrnější než ti, kteří jsou od té bojové linie dál, to znamená, jak by se to dalo říct, čím dále od fronty a čím blíže máminým sukním, tak tím je ten válečný štváč bojovnější. Jo, takže Pobaltští zřejmě pracují s informacemi, kdežto Koudelkovo přání je otcem s myšlenky. Ne myšlenky, ale s myšlenky.
0: No, ty pobaltské státy právě říkají, že by vlastně takovéto poplašné zprávy, když to možná přeženu nebo nepřeženu, jako spíše mohly Rusku pomáhat. A víš, já jsem si všímala poslední dobou, vlastně vždycky jsme slyšeli o nějakém incidentu, nedávno jsem slyšela i naši europoslankyni, dneska už je v jiné frakci, než byli motoristi, říkat o tom, jak několik hodin čekali na letišti v Dánsku, když se podobný incident objevil v Dánsku. A vlastně, co si myslíš o tom, že vlastně se tím pomáhá tady tímhletím vyděšením obyvatel, kteří o tom takto uvažují, tak jako to říkají ti Letiši například?
1: No tak jednak se tím častým zdůrazňováním nebezpečí otupuje ta alarmující složka toho sdělení, to znamená, lidé si na to zvykají a jsou už apatičtí, už to neberou v potaz, to znamená, že když bude pak potřeba ty lidi o něčem důležitém informovat, tak zase mávnou rukou, že to jsou zase jenom prostě takový keci. Koudelka opravdu nemá co děsit veřejnost, protože tímhle tím způsobem, jak on vlastně velmi asertivně se cpe do médií, tak on vlastně plní tu roli prodlouženého kremelského tlampače, jak bylo řečeno. Jo? On děsí veřejnost a jestliže ty ostatní zpravodajci říkají, hele, tímhle tím neustálým burcováním vlastně se tady dosahuje zmatku a to je ve prospěch Kremlu, no tak Koudelka dělá přesně to, co oni odhadují, že je ve prospěch Kremlu, čili to je pro premiéra Babiše další výrazný důvod, proč Koudelku odvolat.
0: Já si dokonce myslím, jestli to třeba není jeho pokus o to, jak si vyjednat nějakou budoucí pozici, protože on už teďka tuším končí za 6 měsíců a já si myslím, že by to měl Andrej Babiš, premiér, vyhodnotit teda úplně opačným způsobem, pokud něco takového ho vůbec napadlo, ale vypadá to tak. Ale já se tě chci zeptat na jinou věc, vyloženě na své odbornosti, protože mě tam zaujalo to, že tam padl výraz či pojmenování toho, k jakým útokům by mohlo Rusko přistoupit, které bylo pojmenováno jako omezený vpád na území sousedního státu. Co si pod tím máme představit? Samozřejmě víme, co to znamená, když přiletí ten dron a někam spadne, pak se zjistilo vždycky, že to byl ukrajinský, nebo teď se stal ten případ toho, že vlastně ruský vrtulník na 40 vteřin zasáhl 300 metrů na území Polska, ale jestli nám můžeš přiblížit, co znamená ten termín omezený vpád.
1: No tak to je přesně výraz té hybridní války, kterou nevede Rusko, ale kterou vede Západ proti Rusku, ale taky proti vlastním obyvatelům, které tímto udržuje vlastně ve strachu, v poslušnosti. Oni se taky blížejí mnohde volby a to obyvatelstvo je asi potřeba trošku vyděsit a pak jim prostě před těma volbama zase něco nějaké usměrnit, prostě aby ty zneužít toho manipulace se strachem, aby ty lidi nesvrhli prostě ve volbách tuhle tu vládnoucí šílenou třídu evropskou. Co se týče toho omezeného pádu, já si myslím, že to je opravdu přání těch Foltýnů a dalších pošuků, prostě, který, myslím, že to zmiňoval
0: Michopulos.
1: Někdo to zmiňoval, jak
0: No,
1: tam
0: no, no,
1: Richard,
0: z Bohatlík z Krnova.
1: Aby už konečně to Rusko jako podniklo nějaký ten útok, tak oni si tohleto celou dobu přejou a Rusové prostě odolávají všem těmhle těm provokacím, takže takhle, kdyby chtěli zaútočit, tak zaútočej tak, že tyhle ty si prostě ani neupšouknou, že jo? Aby získali výhodu. Čili ten omezený útok, to je přesně to, co si oni přejí, aby to bylo prostě takový jenom záminka k tomu, aby se mohli vrhnout na Rusa. No a když to nepůjde, když se nebudou moc dočkat, tak pak přichází na řadu řízená provokace, čili něco jako Glivice v roce 39. Takže tady si myslím, že je jako maximální ostražitost na místě, ale když se to vyhodnotí, tak je to nesmysl. Teďka ta informace ze Spojených států, že se Rusové chystají ve Středomoří z těch lodí útočit prostě na Itálii, Francii a Španělsko, tak Italové to dneska bryskně odmítli, že nic takového není, čili je to prostě další z toho tsunami těch exkrementů, kterými nás prostě zásobují ty takzvané zpravodajské služby, ne to nejsou zpravodajské, to jsou fejko služby, fejkomety, které opravdu se snaží vyděsit to obyvatelstvo s tím záměrem, ale prostě nebo s tím výsledkem, že sami odhadují, že vlastně tohleto děšení obyvatelstva má dva konce. Že jo? Jednak je to výhodný pro ně před těma volbama, že ty lidi jsou prostě opravdu jako vybzíkaný a na druhou stranu Rusové se jenom pochechtávají, protože my se tady, jak se to říká, se vaříme v hrnci vlastních výkalů.
0: No, já bych měla určitě říct, že Kreml to jednoznačně a velice stručně a suše odmítá, ale na závěr tady tohoto, této otázky bych se tě zeptala ještě takovou poslední věc, která si myslím, že by měla být asi všem zřejmá. Říkám, že tuším, jak mi odpovíš, ale kdo by měl být tím, kdo tyto informace sděluje veřejnosti. Já si myslím, že už si to řekl správně na začátku, tak jenom jestli tomu můžeš dát tu závěrečnou tečku.
1: No ano, za komunikaci státu vůči veřejnosti odpovídá premiér. Ten by měl Koudelku umravnit nejlépe tím, že ho jako prodloužený ruský tlampač odvolá okamžitě, případně se nad tím, nad tou jeho činností zamyslí nejvyšší státní zástupkyně, jestli se nedopustil oslabování obrany schopnosti státu. Myslím si, že by premiér měl pracovat s těmi zpravodajskými informacemi velmi uvážlivě. To znamená, že by měl zamezit přístupu ředitelů zpravodajských služeb ke své osobě a měl by je svést nejprve do Rady pro zpravodajskou činnost. Nějaká taková instituce stále na vládě je. Je to, myslím, součást Bezpečnostní rady státu. A tam by tyto informace měly být podrobeny systémové, tvrdé systémové analýze. Něco jako Joint Intelligence Committee ve Velké Británii. To znamená, že spousta takových žvástů by se k premiérovi prostě ani neměla dostat, měla by být prostě okamžitě vrácena zpátky. Čili pokud si toto premiér nezajistí a pakliže bude neustále prostě poslouchat tyhle ty canci a vejmysly, tak pak je to teda na úkor obrany schopnosti státu i na úkor jeho prestiže, protože on se sám stává osobou, já to bohužel musím říct, jako nechtěně komickou.
0: Já bych byla moc ráda, kdyby Andrej Babiš či některý z jeho blízkých tě slyšel a brali to jako velmi dobře míněnou radu od experta, ale beru to jako tečku za tímto tématem a pojďme dál, protože to je velice, velice zajímavá věc a vlastně chválihodná to, co se odehrálo 19. září, byl spolek Svatopluk, uspořádal mezinárodní konferenci. Hlavním tématem vlastně byla střední Evropa a BRICS. A této konference se účastnil prezident Miloš Zeman a také místopředseda bezpečnostního výboru poslanec Jindřich Reichl. Spolek Svatopluk naši diváci samozřejmě znají, je to spolek, v jehož čele stojí náš kolega Petr Drulák. A oni pozvali na tuto konferenci ruského politologa pana Lukjanova, který je ovšem na sankčním seznamu Evropské unie a proto mu bylo umožněno na této konferenci vystoupit pouze vlastně na dálku, že se mohl připojit. A vznikla kolem toho velká diskuze o vlastně toho, kam až může zajít.

0: nemluvit. Jo? To je typický jejich rys. Připomíná to o reakci představitelů bývalého režimu, který někteří poslanci uzákonili co by zločinným na výzvu signatářů Charty 77 k dialogu. Tenkrát nás zase postavili za cordon sanitaire, jako teďka to je prostě ty budování zdí, to je jejich práce, jejich princip. Jo. Já si vzpomínám, že se mě tenkrát na Barťáku ptali na Státní bezpečnosti, jako proč jsem podepsal chartu, když to podepsal ten, onen a tamten. A já jsem říkal, já jsem to podepsal za sebe, jednak já jsem to podepsal úplně v té první várce, takže opravdu jsem nevěděl, kdo to podepsal. Já jsem říkal, a já jsem to podepsal za sebe, za ten obsah. A to je přesně stejný jako na této konferenci. Lidi tam vystupovali sami za sebe a vůbec ne bez ohledu na to, kdo jiný tam vystupuje. Já si myslím, asi se určitě dostaneme na to skrečování účasti ze strany pana Zahradila. Mě velice potěšil ministr Macinka, když řekl, že to vlastně vůbec není žádný problém, kdo tam vystupuje. To znamená, že jeho poradce Zahradil, jak se říká, zbytečně stáhl gatě daleko před brodem. Jo? Takže Macinka projevil v tomhletom jako velice demokratickou větší odolnost než Zahradil, který se trošku zbytečně brzo polekal. Takže já si myslím, že demokracie je poměrně tvrdý systém, když chci, abych byl slyšen, musím totéž právo poskytnout dalším a nemůžu si tady hrát na ty zdi. To, že spoustu lidí, Česká televize, rozhlas a tak dál nezve, jsme zatím zase za tou požární zdí, svědčí to o tom jednoznačně, že tento režim, tato režim, který akceptuje tento přístup veřejnoprávních médií, nese určitý sklony k totalitě.
1: Já, víš, já neumím posoudit, protože jsem s Janem Zahradilem nemluvila, klidně bych se ho na to zeptala, ale neumím posoudit, jestli to určitě to nebylo vlastně z důvodu bezpečnosti, protože o tom pochybuji, o tom tam mluvil Jindřich Reichel, ale zřejmě z důvodu politických a já to neumím posoudit. Ale víš, já bych se tě chtěla zeptat na věc, kterou tady nemáme, ale jenom jsem si vzpomněla na to, že prezident Pavel vystoupil u nás v Olomouci na gymnáziu a prohlásil tam, že pravidelně sleduje ruskou televizi. A my tady máme v Evropské unii vlastně uvalenou cenzuru, nebo máme zakázáno sledovat ruskou televizi. A tady vlastně mně to přijde tak strašně pokrytecký, proč vlastně se tady, ty jsi správně připomněl Chartu 77, my se dostáváme zase zpátky do té doby, kterou jsme si už nikdy nepřáli znovu zopakovat.
0: No tady jsi mě opravdu krásně nahrála na smeč, co se týče toho prezidentova sledování ruské televize. Na to se dá říct jediná věc, zvyk je železná košile.
1: No já se ti omlouvám, že jsem si na to jenom vzpomněla, že jsem to potřebovala ještě jako doplnit, protože já si myslím, že by bylo správné, aby jsme každý měli svobodný přístup k tomu si poslechnout, co říkají Rusové, porovnat to s tím, jaké dávky propagandy ze strany pouze Ukrajiny dostáváme. A upozornila bych ještě naše diváky, že vím, že Petr Macinka, kterého si zmínil, že se zachoval správně, tak on natočil jeden svůj na Xaver Live stream, který se zabýval skoro 2 hodiny propagandou jako takovou. Určitě si to můžou dohledat, protože je to zajímavé. Chtěl bys ještě říct něco tady k této konferenci, nebo jak bychom se měli zachovat v případě, že kdokoliv bude organizovat takovouto akci a dostane se do kolize vlastně s těmito nařízeními či pravidly?
0: No, co se týče té propagandy, ona získala takový pejorativní nádech, že jo? Když jsem se pátral po počátcích používání tohoto pojmu, tak jsem se dostal někdy do 16. století svaté oficium pro šíření víry, ale to je prostě šíření. Šíření víry, samozřejmě, že šířili víru katolickou. Jo? nešířili víc.

0: jinou. Čili u té propagandy se skutečně nepředpokládá jako nějaký kvazi objektivní pohled, ale je to prezentace mého postoje a to je naprosto legitimní právo. Je tady takový zajímavý rozlišení, se používá jako bílá, šedá a černá propaganda, že u té bílé propagandy, a to je ten Lukianov, on to říká na vlastní obličej, známe zdroj a známe cíl. U té šedé propagandy nemusíme znát zdroj, ale celkem je zdroj zahalený, ale ten cíl je zřejmý. U té černé propagandy neznáme zdroj a ten cíl je zahalený, může být úplně jiný, než se zdá. Takže tady je ještě jedna poznámka k tomu, co ta propaganda toho pejorativního nádechu té propagandy se používá v tom případě, když ve sporu ta protistrana nemá dobré věcné protiargumenty a tak toho druhého nazve propagandistou. Prostě plácne nálepku s tím, že spoléhá na to, že tam zafunguje právě ten pejorativní nádech. To je starodávný eristický faul, neboli řečnický faul, známý už od dob Aristotela. Prostě tak, že na to je potřeba se obrnit a v klasické, dobře moderované debatě by člověk, který použije takovéto nálepky, měl dostat žlutou kartu.
1: Já mám ještě jednu otázku, mimo scénář, protože když se bavíme o propagandě, tak vlastně propaganda to je strategická komunikace. A nám dnes kandiduje bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka do Senátu, už jako nevoják, ale jako politik. A on, tuším, že ještě dávno předtím, než vypukl ten konflikt, tak dokonce napsal knihu Strategická komunikace, kde přímo přiznává, i to tam píše, že strategická komunikace je propaganda. Nemáš pocit, i to, že se vlastně založila odbor strategické komunikace na úřadu vlády pod Fialou. Nemáš pocit, že to všechno byla příprava na ten konflikt, že to tušili, že to nastane a ta slovo propaganda je u nás vlastně strašně zprofanované, protože my jsme to, mě bylo 25, když byl rok 89, my si to všichni pamatujeme, co je propaganda. Co mi řekneš tady k tomuto?
0: Je to jak se seriálu Ano, pane ministře, že jo, to, co
1: Ano.
0: říkáme my, je strategická komunikace, a když to tež říká nepřítel, tak je to propaganda. Jo? A ten pojem strategická komunikace, já jsem si nejistý, musel bych se zeptat paní Langšádlový, co to je.
1: Já ti děkuji. Já ti děkuji. Pojďme dál, protože mě napadá spousta věcí, i včetně těch světelných efektů na Strakově akademii, které jsme určitě to byla strategická komunikace a ne propaganda. To další téma. Umělá inteligence skoro poslala americké vojáky proti čínské lodi. Tak, letos na jaře se stal takový incident, že bylo špatně vyhodnoceno vlastně informace od umělé inteligence, kterou začali použít vojáci k tomu, aby se rychleji dostali ne k informacím, ale spíše vyhodnotili ty informace. A stalo se prakticky to, že kdyby neměli opravdu pečlivého odborníka, analytika na svém místě, tak podle toho, jak zareagovali na ty informace, tak už byli připraveni ti vojáci vlastně nastoupit do letounu a vlastně, já nechci říct přímo zaútočit na tu čínskou loď, ale jim ta umělá inteligence vyhodnotila, co je obsahem toho nákladu v té lodi, že tam měly být komponenty k jaderným zbraním. Mohl by si nám to okomentovat, jako jak přistupovat vlastně, jak se používá ta umělá inteligence dnes a jaké jsou vytvořeny mechanismy, aby se něco takového nepřihodilo?
0: Ono to je asi jako u všeho, se říká oheň dobrý, sluha zlý pán, takže to též je té umělé inteligence. Mě tady v souvislosti s tím Trumpovým skotačením kolem návštěvy čínského prezidenta napadla taková zajímavá věc. On říkal, že to není umělá inteligence, ale superinteligence. Superinteligentní v této souvislosti je samozřejmě pouze Trump, že jo, to má, Spojené státy mají výhodu, jak jsme zjistili, ale umělá inteligence má zkratku AI, kdežto superinteligence má zkratku SI a to je jméno čínského prezidenta, takže jestli to náhodou nebyla taková skrytá podsta čínskému prezidentovi a uznání, že vlastně Amerika má tu umělou a ta Čína má superinteligenci, jo. Ale Co se týče toho použití umělé inteligence v tom zpravodajském a bezpečnostním odboru, já si myslím, že přece jenom tam je v tom vyhodnocení, jednak se musí vyhodnotit věrohodnost zdrojů. Nejde všechno nacpat, nejde všechno digitalizovat. Jo? Ta umělá inteligence má prostě pouze jenom to, co se dá digitalizovat a ještě prostě s takovým velkým otazníkem, zdali to, ta digitalizace, jestli to tam je naládovaný prostě do té databáze přesně a správně. Jo? A druhá věc, těžko lze digitalizovat intuici, zpravodajskou intuici. A další, já nevím, podezření, jo? Jak vygenerovat podezření. Já si myslím, že ta umělá inteligence přes všechny, a tady jsem bez sporu asi z mnoha zastánci umělé inteligence, je přece jenom mechanická. A chybí tam ta určitá kreativita, řekl bych, tak to básnický střevo trošku, jo? To něco navíc. Čili myslím si, že umělá inteligence je vynikající prostředek k rešerším, úžasně rychlej, určitě ušetří čas pro to, aby to závěrečné vyhodnocování nemuselo být činěno ve spěchu, což je určitě velká výhoda, ale nemůže být činěn spoleh prostě na ty závěry umělé inteligence. Ona by měla, dejme tomu, vyprodukovat varianty. To je to, co třeba Koudelka neumí, že s těma vrběticema řekl, že je pouze jedna jediná ojedinělá varianta. Prostě a nic jiného není. Hanba, hanba, hanba. Čili on se projevuje prostě jako špatně naprogramovaná umělá inteligence.
1: Ten Já se ti zeptám ještě, pardon?
0: Ten závěr prostě musí udělat ten závěr musí udělat člověk, zejména proto týká-li se, zasahují-li ty závěry, které jsou činěny, ohrožují-li životy, zdraví a materiální škody v tomto pořadí přesně. Čili ještě je tady jedna věc, která je trošku fatální. Jo? Ten vojensko-průmyslový komplex jsem už četl, že ten název je rozšířený na vojensko-digitálně průmyslový komplex, což je velmi správně, protože ty digitální služby jsou velice lukrativní a je to prostě velká fascinace tím a zavádějí se všude možně i nemožně do těch složek. To znamená, že ta odpovědnost za ty chyby případné nikdy nebude na úkor té technologie, ale vždycky to odskáče prostě někdo uměle, protože já si myslím právě, že tady se rozjíždí zase další obrovský biznis a oni se toho budou držet zuby nehty a tyhle ty chyby, ty nedostatky prostě budou přikrývat, což bude do budoucna znamenat poměrně velký riziko.
1: Ještě se zeptám zpátky jednu takovou věc. Vlastně toto jsme se dozvěděli ze zpravodajství CNN, že se k tomuto incidentu došlo letos na jaře. Ale já si pamatuju, a my jsme to tady probírali spolu, že minulý rok v létě, když byl ten první útok na Irán, tak došlo přece k tomu útoku na tu dívčí školu a tam umřelo hrozně moc dívek jako dětí. A bylo řečeno, že to špatně vyhodnotila umělá inteligence. A já se chci zeptat na takovou věc. Když se stane něco takového, neměli bychom vědět, neměli by být závěry vyšetřování, aby jsme, protože vlastně teďka se bavíme o dalším takovém incidentu ve spojení s umělou inteligencí, ale nevíme, jak bylo vyhodnoceno to, o čem jsme se tady už jednou bavili.
0: No, já si myslím, že tam je to řešení možná trošku složitější, protože ta umělá inteligence to tehda možná vyhodnotila správně na základě dat, které měla, a ona neměla aktualizovaná data. Jo? Čili v tom je velký problém. Jestliže se někdo spolíhá na to, že ta databáze je aktualizovaná, že je nakrmená prostě aktuálními údaji, pak ano, ale tady prostě nastává velký zmatek, jak to rozplíst, co tam bylo, co tam nebylo. Čili na to nedokážu odpovědět, nedostal, nikde jsem nečetl odpověď. Rozhodně to spolehnutí na závěr umělé inteligence mělo být podrobeno prostě lidskému vyhodnocení. Jo? To každopádně prostě.
1: Já tady mám závěrečnou otázku, která se tě ptá, jak ty by si jako Jan Schneider, když by si měl rozhodovat, jakou vlastně, na co by se nikdy nespolehl u umělé inteligence, pokud by šlo o nějaké závažné rozhodnutí. A tady vlastně jde o závažné rozhodnutí, protože se bavíme o konfliktech, o válkách, o zbraních.
0: Já bych v podstatě umělou inteligenci bral jako jeden z analytických zdrojů, ale nikdy výhradní prostě, a rozhodně bych to doplnil zdroji konkurenčními, a oponentura v rámci umělé inteligence zase je omezená. Tady musí být prostě oponentura živých analytiků. Já jsem ze staré školy, setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří byli na pomezí geniality, co by analytici, měli úžasnou schopnost, paměť. Mimo jiný třeba Jaroslav Bašta patřil k těm lidem, který měl neuvěřitelnou kapacitu. On totiž Jarda, když byl zavřený, to jenom tak pro ilustraci, tak ve vězení dokázal hrát simultánně 7 partií na slepo. Jo? To je jenom tak jako ukázka prostě toho, čeho jsou někteří lidé schopni. Plus teda samozřejmě životní zkušenosti, to se do té umělé inteligence nedá nacpat. Jo? Takže myslím si, že základem všeho, základem největší nebezpečí, kterému v současné době čelíme, je špatné vyhodnocení bezpečnostní situace. To znamená, že systémově je naprosto nezbytné, a to zase doporučuji panu premiéru Babišovi, aby všechny ty informace, které dostává od zpravodajských služeb, podrobil systémově oponentuře. To znamená, aby se už hanebné vrbětické vrtění premiérem již nikdy neopakovalo.
1: Já ti děkuji. A pojďme na téma predikční trhy a tajné služby. Existuje něco takového, jako je vlastně obchod s výsledky budoucích událostí. A mohou být jakékoliv samozřejmě, že jo? Může to být biznis prakticky s čímkoliv, ale my jsme na půdě bezpečnosti a konfliktu. Mohou peníze prozradit připravenou vojenskou nebo teroristickou operaci? To znamená, když vlastně zjistíme částky, vlastně, kdy se sází, kdy se predikují některé ty události. Co o tom víš? Já vlastně jsem se tím pročítala poprvé a zabývám se tím vlastně poprvé, když jsem si to četla.
0: No tak tenhle problém není nový, protože již v souvislosti se šetřením útoku na World Trade Center, na Twin, se objevily informace, že byly obchodovány akcie a další deriváty v souvislosti s těmi dvěma postiženými leteckými společnostmi a s pojišťovnami, u kterých byly pojištěny. S nikým jiným nebyly tak výrazné vzestupy těch obchodů. Nicméně Security Exchange Committee své šetření uzavřela s tím, že nedokázali, že by šlo o insider trading ve spojení s teroristy. No samozřejmě, že ne s teroristy. Respektive ono to bylo ve spojení s iniciátory celé té akce. Jeden ten Fous šel přímo do rodiny Bushů, jo? Takže tam je jasný prostě, kde ta závora spadla. Musíme si taky ještě zopakovat, že první letadlo, které po tom zákazu létání, po tom útoku, první letadlo, které vzlétlo, bylo letadlo saudsko-arabských Saudů, kteří odletěli do Saudské Arábie v okamžiku, kdy je jeli vyslýchat lidé z FBI. Takže to není vůbec nic nového. Teď se v současné době něco podobného objevilo v Izraeli, kdy se objevily zase sázky na různé útoky, události a tak dále. Čili tam se projevuje prostě určitá chamtivost. Ano, ty vojáci jsou ve stresu a vidí velice dobře, kdo se na těch válečných konfliktech pakuje, a tak si chtějí zřejmě taky přihrát polívčičku, a tak si vsadějí na to, co vědějí. A když ta konkurenční nějaká zpravodajská služba je chytrá a dobré služby to dělají, tak se samozřejmě koukají na tyhle ty trhy s těmi predikční trhy, kde se prostě objevují zajímavé vlny, které můžou lecos signalizovat. Jak je to z etického hlediska a jak je to ze zpravodajského hlediska, asi není třeba dvakrát rozvádět.
1: Podle čeho by si ty jako odborník nebo zpravodajec rozlišoval spekulanta od člověka, který má neveřejné informace? Jak by se to dalo poznat?
0: Myslím, že ten insider trader omezí své obchodování na ojedinělý případ, tak se od toho spekulanta neliší. To se může přihodit každému spekulantovi. Spekulant většinou má velice široké portfolio svých aktivit, kdežto insider trader se samozřejmě je vázán na ten svůj zdroj informací. Takže jestliže tu akci opakuje v této branži v souvislosti v návaznosti na určité subjekty, tak už je zranitelnější a odhalitelnější. Navíc je tam i ta časová souslednost, protože ten spekulant většinou neobchoduje v tak blízké časové návaznosti na ty burzovní změny, jako ten insider trader. U rodiny Trumpových tam samozřejmě probíhá šetření, že spousta jeho kamarádů a navíc vlastně, kteří si zaplatí ten prémiový vstup na ten jeho, na tu jeho sociální síť, tak obchodují vlastně v předstihu minutovým nebo hodinovým před tím, než se ty věci odehrají. Takže to bych řekl, že je vlastně činí takový ten pevný kruh nepřímých důkazů, že jde o insider trading.
1: Pokud na tom vlastně ten člověk může vydělat velké peníze, sledují se i tendence toho, v jaké je pozici postavení, že může ovlivňovat ty události?
0: No, nedá se to vyloučit v případě, že si někdo sadí, a ono je to jako u koníčků, že jo, u všech těchto těch podvodů, když se sází prostě na určitý proces, tak někoho pozdržet, nebo něco pozdržet, nebo něco urychlit. Jestliže ten člověk je v určité situaci, kde to může ovlivnit, třeba už jenom tím, že něco pustí do tisku, armáda se zděsí a tu operaci pozdrží a on má zase větší šanci, že se trefí, je to možný.
1: Já jsem dokonce četla, že vyšetřovali nějakého amerického vojáka, který se pokusil takovýmto způsobem vydělat peníze na akci Maduro vlastně, když byl unesen venezuelský prezident, ale tam mu nic neprokázali. Jestli můžu jít dál, tak půjdeme k... A vezmu si brýle, byl natočen dokument, který se jmenuje NASA, opravně, jestli to vyslovuji špatně, dvou vlastně izraelských režisérů, který vyvolal, je to dokument, který vlastně... Je to o válce v Gaze. Mapuje válku v Gaze, zpovídá 25 izraelských vojáků. A tento dokument vzbudil obrovskou pozornost v Izraeli, dokonce vyjádření například ministerstva kultury, pokusy o zasáhnutí proti odebrání občanství těmto dvěma režisérům, kteří natočili tady tento dokument. A vlastně... Jak se dívat na dokument, který je založený na výpovědích lidí z armády a zpravodajských služeb, ale, a to je podstatné, co bych teďka řekla, ta identita těch lidí, kteří vypovídají, je prakticky skrytá. A v každém případě, jak tomu můžeme věřit? Víš o tom něco? Můžeš nám to přiblížit?
0: Já bych řekl, že je potřeba tomu věnovat pozornost. Je to závažný, ale nelze se na taková svědectví plně spolehnout. Nicméně ta závažnost je daná tím, že ta identita těch lidí je bezesporu dohledatelná, přinejmenším tvůrci ty lidi znají. Takže kdyby došlo k nějakému soudu nebo tak, tak je možné se k té identitě dopátrat. Čili ty lidé nesou určité riziko. To znamená, že ta jejich výpověď by neměla být brána na lehkou váhu, nicméně pro řadového občana je tam prostě velký otazník, protože on si není jist tím, co za tím stojí, jestli to jsou reálné osoby, jestli v této době, kdy se dá vyrobit umělou inteligencí, lecos prostě je dobře, vždycky je dobře pochybovat. Nikdy není dobře spoléhat na to, jako Babiš na koudelku ve Vrbětický kauze.
1: Ale vlastně tady tito režiséři, ti dva dokumentaristé, vlastně čelí takovému ataku a my všichni víme a sledujeme to, co se v Gaze děje. A ten jejich dokument je braný vlastně jako útok na izraelskou armádu. Je to bráno jako zrada. A jak získat vlastně důkazy o těch svědcích a o tom, zda ten dokument je pravdivý, protože vždycky to bude podle těch táborů a té situaci, která je tam, která je opravdu šílená. Samozřejmě, že tam se odehrávají emoce teďka velké vlastně k tomu, co se odehrálo taky v tom říjnu 2023 a tak dále. Takže to je velice horká půda v Izraeli na takovéto dokumenty.
0: Takhle, tam o prošetření vlastně je by zájem armáda, ale i nějaká skupina nezávislých právníků, čili tam je zase ta důkazní situace taková, nebo ta situace taková, že ti režiséři vlastně vědí, podávají důkazy o nějakých trestných činech a nereportují, jako nedávají trestní oznámení, čili to je taková na půl cesty a to trošku znevěrohodňuje celou tu záležitost. Navíc je jim vyčítáno nedostatečný vykreslení toho celého kontextu těch událostí. Na druhou stranu ta reakce izraelské vlády je naprosto hysterická. Zase se vracím k chartě, mě to připomíná prostě tu lednovou hysterii v roce 77, kdyby ten režim se trošku držel zdravého rozumu tak, a nehysterčil by tak, tak by o chartě do dneška vědělo pouze pár zasvěcených historiků a nikdo by o tom nevěděl. Diplomaté sdělovali, že ten dokument vybudil pozornost pouze právě tou zběsilou reakcí vlády a tam bylo zajímavé, že prostě oni chtěli jako jim odebrat občanství, přitom ale vědí dobře, že izraelský nejvyšší soud v roce 96 zamítl petici požadující odebrání občanství vrahovi premiéra Jitzchaka Rabina, který začín naprosto nesouměřitelný. Čili je zřejmé, že tady prostě tyhle ty snahy nemohly mít vůbec naději na úspěch. Každopádně je dobře si uvědomit, že v Izrael nelze nálepkovat jednou nálepkou, že to je společnost velice živá, velice diverzifikovaná, že tam probíhá mnoho procesů a nelze to prostě šmahem odsoudit nebo pochválit. Prostě je dobře to sledovat a já si myslím, že je na tom mnoho věcí k naučení se.
1: A myslíš si, že platí stejná měřítka pro výpovědi pravdivost či důvěru v ty informace mezi, když bychom to srovnali třeba izraelské vojáky, palestinské vojáky, ruské vojáky, ukrajinské vojáky, budeme svědky určitě spousty dalších dokumentů a svědectví.
0: Ke všemu je potřeba přistupovat stejně, tam opravdu nelze používat dvojí měřítko, to znamená k výpovědím, které se týkají nějakých zločinů, je vždy potřeba přistupovat vážně, ale není možno z toho velmi rychle co si vyvozovat, je vždycky potřeba to prověřit. Je to velmi složitá situace, ale je potřeba to vždycky zvážit z obou stran, kdyby se člověk ocitl na té straně nepříjemné, jak by tuto situaci, jestli by shledával jako komfortní nebo ne.
1: Jestli můžeme jít dál k dalšímu tématu a to je téma, které myslím si, že docela sledovali všichni u nás, jsme v Parlamentních listech i na sítích zaznamenali k odsouzení Hasima Tacio, dříve kosovského prezidenta, na 25 let, byl odsouzen soudem v Háku na 25 let za válečné zločiny, tak jsme to sledovali na sítích, protože vlastně jako po tak dlouhé době vlastně se po 25 letech vlastně došlo k odsouzení. Co na to říkáš? Protože spousta z nás to má ještě v paměti, to, co se tam odehrávalo při tom konfliktu vlastně v Jugoslávii, jaké to mělo následky i pro nás, vlastně jsme to prožívali. Co říkáš tady tomuto až po 25 letech vlastně rozsudku?
0: Je to v podstatě tragédie. Srbové si na ty věci stěžovali naprosto oprávněně. Hašim Tači od té doby prostě prodělal jako úžasnou kariéru, velice jsou známé jeho fotky s Madeleine Albrightovou, s Hillary Clintonovou, prostě byl to miláček Ameriky, byl to válečný zločinec, jak je nyní jasné. Celé to připomíná ten výrok, prý je to Rooseveltův výrok na adresu diktátora Somozy z roku 1939. Je to bastard, ale náš bastard. Jo, čili je to brutální americká verze tvrzení, že účel světí prostředky. Ilustrativní příklad takzvaného světa založeného na pravidlech. Američani tady prostě z geopolitických důvodů převálcovali jakékoliv náznaky dodržování lidských práv, potřebovali tam udělat v Kosovu svoji leteckou základnu, takže tolerovali úplně všechny svinstva, které se o tom teď děli. O tom, co se tam dělo, ví, věděla například velmi dobře naše protidrogovka, protože oni se živili, UČK se živila prodejem drog. Kosovští Albánci byli velice tomhletom aktivní. Další věc byl obchod s orgány. Tam je ta záležitost i těch třech našich studentů, kteří se nevrátili z toho Kosova z výletu. Tam je v podstatě dokázáno, že byli zabiti kvůli orgánům a dokonce tak, že cíleně, protože byla známa jejich zdravotní dokumentace. To znamená, že to zpoždění je naprosto neomluvitelné. Na druhou stranu zaplať pánbu, že k tomu došlo. Ale já jsem četl právě takový pojednání o tom, že není jisté, jestli dojde k tomu pravomocnému rozsudku, protože oni se odvolali a tam bylo naznačováno, že tam jsou ve hře velké britské zájmy a že je vlastně trošku s podivem, že ten Táči byl zatčen a postaven před soud, protože to mělo být původně, jak zní jedna hypotéza, jenom takové divadélko na odvedení pozornosti, že se tedy tady něco děje a že ten 25-letý trest, a tam hrozil, že prokurátor žádal 45 let, byl brán s překvapením, čili něco se těm režisérům těch hrůzných událostí zřejmě vymklo z rukou. A to teda velice vítám.
1: No, ono totiž vlastně uznání Kosova, když už se ta dotýkáme tady tohoto prezidenta spojence Západu, modli Onrvajtu a tak dále, hýbe vlastně pořád jako geopolitikou a ve spoustě, pořád se to vynořuje. Já bych se tě chtěla zeptat, jestli bereš ty argumenty, kdy se vždycky odkazuje na Kosovo, třeba teďka v případě toho konfliktu a té války, kterou prožíváme už prakticky pátý rok, nebo zrovna tak, já nevím, vím, že se zdrženlivě ke Kosovu chovají třeba Španělé, nebo třeba Slováci prakticky Kosovo neuznali do dneska. A u nás Kosovo uznal přes protesty řady lidí a ne i politických špiček Karel Schwarzenberg, nebo my jsme ho uznali. Co na to říkáš? To by mě zajímalo, tvůj názor.
0: No tam je právě ve vzduchu to srovnání osamostatnění Kosova a Krymu. A no, na rozdíl od Kosova na Krymu prostě proběhla ne jedno, ale celá řada různých referend a hlasování, které vykazovaly už od roku 1991 až do toho roku 2014 prostě průběžně stejné výsledky. Bylo to osvědčeno i americkou výzkumnou organizací, takže tam celkem nebylo o čem mluvit. Co se týče jakýsi té ruské invaze, ta nikdy nepřekročila, počet ruských vojáků nikdy nepřekročil smluvený počet, čili oni tam pouze doplnili své počty. Čili to všechno je v rámci hybridní války, prostě to jsou takové Pavlačové řeči. Kosovo vzniklo naprosto násilně, naprosto neorganicky, naprosto brutálně a to jsou výsledky, které vlastně spochybní a doufám, že přitáhnou pozornost k přehodnocení prostě všech těch balkánských událostí.
1: Já jsem to vzpomenula také, protože jsem slyšela zajímavý rozhovor s komentátorem a také velvyslancem vlastně Polska na Slovensku Matějem Ručajem, který vlastně, když se bavíme o Ficovi, který je teďka opět na pranýři za to, co si dovolil říct, tak on tam zmiňuje právě otázku Kosova, že Slovensko Kosovo neuznalo. Takže já ti děkuji, já jsem chtěla znát tvůj názor, doufám, že to zajímá i naše diváky, protože si myslím, že ano, toto je neuralgický bod ve vztahu k tomu, co se děje ve světě. Ale pokud nemáš žádné doplnění, tak tě poprosím o knížku, kterou jsi připravil, a naše diváky, jestli by ti mohli do studia ještě zaslat poslední dotazy.
0: V návaznosti na tu akci Svatopluku a na vystoupení Fjodora Lukjanova, já jsem se vzpomněl na knížku pana Starikova o geopolitice. A ta je zajímavá tím, že to je naprosto odkrytě, zase to je ta bílá propaganda, je to geopolitika z pohledu hluboké ruské historie od Petra Velikého až do začátku 21. století. Mnoho analogií, asociací a námětů přemýšlení. Čili jestliže chcete vidět opravdu neskrývaný, nezastíraný ruský pohled, ale zasazený do geopolitického rámce. Myslím si, že ta kniha je skutečně plná námětů a že ten čas strávený nad ní nebude vůbec zmařený. Naopak.
1: Já ti děkuji a poprosím do studia, jestli ti můžu poslat otázky.
0: Proč Koudelku Babiš nevyhodí, když se chová nezákonně? Na co jako čeká? Ano, podepisuji, rád bych věděl odpověď. Co je na tom pravdy, že Babiš odvolal Igora Stříže.
1: Tak ten už tam není snad, ne?
0: Igor Stříž tam dávno není, je tam paní Bradáčová a ano. Já mám pocit, že Igor Stříž
1: odešel sám.
0: Sám nezabalil, že jo? Že to bylo
1: ano,
0: tak,
1: ano, odešel sám, zabalil to sám.
0: Kéž by ho mnozí další následovali. Co se týče Koudelky, tak zde je vidět slabost a úvost Andreje Babiše. No já nevím, jaké jsou všechny páky, které má Koudelka na premiéra. Rozhodně bych panu premiérovi doporučoval, aby po Koudelkovi nejmenoval toho, koho mu Koudelka doporučuje. Dobrý večer, chci se zeptat, jaké kroky mohlo Rusko podniknout, aby své bezpečnostní zájmy vůči Ukrajině prosazovalo bez použití vojenské síly? Tady není žádný kondicionál. Rusko skutečně podnikalo mnoho akcí už od toho roku 2007 naprosto explicitně na té Mnichovské konferenci až do konce roku 2021, kdy NATO poslalo zcela jasné návrhy, jak si myslí, že by ta situace měla vypadat. Někdo tvrdí, že ruské nároky byly přehnané. Já si myslím, že by bylo vhodné, kdyby si ti lidé uvědomili, že by třeba Kanada a Mexiko vstoupili do Čínské organizace pro spolupráci, jak by se asi tvářili Američani, ještě kdyby tam vstoupila Kuba, to by bylo ještě lepší. Takže já si myslím, že když se použije tohleto zrcadlo, takže je to jasný. Právo na zabezpečení na obrany musí být pouze takové, nebo zabezpečení obrany musí být pouze takové, aby nezvyšovalo pocit ohrožení strany druhé. To ta Ukrajina nedodržela a navíc Ukrajina postupovala v rozporu s ústavou, kde bylo až do podzimu 2014 v ukrajinské ústavě byl zakotven princip neutrality, čili veškeré akce Ukrajiny byly protiústavní. Co proti tomu Rusové mohli dělat, udělali, ale nemohli čekat věčně, protože biolaboratoře, CIA, velitelské stanice, produkce plutonia a další záležitosti, útlak toho ruskojazyčného obyvatelstva, prostě ty provokace se stupňovaly, ten tlak se stupňoval i vojenský a Rusové se ocitli v podobné situaci jako v roce 1941, kdy skutečně všechny nacistické provokace Stalin tlumil a nechtěl dát záminku. Stálo je to 24 milionů mrtvých, takže teď Rusko udělalo použilo druhé ze špatných řešení a dělo se tu věc vyřešit vojensky. Já si myslím, že tam, kdo, komu není jasné, v čem je jádro věci, tak se by se měl zajímat, co je to ten opevněný pás kolem toho Slaviansku a dalších měst, protože tam je jádro věci, tam byly odpalovací zařízení pro rakety, které mířily na Rusko z bezprostřední blízkosti. Čili tam opravdu nebylo na co čekat. Kdo si myslíte, že nese primární vinu na rozdělení Jugoslávie a na masakru v Srebrenici? Co bylo opravdu cílem humanitárního bombardování? No to je spíš asi pro kolegu Druláka. Co se týče primární viny na rozdělení Jugoslávie, tak tam v první řadě je bohužel Německo. Spojené státy tenkrát ze začátku vyvíjeli ještě určitou takovou uklidňující činnost, ale pak se k tomu přidali taky. Ale skutečně první ty separatistické tendence byly uznány Německem. Tak, jak hodnotí projev argentinského prezidenta v OSN? No, ten projev byl takový mnohoznačný a já teďka přesně nevím, na co asi bych měl narážet. On měl ekonomický, bezpečnostní rozměr. Nebudu komentovat, protože nejsem na to připraven, musel bych si to připomenout. Při vystoupení Netanyahu většina osazenstva na protest opustila sál, co na to říkáte? No ano, tak to je hlasování nohama. Zelenský dopadl podobně, že jo, až to naše média neukázala. Já nevím, jestli to je úplně ta nejlepší reakce, prostě neposlouchat. Na druhou stranu oni si to vyslechli, dali spíš tím najevo prostě takový politický stanovisko. No, při projevu amerického prezidenta neodešel nikdo, přestože on hrozil vymazáním Iránu z povrchu zemského, přestože OSN byla postavena na úplně jiných principech, čili jestliže měli opustit sál, tak to bylo především při projevu Donalda Trumpa. Proč Babiš neodvolá Bradáčovou? Jede v dozimetru? No ono odvolat nejvyšší státní zástupkyni, na to se musíte podívat do zákona, tam ty nároky nebo ty podmínky jsou velice přísné a skutečně to nejde udělat jen tak z fleku. Na druhou stranu musíte si uvědomit, že když tam bude státní zástupce, dejme tomu za Fialovy vlády a bude šetřit dobré věci, tak je zase jenom s výhodou, když ten státní zástupce není snadno odvolatelný. Takže to jsou dvě stránky jedné mince.
1: Tak já si myslím, že to byl poslední dotaz, protože ve studiu taky sledují čas, tak jako já. Ano. Já ti děkuju za to, že jsem se dozvěděla něco nového. Doufám, že i naši diváci. Díky.
0: Já děkuju za rozhovor. Hezký večer přeju.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Svět se nám trošku svírá tady kolem nás. Vypadá to, že všichni se připravují na válku. Jsou jenom šílenci, nebo co se to vlastně děje? Já sám na to mnohokrát odpověď už nemám. Ale proto jsme si pozvali našeho oblíbeného Michala Svatoše. Vítejte u nás.
1: Zdravím diváky, vítám vás a půjdem na to, je to zajímavý.
0: Půjdem na to, je to zajímavý. Já bych začal trošičku jinak. My jsme pár dnů po volbách, které proběhly v Rusku, kde byla nejvyšší volební účast za posledních 15 roků a ve které jednoznačně zvítězila, abych tak řekl, Putinova vládní strana. Mám to chápat tak, že to bylo současně jakési referendum o tom, zda má pokračovat intenzivní příprava na obranu před Západem?
1: No, z určitosti, podívejte se, povolební hlášení organizací založených CIA k podrývání Ruska jsou velmi smutná, protože se potvrdila očekávání CIA, že i poslední želízko, na které CIA spoléhala, že by Rusko mohlo udělat nějaký nepořádek, vystoupit proti Putinovi, komunistická strana Zjuganova, ona jich je tam víc, tak ta Zjuganova, ta největší, ztratila velké množství hlasů. Mm-hmm. Takže
0: CIA je smutná.
1: CIA je smutná. Zjuganov před volbama říkal, že to je ruskou válku prohraje a teď po volbách taky. A CIA je smutná, protože oni spoléhali posledních 20 let. Vůbec nevěřili těm liberálům, těm Navalným a všem těm, ty jsou skupé vyřízení. Tak si mysleli, že by ti komunisté tam udělat nějaký ten nepořádeček, nějaký ten chaos, který by se dalo využít. No ale jak vidíte, CIA hlásí tedy, že ty volby dopadly špatně, že komunisti mají málo hlasů. To není třeba více komentovat. Ruský národ se jednoznačně postavil. Je to úplně přesné. Rusové jsou přesvědčeni, že Západ se na ně chystá. Tedy myslíme tím evropský.
0: Ano.
1: EU NATO.
0: A myslíte si, že to ta nová legitimizace, abych tak řekl, tedy té vládní moci fakticky, protože jsou to parlamentní volby, které mimochodem, nikde se to neobjevuje, ale oni mají ústavní většinu.
1: Ano, já nevím, myslím, že výsledky těch voleb jsou jasné. Máme grafiku, tam je krásně vidět, kolik těch hlasů, to je absolutní většina. Takže mají největší absolutní většinu. Oni zároveň ten mainstream evropský, tedy a zároveň takové ty podzajívací servery ruské, které působí v cizině, už obvinili Putina z volebních podvodů, ale prosím vás, to je naprostá komedie, pokud vím, tak v Rumunsku, když vyhrál volby neplodný kandidát, tak byly zrušeny to první kolo a teď je tam ten Dan a ten se třese ve dne v noci, ten rumunský prezident příštích voleb.
0: Ano.
1: Putin se nepotřebuje část voleb, protože je to velmi zvláštní. Oni Rusové jsou ve stejné situaci, jako byli občané Spojených států amerických v roce 1941.
0: 41?
1: Ano, ano.
0: To je zajímavé. Dá se říci, že Američané v roce 41 ovšem ještě do války nevstoupili přece.
1: Ale 11. září, nebo
0: 11. září
1: 1941 vystoupil americký prezident Franklin Delano Roosevelt v rozhlase a pronesl svůj mimořádně důležitý projev a zejména tedy on byl důležitý tenkrát. A on v něm řekl strašně důležitou větu o Chřestýšovi.
2: But when you see a rattlesnake poised to strike, you do not wait until he has struck before you crush him.
1: Teď vysvětlím, proč je to důležité.
0: To je hezky.
1: Co řekl? Řekl, když vidíte Chřestýše, také nečekáte, až zaútočí nebo kousne, ale rozdatíte ho.
0: Ano.
1: A nazval hitlerovce Šestýšema.
0: Mm-hmm.
1: A proč? On to je velmi důležité. Včera americký minister zahraničí Marco Rubio řekl, že ukrajinské útoky na americké lodě, lodě plující pod americkou vlajkou, které převáží ruské energie, musí okamžitě skončit, nebo to takhle nenechají. Ale to přesně řekl toho 11. září 1941 Franklin Delano Roosevelt.
0: Reagoval na ty útoky?
1: Ano, Němci tenkrát začali v září útočit na americké lodě a lodě plující pod neutrální vlajkou, ale přepravující americké zboží po světě, čili potápět, bombardovat, zabavovat. A 11. září Delano Roosevelt bouchnul pěstí a řekl, že všechny tyto útoky proti svobodnému obchodu na mořích jsou přípravou hitlerovců na obsazení Spojených států amerických.
0: To mě něco připomíná.
1: Ach, ano. A všechny tyto pirátské útoky jsou pirátské a spojené a je to červená linie. A jestli Hitler v tom bude pokračovat, křestý Hitler, tak ho rozdatí. Ale čas. Ale teď ještě ne, milí Američané, ještě nejsme úplně připraveni. Ano, a teď jste úplně ve stejné pozici. Na stránkách michalapetr.com máte celý ten projev a pokud ho přeložíte do češtiny, pustíte, bude velmi zajímavý, úžasně aktuální.
0: No, no.
1: Tak víte, Rusové, víte, já jsem si četl hlášení západního mainstreamu a hlavně ty CIA z začátku letošního léta a všichni se tam radovali, že ty Zelenského útoky na té ruské rafinerie vyvolají odpor vůči Vladimíru Putinovi a stejně jednotné Rusko a opozice tedy nějaká vyhraje volby.
0: Ano.
1: Vidíte výsledek, ten jste
0: ano.
1: viděli.
0: Ano.
1: Je to přesný opak. Ale to je to samé, co si myslel Hitler, že když potopí pár amerických lodí. Jo? To, vidíte, ten národ se sjednotil.
0: No a teď mi řekněte jednu podstatnou věc. Přece ti šílenci evropští tohle musí také vědět. A místo toho tady slyšíme výkřiky o tom, že například Koudelka, náš geniální čučkař, bis pronese v Guardianu, anglických novinách, že ruský útok lze očekávat už nejenom za několik let, jako to říkali předtím Němci, Pistorius a podobně, ale už za několik možná i měsíců. A teď mi řekněte dál, jak si to mám vyložit, že současně i v tomto okamžiku pronese Andrej Babiš, který se zaklíná tím tričkem No War, myslí tím žádnou, že nechce válku, praví, že jsme pod kybernetickým útokem Ruska, na což reaguje potom mimochodem Tomio Okamura a říká, tohle nám pan předseda vlády teda nikomu neřekl, tak to já se ho budu muset ptát, jestli jsme, co to je za tohleto, můžete mi říct, co se to tedy děje v těch přípravách na přepadení Ruska, my už se do toho přímo zabudováváme, nebo co to je?
1: No, podívejte se, to je spousta věcí. Víte, Koudelka má pravdu. Rusko může zautočit na Estonsko, je to poměrně logické, k tomu se dostaneme, ale musíte to vždycky vidět přesně tak, jak to řekl Roosevelt.
0: Ano.
1: Když vidíte toho křestíše připraveného na vás udeřit,
0: ano.
1: Tak nečekejte. Čili Koudelka pouze říká, že
0: že křestíš se trošku bojí teď.
1: Že křestíš se bojí, ano. Oni, protože, víte, Evropská unie se připravuje na válku. Je to velmi šílená schoda, jak se Evropská unie připravuje na válku s přípravami Rakouska-Uherska na první světovou válku, které začaly v roce 1911. Abyste to pochopili, budeme citovat ze zprávy zemského hejtmana, rakouského Adolfa Homberga. To je člověk, který byl vyznamenán, to je rakousko-uherský vysoce ceněný habsburský politik, nosí to vysokých vyznamenání. A ten byl velice nespokojen, protože on zastupoval strany živnostníků, zemědělců, takových těch drobných kapitalistů. A jemu se to vůbec nelíbilo. V roce 1911, co se to děje? Protože, a on doslova řekl, ačkoliv je největší historická úroda v Rakousku-Uhersku, ceny potravin vyletěly nahoru. A lidi se bouří a opravdu 10 000, 20 000 lidí demonstruje po městech velikosti Praha, snad 100 000 ve Vídni, která byla tenkrát větší, a rozbíjeli ulice, rozbíjeli výlohy a všechno, protože si nemohli koupit maso.
0: Aha.
1: Najednou maso zdražilo jako blázen.
0: To mě to si také připomíná.
1: A bylo to uměle všechno vyvoláno daněma, spotřebními věcma a v tisku, a ten ministr spravedlnosti Ritter von Hochenburger to odůvodňoval a celý ten tisk, ten, co připravil válku, ten válečné strany, že dělníci jsou příliš vyskakují a jedí maso a to je nezdravé.
0: Aha,
1: to a bílou vouku a to je nezdravé. Mají jíst více o luštění přímo a
0: Ano, ty schody jsou skoro neuvěřitelné.
1: A to nebylo jenom to, lidi.
0: A ty zvednuté daně, to samozřejmě potřebovali peníze na válku.
1: Ano, protože už museli stavět flotilu a všechno, víte, když jdete do války, potřebujete dopředu všechno připravit, vyzbrojit a oni potřebovali. A ten Adolf von Homberg, zemský hejtman v parlamentu, v stenografických záznamech, říkal, ale to není jenom v Rakousku, to je ve Francii, to je v Anglii, ty pouze, tam se chovají stejně, jenom jsou bohatší, než to Rakousko-Uhersko, jak je to méně vidět. Víte proč? Tenkrát musela se snížit spotřeba masa, no protože když pěstujete jenom tu rostlinnou stravu, tak máte větší výnos, když to přetváříte maso. Ale, a pak tu byl problém, že zejména v Čechách do Čech se dováželo argentinské maso v roce 1900. A to bylo zakázáno, aby si ty dělníci odvykli. A druhý, proč začali se bouřit, protože do měst se zvali imigranti, přímo se tam do Rakouska města, a zase bosenští a albánští a takový ty muslimští, aby byla pracovní síla, která bude zapotřebí pro tu válečnou.
0: Oni to prostě úplně opakují.
1: Ale tím, že se ti to lidé nacpali do těch měst, tak tam lidé museli bydlet po 6, po 8. A dokonce ten von Hochenburger, aby to řídil v rámci toho rakousko-uherského pořádku, tak vymyslel nový způsob pronájmu bytu, kdy se nájemníci dělili na nájemníky denní a nájemníky noční.
0: Piráti.
1: A tohle z toho všechno začalo v roce 1911.
0: No to je dokonalé.
1: A teď si představte ještě toho Ritter von Hochenburger. To byl velmi mazaný člověk, on je dokonce autorem, on nechal, ty dělníci se zbouřili, rozbíjeli hlavně mladí lidé, chtěli konzumovat maso, chtěli bydlet bytek a to všechno jim vláda odpíjala, oni ještě nevěděli, že bude válka. No a když je tedy je pochytali a teď vymyslel nový zákon, nový trestný čin, podněcování k úřední nenávisti. A stovky lidí byly odsouzeny, takže i svědci říkali, že tam nebyli, že to nebyli oni. I poškození, kteří měli rozbité výlohy, říkali, že on to nebyl. Ale soudu vždycky přečetl žalobce zprávu tajného policejního agenta Špenga.
0: Aha.
1: A za základě toho se dával jeden Špenger, se říkalo jeden rok.
0: Ne, já myslím, že ty analogie jsou naprosto přesné a šílené.
1: Ano, když se podíváte na to, tak Evropská unie nestaví byty, že jo, zdražuje byty, takže mimochodem ten Romberg, ten zemský hejtman, citoval, že to je nejenom o potravinách, to je dokonce o uvalování zvláštních daní na
0: petroleum, tenkrát petroleum se musel svítit a už se používal na vytápění. Petroleum je vlastně nafta, nebo taky na to. Vidíte tu energetiku a tohle všechno, to je úplně, úplně stejné, jak se chová Evropská unie, to je velmi zajímavé.
3: Ono prostě tady vidíme na mnoha příkladech a mnoho lidí si toho také všímá, že ta velká válka, která potom vznikla, vlastně nevznikla tak nějak ze vzduchu, že by se to náhodně, co se tady událo, ale ono se to připravovalo, jak správně říkáte.
0: A teď se podívejte, byl asi březen nebo duben letošního roku, kdy 130 členný panel, který shromáždila Evropská unie, panel nejvýznamnějších vědců na zemědělství a na potraviny, tedy podle představ toho komisariátu, vydal vyhlášení, že se musí ty Evropani do roku 30-35 odnaučit jíst maso. Velké části. A teď se podívejte, v tu samou, ten samej termín 30-35, existuje taková nejmodernější západní válečná teorie, to se jmenuje Military Learning Velocity.

0: na ten mír přistoupí, tak se ta Ukrajina za evropské investice rychle opraví. Obnoví se i průmysl, všechno se to udělá na válku, pak se vyzbrojí a v roce 35 na Rusko udeří, protože už nebude třeba toho míru na oko, protože už bude znova silná.
1: No, ale to mě teda řekněte, z toho vyplývá, že ten citát Rooseveltův je dvojnásob platný, no, protože přece nebudou 10 let čekat Rusové na to, až je Chřestýš kousne.
0: Ach, přesně tak, že Chřestýš zabije svým jedem, že?
1: Ano, ano.
0: No a teď jsme u toho, že tedy Evropská unie se chystá, ti Evropani, že jo, a teď ti Rusové, co s tím hodlají udělat, no, že jo?
1: A to já se chci teďko na to zeptat úplně konkrétně. Protože vy jste to uvedl úplně geniálně tím Rooseveltem. Já si také říkám, že přece asi dlouho nemůžou čekat, protože a také jsou dnes nově legitimizováni těmi volbami. A tady je, já jsem si přečetl takový evropský hluboký analytický plán, jak to prý vznikne. Vznikne to ve městě Narva, v estonském městě, které je na hranicích s Ruskem, kde je 90% Rusů. A tam to prý vznikne tak, že ti Rusové, kteří tam jsou, ještě se tam infiltrují nějací špioni, a nebude se tam ani stahovat žádná armáda ruská, ale oni vyhlásí svobodné město Narva a Rusové to podpoří a když tam bude chtít jít estonská armáda, tak ji zničí drony. A to bude ten okamžik prý, který bude znamenat test pro ten onen článek 5 na to, protože co s tím? Je to tedy tak, že Rusko zaútočilo, když tam není a podobně. Tyhle nesmysly oni, pane Svatoši, skutečně modelují. Je možné, že s tou Narvou počítají jako s falešnou vlajkou?
0: No podívejte se, zase jsme do širšího kontextu. Čili Roosevelt 11. září 1941 řekl, že každá odpověď na útoky Chřestýše musí být jaksi rovnocená těm útokům toho Chřestýše.
1: Čili musí se připravit.
0: Čili se musí připravit, ale na to, že Chřestýš potopil jednu americkou loď, druhou zbombardoval, třetí to není důvod k vyhlášení války. To je jenom tomu Chřestýši ukázat.
1: Ano.
0: Tady ne. No a to je ten článek 5. Víte, kvůli nějaké Narvě nepůjdou USA do války, nepůjdou ani ke Stocku, ani kvůli Berlínu nepůjdou do války. Pouze kdyby hrozilo, což je absurdní hrozba, že by ta ruská armáda překročila Labe a směřovala na Rýn.
1: Jasně.
0: A byla vítána obyvatel, tak Spojené státy americké by se dostali do té samé situace, jako v tom roce 1941, že už by byly příliš slabé, oni to Evropu přece jenom potřebují. Takže kdokoliv říká, že tady bude nějaký článek 5, tak jistě Česká republika se může přihlásit, pochytat několik desítek tisíc vojáků a poslat je kapři, ale žádný článek 5 ze strany Spojených států kvůli Narvě platit nebude. Ano. Navíc z vojenského hlediska, proč by Rusové testovali článek 5, když vidí, že článek 5 nebude fungovat.
1: Ano.
0: Rusové vytvořili základnu Cimbulova a my si o tom ukážeme na mapě. On totiž Koudelka má pravdu, je to výjimečné, že i Koudelka může mít pravdu, ale může mít Koudelka pravdu. Akorát to nebude u Narvy.
1: Víte, a akorát to bude v jiném kontextu.
0: Víte, Rusové nepotřebují prokazovat, jestli je Severoatlantická aliance schopná, protože když budou provádět nějaké pouliční boje v Narvě, nějaký ruští noví kozáci nebo zelení mužici, tak na to má dost profesionálních vojáků, aby tam s nima šli bojovat a to by se asi táhlo roky. A navíc by se ukázalo, že článek 5 funguje, protože by tam přišli všichni, on by tam i tam třeba poslal pár desítek Američanů, aby se tam jako tak ukázali, že tam jedou taky. To tak nefunguje. Ale nicméně ještě k té základně

0: Bulové. Tady vidíte mapu a ta mapa je velmi zajímavá. Totiž uprostřed té mapy vidíte tam takový půlkruh červený. Mm-hmm. A ten červený půlkruh je dolet ruských treskových dronů, které jsou vystřelovány z nejnovější základny Cimbulova. Mm-hmm. Tu Cimbulova nedokáže zničit nikdo jiný než Američani. Mm-hmm. Ti by na to spotřebovali ovšem mnohem víc raket, než mají v dispozici v kazetových nejmodernějších. Teď to nejde. Ukrajinci na tu Cimbulovu zaútočili už třikrát, těma svýma dronama a vším, co mají, ale vždycky tak vyřadí 1%. A ta Cimbulova vypaluje už tisíce dronů. Uh-huh. Aktuálně už vypalil. A teď to bude. Putin proces zvýší výrobu těch tajskových dronů a ty doletí na tu červenou linii. Teď doletí až do Varšavy. Uh-huh. Doletí až na rumunský základny. Všechny hlavní základny, které na to vybudovalo na podporu Ukrajiny, uh-huh, v Polsku a v Rumunsku, jsou do střelu. Slováci mají štěstí, je tam takový maličký cípeček kolem Užhorodu, tam nedostřelí. Uh-huh. Ale jak jste viděli, dostřelí kompletně pokryjí po Baltí. Uh-huh. Tyhle ty drony všechno zničí. To je prostě dron, který lítá rychle, takže se dá se střelit jenom marketou zatím, která je ovšem desetkrát delší než ten dron, takže se ustřílíte sami. A navíc Západ je ani nevyrábí množství. A ten dron vám trefí, potřebuje říct, nej satelitem, má kamery, tak vám trefí přímo na hlavu. Ty drony, oni si analyticky lámají hlavu, protože tyhle nový ruský drony mají mimořádně drahý kamery. Mm-hmm. Širokospektrý. No víte, oni jak lítají pořád tisíce, tak snímají neustále Ukrajinu. A data potom zkoumá umělá inteligence a ona potom zjistí, kde jsou ty továrny. Protože mm-hmm, musíte, specifická auta musí jezdit a umělá inteligence je schopna velmi rychle dodávat ty adresy, kam jezdí, mm-hmm, odkud se to vozí na frontu a podobně. No a Rusové to teď boří. Je to zajímavé, protože Zelenský počet dronů se snižuje, vojáci si snižují, nemají drony. A Zelenský potvrdí, že Rusové vypalují civilní objekty. Aha. Což adekvátně znamená, že tady je někde problém. Asi ty civilní objekty jsou jenom částečně. No a teď už mám ten nový dron se 100-kilovou nádrží, náloží, která zlikviduje. Víte, je to jednoduché. Jeden kamion, jedna lokomotiva, jeden dron. Ano?
1: Že vám do toho skáču, já se vrátím, nechci vám přerušit myšlenku, ale zaujalo mě, jak teď Zelenský skučí, že nemají vůbec žádné lokomotivy, že chce, aby jim Západ dodal lokomotivy.
0: No ano, oni jsou úžasné. Podívejte se, dron ruský stojí 50 tisíc dolarů a zničíte s ním lokomotivu. Lokomotivy, já jsem koukal na ceníky těch Siemensů a těchhle z těch. To si připravte miliard. No a teď Zelenský chce, no, protože už nemá. A teď víte, kolik má Ukrajina? Měla hodně lokomotiv, asi 4 tisíce. No ale Putin už vystřelil za 20 dní, prvních 20 dní září, přes 2 tisíce těchto raket. Ty trefí všechno. Čili lokomotivy, benzínky, trefí kamion, vletějí do okna řediteli tajné služby, vypálejí ředitelství policie, ty trefí trefí mosty, už to ukazují. Na tom mostu si vyberou auto, to je geniální. Hmm. To je geniální zbraň. Je levná. Hmm. Abyste ji sestřelil, tak musíte po ní střílet raketama, které jsou desetkrát dražší, tak vás to zničí. Hmm. Je rychlá, takže nestihli nikdo utíct. V Kyjevě už mají hrůzu z toho, protože víte, když dělníci pracují, tak ten dron, co lítal 200 km za hodinu, tak když ho viděli, tak za 3 hodiny doletěl, nebo za 2. Tak dělníci pracovali a počli do krytu. Teď už ne, teď je to bing, bing, to už jste nevyspali. A tímhle s tím vším to zničí. Ale zároveň, představte si, že se pustíte do útoku. Co to dělá na té frontě? No už dneska není pásmo 20 km, 30, jak bylo s těma optickýma dronama, kde se nikdo nehne. Rusové to pásmo už mají po celé Ukrajině. Mm-hmm. A Ukrajinci už nejsou schopni dodávat. Je to pouze o množství. Čili, a teď Putin by postavil podzemní továrnu v Alabuze nebo dokončuje a očekává se, že těch dronů bude vyrábět kolem 30 tisíc. Mm-hmm. Tedy má následující plán. 30 tisíc do konce příštího roku, ročně. 130 tisíc do roku 1930, to je na to, 2030, to je na ty rattlesnakey, kdyby zlobili.
1: Ano.
0: A do roku 35, kdy, jak vidíte, to mají v plánu ty rattlesnakeové spočítáno, že by mohli, tak Rusko už má vyjábět 350 tisíc. Čili to je 350 tisíc měsíčně zničených aut těch všeho ostatního. No a teď navíc ještě Rusko říká, že nebude mít mobilizaci, to je velmi zajímavé, protože no. Ukrajinci si všimli a západní analytici si všimli, že na ukrajinské frontě probíhala taková zvláštní věc. Rusové přes léto jezdili tankovýma mechanizovýma kolonama po nesmyslných cestách jako směrem k frontě a Ukrajinci je ničili. A ty kolony byly velmi nesmyslně složeny. Od každého kusu techniky něco jiného, jezdilo to bláznivě. Ale když se to vyhodnotilo analytické, se zjistilo, že moc zvláštní, když trefíte tank, tak z něj většinou utečou 4 lidi. Tady to vypadalo, že uteče jeden. Ani potom se nesnažili si ostatní uklidit. Když trefíte vozidlo z pěchotu, tak by z něj mělo utíct víc vojáků. Tady zase utek jeden, dva. Tak to vypadalo, že to byly prázdné, že jenom jezdili a zkoušeli. Kolik ti Ukrajinci, víte, co se takhle se zkouší, takhle se počítá, kolik ti Ukrajinci dokáží soustředit na určité prostoru dronů, jak dlouho jim trvá než tu kolonu. A pak matematici to spočítají a řeknou, takže když zaútočíme 4 kolonou tisíci vozidel na takhle velké frontu, tak nám bych zničil jenom 10%. To je úplně stejný, jako když se plánuje útok přes protitankovou obranu. Tam přijde, potřebujete 1000, jo, když budete mít 1000, tak vám 300 zničej. To je úplně stejný, jako já, že tady místo protitankového těla, protitankové rakety, to ničí dron. To je a počítání je stejný. No a oni si všimli, že tady používali všelijaký, hlavně starý tanky, ale ty nový tanky, ty úplně nový nejsou. Navíc ty nový jsou jiný. Mají větší vstupní a výstupní průlezy, tak je důležité to rychle opouštět. Mají ty special konstrukce, hlavně to vypadá, že mají daleko méně munice vevnitř, ale jsou prošpikované elektrotechnikou. A senzorama a navíc už nemají takový ten spřažený kulomet, co střílo proti těm pěšákům, mají tu dělo na velkou vzdálenost a potom tam mají hlavně speciální mají tam vysokorychlostní zbraně s přesnou municí, které ničí drony.
1: Aha.
0: Oni jsou naprogramovaný, vybuchnou, rozprášejí a ničí zároveň munici. Čili to je tank, který je postaven ne, aby tolik ničil těma výstřelama, ale aby extrémně hodně vytažel, aby byl elektronicky našlapaný. A teď proč? Když se na současné frontě, víte, teďko Ukrajinci zautočili směrem na ruské město Balujky. To je ten slavný útok, který mu velí Prokopenko a Bilecky, ty dva bandovci a Ukrajinci. To je, prosím vás, velmi zajímavý útok. Zaprvé, Ukrajinci se derou přes řeku Žerbec, to je absurdní, a za svýma zádama mají trichtýř stvořený řekama z Severní Doněc a Oskol. Úplně nesmyslný prostor, nic tam není. Ani tam jako šílo, no, protože Rusové tam pustili. Pouštějí, se stavují. Ruská teorie, současná ta military learning velocity, říká, že víte, je úplně jedno, jestli na frontě jdete dopředu nebo dozadu, je důležité jenom, kolik dronů proti vám jde. A aby na vás neutočili nepřátelský drony, tak musíte vybudovat na území, jak byste tak řekli, ochranný deštník těch elektronických, ale to jsou tisíce čidel a to všude musíte rozmístit, protože oni mají dosah 2-3 kilometry, 4. Ano. Jsou malí, protože když se ničejí, musí být dublovaný. A jenom tohle, to je dneska, není nejdůležitější ty Ukrajince, jak si vybít. Ne, a obsadit jejich. Dneska je nejdůležitější na svém území, to dá nejvíc práce, vybudovat ten ochranný štít, který si ho skoro ani nemají. Rusům už funguje, podívejte se, už skoro se neutočí proti krymské logistice. Ale je to extrémně drahé, je to statický. Čili jakmile vy chcete jít dopředu,
1: ano.
0: No, a nebo dozadu, tak, nebo dopředu hlavně, tak, tak to musíte znova vybudovat, takže můžete udělat skok o 5-10 kilometrů a pak to musíte přitáhnout. A teď si představte, že vy vybijete Ukrajince z určitého území a teďko Putin řekne, že ho osvobodil celý, když ho osvobodil 2/3, a že mu to volal generál Kuzovlev a Ukrajinci se zaradují, Putin zase lže. A zaútočí do toho. To je ten útok přes tu řeku Žerbec. A všude jásají. Ale podívejte se, jak to je legrace. Putin to udělal, když byl v Bišeku.
1: Jo.
0: Když byl před rokem. Zase v Bišeku v Kyrgyzstánu, tak mu zase zavolal ten Kuzovlev a řekl, právě jsem osvobodil Kupiansk. A Ukrajinci tam zase vpadli a zase přískali. Putin je blázen, Putin lže. A rok předtím tomu nevolal Putinovi Kuzovlev generál, ale ještě generál Lapin, a ten říkal, osvobodil jsem Volčansk. A zase tam Ukrajinci vtahli. Ale celý ten princip je, že oni lezou, je to jak když lezou na střelnici.
1: Jo.
0: Jo? Takže Rusáci, ale ono, abyste si nemysleli, že jsou to nějaký mír, nějaký mír milovníci už ti generále. Ten Kuzovlev v tom Kupiansku nechal dost vojáků obětovat. Tak, víte, když ti Ukrajinci, aby se nahrnuli, tak on tam musí někdo být. Ale ta časová schoda je nádherná. A teďko tedy Rusáci se stáhnou do toho svého vybudovaného zázemí té střelnice. A Ukrajinci vlezou na to území, které bylo předtím vyčištěno od těch bíl. A teď jsou tam noví Ukrajinci. A oni nemůžou ani dopředu, ani zpátku, protože jsou tam neony. A tohle to řeší. Tohle je ten statický boj, víte, a když Rusáci mají dopředu, to je obrovský problém, tak, tak musí postavit velice opatrně, protože můžete tak 20 kilometrů, 10-20 kilometrů a pak musíte vybudovat znova ochranu těch dronů a všechno, to se musí natahat a přesně to je obrovský problém. A teď si představte, že dnešní tank už není důležitý v tom, že má ten kanón, místo kanónu jsou drony, ale že to je obrovská mašina, kterou nezničí jeden dron, ale hodně dronů, a ještě když ho našlapete moderní elektronikou, tak najednou těch tanků moderních a moderních BVP a moderních BTR s tou technikou osádka se zmenší na půlku, palivo se zmenší na půlku, protože už se dneska nejezdí tak daleko, a munice se... A všechen zbývající prostor, pancéřování a elektronika. No a potom ale najednou, a už to zřejmě Rusové mají, se předpokládá, protože ty nový tanky a obrněná na vozidla vyrábějí a na frontě nejsou, vznikne mechanizovaná armáda, ale ta má zvláštní vlastnost. Ona si sebou veze tu ochranou síť elektrotechnickou. A je to moderní, je to moderní, to military learning velocity, protože Francouzi už to dělají taky, ale takovým tím francouzským způsobem, to znamená menším, ale jako jediný, víte, tady na Francouzsko nadává, ale ten jako vojenský průmysl, oni se održí, to je státní, to nejsou ti neziskovčíci, kteří si založí startupy a z čínských civilních součástek vyrábí drony a dáze to prodávají na Ukrajinu. Víte, Ukrajinská válka je založena na principu, který v historii v roce 1499 slavným citátem Ludvíku 12. řekl významný italský kondotier a maršál ve francouzských službách Gian Giacomo Trivulzio. Tenkrát Ludvík 12. dostal záluck na Milán, protože byl velmi bohatý to Milánsko a oni tam byli nějaký takový ty jak bychom to řekli, dynastický nároky a dědictví. No tak si povolal tohle z toho Giacomo Trivulzia a řekl, doběž mi to, co na to potřebuješ? A on se usmál Trivulzio, říkal, výsosti, k vedení války jsou zapotřebí tři věci. Peníze, peníze a zase peníze. A Ludvík řekl, dostaneš jich, kolik chceš. A Trivulzio válčil v Itálii desítky let.
1: Ne, to je úžasný.
0: A mezi tím se změnil, přišel František I, ten byl trošku chytřejší než ten Ludvík 12. asi. A tomu začalo být divný, že ten Trivulzio furt dostává ty peníze, všechny, co chce, a furt prohrává. A přitom už je bohatší než František I. Tak to v Trivulzia odvolal a pozval si ho do Paříže, aby mu vysvětlil, kam ty peníze se poděly. No ale cesta byla dlouhá tenkrát. Ta evoluce na staré cestě mezi Orléans a Paříž. Zemřel, tedy skonal věkem. A Tevolcího bál, čeho celý život, všichni vojáci umírali, ale Tevolcího se dožil 78, 79 let a jeho dědictví, to bylo velký boje, tam potom vypukli.
1: Ne, já myslím, že bez toho, aniž bych říkal, že to je jak dneska, se zeptám raději na něco jiného. Já to totiž vrátím zpátky k tomu, co jsme říkali. Mně se to úžasně líbilo, tahle analogie, protože všechno je pořád stejné vlastně. Ony ty věci se opakují jen v jiných kulisách s jinou technologií, ale se stejným hrůzostrašně hloupým myšlením, anebo i chytrým myšlením, ale opakují se. A když to tedy se znovu vrátím do toho evropského prostoru, který se připravuje na napadení Ruska, tak tady zmíním to, co už jsem zmínil, čemu vlastně nerozumím. Přece, jestliže dnes i Andrej Babiš řekne, že jsme pod útokem ruským, kybernetickým řekněme, tak říká v podstatě to též, co říkal Fiala, který říkal, jsme ve válce s Ruskem, tak Babiš to říká trošku jinými slovy, ale vlastně to též. A já najednou se dočtu, že úspěšnými testy prošla první česká střela s plochou dráhou letu, 4 metry dlouhá raketa Narwhal, se odpaluje ze země, dosahuje rychlosti kolem 750 km v hodině a dolet má přes 600 km. Totéž zkoušejí teď Poláci v Kyjevě, respektive pak si to zkoušejí nad Polskem. Tohle přece přesně odpovídá tomu, o čem hovořil Sergej Lavrov, když říkal, že znají ty místa, kde ty zbrojovky tohle dělají a že na ně mají samozřejmě právo zaútočit.
0: Ale ano, to jsme znovu u toho projevu Roosevelta. Chřestíši dostanou za vyučenou. Zatím ještě Rusko se připravuje, aby ten útok podrazilo. Chřestíši se také připravují. No a dokud jenom tak jako nějakou loď potopí nebo něco udělají, tak ty odpovědi ještě nejsou tak silné. Ale jakmile by začali Rusko ostřelovat mnohem silněji, víte, já bych to myslel to možná ještě jinak. Proč Putin strpěl ty útoky?
1: Ano.
0: To je velmi zajímavé totiž. Víte, nedávno byla konference BRICS v Dili, tam všichni jásali, všichni byli spokojeni a z výsledku té konference vyšlo velmi zajímavé. Zelenský zautočil na ruské lodě a na ruské rafinérie a tím zdražil duchýlených částek. No ale tím vytvořil sociální, politickou nestabilitu ve Spojených státech amerických a v Evropě, to vidíte výsledek německé volby, pád průmyslu. Ale co se stalo ve zemích BRICS? Čína a Indie. Nahradili všechny ty výpadky, které tady do toho evropského prostoru byly s tím Zelenského útoky a samozřejmě ještě tím Hormuzem. Dodávkami ruské ropy přes Sibiř a Čína měla už dopředu nahromaděno. Mm-hmm. A to pustila. A tím pádem zachránili v řadě asijských zemí, včetně Japonska, Filipín, Tchajvanu, ekonomiku a sociální jistotu, protože oni se to mohli z té Číny a z té Indie dovážet. Mm-hmm. A teď všichni ty lidé koukají, aha, to byla Rusko, Čína, kdo nás zachránil. A zároveň vytvořili druhý důvod. Možná Trump ovládne venezuelskou ropu, bude majitelem největší USA, největších nalezišť. Ale všichni vládcové v Africe, v Ázii si řekli, ty rattlesnakes, ty chřestýši, by nám mohli zastavit zase ty lodě někdy příště. To nevíme, kdy bude lepší nespoléhat na ropu, na plyn a mít solární panely, mít větrné turbíny, mít vodní turbíny.
1: Tam ano, tam je to logické.
0: Tam, kde svítí. Ale proč? Bez evropských daní, ano. Bez těch poplatků a levně vyrobené v Číně. Ne předražované, tak jak dělají ti.
1: Ano.
0: Čili, a Čína to dodává velmi levně, dává na to půjčky, oni to levně dávají, oni neníčí staré elektrárny, oni je nemají.
1: Jasně.
0: Ale levně to tam dávají místo nich, aby měli také, ale nezdražují to těma poplatkama. Mm-hmm. A tenhle ten systém začíná fungovat a pozor, Soros už je z toho nervózní, protože Nigérie, jeho Nigérie, to je země, která je největší současná africká ekonomika. Ta brala spoustu zboží z Evropy, ze Spojených států, ale taky z Ruska, ale také z Indie a z Číny. Celý tenhle nový mechanismus, vyvolaný těma Zelenského útokama, velmi rychle zdražil evropské a americké zboží tak, že je nahrazováno indickým a čínským. Ale ten propad už Sorosovi, už je to konec. Už se na tom ani nedá spekulativně vydělat tyhle bankéři. Čili vidíte, proč to Putin dovolil? Putin myslí na mnoho tahů dopředu. Je klidný. Tak sklízí plody vítězství a teďko má ten důvod. Ty jste na mě útočili, tak teďko přijde podzim. Tak to uvidíte.
1: Ano, já myslím, že to je docela plauzibilní vysvětlení, ale já se vrátím ještě k jedné věci. Pořád se k tomu vracím v našem rozhovoru znovu a znovu. Já nerozumím jedné věci, pane Svatoši. Tohle přece všechno musí ti všichni od toho generála německého, co se má stát teď šéfem NATO, přes toho jejich Pistoriuse, Merce a přes Lejnovou, ale až k tomu Macronovi, kterého pravděpodobně za pár měsíců, pokud nerozpoutají do té doby válku, má šanci vyměnit Marine Le Penová, která myslím tvrdě zatne sekeru, abych tak řekl, do Bruselu. Ale přece až k nám, k těm Babišům a k těm výrokům, že jsme v té válce, copak oni si opravdu všichni myslí, že je možné s tím Ruskem tu válku vůbec vést, nemyslím ani vyhrát. Říkáme opakovaně, Spojené státy kvůli tomu do války nepůjdou. Nebo to jenom stínují, aby si ještě udrželi nějaký čas.
0: Když jsme už u těch citátů v roce 1790 plus minus 2-3 roky, Napoleon v salonu své budoucí manželky prohlásil těm zbohatlíkům, kteří zbohatli na té válkách Francie, těch porevolučních, urbanová elita, že abych byl s vámi, abych byl k vám upřímný, už jsem poznal chuť velení a vládnutí a ujišťuji vás, že už do konce svého života dobrovolně neodstoupím.
1: Mm-hmm.
0: A tady vidíte, to je ta chuť té moci a potřeba té moci. Proč jim to říkal? No, protože potřebovali jejich podporu.
1: Ano.
0: A teď máte před volbama zdánlivě zbytečné volby. Ale komunální volby jsou nejdůležitější volby v České republice. Tady se rozhoduje o stovkách, miliardách, tak jsou rozesetý po všech těch městech, to jsou státní pokladna, ne, tam je to hlídaný relativně a je to předepsané, ale v těch městečkách tam není vidět. Mm-hmm. A ta politická strana má tisíce lidí, kteří podporují úředníků a ty potřebují svoji druhou práci, chodit někam a tam si něco zaonačit.
1: Prostě oni se tam chtějí udržet, napoleonsky.
0: Ano, a to je ten napoleonský. Ti nahoře se chtějí udržet, protože jim to chutná ta moc toho vládnutí.
1: Ano.
0: A ti, kdo jim to říkal, těm zaručuje a budete moci. Ano, a proto oni nechtějí nové volby, proto oni vědí, on jim to Albert Kolby, to je hlavně americký strateg, teď jim to říkal, byl v Bruselu a říkal, že Spojené státy americké Spojené státy jaderný deštník Evropa neexistuje. Máte americký jaderný deštník a budete si za něj platit. Ale jaderný deštník není článek 5, že když Rus vpadne na Rigu, ne na Narvu, ale na Rigu, aby získal větší, protože to je, tak nebude jaderný deštník. To není odpověď na jaderný deštník. To je tam někde, jaderný deštník slouží proti tomu, aby Evropané se nemuseli bát, že by si Moskvě Putin takhle zmačkal tlačítka a posílal by to na jednu zem, protože to by menší jako nemohli, on by to Putin neudal samozřejmě, ale to je ten jaderný deštník. A takže žádný Evropaní, ale Evropanu v podstatě zkázal, žádný jaderný deštník si nebude, co máte, to máte, to vám stačí. A za druhý, ta obrana té Evropy bude více na vás, aby vám přijdeme na pomoc jenom, když už půjde o všechno. Jinak nás budeme si bránit svůj západní polokouli. To je stále ten rattlesnake toho.
1: No a já se chci zeptat na to. Tím jsme začali a já bych tím i dokonce rád skončil, protože znovu se ptám. Ten rattlesnake, ten chřestíš, má taky některé šupiny právě tady. A chřestí docela přes Pavla a další docela vydatně, ale tady zkouší rakety s plochou dráhou letu. No tak to můžeme teda očekávat také to, že až ten člověk, abych tak řekl, stojící proti chřestíši, se rozhodne na něj šlápnout, že to půjde teda také sem.
0: Ale tak pokud jsme tady vyrobili, víte, nedávno ten nový Maďar, co vládne Maďarsku, oznámil do Kyjeva, že žádná karpatská osmička, oni se to účastnili, nebudou poslat tam jenom nějaký okusový ve Vlizlance. A Zelenský...
1: A že jim nepostaví ty...
0: Žádný, že si budou skladovat ropu a naftu, nedej bože. Víte, všichni to vědí, ale... Ten Maďar asi nemá ty oligarchy, kteří ho nefinancují, ti oligarchové, kteří přímo na tomhle vydělávají, tam jsou asi toky spíš od těch, co chtějí zakázat maso, nebo takových těch genderových jiných. No ale tady v České republice to je evidentní, že tady někdo chce vydělávat na zbajení. No co si myslíte, tady bude? Babiš chtěl před 10-20 lety začít dělat reformy, protože všichni věděli, že přijde ten krach německých automobilek. No a místo toho nedělal nic. Fiala nedělal nic, jak bychom. No ale teďko to přijde, teďko lidi přijdou o práci, teďko, no tak se jim navrhne, že budou vyrábět zbraně, ale zbraně se vyrábějí zásadně vždycky na dluh. Tak v takovéto ekonomice, ještě takové, ještě zbraně, které nejsou tak dobré, jako ruské, americké nebo čínské, taková ta třetí liga zbraní, trabanty, vlastně budeme vyrábět trabanty.
1: Řekněte mi, jak vidíte tu možnost, pro kterou teď pléduje docela hodně poslanců SPD, zahájit okamžitě jednání s Ruskem o dovozu plynu a ropy.
0: Ale tak on to se šíří kde všude. To je jediná šance Evropy, jak se může zachovat svůj civilní průmysl a svůj budoucnost. Ale to nevyhovuje majitelům. Víte, politici, kteří spáchali Green Deal, gender, kteří vyspouzali válku na Ukrajině, kteří zdražili energie, jsou už tak nedůvěryhodní ve veřejnosti, že nemůžou přijít a vymyslet na jednu mír. Mír na Ukrajině znamená výplach evropských politických struktur. Průplach. Přijdou noví. A teď... To neznamená, že by nepřežili ti Okamura nebo ti, kteří na to upozorili předem. Ale ti Rakušanové, Fialové, Kupkové, celá ta, celý ty strany, to tam padá. Podívejte se na Německo, lidé tomu nevěří.
1: Jasně.
0: Lidé už mají těchto politiků plné zuby. Jo, protože teďko vidí důsledek všech těch jeho šíleností. Takže pravdu má profesor Ševčík, který říká, že se musí šetřit, že není možný páchat rozpočtový deficity.
1: Já na to mám jiný názor, ale říkáte to vy.
0: Babiš, ale jako Babiš, ale tam je ta otázka, že se to musí, nejprve se musí vyčistit Brusel. A zbavit se Evropa těch bruselských izbu.
1: Jasně.
0: Víte, Brusel je jak Sovětský svaz.
1: Jasně.
0: Furt by se jenom rozšizoval, všem nařizoval a čím být se hroutí.